0: místo vyzbrojování Ukrajiny. Je v Německu skutečně velká šance na změnu kormidla i vzhledem k následnému vývoji, bezprostřednímu vývoji tento týden po volbách?
1: No, tak to je věštění z křišťálové koule, protože tady je takový šílený blázinec, že se dokonce jako očekává, že může být třeba i AfD zrušená. Otázkou je, jestli k tomu dostanou odvahu, protože Fritz, tedy Friedrich Merz, říkají Fritz, tak má prostě strašně nízkou podporu a jeho vlastní spolustraníci se ho chtějí zbavit a čeká se na volbu v Pomořansku, v Mecklenbursku, jak dopadnou další zemské volby. To, pokud i tam to dopadne prostě nějakým způsobem jako velký špatný, tak pro CDU, tak já říkám, Merz bude odstřelený, odstřelí ho jeho vlastní poslanci, bude vyjádřená nedůvěra vládě a dost možná by mohly být někdy v lednu, v únoru, znovu opět předčasné volby. To znamená, situace je velice vypjatá, ale hlavní a důležitý je, že já se nebudu samozřejmě vracet k článku, článek si můžete přečíst, ale trochu to jako rozvinout, protože určitě jste zaregistrovali a všimli jste si, a není to vůbec jako žádná náhoda, že v posledních dnech a týdnech se po celé Evropě dělají taková divná, podivná, zvláštní, nezvyklá cvičení. Možná jste toho byli svědky v uplynulých dnech i u vás v Česku. A v různých dalších zemích. Já to přesně nesleduju, kde všude se tohleto cvičení policejní dělá a dělalo a ještě se bude dělat v následujících týdnech. Ale většina zemí Evropské unie začíná nacvičovat uzavírání hranic. A je to, teď to, tenhle ten týden to, myslím, bylo u vás, tam u vás vaše policie to nacvičovala prý údajně se slovenskou policií na česko-slovenské hranici. A potom bude ještě nějaké další nacvičování na česko-polské hranici a podobně. Budou se jako nacvičovat, jako proč, z jakého důvodu a co a kde a jak. Že? Někdo by si řekl. No, údajně, jako tvrdí se, nebo nikdo to nepřizná, ale tvrdí se, že je to kvůli migrantům, jakože situace v Ceutě, to znamená na severu Afriky, což je španělská exkláva na severu afrického kontinentu, která patří Španělsku, že jo, ta událost s tím obrovským přílivem asi nějakých 50-60 tisíc migrantů, k tomu se jako vrátili někteří z nich a nějakých 15 tisíc tam zůstalo, tak že v podstatě jako je třeba nacvičit uzavírání hranic jako před migranty. Ale prosím vás, tohle, když vám někdo řekne, tak je to nesmysl, je to naprostý nesmysl, nemá to s migrací nic naprosto společného. Protože byl přijatý migrační pakt Evropské unie. A ten jasně říká, že migrační problém se řeší vždycky ve vstupní zemi do prostoru Evropské unie. To znamená, tohle to je vnitřní problém Španělska. Španělsko to tam obšancovalo a udělalo obchvat, aby se nedostali ani těma lodičkama nahoru, že jo, do prostoru Gibraltaru, aby ten úzký profil, nebo ten průliv, aby prostě nepřeplavali na různých lodích a podobně. Takže to, a pokud se to někomu podaří, tak to jsou třeba desítky migrantů. Jo, desítky. Kvůli tomu se samozřejmě nedělají tyhle ty obrovské manévry, navíc uvnitř prostoru Schengenu. Uvnitř, jako pochopil bych, kdyby tyhle ty manévry, pojďme si nacvičit zavírání hranic, se dělaly ve Španělsku nebo v Itálii, to znamená v těch hraničních nebo pobřežních státech, nebo ve Francii, jo, to znamená tam, kde přistávají ty lodě těch migráčků, tak tam by se dělaly tahle cvičení jako uzavírání, že jo, těch hranic a tady to a kontrola nácviky, kdyby náhodou přišla nějaká migrační vlna, že, tak aby policie byla prostě připravená, měli to nacvičený. Ale proč se tohle to nacvičuje uprostřed Evropy? Že? Dámy a pánové, Tohle je velká věc. Nikdo to nepřizná samozřejmě. Nikdo. Všichni to popřou. Naprosto všichni. Všechna média, všichni tiskoví mluvčí, nikdo to nepřizná. Vnitro to nepřizná, policie to nepřizná, vláda to nepřizná, nikdo to nepřizná. Ale tohle je nácvik před tím, co může přijít. Oni to neví. Samozřejmě. Oni jenom doufají, že třeba ne. A někdo zase doufá, že ano, že jo. To podle toho, jestli se jedná o chci míry, anebo o chci války. Klíčový bod bude 20. září tohoto roku. Volby do ruské státní dumy. Pokud dojde k tomu, co se očekává, to znamená, dojde k navolení, dojde k poslání vzkazu od voličů. Voliči chtějí změnu v přístupu k válce na Ukrajině. Chtějí změnu. Těch signálů může být mnoho. Mnoho. Jeden z těch signálů bude, že například komunisté, ruští komunisté dostanou nezvykle mnoho hlasů než normálně obvykle. Třeba dostanou o 5 nebo o 7 nebo dokonce o 8% více než normálně. To znamená jakýsi vzkaz. Jsou tam potom další strany, další partaje, vedle tedy té hlavní majoritní, že jo, Adina Jarsi a tedy jednotné Rusko, tak to prostě vyšlo nějaký signál. Další signál bude, jak bude vypadat nová sestavená vláda, protože to bude vše říkající, to napoví. Jestli tam budou zvoleni do jednotlivých funkcí ministrů jestřáby, jakým způsobem bude nastavený nový kabinet, protože tam do toho bude samozřejmě mluvit Putin, protože tento samozřejmě tam bude všechno odsouhlasovávat a takzvaně dělat bilanci. To znamená, potom 20. září, jak už to tajné služby, vojenské služby, jak už říkají, že Rusko po skončení voleb bude mobilizovat. Rusko se chystá udeřit na některé země Evropské unie, na jejich výrobní podniky, takzvané propagační údery na různé výrobny a různé závody, které vyrábí drony a tak dále a tak dále. A víte, že ve chvíli, kdy tohleto probíhá, tak když došlo k tomu, k čemu došlo dneska, a to bude v článku večer, bude tam i video. Běloruský prezident Lukašenko na tiskovém briefingu byl na štábu, tam má tam video s vojákama. Zase jako takové to trošku jako zinscenované video, takové v tom přátelském prostě pobavení s generálem a s hlavním generálním štábem v tom prostoru, a Lukašenko oznámil, že Rusko prostě teď jako má nějaké prostě boje, že jo, na Ukrajině a tohle to všechno, on to tak jako meldoval, tak chodil okolo horký kaše a potom to z něj vypadlo. Lukašenko prohlásil, že od této chvíle je Bělorusko připraveno na válku. Došlo k transformaci řízení běloruské armády podle zadaného programu. Celá armáda běloruská je transformována. Jsme připraveni na válku, prohlásil Lukašenko dneska. Konceptuálním analytikům dneska spadly hodiny ze zdi. Je to tady, dámy a pánové. Je to tady. To znamená, abych se vrátil k tomu nacvičování uzavírání hranic. Oni přesně vědí, co se začne dít ve chvíli, kdy dopadnou ruské Iskandery na výrobní závody ve východním Polsku, v Pobaltí, nebo nedej bože na východním Slovensku, někde v okolí Prešova a podobně. Oni vědí, co se začne dít. Oni to vědí. Lidé začnou utíkat. Nikdo nebude čekat na mobilizační povolánky. Ne, ne, ne, vůbec. Oni budou potřebovat mít nacvičené uzavírání hranic. To je ten skutečný důvod. Proto tady u nás, tady v Německu, bylo nacvičované v červenci uzavírání hranic. U vás se to nacvičuje teď. V dalších zemích se to bude nacvičovat asi v následujících týdnech. Proto znovu je třeba říct, že je-li přání války u evropských politiků tak obrovské a tak mohutné, tak to znamená, že oni si tu válku chtějí střihnout a dělají pro to úplně všechno. A doufají, že po tom 20. září jim to takzvaně vyjde. To znamená, že dojde ke změně přístupu a postupu ruské politiky ve vztahu ke speciální vojenské operaci a Kreml bude donucen takzvaně atvičať, to znamená odpovědět na všechny ty raketové údery do ruského vnitrozemí a provede propagační údery na nějaká zařízení v pobaltských státech, případně v Polsku. Jak říkám, mám velký otazník nad Slovenskem, protože Ficova vláda je víceméně poslední jakoby nějak spřátelená vláda s Ruskem. Poté, co skončil Viktor Orbán, tak nějaký případný takový jakoby propagační úder na Slovensko, na nějakou továrnu, který vyrábějí drony, považuji za velmi málo pravděpodobné, ale pokud by se Moskva k něčemu rozhodla, že provede nějaký propagační úder, tak by to určitě byly nějaké podniky buď v pobaltských zemích, v Polsku, a nebo dokonce i tady, v Německu. Což by už ani nebyl propagační úder, to už by bylo hodně drsný. To si dovedu opravdu představit. A proto oni neví samozřejmě, jo, protože oni mají samozřejmě informace, rozvědka, Kreml je plný západčiků a plný špehů, odkud unikají informace do západních tajných služeb, to nikdo se tím ani netají, konec konců, ale oni neví úplně všechno, neví podrobnosti, neví detaily. A proto oni začali v podstatě nacvičovat uzavírání hranic, to znamená lidé, aby nemohli utíkat. No ve chvíli, kdy samozřejmě bude vyhlášený takzvaný celoevropský válečný stav, protože pozor, tady si musíme teď říct jednu důležitou věc. Tady se neustále hovoří, a jako i na alternativě se mluví o tom, jako co by se stalo, kdyby opravdu k tomu došlo, že by Evropská unie vstoupila do války s Ruskem, nebo země Evropské unie. Došlo by k útoku prostě na členskou zemi NATO v Evropě ze strany Ruska. Někde by prostě vybombardovali Rusové nějaký závod na výrobu dronů a podobně. Tady jde o dvě otázky, nebo o jednu otázku. Kdo by vyhlásil ten válečný stav? Jestli každá země jednotlivě, anebo by předsedové vlád na Evropské radě v Bruselu se shodli, že vyhlásí společně válečný stav na území celé Evropské unie, jakožto celá unie, což je poměrně pravděpodobné. Ve chvíli, kdy to k tomu dojde, tak první, co udělá Ursula von der Leyen jako vrchní velitelka ozbrojených sil Evropské unie, zemí Evropské unie v případě napadení. Si to představte. Ona, vrchní kráva, gynekoložka, která přivedla k bankrotu tady Bundeswehr a byla tak neschopná, že ji radši odsunuli do Bruselu a udělali z ní šéfku Evropské komise. Tak představte si, ona by šéfovala, ona by byla v roli vrchní velitelky ozbrojených sil zemí Evropské unie v době vyhlášení válečného stavu. A první, co by udělala, by bylo uzavření hranic, aby lidé nemohli utíkat před mobilizací. To je první věc, co by udělali. O tom jsem naprosto přesvědčen. Proto je asi jasné, že když dojde na nejhorší, tak oni potřebují mít nacvičené některé procesy řízení, takzvaného krizového řízení, a to je uzavírání hranic, aby jim lidé neutíkali. Oni samozřejmě mají zkušenosti z Ukrajiny. Oni vidí, jak Ukrajinci utíkají před válkou. Oni si nemůžou dovolit, aby Evropani začali utíkat prostě z Evropské unie a začali někam odjíždět, někam na Balkán, do Turecka, nebo sedali na letadlo, letěli někam do Ameriky a podobně. Oni to všechno budou potřebovat prostě mít zastavený, zablokovaný, aby lidi nemohli prostě přejíždět hranice, a to i z toho důvodu, že některé země se k tomu nemusí připojit. To je zase další věc, to nacvičování, to trénování. Oni si můžou určit, že chceme mít pod kontrolou hranice, aby naši občané byli mobilizováni v daném prostoru našeho státu, a nechceme, aby utíkali do sousední země a podobně, to znamená zavřený hranice. A ještě jeden důvod může být, že některé země v Evropě se celého toho hurá holportu do války s Ruskem nebudou účastnit, jako například Rakousko. A Rakousko zkrátka by bylo takovým prostorem, že tam by prostě jako utíkalo, předpokládám, jako dost lidí. Jako první, jako takzvaná první signální, to znamená první volba, protože jako nejblíž, že jo, minimálně někde v prostoru střední Evropy. A tohleto zkrátka oni potřebují mít podle mého názoru nacvičený. Proto probíhají v posledních týdnech tyhle ty nácviky jednotlivých policií, jednotlivých států na svých společných hranicích, si trénují uzavření hranic. A když se někdo zeptá, no je to kvůli migrantům, je to kvůli migrantům, si nevšimejte, tady není nic k vidění, jeďte dál a podobně, ale já samozřejmě tomu nevěřím. A každý, kdo je trošku konceptuálně gramotný, tomu rovněž nemůže věřit, protože od chvíle, kdy platí migrační pakt, tak procesy migrace jsou nastavené naprosto jasně. Žádná hrozba nějaké migrační vlny, jako byla v roce 2015, od této chvíle už nehrozí, protože platí migrační pakt. Je jasně určeno, kdo se postará o migranty na vstupu. To znamená, není pravda, že tohleto se dělá kvůli migračním vlnám. Žádná migrační vlna není a nebude. Tohleto jsou podle mého názoru, a můžu se mýlit samozřejmě, ale z největší pravděpodobností jde opravdu o nácvik pro případ vyhlášení válečného stavu na území Evropské unie. Podle to, co probíhá. Takže všechno to zapadá jako mozaika do sebe, naprosto dokonale. Dnešní výrok Lukašenka o tom, že Bělorusko je připraveno na válku, to je velký. Proto, víte, on vždycky seděl na dvou židlích. Lukašenko byl vždycky zkrátka z jedné strany velký přítel Ruska, proruskej, na straně druhé velký západčik, vždycky prostě měl snahu sedět na dvou židlích a do značné míry z toho profitoval, a díky tomu se udržel a stále se drží tak dlouho u moci z počátku 90. let, ale zkrátka v nějaké chvíli takzvaný ten, kdo je silnější, prostě mu nařídí, co musí dělat, a prostě teď ve chvíli dostal prostě pokyny, samozřejmě z Kremlu, musí být jeho armáda připravena. Já dokonce jsem přesvědčený, že ani Putin mu neřekne úplně všechno, co se chystá. Takový to ruský přísloví, není potřeba vědět, že se jde na smrt, stačí, že lidi budou tušit, že něco není v pořádku, že... to je taková ta mentalita. On to samozřejmě ví, Lukašenko, protože on normálně během toho pokusu o státní převrat v létě po těch volbách v roce 2000, co to bylo za rok 2019 nebo 2020, kdy tam byly ty prezidentské volby, já už se fakt nepamatuju na ten rok. Když tam byly ty obrovské demonstrace, ten pokus o státní převrat, tam to dokonce vypadalo a dokonce už západní média hlásila, že Lukašenko už má připravený vrtulník a uteče do Moskvy a Bělorusko bude osvobozeno a že jo, všechny ty organizace národního osvobození převezmou moc a budou transformovat Bělorusko na prozápadní a probruselský stát, že o tom byly velký plány. A nakonec z toho nic nebylo, protože Lukašenko oblíknul uniformu, vzal do ruky Kalašnikov AK-47 a zavolal do Moskvy a Moskva poslala Lukašenkovi na pomoc ruskou armádu a speciální pořádkové jednotky OMON, pozuby ozbrojené, kulomety a slzným plynem a nervovým plynem, dokonce i těmi vrhači nervového plynu, že jo? Jsou ty NKZ-14 granátový nábojnice s tím nervovým plynem, který vlastně ty lidi úplně položí a začnou prostě jim téct sliny z úst a dostanou křeče a jsou na zemi, že jo. Takže tam oni se s tím vůbec jako nepárali. Moskva jasně věděla, že jo, Minsk nemůže přijít v procese řízení. Bylo rozhodnuto potlačit celý ten pokus o státní převrat. Takže tohleto zkrátka došlo do fáze, kdy za tuhletu bratrskou pomoc mu Putin určitě tenkrát řekl, přijde chvíle, kdy tohleto mi budeš muset vrátit. Tuhletu službu. Tuhletu laskavost. A já se obávám, že ta chvíle právě teď přišla. Lukašenko je postavený do pozice, že pokud bude rozhodnuto po 20. září, že se musí urychlit konec války na Ukrajině a že se udělá velká severní fronta, půjde se do Kyjeva a vezme se Kyjev, protože ten zelený feťáček, který tam je, už přesluhuje, už má takzvaně po svoji vlastní expiraci, dlouho po svoji expiraci, tak ve chvíli, kdy dojde k tomu rozhodnutí, tak Lukašenko bude muset mobilizovat a poslat vojáky společně po boku s ruskou armádou. Tím se upevní takzvaný, že oni tomu říkají ten svazkový stát, že? Myslím, že tomu říkají, ono, že jo, sojuzné gospodářstvo, myslím, že tomu říkají ten takový ten holport speciální mezi Ruskem a Běloruskem, kdy oni v podstatě jako mezi sebou mají jakoby svazovou charakteristiku svazového státu, jakoby z dob Sovětského svazu, pouze s tou výjimkou, že nemají nejvyšší Sovět a nemají takzvané nejvyšší plénum Sovětu, to znamená obdobu jakéhosi společného svazového parlamentu. To nemají. Jo, to nemají. Ale jinak jsou tam nastavené svazové struktury společného řízení a dokonce i bezpečnostního a částečně i zahraničního řízení. To znamená, že Vladimír Putin sice říká, jako, že žádný sovětský svaz se obnovovat nebude, ale co se týče Běloruska, tak Bělorusko je prvním stavebním kamenem obnoveného Sovětského svazu ala prostě nějaká light verze Sovětského svazu. Jo? To znamená, nebude to úplně až tak finální, nebude to nějaké úplně všeobjímající a společné zakotvení nějakého parlamentu společného, ale zatím to bude v takové té volnější bázi, ale zase ne tak úplně volnější, aby Lukašenko si mohl dovolit znova přistavit v Minsku dvě židličky a sednout si na ně přesně uprostřed. To už dovoleno samozřejmě nebude. Židlička tam teď bude už jenom jedna. A ta bude pěkně prostě krajkovaná a bude pěkně vyřezávaná a vedle bude pěkně balalajka opřená ruská. A bude se dávat pozor, jak dobře, jak správně Lukašenko na té židli sedí. Aby bylo všechno podle předpisů, jak Kreml nařídí. To znamená, to, co teď probíhá, samozřejmě Lukašenko z toho nemá radost, to je naprosto jasné. Je de facto do té pozice dotlačen. Dobrou zprávou pro něho je, že ani Vladimir Putin nechce ohrozit to úzké svazové spojení s Minskem, protože ve chvíli, kdy opravdu to zvolí tuhletu kartu a pošle Bělorusy do války na Ukrajině, v tom okamžiku podpora

0: tradičních ukotvovacích pozic, aniž by třeba Bělorusové šli někam moc daleko za hranice. Ono úplně bude stačit, že běloruské jednotky se postaví někde těsně za hranicemi na ukrajinském území, někde do hloubky nějakých 20 kilometrů a tam vytvoří někde nějaký nárazníkový pásmo, kde budou rozmístěny raketomety, které budou samozřejmě dálkově ostřelovat prostě Kyjev a ta opevnění, která jsou na severu a na severozápadě a na severovýchodě Kyjeva, že jo, tam zhruba z těch pozic nějakých těch 70 až 60 kilometrů budou prostě tam posílat ty Iskandery. Proto já si dovedu představit, že potom 20. září nebude, jak jsem to říkal už minule, nebude to samozřejmě hned druhý den, bude se tam sestavovat vláda, bude se určovat nějaký program, ale výhledově i do konce roku, možná ještě před Vánocema, by mohlo k něčemu dojít. K nějakému rozhodnutí, k nějaké události, k nějaké akci, k něčemu. No a kdyby to došlo tak daleko, jak by to mohlo zajít, tak samozřejmě Lukašenko dostal pokyn a proto, jak dneska řekl, Bělorusko je připraveno na válku. No, takže takhle bych to zase s velkým přesahem uzavřel, tohleto první téma, Vítku. Dáme si krátkou přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili do ještě ne teda, ale do druhého tématu.
1: Fajn, pustíme se zhruba do 4-hodinového tématu, stihneme to do té 9. hodiny, když si teď zahrajeme právě písničku, kterou Helenka vybere a uvede.
2: Na přání Hanky, Zdenky a Lenky mám připravenou písničku české písničkářky a zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Zničená zem. Tolik Kateřina Marie Tichá a já se ptám, jestli jsme připraveni pokračovat dalším tématem. VK, Vítku?
0: Ano, ano.
1: Ano, já jsem tady také, jenom pro účely záznamu připomenu, že jsme hráli písničku, kde potom byly slyšet zvuky vody a dýchání, tak to ne, že se Helenka sprchuje, ale to bylo opravdu v rámci té písničky. Protkal se to do toho mluvení, tak jenom aby to posluchači chápali ten kontext, protože do záznamu písničky nedáváme, tak to je jenom vysvětlení. Ale pojďme tady na další druhé téma, které tu máme a tím se vlastně vracíme okruhem k začátku, které VK uvedlo ohledně 11. září, jak jsme to trošku zaglosovali, tu situaci, která je aktuálně patrná ve Spojených státech amerických. Witkoff a Kushner přivezli z Moskvy horší podmínky míru. Ukrajinská poslankyně odhalila ruský požadavek na změnu ukrajinské ústavy, uznání poválečných hranic a vojáci se ptají, jestli je trapatý posílá na Donbas nasekanou, aby je Zelenský po válce nepotkal v ulicích Kyjeva. Zima se blíží, jaká je tedy situace s těmi jednáními VK v Moskvě, respektive reminiscence, které se odehrály těsně poté, jak si právě navázal na tu situaci, která panuje v Americe.
0: No, tak to bude i znova v tom večerním článku, protože tam bude ještě další video. To se dobře doplňuje, protože Zelenský dneska prohlásil, že prý údajně první mírový návrh a že jo, něco o ukončení války, že by mohlo být k dispozici již na konci září. On je teď Zelenský na návštěvě v Kanadě a uvedl to tam, jako, že v podstatě už na konci září očekává prostě nějaké jako první výsledky a že prostě bude jako jednat prostě o ukončení války ještě před zimou, ale že i tak se prostě musí Ukrajina připravit na zimu, protože Rusko prý ukončit boje nechce, ale Ukrajina prý bude usilovat o ukončení bojů ještě před zimou. No, tak samozřejmě, on musí říct tak, jak to je, protože ta zima si bude bez elektriky, bude bez plynu, bude bez naděje a bude bez lidí možná už brzy. Takže on tak trošku jako musí jít s pravdou ven. Takže tohleto je nám ukázka toho, že to 20. září bude důležité. A konec konců Zelenský tam o tom hovořil, že do ruských voleb do 20. září neočekává, že se vůbec něco změní, ale teprve až po volbách, že by se mohlo něco změnit po volbách. Je jasné, že jemu rozvědka jasně říká nějaké scénáře.

0: Američané určitě mu poslali nebo v uzavřeném jednání se Zelenským, když tam byl Vítkov s Kušnerem, tak mu asi řekli, jaká je realita, jaká je možná realita v měsících následujících po ruských volbách do státní dumy, co říká americká rozvědka, co se bude odehrávat a jak by mohlo vypadat ruské tažení na Kyjev a podobně. To znamená, Zelenský v podstatě je taková figura, která je dosazená, vlastně ovládaná jakoby dálkově, nějakým dálkovým ovladačem podle toho, jaký je zrovna nejsilnější signál. Když přijdou Američani do Kyjeva, tak nejsilnější signál dálkového ovládání mají Vítkov s Kušnerem. Jo, prostě to je nejsilnější. Jakmile odjedou, tak najednou nejsilnějším signálem je Brusel. Případně Londýn, případně kdokoliv, kdo má naditou prkenici a její obsah předá do Kyjeva. Ten má vždycky největší, nejsilnější dálkový ovládání na celou tu zelenského chuntu. To znamená, ta vláda, která tam je, vlastně o ničem vůbec nerozhoduje. O čem se rozhoduje je, že jestli Evropská unie bude chtít riskovat vyvolání konfliktu teď, a za jakým účelem a za jakou myšlenkou. Pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaké podniky v nějaké zemi NATO v Evropě, tak dovedu si představit, že ten leitmotiv má následující podobu. Není nezbytné jít do války s Ruskem hned, ale je pro nás dobré vyhlásit válečný stav na území Evropské unie a tím získat naprostou kontrolu nad více než 400 miliony obyvatel, kteří nám dělají v poslední době problémy třeba ve volbách. Protože v době válečného stavu se zastavují volby. Během válečného stavu se zastavuje demokratický proces. Žádné volby by už nebyly ani tady v Německu, ani u vás, ani nikde jinde, všechno by bylo zastaveno, všechno by bylo zablokováno. Maďarsko je hotové, Orbán je pryč, to znamená, tam by zůstal Péter Maďar. No, zkrátka, oni se můžou rozhodnout, že to zablokujou, že udělají takzvaný stop stav, vyhlásí válečný stav a transformujou celou Evropu do válečné výroby, naženou lidi v mobilizačních povolánkách do válečného zbrojení, do válečných podniků. Začnou, že jo, nábory do armády a tak dále, a tak dále. To znamená, nemusí to být hned konflikt a střet s ruskými vojsky někde v Kaliningradu. Vůbec ne. Může to být zkrátka jenom záminka k tomu, co oni potřebují. Rusko by jim tím úderem dalo záminku k vyhlášení válečného stavu a k uzavření všech hranic na území celé Evropské unie. K získání totální kontroly. Totální kontroly nad veškerým obyvatelstvem. Daleko větší kontroly, než byla v době covidové pandemie. Ve srovnání s covidovou pandemií to bylo nic ve srovnání s tím, jaké pravomoce by měly během válečného stavu. To by se vůbec nedalo srovnávat. Proto já si dovedu představit, že tohleto, co de facto probíhá, tak je motivováno opravdu tím využít tu situaci na Ukrajině k nějakému modelu, kdy se očekává, že pokud ruský volič rozhodne, že chce změnu, tak Kreml bude donucen vyslat nějaký vzkaz a nějaký signál. A druhá možnost, druhá varianta je, že ve chvíli, když by přišla varianta číslo 2 a byla by potvrzena současná politika Putinovy linie, to znamená, Rusové by řekli, my souhlasíme s tím, že nebo souhlasíme s prací, jak to funguje do téhle doby. Nevadí nám, že nám lítají prostě ukrajinský drony až do ložnic a do paneláků. Nevadí nám, že je nedostatek benzínu. Nevadí nám, že si nemůžeme objednat z Wildberries a z Ozonu nějaké zboží. Nevadí nám spousta dalších věcí. Tak, jak to dělá Gosudar, tak jsme s tím spokojení. To znamená, i tohleto je třeba možnost, jak to může dopadnout samozřejmě. Ale spíš se očekává, že dojde k nějaké změně a ta změna samozřejmě bude mít nějakou reflexi v tom, co začne ta nová vláda dělat zhruba tak 2 až 3 měsíce poté, co bude ustanovena. Proto oni se na to připravují v Evropě, na všech úrovních, na všech pozicích. A pokud se mluví o volbách kdekoliv v současné době, tak vždycky by se mělo mít na paměti, že o volbách se může mluvit pouze v mírovém stavu, ne ve stavu, který je válečný. Ve válečném stavu se žádné volby nedělají. A oni, kdyby chtěli vidět příklad, jak to funguje, tak je to na Ukrajině. Na Ukrajině je válečný stav a žádné volby tam nejsou. A takhle to prostě chtějí udělat v celé Evropské unii, pokud na to přijde, samozřejmě. A musíte si uvědomit, že mnoho politiků, třeba i francouzský prezident, kterého čekají příští rok volby, to má naprosto spočítané. Ale pokud by byl vyhlášený válečný stav na území Evropské unie, tak zůstane prezidentem neomezeně dlouho. Stejně jako Petr Pavel v Praze, stejně jako jednotliví premiéři, všichni, kteří jsou u moci a tak dále a tak dále. Někomu by to vyhovovalo. Velmi významně, velmi značně. Třeba se uvědomit na to, že válka, kromě toho, že se válčí, tak zároveň umožňuje i uchopit a získat obrovskou moc. A v případě o něch záležitostí, které se týkají voleb, tak dokonce i během toho válečného stavu zkrátka neuspořádat a nerealizovat volby. Nechat zkrátka u moci toho, kdo tam je, dané osoby na jednotlivých pozicích. Proto oni počítají se všema možnýma alternativama, se všemi možnými nuancemi, které mohou nastat. A Zelenský, no, ten jenom plní požadavky, které na něho klade Brusel a samozřejmě Londýn. Znamená i to, co on vlastně dneska řekl v té Kanadě, je de facto jenom jakési konstatování toho, jakým způsobem Evropa chce udržovat stavy, vztahy se Spojenými státy, ještě je úplně nerozbourat, ještě je úplně nehodit přes palubu. A to znamená jednat s Američany o nějakém mírovém návrhu. To znamená získat čas. Ono se totiž potom 20. září stejně uvidí a do té doby je možné s Američany jednat. To je ten model. Zkrátka za 9 dní budou volby do státní dumy a oni uvidí, jak to dopadne a podle toho se zařídí. Takhle třeba se na to dívat. Takže tohleto téma bych teda takhle uzavřel. A jestli teda máš, Vítku, nějaký další dotaz, tak ještě bychom zodpověděli. No a nebo bychom se dali nějakou přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Nemám PK dotaz, já myslím, že to je všechno naprosto jasné. Já bych preferoval tady tu skutečnost, že bychom si dali pauzu, dali bychom si 2 písničky. Helenka určitě má v záloze nějaký repertoár od posluchačů, po případě, jestli nechceš, Helenko, něco sama zaspívat, což nepředpokládám, tak určitě máš nějaké písničky sama. Tak si zahrajeme.
2: Písniček, které přichází jako přání, tady mám opravdu hodně. Vybrala jsem z nich písničku Spiritual Quintetu, Až se k nám právo vrátí. Písničky dozněly, volající je připraven na telefonní lince a tak se ptám, jestli i my jsme připraveni odpovídat na otázky. Vítku, VK?
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, bude to v plné palbě, protože máme 21.01, takže posluchači mají celou hodinu 60 minut, necelých 60 minut, takže to je opravdu unikátní, takže doufám, že to využijí bez zbytku.
2: Také věřím, že toho využijí prvního volajícího. Máme hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať niečo k tej invázii Hutiov smerom do južného Jemenu, že si cieľom je úplne zastaviť vlastne prepravu ropy cez Červené more. A prečo to prišlo práve teraz, že či to súvisí s voľbami v Spojených štátoch amerických do kongresu, alebo či je to súčasťou nejakej širšej eskalácie, lebo vyzerá to tak, že teda tí Husiovia alebo Hutiovia teda spôsobili aj dosť veľké problémy armáde Saudskej Arábie. A potom ešte jednu takú možno trochu úsmevnú otázku. Na pohrebe norského kráľa sa zúčastnil aj český prezident, že či to bolo také nevyhnutné, aby tam išiel, lebo tých prezidentov tam bolo, ja neviem, možno dvaja, traja, ale bol tam aj Zelenský. A že či to teda má nejaký význam, alebo to je nejaká špekulácia.
2: Áno.
0: No, ja ďakujem za dotaz. Českého
3: prezidenta to bol asi jeden ďalší zážitok.
0: Na to, ja vám na to rovnou odpoviem. Je to veľmi jednoduché, ta návšteva kvôli tomu, protože oba dva samozrejme sú napojení na financování z tzv. Norských královských fondů. To znamená, Norské královské fondy financují válku na Ukrajině a stejně tak pomáhali, podle těch informací jsou tam napojeny nějaké ty finanční řetězce na volební kampaň prezidenta republiky. Jo, byly tam nějaké ty vazby na norské fondy, protože norské fondy jsou mimochodem velice aktivní v České republice v neziskovém sektoru. Přispívají neziskovkám, takže já dokonce označuju tu účast Pavla za povinnost, že jo, peníze, tak aspoň ta slušnost, že jo, přijet na pohřeb, no, takže takhle. No, a ten první dotaz, co se týče těch útoků, podívejte se, to je všechno okolo Iránu motivované, to znamená, jestliže Spojené státy chtějí pokračovat ve válce proti Iránu, protože samozřejmě Benjamin Netanyahu dal povel Trumpovi, aby pokračoval, tak samozřejmě Irán dal povel Husijům a oni v podstatě uzavřeli že jo, ten průliv, že jo, směrem k Suezu, celé to Rudé moře je de facto uzavřené. Dalo se to čekat, nikdo jako netváří, že by se mělo něco otevírat. Jak jsem říkal na začátku, v Americe v důsledku té krize v Perském zálivu a v prostoru Arabského poloostrova vylezla cena dieslu nad $6, no a cena ropy vyskočila na nějakých 105, 106, 107, tam se někde pohybuje cena za barel ropy. Zkrátka, blíží se americké volby v listopadu a to, co začíná teď, je nic, to je čajíček ve srovnání s tím, co bude po 20. září. A co bude po tom 4. listopadu, nebo ze druhé úterý v listopadu, nevím přesně teď, jaké je to datum, budou volby do kongresu a po těch se budou také dít věci. To znamená, to si ještě počkám. Jsou takové dva hlavní termíny velmi zásadních radikálních změn, které nás čekají, takže na to si samozřejmě počkáme.
2: Haló, slyšíme se?
1: Ano, my čekáme na další telefon.
2: Na dalšího
0: Ano, ano, na další telefon. No, samozřejmě, já to skončil. Tedy,
1: já jsem do toho nechtěl vstupovat.
2: Já jsem si právě taky říkala, že do toho nevstoupím, ale dobře tedy, další volající je připraven. Hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych som ještě chcel doplniť článok pana VK, ten posledný, o Tucker Carlsonovi, ktorý rozprával o tom, ako Trump zradil svojich voličov, pretože ďalej podporuje Ukrajinu a nič neurobil proti tomu, aby sa tá vojna na Ukrajine zastavila. Nič neurobil proti podpore Ukrajiny. A ja by som chcel doplniť ten článok pana VK, pretože on to rozpráva tým, alebo Carlson to takisto zvaľuje na neokonov. No spýtame sa, kto sú tí neokoni a kto ich financuje. Všetkých neokonov financuje AIPAC. či je to Ted Cruz, bol to Graham, Rubio, Tom Cotton, to sú všetci, ktorých financuje AIPAC. Hovorí sa, to povedal aj Alex Jones, že šéf CIA Radcliffe je len stenograf Mossadu, pretože na ňo majú svinstvo, ktoré robil vraj s nejakými chlapcami. Do toho prichádza Tusk, ktorý povedal predvčerom, že dostal práve od šéfa CIA pomerne presnú správu, ako budú vyzerať najbližšie mesiace v Európe, že sa bude východné krídlo NATO bude postihnuté a Tusk bije na poplach. Takže tento môj dotaz alebo komentár je doplnením na to, kto všetko za tým stoja. Tí neokoní sú platení aj pakom.
0: No jasne, ja rozum. No, ďakujem. No, děkuji za dotaz. No ano, ale pozor, AIPAC je pouze zase jenom organizační schránka. To není ten, kdo to rozhoduje. Jo, prosím vás, neokoni jsou kádři, nejvyšší kádři amerického vnitřního národního prediktora. Ovládá je schránka, operační schránka Izraele, a to je AIPAC a všechny ty další organizace, ADL a další, které kontrolují americký kongres. AIPAC de facto je pouze schránkou umístěnou ve Spojených státech. Ta schránka je ovládaná z Izraele. Mossad je v podstatě operativním nástrojem Izraele pro ovládání této manipulační schránky ve Spojených státech. Znamená, Mossad je napojený na AIPAC, AIPAC ovládá americké senátory, kongresmeny, politiky. Jednoduše, to je linie pohybu, linie koordinace. Ale znovu, Mossad není samonosná jednotka, která by byla na vrcholu. Mossad je zase pouze jenom nástroj. Jakási páka, za kterou někdo tahá. No a kdo tahá za tuhletu páku? No, za tu tahá samozřejmě Benjamin Netanyahu. Ale pozor, to je zase jenom figura. Figura, která tahá za páku. No ale kdo ovládá tu figuru? Kdo je nad ní, nahoře? Protože to je figura samozřejmě, která je na provázkách. To je marionetka, že? A kdo je tou rukou nahoře? No, to jsou vyvolení, to je Chabad Lubavič. Chabad Lubavič kontroluje Trumpa, Chabad Lubavič kontroluje Benjamina Netanyahua, Chabad Lubavič kontroluje Vladimira Putina. Takhle nastavený systém světového řízení. To znamená, pokud se budete ptát na schránky, jako je AIPAC, tak nepochopíte, jakým způsobem je řízená světová moc. To je pouze schránka. Nebo pokud se budete ptát na páku, to nic neznamená. Pokud se budete ptát na ruku, která hejbá pákou, to znova nic neznamená. Důležité je ten, kdo ovládá procesy řízení nahoře. Chabad Lubavič. Ti, kteří jsou nad Židy. Nad Židy. Židé jsou nad všemi a Chabad je nad Židy. To znamená, oni jsou úplně nahoře. Proto, když v roce 2007 bylo otvíráno nové oddělení Židovského muzea v Moskvě, tak Vladimir Putin slavnostně otvíral, měl po boku Berela Lazara a hlavní fotografie, která tam byla za nima postavená, je fotografie Menachem Mendel Schneersona. Že? To je ta slavná fotografie. A mimochodem, velká rychlá forward smyčka do budoucnosti, z minulosti do budoucnosti, nebo do minulé budoucnosti, to znamená konkrétně do 7. října 2024, co se stalo v New Yorku. Donald Trump přišel uctít památku těch obětí útoku Hamásu ze 7. října 2023. Byla to vzpomínková akce a konala se těsně před americkými volbami prezidenta 7. října 2024 v New Yorku. A kde? Konala se u hrobu Menachem Mendel Schneersona. A v tom stanu, on tam je, vyfocený Trump, a na tom podstavci je tam obraz, velký obraz. Koho? opět obraz toho samého muže, který by je, u kterého stál Vladimír Putin v Židovském muzeu v Moskvě. Ten samý obraz. Menachem Mendelšnírsona. A u jeho hrobu předčítal Stanachu slib služby Izraeli. Protože Stanachu se, to je rytovací knížka, mimochodem Tanach. Jo, jenom pro další informaci, kdybyste se dostali někdy do nějakých prostě struktur, nějakých lóží a většinou těch velkých. Jo, tohle to se netýká těch normálních a těch velkých lóží, tak pokud byste se stali prostě vyvolenými k ochraně, oni tomu říkají svatý stát, že svatého státu Izrael, k jeho ochraně, tak byste přísahali na Tanach, četli byste z Tanachu slib služby věrnosti a museli byste se to naučit v hebrejštině. Jsou to jenom dvě věty, že jo, no, mimochodem se většinou nějakýkoliv se to naučí, není problém. Takže to je ten důkaz toho. Proč? Protože samozřejmě, chápete, co se týče konceptuální gramotnosti, je na tom americká alternativa velice špatně. Není to kvůli tomu, že by neměli zdroje, ale je to kvůli tomu, že oni jsou Američané. Oni rádi vidí věc jednoduše ve světě. To znamená černá, bílá, špatný, dobrý. Jo? Oni nemají rádi, když je to příliš komplikovaný. Oni nechápou ani takové jako ty souvislosti, jakože proč někdo někomu slouží, proč někdo je nadřazený, proč někdo je vyvolený. Nechápou tyhle ty koncepty. Jo? Vůbec tomu nerozumí. A u Tuckera Carlsona je vidět, že tam je ten konceptuální otvírák patrný, ale je to jako, když otevřete flašku s pivem, ale jenom do půlky. A to víčko vám tam zůstane, jo, zaseklý. Máte ho sice lehce otevřený, ale to víčko je pořád zaseklý, nedá se otevřít. A tomu já říkám konceptuální otvírák jenom do půlky. Protože jemu samozřejmě v tom povídání chyběla ta příčina, ta hlavní příčina, o které on tam vůbec nemluví. To znamená, američtí neokoni, kteří sloužili a dodneška jakoby slouží v podstatě nebo v zájmech amerického národního prediktora, ten národní prediktor byla páka světového globalismu, světových globalistů. A kdo to jsou světoví globalisté? No to je vyvolený národ samozřejmě. A který? No to je ten, který je úplně nahoře. To znamená, oni slouží systému globální moci vyvoleného národa. A jak to poznáte? No, všechny největší korporace vlastní židovské organizace, všechny světové banky vlastní židovské rodiny, všechny farmaceutické firmy vlastní židovské rodiny, všechna velká média, tiskové agentury jsou v rukách židovských majitelů. Zkrátka všude, kde se podíváte, jsou židovští majitelé. Úplně všude, v celém systému řízení této planety. Na všech úrovních. Úplně všude. Není dovoleno, aby tam byl nějaký goj. Není dovoleno, aby tam byl nějaký nachým, nebo někdo prostě, kdo jako někde fišel, bůh, sněste si mě. Ne, tam jsou všude jenom jejich lidi. Jenom jejich. A samozřejmě, kdo to do tady toho vidí, kdo tomuhle rozumí, tak rozumí i procesům řízení. Není potom překvapený, jak dopadnou volby, respektive co vyleze z těch voleb. Není potom překvapený, jak se chovají ty vlády, jak se chovají ti ministři, jak se z nich stávají, že jo, původně to byly vlastenci, najednou jsou z nich proizraelští tupelos. Najednou, kde se to vzalo, kde se to stalo. No ale pokud ovládáte tu konceptualitu, tak chápete, že jinak to vlastně vůbec ani nejde. Oni byli připuštěni ke korytu a když jsou připuštěni ke korytu moci, musí zkrátka sloužit. Jinak se jim stane nehoda. Nebo to ne, to hned ne. Prostě je dají pryč. A oni, kdyby se cukali, tak se jim stane nehoda. Jako Jörg Haider, když se cukal a nechtěl se nechat koupit. Že? Dostával nabídky. Že jo? Ale no tak nakonec mu poštelovali brzdy, no a zabili ho. Když žil v autě. Takhle to funguje zkrátka. Politici, když se někam dostanou, tak u nich uvidíte tu proměnu. Najednou se promění. A prosím vás, ty koncepty proměny jsou velice jednoduché. Je to systém cukru nebo biče, anebo obojího cukru a biče. To znamená, nabídnou jim peníze a když by náhodou chtěli odmítnout, ukážou jim, co proti nim použijou na jejich zničení. Takže raději vezmou ty peníze a raději začnou sloužit. Já už jsem o tom hovořil. Donaldu Trumpovi v roce 2024 kvůli těm jeho soudním procesům, které běžely ve Spojených státech, hrozilo vězení kriminál. Federální soudci byli připraveni poslat Trumpa do vězení, ale přišli zachránci. Přišli zachránci. Najednou byl zbaven obvinění. Teda zbaven. Oni ho odsoudili, ale soudce v New Yorku rozhodl, že žádný trest mu nedá. Že byl zvolen prezidentem a že samotné odsouzení stačí, ale bude bez trestu. To znamená, byl odsouzený za podělání účetnictví, že platil prostitutku z nákladů firmy a že to sfalšoval, tohleto všechno, ale nedostal žádný trest a zkrátka najednou ho federální soudce, který ho nesnášel, nenáviděl, ho nechal jít. Proč? No, protože přišla informace ze zhora. Chabat zvedl telefon a dal pokyn. On bude od teďka pracovat pro nás. On pracuje pro nás. On bude 7. října u hrobu našeho mesiáše. Tam složí slib v Tanachu a bude sloužit nám. Rozpoutá válku s Iránem. Udrží v chodu válku na Ukrajině. Bude pracovat pro nás. Proto je to komplikované, ale znovu jenom zopakuju, já vím, že to je dlouhý, ale je to důležité si uvědomit, že vždycky, když se mluví o tom, že kdo za něčím stojí, že někde jsou neokoni. Neokoni jsou ovládáni AIPACem. AIPAC je ovládaný Mossadem. Mossad je ovládaný Netanyahuem. A Netanyahu je ovládaný tím, kdo je tam nahoře. Chabat. Ti, kteří jsou nad všemi. To je jednoduchý proces. A ve chvíli, kdy vidíte najednou ty souvislosti a tu mozaiku, vidíte, jak stojí ruský prezident u obrazu Menachem Mendel Schneerson. Vidíte amerického prezidenta, jak ve stanu na hřbitově stojí vedle obrazu Menachem Mendel Schneerson. Když najednou vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Moskvě, a když vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Bílém domě Trumpovi, tak zkrátka vidíte najednou vládu divných procesů. Vidíte najednou válku, která nedává smysl na Ukrajině. Vidíte najednou prezidenta, který něco sliboval a nic z toho neslíbil, a naopak, co sliboval, tak dělá teď věci, které jsou v naprosté kontradikci a opačné k tomu, co sliboval. Sliboval ukončení všech válek a namísto toho zahájil novou válku s Iránem. Sliboval ukončení války na Ukrajině a místo toho do dneška podporuje a vyzbrojuje Ukrajinu. A dokonce na tom ještě naprosto nemorálně vydělává peníze. Ten Biden, který byl předtím, před ním, ten aspoň ty zbraně Ukrajincům posílal z přesvědčení, zadarmo. Z přesvědčení, že my podporujeme Ukrajinu, protože oni tam bojujou, pokládají životy, tak z přesvědčení tam poslal ty zbraně zadarmo. Trump ne? Trump svým voličům MAGA říká, že zastaví válku a když ta válka, že zastaví válku na Ukrajině a když je zvolený prezidentem, tak namísto zastavení té války začne ty zbraně těm Ukrajincům prodávat a začne na tom rejžovat. Chápete to? On nejenom, že je podrazil, on dokonce ještě na tom vydělává peníze. Respektive ne on, ale jeho kamarádi z vojensko-průmyslového komplexu. Ano, takhle končí volby. Takhle vypadají výsledky voleb. Je to hrůza a děs. Phobos a Deimos. Takže takhle bych na to reagoval, no pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobrý večer všetkým. Počúval som pána VK, ako hovorí, že Američanom chýba tá konceptualita, ale bol som dosť prekvapený v súvislosti s Ceutou, konkrétne na zápase Realu Madrid, boli protižidovské hesla a niečo v tom zmysle, že my vieme, kto to tu riadi a podobné veci. Takže som celku prekvapený, že toľko ľudí vlastne už vie a prebudza sa, že o čo tu vlastne ide, o čo sa tu hrá. A keďže pracujem v Rakúsku, mohol by som sa označiť, že som možno šťastný v súvislosti s tou vojnou, ak by sa tu niečo odštartovalo. Ale chcel sa vás pýtať, či to nebude aj moja možno nejaká prasť, ako sa potom z toho Rakúska by som sa dostal preč niekam z Európy. A tiež som to vás chcel spýtať, čo bude vlastne ten signál, keď odtiaľ to zmiznú? Či bude to tá prvá raketa, alebo čo? Ďakujem, prajem pekný večer, pán Veka.
2: Ďakujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Tak tohle to je velmi zásadní otázka. Kdy přijde ten signál? Podívejte se. Ruští vojenkoři budou mít ten signál zhruba 12 hodin předtím, než k tomu dojde. Jako byl signál, i my jsme měli signál zhruba 12-13 hodin před invazí na Ukrajinu. Zhruba těch 12 až 13 hodin. Ale to se týká zase jenom lidí, kteří mají nějaké kontakty na ruské informační zdroje a kanály. Ale já očekávám, že tak rychlé procesy nepůjdou, že ve chvíli, když se objeví nějaké údery na ruské, a budou to prokazatelně ruské údery, nebude to nějaká provokace, ale budou to prokazatelně ruské údery na nějakou výrobní továrnu někde v zemi NATO, jakmile tedy ty údery budou provedeny, tak začne běžet čas a bude to závod s časem, a tam bude mezera zhruba 12-13 hodin, kdy bude okamžitě svolána Bezpečnostní rada NATO, ale vedle toho bude svolána i Evropská rada v Bruselu, kam se budou muset sletět všichni předsedové vlád. A tam se budou scházet, ta schůzka bude večer. A za předpokladu, že Rusové udělají útok v noci nebo nad ránem, tak to bude časová prodleva zhruba 12 hodin. A začnou zasedat na Evropské radě okolo 6 hodiny večer a ve 20 hodin bude nějaké oznámení o něčem. Teoreticky o vyhlášení válečného stavu na území celé Evropy a uzavření hranic. Proto, pokud by došlo k nějakému úderu, bude bezpečné evakuovat se z Evropy v tomhletom okně 12 hodin. Potom už to podle mého názoru nepůjde. To je rada pro každého, kdo se chce zabezpečit takzvaně pro případ, že by to opravdu spustili. Že by opravdu do toho šli. Protože ti blázni, kteří teď řídí Evropu, jsou v podstatě nastaveni do toho, že chtějí válku s Ruskem, ale otázka je, nebo pro nás, jako pro obyvatelstvo, je otázka toho, jakou to bude mít podobu, ta přípravná fáze pro rozjetí té války, protože to nepůjde hned. A oni budou chtít mít kontrolu na uvolňování prostředků pro horečné zbrojení na přípravu války a k tomu potřebují rozvolněná rozpočtová pravidla. Bez výběrových řízení, no a k tomu potřebují výjimečný stav v podobě válečného stavu na území celé Evropské unie. Takže, jak říkám, může to tak být, nemusí to tak být. Může to tak být, že třeba i dojde k nějakému úderu a Evropská unie se úplně sesype a nebude schopná vůbec žádné reakce. Budou z toho všichni na prášky a Evropa se rozhádá a někdo bude chtít výjimečný stav a válečný stav někdo nebude chtít. Začnou se hádat a najednou se zjistí, že nikdo se nedokáže na něčem dohodnout a nakonec prostě někdo vyhlásí nějaká země válečný stav, nějaká země nevyhlásí a podobně. Může se to takzvaně rozkouskovat a rozpitlíkovat, ale jak říkám, pokud někdo chce být prostě připravený na nejhorší, tak říkám, že pokud někde udeří ruská armáda na nějakou zemi NATO, bude prozíravé hned koupit letenku, bude plno na letištích, já předpokládám, můj odhad, bude plno. Stejně, jako jsme to viděli na Ukrajině, když to začalo v noci 24. února, tak okamžitě ráno bylo peklo. Nedalo se nic. Autobusy vyprodaný, vlaky vyprodaný, nedalo se dostat vůbec nikam. Letiště zastavený v Kyjevě. Naprostý chaos. Proto jak to bude vypadat v Evropě v případě, že Rusko opravdu udeří na Evropu, nedovedu se představit, to už můžeme jenom spekulovat, jakou to bude mít podobu. Na Ukrajině to byl naprostý chaos. Takže kdo se chce připravit, tak ví, jak rychle to asi bude fungovat. A může se na to připravit. Doufejme teda, že to nebude třeba, protože, jak říkám, pokud by k tomu došlo, potom by opravdu k tomu střetnutí s Ruskem bylo velice blízko. Když se podíváte jenom na ty řeči některých politiků, především polských politiků, jako oni říkají, že zaútočíme na Kaliningrad. No, pokud zaútočí na Kaliningrad, protože tam je malá ruská posádka, ta by tam dlouho nevydržela, ale je tam ještě něco rozmístěného, kromě ruských vojáků, jsou tam ruské jaderné zbraně, taktické, na Iskanderech, rozmístěné. Pokud by hrozilo obsazení ruského území, velitel Kaliningradské oblasti dostane rozkaz použít na zastavení postupu nepřítele taktické jaderné zbraně. Bum a budeme tam. Víte, tohleto je jenom otázka senzibility, to znamená, jestli je někdo při rozumu nebo není při rozumu z těch politiků v Evropě. A když se podíváte na ty krávy, na ty voly a na ten ostatní dobytek, který je u moci v Bruselu a konec konců i v Londýně, tak nemáte jistotu, že jsou tam lidi, kteří nejsou šílení, kteří nejsou zaplacení, kteří nejsou zarytovaní, kteří nejsou pod čupcem, pod zástěrou nebo pod jinými hadříky, do kterých se navlékli při rytu. No, jak říkám, uvidíme a doufejme v to nejlepší. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, pane VK, otázka. Hitler nastoupil k moci 31.33, 27.2. hořel Reichstag, Vladimír Putin nastoupil v srpnu 99 a v září byly atentáty na činžovní domy, obrovská tragédie, spousta mrtvých a hodně to změnilo veřejné mínění v Rusku ve smyslu války na Čečně. A moje otázka je, co to je za false flagy, co to je za válečné umění, jako odkud to pochází, jestli je to nějaká válečná chabadnická kabala, nebo jo, nám se to pořád opakuje v té historii neustále dokola a neustále na to skáčeme. A odkud to pochází, jo? Co to je za učení, jestli je to nějaká starověká válečná okultní nauka, jo, nebo odkud to vyvírá tohleto. Děkuju.
2: Děkujeme.
6: Dobrou noc.
0: No, já děkuju za dotaz. No, numerologie má v takzvaných okultních procesech řízení svoje nezastupitelné místo. Velké akce a velké operace se vždycky berou a zavádějí a používají se vlastně vybraná okultní data, datumy, které mají nějaký význam, mají nějaký vztah, mají nějakou souvislost nebo mají nějakou číselnou kombinatoriku, dávají nějaký signál, nějaký symbol. Proto já si dovedu představit, že kdykoliv vlastně dojde k rozhodnutí spustit nějakou válečnou operaci, tak se vybírá datum. Vybere se datum, které má nějaký význam, předpokládá se, že bude to datum používáno v následující historii, že bude zapsáno do historie a chtějí, aby to datum bylo pěkné, aby bylo zapamatovatelné, aby tam byla nějaká numerologická vsuvka. Podle toho se ta data takhle vybírají. Mimochodem, takhle se dneska zakládají běžně i velké firmy s nějakým takovým zajímavým, třeba základním rozpočtem, že jo, aby firma měla úspěch, tak se chodí za numerologama a oni vyberou datum založení firmy. Stejně tak se dělají svatby, že jo, svatby se dělají tak, aby ty součty těch čísel byly sudé, že jo, aby tam byly prostě nějaká šťastná čísla, aby se to si tam vyhla, aby se vyhlo lichým číslům, že jo, někdo dokonce radši odloží svatbu, aby na konci prostě neměl liché číslo, že jo, při svatbě, že jo, tak odloží o jeden rok svatbu, nebo podobně, zkrátka dělají se různé věci, ale jak říkám, co se týče spouštění válek, tak tam opravdu hraje numerologie opravdu velkou roli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát?
7: Dobrý večer, já jsem si dovolil zavolat ještě raz, protože odpověď panu VK, samozřejmě vím, kto stojí za IPKom a kto riadí. Já jsem skôr narážel na to, kto stojí za predlžovaním vojny na Ukrajině. Komu to profituje, komu to sedí, aby ta vojna s Ruskom a Európou ďalej išla. Pretože keď Tusk hovorí, že dostane správu od CIA priamo, tak dostane správu od vyvolených a o tomto išlo. Pretože to zapadá do toho deja, keď ešte v 80. rokoch Netanyahu vyhlasoval, že keď padne Sovietský zväz, tak to bude najlepšie pre Izrael, kvôli tomu, že Sovietský zväz nebude môcť podporovať PLO. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem. No, pro koho je to účel, nebo pro koho znovu? Já jsem na to odpověděl. Chabad Lubavič je součástí takzvaného světového tandemového řízení. A teď se dostáváme znova k základům konceptuality. To znamená, globální prediktor vládne nad touto planetou za pomoci dvou domů. Oba dva domy jsou domy vyvoleného národa, který je správcem nad touto planetou, takzvaným Progos. Jeden dům je dům Sion, který kontroluje veškeré finanční toky na této planetě každého živého člověka. Není živého člověka, jehož peníze by nebyly emitovány a kontrolovány domem Sion. Druhý dům je tvořený domem Chabad, který je někdy nazývaný jako dům Jeruzalém nebo dům Jehova, a ten kontroluje veškeré zdroje a nejsilnější zdroje a rovněž i největší okultní síly nad touto planetou. Kdo to byl Rasputin? No, to byl carův hlavní okultista, který mu pomáhal vlastně takzvaně otevírat takzvaná zřídla. Pomáhal mu vidět do budoucnosti. Už tehdy mu vlastně zřídil takzvané okulárium, že jo, nebo zkrátka to byla ta nádoba, že jo, kamenná nádoba, tam měl tu vodu. A do té vody vlastně on pokládal, car pokládal vodu a de facto to sloužilo, pokládal hlavu do té vody, že jo, a v té vodě byly nějaké látky, omamné látky, které navozovaly změněný stav mysli. Byl schopen vidět prostě do jiných světů, že jo, komunikovat s různými entitami a tak dále, a tak dále. Proto tyhle ty dvě síly jsou odděleny a globální prediktor je rozdělil na dvě tandemové síly. Tyhle ty tandemové síly mají kompletní kontrolu nad touto planetou. A jejich hlavním cílem je spravovat tuhletu planetu pro zájem takzvaného syndikátu. A syndikát ten má zájem na snížení populace této planety. Snížení populace planety se dosáhne různými způsoby. Na jedné z šesti priorit, přičemž ta šestá válečná je nejefektivnější a nejrychlejší. vehnat národy Evropy do vzájemné války mezi národy Rusů na jedné straně a mezi národy Evropy je nejrychlejší způsob. A co je důležité, je samozřejmě to, aby to zničení vytvořilo na povrchu nosiče co nejmenší škody. Já jsem o tom několikrát hovořil, že malé termonukleární údery operačně taktickými raketami, jadernými raketami jsou povolené, jsou dovolené. Proč, z jakého důvodu? Oni si ověřili na explozi v Černobylu i ve Fukušimě v Japonsku, že radiační dopad na prostor je poměrně omezený a následky se vytrácejí poměrně rychle. To znamená, oni mají propočítáno, že omezené termonukleární údery případně v Evropě, pokud by to bylo bez zapojení Spojených států, samozřejmě, jenom mezi Ruskem a Evropou, by de facto umožnili znovu osídlit a znovu obydlit a řekněme znovu využít prostor Evropy zhruba 20 až 50 let po termonukleární výměně. To je nějaký ten jejich model, který oni mají. A proto je asi jasné, že ten plán, o kterém mluví v ješivách, tedy v těch náboženských školách v Izraeli, jednotliví rabíni, jak hovoří o zničení Edomu, tak hovoří jasně. Edom bude zničen způsobem, že rozvrátíme národy Evropy tak, že nasuneme do národů Evropy muslimy. To probíhá v rámci migrace, kterou Angela Merkel a všichni ostatní podporovali až do téhle doby, do téhle chvíle. To je součást procesu řízení. To proroctví říká, že ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavena muslimskými nebo islámskými migranty, dojde k velké válce v Evropě mezi králem severu a mezi takzvaným králem jihu, přičemž znova ta válka je vedena na takzvané komplementární úrovni. Není to skutečná válka ve smyslu jednotlivých komplementářů, to znamená, není to válka skutečná mezi oběma domy globálního prediktora, ale co je skutečné, to jsou nástroje, které oba dva domy do té války proti sobě posílají. Proto umírají Slované, jak říká jeden politik, že umírají Slované v té válce na Ukrajině. Ano, umírají. Umírají tam ruští Slované, umírají tam ukrajinští Slované. Ale to není dost. Jak v tom filmu It's Not Enough, to není dostatečné, to není dost. Oni chtějí víc, oni chtějí, aby populace byla zredukována na území celé Evropy. To znamená, jak se to udělá? Nejprve se spustí nacifikace a renacifikace a refašizace celé Evropy. Jakmile bude celé evropské obyvatelstvo znacifikováno a rusofobně zpracováno, bude znovu vrženo do zničující války s Ruskem. Dojde ke zničení jak Rusů v té válce, tak i celé Evropy. A po zničení bude vymazaný celý Edom. Takhle to přednáší v těch ješivách v Izraeli. Máte tam to video. Samozřejmě, to už má asi přes 400 tisíc zhlédnutí, nebo kolik má. Že jo, ta kompilace výroků těch rabínů, jak mluví o tom, jak bude zničený Edom. Tam to všechno máte, to znamená jenom na odpověď pánovi, to je ten hlavní účel, zničení národů takzvaného křesťanského světa, to znamená západního světa, rovná se Evropy. To je ten hlavní model, to je ten hlavní cíl. A zájem je na samozřejmě na redukci populace na této planetě. V tomhletom pracují pro zájem takzvaného syndikátu. Je to komplikované pro americké analytiky, je to těžko pochopitelné, ale jak říkám, pokud se podíváte na to, co se děje, A pokud si poslechnete ty rabíny, o čem hovoří, všechno to zapadá dokonale do sebe. Jejich plán běží na 100%. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání a máte slovo.
8: Ano, dobrý večer, já vás zdravím, já vám fandím. Já mám takový jednoduchý dotaz ohledně Putina. V úterý byl pořád, já si dovolím tvrdit, že si myslím, že mám dost jako kritické myšlení. Byl pořád večer na Prima Zoom, já jsem viděl jenom nějaké úryvky a prosím vás, byl to dokumentární pořád, v podstatě bych to nazval Život a dílo lumpa Putina. My víme, že podrazil koho mohl, odkrágloval kámoše, to teď nechci řešit. Byly tam podrobnosti, pouštěli tam videa kratičky z televize, co kdy prohlásil, jak jednal, bral od začátku, kde působil, tak bral provize z těch zločineckých struktur a to, já nebojte se, já jenom o čem se to, o čem to je. A mě to, ten dotaz, ano, můžu, halo?
2: Ano.
8: Ten dotaz. Jenom to bylo tady o tom, jo, a to prostě vyloženě, na mě to působilo dojem, mě to znepokojilo a já jsem si říkal, nic není náhoda. To, že tento pořad byl natočen takhle autenticky, byly tam výpovědi svědků, třeba ta vdova potom Litvinenkovi a podobně, tak já jsem si říkal, to je normálně, mně to připadá, že se rozhodli zlikvidovat toho Putina, že, jakoby, že už je určený k odstřelu. A teďka ze dvou důvodů, a teď to je otázka pana Veka, je to možný, že buď to teda už jako toho má hodně na svědomí, už se jakoby okouk.
2: My vás neslyšíme.
1: Tak pán vypadl.
2: Tak pán vypadl.
1: Zkusme nějakým způsobem navázat na to, buď se Putin okoukal a je připraven k likvidaci už, řekněme, řízené na těch vyšších strukturách VK, tak jsem to aspoň pochopil ten dotaz.
0: No tak já bych především nějaký prostě pořád někde na nějaký dehonestační, který prostě takzvaně mlátí Putina, vůbec ani nekomentoval. Nevím vůbec, jako kdo to natočil, kdo je autor, jestli nějaký ukrajinský
1: taky
0: režisér.
1: Taky byla to Prima Zoom, to znamená CNN, to znamená Demokraté.
0: Já jako fakt nevím, tak když tak potom mi pošlete odkaz, že do kontaktního formuláře na Aeronetu, abych se na to podíval, jestli to někdo je k dispozici. Těch pamfletů je prostě samozřejmě spousta, k tomu jako nebudeme se vyjadřovat, jako, že jestli kolik si Putin nahrabal, no tak chudák určitě není a koho nechal oddělat. No a podívejte se. Co se týče Prigožina, tam samozřejmě došlo k tomu, o čem já jsem před chvíli hovořil před několika minutama. Prigožin se stěžoval, že nemá zbraně v Bachmutu na dokončení operace na osvobození Bachmutu, že tam umírají jeho Wagnerovci. Začal řovat na Šojguva a na Gerasimova, na čelníka generálního štábu. A když se to nikam nehejbalo, tak vzal svoje vojáky a vyrazil s tankama, s obrněnýma vozama do Moskvy po silnici z Rostova na Donu nahoru do Moskvy. De facto by šlo o státní převrat, že jo, chtěli si to vyjednat přímo s Putinem v Kremlu. To byla vzpoura. Za vzpouru v Rusku je smrt. Nic jiného není. To, že skončil Prigožin, je kvůli tomu, že nechápal konceptuální procesy té války. Účelem té války není vyhrát. Účelem té války je zlikvidovat obyvatelstvo na Ukrajině, především mužského původu. A je to úkol, který je konaný v zájmu samozřejmě pro oba dva domy, o kterých jsem před chvíli hovořil. Realizace takzvaného nebeského Jeruzaléma. Kdyby měl Prigožin trochu konceptuální gramotnosti, tak by věděl, že není dovoleno postupovat ve válce rychle, že cílem je udržet válku v chodu a ten masomlín tam použít k likvidaci ukrajinského obyvatelstva, aby byl v provozu. Provoz toho masomlína by skončil v okamžiku, kdy válka skončí. Ale pokud je cílem takzvaně dehumanizovat a odlidnit Ukrajinu od původního obyvatelstva, tak to potom už dává smysl, proč ta válka běží tak, jak běží, nesmyslně. A už dává smysl, proč pro ten proces souhlasí dokonce Londýn. Ani on nechce zastavit tu válku. I jemu vyhovuje likvidace Ukrajinců. No a článek z dnešního dne z ukrajinských novin. Evropská unie vyzvala, představitelka Evropské unie vyzvala Ukrajinu, aby začala aby změnila zákon a začala mobilizovat i ženy, dámy a pánové. Informace z dnešního dne. Aby Ukrajina, Evropská unie vyzývá Ukrajinu, aby začala mobilizovat i ženy. Co to znamená? Válka, respektive mobilní masomlín, který semele celou Ukrajinu do posledního Ukrajince. To je ten cíl té operace. A pracují na tom oba dva domy. Londýn i Moskva. Úplně společně. Ani jedna strana nechce tu válku zastavit, protože

0: nebeského Jeruzaléma na jihu Ukrajiny. Tři mapy mají ve ševách, aby viděli minulost to, co je realizovaná současnost a takzvaná budoucnost. To znamená, minulost je to, co bylo Judea a Egypt. Budovaná současnost je Velký Izrael a budoucnost nahoře, to, co bude v budoucnu, je takzvaný nebeský Jeruzalém. Proč? Z jakého důvodu? Proč potřebují izraelští sionisté nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny? No, protože součástí těch proroctví těch sionistických rabínů je, že při budování Velkého Izraele bude Izrael zničen. A oni budou potřebovat nový domov. A tím novým domovem bude nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny. Takhle to mají naplánované. To je ten plán. Jo? Takhle je to nastavené. Zkrátka pro asi takovou tu běžnou laickou veřejnost je to hodně těžko stravitelné, ale taková je zkrátka realita. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Ano, dobrý večer, nejdříve chci teda srdečně pozdravit a poděkovat za všechny informace. A já mám jaksi takové úvahy a to je moje otázka. Ten svět, který je tady teda ovládán vyvoleným národem, globálním prediktorem a tak dále, tam směřuje vlastně, nebo co je cílem, protože pozvednutí lidí a tohoto světa to nějak evidentně moc není. Pokud jsou ty úkoly dané jako vylidnění země a spíš kontrola nade vším a nade všemi, takže to určitě není nějaká světlá budoucnost. Jak se na tohle to dívat? Jak se dívat vůbec na směřování této planety, jejího vývoje? Tak na to bych se ráda zeptala. A děkuji moc, budu poslouchat.
1: Také děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, to je zase s velkým přesahem otázka. Protože co se týče civilizací, tak na tady té planetě samozřejmě civilizace vznikají a zároveň zanikají. V minulosti nad povrchu tady té planety byly desítky a desítky civilizací vysoce vyspělých, které v průběhu svého vývoje zanikly a úplně zmizely a jsou pryč a dneska o nich vůbec nic nevíme. Civilizace před desítkami tisíc, stovkami tisíc let a podobně. To znamená, vezměte si, že naše civilizace, nebo to, čemu říkáme dnešní křesťanská civilizace, tak to je stará něco přes 2000 let a to je strašně krátká doba. Vezměte si, že ještě před nějakými 120 lety zhruba, nebo dokonce 100 lety, podle toho, jak se to vezme někde na venkově, jezdili lidé ještě na koních a nejvyšším výdobytkem, že jo, pohybu byl prostě nějaký vůz, který byl tažený koňmi a měl prostě loukoťová kola. A rozvoj, technologický rozvoj nastal prakticky až s příchodem první světové války. A další zrychlení přišlo s příchodem druhé světové války a těsně po ní. Proto teď vidíme nějaký třetí vývoj těsně před třetí světovou válkou a to je umělá inteligence. Což je zase téma úplně na něco jiného, ale jak se říkalo, že kdo zůstane po třetí světové válce? No, nějací lidé jenom s nějakýma klackama a kamenama. No, možná, že ani to ne, ale zůstanou robotické systémy, zůstane umělá inteligence. No, samozřejmě to už jsou trošku jakoby filozofické přesahy, to jako o tom probírat nebudeme, ale co se týče jako nějakého toho smyslu existování, funkce existování, to není třeba nad tím přemýšlet, protože to se počítá vždycky z osobní roviny. To znamená, každý život je modelovaný jako nějaká cesta v daném prostředí, v daném čase a zažívá nějaké zkušenosti, které tu danou duši mají takzvaně pozvednout a posílit a posunout na vyšší mentální level. poté, co skončí v podstatě její projekce.

0: Takže tady ani není důležité se bavit o tom, jako, jestli je nějaký smysl v procesu vývoje populace, protože vždycky ta populace má nějaký začátek, má nějaký apex a má nějakou deklinaci a má nějaký zánik. Jo, to znamená, my se toho nedožijeme, doufám, ale nad tím není třeba jako vůbec jako přemýšlet. Bylo mnoho civilizací a bude mnoho civilizací po nás, takže takhle bych na to odpověděl.
1: Máme dalšího volajícího, zřejmě posledního, máme 7 minut do závěru vysílání, tak tedy ptejte se.
2: Dobrý večer. Ja by som mal ešte jednu takúto otázku. Ja som videl to video s tými rabínmi. Oni tam hovoria o Edome ako o najväčšom zle. Ale z ohľadom na to egyptské porobenie a potom otroctvo v Babylone, tak ten Edom čím tak ublížil vyvolenému národu, že ho tak nenávidia a hovoria o ňom ako o tom najväčšom zle. Lebo ja nemám ako okrem nejakých spontánnych akože prenasledovaní na následnom presune židovského obyvateľstva, tak myslím si, že otroctvo v Egypte, ktoré trvalo strašne dlhú dobu, takisto babylonské ríši, tak ja neviem, podľa mňa to bolo horšie. A potom by som sa ešte chcel spýtať, keď môžem ohľadne toho, čo ste hovorili aj minule o tých dušiach, ktoré uviazli niekde v nejakom medzipriestore, že nesplynú ani so svetlom, ale teda nejdu ani do toho, neviem, kvázi očistca alebo do tej siene, tak rímskokatolická cirkev veľmi odsudzuje samovraždu. A napríklad, ak teda človek spácha samovraždu, tak tým pádom sám preruší nejakú vlastnú vôľu, teda tú naplánovanú cestu a potom uviazne v tom priestore. Tak toto by som sa chcel opýtať. Ďakujem, do počutia.
1: Ďakujeme.
0: Áno, je to presne tak. De facto nejedná se, a pozor, nejedná se jenom o sebevraždu, jedná se i o takový způsob smrti, který daným člověkem není očekáván a je prudký, náhlý, neočekávaný. Týká se například lidí, kteří byli zastřeleni a nečekali to. Pozor, něco jiného je, pokud se jednalo o popravu zastřelením. Tam je situace, kdy ten člověk ví, že jde na smrt, připravuje se na tu smrt, ví, že spáchal nějaký velký strašný čin, za který byl odsouzen a bude zastřelen, nebo bude oběšen a podobně. Tak tam ne, tam to neplatí. Tam normálně dojde vlastně k tomu soudu a dojde ke kontaktu s žehovou a k tomu testu, jestli dokáže splynout a nebo jde do takzvaného kolumbária, kde potom se vybírá nějaké ty další reinkarnace a podobně. Ale je-li ta smrt neočekávaná, je prudká, náhla, někdo vás zastřelí, nebo dopravní nehoda, srazí vás nákladák na místě, umřete, nečekali jste to, tak tělo v podstatě je terminováno bez očekávání a ta duše může zůstat v podstatě v prostoru, že není v podstatě otevřený tunel nebo není v podstatě otevřený přístup k světlu a k opuštění jakoby našeho prostoru, našeho realmu. A v takovém případě ta duše zůstává v něčem, čemu se říká mezisvětí. Je to v podstatě, vypadá to jako náš prostor, ale není to náš prostor, je to jiná dimenze, ale v podstatě kopie, prosvícená kopie našeho prostoru, naší dimenze. A snaha těch, kteří tam zůstanou, je vrátit se zpátky do přerušeného života, který byl neočekávaně ukončen a přerušen, a dokončit svůj život. A to jsou ti, kteří se řadí do té řady v porodnicích a na všech místech, kde se rodí nové děti. Tam všude se nacházejí seřazení okolo. A to dítě je tím třetím okem, protože dítě ještě samozřejmě nemá vyvinutý zrak jako normálníma očima, ale má třetí oko, že? Takzvané třetí oko v hlavě, a tím vlastně vidí ty postavy. Samozřejmě se jich děsí, protože mají různé tvary, mají různé podoby a de facto ten vstup do toho života je teda spojený často s tím křičením toho dítěte, které prostě jako vidí, jako přichází do toho prostoru. A někdy je dítě úplně tiché, že jo, narodí se a porodník, doktor, že jo, tohle to všechno se diví, že třeba dítě jako vůbec nebrečí, vůbec nekřičí, mají dokonce strach a obavy, že co s tím dítětem je, jestli není mrtvý, že jo, a jenom tak třeba jako se usmívá nebo tohleto, a že vůbec jako nekřičí a jestli je všechno v pořádku, že jo. No, to je právě okamžik, kdy rodička porodila v místě, kde nikdo tady z těch entit nestojí. To znamená, je to místo, které je bez nich. Je úplně, je velmi výjimečné mimochodem. Jo, a v tom případě to dítě přichází na svět úplně v klidu. Jo, takže takovým, to jsou požehnané děti, jo, které přijdou v takovémhle klidu na svět. Takže to je jenom jako pro zajímavost, abyste měli o tom představu, jakým způsobem to teda funguje. To znamená, je to náhlý odchod z života, na který se člověk a jeho duše nedokázala připravit. Protože v procesu umírání člověk ví, že umírá, má nějakou nemoc, nebo tohle to všechno, tak ví, že umírá, připravuje se na odchod, na plánovaný odchod v rámci tedy nějaké té projekce a to je v pořádku všechno. Stejně tak, pokud je někde nějaká poprava, on ví, jako, že bude popravený, tak je to ta příprava. Ale ve chvíli, kdy ten odchod je náhlý, například vrah někoho zastřelí, nebo někdo někoho přejede a podobně, tak jsou to v podstatě náhlé smrti, kdy ta duše na to není připravená. Je to náhlé, je to nečekané a ona v podstatě jakoby vypadne z toho těla a nedojde k tomu procesu toho otevření, toho portálu. To znamená, pro někoho se to jeví jako tunel, na jehož konci je světlo, pro někoho je to velká záře ve dveřích, v nejbližších dveřích, které vidí, tak je tam obrovská záře. Pro každého se ten vstup do prostoru, že ho vyjeví trochu jinak. Pro každého trochu jinak, jo? Ten archetyp je pro každého trochu jiný, abyste měli představu. No, tohle to je všechno. Máme 22.00. Já doufám, že dneska jste si něco dozvěděli, že to nebylo moc pesimistické a že si nás opět naladíte za týden po 19.45. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Takže já vám děkuji za poslech. No a samozřejmě tobě, Vítku, za support a Helence za pěkný písničky. Doufám, že teda se opět uslyšíme za týden ve zdraví, že jo, všichni si nás naladíte, no a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
3: Já se s tebou taky loučím, BK, mě se moc hezky, děkuju za vysílání té informace, stejně tak jako s tebou, Helenko, a i s vámi, milí posluchači, mějte všichni moc hezky, příjemný víkend přeju a ode mě to je taky všechno, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: I já se loučím, děkuji za zajímavý večer, tobě VK i tobě Vítku a přeji vám všem hezký zbytek večera.
4: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Co mi to dáváš?
1: Brekcie.
0: Zase brekcie. Tamhle to pouzdro už je plné brekcí. Nemáš nějaké plagioklasy?
1: Nemám. Spočítal jsem 118 geologických vzorků. Průměrná váha je 400 gramů spolu se schránkou kolem 70 kg. To souhlasí, ne?
0: 70 kg tady. Ale na zemi to bude dělat 6x víc. Odkud se vzal ten diabas? Dám ho do tamhle té schránky.
1: To i pak nezavřeš.
0: Už jsem ji zavřel. Ten byl z toho posledního naleziště. Vzpomínáš? Jak si na něm lomil ten vrták.
1: Poslední kámen. Poslední vrták. Fuj, ten měsíční prach se taky dostane všude.
0: Ten odstraníme. Kolik nám zbývá vody?
1: Copak? Chceš se napít? Vezmi si z chladničky Coca-Cola.
0: Pít nechci, chci se vykoupat.
1: To já si dám sprchu. Vykoupu se až doma. Za 318 hodin. A jakmile nás vyloví z vody, hned si řeknu o pivu. Nevážně, po ničem tolik netoužím, jako po pivu. Proč si tu člověk vlastně nemůže dát pivo?
0: Protože Houston je poslední místo na světě, kde přetrvává puritánská etika. Dokonce i nápoje s nízkým obsahem alkoholu oslabují rozumové schopnosti
1: Hele, nech toho. Radši zapni rádio. Za minutu máme mluvit s Houstonem. Naposled.
2: Haló. Tady Houston. Mluví Houston. Slyšíte mě, mládenci?
1: Tady Mills. Na měsíci. Dobrý. Dobrý. Večer. Aby do toho husa kopla.
2: Ty kýkáš, Millsi. Na stydu si. Hned ti dám doktora Erigarda. Hej, Tome, pojď sem. Hlásím rýmu na měsíci.
1: Ale vůbec jsem se nenastydl. To je ten prach. Vzorky. Zrovna jsme je nacpali do schránek. Měsíc se stává hlavně z prachu a smetí, to si nevěděl.
2: Pořádku, pořádku. Víte, že máme k dispozici 10 minut. V důsledku librace se dostáváme do radiového stínu v 21.27. Chcete si poslechnout poslední zprávy? Mám tu pro vás záznam večerního zpravodajství NBC z Washingtonu.
1: Zprávy? Proč ne? Jsou-li dobré?
2: Oh, ty jsi ale vtipále. Jen co je pravda. Teď vám tedy pustím zprávy a 3 minuty před fadingem si ještě naposledy řekneme naschledanou, dobrá?
1: Dobře, dobře. Leda, že by Blob ještě něco chtěl.
3: Nic nechci. Se mnou je všecko v pořádku. Díky.
2: Tak to spouštím.
4: Zde Washington. Vyslechněte si stručný přehled posledních zpráv. New York. Poplach vyhlášený v důsledku anonymního telefonátu, že v úschovně Grand Central Terminal je časovaná atomová puma, skončil šťastně dnes odpoledne. Policie nalezla pumu, která nevybuchla. Odborníci tvrdí, že se teroristé dali z největší pravděpodobnosti obelstít a koupili nečistý uranový izotop. V důsledku vzniklé paniky na výpadových silnicích přišlo 13 osob o život a 37 jich bylo zraněno. Lima. Generál Diaz nepřevzal moc po státním převratu, jak jsme hlásili v poledních zprávách. Ujali se jí jeho jménem únosci, kteří se zabarikádovali v budově parlamentu a drží tam poslance jako rukojmí. Dolní sněmovna se pravděpodobně nalézá v poradní síni a horní sněmovna v suterénu budovy. Protože generála Diaze podporovala většina horní sněmovny, není v této chvíli známo, zda je generál Diaz vzbouřencem, kterého unesli teroristé, anebo zda je legálním šéfem vlády. Washington. Dnes večer byl zničen elektrickým proudem nejnovější počítač Bell Telephones Corporation. Podle zatím nepotvrzených zpráv jej zničili bývalí zaměstnanci firmy, kteří v důsledku uvedení tohoto nového zařízení do provozu přišli o místo. Nicméně neoficiální mluvčí zaměstnanců Bell Telephones, dr. Buckman, na tiskové konferenci prohlásil, že počítač byl schopen naprogramovat si vlastní likvidaci. Byl to první případ sebevraždy počítače. Ve 22 hodin budeme vysílat to rozhovor s doktorem Buckmanem, který tvrdí, že nejnovější počítače znamenají veřejné ohrožení. Houston. V kosmickém středisku skončily přípravy ke startu rakety Saturn na měsíc, kde mají být vystřídáni 2 američtí vědci, kteří nyní pracují na lunární základně.
2: Haló, tady Houston. To jsem zase já. Zbylo ještě pár dalších hlášení o neklidu a napětí v různých částech světa. Máme k dispozici 4 minuty. Chcete si poslechnout další zprávy? A nebo si radši trochu poklábosíme, mládenci?
1: Díky za zprávy. S tím počítačem byl telefon, to bude nejspíš kachna, ne? Tedy aspoň náš počítač se chová slušně.
0: No.
1: Poslyš, opravdu je všechno připraveno ke startu? Je všechno v pořádku?
2: Všechno klape, buďte klidní. Tom a James přiletí přesně, jako vlaky.
1: Co?
2: No, co jezdili před válkou.
1: A.
2: Nebude vám z toho smutno, že opouštíte měsíc a celou tu půvabnou krajinu?
0: To jistě. Ale je tady hrozná nuda. Část posádky si stěžuje, že tu není pivo.
2: V tom případě má část posádky zkrátka smůlu. U vás se pivo pít nedá. Nízká gravitace.
1: Cože?
2: Všechno pivo by se okamžitě proměnilo v pěnu a vyteklo by.
1: Opravdu? A zkoušel jsi to?
2: To je státní tajemství. Mládenci, ještě 2 minuty, než přijde fading. Koukám se na osciloskop a vidím, že vaše nosná vlna slábne. Jestli chcete něco vzkázat, tak si pospěšte.
1: U nás je všechno normální. Chystáme se strávit poslední měsíční noc.
2: Přejeme vám tedy dobrou měsíční noc.
1: Naschledanou na zemi. A našim lidem na letišti vyřiďte, aby připravili pár beden s pivem. Nejradši dánským. Čekáme na střídačku. Konec.
0: To už asi neslyšeli.
1: Myslíš?
0: Myslím. Neslyšíš? Po nosném signálu ani stopy. Trochu to zesílím. To praská matička země. Hned to skončí, jakmile se ponoříme za obzor. Ale co, radši to vypnu škoda proudu? Tak to bychom měli. Co budeme zatím dělat? Ku podivu nejsem vůbec ospalý. Nedáme si partičku pokra?
1: Ne, děkuju, nechci, pořád vyhráváš.
0: Protože nedovedeš blafovat. Ale všechno se dá naučit. Pojď, zahrajem si.
1: Nemám chuť. A karty padají na stůl tak pomalu, že je všechno vidět.
0: No a? Chceš snad říct, že při hře využívám slabou gravitaci?
1: Ne, ne, kde pak? Chci říct si, že musíme dodržovat předpisy, je čas nahlášen.
0: Škoda, že se pokr nedá hrát s naším počítačem. To je veliký nedostatek. Bude se v tom muset udělat náprava. A zařadit mu to do programu.
5: Pozor, mluví Lunak. Je 21:29 pozemského času podle Greenwiche a 1:00 lunární noci. Podávám obvyklé hlášení. Vlivem librace zapadla měsíční základna pod rádiový obzor a 219 hodin nebude mít spojení se Zemí. Venkovní teplota klesla na -139 stupňů. Během uplynulé hodiny jsem zaznamenal 3 velmi slabé vzdálené otřesy způsobené dopadem meteoritů. Uvádím odpočty současného stavu na měřících přístrojích základny. Hlavní nádrž vody 2970 litrů. Sanitní nádrž 148 litrů. Teplota plus 19 stupňů Celsia. Objem kyslíku ve vzduchu 23%. Znečištění markaptanem v normě zanedbatelné.
0: Vypni ho, nebo si ho poslouchej sám. Já se jdu koupat.
1: Nemůžeš to vydržet ještě pár minut?
5: Intenzita elektrického proudu 1 116 ampérů. Rezerva činí 1570 amperhodin.
0: Já bych ho vypnul.
1: Ne.
0: Tak ho aspoň stlumím.
5: Připomínám, že je nutno šetřit vodou a energií.
0: Ale já se vykoupu.
1: S kým se to hádáš? S počítačem? Jsi nějak podrážděný.
0: Nic tak neuklidní člověka jako koupel.
5: Pomocné agregáty jsou v naprostém pořádku. Za minutu podám hlášení o stavu zásoby kyslíku na základně. Pozor, mluví Luna. Podávám důležité hlášení. Pozor, mimořádná zpráva. Pozor, oznamuji ohrožení prvního stupně a postup P jako poplach 107.
1: Co to povídáš, jaké ohrožení? Oč jde?
5: Pozor, tlak kyslíku v hlavní nádrži se za minutu snižuje v průměru o 9 až 9,76 kilopondů na čtvereční centimetr.
1: Kyslík? Klesá tlak?
5: Pozor, Začátek postupu B jako poplach 1.07. Ve 21 hodinu 40 minut tlak kyslíku v hlavní nádrži činil 190 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: Utíká kyslík? Určitě. Kudy? Nádrž netěsní kde?
5: Hlavní utěsnění potrubí A27, ústřední vysokotlaký ventil a těsnění B, D a H18 jsou v normě. Tlak kyslíku v hlavní nádrži stále klesá.
6: Jak můžou být v normě, když tlak klesá? Okamžitě přečerpej kyslík do rezervní nádrže.
5: Ve shodě s prvním bodem postupu P jako poplach 1.07 přečerpávám kyslík z hlavní nádrže do rezervní. Tlak v rezervní nádrži činí 89 kilopondů na centimetr čtvereční. Tlak v hlavní nádrži stále klesá. Nyní činí 70 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: Utíká až hrůza. Co se stalo?
5: K urychlenému poklesu tlaku v nádrži došlo z toho důvodu, že kyslík byl z části přečerpán do rezervní nádrže. Čidla neukazují žádné odchylky od normy. Tlak kyslíku v hlavní nádrži činí nyní 66 kilopondů na centimetr čtvereční a stále klesá.
6: Kudy utíká ten kyslík? Kudy? Odpověz!
5: Údaje jsou nedostatečné. Pozor! Rezervní nádrž byla naplněna kyslíkem na maximum. Tlak v rezervní nádrži činí 90 kilopondů na centimetr čtvereční. Tlak v hlavní nádrži stále klesá. Nyní je 57 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: Určitě tam je díra. Ale kde, kde? Potrubí a hlavní ventil jsou v pořádku. To budou redukční ventily. Určitě. Lunaku, proč neodpovídáš?
5: Indikátor ukazuje, že reduktor a redukční ventily mají dokonalou hermetičnost. Kolena těsní dobře. Tlak v hlavní nádrži klesá. Nyní činí 50 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: A jak to vypadá s rezervní nádrží?
5: Tlak v rezervní nádrži je beze změn. Činí 90 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: No, jen si zpívej. Lunaku. Lunaku, kolik hodin nám vydrží kyslík z rezervní nádrže?
5: Při šetrném odběru podle mimořádného postupu P jako poplach obsah rezervní nádrže vystačí na 280 hodin pro jednoho člověka.
6: Ale to je málo. Zatraceně málo. Lunaku, doplní ještě kyslíkem. Převeď z hlavní nádrže všechno, co jen půjde.
5: Maximální tlak v rezervní nádrži smí činit 85 kilopondů na centimetr čtvereční. Shodně s postupem P jako poplach 1.07 překročil jsem dovolený tlak v rezervní nádrži o 5 kilopondů na centimetr čtvereční, aby zásoba kyslíku byla maximální. Další zvýšení tlaku může vést k roztržení nádrže. Pozor! Hlášení v rámci postupu P jako poplach 1.07. Tlak v hlavní nádrži stále klesá. Nyní činí 41 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: Pořád utíká. Všemohoucí bože. Proč s tím nic neuděláš, Lunaku?
5: Údaje jsou nedostatečné. Pozor. Nyní uslyšíte instrukce, jak se zachránit v případě uplatnění postupu P jako poplach 1.07.
6: Ano.
5: Oddíl únik kyslíku a nebezpečí zadušení. Tlak kyslíku v hlavní nádrži klesá z nezjištěné příčiny. Nyní činí 32 kilopondy na centimetr čtvereční. Za předpokladu, že bude nadále unikat tímto tempem, nulový tlak v hlavní nádrži nastane za 9 až 10 minut. Indikátory A, B, D a skupiny H26 jsou v normě. Zesílená těsnění na potrubí vedoucím na základnu před reduktorem a za reduktorem jsou v normě.
6: V normě!
5: Reduktor a všechny redukční ventily jsou v normě.
6: V normě, všechno odpovídá normě. Jenomže kyslík utíká. Je to tak, Lunaku?
5: Ano, protože soustava ukazatelů kontroluje pouze nekryté části nádrže a potrubí, existuje možnost uvedená v soupisu havarijních příčin, oddíl 8, odstavec 12, paragraf 04.
6: Nezdržuj.
5: Že ochranný ocelový kryt hlavní kyslíkové nádrže praskl v místě, kde je zapuštěn v betonovém osazení do skály. Pravděpodobnost, že praskne dno ocelového krytu kyslíkové nádrže, je podle soupisu paragraf 05 1 ke 400 miliardám. Pozor, podávám průběžné hlášení v rámci instrukce, jak se zachránit v případě uplatnění postupu B jako poplach 107.
6: No.
5: Tlak kyslíku v hlavní nádrži klesá nyní pomaleji, protože kyslík má už menší vlastní tlak. Nyní je 28 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: To je ta instrukce, jak se zachránit? Spíš nekrolog. Nedá se zvýšit tlak v rezervní nádrži.
5: Vzrůst tlaku v rezervní nádrži o jediný kilopond na centimetr čtvereční zvětšuje pravděpodobnost, že se nádrž roztrhne exponentem mocniny 3.
6: Tak co je s tím návodem k záchraně? Lunaku!
5: Pozor, mluví Lunak. Uslyšíte instrukci, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107. Bod 01 instrukce. Se zřetelem na to, že lidský organismus spotřebuje nejméně kyslíku při odpočinku, všem lidem přítomným na základně se doporučuje, aby neprodleně ulehli na záda,
6: co?
5: Uvolnili svalstvo a pomalu oddechovali, ne víc než 14krát za minutu. Současně se doporučuje myslet na příjemné věci, pokud možno neutrální, neboť veškeré intenzivní a vytrvalé přemýšlení zvětšuje látkovou výměnu a tím i odběr kyslíku.
6: Myslet na něco hezkého. Poslyš, Lunaku, přidej ještě aspoň takových 200 liber kyslíku do rezervní nádrže. Přikazuju ti, co máš udělat ihned. Spust kompresor, slyšíš?
5: Nemohu příkaz splnit, neboť podléhám omezením daným postupem P jako poplach 107. V souhlase s instrukcí, jak se zachránit, mohu sdělit místo, kde je uložena cívka omezujícího programu. Kromě toho mohu být jako celek odpojen od kontroly zařízení základny a pak můžete jednat podle vlastního uvážení a na svou odpovědnost. Tento krok bych ale nedoporučoval, protože parametry úniku kyslíku nasvědčují tomu, že veškerý kyslík unikne z hlavní nádrže dřív, než bude možno zmíněná omezení odstranit.
6: No, alespoň tohle je jasné. Vlope! Vlope! Vlope!
3: Proč ten křik? Chceš se osprchovat? Hned jsem hotel.
6: Nechci se sprchovat. Chci žít.
3: Co je s tebou?
0: Ty ale vypadáš. Co se ti stalo?
6: Oba vypadáme stejně. Uniká kyslík, kamaráde. Všechen kyslík utekl z nádrže.
0: Všechen kyslík. Co je to za hloupé vtipy?
6: Nevěříš? Tak si poslechni tohle.
5: Pozor, mluví Lunak. Instrukce, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107, zapojena. Na základně byl vyhlášen poplach zvýšeného ohrožení. Tlak kyslíku v hlavní nádrži je nyní 8 kilopondů na 1 cm čtvereční. Tlak v hlavní nádrži stále klesá, nyní ale stále pomaleji. Podle údajů manometru uniká kyslík z hlavní nádrže.
0: Kudy?
5: Místo, kudy uniká, nebylo zjištěno, protože údaje jsou nedostatečné. Hlavní havarijní program předpokládá pravděpodobnost 1 ke 400 miliardám. Pozor! V rámci postupu P jako poplach, dříve než budu pokračovat v instrukci, jak se zachránit, uvádím stav na indikátorech základny. Na kolenech potrubí a na redukčních ventilech je všechno v normě.
0: Vypni to kvákání. Musíme si rozmyslet, co budeme dělat. Kyslík v hlavní nádrži není, ale co rezervní?
6: Ta je plná. Podle počítače kyslík vydrží na 140 hodin.
0: Na 140 hodin?
6: Ano.
0: A pro dva lidi?
6: Jasně, pro dva. Můžeš si to ověřit.
1: Lunaku, na jak dlouhou dobu vystačí kyslík?
5: Kyslík v rezervní nádrži stačí pro dvě osoby na 140 hodin.
6: No prosím.
5: Při minimální, na nejvýš hospodárné spotřebě a na 280 hodin pro jednoho člověka. Pokračují v instrukcích, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107.
0: No.
5: Se zřetelem na to, že lidský organismus spotřebuje nejméně kyslíku při odpočinku, všem lidem přítomným na základně se doporučuje, aby neprodleně ulehli na záda, uvolnili svalstvo a oddechovali pomalu, ne víc než 14krát za minutu. Současně se doporučuje myslet na příjemné věci.
0: No tak, přemýšlejme o příjemných věcech. 140 hodin, že? A loď přiletí za 280. Toho se nedožijem.
6: Vypadá to tak.
0: Jak k tomu došlo? Takhle najednou?
6: Nevím. On taky nic neví. Údaje jsou nedostatečné. Slyšel jsi to, ne? Zdá se, že spodní pancíř praskl, únava materiálu, nebo... Ne. Na tom teď nesejde. No, tak se tedy položíme, ne? Pěkně na znak. Musíme uvolnit svalstvo.
0: A proč? Při minimální spotřebě vystačí kyslík na 140 hodin. A loď přistane o 140 hodin později. Místo toho, abychom se udusili v leže na zádech a s myšlenkami na příjemné věci, je lepší hledat nějaké východisko, ne?
6: Můžeme se poradit. To můžeme. Ale vezmi si něco na sebe, stojíš tu jako nudista.
0: Co?
6: Že tu stojíš jako nudista.
0: Teď je nejdůležitější zachovat si chladnokrevnost. Sakra, tuhle košili jsem měl tak rád.
6: Když to na sebe tak rveš, nediv se, že praskne.
0: No. Herkot.
6: Dělej si, co chceš, ale já rozhodně zůstanu natažený. V leže můžeš taky mluvit. A instrukce jsou na to, aby se dodržovaly.
5: Pozor. Podávám zvláštní hlášení v rámci postupu P jako poplach 107. Tlak kyslíku v hlavní nádrži klesá pod 4 kilopondy na centimetr čtvereční. Protože tento tlak nestačí k zásobování základny, zásobování základny přebírá rezervní nádrž. Pozor, pokračují v instrukci, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107. Po celou dobu, kdy trvá zvýšené ohrožení, nedoporučuje se požívání pokrmů. Týká se to především bílkovin, které mají vysokou kalorickou hodnotu. Protože se během trávícího procesu zvyšuje látková výměna, zvětšuje se tím i spotřeba kyslíku.
6: Proč si ho vypnul?
0: Musíme se spojit s Houstonem. Ať urychlí start rakety.
6: Zapomínáš, že s nimi nemáme žádné spojení.
0: Sakru. Lunaku, kdy budeme mít zase spojení s Houstonem?
5: Mluví Lunak. Základna se vlivem librace nyní nachází v rádiovém stínu pod obzorem měsíce. Od této chvíle potrvá rádiový klid plných 218 hodin. Pokračuji v instrukci, jak se zachovat podle postupu P jako pop...
0: To je moc dlouho. Konečně. To už stejně. No tak, co uděláme?
6: Lehni si.
0: K věčnému odpočinku? Zatím ještě vydržím. Ale přece tady musí být kyslíkové lahve pro skafandry. Kde jsou?
6: Zbyly už jen dvě. V každé je 8 liber kyslíku.
0: Takže jsou prázdné. Prázdné se daly naplnit kyslíkem, dokud ještě neutekl z nádrže. A ty místo, abys to udělal...
6: Jenom se uklidni. Sám si včera tam u té skalní homole toricelím všechny prázdné lahve vyhodil.
0: Tak co? Co kdybych ještě zkusil spojení s Houstonem? Co tomu říkáš?
7: Marná snaha. Jsou za rádiovým obzorem.
0: No za pokus to stojí. Halo, Houstone. Halo, Houstone. Ozvěte se, volá Měsíc. Jsme ve velmi vážné situaci. Houstone. Slyšíte nás? Houstone. Jsme ve smrtelném nebezpečí. Unikl nám kyslík. Houstone.
7: K čertu. Přestaň sebou vrtět. Radši se natáhni a nehýbej se.
0: Řekněme, že si lehnu. K čemu to bude?
7: Budeme mít větší šanci.
0: Myslíš? Řekneš mi, v jakém směru?
7: A raketa snad přistane dřív.
0: Ale tomu nevěříš ani ty sám. Víš co?
7: Poslouchám.
0: Něco bychom mohli udělat. Neříkám, že hned. Ale je třeba promyslet všechny eventuality.
7: Co máš na mysli? Aha.
0: Přesně tak.
7: Se mnou nepočítej. Mám ženu a děti. Mě k ničemu takovému nepřemluvíš.
0: K ničemu tě nepřemlouvám. Ale oba můžeme...
7: Jak to oba?
0: Existuje starý a osvědčený způsob, který nám oběma dá stejnou šanci. A rozhodne za nás naprosto nestranně.
7: Losování?
0: Dejme tomu.
7: Nejde mi jen o rodinu. Ale odporuje to mému přesvědčení. Člověk nemá právo to udělat sám.
0: Co ti v tom brání? Pán Bůh?
7: Teď právě není vhodná chvíle na to, aby ses vysmíval mému přesvědčení.
0: Ale vůbec se nevysmívám. Vždyť právě víra přikazuje milovat bližního svého.
7: A ty přece nevěříš.
0: Ale ty ano.
7: Nech toho. Je to cynické. A hloupé. Proč jsi vstal? Přestaň chodit, slyšíš? Spotřebuješ takhle víc kyslíku.
0: A co na tom? Stejně nevystačí.
7: Okrádáš mě o kyslík.
0: Jak to?
7: Já podle instrukcí ležím a ty je porušuješ. Máme menší spotřebu, ty větší. Máme jí mít oba stejnou.
0: Navrhuji nějaké ušlechtilejší téma. Což takhle sepsat poslední vůli?
7: Není třeba. Stejně bude všechno, co jsme řekli a co ještě řekneme. Nahrané na pásku.
0: Zajímalo by mě, kde ten pásek je. Nikdy jsem se o to nestaral. Lunaku!
5: Mluví Lunak. Poslouchám.
0: Ty zaznamenáváš všechny hovory?
5: V mé sedmé sekci je ve skleněné schránce zapečetěný magnetofon s kazetami a měničem kazet. Zařízení pracuje zcela samostatně, má samostatné napájení.
0: Aha.
5: Záznam se nedá vymazat. Při každé výměně personálu základny je záznam odvezen na zem a v Houstonu si ho poslechnou.
0: V Houstonu?
5: Ano, v Houstonu.
0: Magnetofon má samostatný napájecí zdroj. Proč?
5: Magnetofon je napájen proudem z vlastního atomového mikroreaktoru, chráněného pancířem, a to z toho důvodu, aby záznam přetrval i katastrofu na základně a také proto, aby nebyl závislý na napětí elektrické sítě základny.
0: Chápu. Někdo by mohl udělat zkrat a magnetofon by se zastavil. Myslelo se na všechno. Kryt jistě nebude jen z obyčejného skla, že?
5: Kryt magnetofonu je zhotoven z velice odolného, nerozbitného skla. Pozor, mluví Lunak. Pokračuji v instrukci, jak se zachránit podle postupu P jako pop.
7: Co pořád máš? Hraješ si nebo co? Nech ten přístroj na pokoji. Neslyšel jsi, co říkal počítač? Dovnitř se nedostaneš, jenom si ulámeš nechty.
0: Neulámu si nechty, protože se ničeho nedotýkám.
7: Okamžitě nech ten magnetofon na pokoji a lehni si, slyšíš?
0: Nechce se mi ležet. A kromě toho tě žádám, aby ses ovládal. Začínáš být agresivní.
7: Já?
0: Ty, ovšem. Jestli tě tak rozčílilo, že jsem se koukal na magnetofon, už si ho ani nevšimnu. Spokojen?
7: Snad bychom udělali nejlíp, kdybychom se pokusili usnout. Ve spánku je spotřeba kyslíku menší.
0: Ty bys usnul? To tě tedy obdivuju.
7: Stačí si vzít tabletku na spaní.
0: Myslíš?
7: Ano.
0: No dobrá. Tak to uděláme. Kde je? V lékárničce?
7: Jistě. Co to děláš?
0: To, co jsi mi poradil. Tady ho máme, Sekonál.
7: Nech to tam. Vezmu si tabletku sám.
0: Tady máš, já už jsem si jednu vzal. Co je s tebou? Proč na mě tak zíráš?
7: Dej si svou tabletku na jazyk a já udělám to též.
0: Jak si přeješ.
8: Proč mě spolkneš? Nejdřív ji musíš rozkousat.
0: Nevím, že bys to dělal.
8: Pak ji spolkneme na 1, 2, 3. Dobře?
0: Když na tom tak záleží. 1, 2, 3.
8: Nepolkl si.
0: Protože jsi z tabletku taky nepolkl.
8: Já ti nevěřím.
0: Jako... Já tobě taky nevěřím.
8: Proč ne?
0: Protože si hraješ na svatouška. Ostentativně si slehl, abys ukázal, že na rozdíl ode mě ty instrukce dodržuješ. A navíc si mě denuncoval.
8: Denuncoval já?
7: Co to povídá?
0: Ano, denuncoval. U letového střediska. Nejsem ani hluchý, ani padlý na hlavu, kamaráde. Krytu magnetofonu jsem se vůbec nedotkl. Ale ty jsi říkal, že se pokouším dostat k přístroji. Jako mi nestačilo, když jsem odpověděl, že se nedotýkám ničeho. Začal za mými zády něčím škrábat, to je nahráno. Udělal jsi to schválně. Pokoušel ses proti mně vzbudit podezření, že se snažím dostat k magnetofonu.
8: To ses taky snažil.
0: Na to odpoví znalecký posudek, víš? Záznam vzdáleného zvuku vypadá naprosto jinak, než zvuk zachycený z bezprostřední blízkosti. Já jsem stál u počítače a ty si ležel. A škrábal si po něčem nechty.
7: Tobě se asi něco zdálo.
0: Cože?
7: Snad se ozval nějaký náhodný zvuk, ale já jsem ho vůbec nezaregistroval.
6: A vyprošuju si, abys se mnou mluvil takovým způsobem. Neznáme se od včerejška. Jsi impulzivní člověk, ale bez ohledu na to, jak všechno dopadne, apeluju na tvoje vlastnosti, lepší vlastnosti.
0: Je to snad.
6: Uvažuj!
7: Bylo by přece hnusné, kdyby se tu mělo něco stát. Něco, co je v rozporu s naší solidaritou.
0: Co tím sleduješ? Každý z nás má přece lepší a horší povahové rysy. Ty taky nejsi svatý.
7: To ani netvrdím. Prostě ti navrhuji, abychom se chovali tak, jak to situace vyžaduje. Slušně a rozumně.
0: Takže jsi změnil názor.
7: Nerozumím.
0: Chceš losovat?
7: Ne. Žádám tě, abys o tom už nemluvil.
0: Nerozčiluj se. Zeptal jsem se, protože jsi přece sám říkal, že se máme chovat rozumně.
7: A slušně. Nepodaří se ti překroutit ani jediné slovo. Máme tu svědka.
0: Zbytečně se vzrušuješ. Jediné slovo. Promiň, jestli jsem tě špatně pochopil. Teď zase řeknu já. Lehneme si.
7: Jistě.
0: Když mi nedůvěřuješ, lehni si na tuhle stranu. Budeš na mě vidět. I když ti ode mě nehrozí ani to nejmenší. Co je s tebou? Střídavě bledneš a rudneš. Nechceš se napít vody? Třesou se ti ruce. Dávej pozor. Upadne ti sklenice.
7: Láři. Tu sklenici si rozbil ty.
0: A nevíš, jak jsem to mohl udělat? Stál jsem od tebe na 3 kroky.
7: Ty jsi ji rozbil. Schválně si ji hodil na podlahu, protože sice zvukový záznam máme, ale ne obrazový. Chtěl jsi mě obvinit, ale to se ti nepovede.
0: Obvinit, pro boha, z čeho? Že jsi upustil sklenici, to je zločin? Aha. Rozumím. Už podruhé si na mě políčil past. Nejdřív slavná komise se Blob pokoušel dostat k magnetofonu, ale to se mu nepodařilo. Pak rozbil sklenici a říkal, že ji upustil Mills, protože se mu třásly ruce. Blob, ten šejdíř. A navíc, kdyby se Blobovi něco stalo, znamená to, že doktor Mills musel jednat v nutné sebeobraně. Podívej, tak jestli se takovým způsobem budeš chovat i dál a na jedné straně apelovat na mé lepší já a zároveň provádět takové podrazy, tak se ve své kabině zabarikáduju. Rozuměl jsi?
7: Velice dobře. Chceš ze mě udělat pomatence. Paranoika, ale to se ti jen tak nepodaří.
0: Proč bych z tebe dělal blázna? K čemu mi to bude?
7: To víš sám až moc dobře.
0: No to nevím. To skutečně nevím. Dejme tomu, že se chováš nepříčetně.
6: Chovám se docela normálně, to znamená, jak se sluší a patří.
0: Tak dobře, tak se chováš docela normálně.
6: Jistě.
0: Když chceš, můžu to i 10krát opakovat. Doktor Mills se chová docela normálně. Normálně.
6: Samozřejmě,
0: normálně, že on se chová docela normálně. Už jsi spokojen? Já jsem říkal jen to, že se dejme tomu začneš nepříčetně chovat.
6: Ne,
0: počkej,
6: ne.
0: A že to bude zaregistrováno. A co mi z toho kine?
8: Trváš na tom, abych to řekl?
0: Jistě, prosím tě o to.
8: Dobře. Co to máš v kapse?
0: Co, v které?
8: No v té.
0: V téhle mám kapesník a mikrometr.
8: No a v té druhé?
0: No. V druhé kapse mám tušku a zápisník, to je všechno, vidíš to na vlastní oči.
8: Máš tam ještě něco? Tíží ti to kapsu.
0: Zavírací nůž máš ty, ne já. Sám si mi ho ukazoval. Den před startem ti ho věnoval syn? Máš na něm monogram? Nosíš ho v kapse a teď to budeš předstírat, že ho nemáš?
6: Protože ho máš ty. Vzal jsi ho, abys otevřel láhev Coca-Coly. Je na něm i otvírák. Ležel na stolku vedle mikroskopu a ty jsi ho vzal.
0: Já, že ti vzal nůž?
6: Ano, ano, viděl jsem tě. Člověk, který umí zacházet s mikroskopem, nemusí vůbec přivírat druhé oko. Prohlížel jsem si sice preparát, ale druhým okem jsem registroval, jak jsi vzal nůž.
0: Kdy to bylo?
6: Dnes v poledne. Před obědem, netvař se, že si na to nespomínáš.
0: Rád bych věděl, k čemu by mi tvůj nůž byl.
6: Tě.
0: Vždyť nahoře na chladničce leží univerzální otvírák.
6: To není pravda, není tam a já ti nedovolím, abys ho tam teď podstrčil.
0: To je moc průhledná lež, kamaráde. Jestli můžu otvírák položit na chladničku, znamená to, že vím, kde je. A jestliže to vím, k čemu by mi pak byl tvůj nůž?
6: Ale ty ho máš. Vidím, jak ti dělá bouly na kapse.
0: A já tě zase vidím nasedat do tanku. Existují jen dvě možnosti, podívej. Buď máš halucinace, nepočkej, a nebo lžeš. Protože jsem žádný nůž neměl ani nemám. Kdybych si ho chtěl vzít, požádal bych tě o dovolení.
6: Jistě, jistě.
0: A jistě, a magnetofonový pásek by to zaregistroval. Přece jsem dopoledne nemohl tušit, že nám večer uteče kyslík. Nejsem žádný jasnovidec. Neměl jsem žádný důvod, abych ti bral nůž, zatímco se stydíval do mikroskopu. Vidíš, zač stojí tvoje argumenty? Podívej, dej si na hlavu studený obklad.
6: Ty jsi ale záludný. Když si pomyslím, že jsem tě považoval za slušného člověka.
0: Cože?
6: Ale ano, varovali mě před tebou už dávno, ještě ve středisku. Udělal si náramně rychlou kariéru. Šel si přes mrtvoli.
0: No tak tomu se říká manévr na odvrácení pozornosti. Mou kariéru nech na pokoji. Pořád se držíš stejného schématu osočování. Nejdřív magnetofon, potom sklenice a teď je na řadě nůž. No nevím, jestli trpíš stihomamem, ale v každém případě jsi začal být nebezpečný. Vlastně bych tě měl svázat.
6: Nepřibližuj se ke mně! Slyšíš?
0: Nepřiblížím se k tobě, ani kdybys mě o to prosil, nejsem hlupák. To by byl gambit.
6: Jaký gambit? Mluvíš z cesty!
0: Okamžitě všechno překroutíš. Tak, jako si to dělal doposud. Nejdřív si využil toho, že jsem koukal na magnetofon. Potom, když ti upadla sklenice, otočil si to proti mně a křičel si, že jsem ji rozbil já. A potom přišel nůž. Tvůj nůž s tvým monogramem. Tudíž, kdybys mě žádal, abych k tobě přistoupil, lhostejno pod jakou záminkou, dostal bych se do pasti. Mám ti říct, co jsi na mě nastražil? Vykřikl bys, že jsem tě napadl a vytáhl na mě nůž, abys mě probodl. A při přehrávání pásku v Houstonu by slyšeli tvůj křik a ty bys jim vysvětlil, že se ti povedlo mi nůž vyrvat a že jsi jednal v nutné sebeobraně. Proto si mě předtím neustále očerňoval. Omotal jsi mě řetězem podezření, ale já tvůj plán zmařil. Nic mi neuděláš.
6: To jsou ale žvásty. To ty jsi přece před chvílí prohlásil, že mě chceš svázat.
0: Neříkal jsem, že tě chci svázat.
6: Říkal.
0: Ne, říkal jsem, že bych tě svázat měl, protože jsi nebezpečný. A hned si toho využil a křičel si, abych se k tobě nepřibližoval. A přitom já se vůbec nehnul z místa.
6: Blob otevřel nůž.
0: To jsi udělal ty?
6: Ne.
0: Vyndal si nůž z kapsy a otevřel si ho?
6: To není pravda.
0: Jenže znalecký posudek prokáže, z které strany se ozvalo cvaknutí při otvírání nože. Odtud, kde stojíš ty? A nebo odtud, kde stojím já?
6: Nepřibližuj se ke mně! Zůstaň na místě!
0: Nemůžu stát na místě, když na mě jdeš nožem. Musím uhýbat.
6: Háři! To já musím uhýbat.
0: Mills není žádný prostáček. Pochopil, že se prozradil, protože cvaknutí se ozvalo z jeho strany.
1: Ne.
0: Proto zamířil ke mně a já mu musel uhnout.
1: Ne.
0: Mills se tak snaží znemožnit zjištění svého výchozího postavení. Obešli jsme celý kruh.
1: Lžeš, půl kruhu.
0: Stejná taktika jako doposud. Mills má nůž a já jsem bezbraný. A proto si vezmu geologické kladívko, které leží na stole. A co si vymyslíš teď?
1: Na stole žádné kladívko neleželo.
0: Prosím, kladívko tam nebylo. Co jsem tedy vzal?
1: Nic, jenom si klepl prsty do stolní desky. Chystáš zas nějaký další podraz.
0: Ty máš nůž a já mám kladívko.
1: To není pravda.
0: Ano, tvoje převaha se zmenšila. Vzhledem k tomu navrhuji... Au! Mills po mně hodil kyslíkovou láhev.
1: Lžeš! Ležela na podlaze a ty jsi do ní kopl.
0: Millsi? Nech tu druhou lhev na pokoji.
1: Zvedl jsem ji, vzal jsem si ji, abych se měl čím bránit.
0: V tom případě musím i já. Mills mě napadl.
1: Blob mě napadl.
0: Naposledy se snažím do toho šílenství dostat špetku rozumu. Jestli oba budeme jednat jako dosud... Bude nás to stát oba život. Navzájem se držíme v šachu. Já jsem sice mladší a silnější, ale až zeslábneš, zamkneš se ve své kabině a zabarikáduješ dveře. Udělal bych samozřejmě totéž, kdybych zeslábl první. Pokus se uvažovat logicky. Jestliže se v kabině zabarikáduješ a já tě nebudu moci vůbec ohrozit, prostě se uvnitř udusíš nedostatkem kyslíku. Ty tam a já tady. V každém případě se udusíme oba. A před smrtí se ještě vzájemně pošpiníme. Co pak tobě na tom nezáleží?
8: Co tedy chceš?
0: Totéž, co jsem říkal na začátku.
8: Losovat?
0: Ano.
8: Nevěřím, že to myslíš poctivě. Zase to bude nějaký trik.
0: Podle všeho bys jako jediný můj návrh bral, kdybych ti nabídl, že se před tvýma očima oběsím, co? Jenže s tím nepočítej. Říkám ti, losujme.
8: Budiš. Řekni mi, jak si to představuješ.
0: Ten, kdo losování prohraje, odejde do své kabiny a vezme si jed. Ve skříni s chemikáliemi je kyanid draselný. Ten, kdo prohraje, se před požitím jedu zamkne v kabině, aby nepadlo podezření na toho, kdo přežije. Co tomu říkáš?
8: Dobře.
0: Mám v kapse dolarovou minci. Já jsem Orel, ty pana.
8: Já pana.
0: Čí strana padne, prohrává.
8: Čí strana padne, prohrává.
0: Ano. Až mince zůstane ležet, řekneme oba, která strana padla. Platí?
8: Tak jo.
0: Pozor. Házím. Pana.
8: Orel.
0: Pana.
8: Orel.
0: Ne, je to pana.
8: Blope, podívej se pořád.
0: Řeš, Mirsi, Orel. Je to pana.
8: Orel.
1: Pana.
8: Orel.
1: Mirsi, je to pana.
8: Ježi Kristo, je to Orel.
1: Pana, Mirsi,
8: Orel.
1: Říkám, že je to pana.
8: Orel. Takhle se nikam nedostaneme.
0: Zase jsme v slepé uličce. Vlastně jsem to od tebe mohl čekat.
1: Co?
0: Ale ještě není všechno ztraceno.
1: Co chceš dělat?
0: Musíme se obrátit na někoho třetího.
1: A nikdo třetí tady není.
0: Ale je.
1: Kdo?
0: Počítač.
1: Počítač.
0: Ano. Zapojíme ho, aby podal hlášení.
8: Počkej.
0: Jestliže ve 12. slově, které pronese, bude sudý počet písmen,
8: no,
0: vyhráváš ty. Když bude počet písmen lichý, vyhrávám já. Souhlasíš?
8: To, co říká počítač, nemůže nikdo z nás zmanipulovat ani předvídat.
0: Právě.
8: Dobrá, souhlasím. Ale zapni ho tak, aby mluvil pomalu, abychom mohli slova přesně počítat.
0: Samozřejmě. Tak připrav se. Pozor. Zapínám. Teď.
5: Mluví.
8: Jedna.
0: Jedna.
5: Luna.
0: Dva.
8: Je.
5: Postup. stup.
0: Tři.
5: P.
0: Čtyři.
5: Jako.
0: Pět.
5: Poplach.
0: Šest.
5: Instrukce.
0: Sedm.
5: Jak.
0: Osm.
7: Devět.
5: Zachránit.
0: Deset.
5: Přikazuje.
0: Jedenáct.
5: V.
0: Dvanáct.
5: Bodě.
0: Lichý počet. Ne. Dvanáctým slovem bylo V.
6: V se nepočítá. V není slovo ani slabika. Dvanáctým slovem bylo bodě.
8: Čtyři písmena, sudý počet. Vyhrál jsem já.
0: Ale kde pak?
8: Ale ano.
0: Tenhle podvod ti neprojde.
8: Ale kamaráde...
0: Podívej, podmínky losování jsou zachyceny na pásku. O žádných výjimkách se nemluvilo. V je slovo.
8: V.
0: Vyhrávám já.
6: V. A to není slovo. To není pravda. Všechno vyhrávám.
0: Kyjany.

Jakmile se rezervní nádrž naplní kyslíkem a je dosaženo maxima, to je tlaku 90 kilopondů na centimetr čtvereční, přistoupíme k dalšímu, třetímu bodu záchranné akce. Je to operace S jako spása. V podlahové krytině je třeba nalézt čtvercový poklop označený červeným písmenem S jako spása. Tento čtverec zvedneme a vyjmeme. V prostoru pod poklopem je umístěna havarijní aparatura k elektrolýze vody. Elektrolýzou se voda rozkládá na své složky, kyslík a vodík. Aparaturu spojíme kabely z vývody E4 a E5 na rozvodné desce. Baterie akumulátorů dodává stejnosměrný proud, který vyrobí rozkladem vody kyslík v dostatečném množství pro dva lidi na dobu 250 hodin. Kyslík, který se hromadí v křemíkové nádrži, se vypouští do obytných místností základny, zatímco vodík musí být odváděn ven zvláštním potrubím T6, které je označeno zelenou luminescenční barvou. Aby byl zajištěn dostatečný přívod kyslíku pro dvě osoby, je zapotřebí nastavit ventil na písmeno S jako spása. Havarijní aparatura může být uvedena do provozu během 8 minut. Jakmile je uvedena v chod, i nadále je nutno omezit spotřebu kyslíku. Proto se doporučuje položit se na záda, uvolnit svalstvo a myslet na věci příjemné nebo alespoň neutrální.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak vás všechny vítám, všechny vás zdravím, všechny vítám tady na Midgardu a všechny také zdravím z Midgardu. No a protože nevím, kolik z vás bude poslouchat až potom z archivu, no tak vás také zdravím. Vy, opozdilci, co to nejste schopni poslouchat prostě hned, vy to musíte poslouchat až z toho archivu. No tak i vás, pochopitelně, tady vítám. No, když už jsem přivítal ty, co tady jsou, ty, co tady budou, tak je ještě potřeba přivítat ty, který tady vítám obzvlášť rád, protože jsou to mý hosté. A bez hostů bych tu byl jenom já a to by bylo málo, takže vítám tady mého dnešního hosta Jiřího. Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, čau, čau, taky tě zdravím. Hezký den přeju.
0: A prosím tě, ty jsi někde jako daleko od sluchátek, nebo jak?
1: Ne, jsi u sluchátek.
0: Jsi u sluchátek?
1: Jasně.
0: Jo, no dobrý, tak já si to budu muset doladit, koukám.
1: Mám ty nové sluchátka z minulého týdne, takže by to mělo být všechno vlastně.
0: Máš nová sluchadla?
1: Ano, doporučené tebou.
0: Samozřejmě, tak ty jsou nejlepší, to je hned slyšet, prostě. Ne, tak je dobře, že je máš, protože určitě tě uslyšíme naprosto skvěle. No a jak jinak, že jo? Jak jinak. Víš co, Jiří, my to hned vyzkoušíme. Otázka zní, co jsi dělal, co jsme se neslyšeli?
1: Co jsem dělal? Měl jsem velmi pracovně náročný týden, byl jsem až v Praze na poradě a bylo to náročné, řešili jsme nějaké strategické záležitosti, umělou inteligenci jsme řešili, takže bylo hodně témat na stole. A řešili jsme německou ekonomiku, takže měli jsme na poradě i Němce. A musím ti teda říct, že ten citát, co říkal kdysi ohledně toho, jak se jmenoval Napoleon Bonaparte, jak prohlásil, že o té lži, že žádná lež není tak nehorázná, aby tomu Němci nevěřili, tak je to prostě pravda. Je to prostě pravda. Protože ti Němci jsou fakt tupí. Jo, a nedají si říct, komu není rady, tomu není hospodářské pomoci, protože to, co jsme vyslechli, ty keci o té německé ekonomice, no to je jako takový pohádky, zaklínadla.
0: Nebyli to vyslanci Merce?
1: Nebyli to, ale bylo zajímavé, že prostě, já jsem viděl projev Merce, který vlastně vykládal, že je po sociálním státu a blablabla a prostě musíme se uskromnit a musíme začít pracovat a nesmíme jako být líní a musíme makat víc a kde si co si. A úplně to stejný říkal ten náš manažer německý. Úplně jako jedna ku jedné. Takže oni jsou fakt jsou asi hloupí, nebo já nevím, kde se to mít pere.
0: No, hele, ono v našich firmách, jo, jsou taky určitě takhle nadaní kazatelé těch manter a vykladači manter. Asi nepomůžeš. Hele, jo. Ono jim zmehne.
1: Myslím si, že máš pravdu.
0: My aspoň na to budeme připravený, protože my už to víme. Oni k tomu teprve budou muset dospět. No jo, no, tak měl jsi to pestré, chlapče. A propo, z toho se mi rýsuje kluku jeden, že ty umíš německy.
1: A i bischen já.
0: Já?
1: Milena z prasečáku říkala akt 8. Můj milej západu německý.
0: 8. Milé zlatý. 8. Acht.
1: Aber das ist wenig. To je málo.
0: A co bys ještě nechtěl? To je poctivý zlato po babičce.
1: Jo, to je poctivý jezediáci zloštit. My nejsme žádní ultravacrmani.
0: Jo, my jsme poctivý jezediáci zloštit. Jo, no to ne, tak nezbývá, než koukám, aby jsme teda něco dělali, no. Tak jsi na to připraven?
1: Já jsem připraven, ano, mám tady témata, vlastně
0: Máš
1: od Petra od
0: sluchátka, máš
1: včerejška mi
0: témata?
1: mám sluchátka, mám témata, od včerejška mi témata chodili a takže já si myslím, že toho máme zase víc, než stihneme probrat, ale uvidíme, no.
0: No tak začneme tím, co nám poslala Božena Blanka.
1: Určitě, určitě.
0: 11. září je datum, ve kterém se fakt ale událo hodně věcí. Například v roce 1416 Pražská univerzita vydala osvědčení o Husově bezúhonném životě a pověsti. Církevní koncil v Kostnici na to reagoval tím, že činnost Pražské univerzity na neurčito zastavil.
1: To je klasika prostě.
0: Tak to nevymyslíš, rozumíš? To je
1: Kdyby to
0: klasika,
1: bylo,
0: tyjo.
1: to bylo, kdyby to bylo současný, jako.
0: Čeče, tak mě tak napadá, jestli ten církevní koncil už nebyl v Bruselu, tyjo.
1: No, přesně. To je typická Bruselovina, toto.
0: No, já si myslím, že už tenkrát padlo podezření, jestli ten Hus není ruský agent.
1: No to jo, to rozhodně, no.
0: Minimálně hned po něm následoval agent Švejk, že? Tak,
1: Přesně.
0: 1861, 11. září. Čeština ustanovená vyučovacím jazykem na pražských školách. V závorce by tady mohlo být, které ještě stále byly uzavřeny.
1: Ano.
0: Ne, to už že 250 let už potom, tak. Nebo dokonce 450 let. Tak. 1881 na památníku bitvy u Lipán byla odhalena Lipanská mohyla. 1940 k českým novinářům a kulturním pracovníkům protektorátu přednesl Joseph Goebbels projev o spolupráci v nové Evropě. No, tak to už zavání pochopitelně tím, co známe, že jo?
1: Ano, to je hodně současné.
0: To je hodně současný. 1951. Vlak svobody na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku. Více tady nepíše. 1966. Českoslovenští volejbalisté se stali na domácím světovém šampionátu mistry světa. A v roce 2001, 11. září, automobilka Škoda, pozor, v roce 2001, když víme, co bylo, že jo? Tak automobilka Škoda Auto představila veřejnosti novou modelovou řadu Škoda Superb, čímž se po téměř 50 letech vrátila k výrobě vozů střední třídy. A pak, že ta dvojčata spadla zbytečně. Když je potřeba občas nějakou oběť. 2007 oficiálně začalo vyjednávání mezi Českou republikou a Spojenými státy o konkrétním znění bilaterální smlouvy SOFA o umístění amerického radaru do oblasti Brd. A to už bylo moc i na mě tenkrát. Pentagon a útoky na VTC. To ještě k tomu budeme mít. Svět. 1297. Anglicko-skotská bitva Stirlingského mostu. Roku 1565. Velké obležení Malty. Osmanské invazní síly utrpěly zdrcující porážku ve střetu s vyprošťovacími silami posílenými částí obránců ostrova a uprchlíky z Malty. V roku 1697 v bitvě u Zenty překvapil a rozdrtil Evžen Savojský turecká vojska, přecházející Tisu, čímž započal úpadek Osmanské říše. 1709 války o španělské dědictví. V krvavé bitvě u Malplaquet se střetla francouzská vojska vedená maršály Villarsem a Bufflersem svojsky proti francouzské koalice Evžena Savojského a vévody s Malbou. V roku 1714 ve válce o španělské dědictví zase padla Barcelona do rukou bourbonských vojsk. Datum je každoročně připomínáno jako den Katalánska a popíjí se Bourbon. Ne, to tady nepíšou už. 1777. Americká válka za nezávislost. Britové porazili Američany v bitvě u Brandywine. 1789. Alexander Hamilton se stává prvním ministrem financí USA. 1922. Začíná britský mandát Palestina. 1926. Neúspěšný atentát na Benita Mussoliniho. 1941. Blízko amerického Washingtonu začala stavba Pentagonu. 11. září 1954 končí superprojekt 8 M-Kultura, který zkoumal vliv LSD. 1969 na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem měl světovou premiéru nový model osobního automobilu Škoda 100-110. MB by se mělo ještě říct. 1970. Vyvrcholení únosu Defson Shield, hromadného a synchronizovaného únosu 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. Pozor, v roce 1970. Asi s nima lítali až do roku 2001, člověče. No?
1: Nebylo to tehdy kvůli té olympiádě?
0: Nevím. Hromadný a synchronizovaný únos 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. 1973. Vojenský puč v Chile, podporovaný CIA a vedený generálem Augustinem Pinochetem, svrhl prezidenta Salvadora Allenda, který během bombardování prezidentského paláce zahynul. Pinochet zůstal u moci téměř 17 let. 1976. Bombový útok na Grand Central Terminal. 11. září 1978. V izolaci Catherine de Barnes Islamic Hospital zemřela medicínská fotografka Janet Parker, poslední známá oběť pravých neštovic. 1980. Byla schválena ústava Chile. 1989. Otevřela se železná opona v 11. září. 89. se otevřela železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem. Přes otevřenou hranici odešlo tisíce východních Němců na západ. 1991. 11. září. Americký prezident George Bush pronesl projev o stavu Unie. 1997, takzvaná kurská tragédie v Estonsku. 14 vojáků Baltského pluku estonské armády utonulo v rámci cvičení, když měli v plné polní přebrodit kurský průliv. 2001, 11. září, teroristické útoky v USA, které odstartovaly takzvanou válku proti terorismu. 2007 byla otestována ruská termobarická puma Otec všech bomb. 2012 při útoku na americkou ambasádu v libyjském Bangází zahynul ambasador Chris Stevens a 3 další Američané. 11. září 2024 bouře Daniel přeplnila přehrady ve vádí Derna nad stejnojmenným libyjským městem. Jejich následný kolaps zaplavil město, jehož významnou část zcela zničil a vyžádal si tisíce obětí. No, krátký agenturní zprávy, krátké agenturní. Ruský bankovní systém je naprosto stabilní, penězům občanů nic nehrozí, prohlásil Medveděv v rozhovoru pro Vědomosti. Vojenský potenciál Ruska umožňuje zasáhnout Kyjev a klíčové objekty NATO tak, že z nich nezůstane kámen na kameni, prohlásil Medveděv. Kolektivní západ se záměrně snaží přivést svět na pokraj jaderné apokalypsy, také uvedl Medveděv. A Zelenský podplatil několik vlivných členů amerického kongresu desítkami milionů dolarů, uvedla agentura TASS s odkazem na bývalého pracovníka CIA a amerického ministerstva zahraničí Larryho Johnsona. A Rusko a Spojené státy mají o čem jednat a je důležité proměnit slova v skutky, uvedla Maria Zacharová. Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na jeho počest, nazvat ho průlivem Trump. To je jako kdyby Zelenský prostě prohlásil, že by se Ukrajina měla jmenovat Zelená Ukrajina. Země, které nezaznamenávají zločiny Kyjeva, se už nikdy nezbaví viny. Ve skutečnosti si sami špiní ruce krví teroristů, prohlásila Maria Zacharová. Vedoucí představitelé zemí, které jsou členy Evropské unie, budou na setkání na konci roku vést bouřlivé diskuze o budoucnosti Kalas a organizace, kterou vede, píše Euroaktiv. Rusko by se mělo v otázce řešení situace na Ukrajině primárně spoléhat na sebe, uvedl pomocník prezidenta Ruska Petrušev. Potřeba Indie ruských letadel v horizontu 10 let se odhaduje na zhruba 100 kusů typu Superjet a více než 100 letadel IL-114-300, uvedl ředitel společnosti OAK Bádech. Evropská komise informovala vlády zemí EU o nutnosti vypracovat mechanismy pro deportaci ukrajinských občanů, kteří přijeli do Evropy jako uprchlíci, uvádí ruská zpravodajská služba. To je hodně zajímavá informace. V Evropě se nachází až 5,6 milionů Ukrajinců. Největší počet potenciálních rekrutů pro ukrajinské ozbrojené síly žije v Německu, Polsku a České republice, uvádí SVR. Evropa žádá Kyjev, aby zahájil mobilizaci žen, uvádí SVR. Situace kolem záporožské jaderné elektrárny a města Energodar se kriticky zhoršila. Kyjev vyhlásil hon na zaměstnance elektrárny a jejich rodiny, uvedl ruský zástupce při mezinárodních organizacích ve Vídni Ulyanov. Léto roku 2026 se stalo pro Evropu nejteplejším v celé historii pozorování. Případ přípravy teroristického útoku ukrajinskou bezpečnostní službou SBU proti britským diplomatům v Rusku by měl vyvolávat vážné obavy v Evropě, prohlásil Peskov. Londýn je informován o zadržení bývalého pracovníka bezpečnostní služby ambasády v Moskvě a zjišťuje podrobnosti, uvedl mluvčí britského ministerstva zahraničí agentuře TASS. Spojené státy se snaží přimět partnery v NATO, aby se připojili ke kampani za systematickou likvidaci Mezinárodního trestního soudu, uvádí Politico s odvoláním na diplomaty. Alžírsko oznámilo rozhodnutí přerušit diplomatické vztahy se Spojenými arabskými emiráty, informovala alžírská státní televize. Vztahy mezi Alžírskem a Spojenými arabskými emiráty se zhoršily kvůli neschodám ohledně zásahů do vnitřních záležitostí a regionální bezpečnosti. Alžírsko od 00 místního času 11. září uzavře svůj vzdušný prostor pro letadla Spojených arabských emirátů, oznámilo alžírské ministerstvo národní obrany. Výjimku budou mít civilní komerční lety Spojených arabských emirátů, které přiletají do mezinárodního letiště Howard Boumait v Alžíru a odletají z něj. Na summitu BRICS není plánováno oficiální bilaterální setkání mezi Putinem a předsedou Čínské lidové republiky, ale budou mít možnost si promluvit neformálně, uvedl Ušakov. Putin a Xi Jinping se dohodli, Na konání plnohodnotných jednání během summitu APEC v listopadu v čínském Shenzhenu oznámil Jurij Ušakov. V Litvě plánují zrušit zákaz rozmístění jaderných zbraní. O tom informoval televizní kanál LRT. Japonsko by nemělo Rusku, které zvítězilo ve druhé světové válce, diktovat, jaké památníky stavět a co na nich zobrazovat, prohlásil Medinský. Počet horolezců, kteří zahynuli v lavině v údolí Bezenji v Kabardino-Balkarské republice, se zvýšil na 15, informovalo Ministerstvo pro mimořádné události. A ještě tady mám takovou z BRICSu, to by se nám asi hodilo, tak to jenom tady nastřelím. Za posledních 5 let přes 40% světového HDP vytvořily státy BRICSu. Současně podíl skupiny G7 činil pouhých 29%, uvedl Vladimír Putin při svém vystoupení na zasedání sdružení. Nerozumím, proč se stále nazývají Velká sedmička. Dodal ruský prezident, což vyvolalo potlesk v sále. Další prohlášení ruského lídra. Téměř polovina růstu světové ekonomiky byla zajištěna zeměmi BRICS. V našich zemích rychle rostou města. Na místo starých lídrů přicházejí nové motory rozvoje. Státy BRICS mají silné a dynamické trhy, a rychle probíhá urbanizace. Naším úkolem je realizovat potenciál BRICS ve prospěch našich zemí. Toto sdružení se nesnaží omezovat a je připraveno ke spolupráci se všemi zeměmi světa. Vůči Rusku bylo zavedeno více než 30 000 sankcí, 2x více než proti všem zemím světa dohromady. Rusko rozvíjí národní suverenitu a vztahy se spolehlivými a prověřenými partnery. Za 3 roky ekonomické tempo Ruska překročilo celosvětové tempo. Nezaměstnanost klesla na rekordních 2,3% v Rusku. I v podmínkách přísných omezení je možné stanovovat ambiciozní cíle a úspěšně je dosahovat. V zemích, které iniciovaly sankční tlak, se projevují závažné důsledky. Jsou to data z jejich statistik, včetně rozpočtových deficitů rostoucího státního dluhu a průmyslového poklesu. Rusko je otevřeno spolupráci se vším světem. Fórum BRICS pomůže realizovat mnoho nápadů a projektů, včetně technologické spolupráce a dalších oblastí. Tak, to se děje v BRICSu. No, co tomu říkáš? Co to v tom světě vlastně probíhá, Jiří?
1: No, o tom BRICSu to tady mluvíme celý rok v podstatě, protože to je to, o čem se bavíme. Západ je v těžkém ekonomickém úpadku, ať se to někomu líbí nebo ne, a BRICS je na markantním vzestupu a vlastně to globální HDP drží ten BRICS. Ne G7. To jsou jenom paraziti, kteří umírají a odchází. Tak to prostě je. A keci o tom, jak je USA hospodářská velmoc a jak se s ní máme spojit a kde si, co si, to jsou keci starý odbrojnoše, to už dávno neplatí. Takže tak bych to zhrnul jednoduše. Co ty? No jde vidět ta východní dominance, prostě my budeme skanzen brzo tady i Evropě, jako budeme vlastně skanzen.
0: Mně z toho vyplývá jednoznačně, tak si představme, že pokud sečteme všechny sankce, které byly kde byly uvaleny teď momentálně na jakékoliv země. Víme, že jsou sankce na Irán, víme, že jsou sankce na spoustu zemí, víme, že jsou sankce na Indii, na Indii, víme, že jsou sankce na Čínu. Když sečteme všechny sankce na světě, které byly uvaleny, tak je to pořád jenom 15 000 sankcí, když to na jenom samotné Rusko bylo uvaleno 30 000 sankcí. Je vidět, že kapitalismus v úvozovkách dospěl A teď je to ta neviditelná ruka toho trhu, jo? Jak se tady říkalo. Tak neviditelná ruka trhu dospěla jenom ke dvou možným pobídkám. Jsou to sankce a jsou to dotace. Sankce ničí ty, kteří ty sankce vydávají, protože se izolují. A dotace ničí ty, kteří ty dotace obdrží. Takže de facto můžeme říct, že ten celý vrcholný kapitalismus, ta neviditelná ruka toho trhu, dospěla jedině a pouze k sebedestruktivním nástrojům, které používá, protože na nic jiného se nezmůže. A proč se nezmůžou? Protože nejsou tvůrčí. Oni nejsou tvořiví. Je to verbež, která netvoří, je to verbež, která jenom parazituje. A buď parazitují tím, že někomu dávají sankce a tím ho ničej, anebo vydávají sankce s tím, že někoho hodlají omezovat, izolovat a ničit, ale v obojím případě to ničí vydavatele těch sankcí a těch dotací. To jsem si z toho také odnes. No a ještě jedna věc, a to je důležité teď pro nás, jakoby pro V4, takhle to řeknu, pro nás je důležité, že Vladimír Putin už z té retoriky vypustil, že ti, kteří napomáhají kyjevskému nacismu, tak ty země nebudou moci s BRICSem spolupracovat. Z toho vyplývá, že je jednoznačně už vytvořený plán na ruské straně, že ty země budou očištěny od těch strůjců a podporovatelů nacismu. To znamená, že ty nacisty v těch jednotlivých zemích už vědí, jak je budou řešit a že je řešit budou. To mi z toho vyplývá logicky. Nebo bys k tomu ještě něco dodal, Jiří?
1: No, jde vidět, že už se nebude, jak bych to řekl, že se nebude dělat takový globální nepopulární rozhodnutí pro celý státy, ale prostě se budou odstraňovat články, které nebudou fungovat. To znamená všichni tady ti váleční štváči a všechno, co s tím souvisí. Myslím si, to stejný. Jo, a že budou vlastně ten chirurgický řez, který provádí na Ukrajině, tak bude pokračovat dál. Ale trošku v jiném spektru, ale bude to mnohem rychlejší, si myslím.
0: Jiří, poprosím tě, podívej se, jestli máš zaplej mikrofon na těch sluchadlách.
1: No, mám tady.
0: Mám to tam trošku jako, mám to trošku od tebe jako z kastrolu, jako.
1: Jo, ale já ho mám, nic sem.
0: Máš dostrčený všechny čudiky.
1: Jo, všechno mám.
0: Jo, minule to bylo takový čistší, jako.
1: Čistší to bylo. Je to tím, že mluvím jako málo, nebo...
0: Máš tam nějaký echo, tam máš silný v tom.
1: Echo, jo.
0: Jako kdyby jsi seděl v malé místnosti, tak?
1: No, já sedím tak v malé místnosti, ale...
0: Dobrý.
1: Teď je to lepší?
0: Ještě řekni něco.
1: Něco?
0: No, okay. Je to stejný.
1: Je to stejný.
0: Já jenom, jestli ti tam někde něco se... Není to nějaký jiný mikrofon, který to bere oproti minule.
1: Ne, myslím si, že ne. A nebo počkej.
0: Jari, dá.
1: Ne, bere mi to tento mikrofon. Jsem teďka vyzkoušel, dal slumit a je to tady tento mikrofon, který mám na uších.
0: A kde ho máš? V jaké pozici? Máš ho někde u brady, jako ve výši brady?
1: Ne, mám ho, ne, mám ho tak jako u pusy.
0: Tak si ho dej pod bradu. Dej si ho pod bradu.
1: On tak, může být?
0: Kus mluvit, trošku souvisle.
1: No. Teďka jsem si to dal trošku níž, tak ty slucháš, protože on nejde moc s tím manipulovat, takže...
0: No, jenom nahoru dolů jde.
1: Jo.
0: Nahoru dolů. Tak zkus ho dát.
1: Nahoru. Na teď třeba?
0: No, je to stejný. Dobrý,
1: Je to
0: nechme to
1: stejný.
0: být.
1: Jo. Dobře.
0: Přišlo mi to, že minule to od tebe bylo fakt čistionký, jako.
1: Nevím, nevím, člověče, co se... Můžu se podívat ještě během vysílání na ovladače, ale nevím, jestli to pomůže.
0: Nebere ti to ještě jeden mikrofon tam někde?
1: Já tady žádný tady sluchátka mám vyplý, ty mi vůbec to neberou. Počkej, já se
0: Jako
1: podívám
0: kdyby ti to bral
1: ještě.
0: ještě druhý mikrofon, který ti tam dělá echo, víš?
1: No a teď?
0: No, to je tak stejný, no.
1: Je to lepší? No, měl jsem tady jedny sluchátka ještě zaplý, ale
0: Je to trochu lepší.
1: je to
0: Takhle.
1: trochu lepší, jo, teďka. Aha, jo.
0: No. Pojďme se teda vrátit zpátky k těm našim tématům. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Vymyslel se systém preventivních úderů, jo. Vymyslel se princip nebo název pro genocídu a terorismus na civilním obyvatelstvu. A ten se nazývá preventivní útok, humanitární bombardování a podobně.
1: Jasně.
0: Já tady mám takové hezké vysvětlení od jedné slovenské političky, která trošku školí ty opoziční magory, jo? Takže bychom si to třeba dali, co ty na to?
1: Jo, můžeme, a pak se pustíme do našich témat.
2: Ja som fascinovaná, šokovaná z toho, že niekto môže povedať, že idem preventívne niekoho napadnúť. To je zhruba asi také, že, tak aby som to nebolo, že na vás, tak na vás, pani moderátorka, preventívne vás zoberiem nie že do väzby, ale preventívne začnem trestné stíhanie voči vašej osobe, lebo preventívne bude lepšie, keď vás odsúdime za vraždu tu pani Jurík. Dobre? Máte doma nožík?
3: Samozrejme.
2: No vidíte, a to je nejaký prostriedok, ktorým by ste mohli preventívne ohroziť pani poslankyňu, takže bude lepšie, keď vás akože zlikvidujeme takýmto spôsobom. Asi takto je to
3: Pani Jurik,
2: preventívne.
3: myslíte?
2: Dnes je výročie toho, ako bývalý generálny tajomník NATO v roku 2007 v jednom interviu povedal, že on keď bol generálom v Spojených štátoch amerických, tak tam zostali taký zoznam 7 krajín, ktoré sa Spojené štáty americké snažia alebo teda budú chcieť v priebehu 5 rokov napadnúť. A boli tam Sýria, Somálsko, Sudán, Líbia, Irak, Irán a Libanon. Týchto 7 krajín. To bol plán a cieľ slovami bývalého generálneho tajomníka NATO ešte pred rokom 2001. On o tom rozprával v roku 2007 v tom interviu. A keď si zoberiete všetky tie teda respektíve ten zoznam tých krajín, tak vám z toho naozaj vyjde, že sú to vlastne obrovské zásoby ropy, pretože nič iné. A keď už sa ideme baviť o tom, že na čo je teda Irán naozaj bohatý, a myslím si, že to asi nepredpokladá, alebo respektíve predpokladá málo kto, tak v Iráne sa napríklad nachádzajú najväčšie zásoby soli. A tu ani nejde o urán alebo o nejakú ropu. Samozrejme, že o ropu ide v prvom rade. Aby som sa teda vyjadrila úplne presne k tej ukrajinsko-ruskej kríze, aby nedošlo k omylu. 24.2.2022 my sme oslavovali, alebo respektíve to bolo výročie ukončeniu covidovej krízy. pretože ukrajinská vojna nezačala 24.2.2022, ona začala skôr, ja neviem, o čom písali svetové a aj domáce médiá od roku, tuším, 2014, čo sa dialo na Ukrajine, to asi neviem, čo to potom bolo, ak to nebola vojna. Len ja som celkom nepochopila, ako 150 miliónov Rusov, nie, 500 miliónov Európanov žiada 300 miliónov Američanov o pomoc proti 150 miliónov Rusov. To mi nejak nevychádza.
3: Dobre.
2: Ja som...
1: No?
0: No, když půl milionu občanů Evropy žádá 300 milionů Američanů, aby je bránili a pomohli je ubránit proti 150 milionovému ruskému národu.
1: No.
0: Američany, kteří mají skoro 1000 základen po světě, ale Rusko je agresor, který napadá, jo, a usiluje tady o nová území. To jsou prostě takový plky a žvásty, kdy, ať se podíváš do historie, tak vidíš, jak ta Amerika, jak se chovala, jak se chová, jak drze pohrdá úplně vším. Prostě chovají se tak, jako když tenkrát připluli k břehům té Ameriky a vzali si, co chtěli, na úkor domorodého obyvatelstva, který vyvraždili skoro. Celý svět se na to koukal a celý svět je momentálně přesvědčovaný posledních 150 let, že Amerika je mírutvůrce a že všechno, co dělá Amerika, dělá v zájmu míru. Nikdo se nepozastavuje nad detailama, nad číslama, nad logikou věci. Všichni to tupě opakujou jako parta debilů.
1: Mm-hmm. Ne jako.
0: Oni no tak parta debilů. Předříkávají parta debilů, předříkává mantry a přesvědčuje sama sebe i ostatní, že to tak je pravda. Dostáváme se k tomu 11. září, my se tady nebudeme školit v detailech. Jo. Sami Američani natočili film, který jednoznačně vypovídá o mrak věcech. Jo. Zdůvodňuje tam prostě, že ta zkazka má spoustu děravých míst.
1: Ano.
0: Která jednoznačně vylučují tu oficiální verzi, kterou nám tady předložili. Pravda je, že 11. září 2001 tímto aktem vyhlásili temňáci válku lidstvu. A v roce 2020, já schválně ověřuju, u Iši jsme se o tom dneska bavili tady, jí prohráli. To, co momentálně vidíme, je manifestace té prohrané války, kterou tomu lidstvu vyhlásili. Jo, představ si to letadlo, které vletí do toho dvojčete. Už jenom technicky, prostě jak to letadlo v tom městě prostě nasměruješ. A teď on měl, že jo, určitě jako ten rádoby pilot, terorista, měl zakřížkovaný na tom baráku, měl zakřížkovaný to v okno, kam se má trefit.
1: Přesně.
0: Jo.
1: Tam se tref do té šachty, tam to nejlíp vybuchne a tam to nejlíp spadne.
0: No. Ale logicky, když tohleto si budeme povídat, tak dřív nebo později si musíme položit tu otázku. Qui bono, v čí prospěch? Tedy pokud to neudělali teroristy. A teď ještě musíme si říct, kdo jsou terorista, jo? Já se omlouvám, jsem se teď nepřipravil Wikipedii. Můžeš na Wikipedii si kliknout, prosím tě, specifikaci terorismus?
1: Ano, to, mám to tady, já mám Wikipedii zhodou okolností otevřenou.
0: Tak
1: a
0: prosím
1: tady,
0: tě, jestli můžeš
1: dám,
0: přečíst terorismus. Definici terorismu.
1: Terorismus, ano, píšu si tady, tady. Možná hledáte teror, ten tak, ne. Takže terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím za účelem zastrašit protivníka a dosáhnout politických, případně politicko-náboženských cílů. Terčem teroristických akcí jsou většinou civilisté. Mezi teroristické metody patří atentáty, bombové útoky, únosy osob nebo dopravních prostředků a další násilné akty. Akty násilí bývají plánovány tak, aby u veřejnosti vyvolali pocit strachu a nejistoty. A tak dále, a tak dále.
0: Mm-hmm. Takže na jedné straně tady máme pojmy, které třeba se dlouho nepoužívaly. A začaly se používat docela teď hojně, až v posledních třeba rok a půl, jaderné odstrašování. A vidno, že to odstrašování je ze stejné dílny jako ten terorismus. Když se potom začneme pídit, kdy vzniká terorismus, kde berou financování, kde berou rekruty, kde berou výcvik a kdo a s kým spolupracují, tak docházíme k závěru, že největším producentem teroristů na světě jsou americké tajné služby, největším podporovatelem terorismu na světě jsou USA, největším vyzbrojovatelem teroristů jsou USA. Takže tak jako my, malá země, jsme dali světu roboty. A ještě jedno slovo, a to je, hádej jaký?
1: Tunel.
0: Ano, výborně, tunelování. Tak, vidím, že máš dobrou paměť. Tak, Američani dali světu teroristy. Takže teroristé nevznikají jako odnož nějaké, řeknu, politické strany. Ono, mít jakoby nějakou partu záškodnickou je jedna věc. A druhá věc, a to jsem se vždycky jako jsem si nad tím zamýšlel, proč již nějaký teroristi udělají nějaký útok bombový na civilní obyvatelstvo? Proč se k tomu pak přihlásej?
1: Přesně, to jsem taky nechápal nikdy.
0: Viď?
1: No, tak jsou blbci, tak proč se k tomu hlásí?
0: No, tím pádem je to jednoduchý, tím pádem se k tomu přihlásej a oni toho šéfa dřív nebo později odlovějí. No jo, takže to jsem netušil, že šéf má pochopitelně imunitu tajných služeb. Jedině za předpokladu, že by mohl promluvit, že by mohl být nějakým způsobem nebezpečný svým zřizovatelům a podporovatelům, tak je odstraněn. Buď jako, anebo úplně. Třeba Bin Laden, že jo?
1: Ano.
0: Musíme se, takhle, dejme si otázku. Proč nepřijeli teroristé do toho VTCčka, proč nepřijeli na elektrokoloběžkách z Číny, které tam zaparkovali a ty spláli třeba, jo? Proč nepřijeli na koloběžkách, ale proč přiletěli letadlama? A zejména, tady to byly Boeing letadla, že jo? Víš to proč? Přiletěli letadlama?
1: No, já se na to dívám, já se na to dívám jako více
0: Neber
1: úrovňovou
0: to majetkově,
1: operací.
0: jak tečou peníze,
1: Jo,
0: napovím.
1: jo. No, protože ta budova byla pojištěná pár dní předtím, než vlastně ten, než ty údajně ty letadla tam vyletěly.
0: No jasně, oni dokonce byli testovány a jsou k tomu
1: Byly na to
0: atesty,
1: dimenzovány.
0: byly k tomu atesty, že musí odolat nárazu letadla a tak dále, jo. Ale Jiří, to oni jsou šikovní, to jako kdyby přijeli na koloběžkách, tak by to pochopně pojistili na hoření z koloběžek, jo. Víš, proč přiletěli letadlama? Protože rodina Bushů a rodina Bin Ládinů, protože Bin Ládin nebyl žádný chudák, Bin Ládin nebyl žádný otrhanec, bezdomovec, který ho někde vyškrábli v kanálu. Rodina Bin Ládinů je velevážená rodina, arabská nebo muslimská, velmi zámožná. A oni spolu vlastnili, to byli Bin Ládinové, dokonce jsou spoluvlastníci takové jedné firmy, která vyrábí letadla. Ta
1: Aha,
0: letadla
1: tak to jsem
0: se,
1: nevěděl.
0: no, ta letadla se jmenují Boeing, no. Přeci
1: To ne, tak
0: nepoletějí
1: to tehdy ten ruský narativ se tak nehodil, že jo? Jsme potřebovali jiný.
0: Ilyušinama, ty jo. Dneska by se možná hodil. Hele, byl
1: No,
0: to
1: dneska by se
0: Ilyušin, byli to
1: hodil.
0: Rusové, nazdar.
1: Ale já si myslím, že třeba za 20 let to klidně předělají, a že tam bylo, říkal, Rusové napadli to ekonomické fórum.
0: A že
1: To se
0: Bin
1: klidně může stát.
0: Ládin bydlel na Kavkaze.
1: No, přesně. A že byl vlastně Rus.
0: No samozřejmě, jak
1: Jo.
0: jinak. Minimálně měl
1: Jo.
0: ruský pas
1: Jo.
0: a poslouchal ruský rádio v obden,
1: No to
0: 3 hodiny.
1: jo, to jo.
0: No, tak to jsou takové věcičky, jako které pak z toho tak nenápadně lezou. No, ale ono to má mnoho, tak ono to má mnohokeré pozadí a má to obrovský přesah na všechny strany, jo, tahle ta událost.
1: Určitě.
0: Vyhlášení v podstatě války lidstvu. Proč? Od té doby začalo být lidstvo extrémním způsobem kontrolované. A pozor, vůči lidem se začaly uplatňovat v některých zemích, kde byla do té doby svoboda, tak se začaly uplatňovat velmi, velmi rozsáhlá omezení lidských práv, držení zbraní, cestování se zbraněmi, vůbec kontroling na letištích, kontroling vlaků. Čili do té doby existovaly nějaké bombové útoky, existovali teroristi, ale neslíkal si se prostě na letišti z bot, z opasku a tak dále, jo.
1: To byli teroristi lokálního formátu, okresní přebor.
0: Tohle to byla liga, ano. NHL.
1: No.
0: Takže toto odstartovalo válku proti lidstvu. Ale pozor, pokud jsi viděl, a teď nevím, jestli to byla nějaká osmá řada filmu pod názvem Smrtonosná past, anebo tak ještě to druhý se takhle nějak jmenovalo.
1: Smrtonosná zbraň a smrtonosná past.
0: No, a teď nevím, který to byl, ale myslím, že to byla osmička, jo. To je film, který je natočený, člověče, podle skutečnosti. Jakoby. Protože to je film, ve kterém teroristé nejenom, že shodili ty dvojčata, ale teroristé při tom odklízení trosek se vydávají za pracovní čety, najedou tam normálně s obrovskýma nákladňákama do toho prostoru odklízení těch trosek a velkýma kolektorama, kolektory, to se říká těm tunelům, které jsou pod městama, A v nich je infrastruktura. To znamená, že v moderních městech to není tak, že když v ulici praskne voda, takže se rozkope půl ulice. Tam je to prostě tak, že elektrika, plynovod, kanalizace, vodovodní řád, nějaký kabely televizních přenosů, nějaký světelný kabely, teda optický vlákno, kabeláže, optický s přenosem nějakých dat prostě a tak. Všechno je v kolektorech. To jsou tunely, které prostě jsou pod těma ulicema a propojují v podstatě všechny domy, to znamená, že z toho kolektoru pak už se jenom nahoru strká prostě ta konkrétní přípojka toho, té infrastruktury směrem k tomu nějakému prostě baráku. Když tam potřebuješ zesílit, no tak tam natáhneš nový kabel, silnej, a nemusíš kvůli tomu prostě rozbít půl města. No a když vyházíš kabely a dáš tam malý vagonky, tak to máš malý metro. To už si dělám srandu. Takže tyhle ty teroristi prostě jakože odklízí trosky, ale nabourají se těma kolektorama, se probourají do skladů Fedu, do trezoru Fedu.
1: No.
0: A odvezou tam odtaď plný náklad nějaký zlata. Film dobrý, ne? Mm-hmm. Jako.
1: Mm-hmm.
0: Jenomže on je tak trochu pravda. Protože to je další důvod, jak použili dvojčata, nebo další věc, jak použili dvojčata. Amerika v roce 1971 čelila už předtím v roce 69 de Gaulle, francouzský prezident, byl těžce nervózní z toho, že když v Bretton Woodu v roce 44 se dojednalo, že reparace budou měřený ve zlatě, tak Američani přes noc, když to celý dojednali, tak tam napsali do závorky nebo v dolarech, a tím vlastně se zmocnili celého světa bankovně, protože prohlásili, že ten dolar, jejich dolar, že je krytej zlatem a že je úplně jedno, jestli se budeme bavit o nějakých prostě trojských uncích zlata, anebo se budeme bavit o dolarech, protože je tam jasně dáno, že prostě trojská unce

0: dolary. No a ten De Gaulle na to koukal, že sice tisknou dolary, ale nenavážejí zlato. Takže bylo jasné a evidentní, že ten dolar už dávno, dávno, dávno není krytý zlatem v žádným poměru, ale že se totálně utrh. No a vlastně Francie spustila jakousi lavinu tlaku na Fed, který musel vyměnit velkou dolarovou zásobu, hlavně Francii a potom některým zemím, za zlato. To znamená, že Francie, proto má Francie nějakých, tuším, asi 2500 tun zlata, protože ona se vlastně... Že jo, je to tak, myslím, 2470, tak nějak. Tak se zmocnila obrovského množství zlata tímto krokem. No a ostatní utřeli Rusku, protože okamžitě Nixon prohlásil, že je petrodolar a že dolar už to je přežitý, krytý zlatem a že momentálně ta ropa a tak dále. A vznikl petrodolar, který pochopitelně se v roce, tuším, 2008 nebo kolik, nebo jedna zanik, jo. A to už není důležitý. Podstatné je, že Francie strhla řadu dalších zemí, které chtěly aspoň část svých dolarových rezerv proměnit za zlato. A v Americe bylo navežené zlato z hitlerovského Německa. To, co Hitler ukradl různě po světě, i nám, co ukradl, tak v podstatě to, že jo, půlku našeho zlatého pokladu.
1: 26 tun asi mám pocit, něco takového. To bylo.
0: Prosím, řekni to ještě jednou.
1: Asi 26 tun, myslím si, českého pokladu to bylo tehdy, za Německa.
0: No, ona půlka toho, těch 26 tun šlo do Bank of London, do toho hnízda všeho zla do London City a Bank of London nám dala válečný úvěr. A půlka našeho pokladu vlastně ručila tím zlatem, který si stáhl Londýn. Druhou půlku toho, vlastně, když vláda emigrovala takzvaně do Londýna, čili Beneš a spol, nechali občanstvo svému osudu na krku Háchovi a dalším, respektive, jak se jmenoval ten prezident? Hácha.
1: Ano.
0: Jo. Tak Beneš emigrovali, utekli do Londýna, protože se postarali o to, že Hitlera vyzbrojili, to bylo domluvené už po Mnichovu, to znamená, že Hitler se zmocnil nejenom Sudet, kde byl strategický průmysl, ale pak se zmocnil i armády, kdy nás obsadili úplně a všech výrobních kapacit, které byly, a vojenské kapacity, které byly v tehdejším Československu, respektive na území teda Čech a Moravy, tak tomu spadlo a tím se z něho stala, no s tím získal armádu, která přes noc zvýšila svoji kapacitu o 100%, jak v mužích, tak ve zbroji, tak ve všech potřebných vojenských vybaveních. Čili ta kolaborantská vláda Beneše tato leto způsobila. No, pojďme k tomu. Takže takto ukradené zlato, které bylo v Americe různě a Amerika ho jako kdyby spravovala, tak Amerika ho potřebovala, aby ho mohla dát do těch zemí, které si prostě požádali o výměnu těch papírků, těch dolarů za skutečné zlato. A vzala si půjčku ve zlatě. Ta půjčka ve zlatě se odehrála v roce 1971 na 30 let a byla splatná v listopadu roku 2001. Půjčku ve zlatě úročíš a i s úrokama ji vyplácíš ve zlatě. To znamená, byla to půjčka ve zlatě tečka, vrátit zlato. No jo, jenomže pochopitelně ještě navýšeno úrokem za 30 let. No a tak se stalo to, že Amerika

0: Američané proměnili, Fed proměnil půjčku ve zlatě, kterou neměl jak vrátit, protože ve Fort Knox žádného zlata moc není. Amerika nemá skoro žádný zlato. Má jenom plnou hubu keců, že má zlato.
1: Přesně.
0: Tak proměnili půjčku ve zlatě na pojistnou událost. A tu pojistnou událost, protože oni pojistili, měli pojištěné ty trezory toho Fedu, kde údajně to zlato bylo. Ono to bylo s dušnou čarou od těch VTCček 100 metrů. Tak údajně při odklízení trosek, přesně jak to bylo v tom filmu sfilmované, tak údajně někdo, asi dneska už víme, kdo to asi byli Rusové, ale to, tenkrát už to byli teroristi. Jo? Ono se to různí, protože podle toho, kdo zrovna je nepřítel, že? To je jasný. Takže tenkrát to zlato někdo odcizil z trezoru toho Fedu, no a Fed vytisk papírky a těma papírkama tu pojistnou událost zamás. To byl jeden z důvodů, proč spadly ty věže, zejména proč spadla třetí věž, ta, která vůbec spadnout neměla, to, nebyla to věž, byla to ta budova, tuším, kde taky sídlila nějaká tajná služba, ne? Jo. Takže to je pozadí v podstatě, že to bylo v červených číslech, že to bylo potřeba se toho zbavit, že to vlastně nikdo nikdy nedostal z těch červených čísel, že to bylo prodělečný od prvopočátku až do konce, že se tam děly záhadné věci o víkendu, než se to stalo. Takže dva hlavní důvody.
1: Spousta lidí nepřišlo do práce, spousta židovských zaměstnanců, co tam pracovala, nepřišla do práce a tak dále.
0: Ano, spousta lidí, kteří cestovali v těch letadlech, tak doteďka žijou. Takže ty hlavní dva cíle, které to mělo, vyhlásit lidem válku a začít je zotročovat a vlastně nastartovat budování NVOčka, toho koncentráku, pro lidi, to za prvý, a za druhý vypořádat se s tím zlatem, což byl velký problém. Takže vidíme to za těma okolnostma. Takže motivů pro to, aby to opravdu bylo tak, jak rozumný člověk chápe a ví, jak se to odehrálo, že si to udělali sami, tak, jak bývá jejich zvykem, tak pochopitelně bylo dost a dost. A zase, kdo o tom všem podával ty pravdivé informace? No samozřejmě tajné služby. Mluvil jsem tady o tom, že tajné služby jsou strůjcem toho terorismu.
1: Ano.
0: A my máme věřit tomu, že ty samé tajné služby, které tvrdili, že v Iráku jsou chemické zbraně, a my víme, že už bylo vyvráceno, potvrzeno, jednoznačně potvrzeno, že to byl výmysl, že to nebyla pravda. Tak těm samým službám my máme věřit, že Rusové v Lipsku nastražili ruský dron. A ještě tak blbě, že nevybuch. Podle toho bych řekl, že to musel dělat nějaký pomatenec z Čech.
1: Nějaký Kutil.
0: Nějaký Kutil, možná ty dva.
1: Matapa.
0: No, ty samé služby nám vyhlásily, že Vrbětice a tak dál. V tom víme, že Vrbětice zakrývaly pouze černý obchod se zbraněmi, rozkrádačku se zbraněmi a tak dál. Takže já osobně zastávám ten názor, co říká Ivan David, jsem velmi skeptický k jakékoliv informaci, kterou nám tady tlačí do hlavy tajné služby. To se nebavíme o fakultě v Praze, to se nebavíme o spoustě dalších věcech. A to, že končí šéf BISky Koudelka, který byl vyznamenaný jinou mocností, jinými tajnými službami za skvělou spolupráci, to už se nemusíme ani komentovat. Z toho jednoznačně vyplývá, že určitě se pletem. Jaký? Co ty a 11. září?
1: No, já si to pamatuju jak dneska. Já jsem z hodou okolností šel do kina. My jsme byli na základce. Bo já jsem byl tehdy ještě na základní škole, nevím, které třídě, musel bych to dopočítat. Ale sedmá třída, něco takového, má, nevím. A základní školu jsem končil 2022, tak jsem byl asi v osmé třídě. No a pamatuju si to, jak dneska šli jsme do kina. Vím i na co, byl to Tomb Raider s Larou Croft, tehdy to hrála ta Ježišmarja, Angelina Jolie to hrála, ten přešitý chlap. A přišli jsme domů a doma už hrála televizka a v televizi byly tady ty záběry. No a pak jsme se do večera na to dívali. Takže a pak si pamatuju, že ten další den, když jsme šli do školy, tak vlastně se to probíralo celý den, moc jsme se neučili a hodně se to probíralo, diskutovalo a tak dále a tak dále. A to si vem, rok 2001, před 25 lety, žádný moc telefony, žádný moc internet, jak se vlastně ten digitální věk tehdy posunul, nebo jak se od té doby posunul, že s tímto jsou to události, souvisí i obrovský rozmach internetu, sledování osob, digitalizace a cokoliv jako dalšího, to si vzpomeneš, v rámci komunikačních technologií. Takže a umělá inteligence a tak dále. A souvisí s tím i to, že já to tady někde mám v telefonu, že tento týden šéf, počkej, kde já to tady mám, tento týden, no, to muset najít, protože tady asi normálně nemám, ale tento týden šéf té společnosti Palantir, mám pocit, vydali nový speciální sledovací zařízení nebo nový jako sledovací protokol, testují pro lidi v rámci umělé inteligence. Takže já to pak zkusím ještě dohledat, jo? Já to teď nemám tady po ruce. Takže to byl ten začátek i rozmachu toho IT, těch softwarů, získat digitální stopu na lidi a podobně a tak dále, a tak dále. Takže to je tak.
0: Protože, Jiří, úplně se změnil přístup, jako byly zlomený poslední bašty odporu ve smyslu tohleto je šmírování, tohleto je zasahování do soukromí. Najednou bylo lidem vštípeno, že to je nutné, protože všude okolo nás jsou teroristi, a proto se musíme vzdát své svobody, aby jsme vůbec přežili.
1: Přesně.
0: A to je obrovský zlom, jo?
1: Jo, jo. Je to prostě změna toho nastavení systému, co do nás jako tlačili, a pamatuju si, že od té doby, čas od času, aby udrželi lidi v tom jako strachu, aby se zase neoklepali, tak sem tam byl někde nějaký atentát. Jo, v Barceloně bumbrásk něco buchlo, jo.
0: V Londýně.
1: Atentát. Tam se střílelo. A dělali takový diverzní akce, aby udrželi to, že to, co říkají, je pravda. Jo, a plánovali další akce a živili to.
0: A propos na teroristických útocích, je nehezký to, že u toho umírají lidé, ale na teroristických útocích si můžeš položit další otázku, když jako potom jdou o tom nějaké informace. K čemu vlastně máme tajné služby? To je zásadní otázka. Neboť vždycky, ať to byl Boston, ať to byl jakýkoliv teroristický útok, je to nějaký terorista, nějaký občan, který ho dlouhodobě sledovali a věděli o něm, že by mohl něco takového udělat. On byl sledovaný a oni vědí, oni zveřejnili to, že už ho zatkli, protože tušili, kdo to byl, protože ho sledovali. Takže oni ho nezatkli, takhle oni ho nesledovali tak, aby když se začalo schylovat k tomu činu, aby tomu činu zabránili.
1: Ano, ano.
0: Oni až po tom činu prohlásili, my jsme ho sledovali, takže víme, kdo to je, proto šli jakoby najisto, zatkli nějakého člověka a ten člověk se málo kdy dožil nějakého vyšetřování a soudního procesu. Všim si z toho?
1: Jasně. No
0: to má furt stejný rukopis.
1: Furt. Jako pokud ty služby měly pracovat správně, tak by měly předejít 100% těch útoků. Jo.
0: Oni je pouze údajně monitorovali.
1: Oni je monitorovali, ano. Oni je plánovali, financovali, to se můžeme bavit o bitcoinech, jo, o praní špinavých peněz a tak dále, to všechno se všem souvisí, jo. Jestli si pamatuješ tu kauzu ve Francii, to Charlie Hebdo, jak tam zesměšňovali toho Mohameda proroka údajně a jak pak ti teroristi vystříleli
0: redakci.
1: To byla novinářská kancelář, nějaká redakce, že oni to vystřelili. To bylo organizované přímo francouzskýma tajnýma službama, jo. A pak ti budou tady tvrdit keci, že francouzská tajná policie něco, bla, bla, bla, a nedojeli. No vůbec. To je takové svinstvo, že všichni, kdo dělají v těch tajných službách, tak by se měli
0: nemusíš to říkat. Je zajímavý, že třeba v Bostonu, že jo, se našly komponenty z těch batohů, ve kterých vybuchly ty výbušniny.
1: No.
0: A ty batohy byly speciálně vyrobené pro tajné služby.
1: Mm-hmm.
0: Ale nikdo to nevysvětlil, jak se tam mohli objevit ty utrhaný kusy toho batohu. A vždycky to pošlo tak jako dostracené. Zatknou nějakého člověka, který už dlouho sledovali pro jeho kontakty na nějaký takovýhle extremistický organizace. A zajímavý je, že zrovna když on to šel udělat a šli to zorganizovat, tak tajné služby pravděpodobně měly poradu. Takže tomu nemohli zabránit. A ještě?
1: A nebo v případě těch letadel v oblasti 1000 kilometrů okolo New Yorku nebylo ani jedno vojenské letadlo. Jo, to si tehdy pamatuju, že tehdy to říkali, že tam letěli tam stíhačky, aby tomu zabránili prostě z hrozné dálky. Jo. To je zajímavé, že ty letadla byly odvelené a že byly spoustu letadel bylo v servisu a žádný jako letadlo tam jako vojenský nebylo. Přece kdyby zvěděl, že ti má někdo napálit do mrakodrapu, kdyby to byla pravda, tak bys měl jako leteckou ochranu a ty letadla by tam křižovaly jak blázen.
0: No.
1: Víš, jako...
0: Minimálně máš na každém letišti minimálně máš vrtulníky, minimálně na teritoriu toho města muselo být mrak policejních vrtulníků a těma mohli takovéhle letadlo klidně odklonit nebo ho sejmout, prostě aby spadlo. Jo? A tak dále. Takže to nemá smysl vůbec jako tohle diskutovat. Podstatné je, že za teroristickýma útokama stojí tajné služby, ano. Stejně jako ovlivňování veřejného prostoru dělají tajné služby skrze neziskové organizace, A to je všechno propojené a nemusíme chodit daleko, tak třeba když po Majdanu svrhli vládu Janukoviče, tak a Porošenka potom, tak kdo přišel? To je hodně zajímavý, jo. Tam ta armáda, jo, někdo řekne, jak by mohli vojáci střílet do civilního obyvatelstva, jako jo. Ale je potřeba se podívat, co to je za složky. Je potřeba vědět, že na Ukrajinu se vrátilo mnoho mezinárodně hledaných teroristů, kteří byli původem Ukrajinci, a přišlo tam spousta mezinárodně hledaných teroristů, ze kterých byl ustanoven represivní, byli zařazeni do represivních složek Ukrajiny, byli vyzbrojení a vůbec už nikdo nikdy neřešil ty mezinárodní zatykače, které na ně byly prostě uvalený.
1: Ale nejenom, že to byli mezinárodní zločinci, ale byli to i bývalí členové těch nacistických a fašistických praporů a potomci tady těch, jako potomci tady těchto lidí, a to byly militantní, to byly všechno militantní jako grázly, a kteří se schovávali ve Spojených státech, v Argentině, v Kanadě, to znamená v kolektivním západě. A pak je aktivovali a využili je, aby cestovali zpátky na Ukrajinu a začali tam dělat bordel.
0: Na Ukrajině z nich udělali oficiální represivní složky.
1: Přesně.
0: Takže to je další ukázka toho, jak vlastně pracují tajné služby, s kým spolupracují. Vezměme si Sýrii. V Sýrii byly nalezeny zbraně z Vrbětic. V Sýrii byly nejenom zbraně z Vrbětic, ale byly tam také nášlapné miny, které měly být v rozebraném stavu ve Vrběticích. Měly být rozebrány tak, aby už nikdy nešlo je dát dohromady, a to podle mezinárodních úmluv. O tom se nemluví, o tom je ticho po pěší, jako jo.
1: Ano.
0: Ale Rusové to pochopitelně mají, ty důkazy z té Sýrie. A budeme se muset ještě k tomu vyjadřovat, protože jsme porušili mnohokrým způsobem mezinárodní úmluvy. Ten americký kongresman, bývalej vysoký důstojník jedné z tajných služeb a bývalý důstojník Pentagonu, teď nevím přesně, jak se jmenoval.
1: Myslíš Henryho Kissingera, nebo...
0: Ne, tohle to byl...
1: On byl diplomat, ministr zahraničí byl, a ty myslíš voják?
0: Ne, já teďko mluvím o člověku, který měl na starosti kompletní obsluhu těch teroristů v Sýrii,
1: jo.
0: Které tam z ISIS, tam jako, oni je zase, to bylo všecko vybudované Američanama, jo, a on v podstatě, tenkrát se šuškalo, že ho možná Rusové zajali, Rusové se do dneška k tomu nevyjádřili, a pak se najednou objevil s tím, že má rychlou rakovinu a umřel, jako jo.
1: No, já to zkusím najít teda.
0: To nemusíš, to není podstatný. Podstatný je, že to byl styčnej, jakoby civilní, styčnej v úzovkách důstojník, který zabezpečoval výzbroj, financování a v podstatě veškerou komunikaci a zadávání úkolů pro tyhle ty teroristy, jo. Takhle oni operují po celém světě. Takže to jenom, aby jsme se nějak tak k tomu 11. září v nějakým širším kontextu, aby jsme se vyjádřili, protože to 11. září mělo veliký význam pro velké kroky, 7mílové kroky při zotročování lidí.
1: Je to tak.
0: Doba covidová, pochopitelně, která byla ukončena v roce 2022, Vladimír Putin ji ukončil přes noc, dobu covidovou. To bylo hodně, hodně zvláštní, kdo si na to pamatujete?
1: No, jistě.
0: Jeden den byl covid a druhý den už o něm nikdo nemluvil.
1: No, jistě, no.
0: Vladimír Putin, ruská armáda, rozbila celou síť biologických laboratoří. Dneska o biologických laboratořích už se hojně mluví v americkém senátu. Je to přiznané ze všech stran. Rusové k tomu mají spoustu důkazů. Je také prokázáno to, co jsme tady říkali kdysi s Karlem Světničkou, že spoustu těch laboratoří stihli naložit a převést.
1: Ano. Jich tam totiž nebylo 16 nebo 17, jak se jich původně uvádělo, ale bylo jich tam 50.
0: No, možná i víc. Takhle 50 jich bylo amerických.
1: 50 jich bylo amerických. Oni tam samozřejmě byli i jiní. Jo, Británie tam měla svoje laboratoře a tak dále. Mm-hmm. Jo.
0: No, já jsem rád, že v takhle těžké době tady máme oddané lidi, kteří jsou schopni napsat na sítě spoustu povzbudivých slov. Jo. Poslouchej dobře. Aha. NATO zmařilo ruský pokus o sabotáž podmořských kabelů u Špicberku. Rusko testuje, jak útočit na kritickou infrastrukturu Evropy. Internet do Ameriky ubráníme, napsal Jan Lipavský.
1: To jsem samozřejmě podpěl, tak jsem tam příspěvek.
0: Internet do Ameriky ubráníme. To je ovado.
1: To je prostě... To je teplý tělo, to se nedá měřit.
0: Maso pro doktora Jacksona.
1: No, to je, ten má v hlavě víc nasrano, než jsme čekali.
0: Víš, jak to bylo v těch Černých baronech, ne? Myslím, že to bylo. Tak teď jsi nasral do krku.
1: Přesně, ano, přesně. Je to tak. Lipánek by měl asi, by mu měli vyříznout jazyk, protože to je fakt, a uřezat prsty, protože...
0: No tak on má známosti z těch diplomatických kruhů, takže on to ví, že?
1: Jo, ale čekl jsem pod tím příspěvek a normálně tam někdo, úplně první příspěvek, a všichni to lajkovali, co to četli. Škoda, že není Lipavský ministr blablabla, protože určitě by jako pokračoval proti deeskalaci ruské agrese a tak dále, blablabla. Takže ho brali vlastně jako za hrdinu, že on něco udělal.
0: Jo.
1: No to se nedá ani vyprávět, jo? To se musí zažít, jo. To je fakt idiot. Jen to vzduchem brázdí, jo? Kdyby boli majstrovstva, tak by bol ozaj druhý. To by je taky, že by nevyhrál. To prostě rozvěřitelný. Ještě ten? No probí, povídej. Ty to představil, co?
0: Víš, jak měli Němci toho atleta, ne? On běhal nějakou...
1: Jo, to byl Alfred, byli to bratři a jmenoval se Kokot.
0: Slovák to komentoval. Aj, boha, keby my jsme měli na Slovensku vyjat takých kokotů.
1: To bylo na atletickém mítingu v Mnichově a komentoval to Karol Polák.
0: Ano. Ano.
1: No. A v pátej dráhe beží Manfred Kokot. Bota je, my by se mali taky kokotovou. A my jich máme.
0: Já si myslím, že... No nic.
1: To by se nám... Kdyby jsme rozvíjeli tady to téma, by se tam zvrtlo vysílání.
0: Ne, ne, tak já jsem si představil toho Magora, jak brání ten internet do té Ameriky.
1: No.
0: No ne, počkej. Teďko vážně, jo. Kdyby jsme neměli ten kabel do té Ameriky, že jo, no. Tak by jsme vůbec nevěděli, až Amerika přestane existovat.
1: No, to je pravda.
0: Protože to jsme se tady o tom bavili, že Rusko, Čína, KLDR a Irán, já ještě říkám, tím pádem tam je i Bělorusko, protože ty mají s Ruskem unii.
1: Ano.
0: To znamená, že ti to vytváří vojenský pakt,
1: ano,
0: který má být protiváhou k NATO. Jo? To když si porovnáš ty dva potenciály,
1: no,
0: tak já si myslím, že ani věc kokotou by nepomohlo.
1: No, to je pravda. To je pravda. Hlavně východní národy ví, proč a za co bojují.
0: No, to je ten rozdíl. Oni ty najatý, jo, většinou si stěžují, že na frontě je zima, že tam lítají kulky,
1: ano.
0: A že pod nich třeba chcou, aby bojovali i přes čas.
1: Vlastně.
0: To je ta mentalita toho Rusa, toho Číňana, toho Severního Korejce, toho Bělorusa, anebo toho Iránce. To je, když se nad tím zamyslíš, jak, že se to protáhne. Teďko Čína, že jo? Čína prostě má ten zájem Venezuela. Aha. Tam Čína přišla prostě o ropu, protože Donald se usnes, že si to přes ten svůj Donald průliv odveze asi, kdykoliv se mu zachce, co se mu zachce. Irán by taky nejradši vykrát, že jo? No tak, že má Irán nadostřel Ukrajinu, že má Irán nadostřel Izrael, že Irán rozsekal v podstatě ve svém okolí všechny americké základny a že Irán rozseká základny všem, kdo poskytnou svoji infrastrukturu vojenskou Američanům na útoky proti Iránu, tak o tom ani potom. Čili to, že Ukrajinci údajně jako připravují nějaké útoky na Irán, tím se netají Zelenský. Tak si to vem, když to vezmou proti sobě takhle, tak to bude veselý. Ale základní potíž je v tom, že mainstream média vnucují lidem jakési pravdy o světě vůbec. Ať se to týká Ruska, kohokoliv. Jo. Já tady mám velice zajímavý rozhovor, nebo velice zajímavé vystoupení Roberta Fica v Národnej slovenské radě. Jo. Neumím si představit tuto retoriku na půdě parlamentu, v podstatě, když takhle řeknu, před třeba 5 lety. Jo. Prostě nemyslitelný. Ale je důležitý, že se ta retorika prostě mění. Hlavně v kombinaci, a to je tyko důležitý, jo, hlavně v kombinaci s tím, že Robert Fico pozval v celou V4 do Bratislavy společně s
1: irským prezidentem,
0: prezidentem, který předsedá Unii, že jo?
1: Ano, ano.
0: Takže to je důležité. A důležité je, o čem teďko ten Robert Fico bude mluvit. A já si myslím, že Robert Fico moc dobře ví, kdo na něj spáchal ten atentát. A z toho, co bude říkat, vyplývá, proč ten atentát byl spáchaný. Takže dáme si Roberta Fica vo Slovenskej národnej rade.
2: Sa všetko dočítali napríklad o smrti Kadáfiho. Nič. Ale všetci súčasne vieme, že Kadáfi minimálne 5 miliónov dolárov, eur, libier poskytol francúzskému prezidentovi Sarkozymu na jeho volebnú kampaň a potom, ako bol zvolený, tak ho ostentatívne prijal v Paríži 3 mesiace po prezidentských voľbách. A čo ste sa dočítali o komisárovi Reindersovi, ktorý chodil na Slovensko a šíril múdrosti v oblasti právneho štátu a ľudských práv. A dnes sa dozvedáme, že je podozrivý z prania špinavých peňazí. Čo ste sa okrem povinných správ dozvedeli o našom nádhernom prezidentovi pánovi Kiskovi, ktorý preukázateľne podvádzal a páchal daňové zločiny v prezidentskej kampani a evidentne vyhral parlamentné voľby s podvodom. A dnes máme právoplatne odsúdeného prezidenta. Tak sa nečudujte, že sa veľa nedočítate ani o tejto kauze, ktorá sa týka britského premiéra, bývalého britského premiéra. Viete, že som opakovane oznamoval, že 3 mesiace pre začatí vojnového konfliktu na Ukrajine bola na stole mierová dohoda. A Ukrajina bola pripravená túto mierovú dohodu podpísať. Začali sa chodiť ľudia, ako pán Johnson, ktorý v tom čase už bol poslancom britského parlamentu, nebol premiér. A títo ľudia veľmi aktívne prehovárali nielen západných lídrov, ale predovšetkým prehovárali ukrajinskú vládu, aby v žiadnom prípade nepodpísala mierovú dohodu, aby sa naďalej pokračovalo vo vojne. Pretože bola stratégia, že cez túto vojnu bude šanca dostať Ruskú federáciu na kolená. Ale kto pozná Rusov, vie, že keď sú na kolenách, tak len preto, lebo si zavezujú šnúrku na topánke. Takže táto stratégia nevyšla a preto veľmi jasne hovorím, že to, čo sa udialo s týmto úplatkom, je mimoriadne vážny problém. Príbeh spočíva v tom, že 3 mesiace po začatí vojny Boris Johnson veľmi aktívne prehováral, aby nepodpísali mierovú dohodu a až potom dostáva na svoju nadáciu 1 000 000 libier od známeho podnikateľa zo zbrojárskej firmy, ktorá dodáva zbrane na Ukrajinu. A tento človek potom s ním absolvoval spoločnú cestu do Kieva a do ďalších miest, sú o tom záznamy, fotografie, jednoducho je tu dostatok dôkazov, ktoré to preukazujú, takže my dnes môžeme povedať na 100%, že bojoval Boris Johnson za to, aby vojna pokračovala, potom zobral 1 000 000 libier od zbrojára a potom toho zbrojára zobral na Ukrajinu na rôzne rokovania s najvyššími ukrajinskými predstaviteľmi, evidentne predovšetkým o dodávkach zbraní na Ukrajinu. Môžeme z toho vyvodiť ako rozumní ľudia normálny záver. Áno, Boris Johnson nechcel ukončiť vojnu, lebo vedel, že má kamaráta, ktorý mu dá peniaze a za to on mu pomôže so zbraniami na Ukrajine. Tak si teraz predstavte, že a nadväzujem na vašu otázku, pani poslankyňa, že by som jednoducho sa správal rovnako. Aby som od apríla, mája roku, kedy vojna začala, tvrdil, že neexistuje skončiť vojnu na Ukrajine. Neexistuje. A potom by som zobral 1 000 000 eur od nejakej zbrojárskej firmy na Slovensku a potom by som toho človeka zobral na Ukrajinu k prezidentovi Zelenskému, k ministrovi obrany a k ďalším ľuďom. A tam by som ich presviedčal, že toto je výborný človek, ktorý vám vie dodávať zbrane. To je taký prúser. Ale samozrejme, nepatrí sa o tom hovoriť. Pretože je to téma, ktorá nezapadá do mienkotvorných médií. Mienkotvorné médiá predsa hovoria úplne niečo iné o vojne na Ukrajine.
0: A co tak jeden motorkář, který obývá Hradčanskou 1.
1: A měl červenou flanelku, prosím tě?
0: Měl červenou flanelku.
1: Jo, tak vím,
0: který musel jet do Ankary na setkání se zbrojařema, který je ve vedení firmy, která dodává zbraně na Ukrajinu, který kudy chodí, tudy vysvětluje, že je potřeba bojovat a je potřeba i za cenu zmobilizování, dejme tomu, mladých kluků v České republice jít dobít toho Rusa. Že rozhodně se nesmí žádný mír domlouvat, mír je špatný. A to, ať se podíváš na jednu, na druhou, na třetí, na čtvrtí, všichni jsou pod vlivem těch zbrojařů a všichni, kdo zvou, že se tam musí dobojovat do posledního Ukrajince, myšleno do posledního Evropana, tak tam potečou peníze za ty zbraně. Aby se to mohlo rozkrádat, aby se to mohlo s tím obchodovat, aby jim do kapes tekly ohromné zisky.
1: Podobnost tohoto příběhu je čistě náhodná a pokud jste poznali nějaké osoby, tak to je taky náhoda. A během natáčení se nikomu nic nestalo.
0: Nikdo neutrpěl újmu. Žádné zvířátko neutrpělo újmu.
1: Přesně tak.
0: Jenom zemřelo několik milionů lidí.
1: Ano. Chtěl bych vidět ty ksichty, jak ten Fico jim to řekl. Jo.
0: To asi byly hodně protažený ksichty.
1: No, to jo. To jo. No a...
0: Ale umíš si představit tuhletu retoriku před 2 lety?
1: Ne.
0: A já jsem rád, že jeden z lídrů V4, protože Robert Fico křísí tu V4, protože pochopili, tak, že jako Fico, tak je špatný, Fico je špatný, Fico špatně. Jako Orbán je špatný, Orbán je špatný, že jo, když to byl Orbán. Ale jako V4, když začnou v Evropské unii prosazovat určité věci, mají šanci. Já jsem rád, že patříme do té V4, že i Andrej načerpá určitý, řeknu, informace, které možná má nebo nemá, to já nevím. Takže jsem rád, že máme Andreje v dobré společnosti, tak to řeknu.
1: Andrej tu iniciativu taky vlastně taky se do toho pustil a tu V4 jako vidí jako strategickou. Oni se samozřejmě, já to mám akorát trošku obavu z toho Petera Maďara, protože já úplně nevím, jak on se bude profilovat. Jo?
0: No on je nečitelný, on je takovej chvilku tak a chvilku tak. Já si myslím, že víš co, on bude jako ten, myslím Erdogan je Turek, ne? Turci vždycky táhli s těma, kdo jim za to zaplatil víc. A já si myslím, že ten Maďar bude dost podobný. Jako jo. Teď třeba Maďarsko něco vyblokovalo, další nějaký peníze zablokovali, nebo ne, sankce, balíček sankcí zablokovali Maďaři. Proč, to nevím. Respektive vím, protože by to poškozovalo pochopitelně Evropany a Maďary, jo? Zejména. To znamená, že Maďarsko bude chtít taky vyvíjet nějaký tlak. Poláci jsou divní lidi. Tam nevíš, jako... oni vůči Ukrajině jsou velmi vymezení, protože jim tam banderovci povraždili neskutečným způsobem spoustu civilního obyvatelstva. A navíc část Ukrajiny je Polsko vlastně. Maďaři chcou taky z Ukrajiny to svoje. Rumuni by taky měli dostat. Čili ono velmi brzy se začnou uplatňovat tyto nároky, jo. Jakmile bude evidentní, že Ukrajina se rozpadá a že Ukrajina končí, tak uvidíš, co se začne dít, jako jak najednou spousta požadavků tam bude územních.
1: Myslím si to taky, no, protože to tak je prostě, no.
0: Takže já jsem rád, že ve V4 jsou lidi tohoto typu, jako je Robert Fico, jako je Andrej Babiš. Oni si vzájemně se jakoby... To, že Babiš nemá třeba tak vyhrocený názory jako Fico, nevadí, protože v té V4 se to může prosadit. Jo.
1: No, oni nemůžou být oba dva jako beranidlo. Každý musí hrát svoji roli.
0: Tak, nemůžou jet po stejný koleji. A propo, když jsme to otevřeli, máš ty nějakou informaci o V4? Já tady mám vyjádření Andreje Babiše, bychom mohli dát možná. A od toho se odpíchnem, ne?
1: Jo, odpíchnem. Já tady mám nějaký prostě jenom přehled o tom, kdo o čem chtěl, jak mluvit, můžu to přečíst.
0: No tak necháme mluvit premiéra.
1: Jo, jasně, určitě.
0: A potom pochopitelně to...
1: Na to navážem,
0: tak. Počkej, ještě nemluv. On je divoký, člověče. Na to, kolik mu je. Tak, já se musím odblokovat a můžeme mu dát slovo.
3: V4 je zpátky, jak za starých časů, tenhle region nejbezpečnější, který vyřešil ilegální migraci, který má samozřejmě perspektivu a nejperspektivnější region Evropy. Tady jsme se setkali v Bratislave s irským premiérem, který má předsednictví Evropské unie a seděli jsme dlouho, nejdřív sami, řešili jsme vícelety. Finanční rámec neboli rozpočet Evropské unie a samozřejmě konkurenceschopnost ETS jedničky, které je potřeba pro tenhle region zkrátka teďka přerušit a zbavit se toho a ETS dvojky. Největší ohrožení budoucnosti Evropy, protože pokud by to prošlo, tak těch rafinérií bude ještě méně. Už teď máme o 40% méně kapacity a to je ta konkurenceschopnost, to řešení pro Evropu a za to budeme bojovat a na tom jsme se taky shodli.
0: Tak, úvodní informace a ty bys to mohl teď doplnit o detailíří.
1: Jo, no tak, já tady přečtu, co tady mám k tomu a co k čemu každý, jaký má hlavní motivace na spolupráci v rámci V4. Takže Slovensko předsedá Vyšegrádské skupině, proto akci svolal premiér Robert Fico, šlo o formát V4+, to znamená, premiéři byli doplněni o předsedu vlády země s předsedající radě EU. Jednalo se o budoucnosti Evropské unie připravovaném víceletém rozpočtu, to znamená 28 až 2034, konkurenceschopnosti, cenách energií, pohonných hmot a systému emisních povolenek a migraci. To znamená ty nejpalčivější témata v podstatě. Samozřejmě těch témat by mohlo být ještě víc. Obecně my jsme vlastně minulý týden se bavili o tom víceletém rozpočtu 2028 až 34 a ta blondýna z toho Bruselu, ta Pinda Lejnová.
0: Ty myslíš jako prázdnuše?
1: Ne.
0: Myslíš Lejnovou?
1: Myslím tu Lejnovou, ano. Lejnová. No, tak Lejnová prohlásila, že od roku v roce 2027 by se měla vádět digitální euro a ta digitální měna je centrální bank a to navazuje na ten víceletý rozpočet a Andy to určitě ví. A budou chtít, to musíme uhnout na ty úspory těch lidí, co mají v bankách. Toto je totiž všechno provázané dohromady, tady tyto témata. Tak, O čem mluvil, nebo Robert Fico, jaký byl důvod účasti nebo hlavní motivace? Tak Robert Fico chce oživit V4 jako koordinační blok, chce, aby V4 nejenom se scházela před každým zasedáním Evropské rady, ale koordinovala své postoje s dostatečným předstihem. Prioritou má být tlak na nižší ceny elektřiny, zachování obálky pro kohezi a společnou zemědělskou politiku. Andrej Babiš, jak jsme si říkali, rozpočet a průmysl. Budoucí rozpočet musí být spravedlivý, nesmí poškodovat země se silnou průmyslovou základnou, které stále dohánějí vyspělé části Unie. Systém povolenek ETS 1 podle něj likviduje evropský průmysl a měl by být pozastaven, žádá odklad ETS 2. Petr Maďar, migrace a rozpočet je hlavní jeho doména, kritizoval, že Maďarsko platí denně 1 000 000 € pokuty za to, že chrání společné hranice EU a u 7letého rozpočtu chce férové řešení bez krácení kohezních zdrojů. Polsko, bezpečnost a hranice. Příští rozpočet EU musí zohlednit úsilí zemí chránící vnější hranice. Region platí nejvyšší ceny energií, proto V4 neschválí plány, které by situaci zhoršili. Byl jediný, kdo debatu posouval k hrozbám Ruska a připomněl skeptičtějšímu Babišovi a Ficovi hybridní útoky. A Michael Martin, to je ten irský předseda vlády, takže Irsko v současnosti předsedá Radě EU a proto byl irský premiér součástí jednání. Pro V4 klíčový kanál, jak dostat své postoje pro agendy rady před vyjednáváním o víceletém finančním rámci. Fico po jednání prohlásil, že V4 je opět živá, schopná vytvářet společné postoje a nejaktuálnějším evropským tématům. Podle deníku jsme to potvrdil i Petr Maďar, slovy, že silná Evropa nemůže existovat bez silné V4. Společným jmenovatelem je tlak na Brusel v otázkách rozpočtů, kohezní a zemědělské politiky a cen energie a migrace. V4 byla v posledních letech fakticky ochromená sporem o Ukrajinu. Fico a Orbán odmítali vojenskou pomoc Kyjevu, zatímco Tusk a Fialova vláda chtěli více. A Tusk se veřejně ptal, zda formát vůbec dává smysl. Změna vlád v Praze a v Budapešti otevřela cestu k obnově spolupráce na méně konfliktních tématech. To znamená, to je ten víceletý finanční rámec 2028 až 34, ceny energií, pohonné hmoty, revize ETS 1 a odklad ETS 2, migrace, ochrana vnějších hranic. Ruská otázka zůstala stranou jako téma do debaty, pouze vnášel Donald Tusk. Slovenské předsednictví V4 chce brzy uspořádat další zasedání, na kterém hodlá pozvat německého spolkového kancléře a do konce roku 2026 chce se jít ještě s francouzským premiérem, tedy s francouzským prezidentem. Tak. Cílem je přenést témata projednávaná ve V4 do širší evropské diskuze. Takže to jsou ty témata, které se řeší. Jde vidět, že oni o tom Rusku se nebaví schválně, a aby nevytvářeli vlastně nějaký, jak to řekl,
0: třecí plochy, no, to je asi.
1: Třecí plochy nebo potenciál, jednak jako z evropské strany, ale jako ze strany Ruska, zachovávají takovou neutralitu, ale ty, co stejně buduje dobrý vztahy s Ruskem dlouhodobě, a vím, že se teď někde vyjádřil, že oni mají kontrakty s Ruskem napřímo, mám pocit, ohledně energií, ale vyjádřil se ještě ohledně Ruska pozitivně. Nevím, našim. Nespomenu si, tak zkusím to dohledat.
0: No, takhle, důležité je, že se V4 rozjela. Důležité je, že se nezakousla na nějakých sporných věcech.
1: Aha.
0: Ta nálada tam byla dobrá, bylo vidět. Musíme ještě vidět jakoby kousek dál, musíme vidět to, že u toho byl a chtěl být u toho a chtěli mít u toho, to je taky důležitý, šéfa předsedající země, protože využívají ten jeho mandát pochopitelně k prosazování zájmu V4. Teď, když si do toho připočteme změny v Německu, jak retoriky, tak politiky, tak ale i veřejného mínění, tak se to dobře vyvíjí v podporu toho, co chce V4. No a ty ostatní evropské jakoby země všechny něčím trpí. To znamená, že všude je napětí, jsou obrovský protesty v mnoha zemích, tady se nám to vůbec neukazuje. Lidi jsou v ulicích, jsou to 100 miliony lidí, 100 tisíce lidí, který prostě vychází do těch ulic a proti těm všem úchylnostem a šílenostem vedení evropských zemí se ti lidé staví. To znamená, že Evropa povstala, Evropa je na nohách. My sice nejsme tak jako divoký, ale zase máme tu veštěrku, přes kterou se to zase řeší. Každý národ má jinou mentalitu. Tak uvidíme. Já si myslím, že to je komplexní zasazení do té reality, která je, na rozdíl od takových vlhkých snílků jako Černochová, Lipánek a další, Fiala, který jediný, co tak rozkrádali peníze, jsou zavaleni kauzama, mají másla na hlavě tuny a byli úplně mimo realitu. To znamená, že vedení Evropy a vedení evropských zemí se vrací zpátky k realitě. A to je dobře. Jo, můžeme si povědět, jestli někde rychleji, jestli někde pomalejc, ale je to dobře. Jde to správným směrem. Má to dobrou trajektorii, bych řekl. Co ty na to, Jiří?
1: Jo, já to vidím stejně. V té situaci politické, jaké jsme, tak se to musí dělat přes funkční bloky, které se spojí, a to právě, že na to by měla být ta V4, spojení národů s podobnýma mentalitama a s podobnýma bych to řekl, s podobnýma ekonomickýma zájmama a s takovým stejným přístupem. No.
0: My se za chvilku dostaneme k dalším věcem, které to podporují. Dneska ten svět se úplně přeformátovává. Jo? Dneska země, které jsou ve velkém ekonomickém růstu, nebo se startuje ten ekonomický růst, tak nejsou jakoby zařazený a nemají svoje ukotvení v mnohých organizacích celosvětově působících. Můžeme se tady bavit o tom, jestli OSN vůbec má nějaký mandát a co se s ní stalo, ale pořád jsou to nějaké, řeknu, organizace, které, kdyby se chtělo, tak by mohly sehrávat určitou roli, jo. Toho původního nějakého záměru. Ale Amerika třeba úplně bojkotuje a víceméně chce vyrušit vliv OSN. No, prostě oni nepotřebují takovou organizaci. Na co? Ona jim stojí v cestě, že jo? No. Pojďme, já tady mám Sergeje Lavrova. Myslím si, že další zajímavý vstup, co se týká budoucnosti Ukrajiny a co se týká ukončení nějakého umírání lidí. Vidíme to tak. Rus nikdy neřekne, že nebude jednat. Protože se nechce postavit do té role toho agresora. A to je právě třeba to, co jako mnozí nechápou, že kdyby Vladimír Putin byl agresorem, tak se nebude s nikým bavit. Podívejme se třeba na izraelského šílence, jo? Ten se s nikým nebaví, prostě ten tam masakruje prostě civilní obyvatelstvo a nebude o tom s nikým jednat. Rusové jsou jiní,

0: národní právo, nebo
1: No,
0: neuznávají.
1: tak oni znají jenom jedno
0: Jo.
1: právo, a to je to jejich.
0: Jo, přesně,
1: Oni
0: no.
1: mají právo na všechno.
0: Na všechno, přesně.
1: Na všechno. Tak pojďme, Sergej Lavrov nám to něco poví i o postoji k evropským zemím, jo.
2: Týká otázky rokovaní o Ukrajine, tie sú dosť, ak máte na mysli posledné stretnutie v Moskve, prezidenta Putina s vyslancami prezidenta Trumpa, tak toto stretnutie bolo dosť podrobne medializované, či už v priamom prenose na začiatku týchto rokovaní, alebo v komentároch, ktoré neskôr poskytli zástupcovia Kremľa. Ak to vezmeme zhruba, tak je v prvom rade nevyhnutné viesť rokovania, a my sme na ne vždy pripravení, na základe pochopenia prvotných príčin a na základe vypracovania dohôd o odstránení prvotných príčin súčasnej ukrajinskej krízy, ktorú vyvolal Západ predovšetkým. A predchádzajúca administratíva Spojených štátov a Európska únia, ľudia z NATO, ktorí sa doteraz snažia dosiahnuť, ako sami hovoria, porážku Ruska a vo všetkom podporovať Ukrajinu. Trumpova administratíva mala od začiatku chuť a aj schopnosť vidieť prvotné príčiny konfliktu. A práve to nám dáva nádej, že rozhovory, rokovania a kontakty s príslušnými vyslancami sú užitočné pre obe strany. A po tretie, čo by som chcel v tejto súvislosti poznamenať, je to práve Európska únia, ktorá naďalej robí všetko preto, aby zabránila posunu situácie smerom k riešeniu prvotných príčin a hľadaniu ciest k spoľahlivému dlhodobému urovnaniu založenému na odstránení týchto príčin. Takto, v skratke.
1: Je zvláštní, že země Evropské unie, které mohou být nejvíc ohrožené, tak nejvíc chtějí a dožadují se té války. Jo.
0: A nejvíc zbrojí proti Rusku.
1: No, protože jsou všichni ve vleku těch zbrojařů. Všichni mají smočený rypáky do provizí a do financí, které pochopitelně, o kterých frčí vlastně. Jo. O to jde především. Takže jsou to skorumpovaní kolaboranti, kteří v podstatě vůbec jim nejde o lidi, nejde jim o zemi, kterou zastupují, o národ, jim jsou příslušníky. Oni jsou satanisté, pomlčka, nacisté, protože jejich rody v mnoha pokoleních se těmto okultním záležitostem oddali, tak se tak chovají. A je potřeba vyrvat ze spáru těch satanistů tu západní Evropu, protože pokud to neuděláme, tak Ukrajina se stane narazníkovým pásmem společně s několika zeměmi, jako jsme třeba my, Slovensko, Maďarsko. Toto všechno lze pak považovat za nárazníkové pásmo. A bude to dohoda 2 plus 4, návrat k Jaltě a tak dále, čili bude to mít svoje opodstatnění.
0: No ty, když mluvíš o tom, o těch penězích, tak s těma penězama se vlastně, nebo já pozoruju jednu takovou věc, že se nám čím dál tím víc ty témata začínají propojovat, nebo propojují se nám čím dál víc, čím dál hloubš, a vlastně v tomto světě všechno souvisí se vším a i ten pohyb těch peněz. A to, jak jsme se na začátku bavili o tom zlatě, tak i to zlato vlastně hraje v tom roli. A zaznamenal jsem teďka velký pohyb, nebo v úvozovkách velké pohyby zlata ze zámoří. Jo,
1: k tomu se ještě dostanem. Já bych, jo, k tomu se ještě dostanem. Já bych jenom poprosil ještě strpení. Já bych to zakončil něčím, co je velmi Rusům podobné. Jo? Vladimír Putin vzkázal Mercovi. nikdy na vás ne.

0: zaútočíme. I kdybyste se vzdali, jste pro nás naprosto k ničemu. Nemáte ani energii, ani suroviny. Jste zadlužení a plní cizinců. Během svého projevu v kremelských kruzích Vladimír Putin opět jasně uvedl, že Rusko nemá v úmyslu kdykoliv zaútočit na Německo, protože tato země je pro Moskvu prostě k ničemu. Nemá žádné suroviny, žádnou energii, je zadlužená a plná cizinců. Proto, jak uvádí, neokupovali bychom vás, ani kdybyste se vzdali s bílou vlajkou. Tato prohlášení učinil při hodnocení výsledků voleb v Sasku-Antalsku a prohlášení Merce, který se zdá být nelítostný a nepochopil poselství, které mu poslali němečtí voliči. Konkrétně Vladimír Putin údajně řekl: nechceme na vás útočit, proč bychom měli? Ta doba je dávno pryč. Každý, kdo má ještě mozek a umí myslet, to chápe. Za prvé, už máte státní dluh ve výši 2500 miliard eur a žádný seriózní ekonom neví, jak ho chcete splatit. Alice Vidlevová prohlašuje bankrot své země. A teď si chcete půjčit dalších 1000 miliard, abyste se proti nám ozbrojili. Za druhé, vaše země se hemží miliony imigrantů, kteří vás stojí 50 miliard eur ročně. Za třetí, významná část vaší populace je tak vyšinutá, že věří, že může ovlivnit klima jízdou na kole a konzumací hmyzu. Za čtvrté, váš vzdělávací systém byl kdysi příkladný. Dnes se v mnoha učebnách téměř nevyučuje, protože téměř nikdo nemluví německy. Za páté, vaše infrastruktura se hroutí a nestíháte opravy. Za šesté, vaše železnice byly kdysi chloubou celého světa. Dnes vaše vlaky jezdí jako v Indii. A za sedmé, my nepotřebujeme vaše slavné inženýry. Během sankcí jsme se naučili, že se bez nich obejdeme. Ale kdybychom je opravdu potřebovali, obrátili bychom se na Čínu. Tam jsou nejen levnější, ale i lepší. Nemáte ani suroviny, ani zdroje energie. Tak proč bychom měli dobývat vaši zemi? Abychom vyřešili problémy, které bychom jinak neměli? Buďme realisté. I kdybyste nás zavolali, i kdybyste se vzdali a vztyčili bílou vlajku, stejně bychom nepřišli.
1: To je deklas. To je deklas numero uno, jako.
0: To je deklasování, co?
1: To je úplně toho utřelec pocený okno a ten má jenom do studi kabát, jo?
0: Ale to je prostě je to
1: diplomatická
0: pravda.
1: Smrt. A nejhorší, nebo největší prdel na tom je, že je to pravda.
0: To je na tom to nejhorší, jo, že to je jenom slušně vyjádřená pravda. Jo, pozor, to, že může přiletět nějaký kinžál do fabriky, která vyrábí zbraně nebo komponenty pro drony nebo drony a tak dál, to se může stát. Ale to nesouvisí s tím, co se tady říká. Tady se říká, že to strašení, že Rus chce zabrat Evropu, jsou prostě úplně mimo. Jako.
1: Co by si tady vzal?
0: Vzpomínáš, když jsme se tady bavili, já jsem tady vyprávěl o mým kamarádovi, který je velký znalec Ruska, poměrů a tak dále. Jak on říkal, že Rus, když začne kalkulovat, kolik by ho stála ta raketa, která by se měla doletět a rozbít tady něco, takže se to tomu Rusovi musí vyplatit, aby tu drahou raketu sem poslal. A zatím tu není nic, co by odpovídalo té ceně, jo.
1: A to nemají drahé rakety, jo?
0: Ty mají 15x levnější než Západ.
1: Přesně, to je na tom to nejvtipnější. Ono, když si pospojíš všechny ty body a zjistíš, že Baťuška má pravdu, to by se dalo tesat, to, co napsal, jo.
0: No.
1: A ta ekonomika je jasná jasně na veřejnost predikoval, jak to bude. Prostě to Německo zkrachuje a je 5 minut od toho. A to je to stejné, co já jsem říkal na poradě teďka, že tady ty velký sny, jak ekonomika půjde nahoru Německa a tak dále, to zapomeňte na to vůbec. Končili jsme, jasná zpráva, jo. Hlavní
0: No,
1: motor
0: nicméně.
1: ekonomiky, rozumíš, oni stejně chcou v rámci jenom toho průmyslu, automobilového průmyslu propustit 100 tisíc lidí, jo.
0: No, já jsem teda četl, že až půl milionu.
1: A to je Volkswagen, samozřejmě. To je
0: No,
1: Volkswagen, jo. BMW tam protestuje. A to je taky, nikdo nám neukáže, že před BMWčkem protestovalo teďka 20 tisíc lidí odborářů. Jo.
0: protože přeci maximálně by protestovali proti ty Vejdelový, ale rozhodně nebudou protestovat proti Mercovi, ne?
1: No, přesně, no, takže. No, takže Německo je dávno odsouzený k zániku. Jo. Ještě budou
0: Tak
1: rádi.
0: Německo se odsoudilo, ale pozor, já bych ještě pořád to nepodceňoval. Nezapomeňme, že před druhou světovou válkou Německo bylo v těžké krizi, čímž se připravovala půda pro nástup Adolfa Hitlera. To znamená, že to modus operandi mají pořád stejný,
1: A je
0: náckové mají
1: otázka.
0: pořád stejné modus operandi,
1: Ano, a je
0: které opakují.
1: otázka. A je otázka, koho připravují na toto místo, protože určitě jedou stejnou agendu.
0: Jo, to určitě. Je to akorát, že dneska to je propojený s tou Ukrajinou, jo? To znamená, že
1: Detašované
0: Zelenský připravuje
1: pracoviště.
0: půdu pro někoho, jo?
1: Ano.
0: A to je, takže já bych řekl, že ten výrok Fialy, že na té Ukrajině se bojuje za naši budoucnost, je víceméně tak trochu pravda.
1: V podstatě jo, ale jinak než myslí on.
0: Přesně tak. No, a teď je na čase si říct, proč se objevují v prostoru mediálním zprávy o přesunu obrovské tonáže zlata směrem do London City.
1: No.
0: To je tvoje parketa, tak povídej.
1: No, Peťo, to je dobrá otázka. Jo. Je potřeba se podívat na to zlato jako na nějaký dlouhodobější vývoj. A jak když se na to podívám, furt mě není, nebo ne, že by mě to nebylo jasný, jako vím asi, co se děje, jo, ale někdy na konci ledna bylo zlato 5 700 dolarů za trojskou unci a teď na poslední dobou se to furt tak šmodrchá okolo 4 000 dolarů, 4 300, 4 400, 4 500, pak to se klesne a furt to tak udržujou a regulujou, aby to zlato nevystřelilo a drží ho lidově řečeno za koule. A já jsem si zadal tady, aby mi udělalo tady systematicky rešerši, kdokoliv zlata má, kdokoliv zlata z toho USA vytlačil a kam se to zlato přesunuje a jak toto zlato souvisí, nebo přesun tohoto zlata, protože když se přesunuje zlato, je to vždycky jako napováženou. A jak toto souvisí s budoucností měnové politiky Velké Británie a s digitálními penězi. A vyskočily mi takový zajímavý výsledky. Jo. Takže já tady k tomu něco přečtu. Já mám tady článek, který je asi na 5 stran, já se to budu snažit trošku zkrátit, tak to není rozvláčný. Takže Během roku 2026 dokončili Francie a Nizozemsko přesun zlatých rezerv z newyorského Fedu. Francie 129 tun domů do Paříže, Nizozemsko 89 tun z New Yorku do Ottawy a do Londýna. Německo a Itálie více než 2400 tunami v USA čelí silnému politickému tlaku. Důvod není bezpečnost trezoru, ale důvěra v americkou jurisdikci a použitelnost zlata v krizi. Zároveň se v Londýně a Frankfurtu rozhoduje o podobě digitálních peněz, takzvaných stablecoinů, digitální libery a digitálního eura. To se zlata týká více, než se na první pohled zdá. To znamená, tady mám Francie přesunula 129 tun, Nizozemsko. Důležité je třeba se podívat tady na Německo a na Itálii. Itálie 0 tun, ale sílí politický tlak. Jinými slovy, nechtějí do Německa přesunout ani tunu zlata a do Itálie to stejné, protože tam je podobná situace. Obě dvě země volají po repatriaci a ta jim není umožněna. Francouzský případ je zajímavý technicky. Prodejem, tam to vzniklo tak, že prodejem za špičkové ceny v USA a nákupem stejné tonáže v Evropě dosáhne Banque de France repatriace, aniž by převezla jediný prut přes Atlantik a vyhnula se citlivému tématu odebrání té zálohy, té
0: toho dolaru.
1: No, ne, odebrání. Tady je napsaný custody, to je, když někoho vezmeš do vazby, prostě. To znamená odebrání toho závazku z New Yorkského Fedu, které Německou způsobilo diplomatické třenice. To znamená, tady je zajímavý, jako zajímavá operace. Oni to zlato s tama neodvezli. Oni ho prodali a nakoupili ho někde jinde. A teď je otázka, jestli opravdu prodali fyzický zlato a jestli opravdu nakoupili fyzický zlato. Jo?
0: No promiň, do toho mi teďko chodí, jakoby, že to je finta, protože oni vlastně nakoupili papírový zlato, vydávají ho za fyzický,
1: jo,
0: a tím řešejí to, že země BRICSu drží obrovský zlatý zásoby.
1: Ano. A snaží se hrát proti váhu, ale ta protiváha...
0: Oni nemají tu tonáž, oni ji nemají, ale tvrdí, že ji mají.
1: No. A tady je, ještě mám oficiální důvod, podle toho guvernéra, guvernéra francouzské banky, a píše, že zlato v New Yorku bylo staré a nestandardní a efektivnější bylo koupit nové vyhovující pruty v Evropě, než staré rafinovat a přepravovat. Chápeš to, jo? To jsou keci neuvěřitelného charakteru, jo?
0: Co se stane, soudruzi, když ponecháte zlaté pruty na dešti?
1: V New Yorku ve Fedu? Tak budou kouzelný a zmizí.
0: To bylo možná to zlato, co ukradli ty teroristi, ne? Tam.
1: No, je to možný, je to možný. A Nizozemsko po přesunu podíl zlata v Londýně vzrostl z 18,1% na 32,1% a doma zůstává 30,8%. Znamená, Nizozemsko má nějakých 30% těch zásob doma. New York
0: a promiň,
1: a
0: kolik nakoupila Itálie toho zlata?
1: Itálie, nevím, kolik nakoupila, ale nepřesunula ani tu.
0: Tak. Víš, o co jde? Oni prostě nabídli těm centrálním bankám, že se můžou zúčastnit toho podvodu. Oni totiž, ono už jim nestačí, že prodali zlato, který nemají. Oni už začali tvořit ze vzduchu skutečný kov v uvozovkách, který neexistuje. Takže oni, jakoby, aby v Americe neubylo, tak prodali ho Američanům, tím Američané říkali, my máme to zlato, my ho tady máme, jako, my jsme se ho nakoupili.
1: No a já tě ještě opravím, aby se v USA nezjistilo, že tam žádný zlato není,
0: Tak se ho nakoupili.
1: Tak si ho nakoupili znovu.
0: To neexistující zlato nakoupili, čímž udali. No.
1: A navíc to šlo i do ekonomické bilance.
0: No samozřejmě. A utopili v tom ty dolary, že jo?
1: A utopili v tom ty dolary. A ještě to šlo do ekonomické bilance těch států a vykazovali pozitivní růst HDP skrz tady toto v rámci Evropské unie, i když upadají. Rozumíš?
0: Ty, ale to už je virtuální ekonomika jak prase.
1: No, to je masakr, když se nad tím zamyslíš, jo?
0: To ti řeknu, to je, jak bych to řekl?
1: Jak to vyjádřit tak složitě?

0: Jiří, slyšíme se?
1: Čau, slyšíme se. Nějak mě to vypadlo.
0: Tak to, hele, tomu neuvěříš.
1: Normálně. Co se stalo?
0: No vyp se mi počítač.
1: Začali jsem mluvit o zlatu.
0: Vyp se mi počítač.
1: Aha. Ne, myslíš, začali jsme mluvit o zlatu a někdo ti na dálku vypl počítač?
0: Jo.
1: To by se nestalo určitě.
0: Ne, to. Hele, to se jenom snažím být zajímavý.
1: No, jasně.
0: No, prosím tě, ale my jsme dneska... ještě počkej, ať to můžeme doříct. Jo. Já radši teď popřeju... popřeju Denisám a Denisům k jejich svátku, jo? Za chvilku uklidní.
1: Ano, popřeji,
0: aby jsme nezapomněli. Původ jména Denisa můžeme hledat mezi řeckými bohy. Jméno je dodnes opojné jako jejich víno. No a významní nositelé... Krásnou reprezentantkou jména je modelka a česká Miss World Denisa Domanská. Jméno nosí i modelky Denisa Dvořáková nebo Denisa Bórová. Nositelkou jména je také česká návrhářka Denisa Nová, kytaristka Denisa Veškrnová, atletka Denisa Ščerbová nebo tenistka Denisa Dvořáková. Americkou nositelkou jména je například herečka Denise Richards. Tak pozor, Denisa je jméno, které nosí v České republice 25 189 dívek, žen a paní. Je to 61. příčka a Denis, co má 3840 Denisů. Stá příčka. Jo. Takže milé Denisy a milí Denisové, my vám právě teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a klidně bujné promořování. A my si teď zase zpátky řekneme něco o zlatě, protože ve chvíli, kdy jsme začali odhalovat, že bankéři přistoupili už i na to, že začali místo těžby rafinování a ukládání zlatých prutů jako zlatých rezerv, začali ty rezervy tvořit ze zlata, které si nakoupili, ale nikdo ho nikam nepřivez. Tomu se říká takzvané umělé zlato, nebo já bych řekl virtuální zlato. Virtuální zlato. A tím se zachraňuje virtuální ekonomika. Dobrý, počítač jede, nikdo mi ho nevyp. Tak můžeme pokračovat.
1: Super.
0: Itálie, všimni si, že Itálie se toho nezúčastnila. A tak vlastně nic nenaskladnila, že jo? Jenom někteří, jenom ti, kteří budou do nekonečna lhát, že mají zlatý rezervy. Ona, ta ekonomika, už stejně byla v tak virtuální fázi, že je to neudržitelné. Tak ono to stejně spadne. To je jenom zase o pár dní to oddálili. Protože já si myslím, že brzy to bude tak, že ty země, třeba země BRICSu, vyzvou některou zemi, aby jim předložila audit, anebo že se přijdou oni sami podívat, že v podstatě vůbec mají nějaký majetek, že mají vůbec nějaký majetek. On to začne tím zlatem a pak to bude, rozumíš, o tom HDP na Vilhaným, jo, tak.
1: To je ta G7, no, slavná. No a teďka, jak to souvisí vlastně s nedávnýma událostma, jo, ten historický kontext s tím zlatem, proč vlastně po druhé světové válce Evropa ukládala zlato v New Yorku, bylo údajně jako ochrana před sovětskou invazí a záruka systému Bretton Woods. Ta logika vyprchala okolo toho roku 71 zániku toho zlatého standardu, ale zlato tam zůstalo ležet. Pak byla nějaká repatriační vlna v letech 2012 až 2020. To se od té doby změnilo. V První důvod je tady ten zmrazení ruských rezerv v roce 2022. Katalyzátor, který centrální banky měl přimět brát vážně, že rezervy v cizí jurisdikci jsou politicky zabavitelné. Podle průzkumu Invesco podstatná část centrálních bank vyjádřila obavy z precedenců, který USA vytvořili. Další, nezávislost Fedu pod Trumpem. Volání po repatriaci nabralo na síle po výrocích prezidenta USA o zpochybňování nezávislosti Fedu. Německý svaz daňových poplatníků a politici CDU vyzvali Bundesbank, aby zlato z USA stáhlo. Gromsko a cla. Co se stane, když provokace kolem Grónska budou pokračovat? Riziko, že Bundesbank nebude mít ke svému zlatu přístup, roste. Auditní deficit. Poslední komplexní audit amerického zlata proběhl v roce 1953 a bylo otestováno jen pro 5% zlata. Sněmovní návrh nahrazuje první audit po 60 letech. Někteří němečtí poslanci proto požadují fyzické inspekce v New Yorku. Zlato překonalo treasuries, takzvané, to znamená zlato v držení centrálních bank, dosáhlo na začátku roku 2026 až 4 biliony amerických dolarů a poprvé překonalo držení amerických dluhopisů týmiž institucemi. Zlato se stalo hlavním rezervním aktivem a k tomu se přizpůsobuje i jeho správa. A teď klíčová otázka. Jo? Proč je to zlato v Londýně a ne domů? Tady máme nějaký oficiální věci, pak si k tomu řekneme naše. Klíčová otázka je z ní likvidita a použitelnost v krizi. Banka uvedla, že rezervy v New Yorku a v Otavě, nebo Národní banka v Holandsku uvedla, že v New Yorku a v Otavě jsou nelze v krizové situaci využít tak rychle a napřímo, že větší podíl v Londýně posílí funkci zlata jako kotvu důvěry. Londýn LBMA, to je ta burza, největší fyzický OTC trh na světě, zlato v Bank of England se dá okamžitě prodat, vyměnit za dolary nebo půjčit, aniž by se prut musel hnout. Doma uložené zlato je takzvané mrtvé a dalo by se, aby se dalo použít, musí se nejdřív fyzicky převést do Londýna nebo do Zuriku. Bank of England sama uvádí, že ta zástava pro jiné centrální banky podporuje finanční stabilitu tím, že jim dává přístup k likviditě k londýnskému trhu. Nizozemský model je takzvaný hybrid, třetina je doma, třetina je v Londýně a třetina je v Severní Americe kvůli diverzifikaci. To též dělá Česká národní banka, většina jejich zlata je v Londýně, odkud je to snadno obchodovatelné, to už jsme si říkali, a Česká národní banka ho občas půjčuje formou depozita jiným centrálním bankám za úrok. Londýn není bez rizika. Podle zástavy Bank of England v letech 2022-2024 byl podle analytiků vyvolán geopolitickými obavami rozvíjejících se zemí a britské sankce na Rusko a případ Venezuely. Jejich vládě bylo odepřeno zlato v Londýně. Evropa se tedy nestěhuje do neutrální jurisdikce, ale do spojenecké s hlubším trhem. Pro státy EU je Londýn nyní důvěryhodnější než Washington. Tak.
0: Ten závěr toho, co jsi četl, ten je absolutně vše vypovídající.
1: Ano.
0: Takže ono to už dneska není o tom jenom, že země jsou zadlužený, co se týká jakoby peněz. Dneska jsou země zadlužený i co se týká zlata. Takže když se rozhodne v Londýně, že ta či ona země zlobí, tak oni prostě řeknou, že nemůže nakládat se svými zlatými rezervami, protože oni ty rezervy použijou jako ručení dluhu, který má.
1: Ano.
0: Chápeš, to má tuhletu paralelu. Ano. A v tu chvíli není oprávněná mít měnu a musí přijít do nějakého krizového režimu.
1: Ano.
0: Oni tě prostě zničejí.
1: Přesně.
0: Čili aniž by teda věřitelé na tebe zaútočili, tak stačí, že věřitelé vyjádří pochybnosti, bankéři použijou tvoje zlato ke krytí dluhu a seš total. A teď pozor. Některé ty banky, které budou držet to virtuální zlato, které ale nebudou mít u sebe, ale budou ho mít v tom Londýně, jestli jsem to dobře pochopil.
1: Ano, ano.
0: To znamená, že vlastně země se zúčastňují toho, že pravděpodobně, aby na ně nevystartovali věřitelé a aby se mohli dál zadlužovat nad rámec nějakých pravidel, tak jako kdyby přikupujou zlato, čímž posilujou svoji to rentabilitu nebo svoji
1: bonitu.
0: Ale oni je do tohohle zatáhli skrze to, že nakupte to zlato, i když ho nebudete mít, protože oni se chystají, a tady to vidíš, že London City chystá a připravují se na novou měnu.
1: Na digitalizaci libry a na stablecoiny. Přesně tak.
0: Jo, nejenom na digitalizaci. Uh-huh. Oni, já si nemyslím, že no, kdyby si jim to povedlo, tak kdyby vyvolali hlubokou krizi, tak možná půjdou přes to, ale nějaký peníze vytisknout budou muset. Ale jim je to úplně jedno, protože jestli ty peníze, nebavíme se o oběživu, bavíme se o digitálních penězích, tedy o fiat měně, tak tam je to úplně jedno, jestli to je nebo není, jak hodně podložený zlatem. Tady jde

0: Tak já se tedy omlouvám tady naší celý výzce, že kvůli našemu vysílání všechny tři fáze v celé vesnici mrtví. Budu doufat a tajně věřit, že to opravdu s tím nesouvisí. ještě si připomím, doufám Jiřího, že se to podaří. Jak to máme s internetem, už nám to najelo. Tak, vidíme ještě, aby nám najel Teams. Vypadá to, že už jsme tady v éteru i na Teamsech. Haló, Jiří, já tě zdravím.
1: Čau, jsi tady pořadu.
0: Celá vesnice mrtvá, jako jo, tě upozorňuji.
1: Ale to mě řekni, že zrovna takový hezký téma máme.
0: A nekonfliktní téma, rozumíš?
1: Nekonfliktní téma. No, no.
0: A zrovna se to takhle potká, že?
1: Jo. No nevím, bohužel... jestli to stihneme dokončit, protože...
0: Máme dvě minuty.
1: máme dvě minuty, no. Takže tímto bychom vás rádi pozvali na příští týden na vysílání, protože dokončíme tady to velmi zajímavé téma.
0: No, to určitě dokončíme, doufám.
1: Já jsem si nachystal totiž i ty stablecoiny a nachystal jsem si i vlastně, jak ta Británie ty stablecoiny používá a jak to souvisí s eurozónou a všechno do sebe zapadá neuvěřitelným způsobem.
0: No vidíš.
1: Takže já bohužel to dneska nestihneme, no, protože se nedá nic dělat, no. Tak tam pustíš nějakou hezkou písničku a bude.
0: Tak Helenka už je nachystaná. My jsme se tak trošku jako vyautovali.
1: No,
0: já si teď dám velice dobrou kvalitní tlačenku, co jsem si dneska koupil, když jsem byl pro náhradní díly.
1: Yeah, no,
0: no nádhera, takže...
1: Ještě, že mám nachystanou klobásku, abych ti
0: no, nezal. No tak dobře, tak budeme muset prostě končit, teda se svítit.
1: No, budeme muset končit. Určitě sledujte alternativní média, začíná summit BRICSu, o tom si budeme příští týden taky povídat, protože summit v novém daily. Cítink už tam přiletěl, je tam i Putin, už jednají s Modím, takže bude to velmi zajímavý. Sobotu, neděli bude probíhat ten summit, takže to budeme určitě komentovat, uděláme na to speciál příště.
0: Dobrá, takže to bylo dneska tady z Mediátu všechno. Jiří, pojď se rozloučit rychle.
1: Rychle se loučím, opatrujte se, mějte se krásně, bacha na výpadky proudu a uslyšíme se příští týden.
0: Tak jo, děkuji ti za tvoji účast, děkuji ti, že jsme mohli probrat i nekonfliktní, lehtivá témata. No a za týden se budu pochopitelně těšit. Takže teď z Midgardu společně s Jiřím se s vámi loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pro tuto chvíli písničky dohrály. Připraveni jsou VK i Vítek, kteří se připojili. Dobrý večer oběma a já nebudu zdržovat, protože všichni čekáme na dnešní komentáře, Vítku.
2: Já tě zdravím, Helenko, v první řadě a zdravím zároveň všechny naše posluchače, věrné i nevěrné, i promiskuitní, všechny posluchače. Zdravíme a přejeme krásný páteční večer a jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili a sdílíte s námi náš dnešní páteční večer a budete s námi až do konce a budete nás poslouchat ať z živého vysílání nebo záznamu. A je tedy, ještě bych měl připomenout, abychom na to nezapomněli, 11. září výročí té nepovedené Inside Job operace pod falešnou vlajkou v rámci 11. září 2001, takže máme zase další, už nevím, kolikáté výročí. Všechno se koná znovu, ta divadelka, ty kýče, všechny. Bohužel to odnesli a odskákali to ty oběti, které opravdu za nic nemohly a těch je nám velmi a upřímně líto. Takže to jenom na začátek a já ti předám slovo VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím vás samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře. No Vítku, ano, je to 25 let, samozřejmě je to čtvrt kulaté výročí, je to velký, moc zase akcí okolo toho není, protože zase se řeší trochu jiné věci, především vysoké ceny ropy, ceny dieselu ve Spojených státech dneska prorazili hranici $6 za barel, teda za barel, to by bylo ještě super, ale za galon samozřejmě. Takže v Americe zdražuje doprava veškerého zboží, zdražují potraviny a vypadá to, že podzimní volby, doplňovací volby, takzvané midterms do kongresu, že dopadnou naprostou katastrofu pro republikánskou stranu. Se dokonce mluví o tom, že přijdou o 60% všech křesel a Trump bude čelit okamžitě impeachmentu a bude odvolán zřejmě, pokud získají demokrati prostě nějakou velkou kontrolu nad horní komorou, nad senátem. A hned potom se Trumpa zbaví. Já už jsem to říkal, už jsem měl o tom několik povídání, že jakmile Trump skončí funkci prezidenta, oni se ho zbaví. Nějakým způsobem. Takže to bude, to možná bude a taky nebude možná jedno z hlavních témat, takže já vám přeju krásný poslech, no a víte, kdo to uvede.
2: Bude to VK jedno z témat, ale až to druhé, k tomu si samozřejmě dostaneme, protože to jsou velmi důležité události na té geopolitické šachovnici, řekněme, tektonických deskách, které se pohybují nezadržitelným směrem. Nicméně začneme samozřejmě v rámci evropského starého kontinentu, protože i u nás se toho hodně děje. A myslím, že média v České republice i kdekoliv v Evropě jsou plná vítězství AfD v Německu, tak to pojďme rozebrat, protože AfD rozdrtila CDU v zemských volbách v Saskatchewanu a Merz okamžitě našel viníka v Moskvě. Kancléř označil 57% voličů za bezpečnostní hrozbu, zatímco Weidlová vyhlásila Německo za zbankrotované a navíc prohlásila, že Německo by mělo jednat s Ruskem o míru namísto vyzbrojování Ukrajiny. Je v Německu skutečně velká šance na změnu kormidla i vzhledem k následnému vývoji, bezprostřednímu vývoji tento týden po volbách?
3: No, tak to je věštění z křišťálové koule, protože tady je takový šílený blázinec, že se dokonce jako očekává, že může být třeba i AfD zrušená. Otázkou je, jestli k tomu dostanou odvahu, protože Fritz, tedy Friedrich Merz, říkají Fritz, tak má prostě strašně nízkou podporu a jeho vlastní spolustraníci se ho chtějí zbavit a čeká se na volbu v Pomořansku, v Mecklenbursku, jak dopadnou další zemské volby. To, pokud i tam to dopadne prostě nějakým způsobem jako velký špatný, tak pro CDU, tak já říkám, Merz bude odstřelený, odstřelí ho jeho vlastní poslanci, bude vyjádřená nedůvěra vládě a dost možná by mohly být někdy v lednu, v únoru, znovu opět předčasné volby. To znamená, situace je velice vypjatá, ale hlavní a důležitý je, že já se nebudu samozřejmě vracet k článku, článek si můžete přečíst, ale trochu to jako rozvinout, protože určitě jste zaregistrovali a všimli jste si, a není to vůbec jako žádná náhoda, že v posledních dnech a týdnech se po celé Evropě dělají taková divná, podivná, zvláštní, nezvyklá cvičení. Možná jste toho byli svědky v uplynulých dnech i u vás v Česku. A v různých dalších zemích. Já to včasně nesleduju, kde všude se tohleto cvičení policejní dělá a dělalo a ještě se bude dělat v následujících týdnech. Ale většina zemí Evropské unie začíná nacvičovat uzavírání hranic. A je to, teď to, tenhle ten týden to, myslím, bylo u vás, tam u vás vaše policie to nacvičovala prý údajně se slovenskou policií na česko-slovenské hranici. A potom bude ještě nějaké další nacvičování na česko-polské hranici a podobně. Budou se jako nacvičovat, jako proč a z jakého důvodu a co a kde a jak. Že? Někdo by si řekl. No, údajně, jako tvrdí se, nebo nikdo to nepřizná, ale tvrdí se, že je to kvůli migrantům, jakože situace v Ceutě, to znamená na severu Afriky, což je španělská exkláva na severu afrického kontinentu, která patří Španělsku, že jo, ta událost s tím obrovským přílivem asi nějakých 50-60 tisíc migrantů, potom se jako vrátili někteří z nich a nějakých 15 tisíc tam zůstalo, tak že v podstatě jako je třeba nacvičit uzavírání hranic jako před migranty. Ale prosím vás, tohle, když vám někdo řekne, tak je to nesmysl, je to naprostý nesmysl, nemá to s migrací nic naprosto společného. Protože byl přijatý migrační pakt Evropské unie. A ten jasně říká, že migrační problém se řeší vždycky ve vstupní zemi do prostoru Evropské unie. To znamená, tohle to je vnitřní problém Španělska. Španělsko to tam obšancovalo a že udělalo obchvat, aby se nedostali ani těma lodičkama nahoru, že jo, do prostoru Gibraltaru, aby ten úzký profil, nebo ten průliv, aby prostě nepřeplavali na různých lodích a podobně. Takže to, a pokud se to někomu podaří, tak to jsou třeba desítky migrantů. Jo, desítky. Kvůli tomu se samozřejmě nedělají tyhle ty obrovské manévry, navíc uvnitř prostoru Schengenu. Uvnitř, jako pochopil bych, kdyby tyhle ty manévry, pojďme si nacvičit zavírání hranic, se dělaly ve Španělsku. Nebo v Itálii, to znamená v těch hraničních nebo pobřežních státech, nebo ve Francii. Jo, to znamená tam, kde přistávají ty lodě těch migráčků, tak tam by se dělaly tahle cvičení jako uzavírání, že jo, těch hranic a tady to a kontrola nácviky, kdyby náhodou přišla nějaká migrační vlna, že, tak aby policie byla prostě připravená, měli to nacvičený. Ale proč se tohle to nacvičuje uprostřed Evropy? Že? Dámy a pánové, tohle je velká věc. Nikdo to nepřizná samozřejmě. Nikdo. Všichni to popřou. Naprosto všichni. Všechna média, všichni tiskoví mluvčí, nikdo to nepřizná. Vnitro to nepřizná, policie to nepřizná, vláda to nepřizná, nikdo to nepřizná. Ale tohle je nácvik před tím, co může přijít. Oni to neví. Samozřejmě. Oni jenom doufají, že třeba ne. A někdo zase doufá, že ano, že jo. To podle toho, jestli se jedná o chci míry, anebo o chci války. Klíčový bod bude 20. září tohoto roku. Volby do Ruské státní dumy. Pokud dojde k tomu, co se očekává, to znamená, dojde k navolení, dojde k poslání vzkazu od voličů. Voliči chtějí změnu. v přístupu k válce na Ukrajině. Chtějí změnu. Těch signálů může být mnoho. Mnoho. Jeden z těch signálů bude, že například komunisté, ruští komunisté dostanou nezvykle mnoho hlasů než normálně obvykle. Třeba dostanou o 5 nebo o 7 nebo dokonce o 8% více než normálně. To znamená jakýsi vzkaz. Jsou tam potom další strany, další partaje, vedle tedy té hlavní majoritní, že jo, Adina, Jarasi a tedy jednotné Rusko, tak to prostě vyšlo nějaký signál. Další signál bude, jak bude vypadat nová sestavená vláda, protože to bude vše říkající, to napoví. Jestli tam budou zvoleni do jednotlivých funkcí ministrů jestřáby, jakým způsobem bude nastavený nový kabinet, protože tam do toho bude samozřejmě mluvit Putin, protože tento samozřejmě tam bude všechno odsouhlasovávat a takzvaně dělat bilanci. To znamená, potom 20. září, jak už to tajné služby, vojenské služby, jak už říkají, že Rusko po skončení voleb bude mobilizovat. Rusko se chystá udeřit na některé země Evropské unie, na jejich výrobní podniky, takzvané propagační údery na různé výrobny a různé závody, které vyrábí drony a tak dále a tak dále. A víte, že ve chvíli, kdy tohleto probíhá, tak když došlo k tomu, k čemu došlo dneska, a to bude v článku večer, bude tam i video, běloruský prezident Lukašenko na tiskovém briefingu byl na štábu, tam má tam video s vojákama. Zase jako takové to trošku jako zinscenované video, takové v tom přátelském prostě pobavení s generálem a s hlavním generálním štábem v tom prostoru. A Lukašenko oznámil, že Rusko prostě teď jako má nějaké prostě boje, že jo, na Ukrajině a tohle to všechno, on to tak jako meldoval, tak chodil okolo horký kaše a potom to z něj vypadlo. Lukašenko prohlásil, že od této chvíle je Bělorusko připraveno na válku. Došlo k transformaci řízení běloruské armády podle zadaného programu. Celá armáda běloruská je transformována. Jsme připraveni na válku, prohlásil Lukašenko dneska. Konceptuálním analytikům dneska spadly hodiny ze zdi. Je to tady, dámy a pánové. Je to tady. To znamená, abych se vrátil k tomu nacvičování uzavírání hranic. Oni přesně vědí, co se začne dít ve chvíli, kdy dopadnou ruské Iskandery na výrobní závody ve východním Polsku, v Pobaltí, nebo nedej bože na východním Slovensku, někde v okolí Prešova a podobně. Oni vědí, co se začne dít. Oni to vědí. Lidé začnou utíkat. Nikdo nebude čekat na mobilizační povolánky. Ne, vůbec. Oni budou potřebovat mít nacvičené uzavírání hranic. To je ten skutečný důvod. Proto tady u nás, tady v Německu, bylo nacvičované v červenci uzavírání hranic. U vás se to nacvičuje teď. V dalších zemích se to bude nacvičovat asi v následujících týdnech. Proto znovu je třeba říct, že je-li přání války u evropských politiků tak obrovské a tak mohutné, tak to znamená, že oni si tu válku chtějí střihnout a dělají pro to úplně všechno. A doufají, že po tom 20. září jim to takzvaně vyjde. To znamená, že dojde ke změně přístupu a postupu ruské politiky ve vztahu ke speciální vojenské operaci a Kreml bude donucen takzvaně atvičať, to znamená odpovědět na všechny ty raketové údery do ruského vnitrozemí a provede propagační údery na nějaká zařízení v pobaltských státech, případně v Polsku. Jak říkám, mám velký otazník nad Slovenskem, protože Ficova vláda je víceméně poslední jakoby nějak spřátelená vláda s Ruskem. Poté, co skončil Viktor Orbán, tak nějaký případný takový jakoby propagační úder na Slovensko, na nějakou továrnu, který vyrábějí drony, považuji za velmi málo pravděpodobné, ale pokud by se Moskva k něčemu rozhodla, že provede nějaký propagační úder, tak by to určitě byly nějaké podniky buď v pobaltských zemích, v Polsku, a nebo dokonce i tady, v Německu.

úplně všechno, neví podrobnosti, neví detaily. A proto oni začali v podstatě nacvičovat uzavírání hranic, to znamená lidé, aby nemohli utíkat. No ve chvíli, kdy samozřejmě bude vyhlášený takzvaný celoevropský válečný stav, protože pozor, tady si musíme teď říct jednu důležitou věc. Tady se neustále hovoří, a jako i na alternativě se mluví o tom, jako co by se stalo, kdyby opravdu k tomu došlo, že by Evropská unie vstoupila do války s Ruskem, nebo země Evropské unie. Došlo by k útoku prostě na členskou zemi NATO v Evropě ze strany Ruska. Někde by prostě vybombardovali Rusové nějaký závod na výrobu dronů a podobně. Tady jde o dvě otázky, nebo o jednu otázku. Kdo by vyhlásil ten válečný stav? Jestli každá země jednotlivě, anebo by předsedové vlád na Evropské radě v Bruselu se shodli, že vyhlásí společně válečný stav na území celé Evropské unie jakožto celá unie. Což je poměrně pravděpodobné. Ve chvíli, kdy to k tomu dojde, tak první, co udělá Ursula von der Leyen jako vrchní velitelka ozbrojených sil Evropské unie, zemí Evropské unie v případě napadení. Si to představte. Ona, vrchní kráva, gynekoložka, která přivedla k bankrotu tady Bundeswehr a byla tak neschopná, že ji radši odsunuli do Bruselu a udělali z ní šéfku Evropské komise. Tak představte si, ona by šéfovala, ona by byla v roli vrchní velitelky ozbrojených sil zemí Evropské unie v době vyhlášení válečného stavu. A první, co by udělala, by bylo uzavření hranic, aby lidé nemohli utíkat před mobilizací. To je první věc, co by udělali. O tom jsem naprosto přesvědčen. Proto je asi jasné, že když dojde na nejhorší, tak oni potřebují mít nacvičené některé procesy řízení, takzvaného krizového řízení, a to je uzavírání hranic, aby jim lidé neutíkali. Oni samozřejmě mají zkušenosti z Ukrajiny. Oni vidí, jak Ukrajinci utíkají před válkou. Oni si nemůžou dovolit, aby Evropani začali utíkat prostě z Evropské unie a začali někam odjíždět, někam na Balkán do Turecka, nebo sedali na letadlo, letěli někam do Ameriky a podobně. Oni to všechno budou potřebovat prostě mít zastavený, zablokovaný, aby lidi nemohli prostě přejíždět hranice, a to i z toho důvodu, že některé země se k tomu nemusí připojit. To je zase další věc, to nacvičování, to trénování. Oni si můžou určit, že chceme mít pod kontrolou hranice, aby naši občané byli mobilizováni v daném prostoru našeho státu a nechceme, aby utíkali do sousední země a podobně. To znamená zavřený hranice. A ještě jeden důvod může být, že některé země v Evropě se celého toho hurá holportu do války s Ruskem nebudou účastnit, jako například Rakousko. A Rakousko zkrátka by bylo takovým prostorem, že tam by prostě jako utíkalo, předpokládám, jako dost lidí. Jako první, jako takzvaná první signální, to znamená první volba, protože jako nejblíž, že jo, minimálně někde v prostoru střední Evropy. A tohleto zkrátka oni potřebují mít podle mého názoru nacvičený. Proto probíhají v posledních týdnech tyhle ty nácviky jednotlivých policií, jednotlivých států na svých společných hranicích si trénují uzavření hranic. A když se někdo zeptá, no je to kvůli migrantům, je to kvůli migrantům, si nevšimejte, tady není nic k vidění, jeďte dál a podobně, ale já samozřejmě tomu nevěřím. A každý, kdo je trošku konceptuálně gramotný, tomu rovněž nemůže věřit, protože od chvíle, kdy platí migrační pakt, tak procesy migrace jsou nastavené naprosto jasně. Žádná hrozba nějaké migrační vlny, jako byla v roce 2015, od této chvíle už nehrozí, protože platí migrační pakt. Je jasně určeno, kdo se postará o migranty na vstupu. To znamená, není pravda, že tohleto se dělá kvůli migračním vlnám. Žádná migrační vlna není a nebude. Tohleto jsou podle mého názoru.

0: a můžu se mýlet samozřejmě. Ale z největší pravděpodobností jde opravdu o nácvik pro případ vyhlášení válečného stavu na území Evropské unie. Podle to, co probíhá. Takže všechno to zapadá jako mozaika do sebe, naprosto dokonale. Dnešní výrok Lukašenka o tom, že Bělorusko je připraveno na válku, to je velký. Proto, víte, on vždycky seděl na dvou židlích. Lukašenko byl vždycky zkrátka z jedné strany velký přítel Ruska pro ruský, na straně druhé velký západčik vždycky prostě měl snahu sedět na dvou židlích a do značné míry z toho profitoval a díky tomu se udržel a stále se drží tak dlouho u moci z počátku 90. let, ale zkrátka v nějaké chvíli takzvaný ten, kdo je silnější, prostě mu nařídí, co musí dělat a prostě teď ve chvíli dostal prostě pokyny, samozřejmě z Kremlu, musí být jeho armáda připravena. Já dokonce jsem přesvědčený, že ani Putin mu neřekne úplně všechno, co se chystá. Je takový to ruský přísloví. Není potřeba vědět, že se jde na smrt. Stačí, že lidi budou tušit, že něco není v pořádku. Že? To je taková ta mentalita. On to samozřejmě ví, Lukašenko. Protože on normálně během toho pokusu o státní převrat v létě po těch volbách v roce 2000, co to bylo za rok 2019 nebo 2020, kdy tam byly ty prezidentské volby, já už se fakt nepamatuju na ten rok. Když tam byly ty obrovské demonstrace, ten pokus o státní převrat, tam to dokonce vypadalo a dokonce už západní média hlásila, že Lukašenko už má připravený vrtulník a uteče do Moskvy a Bělorusko bude osvobozeno a že jo, všechny ty organizace národního osvobození převezmou moc a budou transformovat Bělorusko na prozápadní a probruselský stát, že jo, tam byly velký plány. A nakonec z toho nic nebylo, protože Lukašenko oblíknul uniformu, vzal do ruky Kalašnikov AK-47 a zavolal do Moskvy a Moskva poslala Lukašenkovi na pomoc ruskou armádu a speciální pořádkové jednotky OMON, po zuby ozbrojené kulomety a slzným plynem a nervovým plynem, dokonce i těmi vrháči nervového plynu, že jo. To jsou ty NKZ-14 granátový nábojnice s tím nervovým plynem, který vlastně ty lidi úplně položí a začnou prostě jim téct sliny z úst a dostanou křeče a jsou na zemi, že jo. Takže tam oni se s tím vůbec jako nepárali. Moskva jasně věděla, že jo, Minsk nemůže přijít v procese řízení. Bylo rozhodnuto potlačit co tady ten pokus o státní převrat. Takže tohleto zkrátka došlo do fáze, kdy za tuhletu bratrskou pomoc mu Putin určitě tenkrát řekl, přijde chvíle, kdy tohleto mi budeš muset vrátit. Tuhletu službu. Tuhletu laskavost. A já se obávám, že ta chvíle právě teď přišla. Lukašenko je postavený do pozice, že pokud bude rozhodnuto po 20. září, že se musí urychlit konec války na Ukrajině a že se udělá velká severní fronta, půjde se do Kyjeva a vezme se Kyjev, protože ten zelený feťáček, který tam je, už přesluhuje, už má takzvaně po svoji vlastní expiraci, dlouho po svoji expiraci, tak ve chvíli, kdy dojde k tomu rozhodnutí, tak Lukašenko bude muset mobilizovat a poslat vojáky společně po boku s ruskou armádou. Tím se upevní takzvaný, že oni tomu říkají ten no No, svazkový stát, že? A myslím, že tomu říkají ono, že jo, sajuznové gospodárstvo, myslím, že tomu říkají ten takový ten holport speciální mezi Ruskem a Běloruskem, kdy oni v podstatě jako mezi sebou mají jakoby svazovou charakteristiku svazového státu, jakoby z dob Sovětského svazu, pouze s tou výjimkou, že nemají nejvyšší sovět a nemají takzvané nejvyšší plénum sovětu, to znamená na obdobu jakéhosi společného svazového parlamentu. To nemají. Jo, to nemají. Ale jinak jsou tam nastavené svazové struktury společného řízení a dokonce i bezpečnostního a částečně i zahraničního řízení. To znamená, že Vladimír Putin sice říká, jako, že žádný sovětský svaz se obnovovat nebude, ale co se týče Běloruska, tak Bělorusko je prvním stavebním kamenem obnoveného Sovětského svazu ala prostě nějaká light verze Sovětského svazu. Jo? To znamená, nebude to úplně až tak finální, nebude to nějaké úplně všeobjímající a společné zakotvení nějakého parlamentu společného, ale zatím to bude v takové té volnější bázi, ale zase ne tak úplně volnější, aby Lukašenko si mohl dovolit znova přistavit v Minsku dvě židličky a sednout si na ně přesně uprostřed. To už dovoleno samozřejmě nebude. No, židlička tam teď bude už jenom jedna. A ta bude pěkně prostě krajkovaná, bude pěkně vyřezávaná a vedle bude pěkně balalajka opřená ruská. A bude se dávat pozor, jak dobře, jak správně Lukašenko na té židli sedí. Aby bylo všechno podle předpisu, jak Kreml nařídí. To znamená, to, co teď probíhá, samozřejmě Lukašenko z toho nemá radost, to je naprosto jasné. Je de facto do té pozice dotlačen. Dobrou zprávou pro něho je, že ani Vladimír Putin nechce ohrozit to úzké svazové spojení s Minskem, protože ve chvíli, kdy opravdu to zvolí tuhletu kartu a pošle Bělorusy do války na Ukrajině, v tom okamžiku podpora pro Rusko ze strany obyčejných Bělorusů obrovsky klesne. V tom okamžiku. A Putin samozřejmě je šachista, on tenhle ten krok nechce udělat. Pokud nebude nucen, pokud Putin nebude nucen, tak to neudělá, protože to není dobré řešení. Ze strategického hlediska samozřejmě. Ale ve chvíli, když by byla ohrožena integrita vlády v Kremlu, pokud ruský volič řekne, že chce změnu, a změna nebude možná jinak, než se zapojením běloruské území a běloruské armády, aspoň do nějakých pozičních ukotvovacích pozic, aniž by třeba Bělorusové šli někam moc daleko za hranice. Ono úplně bude stačit, že běloruské jednotky se postaví někde těsně za hranicemi na ukrajinském území, někde do hloubky nějakých 20 kilometrů a tam vytvoří někde nějaký nárazníkový pásmo, kde budou rozmístěny raketomety, které budou samozřejmě dálkově ostřelovat prostě Kyjev a ta opevnění, která jsou na severu a na severu západě a na severovýchodě Kyjeva, že jo, tam zhruba z těch pozic nějakých těch 70 a 60 kilometrů budou prostě tam posílat Iskandery. Proto já si dovedu představit, že potom 20. září nebude to, jak jsem to říkal už minule, nebude to samozřejmě hned druhý den, bude se tam sestavovat vláda, bude se určovat nějaký program, ale výhledově i do konce roku, možná ještě před Vánocema, by mohlo k něčemu dojít. K nějakému rozhodnutí, k nějaké události, k nějaké akci, k něčemu. No a kdyby to došlo tak daleko, jak by to mohlo zajít, tak samozřejmě Lukašenko dostal pokyn a proto, jak dneska řekl, Bělorusko je připraveno na válku. No, takže takhle bych to zase s velkým přesahem uzavřel, tohleto první téma, Vítku. Dáme si krátkou přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili do ještě ne teda, ale do druhého tématu.
1: Fajn, pustíme se zhruba do 4-hodinového tématu, stihneme to do té 9. hodiny, když si teď zahrajeme právě písničku, kterou Helenka vybere a uvede.
2: Na přání Hanky, Zdenky a Lenky mám připravenou písničku české písničkářky a zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Zničená zem. Tolik Kateřina Marie Tichá a já se ptám, jestli jsme připraveni pokračovat dalším tématem. VK, Vítku?
0: Ano, ano.
1: Ano, já jsem tady také, jenom pro účely záznamu připomenu, že jsme hráli písničku, kde potom byly slyšet zvuky vody a dýchání, tak to ne, že se Helenka sprchuje, ale to bylo opravdu v rámci té písničky. Protkal se to do toho mluvení, tak jenom aby to posluchači chápali ten kontext, protože do záznamu písničky nedáváme, tak to jenom vysvětlení. Ale pojďme tedy na další druhé téma, které tu máme a tím se vlastně vracíme okruhem k začátku, které VK uvedl ohledně 11. září, jak jsme to trošku zaglosovali, tu situaci, která je aktuálně patrná ve Spojených státech amerických. Vítkov a Kušner přivezli z Moskvy horší podmínky míru. Ukrajinská poslankyně odhalila ruský požadavek na změnu ukrajinské ústavy, uznání poválečných hranic a vojáci se ptají, jestli je Trapatý posílá na Donbas nasekanou, aby je Zelenský po válce nepotkal v ulicích Kyjeva. Zima se blíží, jaká je tedy situace s těmi jednáními VK v Moskvě, respektive reminiscence, které se odehrály těsně poté, jak si právě navázal na tu situaci, která panuje v Americe.
0: No, tak to bude i znova v tom večerním článku, protože tam bude ještě další video. To se dobře doplňuje, protože Zelenský dneska prohlásil, že prý údajně první mírový návrh a že něco o ukončení války, že by mohlo být k dispozici již na konci září. On je teď Zelenský na návštěvě v Kanadě a uvedl to tam, jako, že v podstatě už na konci září očekává prostě nějaké jako první výsledky a že prostě bude jako jednat prostě o ukončení války ještě před zimou, ale že i tak se prostě musí Ukrajina připravit na zimu, protože Rusko prý ukončit boje nechce, ale Ukrajina prý bude usilovat o ukončení bojů ještě před zimou. No, tak samozřejmě, on musí říct tak, jak to je, protože ta zima si bude bez elektriky, bude bez plynu, bude bez naděje a bude bez lidí možná už brzy. Takže on tak trošku jako musí jít s pravdou ven. Takže tohleto je jenom ukázka toho, že to 20. září bude důležité. A konec konců Zelenský tam o tom hovořil, že do ruských voleb do 20. září neočekává, že se vůbec něco změní, ale teprve až po volbách, že by se mohlo něco změnit po volbách. Je jasné, že jemu rozvědka jasně říká nějaké scénáře a Američané určitě mu poslali nebo v uzavřeném jednání se Zelenským, když tam byl Vítkov s Kušnerem, tak mu asi řekli, jaká je realita, jaká je možná realita v měsících následujících po ruských volbách do státní dumy, co říká americká rozvědka, co se bude odehrávat a jak by mohlo vypadat ruské tažení na Kyjev a podobně. To znamená, Zelenský v podstatě je taková figura, která je dosazená, vlastně ovládaná jakoby dálkově, nějakým dálkovým ovladačem podle toho, jaký je zrovna nejsilnější signál. Když přijdou Američani do Kyjeva, tak nejsilnější signál dálkového ovládání mají Vítkov s Kušnerem. Jo, prostě to je nejsilnější. Jakmile odjedou, tak najednou nejsilnějším signálem je Brusel. Případně Londýn, případně kdokoliv, kdo má naditou prkenici a její obsah předá do Kyjeva. Ten má vždycky největší, nejsilnější dálkové ovládání na celou tu Zelenského chuntu. To znamená, ta vláda, která tam je, vlastně o ničem vůbec nerozhoduje. O čem se rozhoduje je, že jestli Evropská unie bude chtít riskovat vyvolání konfliktu teď, a za jakým účelem a za jakou myšlenkou. Pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaké podniky v nějaké zemi NATO v Evropě, tak dovedu si představit, že ten leitmotiv má následující podobu. Není nezbytné jít do války s Ruskem hned, ale je pro nás dobré vyhlásit válečný stav na území Evropské unie a tím získat naprostou kontrolu nad více než 400 miliony obyvatel, kteří nám dělají v poslední době problémy třeba ve volbách. Protože v době válečného stavu se zastavují volby. Během válečného stavu se zastavuje demokratický proces. Žádné volby by už nebyly ani tady v Německu, ani u vás, ani nikde jinde. Všechno by bylo zastaveno, všechno by bylo zablokováno. Maďarsko je hotové, Orbán je pryč, to znamená, tam by zůstal Péter Maďar. No, zkrátka, oni se můžou rozhodnout, že to zablokujou, že udělají takzvaný stop stav, vyhlásí válečný stav a transformujou celou Evropu do válečné výroby, naženou lidi v mobilizačních povolánkách do válečného zbrojení, do válečných podniků. Začnou, že jo, nábory do armády a tak dále a tak dále. To znamená, nemusí to být hned konflikt a střet s ruskými vojsky někde v Kaliningradu. Vůbec ne. Může to být zkrátka jenom záminka k tomu, co oni potřebují. Rusko by jim tím úderem dalo záminku k vyhlášení válečného stavu a k uzavření všech hranic na území celé Evropské unie. K získání totální kontroly. Totální kontroly nad veškerým obyvatelstvem. Daleko větší kontroly, než byla v době covidové pandemie. Ve srovnání s covidovou pandemií to bylo nic ve srovnání s tím, jaké pravomoce by měly během válečného stavu. By se vůbec nedalo srovnávat. Proto já si dovedu představit, že tohleto, co de facto probíhá, tak je motivováno opravdu tím využít tu situaci na Ukrajině k nějakému modelu, kdy se očekává, že pokud ruský volič rozhodne, že chce změnu, tak Kreml bude donucen vyslat nějaký vzkaz a nějaký signál. A druhá možnost, druhá varianta je, že ve chvíli, když by přišla varianta číslo 2 a byla by potvrzena současná politika Putinovy linie, to znamená, Rusové by řekli, my souhlasíme s tím, že nebo souhlasíme s prací, jak to funguje do téhle doby. Nevadí nám, že nám lítají prostě ukrajinský drony až do ložnic a do paneláků. Nevadí nám, že je nedostatek benzínu. Nevadí nám, že si nemůžeme objednat z Wildberries a z Ozonu nějaké zboží. Nevadí nám spousta dalších věcí. Tak, jak to dělá Gosudar, tak jsme s tím spokojení. To znamená, i tohleto je třeba možnost, jak to může dopadnout samozřejmě. Ale spíš se očekává, že dojde k nějaké změně a ta změna samozřejmě bude mít nějakou reflexi v tom, co začne ta nová vláda dělat zhruba tak 2 až 3 měsíce poté, co bude ustanovena. Proto oni se na to připravují v Evropě, na všech úrovních, na všech pozicích. A pokud se mluví o volbách kdekoliv v současné době, tak vždycky by se mělo mít na paměti, že o volbách se může mluvit pouze v mírovém stavu, ne ve stavu, který je válečný. Ve válečném stavu se žádné volby nedělají. A oni, kdyby chtěli vidět příklad, jak to funguje, tak je to na Ukrajině. Na Ukrajině je válečný stav a žádné volby tam nejsou. A takhle to prostě chtějí udělat v celé Evropské unii, pokud na to přijde, samozřejmě. A musíte si uvědomit, že mnoho politiků, třeba i francouzský prezident, kterého čekají příští rok volby, to má naprosto spočítané. Ale pokud by byl vyhlášený válečný stav na území Evropské unie, tak zůstane prezidentem neomezeně dlouho. Stejně jako Petr Pavel v Praze, stejně jako jednotliví premiéři, všichni, kteří jsou u moci a tak dále a tak dále. Někomu by to vyhovovalo. Velmi významně, velmi značně. Třeba se uvědomit na to, že válka, kromě toho, že se válčí, tak zároveň umožňuje i uchopit a získat obrovskou moc. A v případě o něch záležitostí, které se týkají voleb, tak dokonce i během toho válečného stavu zkrátka neuspořádat a nerealizovat volby. Nechat zkrátka u moci toho, kdo tam je, dané osoby na jednotlivých pozicích. Proto oni počítají se všema možnýma alternativama, se všemi možnými nuancemi, které mohou nastat. A Zelenský, no, ten jenom plní požadavky, které na něho klade Brusel a samozřejmě Londýn. Znamená i to, co on vlastně dneska řekl v té Kanadě, je de facto jenom jakési konstatování toho, jakým způsobem Evropa chce udržovat vztahy se Spojenými státy, ještě je úplně nerozbourat, ještě je úplně nehodit přes palubu, a to znamená jednat s Američany o nějakém mírovém návrhu, to znamená získat čas. Ono se totiž potom 20. září stejně uvidí a do té doby je možné s Američany jednat. To je ten model. Zkrátka za 9 dní budou volby do státní dumy a oni uvidí, jak to dopadne a podle toho se zařídí. Takhle třeba se na to dívat. Takže tohoto téma bych teda takhle uzavřel a jestli teda máš, Vítku, nějaký další dotaz, tak ještě bychom zodpověděli, no a nebo bychom se dali nějakou přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Nemám PK dotaz, já myslím, že to je všechno naprosto jasné. Já bych preferoval tady tu skutečnost, že bychom si dali pauzu, dali bychom si 2 písničky. Helenka určitě má v záloze nějaký repertoár od posluchačů, po případě, jestli nechceš, Helenko, něco sama zaspívat, což nepředpokládám, tak určitě máš nějaké písničky sama. Tak si zahrajeme.
2: Písniček, které přichází jako přání, tady mám opravdu hodně. Vybrala jsem z nich písničku Spiritual Quintetu, Až se k nám právo vrátí. Písničky dozněly, volající je připraven na telefonní lince a tak se ptám, jestli i my jsme připraveni odpovídat na otázky. Vítku, VK?
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, bude to v plné palvě, protože máme 21.01, takže posluchači mají celou hodinu, 60 minut, necelých 60 minut, takže to je opravdu unikátní, takže doufám, že toho využijí bez zbytku.
2: Také věřím, že toho využijí prvního volajícího. Máme hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chcel opýtat něco k té invazi Hutiou smerom do Južného Jemenu, že si cieľom je úplně zastavit vlastně prepravu ropy cez Červené more. A prečo to prišlo práve teraz, že či to súvisí s voľbami v Spojených štátoch amerických do kongresu, alebo či je to súčasťou nejakej širšej eskalácie, lebo vyzerá to tak, že teda tí Hutiovia teda spôsobili aj dosť veľké problémy armáde Saudskej Arábie. A potom ešte jednu takú možno trochu úsmevnú otázku. Na pohrebe norského kráľa sa zúčastnil aj český prezident, že či to bolo také nevyhnutné, aby tam išiel, lebo tých prezidentov tam bolo, ja neviem, možno 2-3, ale bol tam aj Zelenský. A že či to teda má nejaký význam, alebo to je nejaká spekulácia.
2: Áno.
0: No, ja ďakujem za dotaz.
3: Českého prezidenta to bol asi jeden ďalší zážitek.
0: Na to, ja vám na to rovnou odpoviem. Je to veľmi jednoduché, tá návšteva kvôli tomu, pretože oba dva samozrejme sú napojení na financování z tzv. Norských kráľovských fondů. To znamená, Norské kráľovské fondy financují válku na Ukrajině a stejně tak pomáhali. Podle těch informací jsou tam napojeny nějaké ty finanční řetězce na volební kampaň prezidenta republiky. Jo, byly tam nějaké ty vazby na norské fondy, protože norské fondy jsou mimochodem velice aktivní v České republice v neziskovém sektoru. Přispívají neziskovkám, takže já dokonce označuju tu účast Pavla za povinnost. Povinnost, že jo, peníze, tak aspoň ta slušnost, že jo, přijet na pohřeb, no, takže takhle. No, a ten první dotaz, co se týče těch útoků, podívejte se, to je všechno okolo Iránu motivované. To znamená, jestliže Spojené státy chtějí pokračovat ve válce proti Iránu, protože samozřejmě Benjamin Netanyahu dal povel Trumpovi, aby pokračoval, tak samozřejmě Irán dal povel Husium a oni v podstatě uzavřeli ten průliv, že jo, směrem k Suezu, celé to Rudé moře je de facto uzavřené. Dalo se to čekat, nikdo jako netváří, že by se měl něco otevírat. Jak jsem říkal na začátku, v Americe v důsledku té krize v Perském zálivu a v prostoru Arabského poloostrova vylezla cena dieslu nad $6, no a cena ropy vyskočila na nějakých 105, 106, 107, tam se někde pohybuje cena za barel ropy. Zkrátka, blíží se americké volby v listopadu a to, co začíná teď, je nic, to je čajíček ve srovnání s tím, co bude po 20. září. A co bude po tom 4. listopadu, nebo ze druhé úterý listopadu, nevím přesně teď, jaké je to datum, budou volby do kongresu a po těch se budou také dít věci, to znamená, to si ještě počkám, jsou takové dva hlavní termíny velmi zásadních radikálních změn, které nás čekají, takže na to si samozřejmě počkáme.
2: Haló, slyšíme se?
1: Ano, my čekáme na další telefon.
2: Na dalšího
0: na další telefon. No, samozřejmě, já to skončilo. Tedy,
1: já jsem do toho nechtěl vstupovat.
2: Já jsem si právě taky říkala, že do toho nevstoupím, ale dobře, tedy další volající je připraven. Hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já by som ešte chcel doplniť článok pana VK, ten posledný, o Tucker Carlsonovi, ktorý rozprával o tom, ako Trump zradil svojich voličov, pretože ďalej podporuje Ukrajinu a nič neurobil proti tomu, aby sa tá vojna na Ukrajine zastavila, nič neurobil proti podpore Ukrajiny. A ja by som chcel doplniť ten článok pána VK, pretože on to rozpráva tým, alebo Carlson to takisto zvaluje na neokonov. No spýtame sa, kto sú tí neokoni a kto ich financuje. Všetkých neokonov financuje AIPAC. Či je to Ted Cruz, bol to Graham, Rubio, Tom Cotton, to sú všetci, ktorých financuje AIPAC. Hovorí sa, to povedal aj Alex Jones, že šéf CIA Radcliffe je len stenograf Mossadu, pretože na ňo majú svinstvo, ktoré robil vraj s nejakými chlapcami. Do toho prichádza Tusk, ktorý povedal predvčerom, že dostal práve od šéfa CIA pomerne presnú správu, ako budú vyzerať najbližšie mesiace v Európe, že sa bude východné krídlo NATO bude postihnuté a Tusk bije na poplach. Takže tento môj dotaz alebo komentár je doplnením na to, kto všetko za tým stojí. Tí neokoní sú platení aj pakom.
0: No jasne, ja rozumiem. No, ďakujem. No, děkuji za dotaz. No ano, ale pozor, AIPAC je pouze zase jenom organizační schránka. To není ten, kdo to rozhoduje. Jo, prosím vás, neokoni jsou kádři, nejvyšší kádři amerického vnitřního národního prediktora. ovládá je schránka, operační schránka Izraele, a to je AIPAC a všechny ty další organizace, ADL a další, které kontrolují americký kongres. AIPAC de facto je pouze schránkou umístěnou ve Spojených státech. Ta schránka je ovládaná z Izraele. Mossad je v podstatě operativním nástrojem Izraele pro ovládání této manipulační schránky ve Spojených státech. Znamená, Mossad je napojený na AIPAC, AIPAC ovládá americké senátory, kongresmeny, politiky. Jednoduše, to je linie pohybu, linie koordinace. Ale znovu, Mossad není samonosná jednotka, která by byla na vrcholu. Mossad je zase pouze jenom nástroj. Jakási páka, za kterou někdo tahá. No a kdo tahá za tuhletu páku? No, za tu tahá samozřejmě Benjamin Netanyahu. Ale pozor, to je zase jenom figura. Figura, která tahá za páku. No ale kdo ovládá tu figuru? Kdo je nad ní, nahoře? Protože to je figura samozřejmě, která je na provázkách. To je marionetka, že? A kdo je tou rukou nahoře? No, to jsou vyvolení. To je Chabad Lubavitch. Chabad Lubavitch kontroluje Trumpa. Chabad Lubavitch kontroluje Benjamina Netanyahu. Chabad Lubavitch kontroluje Vladimira Putina. Takhle je nastavený systém světového řízení. To znamená, pokud se budete ptát na schránky, jako je AIPAC, tak nepochopíte, jakým způsobem je řízená světová moc. To je pouze schránka. Nebo pokud se budete ptát na páku, to nic neznamená. Pokud se budete ptát na ruku, která hejbá pákou, to znova nic neznamená. Důležitý je ten, kdo ovládá procesy řízení nahoře. Chabad Lubavitch. Ti, kteří jsou nad Židy. Nad Židy. Židé jsou nad všemi a Chabad je nad Židy. To znamená, oni jsou úplně nahoře. Proto, když v roce 2007 bylo otvíráno nové oddělení Židovského muzea v Moskvě, tak Vladimír Putin slavnostně otvíral, měl po boku Berela Lazara a hlavní fotografie, která tam byla za nima postavená, je fotografie Menachem Mendel Schneersona. Že? To je to slavná fotografie. A mimochodem, velká rychlá forward smyčka do budoucnosti, z minulosti do budoucnosti, nebo do minulé budoucnosti, to znamená konkrétně do 7. října 2024, co se stalo v New Yorku. Donald Trump přišel uctít památku těch obětí útoku Hamásu ze 7. října 2023. Byla to vzpomínková akce a konala se těsně před americkými volbami prezidenta 7. října 2024 v New Yorku. A kde? Konala se u hrobu Menachem Mendel Schneersona. A v tom stanu, on tam je, vyfocený Trump, a na tom podstavci je tam obraz, velký obraz. Koho? Opět obraz toho samého muže, který je, u kterého stál Vladimír Putin v Židovském muzeu v Moskvě. Ten samý obraz. Menachem Mendel Schneersona. A u jeho hrobu předčítal Stanachu. Slib služby Izraeli. Protože z Tanachu se, to je rytovací knížka, mimochodem Tanach. Jo, jenom pro další informaci, kdybyste se dostali někdy do nějakých prostě struktur, nějakých lóží a většinou těch velkých. Jo, tohle to se netýká těch normálních, ale těch velkých lóží, tak pokud byste se stali prostě vyvolenými k ochraně, oni tomu říkají svatý stát, že svatého státu Izrael, k jeho ochraně, tak byste přísahali na Tanach, četli byste z Tanachu slib služby věrnosti a museli byste se to naučit v hebrejštině. Jsou to jenom dvě věty, že jo, no, mimochodem se vyčerpou, jakýkoli se to naučí, není problém. Takže to je ten důkaz toho. Proč? Protože samozřejmě, chápete, co se týče konceptuální gramotnosti, je na tom americká alternativa velice špatně. Není to kvůli tomu, že by neměli zdroje, ale Je to kvůli tomu, že oni jsou Američané. Oni rádi vidí věci jednoduše ve světě. To znamená černá, bílá, špatný, dobrý. Jo? Oni nemají rádi, když je to příliš komplikovaný. Oni nechápou ani takové jako ty souvislosti, jakože proč někdo někomu slouží, proč někdo je nadřazený, proč někdo je vyvolený. Nechápou tyhle ty koncepty. Jo, vůbec tomu nerozumí. A u Tuckera Carlsona je vidět, že tam je ten konceptuální otvírák patrný, ale je to jako, když otevřete flašku s pivem, ale jenom do půlky. A to víčko vám tam zůstane. Jo, zaseklý. Máte ho sice lehce otevřený, ale to víčko je pořád zaseklý, nedá se otevřít. A tomu já říkám konceptuální otvírák jenom do půlky. Protože jemu samozřejmě v tom povídání chyběla ta příčina, ta hlavní příčina, o které on tam vůbec nemluví. To znamená, američtí neokoni, kteří sloužili a dodneška jakoby slouží v podstatě nebo v zájmech amerického národního prediktora, ten národní prediktor byla páka světového globalismu, světových globalistů. A kdo to jsou světoví globalisté? No to je vyvolený národ samozřejmě. A který? No to je ten, který je úplně nahoře. To znamená, oni slouží systému globální moci vyvoleného národa. A jak to poznáte? No všechny největší korporace vlastní židovské organizace, všechny světové banky vlastní židovské rodiny, všechny farmaceutické firmy vlastní židovské rodiny, všechna velká média, tiskové agentury jsou v rukách židovských majitelů. Zkrátka všude, kde se podíváte, jsou židovští majitelé. Úplně všude, v celém systému řízení této planety. Na všech úrovních. Úplně všude. Není dovoleno, aby tam byl nějaký goj. Není dovoleno, aby tam byl nějaký nachým, nebo někdo prostě, kdo jako někde přišel, bůh, sněste si mě. Ne, tam jsou všude jenom jejich lidi. Jenom jejich. A samozřejmě, kdo to do tady toho vidí, kdo tomuhle rozumí, tak rozumí i procesům řízení. Není potom překvapený, jak dopadnou volby, respektive co vyleze z těch voleb. Není potom překvapený, jak se chovají ty vlády, jak se chovají ti ministři, jak se z nich stávají, tak, že jo, se najednou, že jo, původně to byly vlastenci, najednou jsou z nich proizraelští tupelos. Najednou, kde se to vzalo, kde se to stalo. No ale pokud ovládáte tu konceptualitu, tak chápete, že jinak to vlastně vůbec ani nejde. Oni byli připuštěni ke korytu a když jsou připuštěni ke korytu moci, musí zkrátka sloužit. Jinak se jim stane nehoda. Nebo to ne, to hned ne. Prostě je dají pryč. A oni, kdyby se cukali, tak se jim stane nehoda. Jako Jörg Haider, když se cukal a nechtěl se nechat koupit. Že? Dostával nabídky. Že jo? Ale no tak nakonec mu poštelovali brzdy, no a zabili ho. Když žil v autě. Takhle to funguje zkrátka. Politici, když se někam dostanou, tak u nich uvidíte tu proměnu. Najednou se promění. A prosím vás, ty koncepty proměny jsou velice jednoduché. Je to systém cukru nebo biče, anebo obojího. Cukru a biče. To znamená, nabídnou jim peníze a když by náhodou chtěli odmítnout, ukážou jim, co proti nim použijou na jejich zničení. Takže raději vezmou ty peníze a raději začnou sloužit. Já už jsem o tom hovořil. Donald Trumpovi v roce 2024 kvůli těm jeho soudním procesům, které běžely ve Spojených státech, hrozilo vězení kriminál. Federální soudci byli připraveni poslat Trumpa do vězení, ale přišli zachránci. Najednou byl zbaven obvinění. Teda zbaven. Oni ho odsoudili, ale soudce v New Yorku rozhodl, že žádný trest mu nedá. Že byl zvolen prezidentem a že samotné odsouzení stačí, ale bude bez trestu. To znamená, byl odsouzený za podělání účetnictví, že platil prostitutku z nákladů firmy a že to sfalšoval, tohleto všechno, ale nedostal žádný trest a zkrátka najednou ho federální soudce, který ho nesnášel, nenáviděl, ho nechal jít. Proč? No, protože přišla informace ze zhora. Chabad zvedl telefon a dal pokyn. On bude od teďka pracovat pro nás. On pracuje pro nás. On bude 7. října u hrobu našeho mesiáše. Tam složí slib v Tanachu a bude sloužit nám. Rozpoutá válku s Iránem, udrží v chodu válku na Ukrajině, bude pracovat pro nás. Proto je to komplikované, ale znovu jenom zopakuju, já vím, že to je dlouhý, ale je to důležité si uvědomit, že vždycky, když se mluví o tom, že kdo za něčím stojí, že někde jsou neokoni. Neokoni jsou ovládáni AIPACem. AIPAC je ovládaný Mossadem. Mossad je ovládaný Netanyahuem. A Netanyahu je ovládaný tím, kdo je tam nahoře. Chabad. Ti, kteří jsou nad všemi. To je jednoduchý proces. A ve chvíli, kdy vidíte najednou ty souvislosti a tu mozaiku, vidíte, jak stojí ruský prezident u obrazu Menachem Mendel Schneerson. Vidíte amerického prezidenta, jak ve stanu na hřbitově stojí vedle obrazu Menachem Mendel Schneerson. Když najednou vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Moskvě, a když vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Bílém domě Trumpovi, tak zkrátka vidíte najednou vládu divných procesů. Vidíte najednou válku, která nedává smysl na Ukrajině. Vidíte najednou prezidenta, který něco sliboval a nic z toho neslíbil, a naopak, co sliboval, tak dělá teď věci, které jsou v naprosté kontradikci a opačné k tomu, co sliboval. Sliboval ukončení všech válek a namísto toho zahájil novou válku s Iránem. Sliboval ukončení války na Ukrajině a místo toho do dneška podporuje a vyzbrojuje Ukrajinu. A dokonce na tom ještě naprosto nemorálně vydělává peníze. Ten Biden, který byl předtím, před ním, ten aspoň ty zbraně Ukrajincům posílal z přesvědčení zadarmo. Z přesvědčení, že my podporujeme Ukrajinu, protože oni tam bojují, pokládají životy. Tak z přesvědčení tam poslal ty zbraně zadarmo. Trump ne? Trump svým voličům MAGA říká, že zastaví válku, a když ta válka, že zastaví válku na Ukrajině, a když je zvolený prezidentem, tak namísto zastavení té války začne ty zbraně těm Ukrajincům prodávat a začne na tom rejžovat. Chápete to? On nejenom, že je podrazil, on dokonce ještě na tom vydělává peníze. Respektive ne on, ale jeho kamarádi z vojensko-průmyslového komplexu. Ano, takhle končí volby. Takhle vypadají výsledky voleb. Je to hrůza a děs. Phobos a Deimos. Takže takhle bych na to reagoval, no pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobrý večer všetkým. Počúval jsem pana VK, jako hovorí, že Američanům chýba ta konceptualita, ale bol som dosť prekvapený v súvislosti s Ceutou, konkrétne na zápase Realu Madrid, boli protižidovské hesla a niečo v tom zmysle, že my vieme, kto to tu riadi a podobné veci. Takže som celku prekvapený, že toľko ľudí vlastne už vie a prebudza sa, že o čo tu vlastne ide, o čo sa tu hrá. A keďže pracujem v Rakúsku, mohol by som sa označiť, že som možno šťastný v súvislosti s tou vojnou, ak by sa tu niečo odštartovalo. Ale chcel som vás pýtať, či to nebude aj moja možno nejaká prasť, ako sa potom z toho Rakúska by som sa dostal preč niekam z Európy. A tiež som to vás chcel spýtať, čo bude vlastne ten signál, keď odtiaľ to zmiznú? Či bude to tá prvá raketa, alebo čo? Ďakujem, prajem pekný večer, pán Veka.
2: Ďakujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Tak tohle to je velmi zásadní otázka. Kdy přijde ten signál? Podívejte se. Ruští vojenkoři budou mít ten signál zhruba 12 hodin před tím, než k tomu dojde. Jako byl signál, i my jsme měli signál zhruba 12-13 hodin před invazí na Ukrajinu. Zhruba těch 12 až 13 hodin. Ale to se týká zase jenom lidí, kteří mají nějaké kontakty, na ruské informační zdroje a kanály. Ale já očekávám, že tak rychlé procesy nepůjdou, že ve chvíli, když se objeví nějaké údery na ruské, a budou to prokazatelně ruské údery, nebude to nějaká provokace, ale budou to prokazatelně ruské údery na nějakou výrobní továrnu někde v zemi NATO, jakmile tedy ty údery budou provedeny, tak začne běžet čas a bude to závod s časem a tam bude mezera zhruba 12-13 hodin, kdy bude okamžitě svolána Bezpečnostní rada NATO, ale vedle toho bude svolána i Evropská rada v Bruselu, kam se budou muset sletět všichni předsedové vlád. A tam se budou scházet, ta schůzka bude večer. A za předpokladu, že Rusové udělají útok v noci nebo nad ránem, tak to bude časová prodleva zhruba 12 hodin. A začnou zasedat na Evropské radě okolo 6 hodiny večer a ve 20 hodin bude oznámení, nějaké oznámení o něčem. Teoreticky o vyhlášení válečného stavu na území celé Evropy a uzavření hranic. Proto, pokud by došlo k nějakému úderu, bude bezpečné evakuovat se z Evropy v tomhletom okně 12 hodin. Potom už to podle mého názoru nepůjde. To je rada pro každého, kdo se chce zabezpečit takzvaně pro případ, že by to opravdu spustili. Že by opravdu do toho šli. Protože ti blázni, kteří teď řídí Evropu, jsou v podstatě nastaveni do toho, že chtějí válku s Ruskem, ale otázka je, nebo pro nás, jako pro obyvatelstvo, je otázka toho, jakou to bude mít podobu, ta přípravná fáze pro rozjetí té války, protože to nepůjde hned. A oni budou chtít mít kontrolu na uvolňování prostředků pro horečné zbrojení na přípravu války a k tomu potřebují rozvolněná rozpočtová pravidla. Bez výběrových řízení, no a k tomu potřebují výjimečný stav v podobě válečného stavu na území celé Evropské unie. Takže, jak říkám, může to tak být, nemusí to tak být. Může to tak být, že třeba i dojde k nějakému úderu a Evropská unie se úplně sesype a nebude schopná vůbec žádné reakce. Budou z toho všichni na prášky a Evropa se rozhádá a někdo bude chtít výjimečný stav a válečný stav někdo nebude chtít. Začnou se hádat a najednou se zjistí, že nikdo se nedokáže na něčem dohodnout a nakonec prostě někdo vyhlásí nějaká země válečný stav, nějaká země nevyhlásí a podobně. Může se to takzvaně rozkouskovat a rozpytlíkovat, ale jak říkám, pokud někdo chce být prostě připravený na nejhorší, tak říkám, že pokud někde udeří ruská armáda na nějakou zemi NATO, bude prozíravé hned koupit letenku, bude plno na letištích, já předpokládám, můj odhad, bude plno. Stejně jako jsme to viděli na Ukrajině, když to začalo v noci 24. února, tak okamžitě ráno bylo peklo. Nedalo se nic. Autobusy vyprodaný, vlaky vyprodaný, nedalo se dostat vůbec nikam. Letiště zastavený v Kyjevě. Naprostej chaos. Proto jak to bude vypadat v Evropě v případě, že Rusko opravdu udeří na Evropu, nedovedu se představit, to už můžeme jenom spekulovat, jakou to bude mít podobu. Na Ukrajině to byl naprostý chaos. Takže kdo se chce připravit, tak ví, jak rychle to asi bude fungovat. A může se na to připravit. Doufejme teda, že to nebude třeba, protože, jak říkám, pokud by k tomu došlo, potom by opravdu k tomu střetnutí s Ruskem bylo velice blízko. Když se podíváte jenom na ty řeči některých politiků, především polských politiků, jak oni říkají, že zaútočíme na Kaliningrad. No, pokud zaútočí na Kaliningrad, protože tam je malá ruská posádka, ta by tam dlouho nevydržela, ale je tam ještě něco rozmístěného, kromě ruských vojáků, jsou tam ruské jaderné zbraně, taktické, na Iskanderech, rozmístěné. Pokud by hrozilo obsazení ruského území, velitel Kaliningradské oblasti dostane rozkaz použít na zastavení postupu nepřítele taktické jaderné zbraně. Bum a budeme tam. Víte, tohleto je jenom otázka sensibility, to znamená, jestli je někdo při rozumu nebo není při rozumu z těch politiků v Evropě. A když se podíváte na ty krávy, na ty voly a na ten ostatní dobytek, který je u moci v Bruselu a konec konců i v Londýně, tak nemáte jistotu, že jsou tam lidi, kteří nejsou šílení, kteří nejsou zaplacení, kteří nejsou zaritovaní, kteří nejsou pod čupcem, pod zástěrou nebo pod jinými hadříky, do kterých se navlékli při ritu. No, jak říkám, uvidíme a doufejme v to nejlepší. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, pane Veka, otázka. Hitler nastoupil k moci 31.33, 27.2. hořel Reichstag, Vladimír Putin nastoupil v srpnu 99 a v září byly atentáty na činžovní domy, obrovská tragédie, spousta mrtvých a hodně to změnilo veřejný mínění v Rusku ve smyslu války na Čečně. A moje otázka je, co to je za false flagy, co to je za váleční umění, jako odkud to pochází, jestli je to nějaká válečná chabadnická kabala, nebo jo, nám se to pořád opakuje v té historii neustále dokola a neustále na to skáčeme. A odkud to pochází, jo? Co to je za učení, jestli je to nějaká starověká válečná okultní nauka, jo, nebo odkud to vyvírá tohleto.
2: Děkujeme.
6: Dobrou noc.
0: No, já děkuju za dotaz. No, numerologie má v takzvaných okultních procesech řízení svoje nezastupitelné místo. Velké akce a velké operace se vždycky berou a zavádějí a používají se vlastně vybraná okultní data, datumy, které mají nějaký význam, mají nějaký vztah, mají nějakou souvislost nebo mají nějakou číselnou kombinatoriku, dávají nějaký signál, nějaký symbol. Proto já si dovedu představit, že kdykoliv vlastně dojde k rozhodnutí spustit nějakou válečnou operaci, tak se vybírá datum. Vybere se datum, které má nějaký význam, předpokládá se, že bude to datum používáno v následující historii, že bude zapsáno do historie a chtějí, aby to datum bylo pěkné, aby bylo zapamatovatelné, aby tam byla nějaká numerologická vsuvka. Podle toho se ta data takhle vybírají. Mimochodem, takhle se dneska zakládají běžně i velké firmy s nějakým takovým zajímavým, třeba základním rozpočtem, že jo, aby firma měla úspěch, tak se chodí za numerologama a oni vyberou datum založení firmy. Stejně tak se dělají svatby, že jo, svatby se dělají tak, aby ty součty těch čísel byly sudé, že jo, aby tam byly prostě nějaká šťastná čísla, aby se to si tam vyhla, aby se vyhlo lichým číslům, že jo, někdo dokonce radši odloží svatbu, aby na konci prostě neměl liché číslo, že jo, při svatbě, že jo, tak odloží o jeden rok svatbu, nebo podobně, zkrátka dělají se různé věci, ale jak říkám, co se týče spouštění válek, tak tam opravdu hraje numerologie opravdu velkou roli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát?
7: Dobrý večer, já jsem si dovolil zavolat ještě raz, protože odpověď panu VK, samozřejmě vím, kto stojí za IPECom a kto riadí. Já jsem skôr narážel na to, kto stojí za predlžovaním vojny na Ukrajině. Komu to profituje, komu to sedí, aby ta vojna s Ruskom a Európou ďalej išla. Pretože keď Tusk hovorí, že dostane správu od CIA priamo, tak dostane správu od vyvolených o tomto išu. Pretože to zapadá do toho deja, keď ešte v 80. rokoch Netanyahu vyhlasoval, že keď padne Sovietský zväz, tak to bude najlepšie pre Izrael kvôli tomu, že Sovietský zväz nebude môcť podporovať PLO. Ďakujem pekne.
0: No, pro koho je to účel, nebo pro koho znovu? Já jsem na to odpověděl. Chabar Lubavič je součástí takzvaného světového tandemového řízení. A teď se dostáváme znova k základům kontrolu.

nejsilnější zdroje, ale rovněž i největší okultní síly nad touto planetou, mimochodem. Kdo to byl Rasputin? No, to byl carův hlavní okultista, který mu pomáhal vlastně takzvaně otevírat takzvaná zřídla. Pomáhal mu vidět do budoucnosti. Už tehdy mu vlastně zřídil takzvané okulárium, že jo, nebo zkrátka to byla ta nádoba, že jo, kamenná nádoba, tam měl tu vodu. A do té vody vlastně on pokládal, car pokládal vodu a de facto to sloužilo, pokládal hlavu do té vody, že jo, a v té vodě byly nějaké látky, omamné látky, které navozovaly změněný stav mysli, byl schopen vidět prostě do jiných světů, že jo, komunikovat s různými entitami a tak dále, a tak dále. Proto tyhle ty dvě síly jsou odděleny a globální prediktor je rozdělil na dvě tandemové síly. Tyhle ty tandemové síly mají kompletní kontrolu nad touto planetou. A jejich hlavním cílem je spravovat tuhletu planetu pro zájem takzvaného syndikátu. A syndikát ten má zájem na snížení populace této planety. Snížení populace planety se dosáhne různými způsoby. Na jedné z šesti priorit, přičemž ta šestá válečná je nejefektivnější a nejrychlejší. Vehnat národy Evropy do vzájemné války mezi národy Rusů na jedné straně a mezi národy Evropy je nejrychlejší způsob. A co je důležité, je samozřejmě to, aby to zničení vytvořilo na povrchu nosiče co nejmenší škody. Já jsem o tom několikrát hovořil, že malé termonukleární údery operačně taktickými raketami, jadernými raketami jsou povolené, jsou dovolené. Proč, z jakého důvodu? Oni si ověřili na explozi v Černobylu i ve Fukušimě v Japonsku, že radiační dopad na prostor je poměrně omezený a následky se vytrácejí poměrně rychle. To znamená, oni mají propočítáno, že omezené termonukleární údery případně v Evropě, pokud by to bylo bez zapojení Spojených států, samozřejmě, jenom mezi Ruskem a Evropou, by de facto umožnili znovu osídlit a znovu obydlit a řekněme znovu využít prostor Evropy zhruba 20 až 50 let po termonukleární výměně. To je nějaký ten jejich model, který oni mají. A proto je asi jasné, že ten plán, o kterém mluví v ješivách, tedy v těch náboženských školách v Izraeli, jednotliví rabíni, jak hovoří o zničení Edomu, tak hovoří jasně. Edom bude zničen způsobem, že rozvrátíme národy Evropy tak, že nasuneme do národů Evropy muslimy. To probíhá v rámci migrace, kterou Angela Merkel a všichni ostatní podporovali až do téhle doby, do téhle chvíle. To je součást procesu řízení. To proroctví říká, že ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavena muslimskými nebo islámskými migranty, dojde k velké válce v Evropě mezi králem severu a mezi takzvaným králem jihu, přičemž znova ta válka je vedena na takzvané komplementární úrovni. Není to skutečná válka ve smyslu jednotlivých komplementářů, to znamená, není to válka skutečná mezi oběma domy globálního prediktora, ale co je skutečné, to jsou nástroje, které oba dva domy do té války proti sobě posílají. Proto umírají Slované, jak říká jeden politik, že umírají Slované v té válce na Ukrajině. Ano, umírají. Umírají tam ruští Slované, umírají

0: ukrajinští slovo, ne. Ale to není dost. Jak v tom filmu, it's not enough. To není dostatečně, to není dost. Oni chtějí víc, oni chtějí, aby populace byla zredukována na území celé Evropy. To znamená, jak se to udělá? Nejprve se spustí nacifikace a renacifikace a refašizace celé Evropy. Jakmile bude celé evropské obyvatelstvo znacifikováno a rusofobně zpracováno, bude znovu vrženo do zničující války s Ruskem. Dojde ke zničení jak Rusů v té válce, tak i celé Evropy. A po zničení bude vymazaný celý Edom. Takhle to přednáší v těch ješivách v Izraeli. Máte tam to video. Samozřejmě, to už má asi přes 400 tisíc zhlédnutí, nebo kolik má, že jo, ta kompilace výroků těch rabínů, jak mluví o tom, jak bude zničený Edom. Tam to všechno máte, to znamená jenom na odpověď pánovi, to je ten hlavní účel, zničení národu takzvaného křesťanského světa, to znamená západního světa, rovná se Evropy. To je ten hlavní model, to je ten hlavní cíl. A zájem je na samozřejmě na redukci populace na této planetě. V tomhletom pracují pro zájem takzvaného syndikátu. Je to komplikované pro americké analytiky, je to těžko pochopitelné, ale jak říkám, pokud se podíváte na to, co se děje, a pokud si poslechnete ty rabíny, o čem hovoří, všechno to zapadá dokonale do sebe. Jejich plán běží na 100%. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání a máte slovo.
2: Ano, dobrý večer, já vás zdravím, já vám fandím. Já mám takový jednoduchý dotaz ohledně Putina. V úterý byl pořád, já si dovolím tvrdit, že si myslím, že mám dost jako kritické myšlení. Byl pořád večer na Prima Zoom, já jsem viděl jenom nějaký úryvky a prosím vás, byl to dokumentární pořád, v podstatě bych to nazval Život a dílo lumpa Putina. My víme, že podrazil koho mohl, odkrágloval kámoše, to teď nechci řešit. Byly tam podrobnosti, pouštěli tam videa kratičky z televize, co kdy prohlásil, jak jednal, bral od začátku, kde působil, tak bral provize z těch zločineckých struktur. A to, já nebojte se, já jenom o čem to je. A mě to, ten dotaz, ano, můžu, halo?
1: Ano.
2: Ten dotaz. Jenom to bylo tady o tom, jo, a to prostě vyloženě, na mě to působilo dojem, mě to znepokojilo a já jsem si říkal, nic není náhoda. To, že tento pořad byl natočen takhle autenticky, byly tam výpovědi svědků, třeba ta vdova potom Litvíněnkovi a podobně, tak já jsem si říkal, to je normálně, mně to připadá, že se rozhodli zlikvidovat toho Putina, že, jakoby, že už je určený god střelu. A teďka ze dvou důvodů, a teď to ta otázka pana Veka, je to možný, že buď to teda už jako toho má hodně na svědomí, už se jakoby okouk.
1: My vás neslyšíme.
3: Tak, pán vypadl.
1: Tak pán vypadl.
3: Zkusme nějakým způsobem navázat na to, buď se Putin okoukal a je připraven k likvidaci už, řekněme, řízené na těch vyšších strukturách VK, tak jsem to aspoň pochopil ten dotaz.
0: No, tak já bych především nějaký prostě pořád někde na nějaký dehonestační, který prostě takzvaně mlátí Putina, vůbec ani nekomentoval. Nevím vůbec, jako kdo to natočil, kdo je autor, jestli nějaký ukrajinský
3: tak
0: režisér.
3: Tak byla to Prima Zoom, to znamená CNN, to znamená Demokraté.
0: Já jako fakt nevím, tak když tak potom mi pošlete odkaz, že do kontaktního formuláře na Aeronetu, abych se na to podíval, jestli to někdo je k dispozici. Těch pamfletů je prostě samozřejmě spousta, k tomu jako nebudeme se vyjadřovat, jako, že jestli kolik si Putin nahrabal, no tak chudák určitě není a koho nechal oddělat. No a podívejte se. Co se týče Prigožina, tam samozřejmě došlo k tomu, o čem já jsem před chvíli hovořil před několika minutama. Prigožin se stěžoval, že nemá zbraně v Bachmutu na dokončení operace na osvobození Bachmutu, že tam umírají jeho Wagnerovci. Začala řvát na Šojgua a na Gerasimova, na čelníka generálního štábu. A když se to nikam nehejbalo, tak vzal svoje vojáky a vyrazil s tankama, s obrněnýma vozama do Moskvy po silnici z Rostova na Donu nahoru do Moskvy. De facto by šlo o státní převrat, že jo, chtěli si to vyjednat přímo s Putinem v Kremlu. To byla vzpoura. Za vzpouru v Rusku je smrt. Nic jiného není. To, že skončil Prigožin, je kvůli tomu, že nechápal konceptuální procesy té války. Účelem té války není vyhrát. Účelem té války je zlikvidovat obyvatelstvo na Ukrajině, především mužského původu. A je to úkol, který je konaný v zájmu samozřejmě pro oba dva domy, o kterých jsem před chvíli hovořil. Realizace takzvaného nebeského Jeruzaléma. Kdyby měl Prigožin trochu konceptuální gramotnosti, tak by věděl, že není dovoleno postupovat ve válce rychle, že cílem je udržet válku v chodu a ten masomlín tam použít k likvidaci ukrajinského obyvatelstva, aby byl v provozu. Provoz toho masomlína by skončil v okamžiku, kdy válka skončí. Ale pokud je cílem takzvaně dehumanizovat a odlidnit Ukrajinu od původního obyvatelstva, tak to potom už dává smysl, proč ta válka běží tak, jak běží, nesmyslně. A už dává smysl, proč pro ten proces souhlasí dokonce Londýn. Ani on nechce zastavit tu válku. I jemu vyhovuje likvidace Ukrajinců. No a článek z dnešního dne z ukrajinských novin. Evropská unie vyzvala, představitelka Evropské unie vyzvala Ukrajinu, aby změnila zákon a začala mobilizovat i ženy, dámy a pánové. Informace z dnešního dne. Evropská unie vyzývá Ukrajinu, aby začala mobilizovat i ženy. Co to znamená? Válka, respektive mobilní masomlín, který semele celou Ukrajinu do posledního Ukrajince. To je ten cíl té operace. A pracují na tom oba dva domy. Londýn i Moskva. Úplně společně. Ani jedna strana nechce tu válku zastavit, protože není dokončeno mletí obsahu masomlína. Není dokončeno. Musí se mlít dál. Chápete? Je to strašný, je to zoufalé, taková je realita, takhle to funguje, takhle je to nastavené. To znamená, v těch ješivách, já jsem o tom hovořil, mají tam ty tři mapy, znovu to zopakuju. Mají tam mapu původní staré Judeje a Egypta, kam byli Židé vyhnáni. Pak tam mají druhou mapu. To je mapa Velkého Izraele, jakou bude mít velikost, až Mesiáš se stoupí na Chrámovou horu. A pak tam mají třetí mapu a to je mapa nebeského Jeruzaléma na jihu Ukrajiny. Tři mapy mají v ješivách. Aby viděli minulost to, co je realizovaná současnost a takzvaná budoucnost. To znamená, minulost je to, co bylo Judea a Egypt. Budovaná současnost je Velký Izrael a budoucnost nahoře, to, co bude v budoucnu, je takzvaný nebeský Jeruzalém. Proč? Z jakého důvodu? Proč potřebují izraelští sionisté nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny? No, protože součástí těch proroctví těch sionistických rabínů je, že při budování Velkého Izraele bude Izrael zničen. A oni budou potřebovat nový domov. A tím novým domovem bude nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny. Takhle to mají naplánované. To je ten plán. Jo? Takhle je to nastavené. Zkrátka pro asi takovou tu běžnou laickou veřejnost je to hodně těžko stravitelná, ale taková je zkrátka realita. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Ano, dobrý večer, nejdříve chci teda srdečně pozdravit a poděkovat za všechny informace. A já mám jaksi takové úvahy a to je moje otázka. Ten svět, který je tady teda ovládán vyvoleným národem, globálním prediktorem a tak dále, kam směřuje vlastně, nebo co je cílem, protože pozvednutí lidí a tohoto světa to nějak evidentně moc není. Pokud jsou ty úkoly dané jako vylidnění země a spíš kontrola nade vším a nade všemi, takže to určitě není nějaká světlá budoucnost. Jak se na tohle to dívat? Jak se dívat vůbec na směřování této planety, jejího vývoje? Tak na to bych se ráda zeptala. A děkuji moc, budu poslouchat.
1: Také děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, no to je zase s velkým přesahem otázka, protože co se týče civilizací, tak na tady té planetě samozřejmě civilizace vznikají a zároveň zanikají. V minulosti nad povrchu tady té planety byly desítky a desítky civilizací vysoce vyspělých, které v průběhu svého vývoje zanikly a úplně zmizely a jsou pryč a dneska o nich vůbec nic nevíme. Civilizace před desítkami tisíc, stovkami tisíc let a podobně. To znamená, vezměte si, že naše civilizace, nebo to, čemu říkáme dnešní křesťanská civilizace, tak to je stará něco přes 2000 let a to je strašně krátká doba. Vezměte si, že ještě před nějakými 120 lety zhruba, nebo dokonce 100 lety, podle toho, jak se to vezme někde na venkově, jezdili lidé ještě na koních a nejvyšším výdobytkem, že jo, pohybu byl prostě nějaký vůz, který byl tažený koňmi a měl prostě loukoťová kola. A rozvoj, technologický rozvoj nastal prakticky až s příchodem první světové války. A další zrychlení přišlo s příchodem druhé světové války a těsně po ní. Proto teď vidíme nějaký třetí vývoj těsně před třetí světovou válkou a to je umělá inteligence. Což je zase téma úplně na něco jiného, ale jak se říkalo, že kdo zůstane po třetí světové válce? No, nějací lidé jenom s nějakýma klackama a kamenama, no možná, že ani to ne, ale zůstanou robotické systémy, zůstane umělá inteligence. No samozřejmě to už jsou trošku jakoby filozofické přesahy, to jako o tom probírat nebudeme, ale co se týče jako nějakého toho smyslu existování, funkce existování, to není třeba nad tím přemýšlet, protože to se počítá vždycky z osobní roviny. To znamená, každý život je modelovaný jako nějaká cesta v daném prostředí, v daném čase a zažívá nějaké zkušenosti, které tu danou duši mají takzvaně pozvednout a posílit a posunout na vyšší mentální level po té, co skončí v podstatě její projekce. Takže tady ani není důležité se bavit o tom, jako jestli je nějaký smysl v procesu vývoje populace, protože vždycky ta populace má nějaký začátek, má nějaký apex a má nějakou deklinaci a má nějaký zánik. Jo, to znamená, my se toho nedožijeme, doufám, ale nad tím není třeba jako vůbec jako přemýšlet. Bylo mnoho civilizací a bude mnoho civilizací po nás, takže takhle bych na to odpověděl.
1: Máme dalšího volajícího, zřejmě posledního, máme 7 minut do závěru vysílání, tak tedy ptejte se.
5: Dobrý večer. Ja by som mal ešte jednu takúto otázku. Ja som videl to video s tými rabínmi. Oni tam hovoria o Edome ako o najväčšom zle. Ale z ohľadom na to egyptské porobenie a potom otroctvo v Babylone, tak ten Edom čím tak ublížil vyvolenému národu, že ho tak nenávidia a hovoria o ňom ako o tom najväčšom zle. Lebo ja nemám ako okrem nejakých spontánnych akože prenasledovaní na následnom presune židovského obyvateľstva, tak myslím si, že otroctvo v Egypte, ktoré trvalo strašne dlhú dobu, takisto Babylonskej ríši, tak ja neviem, podľa mňa to bolo horšie. A potom by som sa ešte chcel spýtať, keď môžem, ohľadne toho, čo ste hovorili aj minule o tých dušiach, ktoré uviazli niekde v nejakom medzipriestore, že nespínu ani so svetlom, ale teda nejdu ani do toho, neviem, kvázi očistca alebo do tej siene, tak Česko-katolická cirkev veľmi odsudzuje samovraždu. A napríklad, ak teda človek spácha samovraždu, tak tým pádom sám preruší nejakú vlastnú vôľu, teda tú naplánovanú cestu a potom uviazne v tom priestore. Tak toto by som sa chcel opýtať. Ďakujem, do počutia.
1: Ďakujeme.
0: Áno, je to presne tak. De facto nejedná se, a pozor, nejedná se jenom o sebevraždu, jedná se i o takový způsob smrti, který daným člověkem není očekáván a je prudký, náhlý, neočekávaný. Týká se například lidí, kteří byli zastřeleni a nečekali to. Pozor, něco jiného je, pokud se jednalo o popravu zastřelením. Tam je situace, kdy ten člověk ví, že jde na smrt, připravuje se na tu smrt, ví, že spáchal nějaký velký strašný čin, za který byl odsouzen a bude zastřelen, nebo bude oběšen a podobně. Tak tam ne, tam to neplatí. Tam normálně dojde vlastně k tomu soudu a dojde ke kontaktu s žehovou a k tomu testu, jestli dokáže splynout, a nebo jde do takzvaného kolumbária, kde potom se vybírá nějaké ty další reinkarnace a podobně. Ale je-li ta smrt neočekávaná, je prudká, náhla, někdo vás zastřelí, nebo dopravní nehoda, srazí vás nákladě, jak na místě umřete, nečekali jste to, tak tělo v podstatě je terminováno bez očekávání a ta duše může zůstat v podstatě v prostoru, že není v podstatě otevřený tunel, nebo není v podstatě otevřený přístup k světlu a k opuštění jakoby našeho prostoru, našeho realmu. A v takovém případě ta duše zůstává v něčem, čemu se říká mezisvětí. Je to v podstatě, vypadá to jako náš prostor, ale není to náš prostor, je to jiná dimenze, ale v podstatě kopie, prosvícená kopie našeho prostoru, naší dimenze. A snaha těch, kteří tam zůstanou, je vrátit se zpátky do přerušeného života, který byl neočekávaně ukončen a přerušen, a dokončit svůj život. A to jsou ti, kteří se řadí do té řady v porodnicích a na všech místech, kde se rodí nové děti. Tam všude se nacházejí seřazení okolo. A to dítě je tím třetím okem, protože dítě ještě samozřejmě nemá vyvinutý zrak jako normálníma očima, ale má třetí oko, že? Takzvané třetí oko v hlavě. A tím vlastně vidí ty postavy. Samozřejmě se jich děsí, protože mají různé tvary, mají různé podoby a de facto ten vstup do toho života je teda spojený často s tím křičením toho dítěte, které prostě jako vidí, jako přichází do toho prostoru. A někdy je dítě úplně tiché, že jo, narodí se a porodník, doktor, že jo, tohle to všechno se diví, že třeba dítě jako vůbec nebrečí, vůbec nekřičí, mají dokonce strach a obavy, že co s tím dítětem je, jestli není mrtvý, že jo, a jenom tak třeba jako se usmívá nebo tohleto, a že vůbec jako nekřičí a jestli je všechno v pořádku, že jo. No, to je právě okamžik, kdy rodička porodila v místě, kde nikdo tady z těch entit nestojí. To znamená, je to místo, které je bez nich. Je velmi výjimečné mimochodem. Jo, a v tom případě to dítě přichází na svět úplně v klidu. Jo, takže takovým, to jsou požehnané děti, jo, které přijdou v takovémhle klidu na svět. Takže to je jenom jako pro zajímavost, abyste měli o tom představu, jakým způsobem to teda funguje. To znamená, je to náhlý odchod z života, na který se člověk a jeho duše nedokázala připravit. Protože v procesu umírání, člověk ví, že umírá, má nějakou nemoc, nebo tohle to všechno, tak ví, že umírá, připravuje se na odchod, na ten naplánovaný odchod v rámci tedy nějaké té projekce a to je v pořádku všechno. Stejně tak, pokud je někde nějaká poprava, on ví, jako, že bude popravený, tak je to ta příprava. Ale ve chvíli, kdy ten odchod je náhlý, například vrah někoho zastřelí, nebo někdo někoho přejede a podobně, tak jsou to v podstatě náhlé smrti, kdy ta duše na to není připravená. Je to náhlé, je to nečekané a ona v podstatě jakoby vypadne z toho těla a nedojde k tomu procesu toho otevření, toho portálu. To znamená, pro někoho se to jeví jako tunel, na jehož konci je světlo, pro někoho je to velká záře ve dveřích, v nejbližších dveřích, které vidí, tak je tam obrovská záře. Pro každého se ten vstup do prostoru, že ho vyjeví trochu jinak. Pro každého trochu jinak, jo? Ten archetyp je pro každého trochu jiný, abyste měli představu. No, tohle to je všechno. Máme 22.00. Já doufám, že dneska jste si něco dozvěděli, že to nebylo moc pesimistické a že si nás opět naladíte za týden po 19.45. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Takže já vám děkuji za poslech, no a samozřejmě tobě Vítku za support a Helence za pěkný písničky. Doufám, že teda se opět uslyšíme za týden ve zdraví, že jo, všichni si nás naladíte. No a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
3: Já se s tebou taky loučím, BK, mě se moc hezky, děkuju za vysílání té informace, stejně tak jako s tebou, Helenko, a i s vámi, milí posluchači, mějte všichni moc hezky, příjemný víkend přeju a ode mě to je taky všechno, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: I já se loučím, děkuji za zajímavý večer, tobě VK i tobě Vítku a přeji vám všem hezký zbytek večera.
6: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Zdravím všechny Čechoslováky, zdravím všechny lidi v České republice, Slovenské republice, ale zdravím taky všechny Evropany a všechny obyvatele Evropské unie. Dneska pod jedným symbolem jsme svědky toho, jak symboly mají velký význam. A já vám chci některé ty symboly připomenout v kontextu roku 2026. Možná si rovnou přeskočte na konec toho videa, a nebo si rozhodně počkejte na závěr tohohle videa, abyste věděli, o čem tady hovoří. Dneska v České republice víme, že když máte například symbol Z na tričku nebo na mikině, tak vás může zatknout česká policie. Naproti tomu některé symboly jsou velmi bagatelizovány a jsou dneska de facto uctívány většinovou společností celé Evropské unie. To je třeba ten ukrajinský trojzubec. Ukrajinský trojzubec, to znamená, je nacistický, zcela identický symbol, který nacistická Ukrajina používala během Třetí říše a během druhé světové války. Vzpomínám si například, a to je tady z toho letoviska, které mají velmi v oblibě Němci, německý národ, tak si vzpomínám, když bylo mistrovství Evropy, tuším, ve fotbale a Rusko protestovalo proti ukrajinským dresům a proti jejich fotbalovým uniformám, kde byl tento symbol trojzubce. Existují různé historické dokumenty, knihy a historická fakta, které ukazují, že s těmito symboly a heslem Sláva Ukrajině bylo pracováno za nacistického Německa a Ukrajiny. No a my víme, že bohužel je to velmi smutné říct, zejména pro nás, pro slovanské národy, je toto nesmírně důležité se nad tím zamýšlet. Je deformovaná historie, je přepisovaná historie, je upravován výklad historie a například i vlastně vliv spojenců a vítězných spojenců na druhou světovou válku. Na co narážím? V České republice například, když řeknete, že nás osvobodil Sovětský svaz, tak se dokonce vede polemika, jestli nás skutečně osvobodil. My Slované bychom si měli uvědomit jednu věc. Kdyby nebyl Sovětský svaz a zapojení Stalina ve spolupráci s Churchillem a Spojenými státy, tak tady zřejmě my Slované jsme vůbec nebyli. Kniha So oder So toto popisuje. To jsou originální německé materiály, které popisují, jak jsme měli být buď poněmčeni, anebo úplně vyhlazeni. Když skončila druhá světová válka, tak jsem si nedávno četl myšlenky Jana Masaryka, což byl syn prvního československého demokratického prezidenta TGM, Tomáše Garrigua Masaryka. A Jan Masaryk říkal, jak pohlížet na vývoj Evropy, když za hranicema, myšleno hranicema Československa s Německem, je stále několik stovek tisíc lidí, možná dokonce spíš jednotek milionů, který mají nadále zájem nás vyvraždit, nás vyhladit. Mají v sobě nenávist. Toto všechno říkám v dobrým slova smyslu, že bychom měli být velmi kritický v dnešní době a začínáme bohužel jako slovanské země znova stát na určité křižovatce toho, jestli si vybereme německou cestu, německé vize, německé zbrojení a všechny ty nebezpečná hesla, co říká třeba dnešní kancléř Merz, anebo jestli si vybereme proces spolupráce mezi národy a zejména mezi slovanskými národy. Dneska Evropa totiž má jeden veliký sen. Nemá žádnou jinou vizi, než je jedna jediná vize. A ta vize je programovaná do mladých lidí, do rodin a tak dále. Je bagatelizovan nacismus, je bagatelizovan fašismus a je vyzdvihován protiruský narativ. To znamená, jinými slovy, Sovětský svaz a dnešní Rusko, to je ten nacismus, to je to nacistické, Putin je nacista a my všichni jsme ty hodní Němci, hodní demokrati, hodní Evropani a my nejsme ty neonacisti. A ten, kdo má jiný názor, tak to je ten neonacista. Podobnou nálepku jsem nedávno dostal i já od jedných známých, že podívej se na to, jak jsi urputný, ty seš ten neonacista. Za prvý se mi nelíbí tohle nálepkování bez diskuze a za druhý ve chvíli, kdy si člověk klade podobné otázky posledního zejména půl roku intenzivně, tak narazíme na takové krásné symboly tady, které si můžete běžně pořídit. Takže se pojďme podívat autenticky, co si můžeme pořídit. Tak jo. Čau. Tak jo. Takže Hitler. Is legal? Is legal?
1: No photo.
0: Is logo Hitler is legal?
1: No photo.
0: Policie? Policia?
1: No.
0: Hitler is legal?
1: No photo.
0: Legal or illegal?
1: No, legal.
0: Legal, okay. No. Přátelé, nechce se mi dělat rozruch všude tam, kam přijedu. Některé věci vůbec nehledám, ale zajímavé je, jak některý lidi za tímhle zavírají oči. S tím prodejcem jsme se tam potom v klidu pobavili. A kdo si myslíte, že ty hrníčky kupuje? Ty hrníčky tady uvidíte ještě na závěr videa. Druhá otázka. Proč si myslíte, že ty hrníčky se tam prodávají? Ono to souvisí s tou první otázkou. Vygoogloval jsem si zákony v Itálii a v Německu zejména. Tady je totiž místo, kde se nacházíme, je zejména velmi oblíbené místo pro Němce, ať už jsou z východu nebo západu, západního Německa. A když to zjednoduším, tak když v Itálii nepodporujete přímo fašismus nebo se nepodílíte na obnově fašistické strany, tak ty symboly tady trestné skutečně nejsou. Horší je to v Německu. V Německu máte jakoby přísné zákony. V praxi to vypadá tak, že si tady Němec koupí hrníček a odveze si ho domů. Bude z něj pít čaj nebo kafe v hospodě, nebo doma, nebo v práci, nebo v garáži, nebo na ulici. Každopádně německé zákony říkají zhruba toto. Nejsem právník, ale kdybych to zjednodušil. Domácí použití nacistických symbolů trestné není. Doma si můžete hajlovat, jak chcete. Můžete si vyznávat svého vůdce, jakého chcete a jakýmkoliv způsobem, ale ne na veřejnost. To znamená, když si tento hrníček vemete na svoji zahradu v Německu a máte příliš průhledný plot, tak můžete být účasten trestního řízení. Ale když ten plot není průhledný a vy si tam v klidu využíváte jakýchkoliv nacistických symbolů a tak nějak v klidu ve smrádečku a německým pohodlíčku si hajlujete, tak je to v pořádku. Ten hrníček je tady velmi prodávaný. Je to velmi smutný, protože Evropa neřeší klíčové otázky. Dneska, když vidíme, ještě řeknu jeden komentář, který se někomu možná líbit bude, někomu spíše líbit nebude. V Německu právě teď proběhly jedny z části voleb, kde převažuje strana AfD. Pro mě strana AfD je jedním z krásných praktických příkladů, proč zrušit politické strany. Pro nás, pro Čechy, Slováky, je to jedna z nejnebezpečnějších stran. Tady v té straně jsou totiž nalezli velmi radikální Němci, kteří by okamžitě zrušili Benešovy dekrety. Tady jsou zalezlí mimo jiné v těch řadách AfD, jsou zalezlí lidé, kteří sympatizují tady s těmi symboly. Neříkám, že všichni, protože AfD podle německých informací, ověřených informací, je minimálně na 5 frakcí. Je to takový bordel a takový chaos spojený v jedné straně, že je to vlastně o to nebezpečnější, co tam převládne. Druhá věc. Dneska už se nepěstují symboly veřejně na formu nášivek, na bundách a podobně. Dneska jsou to lidi v pěkně nažehlených košilích, pěkně nažehlených a čistých sakách, ale některé ty košile jsou světle hnědé a nebo dokonce tmavě hnědé. Podobně jako pěkně smradlavý německý hovno. Takže AfD, kdo tady adoruje, kdo se nad tím raduje, tak po všech těch kritických rozhovorech, otázkách, googlování a zjišťování si, mám jeden jediný pozitivní názor. A to je, že tahle strana může přispět k rozpadu Evropské unie. Ale jinak pro nás, pro Slovany, pro nás, pro Čechy a Slováky, Moravany, Slezany a pro Slovany jako takové, je tato strana nebezpečná. Ve svých řadách totiž mají konkrétní osoby, které jsou pro zrušení Benešových dekretů, kteří chtějí zpátky Velkou říši. Jestli se tohle, přátelé, nepovede, tak v roce 2026 tady řeknu jednu větu. Vizi. Pozitivní vizi. Jakákoliv další chyba Německa by měla být strestána tak, že nebude jenom jedno a druhé Německo, ale že se musí definitivně rozpadnout Německo na malé částečky po jednotlivých zemích a už žádné spolkové Německo nikdy být nesmí. Možná i toto, ta decentralizace té moci, v mírovém slova smyslu, bez jakýhokoliv násilí, by měla být předmětem mírových diskuzí uprostřed Německa i v rámci celé Evropy. Aby jsme předešli toho, že Němec chce mít zase obrovský vliv, obrovský symbol, obrovskou armádu a jednou vizi pro Evropu. Nic, tady je to video, s prodejcem jsme se potom objali, trošku se zasmáli, ale moc do smíchu mi, přátelé, z toho není. Tohle to je totiž běžný, co se tady prodává a Němci s tím odjíždějí ve svých kufříčích zpátky do své říše. Mějte se krásně a pozdravujte ve všech koutech Evropy.
2: Kam se ubírá Evropa, jo? Myslím, že to je tady. Dobrý, co? No, tak tohle není umělá inteligence. Můžete každý přemýšlet, kam se ubírá Evropa. Pak si u toho koupit, pak si koupit Coca-Colu nebo brambůrky a dát si kafe z tohohle hrnku. A to je běžný obchod, jo? Běžný obchod suvenýrů.
0: Přátelé, aby jsme se rozloučili aspoň trošku pozitivně, tak ještě jeden italský symbol, a to je Bella Ciao. Ciao Bella. Takže baila, baila, baila. Pustíme si jednu takovou českou verzi, aby jsme se společně obejmuli, aby jsme se zasmáli, aby jsme se zamýšleli nad tím, co nás spojuje. V klidu, míru, v radosti. A to rozhodně nejsou tyhle symboly, které se úplně běžně prodávají tady. Takže Bella Ciao v češtině. Mějte se krásně a ve vší úctě za všechny, co bojovali za naši svobodu, nezávislost, slovanství a taky za všechny ty, kteří po válce upozorňovali na ten obrovský fuck up, který se nám někdy může plíživě vracet. Mějte se hezky, tady je Bella Ciao.

0: No a vítězství AfD v německé zemi Sachsen-Anhaltsko teď proberu společně s mými hosty. Ve studiu je se mnou poslanec za SPD, předseda pro Jindřich Reichl. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání a hezké dopoledne všem divákům CNN Prima News.
0: A ve spojení jsme také s poslancem ODS Petrem Sokolem. I vás vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Pane Sokole, začnu u vás. Co ve vás vzbuzuje vítězství AfD, takto razantní vítězství, téměř 44% v Sasku a Anhaltsku? Vzbuzuje to ve vás nějaké obavy?
2: Tak obavy to ve mně každopádně vzbuzuje. Já myslím, že nikdo v České republice nemůže mít radost z toho, když jsou to dílčí volby, ale přesto v německých volbách vyhraje německá nacionalistická strana. Je to strana, jejíž vrcholní představitelé neváhají nazývat třeba památník holokaustu v Berlíně památníkem hanby, mluví o tom připomínání si holokaustu jako o hanbě, nebo říkají, že se pohled na druhou světovou válku v Německu musí o 180 stupňů otočit. To říká Björn Höcke, jeden z lídrů východoněmecké AfD ze sousedního Durinska. Takže samozřejmě to ve mně vyvolává obavy. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že ten úspěch AfD je způsobený chybami německých politických stran, které vládly doposavat. Je vidět, že ty stále širší koalice proti AfD nezabírají a ty strany, které nejsou extrémní jako AfD nebo Die Linke, tak budou muset přijít s nějakými změnami, aby zabránili tomu, že extremistická AfD se dostane do vlády i třeba na celostátní úrovni.
0: Pane Reichle, Tomio Okamura měl z vítězství AfD radost, přesto slyšeli jsme tady některé poměrně ostré výroky, jako že třeba je třeba otočit výsledek druhé světové války o 180 stupňů. AfD také poměrně často otevírá téma Benešových dekretů, tak vy jako Čech z toho nemáte obavy?
1: Podívejte se, co se týče Benešových dekretů, tak tady já naprosto souhlasím s výrokem bývalého prezidenta Václava Klause, že se nejedná o česko-německý problém, jedná se o česko-český problém. AfD s tím nemůže hnout ani o centimetr, pokud my sami tomu nedáme souhlas. A já v tuhle chvíli chci jasně říct, že za SPD, za PRO je tahle otázka naprosto kategoricky uzavřená a nehodláme ani od centimetrů stoupit a vůbec o tomhle tématu jednat. Problém je tady u nás u části českých politiků, kteří tady vítají sjezdy sudeto německého landsmanšaftu, kteří rovněž chtějí revizi Benešových dekretů. Takže pokud my jako Česká republika budeme jednotní v rámci té politické reprezentace, tak s tím neudělá v Německu vůbec nikdo nic. A já bych chtěl jenom opravit jednu věc, nebo možná uvést na pravou míru. Tady se neustále říká, že německá kontrarozvědka označuje AfD za prokazatelně extremistickou pravicovou stranu. Ale už v únoru tohoto roku rozhodl správní soud v Kolíně nad Rýnem v Německu, vydal předběžné opatření, kde toto označení zakázal. Zakázal to jak úřadu pro ústavu, tak i právě té německé kontrarozvědce. Dokonce to vyšlo v českých médiích. To znamená, to, co se neustále tady opakuje jako mantra, tak soud v Německu zcela jednoznačně označil za nepravdivé a zakázal toto označení používat. Takže bych byl rád, abychom skutečně, jak si říkali, ty věci naprosto objektivně. No a co se týče toho hodnocení, no tak AfD vyhrálo z jednoho prostého důvodu, protože prostě hájí zdravý rozum. Jde proti Green Dealu, jde proti migraci, jde proti tomu, co v Německu představuje CDU, co v Německu představuje sociální demokracie a jde proti tomu, co u nás představuje ODS, co představuje STAN a další. A já jsem moc rád, že Petr Fiala tedy tam napsal, že už je na čase přestat nálepkovat, že to nikam nevede, že to vede k vítězstvím těchto stran, protože přesně to opozice dělá velmi často i vůči mě, já se tomu vždycky jenom směju. Ale tady je jasná ukázka toho, že to prostě nefunguje, že my tyto strany, které prostě hájíme zdravý rozum, které hájíme protibruselský směr, budeme daleko v budoucnosti úspěšnější, protože prostě a jednoduše Green Deal, migrace jsou věci, které žádný normální člověk nemůže podepsat a nemůže chtít.
0: Ano, vy jste zmínil Petra Fialu, tak my si to teď pojďme připomenout. Slabost a chyby poražených stran nejsou podle bývalého premiéra Petra Fialy dostatečným vysvětlením toho, proč tak v Sachsen-Anhaltsku pohořeli. Dodal, že je potřeba konkrétnější vysvětlení.
3: Chci zpochybňovat jednoduchý výklad.

0: Například, že za populismus a nacionalismus mohou hlavně slabost a chyby demokratických stran. To říkají všichni, ale to dnes vůbec není dostatečné vysvětlení. Je v tom navíc i kus sebemrskačství, které vede k ještě větší slabosti a posiluje ty druhé. Čím dál více si to uvědomuji, zůstávat u tohoto jednoduchého a nesprávného nebo minimálně nedostatečného vysvětlení nakonec povede k ještě větším porážkám a problémům.
1: Pane Sokole, teď se obracím na vás a možná ještě zareaguji na to, co tady řekl pan Reichl, že AfD hájí selský rozum v Německu. Vnímáte to tak, nebo jaký signál vlastně dali voliči v Německu právě tím, že hodili svůj lístek AfD?
2: Tak byl to určitě protestní hlas, to asi nikdo nemůže zpochybňovat, kdo má selský rozum. Já jenom nevím, jestli selský rozum si pan Reichl představuje tak, že se na setkáních AfD v Sasku-Anhaltsku pravidelně skanduje Sieg Mund v takové konotaci, aby to trošku připomínalo Sieg Heil, protože ten, kdo vyhrál ty volby za AfD, se jmenuje křestním jménem Sieg Mund. Tak tohle si připadá někomu jako zdravý rozum, tak mě tedy ne. A neodolám tomu, abych vlastně tady znovu necitoval ten výrok Donalda Tuska, který řekl, že v Polsku, a já myslím, že v České republice je to podobné, že z vítězství AfD může mít radost akorát, když to řeknu diplomaticky, hlupák nebo kolaborant. A na jednu stranu si tady pan Reichl a jeho kamarádi z SPD stále říkají, jak musíme bránit revizi druhé světové války a objímají se s ruskými nočními vlky, putinovskými motorkáři a říkají, bráníme odkaz druhé světové války. Ale pak se tady radují z vítězství AfD. Já jako nespochybnuju to, že to vítězství bylo způsobeno chybami německých demokratických stran. To je očividné. Ale přece to neznamená, že když někdo dělá chybu, takže musíme na základě toho jako chválit AfD a říkat, že to je zdravý rozum. No není, to je strana, která chce vyvést Německo z EU, chce ho vyvést z NATO, chce ho vyvést z eura, chce, na což můžeme mít jiné různé názory, ale i to je třeba říct, chce zrušit Schengen, což je naprosto proti zájmu České republiky. A pan Reichl tady tleská prostě politice, která je proti České republice. A halí to do nějakých ideologických floskulí o zdravém rozumu, antibruselismu a tak podobně. Ve skutečnosti tady chce nahrávat německým nacionalistům, protože jsou to jejich kamarádi, oni se spolu kamarádi v Evropském parlamentu a na evropské úrovni. A z toho důvodu já myslím, že by si už konečně měli voliči jako udělat jasný obrázek o tom, jakou politiku u nás SPD zastává a s kým se kamarádí. Oni stále nevědí, jestli jsou jejich větší kamarádi AfD nebo strana Vladimíra Putina. Takže tohle to je prostě...
1: Nechme reagovat. Pana Reichla.
3: Děkuju moc krát, pane Sokole, nechme
1: teď reagovat pana Reichla, zaznělo toho poměrně hodně. Tak...
3: Já mám moc velkou radost, že se pan Sokol nepoučil a v tom nálepkování pokračuje dál, protože tohle vás přesně povede do politického suterénu. To je přesně to nálepkování s těmi kamarády, Putinem a tak dále. Vy prostě nic jiného neumíte, vy jiný program nemáte, takhle prohráli v Německu, nestupujte mi do řeči, já jsem to taky nedělal. Takže takhle nálepkovali CDU, takhle nálepkovali FDP a SPD v Německu a proto v Sasku dopadli tak, jak dopadli. Vy jste nepoučitelní a já z toho mám radost. Já z toho mám obrovskou radost. Pokračujte v tom, povede vás to k totální prohře, stejně jako v tom Sasku a Anhaltsku. Za druhé, co bych chtěl říct, AfD je rovněž demokratická strana. To znamená, jak si je rozdělovat na demokratické a nedemokratické, to zase je úplně mimo. Prostě vyhrála demokracie. Lidé si zvolili, vyhráli si zvolili. Pane Sokole, buďte
1: tak
3: laská.
1: Když budete hovořit takhle přes sebe, tak z toho především nebudou mít nic diváci.
3: Buďte disciplinovaný. Já jsem vám nestoupil do řeči ani jednou a fakt se to nedalo poslouchat, to, co jste říkal. Tak zkuste být disciplinovaný, nebuďte nervózní, určitě budete mít prostor dál. Baví mě, když prostě tady pan Sokol hovoří o tom, že v Německu se křičí Sieg Mund, ale vůbec mu nevadí, co se křičí na Ukrajině, tam naopak Zelenského podporují, přestože ty nacistické tendence jsou tam mnohem silnější z hlediska Bandery a tak dále. A co se týče té německé a české politiky. Ano, my jsme také proto, aby se zrušila eurozóna, protože euro je naprosto selhávající projekt. Nechceme euro jako měnu. Ano, my jsme proto, aby Evropská unie buď to se zásadním způsobem zreformovala, anebo aby zanikla, protože v současné době úplně vykolejela a stala se naprosto šíleným nástrojem na prosazování totalitních praktik zelených šílenců a sociálních inženýrů, kteří tady prostě ničí Evropu migrací a zelenou dohodou. Ano, pro tohle všechno jsme a proto samozřejmě AFD fandíme, ale ještě jednou zopakuji jasně, co se týče Benešových dekretů, tak na rozdíl od stran tě takzvané nebo pěti koalice, v současné době pěti opozice, které prostě podporovali sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, který chce revizi Benešových dekretů, tak my se o téhle otázce nebudeme bavit a AFD jsme to dali jasně najevo. Tohle není vůbec pro nás otázka, ale co se týče jaksi posunu Evropy, která zcela jednoznačně znovu získává zdravý rozum a chce porazit Green Deal a chce porazit migraci, tak je jenom dobře, že AFD vyhrálo a já doufám, že tenhle trend bude pokračovat i ve Francii a především v České republice.
1: Tak tato debata se nám trošičku rozjela. Nicméně čas nás bohužel tlačí, více už nestihneme. Určitě se tomu budeme věnovat v dalších vysíláních. Mými hosty byli poslanci Jindřich Reichl za SPD, předseda PRO a poslanec ODS Petr Sokol. Pánové, díky moc oběma za vaše komentáře.
3: Děkuji za pozvání. Hezký
2: den. Děkuji, jsem rád, že pan Reichl přiznal, že chtějí vystoupit jako vládní strana z EU a s NATO. To já myslím, že
3: asi neumíte poslouchat, tak, pánové, protože já jsem jasně řekl, že chceme.

0: Ještě jednou, pokud tady Filip Turek řekl o deratizaci parazitů, tak byly plné média vyjádření těchto lidí, kteří říkali, že to je odporná nacistická retorika. Celé opozice, včetně vás. V momentě, kdy Foltín řekne, že je někdo svině, což je ještě mnohem horší a mnohem bližší té nacistické retorice a tomu způsobu uvažování, tak v tu chvíli najednou
1: jako tohle je naprosto neuvěřitelné.
0: Najednou to nejde.
1: To je ten člověk ve veřejném prostoru.
0: Metr,
1: ano, to je váš dvojí metr. Vy posunujete
0: když
1: realitu.
0: Když Turek řekne...
1: Já tohle, tak, je, jestli neřeším, neskončí okamžitě, tak já odcházím.
2: Vydržte, prosím, pane předsedo, dostanete poslední větu.
1: Ale jedno, že zvedá pravici Filip Turek.
2: Dostaneme se k Filipu Turkovi. Prosím, poslední větu.
0: Tak ještě jedno. Filip Turek tady řekl, že prostě dochází k deratizaci, nebo že budou deratizovat parazity. Okamžitě jsme ve všech médiích měli, že to je nacistická retorika. Foltín řekl, že to je... Že jsou někteří lidé zoufalí nebo svině. Tady je to najednou pořádku. Není. Je to ještě víc nacistické.
2: Tak, pardon. A necháme, když jsme se tady na tom zasekli...
1: Já tady nebudu tohle...
0: Jděte,
1: to je naprosto neuvěřitelné. Vy jste proruský troll.
0: My vás tady nepotřebujeme.
1: Proruský troll.
0: Stejně používáte, jsme se o vás nic nedozvěděli.
1: Používáte logiku jejich argumentace.
0: Foltín řekl o lidech, že jsou svině.
1: Urážíte lidi.
0: Urážel lidi.
1: Vyvoláváte vůči těm lidem.
0: Já jsem o nikom neřekl, že je svině.
1: O té nenávisti se pak distantujete, že vy
0: dokonce ani o Foltínovi jsem neřekl,
1: tady dál bavit. Jste úplně mimo a nepatříte do veřejného prostoru. Měli jste okamžitě z politiky odejít.
0: Naschledanou.
2: Takže vy nás opouštíte. Dobře, tak děkuji. Já jenom čistě technicky, to fakticky je pravda, ale dobrá.
0: No ne.
2: Zdravíme.
0: V čem je rozdíl mezi tím, když prostě Filip Turek řekne deratizovat parazity? On to zcela jistě nemyslel.
2: Pardon, ale přece ten výrok, tak to v klidu ještě dojedeme spolu krátce. Ten výrok přece je za hranou něčeho, co může politik přece vypustit z úst, ne?
0: Který myslíte?
2: No deratizovat úředníky.
0: Ano, ale musíme měřit stejným metrem. Nemůžeme u Filipa Turka říkat, že to je nacismus a u ty Foltína říkat, že to je naprosto v pořádku, ty svině. Mně jde o to, abychom to jaksi pojmenovali, že obojí jsou věci, které nepatří do veřejného života. Já s tím naprosto souhlasím. Obě dvě jsou za čárou. Mm-hmm. Ale problém je, že v jednom případě ta mediální interpretace je to, že Filip Turek se tady dopustil nějakého hrozného výroku, který vlastně souvisí s nacismem. A ve druhém případě, když Otakar Foltín použije ten výrok svině, který skutečně používali nacisté vůči Židům, doporučuji například díla Ladislava Fuchse, kde je to mnohokrát zmíněno. Možná by si to pan jako mohl přečíst. Tak tam je to najednou v pořádku a tam najednou to jako omlouváme, že on to tak úplně nemyslel. No pardon, to prostě nemá vůbec v tom veřejném prostoru co dělat. Eva Dekrova použila svoloč. Pavel Novotný řekl, že by Češi potřebovali válku podřezat ženy a děti. Pardon, to jsou výroky, které jsou za hranou. To, že my řekneme, že tady nechceme nelegální migranty, že jsou nebezpečím pro naše občany, protože vidíme, co se děje ve Španělsku, ve Francii, v Německu, ve Švédsku. V čem je to pro Boha pěkně extremistické? V čem proti někomu štveme? My jenom říkáme, že tohle nebezpečí, tu zvýšenou kriminalitu, útok nožem v Německu každých 18 minut, že tohle tady nechceme. Nic víc, nic méně.

nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme teď.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Krásný, příjemný, dobrý večer vám všem, přátelé, kteří jste dorazili na dnešní sváteční pondělní stream s panem profesorem Petrem Staňkem. A dneska to bude jíst. Krásný večer, pane profesore, vítejte.
1: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Tak, já se
1: a jdeme na to.
0: Trošku zesílím a jdeme na to. Pane profesore, s čím začneme nejdřív? Mezinárodní situací a nebo tím, co se děje s počasím a s naší planetou Zemí?
1: No, zkusme tu planetu Zemí. Tak. To bude takové zajímavé. André.
0: Dobře, takže nejdřív vezmeme přírodu a pak co na to lidi?
1: Jo.
0: Tak prosím, je to vaše, pane profesor.
1: No, teď největším hitem je 6. teplotní kopule nad evropským kontinentem. Opět nám hrozí 32, 35 stupňů. V Řecku, ve Francii, v Španělsku 40 stupňů a podobně. Všichni žasnou nad 6. teplotními kopulemi a všichni říkají, kurně, to tady nikdy nebylo. No, jenomže některý zvídaví lidé se kouknou na takzvané hladové kameny v Rýnu nebo hladové kameny v Labi v Drážďanech a najednou zjišťují podivnou věc. 1814, 1827, 1854, 1907, 1947, ještě větší sucha, ještě větší pokles hladiny těchto řek a ty hladové kameny to přímo potvrzují. Totež máte na hladových kamenech v České republice, v Labi. No a najednou si položíte otázku, kurně, tak je to něco výjimečného, nikdo to tady nebyl, jak prohlásí meteorologové, no za dobu sledování od roku 1900.

mediálních zpráv, ale nemluvilo se o tom. A najednou zjišťujeme, že ten problém s tím suchem se týká velké části evropského kontinentu, nejenom těch podzemních vod a povrchových vod, ale především výrazného snížení vlhkosti vo vzduší. Pak se objevily meteorologické prognozy, které například říkají, že do roku 2050 nebo 40 možná, například Bratislava bude mít klima jako Atény. S jedním drobným rozdílem. Nemáme moře. No a pak najednou zjišťujeme, že ten Dunaj Kurně, on nemusí mít tak nízký průtok jenom proto, jak je to teď, ale prostě proto, že alpské ledovce nám jaksi miznou. A protože alpské ledovce a sněhové náklady vždycky způsobovaly dostatečné zvýšení průtokovosti Dunaje nebo Rýnu, tak pak najednou zjišťujeme, že ty řeky opravdu můžou mít velice nízkou hladinu vodních toků. No a pak se tady objevily další a další úvahy o tom, co se vlastně děje. No a najednou několik perliček. Poprvé, zlikvidovali jsme mangrové pralesy na pobřeží Afriky, jihovýchodní Asie a podobně. A najednou zjišťujeme, že ta matka příroda ty mangrové pralesy objevila, obnovila ještě ve větším rozsahu, jak byly původně. Další významné studie ukázaly, že nárůst teploty, odpařování vodních par a nárůst CO2 způsobil zvýšení zezelenění planety za posledních 30 let o více jako 17%. Kurňa, kde jsou klimaalarmisté s jejich vyhrožováním z CO2? No a pak zjišťujete další a další zvláštnosti. Kontinentální kryh, například východoatlantická nebo západopacifická, se nezasouvají pod severoamerickou kontinentální desku, ale drobí se. To drobení těchto kontinentálních desek uvolňuje průchod jednak vodním masám a jednak láve. A obrovským způsobem se aktivují podmořské sopky. Máme 16 000 podmořských sopek, 14 000 je aktivních. Pak tady máte nejnovější hit. Malý Krakatau nám vybuchl a 160 000 lidí zůstalo uvězněno ve všech okolitých zemích, protože žádná letecká doprava a podobně. No, někteří prohlásili, že to byl větší výbuch jako původní výbuch v roce 1858 Krakatau, ovšem nebyl to ani zdaleka tak silný výbuch, i když to vypadá efektně současná. No a pak tady máme další a další zvláštnosti. Na jedné straně obrovská sucha a na druhé straně obrovské srážkové procesy, kdy například na jaře jste viděli ledové řeky v Saúdské Arábii na poušti. No, objevují se nám diskuze o tom, že dochází ke změně golfského proudu, ale najednou se zjistilo, a to byl velký výzkum kanadsko-americký, že on ten golfský proud pravidelně cykluje. Někdy je silnější, někdy je pomalší. Nedochází k riziku zastavení golfského proudu, ale spíše dochází k diverzitě jeho jižní větví směřující k do Guinejského zálivu v Africe nebo směřující k severní Evropě. A najednou zjišťujeme, kolik toho o té planetě nevíme. Nejnovější objevy. V hloubce 2900 km pod povrchem planety najednou objevujeme speciální druhy minerálu a látek, o kterých jsme neměli ani ponětí. Mezitím australští a kanadští a japonští vědci zjistili, že pod kůrou planety existují další mezivrstvy, které mají úplně jiné vlastnosti a po kterých jednotlivé kontinenty driftují. No, a to ještě nemluvíme o objevech Ringwooditu v hloubkách 550 až 660 km, kdy Ringwoodi jako speciální hornina váže obrovské množství vody třikrát větší ve světových oceánech. To byl jeden poznatek, ale závažnější poznatek byl v tom, že ten Ringwoodit pravidelně každých 12 000 let uvolňuje vodní masy na povrch planety. A tyhle ty vodní masy vytvářejí obrovské tsunami, prohánějící se nejenom světovými oceány, ale zasahujícími kontinenty. No, máme obrovské vědecké štěstí, 12 000 letý cyklus právě skončil. A teď si k tomu přidejme některé další skutečnosti. Na mořském dně dochází k sesuvům obrovských mas sedimentů o objemech 500 až 700 km kubických. Množství tzv. Obřích vln, o kterých se původně myslelo, že to je výmysl námořníků opitých rumem, vodní stěny vysoké 60, 80 a 100 metrů, pohybující se po Tichém a Indickém oceánu, najednou zjistuje NASA při obrovském dlouhodobém sledování družicemi, že opravdu tyhle ty obrovské mořské vlny se pohybují po oceánech. Když dorazí k pobřeží, mají 1 metr, ale na oceánu mají 60, 80, 100 metrů.
a je jich 60 až 80 ročně, to bylo v minulosti.

0: dekádě a nyní satelitní snímky ukazují, že je kolem 120 ročně. Co se to vlastně děje s tou planetou? Nebo se ta planeta naštvala na člověka a říká si, tak člověk vykládá, že on tady ovládá, poručí větru, dešti a všechno bude řídit. No tak já mu to ukážu, jak to bude řídit. Zkuste zastavit ten Lahaur, který v Nepálu zabil stovky lidí, jak vládnete té přírodě. No a tohle to všechno ještě je podmíněno další věcí. Prohlásilo se, to byl velký výzkum japonský, americký, kanadský a čínský. Tento rok je rokem zemětřesení. Extrémně mnoho zemětřesení. Jenomže najednou statistické vyhodnocování zemětřesení ukázalo, že to není obvykle veliké množství, neobvykle velké množství. Ale je to obvyklý počet zemětřesení, jenom předtím většina zemětřesení byla v méně obývaných oblastech nebo neobydlených oblastech, jen takže lidem to bylo, jak se říká, putna. Najednou tahle ta zemětřesení na Kamčatce, v Japonsku, v Indonésii, na Balkánu, v Jižní Americe, dosahují hodnot 7-8 stupňů. Ale největší problém je v jiném. Většina zemětřesení doteď měla aktivní centra v hloubkách 60-80 kilometrů, čili pod povrchem kontinentálních platní. Drtivá většina zemětřesení v roce 2026 má centrum v hloubkách 8 až 14 kilometrů, čili jde o pnutí v kontinentálních deskách. Jako kdyby něco ze spoda tlačilo na tyhle ty kontinentální desky. Najednou zjistíte, že geologové a hydrologové konstatují, že Afrika se nám rozpadá. Už to není jenom oddělování afrického rohu, ale v podstatě tektonické rozdělení afrického kontinentu sahá až téměř k Jižní Africe. K mysu dobré naděje. A co to znamená? Vzniká nám nové vnitrozemské moře? Nebo co se tam děje vlastně? Jakým způsobem dochází k roztržení africké desky? No a aby toho nebylo málo, tak najednou zjišťujeme několik zásadních objevů. Vysoké atmosférické řeky, obrovské přesuny vodních mas páry ve výškách 15 až 30 kilometrů, protože skutečným skleníkovým plynem planety není CO2, ale vodní pára. A protože teplota oceánu je mimořádně vysoká, například Středozemní moře od Sicílie po Gibraltar mělo teplotu 30 stupňů, teď je to 25 stupňů, Tiché oceán je o 5 stupňů víc teplejší než obvykle, tak dochází k mohutnému odparování vodních mas. Ale zároveň došlo k paradoxně ke změně pasátu, které přenáší tuhletu vlhkost do jiných oblastí. Takže na poušti Atacama prší, prší v Jižní Kalifornii v suchých oblastech, ale na druhé straně, jak si v Evropě se toho dešťatých srážek nedostává. No a chudáci meteorologové neustále prohlašují, no tak příštích 10 dnů bude charakteristický přívalovými dešti a obrovskými srážkami a povodněmi. No a pak najednou potichonku prohlásí, no promiňte, ona se ta situace změnila a ty studené fronty nás jaksi přeskočily. Nejnovější teze zní, jo, bylo strašné sucho, ale v říjnu budou obrovské přívalové deště na velké části evropského kontinentu, včetně střední Evropy, a budou kompenzovat to dlouhé sucho, které existovalo v tomhletom roce. No a my jsme tak geniální jako lidé, takže my se nebudeme zabývat nějakými důsledky nedostatku vody nebo zavlažování a podobně, ale budeme řešit investice do zbraní. Protože zbraně jsou přece nesmírně důležité. Je to nesmírně slušný pacifický nástroj. Čím více lidí zabijí, tím lépe, tím splníme proces depopulace. No a v tomto ohledu najednou zjišťujeme další zvláštnost. Jsou oblasti, ve kterých skutečně maximálně prší, například na Slovensku je to Nízké Tatry a část východoslovenské nížiny, a jsou oblasti, kde je dlouhodobě sucho a nepršelo několik měsíců. Čili dochází jako kdyby k lokalizaci jednotlivých přírodních procesů na povrchu planety z hlediska vodních, hydrologických poměrů a podobně. Najednou zjišťujeme, že naše devastace půdního mikrobiomu způsobuje nejenom skutečnost, že ta půda absorbuje podstatně méně vody než doteď. Takže ta voda stéká rychle a odplavuje dokonce i spráž i ostatní části zemského povrchu. Ale dokonce paradox výzkum Japonců, bakterie, které se vyskytují ve vysušené půdě, se stávají agresivnějšími a co je nejzajímavější, stávají se podstatně rezistentnějšími vůči antibiotikům. Zajímavý závěr, že jo? No a k tomu všemu ještě přistupuje několik dalších paradoxů a zvláštností. Badáme, že jaksi se nám aktivuje nejenom ohnivý kruh, ale aktivují se nám i další vulkány. Aktivují se nám supervulkány, jako jsou Phlegetské pole, ale taky supervulkán Masiny na dně Tyrenského moře. A najednou všichni zjišťují, že kurňa, něco se děje s těmi tektonickými zlomy. Všichni mají oči zaměřený na San Andreas v Kalifornii. Ale ti američtí geologové, ti korektní, říkají, ale prosím vás, tohle to je drobnost. Největší problém Severní Ameriky je neomadrický zlom, který se táhne podél celý skalistých hor až po kanadské hranice. A jestliže se bude aktivovat, a my víme, že se aktivuje, tak dojde ke katastrofálním událostem geologického typu na celém severoamerickém kontinentu a jde o třídu 10, kde je rovina, budou kopce, a kde jsou kopce, bude rovina. Když se ptali od prezidenta Trumpa, kdy k tomu dojde, vyděšení, no tak odpověď geologů byla úplně korektní. No může to být příští rok, může to být za 100 let, ale v každém případě k tomu dojde. A ti přemýšlející si vzpomenou, že před 3 lety se publikovala velká mezinárodní studie, pe které nasledovalo hluboké ticho a která konstatovala, že v příštích 10 letech 40 až 42% povrchu planety dnes vhodných pro život bude nevhodnými pro život a vznikne 20 až 21% nových území, které budou vhodné pro život. Bohužel, to asi bude vyžadovat přemístění přibližně 2,5 až 3 miliard lidí. Nemluvě o tom, že prosím vás, uvědomme si základní skutečnost. Před 14 tisíci lety při konci poslední doby ledové hladina oceánu byla o 120 metrů níž. Druhá skutečnost. Černé moře vzniklo před 6800 lety prasknutím žilového prahu v Bosporech a Dardanelách a za 80 let vzniklo to, čemu dneska říkáme Černé moře. Amazonský prales před 7000 lety neexistoval, byla tam savinerty a území a strategické snímkování pomocí radaru LIDAR odhaluje civilizace, které tam existovaly a zavlažovaly pole. Na to se ještě nebavíme o Lamanském průlivu, který před 6800 lety neexistoval a bylo tam obývané území zvané Doggerland, žádná splendid isolation pro Velkou Británii. Čili můžeme konstatovat, že mnohé geologické změny na povrchu planety probíhají podle geologů v reálném čase. Teď to vidíme na tom obrovské puklině v africkém kontinentu. No a toto všechno nás mělo by vést k zajímavému poznatku. Jedna věc, kolik toho neznáme z hlediska geologie, hydrologie, klimatologie, glaciologie. Druhá věc. Musíme se dívat na planetu holisticky. Nemůžeme mluvit o přesunu vodní páry z ohřívaných oceánů, ale nezvažovat tryskové proudění, atlantickou cirkulaci, zvažovat další a další věci, jako je bazén arktického vzduchu nad severním pólem nebo změna geologických poměrů v Jižní Americe. A musíme si uvědomit jednu základní věc. Všechny tyhle ty aspekty, půda, vzduch, voda, jsou propojeny, fungují v dynamické rovnováze. A právě proto jeden z klíčových poznatků hydrologie zní, množství vody na planetě je konstantní, ale mění se poměr skupenství v rámci vody a povrchu planety a druhá věc je, mění se poměr souše a vody. Představte si planetu na základě těch družicových snímků, kdy vytvořila NASA skvělej pohled na planetu i na dno oceánu. A představte si, že před těmi 14 tisíci lety všechno to, co se nazývá kontinentální šelf a představuje hloubku 70 až 100 metrů, bylo nad hladinou. Moře to nezalévalo. No a pak je tady ještě poslední poznámka. Objevují se diskuze o tom, že to způsobuje HARP, že to způsobuje geoinženýrství. Jako důkaz se uvádí skutečnost, že zničení amerických silných radarů na Blízkém východě, Iránci, vedlo k tomu, že se objevily deště, které nebyly v Iránu 10 let. Proč říkám, může být na tom stéblo pravdy, ale není to skutečný hýbatel z pragmatického důvodu. Kdybychom teď přiznali, že vývoj přírodních podmínek na planetě vůbec nedokážeme ovlivnit a že to je příroda sama, která vládne planetě, tak kde byly ty hrdé řeči o tom, že žijeme v antropocénu a my ovplyvňujeme vývoj na celé planetě. Tak zkuste se postavit vedle kráteru toho malého Krakatau a říct, prosím tě, nevybuchuj, já ti to nařizuji. Tak to jenom, abychom si uvědomili, co znamená skutečný vztah člověka a přírodního prostředí. A to, co vidíme teď, je například poznačeno více jak 38 tisíci úmrtí v důsledku extrémních teplot v Evropské unii, tak je jeden z malých důsledků. O mnoho většími důsledky je skutečnost, jak se mění hydrologické poměry, jak se mění flora a fauna, jak je možné, že například v Chorvatsku se vám u pobřeží objevují 4 hranky, objevují se vám tam žraloci velký bílý a objevují se tam chaluhy, které rostou z hloubky dna 40 metrů a značným způsobem mění přírodní pobřežní pásmo. A to samozřejmě ještě nemluvíme o dalších a dalších změnách, invazivních druzích, hmyzu, různých druhů živočichů a podobně, které se promíchávají jednotlivými teritorii. No a tohleto všechno vytváří potřebu holistického uchopení změn na planetě. Poslední poznámka. Mnohé výzkumy v oblasti vědných disciplín, které jsem uvedl, vedly k zajímavému závěru. Drtivá většina procesů probíhá v cyklech. Ty cykly mají různé časové období. 12 let, 61 let, 160 let, 2500 let a podobně. Ale jsou i období, kdy všechny cykly dosahují vrchol. Jeden z takových vrcholů byl před 42 tisíci lety. Další byl před 14 500 lety a způsobil konec doby ledové. Máme nepředstavitelné vědecké štěstí. Současnost je opět typická dosahováním extrémních vrcholů většiny procesů na planetě Země. No, pro vědce by to mělo být výzvou k úplně novému pohledu na planetu a všechny její dimenze a nutnost přístupu holistického řešení. No a pro obyčejné smrtelníky je to výzva k tomu, aby dodržovali pitný režim, byli ve stínu a nenechali se zničit těmi 50 stupni na slunci.
1: Děkuju, pane profesore, za dost vyčerpávající úvod. Helena tady píše, vážený pán profesor, děkujeme za vašu studnici moudrosti a všechny informace, které nám poskytujete. Na základě architektury souvislostí zaujímá ma, či máte, alebo plánujete, vyškolit svojho následovatela?
0: Odpověď je prostá. 3x jsem se pokoušel vyškolit své následníky. Vždycky to skončilo tím, že jakonáhle měli pocit, že toho umí už hodně, tak se pokusili podrazit mě samotného. Takže můj závěr nyní je, já už neškolím žádné následovníky, dávám lidem informace k jejich vlastnímu zamýšlení. A když jsou to velice blízcí přátelé, tak jim navrhnu, co bych já dělal na jejich místě. Ale promiňte, už neškolím žádného svého následovníka. A konec konců uchopení holistické těch procesů kolem nás máte obsaženo v mých knížkách. Takže když je čtete s otevřenou myslí, tak máte návod, jak pochopit mnoho procesů ve světě, který je kolem vás.
1: Děkuju. Já jenom dodám, že mnohé ty knížky najdete na webu petrbureštv.cz v sekci e-shop, takže tam jich máme přehršel. Určitě doporučím všechny, protože posunou vaše poznání o kus dál. A jdeme na další. Tady mám... No a tady to už jste na kous, ale já to vemu tady přesně, Marians. Marian spolujezdec, mám otázku na pana profesora, aký má názor na sucho na Slovensku ohledom ovplyvňování počasia georadarmi HARP umístěné na Slovensku. Ďakujem.
0: No poprvé na Slovensku HARP nemáme, to je první věc. Druhá věc, dodnes se vedou spory, jaký je skutečný dosah HARPu na vývoj zemětřesení, vývoj atmosférických procesů a podobně. Třetí věc. My můžeme prohlásit jedinou věc. My nepotřebujeme HARP. Stačí nám lidská blbost. Protože to, co děláme se zalesněním, to, jak jsme upravili vodní toky, jak jsme zničili meandrovité toky řek a potoků, které jsme si neuvědomili, že příroda neměla smysl pro to, aby všechno bylo vybetonováno a rychle odteklo, aby se ta voda zadržela v přírodě. No a samozřejmě pak je to devastace mikrobiomu v půdě, pak je to devastace celkového přírodního prostředí, vytváření dostatečné míry diverzity různých druhů flóry a fauny. My jsme prohlásili, že například ty smrkové lesy jsou perfektní, protože rychle rostou, poskytují dřevní hmotu, na té se dá vydělat, je to přímo skvělé, a pokud nepřijde nějaká výchřice nebo kůrovec. No a tím jsme dosáhli zajímavého stavu, protože ve většině zemí na planetě čerpání podzemních vod je 2 až 3x větší než přítok přirozený podzemních vod. Ve většině zemí dochází k vyčerpání nejenom povrchových toků vod, které jsou závislé na srážkách, ale i hlubinných zdrojů vody. Paradox je, a teď si prosím vás podržte, když jsme hrdině zničili Kadáfího v Líbii, tak jsme zničili největší vodárenský projekt v historii planety. Byly to stovky kilometrů gigantických potrubí, které odváděly artéskou vodu, které jsou obrovská ložiska na Saháře a v Líbii, a odváděly je do Egypta, do Izraele i jinde. Proto máte pochopení, proč Izrael klidně poskytl 3 miliardy dolarů jakožto žolt pro vojáky na záchranu Kadáfího. Dneska se o tom nemluví, ale ten gigantický vodárenský projekt, to bylo něco fantastického, které mělo zabezpečit ne ropu, ale vodu pro celou severní Afriku. No a teď se podívejte například na italské Alpy. Obrovské zdroje podzemních vod, které zabezpečují tu známou hamšíkovou vodu. Jenomže na jedné straně dochází k obrovskému nadměrnému čerpání téhleté vody, a na druhé straně, jak je to vlastně s těmi ledovci? Jak je to vlastně s tím ledovým příkrovem například v Arktice? Velká významní vědecká studie konstatuje, že se urychluje topení arktického ledu. Ale zároveň týden na to vyjde další mezinárodní studie, která konstatuje, že k topení arktického ledu nedochází, naopak zůstává v průměrné tloušťce 4 metry, a proto Rusové musí udržovat severní mořskou cestu velkými ledoborci, které zvládnou až 8-metrovej ledovej příkrov. Tak kurňa, jak je to? Pak se dozvíte, že největší švýcarský ledovec za posledních 30 let se zkrátil o 8 kilometrů. Pak se dozvíte, že alpské ledovce v Rakousku rychle tají, což je skutečně pravda, a při nízkých srážkách sněhu dochází k výrazným problémům s vodními zásobami jednak vodních elektráren, ale taky zásobování Dunaje a dalších významných řek, které dostávají vodní zdroje z Alp. A pak se vám míchá objektivní pohled na vývoj procesu a ideologicky upravený pohled. No a pak se, když tohleto se všechno dá dohromady, tak najednou zjišťujete, že vlastně kurňa, jak je to s tou přírodou kolem nás? No a najednou se dozvíte, že za posledních 18 milionů let jste měli 4 doby ledové, 4 doby meziledové, 61 mezifázových období, 211 dalších období malých doby ledových alebo extrémních teplot a úplně vám uniká, že v čase mezi 7. až 11. stoletím se pěstovala pšenice v Grónsku a byly tam vikingské osady. A zároveň vikingská expanze začala právě proto, že veliké zhoršení přírodních podmínek, úroda schnila na kořeni, obrovské chlad a podobně v 6. a půli 7. století přinutil vikingy, aby hledali obživu jinde. A právě proto i Leif Erikson a Červenobradej objevil Grónsko, vytvořili se grónské osady a dokonce plavili se na Newfoundland. A tohle to všechno ukazuje jednu zásadní věc. Víte, že například skutečně v oblasti střední Evropy, a já to jenom zopakuji, před 11 miliony let bylo největší sladkovodní jezero na planetě Zem. Nazvalo se Paratetis. Před 6 miliony let začalo vysychat. Dnes máme jenom Balaton a Neziderské jezero. ale zároveň máte oblasti, které jsou pouštěmi a ještě před 150 lety byly pouštěmi, například na Slovenském Záhorí. Pak se osázely stromy a vzniklo to, co dneska vidíte, jako borové lesy a podobně. No a hlavní problém Slovenska je ve dvou směrech. První. Díky různým geniálním opatřením, i když jsme na rozvodí Evropy, velice rychle ta voda odtéká. Nezadržujeme tu vodu. Druhý problém, máte oblasti, které jsou přímo závislé na množství vody v Dunaji, takže když se sníží průtok Dunaje o 30-40%, což je prognóza, výrazným způsobem se sníží nasycenost podunajské nížiny těch štěrkových podloží. Druhý problém, východoslovenská nížina opět, na jedné straně výrazné srážky, na druhé straně sucho. A Slovensko samotné se stává zajímavým ukázkou, kdy nízké Tatry, jak část vysokých Tater, má extrémní zrážky 50-100 mm za jeden den, ale velké části západního Slovenska, jižního Slovenska neprší 2-3 měsíce. Znamená to, že rozdílnost přírodních podmínek v jednotlivých regionech se stává klíčovou dimenzí současného přírodního stavu a přírodního prostředí. Takže když budete mluvit o vodozádržných opatřeních, například na Záhorí, tak je o tom zbytečné uvažovat, protože tady ty srážky máte a budete mít minimální. Kdežto obrovské srážky na středním Slovensku by měly být zadržovány a odtud voda rozváděna do jiných částí Slovenska, které mají nedostatek vody. No ovšem k tomu potřebujete distribuční systémy, potřebujete čerpadla, ta potřebují elektrickou energii, ale tu přece musíme dát na cloudová úložiště dát, protože umělá inteligence nás spasí před suchem a před extrémním vedrem. A z tohoto hlediska jedna z klíčových věcí, kterou by měly obsahovat všechny materiály o budoucnosti Slovenska zní, máte tři faktory přežití. Energie, voda, potraviny. Zkuste se podívat na tu vizi Slovenska přes přízma těchto klíčových parametrů přežití budoucnosti. No a když vezmete ty prognózy, například skutečnost, že ta přechodová období mezi El Niněm a La Niňou, která trvala většinou 2-3 roky, teď najednou neexistují a přechází to do silného La Niňe, do silného El Niňa, a to El Niňo je ještě super El Niňo, a najednou zjistíte, že máte v Atlantickém oceánu 3 hurikány za sebou. Máte 6 teplotních kupol nad evropským kontinentem. A najednou zjišťujete, že ve Skandinávii prší o mnoho více, takže tam dochází k obnově lesních porostů s jehličnatými stromy, které mají tmavé albedo a pohlcují ještě více slunečního záření. Ale my si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Již všechno na planetě Zemi již bylo. Dochází jedině k opakování geologických, přírodních, atmosférických a hydrologických změn. A když jsme rozumní, tak znalosti o přírodě nám umožní, abychom nestavili sídliště v undulačním území, které je pravidelně na jaře zaplavováno vodou. A musíme se opět naučit číst přírodu. No a pro mě je nesmírně zábavné, když si uvědomují, jo, ale satelitní snímky dávají tohleto a meteosatelity nám řekli tohleto a tak dále. A před 80 lety jste měli rolníka nebo člověka, který se podíval na oblohu, podíval se na oblaky a říkal, za 2 hodiny bude průtr zmračen. A ona skutečně nastala. Že by měl křištálovou kouli? Já nevím.
1: Děkuju, pane profesore. Mám tady hromadu otázek. Další Jan Ducháč píše. Dobrý večer a chci tady poděkovat Beastmasterovi moc za tvůj příspěvek a taky chci poděkovat Pavlovi Sichrovi a hned se na tebe dostanem. Tady to trošku souvisí to s tou přírodou, protože dobrý večer, pane profesore, co říkáte na 100 metrů vysokou vlnu v Nepálu. Vědci stále hledají příčinu. Nemůže to souviset s ringvooditem? Díky, přeji hodně zdraví.
0: No, první věc. Došlo k odtržení ledovce. Ledovec prý byl nahlodán tátáním ledu. Jenomže ten ledovec nevysvětluje tu obrovskou masu vody, která se valila tím údolím. To, že z toho nakonec vznikl bahenní lahaur, který zdevastoval všechno daleko, široko, daleko, To je další věc. A skutečně platí, například vemte tu povodeň v Andaluzii, která byla v květnu. Nepršelo, žádné záplavy a najednou vám vznikla 10-metrová vodní vlna, která se prohnala Andaluzii. Odkud se vzala? Nebo jak je možné, že dochází k uvolňování vodních mas v oblastech, kde by jaksi tedy žádná voda být neměla, například na poušti a podobně. Skutečně máte pravdu, že to zřejmě souvisí s Ringwooditem, protože Ringwoodit funguje v dvou rytmech. Poprvé nejdříve mizí jezera, ta vodní masa uniká do podzemí. A pak dochází k eruptivnímu uvolňování vodních mas na povrchu a vznikají tyhle ty obrovské stěny. No, musím otevřeně říct, tak jak to přizvukují korektní oceanologové, dodnes neznáme mechanismus vzniku těch obřích vln na Tichém a Indickém oceánu. Tím, že se potvrdila jejich existence, tak alespoň je učiněn první krok. Není to tedy výmysl nějakých opilých námořníků. Ale skutečně neznáme mechanismus vzniku těchto obřích vln. Možná jsou to sesuvy těch sedimentů. V každém případě víme, že to není vítr ani uragán. Ale zřejmě ten mechanismus funguje nějakým zvláštním způsobem. No a kromě jiného víte, že máte mnoho jevů na planetě přírodních, kdy voda mizí někde v podzemí, mizí řeka, nevíme kam zmizne, nikde se na povrchu neobjevuje, pořád teče, pořád někde mizí, například ve Spojených státech. No a my neznáme odpověď. Jsou to obrovské podzemní prostory. A co takhle ještě ten obrovský výzkum, který dělali Japonci, kdy seismologicky zjistili, že v hloubkách kolem 700 km pod povrchem se jim jevily obrovské prázdné prostory pod povrchem planety. A ty prostory v některých směrech měly rozměry Holandska nebo Dánska. Ale přece to není možné. Přece musí být všechno vyplněno řhavou magmou. A žádné volné prostory tam být nemohou. Nebo nemohou, protože nesmějí. Víte, když se vrátím konspiračně k uvolněným snímkům ze Scottovy výpravy v roce 1911 na Antarktidu, tak kurňa, kde se vzaly ty obrázky zřícených staveb a kolonát a podobně? A proč se tak utajnily všechny výsledky expedicí admirála Berda v 47. a 52. Teď něco uvolnil americký kongres v rámci zákona o přístupu k informacím, ale jenom takové ty drobné střípky. No a tohleto všechno nám navozuje jednu další věc. Proč máte po planetě tak obrovské množství podzemních měst? Čína, Anatolie, Jižní Amerika. Čeho se ti lidé báli, když vytvořili tak obrovská rozsáhlá podzemní města pro 10 000 lidí? Báli se nějakých katastrofických změn na povrchu planety? Nebo báli se nějakých obrovských vodních mas, které proplachovaly jednotlivá území? A takové drobné mrazení v zádech, kdy baltský písek se našel v alpských údolích a nebyl tam donesen vodní párou ani ničím jiným. Takže byla to gigantická tsunami, která přesunula baltský písek až do alpských údolí. Jak byla vysoká? Kilometr? A proč o tom nevíme? No samozřejmě, proč o tom nevíme? Víme o tom jenom z hlediska sedimentu. Ale v každém případě tyhle ty věci by nás měly nutit k zamyšlení. Stejně tak, jako by vás mělo nutit k zamýšlení skutečnost, že velká část hloubkového dna Černého moře obsahuje extrémní množství metanu. A již se jednou stalo, že ten metan splál a všechna území kolem Černého moře byly patřičně grilovány. No a teď máte tady krásný nápad Rumunska, které prohlásilo, že bude vrtat v tomhletom kontinentálním šelfu a bude čerpat tenhle ten metan. No, až by někoho zamrazilo, že by mohlo dojít k opakování událostí před několika tisíci let. No a tu jste u základní klíčové otázky. Je skutečně to, co nám vykládají oficiálně korifejové vědy z hlediska historie, geologie, klimatologie a podobně? A nebo ve skutečnosti ten vývoj byl výrazně odlišný, Jenomže koryféové vědy nechtějí připustit, že známe příliš málo o tom, abychom mohli drze prohlásit, že známe všechno o planetě Zemi a její historii.
1: Děkuju, pane profesore, zase na druhou stranu, koryféum vědy by přece až tak jako neublížilo, kdyby řekli, že toho známe příliš málo. Nebo jo?
0: Ne, to máte velice jednoduchou odpověď. V Biblii máte napsáno, že příroda, zvířata a rastliny jsou to proto, aby sloužili člověku. Věda je založena na Descartově principu, může existovat jenom to, co můžeme odvážit a změřit. No, to je první věc. Druhá věc. Představte si ty tisíce vědců, kteří svou celoživotní kariéru založili na tom, že hlásali jisté teze. A teď přijde nějaký kverulant a prohlásí, že bohužel ta skutečnost byla jiná. Vy si opravdu myslíte, že tyhleti koryféové vědy přehodnotí svoji poznání a pustí se do přijetí jiných skutečností? A nebo to skončí tak, jako když Japonci přišli s lesní medicínou a začali zjišťovat, že jenom procházka po tom lese zvýší funkčnost vašeho imunitního systému o 30-40%, najednou se ozvala obrovská vlna farmaceutických firm, které prohlásili, že to je nesmysl, a našli dokonce vědecké týmy z Japonska, které prohlásili, že tohle to je nesmysl, to je hloupost a tak dále, protože šlo o ohrožení zisku farmaceutických firm. A tady už jde nejenom o vaši kariéru nebo profesní postavení, tady jde o ty peníze. A ty peníze jsou klíčové. A teď si představte, že skutečně ten enzym DTR3 může vytvářet genetické sekvence, které mění DNA vaší buňky a nepotřebujete k tomu žádnou metodu CRISPR genetického sekvenování za 10 000 dolarů. No to je přece drzost. Jak byste mohl přijít o tak velké příjmy? Takže raději prohlásíte, že to neexistuje, nebo to přejdete mlčení. I když je to publikováno v renomovaných odborných časopisech, je to karentované, je to v pohodě, jenom se to nehodí do krámu. Ale tohleto, ta prominutím lež, máte v geologii, v historii, klimatologii, glaciologii. A pak najednou zjišťujete, že dokonce i ten Darwin, který prohlásil, že vyhrávají ty nejsilnější a tak dále a evoluce je hýbatel všeho a podobně, tak se potichu zamlčuje skutečnost, že máte živočichy a rostliny, kde nevítězí nejsilnější, ale nejmoudřejší, nejflexibilnější, kdy vůbec nemusí dojít ke konkurenčnímu boji. Ale naopak, v rostlinné říši vám platí 3 základní protokoly: spolupráce, komunikace, empatie. Jak by se to srovnávalo s tvrzením o tvrdé konkurenci a konkurenčním boji mezi rostlinami, živočichy a podobně? Víte, to je problém toho, jak je postavena tahle ta společnost. A bohužel dnes skutečně souhlasím s tím významným belgickým profesorem, který napsal knihu, ve které konstatoval na faktech, že bohužel velká část dnešní vědy již nehledá pravdu, poznání, ale hledá granty, peníze a postavení.
1: No, tak. To jste mě moc nepotěšil, pane profesor.
0: No a zapomněl jste na klimatický konsensus 2300 vědců, který prohlásili, že tvoří 97% klimatologů a je jasné, že CO2 a lidská činnost zvyšuje teplotu na planetě, a těch 12 000 lidí a vědců, kteří měli jiný názor a důkazy, byli prostě smeteni se stolu jako konspirátoři. Zapomněli jste na to?
1: Máte
0: pravdu. A to se nebavíme o covidu.
1: No, to je vůbec téma ještě zasloužící dalšího zkoumání a spousta dalších informací, o kterých vlastně nevíme, ale něco už konečně třeba v tom americkém kongresu leze ven,
0: jo,
1: k nechuti teda zúčastněných, ale ještě to bude chvilku trvat. No. Každopádně já tady mám další dotaz,
0: ano,
1: od Beastmastera. Děkuju ti za příspěvek. Zdravím, pane profesore, v posledním vysílání jsem zaslechl, že jste zmínil pojem Edom. Jedná se o Edom z Talmudu, který předpovídá obrovskou válku mezi Edomem, křesťanská Evropa, a Gogom, král severu, Rusko.
0: Ano, přesně. No. Trafil jste, jak se říká, hřebík po hlavičce. Jsou dokonce konspirační teorie, že to, co se děje v Evropě, má být právě ukážkou likvidace Edomu. Od migrace až po ekonomický a válečný kolaps.
1: No. A teď na druhou stranu si tady řekneme, že německý kancléř Merz bubnuje do války úplně jak šílený. Teď teda malinko dostal počuní přes kvůli tomu AfD a jeho výhře v těch krajských volbách, ale máme tady evropské lídry, který prostě hlava nehlava se snaží ten konflikt vyvolat ve finále. Je to... No, proč?
0: Je to odpověď jednoduchá. Všimněte si, ty volby v Sasku-Anhaltsku jsou jenom začátkem volební šnůry. Ta volební šnůra se bude tahat přes Německo, Francii, Itálii a tak dále. A je úplně zřejmé, že lidé už mají plné zuby toho válečného bubnování, toho řvaní o tom, jak musíme se uskromnit, zrušit důchody, zrušit zdravotnictví, vzdělávání, všechno musíme dávat na zbraně a tak dále. No a to bude znamenat, že za normálních podmínek v průběhu jednoho roku v důsledku voleb smete tenhle ten volební vývoj všechny tyhle ty dnešní elity, včetně bruselské komise a všeho ostatního. Jediný způsob, jak zůstat u moci, je neustále řvát o ruském nebezpečí, o tom, jak se musíme připravit na válku, a když to nepůjde jinak, tak tu válku zahájíme. Nebudeme reflektovat na to, co teď udělali Američané a testovali předpokládaný konflikt mezi NATO, Evropským a Ruskou federací za situace, ve které Američané nepomohou Evropě. Závěr modelové situace byl jednoznačný. Do 3 týdnů je NATO poraženo. Oni budou pořád vykřikovat o tom, jak musíme jít do války s Ruskem. A obnovíme vojensko-průmyslový komplex. Ty korektní analytici konstatují, že zprovoznění a obnovení funkčnosti Evropského vojensko-průmyslového komplexu potrvá 3 až 5 let. Ale vy už chcete jít do války nejpozději v roce 29-30. Zároveň budou mluvit o milionové armádě, ale přitom nejste schopen postavit více jako 40 tisíc vojáků připravených a nasazených na frontu. Tak pro boha, to je ta vrcholná šílenost. Vy voláte po válce, ale přitom absolutně na válku nejste připraveni. Nemluvě o tom, že já se vás zeptám, odkud chcete vzít přibližně 2 biliony euro na realizaci zbrojních programů, vyzbrojení takových programů, jako je dronová stěna na východní části hranice Evropské unie, jako je vytvoření 150 miliard na obnovu tzv. Válečné Schengen, 700 miliard na obnovu válečného průmyslu a výrobu zbraní, dalších zhruba 200 miliard minimálně na zakoupení zbraní amerického původu, které stejně americké zbrojovky nedokáží vyrobit dříve než v roce 29-30. A odkud chcete vzít ty desítky bilionů? Odpovědíš načetla vážená paní von Lélová. Teď o tom bude jednat Evropská komise a pak Evropský parlament. 10 bilionů úspor evropských obyvatel nečinně leží na účtech v bankách. Musíme je aktivovat, musíme podpořit inovační a podnikatelskou sféru. Drobná douška, zbraňovou podnikatelskou sféru. No a pak ještě pro jistotu prohlásíme, no vždy to uděláme pomocí státních dluhopisů, válečných státních dluhopisů, kde budete mít výnos o 2,5% vyšší, než je současná inflace. Takže vlastně zhodnotíte své úspory a pro jistotu to dáme na 5 nebo 10 let. No a až se za 10 let zeptáte, kde jsou vaše zhodnocené úspory, tak uvidíte akorát vztyčený prostředník Evropské komise, když ještě vůbec bude existovat Evropská komise a Evropská unie. A problém je totiž v jedné věci. Všimněte si, schválili 90 miliard půjčky pro Ukrajinu, ale ty evropské státy to nemají. Nemají ani běžné sumy ve výšce 10-12 miliard, které požaduje Zelenský. řeči o tom, že přece jenom zlomíme belgického premiéra a přinutíme ho, aby těch 280 miliard vázaných na Euroclear uvolnil pro financování těchto těch věcí, tak bude asi veliký problém. A teď si všimněte, všichni házejí desítkami a stovkami miliard na zbraně, na drony, na opravu cest, na vybudování válečného zdravotnictví, na všechno ostatní, jenomže jaksi jste zapomněli na tři věci. Veřejné finance a zadlužení jednotlivých evropských zemí je šílené. Za druhé, zadlužení obyvatelstva je ještě šílenější. A za třetí, nejsou náhodou veřejné finance jednotlivých zemí v katastrofálním stavu? A vy v téhle té situaci budete mluvit o obrovském růstu? Jo, prohlásíte, ale vždyť Polsko je skvělé ekonomicky. Tak se krůňte podívejte na to, co tvoří ekonomický polský zázrak. Je to zbrojní výroba na dluh. Stejně tak jako ty nákupy jihokorejských tanků K2. A najednou se začínají hádat Poláci s Jihokorejci, protože ta cena se jim zdá vysoká a ta licenční výroba těch tanků v Polsku jaksi vázne na nedostatku peněz a podobně. Nebo jste zapomněli na varování korektních polských ekonomů, kteří konstatují, že enormní zbrojní výdavky polského rozpočtu povedou do 3 let ke kolapsu státního rozpočtu Polské lidové republiky. Opravdu jsme všichni tak krátkozrací, bez dlouhé paměti, abychom si nepamatovali tahleta varování? A co ještě ty desítky a stovky miliard, které chcete vrazit do opatření na řešení sucha, budování cloudových úložišť dat, přechod Evropské unie na elektrickou energii se zrušením plynu, uhlí a všech ostatních fosilních věcí, všechno bude elektrifikováno, nebo přiletí mimozemšťané a dodají nám nějaké zlaté cihličky? A nebo si neuvědomujete, že nejistota o vztazích vede k tomu, že mnohé vlády stahují například fyzické zlato ze Spojených států, jako je Dánsko nebo Holandsko? Proč asi? Protože věří v hospodářskou prosperitu Spojených států a věří v hospodářský růst Evropské unie? Nebo jsme opravdu tak tupohlaví, abychom si nedokázali složit všechny tyhle ty barovné signály? No, že je tu po hlavě Brusel, tak to nemusíme diskutovat. Ale proboha, jste všichni skutečně tak nemyslící, že si nedokážete složit tuhle tu prostou mozaiku z oficiálně publikovaných čísel. Nejde o žádné konspirační teorie. No a jedna drobná poznámka. Když jsem mluvil o dani z odježděných kilometrů před 2 lety ve vazbě na elektromobilitu, tak jsem byl označen za totálního konspirátora. Neplatí náhodou ta daň z odježděných kilometrů teď v Evropské unii? A není náhodou stejně vysoká její výnos jako výběr výnosu daně z benzínu a z nafty? Což je zase fenomén náhody. No víte, náhoda by se měla učit jako klíčový předmět na univerzitách. Abychom všichni pochopili, že všechno kolem nás je pouze náhoda. I ta teplota je náhoda.
1: Pane profesore, až by se mi chtělo říct, že vaše předpovědi poslouchají úředníci z Bruselu.
0: To by bylo nejvyšší ocenění.
1: No tak ono nás poslouchá, poslouchají nás veliký kvanta lidí a mnozí to ani nepřiznají a to vlastně i víme z těch reakcí těch, kteří tak strašně vehementně nesouhlasí, že no pojďme dál. Vezmeme tady další, tady nám píše tak to píš. Milan Cígler, Milane, děkujeme ti za příspěvek. Zdravím pana profesora Staňka i vás, jako mě myslí. Díky za strukturované informace, možná mě zase napadne nějaká vtipná hláška. Super, díky Milane. A my jdeme na další otázku a to jest právě váš pohled na výsledky těch německých voleb a to vítězství AFD. Dobrý den, píše Pedro Pedros 67. Dobrý den, pane profesore Staňku, a i vám, pane Bureši, díky. Chcem se spýtať vás, čo hovorí pan Staněk na volby v Německu, keď vyhrál AFD. Je to len další lůdka migrácie a všetko bude pokračovat jako doposovat. Pozdravuje z Kysuc. Tak.
0: No, první otázka je, že jsou to první zemské volby v Sasku a Anhaltsku. Budou pokračovat další volby v Durinsku a tak dále. A zajímavé je, že jsou to především volby ve východních spolkových zemích v bývalém území NDR. Paradoxně, největší volební základnu má AFD právě v bývalých spolkových zemích NDR. Jako kdyby ti lidi v NDR měli méně vymité mozky než západoněmecké spolkové země. Nechci nad tím spekulovat, ale skutečně mnoho věcí vypadá značně odlišně. A to dělení na osy a vesy zůstává v německé společnosti stále otevřené, jako otevřená rána. Stejně tak, jako takzvaná daň sjednocení ve výšci 2,8 bilionu euro, které západní spolkové země zaplatili v prospěch transformace východních spolkových zemí. Jenomže ta transformace se nějak nepovedla. Zkuste se projít po Lipsku, Drážďanech a podobně. No, pak je tady druhá věc. Ukazuje se velmi jasně, že sice AFD vyhrála ty volby 42-44%, ale ten německý volební systém a sestavení vlády vyžaduje většinu. AFD nebude moct sestavit i místního premiéra, když nebude mít podporu strany Wagenknecht. A strana Alice Wagenknecht má v mnoha věcech společné body s AFD, ale v několika klíčových bodech se odlišují. A když nebude mít podporu téhleté menší strany, tak se klidně stane, že ten současný premiér tam zůstane. To jsou takové ty zvláštnosti počtu německého volebního systému. Druhá věc. AFD například prohlásila, že podporuje otevření Benešových dekretů. Já to můžu chápat tak, že potřebují zvýšit voličskou základnu i v Bavorsku, kde je největší počet vysídlených Němců. Tak možná proto dají tento bod otevření Benešových dekretů. Alice Wagenknecht nemá otevření Benešových dekretů. AFD ano. No a to, že chtějí obnovit dodávky ruského plynu, že chtějí zastavit konfrontační kurz s Moskvou, to je všechno vítané. A taktéž je zajímavá bude reakce německých politických kruhů na výzvu vedení AFD, aby se uskutečnili ještě do konce roku nové parlamentní volby, které by měly nahradit nynější vládu a nynějšího kancléře Merce. Ta výzva byla pronesena dnes od vedení AFD. Uvidíme, jak na to reagují stabilní německé kruhy. No, obávám se, že podniknou, když nemůžou zrušit výsledky voleb, tak jak to udělali v Rumunsku, tak alespoň budou škrtit federální prostředky, které poskytují Sasku a Anhaltsku a které tvoří přibližně 40% příjmů Saska a Anhaltska. No víte, můžete to uškrtit ekonomicky. Jenomže na druhé straně nasratost mnoha německých voličů je již hodně velká. A úplně v tom všeobecném virvaru zaniklo jiné konstatování z ruské strany, ministra Lavrov, který konstatoval, nebudu mluvit kdy, ale konstatoval, že Německo porušilo a Západ porušil všechny dohody podmiňující sjednocení Německa. Takže mezinárodní smlouva o sjednocení Německa je právně neplatná, je nulitní. A v tomto ohledu by někdo mohl uvažovat o obnovení NDR. No, samozřejmě hned se vyrojí lidé, nebudu jmenovat jako mnohé europoslance, které budou řvát o štázi a pronásledování jinak smýšlejících v NDR a podobně. Jenomže mnoho lidí si pamatuje i jiné aspekty NDR. A tohleto všechno se začíná v tom všeobecném politickém kotli v Evropě vařit. A teď si představte, že příští rok vyhrá paní Le Penová, že vyhrá další představitel, tedy Sanchez ve Španělsku smete všechny plány o imigraci a že ten vývoj bude pokračovat dál a že se jim nepodaří udělat to, co se stalo například v Holandsku, kdy vítězství Wildersovy strany proti imigrační bylo zlikvidováno politickými machinacemi. No a aby to bylo úplně dokonalé, tak evropský sociální model se otřásá v základech. Peníze na zdravotnictví, důchody prý nejsou. Musí být peníze na zbrojení. Každý měsíc v Německu zaniká více jako 50 tisíc pracovních míst. Co myslíte, jak dlouho potrvá, než se dosáhne stav 3,5 milionu nezaměstnaných?
1: Tak se nám přerušil hovor po hodině. Vendelinku, moc ti děkuju taky i tobě za příspěvek. Hanze Heidler, taky moc díky, přátelé. Jinak dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Protože zítra jedeme od 6. Vítě Pilmajer s jedním pořadem a hned potom budou Skaldoviny od 8. Máte se na co těšit, je toho tady spousta.
0: Ano, tak, už jsme pátky. Spojení. Takže dochází ke kumulaci více krizí. Důchodová krize, zdravotní krize, vzdělávací krize, ekonomická krize, imigrační krize, neschopnost elit zvládnout jakýkoliv z těchto problémů. Ta absolutní dutohlavost nejenom na úrovni Bruselu, ale i národních elit. A co myslíte, jak dlouho potrvá, než vypuknou řádné sociální bouře i v tom Německu? Nebo si opravdu myslíte, že bude stále platit, že v Německu revoluce může vzniknout pouze tehdy, až bude na semaforu zelená a revolucionáři přejdou na druhou stranu ulice? A tohleto všechno teď kombinujte s tím, co se děje ve Velké Británii. Kombinujte to s tím, co se děje i v tom Švédsku. No a samozřejmě teď například z Norska nebo Finska zní pouze válečné bubny. Ale ten obrovský odpor obyvatelstva vůči tomu, ten je tiše neuváděn. Skutečnost, že pobaltští tigři dneska ekonomicky kolabují, se taktéž neuvádí. No a o tom, co se stalo s finskou ekonomikou, se ani nemusíme bavit. A tohleto všechno může pro dnešní elity na jistou dobu sloužit jakožto ký, který mávají. Rusové jdou. No ale protože co by chtěli Rusové v Evropě, prosím vás, ta zhumplovaná Evropská unie? Ty směšné, schudobnělé střední třídy, které byly ještě před 10 lety největším lákadlem pro čínské investice, protože těch 220 milionů střední třídy bylo skvělým odbytištěm. A prosím vás, kde jsou všichni debilové, kteří tvrdí, že důchodci jenom žerou a nic netvoří. Kurňa, vy jste zapomněli na německé zkušenosti, kdy 55% nyní všech produktů a služeb koupí lidé na 65 let, takže asi ty důchody nejsou černou dírou. No ale při dementnosti velké části politických elit, poslanců a ostatních řídících struktur dnešních společností skutečně se nemůžete divit, že tohle to nechápou. No a to v konečném důsledku povede k tomu, že tyhle ty sociální bouře, o kterých mluví nejenom profesor Merzamer, profesor Jeffrey Sachs, ale mnozí evropští ekonomové, tak pak propuknou a pak až začne tenhle ten vývar, tak už bude velice těžké zastavit ten kolos, který se bude řídit k záhubě. A to nemluvím jako bulharský ministr hospodářství, který konstatuje, že Evropská unie svými kroky dneska vede Evropu k záhubě. Konec citátu.
1: Děkuju, pane profesore. Samozřejmě naše elity, jako třeba generál Pavel, ten už taky prohlásil, že máme příliš mnoho nemocnic. Nevím,
0: nebo máme příliš mnoho generálů, včetně jeho?
1: No to ano, ale to on neřekl. On se bavil jako o těch nemocnicích, že víte, ono za jednu takovou nemocnici se dá pořídit několik tanků Leopard. A ty vydržej na té frontě někdy i 15 minut. Takže to jsou
0: dobře investovat. No a představte si, stihne vystřelit několik granátů, zlikviduje pár desítek vojáků. No, je to skvělý. No, tak ale první, co bych zrušil, vládní nemocnici, ve které ošetřuje i pana prezidenta. To by zrušili jako první.
1: Jo, aby šel příkladem.
0: Jo, přesně no, tak.
1: Přesně, ano. A on je to charakter. I pro tu svoji manželku si vybojoval ty brachy na hadry. Dřív to ty prezidenti prej platili ze svého.
0: Tak se půjde léčit k bábě kořenářce. No, aby šel příkladem.
1: A ne, tak on je to, že on si myslím, že jo.
0: Když jsi bylo jedno rčení na vojně. Ano. Znáte rčení zelené mozky?
1: No, o zelených mozcích něco vím, no.

0: jako na mapě tureckého generála Piriho Rajse a led nebude nikde, ale ani pouště, jelikož bude voda. Pokračuju dál. Bude voda a jako pára ve vzduchu a zdá se mi, že by bylo ještě před rokem 1770 asi, kdy byl boj Velké Tartárie a Západu i v té době měli něco jako jaderné zbraně, které prachu do atmosféry najednou města zůstaly pod bahnem. V tu dobu máme ruského mužika opilého, protože o vše přišel a zůstala jen kultura a balet a v tu píše Nová historie, jen jsem se snažil dávat si dohromady informace. No, faktem je, že různě po Evropě nebo možná je na světě, nevím, jsou různý domy, který jakoby začínají podzemí, jo, že jakoby byly kdysi, já nevím, plácnu před stolety nebo před nějakou dobou opravdu zalitý bahnem v ty města a prostě jenom tam, kde pak už byly okna, jak udělali dveře. A tyhle fotky jsem jako vydával, ale nemám vůbec jako, neumím to zhodnotit, jako co to je. Tak jestli byla nebo nebyla takováhle katastrofická situace v minulosti, třeba v Evropě?
1: Podívejte, na Urale a v Altaji objevili megalitické stavby, megalitické zdi a kolonády a podobně, které byly postaveny před 36 tisíci lety, ale které byly zničeny gigantickou přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Druhá věc. Proč zakopali Göbekli Tepe, tehdejší stavitele, aby ho zachránili a vytvořili ty hliněné pahorky a podobně, když víme, že oficiální údaj je 10 600 let pro radiokarbonové analýzy C14, ale podle nové metody stratigrafie je věk Göbekli Tepe 21 000 let. Čeho se báli ty obyvatelé? Proč v Anatolii nebo východní Číně vznikly gigantická podzemní města, kde se schovali 10 000 lidí, kde jste uchovávali potraviny, pitnou vodu, prostory, kde jste mohli existovat? Čeho si ty lidé báli na povrchu planety? No a pak tady máte další skutečnost, že opravdu pravděpodobně dochází z času na čas v jistých cyklech k uvolňování obrovských vodních mas na povrchu planety právě v důsledku toho ringuritu. A velké části území jsou zality vodou, bahnem a podobně. A jedna drobná ukázka. Všichni si myslí, že Velká Morava a Mikulčice a Velehrad zanikly, protože přišli Maďaři a vyvraždili nejednotnou Velkou Moravu a podobně. A vy jste všichni zapomněli na obrovské výzkumy Českého archeologického ústavu, který zjistil, že jsou tam obrovské 7 až 10 metrové nánosy písku, kde se Morava a Dyje rozvodnili šíleným způsobem a zaplavili velká území. No a pak přišli ty Maďaři a dorazili zbytek. Čili jako kdybychom si nechtěli uvědomit, že skutečně je množství důkazů materiálních, že probíhaly velké záplavové úseky. A ty záplavové úseky se týkaly i evropského kontinentu. A tohleto všechno by nás mělo vést k varování. Je klidně možné, že se opět budou projevovat obrovské uvolňování vodních mas v důsledku aktivity ringuritu, i když velká část ringuritových ložisk je v severní Číně a pod částí severní Ameriky na přelomu mezi Kanadou a Spojenými státy. Hydrologické poměry se ale radikálním způsobem mění. A vemte do úvahy skutečnost, že samotná Evropa procházela fázemi vysoušení a zaplavování. No, my pro jistotu prohlašujeme, že v historicky známé době posledních 3000 let k tomu nedocházelo, ale mnohé výzkumy, které se orientují například na fungování Římské říše, ukazují, že i tehdy docházelo k zaplavování mnoha území a podobně. No a toto všechno by nás mělo vést k tomu, abychom si nebyli tak jistí, že nedojde k uvolňování výrazných vodních mas i na evropském teritoriu.

0: A kromě jiného, prosím, uvědomme si, že jsou oblasti, které jsou nasáklé vodou, například v Polsku Mazursko, a jsou oblasti, které jsou dlouhá staletí suché, například Pireneje nebo část alpských údolí a podobně. No a to všechno by nás mělo vést k základnímu zamyšlení. Voda je sice klíčovým předpokladem života, ale může být i taky významným smrticím faktorem a jak je známo, před ohněm utečete, před vodou ne. Je rychlá, je zničující. No a z tohoto hlediska si osobně myslím, že se může velice stát klidně, že po období sucha se vrátíme k období jezera Paratetis. A celá střední Evropa a velká část evropského kontinentu se ocitne pod vodní hladinou. Nebudu mluvit o tom, že existuje několik scénářů změny hydrologických poměrů v Evropě, které taky uvažují s kombinací sucha a extrémních přívalových vodních mas. No ale zatím nechme tyhle ty teorie jakoby konspirační, ale skutečnost je, že se v evropském kontinentu projevuje extrémní různost místních podmínek. Obrovské sucho a o pár desítek kilometrů dále obrovské přívalové srážky spojené s povodněmi a podobně. Tohleto by měl být takzvaný typický status evropského podnebí podle meteorologů v příštích letech. Konec konců některé prognozy říkají, že příští roky budou ještě horší z hlediska sucha než tenhle ten rok 26. No uvidíme, jestli se splní předpověď meteorologů, že ten říjen by měl být maximálně deštivý, ale bohužel pro milovníky sněhu, podle posledních prognóz, díky působení El Niña a celkového tryskového proudění, by zima měla být sice razivá, ale bez velkých množství sněhu, snad s výjimkou vrcholních částí Alp.
1: Tak uvidíme, samozřejmě média budou informovat o stavu sněhu a připravenosti vlekařů, jako ostatně roky každý zprávy téměř, není týden, tak tam potom budeme se dívat, kam teda jet na ty lyže nebo ne. Ale Petr Stejská se ptá, a ještě předtím Jaroslava nás tady zdraví, ať posílá taky příspěvek, děkuju moc. Pozdravuji a děkuji panu profesorovi za informace. A Petr Stejská, pane profesore, podle sociologa Prokopa máme poměrně malý růst ekonomiky, jenž je dán zejména tím, že se rozšířil trh práce. Přišli uprchlíci z Ukrajiny a oni nejsou posila, jak se nám tvrdilo. Otazníkem. Tak jak to vlastně je? Tak je...
0: První věc, no, že velká část zaměstnavatelských svazů v Čechách a na Slovensku tvrdí, že nejsou lidi.

0: Tak já se teď nevím, jestli jsme se,
1: Ne, ono to je, pane Bureš, to je prosté.
0: Vypadl nám
1: musíte
0: chvilinku,
1: vytvořit dvě věci. Poprvé, že válka vlastně vypadá jak počítačová hra, to znamená, sice vás zastřelí, ale vy stlačíte reset a fungujete dál. Nic se neděje. Žádná mrtvola. Nic. A druhé přesvědčení, že v podstatě válka je něco přirozeného. Něco normálního. Něco, co je běžné. A čeho se nemusíte bát. To je druhá filozofie. A ta je právě podporovaná všemi těmi hrami počítačovými a všemi těmi zprávami a tak dále. Ještě to polechtá vaše ego, lebo protože se dozvíte, že aha, teď Izrael opět bombardoval nemocnici v jižním Libanonu a zabil tam 12 lidí. Víte, ale to je v Libanonu, ten je daleko. My si tady hovíme v poklidném prostředí a můžeme jít na pivo. A tohle to taky snižuje prach citlivosti k válce. No a samozřejmě tohleto všechno, to přesvědčování médií, přesvědčování o tom, že vlastně válka je normální, tak to snižuje ten prach citlivosti a ochoty k válce. No konec konců, když je to počítačová hra, tak proč bychom se báli nějaké války, nějakých útočných dronů a podobně. Ale tohleto všechno funguje až do jednoho okamihu, kdy vám takovej proudovej Geran 5 z 250 kg trinitotulenu bouchne nad hlavou. Pak najednou všechny ty iluze o tom, jak ta válka je přijatelná, normální a podobně, najednou zmizí. No a najednou pak je hlavní problém s očištěním oblečení od jistých produktů. A všichni ti, kteří mluví o válce, i na ČT1 a podobně, tak stačilo by udělat jediné. Poslat je na jednu jedinou hodinu na frontovou linii mezi Ruskem a Ukrajinou. Ať to zažijí na vlastní kůži. Ať zažijí to, co jsme my zažívali na vojně, kdy stačilo slyšet jeden výstřel ze 150.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio.

0: svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na
2: Všechno ostatní byla válečná období. Samozřejmě větší nebo menší, někdy to byly světové války. A někdo například zapomněl, že první světová válka nebyla první světovou válkou, ale byla to sedmiletá válka v 18. století, která zahrňovala většinu zemí tehdejšího světa. A taky to byla světová válka. No, jenomže člověk je zřejmě nepoučitelný a když si vezmete současné filmy, knížky, videohry, 90% z nich obsahuje buď válku, nebo kriminální činy. No a to není moc dobrá psychologická příprava společnosti na odpor k válce. A já se zeptám, kde jsou ty mohutné protiválečné demonstrace v 80. letech, kdy chtěli Američané rozmístit Pershingy v západní Evropě? To byly statisíce lidí. A ti politici museli reflektovat na ten masový odpor k válečným přípravám. A badáte dnes například v Německu nějaké statisícové demonstrace proti válce? Jo, teď jste viděli v Berlíně a v Lipsku demonstrace, kdy bylo několik tisíc lidí a to bylo všechno. Čili ten duch války se pustil ze řetězu, toho džina války jsme pustili z láhve a nejenom, že ho nedokážeme dostat zpět, dnešní elity ani nechtějí, aby se vrátil do té láhve.
3: Pane profesore, to jsme otevřeli jedno hodně palčivý téma. Jirko Krahulíku, ještě jedno, já nevím, jestli jsi nás slyšel, tak ti chci poděkovat za tvůj příspěvek. A tady Václav Fiala taky děkuju. A no, vaši prognózu těch konfliktů, který vidíme teďka kolem nás, tak je to za A teda Střední východ, a to, co se děje teďka v Iránu, potažmo tam se rýsuje taky nějaká jako koalice spolupracujících států, nebo dokonce Irán už jako přizvali mezi sebe. A vůbec jako jak prognozujete vývoj toho konfliktu na Ukrajině?
2: No, poprvé, lidově řečeno, teď vyjednávači američtí byli u prezidenta Putina, pak byli u prezidenta Zelenského, vyměnili si informace, ruské podmínky jsou ještě tvrdší, už to není jenom vyprázdnění Donbasu, ale i další šířka takzvaného demilitarizovaného pásma a podobně. No a čím déle bude ukrajinské vedení odmítat ochotu k nějakému dohovoru, tak tím tvrdší podmínky z ruské strany budou. Ta 40-dňová strategie prezidenta Zelenského, kdy útoky na ruské civilní cíle a energetické centrály a rafinérie ukázala se jako absolutně minutá cílem. Druhá věc, Rusové pokračují v totálním ničení infrastruktury Ukrajiny, ale co je hlavní, zamezili jakémukoliv vývozu potravinářských produktů, obilí, rostlinných olejů, hutnických výrobků z Ukrajiny ven. Tyhle ty vývozy přinášely Ukrajině kolem 25-27 miliard dolarů ročně. Teď to všechno stojí, protože Oděsa, Mykolajev, Južnomorsk jsou zablokovány. Druhá věc, když nebudou mít tyhle ty peníze, tak buď budou požadovat další peníze od Evropské unie, která je nemá, nebo dojde k ekonomickému kolapsu, nebudete moc financovat ani armádu, ani nic jiného. Druhá věc, vytvoření triády Turecko, Pakistan a Saudská Arábie je zvláštní právě proto, že jsou to sunité, ale přizvali Irán, který je šíitský. To znamená, jako kdyby se zapomínalo na náboženské rozdíly a vytvářeli vlastní soustavu nového bloku, který má garantovat jistotu zemí na Blízkém východě po zániku schopnosti Spojených států garantovat bezpečí těmhle arabským zemím. Třetí věc. Všimněte si, jak se námořní doprava změnila charakterově. Většina dopravovaných produktů jsou energetická média, buď LNG, buď ropa, ropní produkty a podobně. Klíčovým se staly neuralgické body světové lodní sítě. Je to nejenom Hormuzský průliv, Mab al-Madab, který je bránou k Suezskému průlivu. Je to Malacký průliv v Indonésii. Je to Tajvanský průliv mezi kontinentální Čínou a Tajvanem, kudy prochází 60% námořní světové dopravy. Je to Suezský průliv, Panamský průliv, který má obrovské problémy, protože vysychá a museli znížit hloubku ponoru lodí, které proplouvají Panamským průlivem. A k tomu přistupuje další klíčová věc. Budování pozemních dopravních tras, například propojení mezi Iránem a Čínou po pevnině. To všechno vede k tomu, že jelikož energie se stává základním faktorem, krevním oběhem současné moderné společnosti, tak ovládnutí energetických toků, buď dopravních nebo jiných transportních, se stává klíčovým nástrojem geopolitického tlaku. No a jelikož prezident Trump uvázl v slepé ulici v Iránu a rychle musí něco dosáhnout, tak sílí i v jeho administrativě názory na použití taktických jaderných zbraní. Ale všimněte si, o taktických jaderných zbraních mluví i NATO ve vazbě na Ruskou federaci, ale mluví i Rusko ve vazbě na útoky a reakci na útoky NATO. Nemluvíme o použití 1 nebo 10 megatonových trojfázových kobaltových bomb, které zničí 1200 km čtverečních. Ale mluvíme o taktických zbraních, které zničí čtverec 5x5 nebo 10x10 kilometrů. A tím se ten práh citlivosti k použití jaderných zbraní výrazně znižuje. No a samozřejmě použití jaderných zbraní, i když taktických, je otevřením pandořiny skřínky, kterou už pak nedokážete zavřít. A jednoznačně vývoj ukazuje i teď ta Šangajská organizace pro spolupráci, která měla v Biškeku ten svůj summit, kde se ukázalo velmi jednoznačně, že je to nejenom otázka přechodu od dolaru na národní měny, že je to nejenom otázka vybudování nové rozvojové banky s podstatně větším kapitálem, než má banka BRICS, tam byl 1 bilion dolarů. Tady se mluví o 2 až 3 bilionech dolarů. Ale je to taky obrovský rozvoj energetických sítí, dopravních sítí a podobně, který podporuje i Čína, i Rusko, i další členské země šangajské skupiny. A uvědomme si jednu věc. Indie je takový lavírující stát. Modi byl na tom závěrečném summitu a podepsal prohlášení a podobně. Ale Modi sám manévruje mezi Američany, Západem a asijskými zeměmi. V každém případě Šangajská skupina pro obnovu a rozvoj představuje zhruba 43% světové populace, 28% světového HDP a představuje klíčové předpoklady pro multipolární svět. A proto i ten summit v Biškeku, jeho hlavní přínos spočívá v tom, že jasně vytyčil teorii multipolárního světa. Západ ovšem zůstává ukotven ve představě o vlastní dominantní roli ve světě a o tom, že nadále bude diktovat svět podle pravidel. Bohužel nechce si uvědomit, a osobitně to platí pro západoevropské elity, včetně anglických elit, že doba jejich dominance již dávno skončila. A v tomhletom ohledu buď se přizpůsobí realitě světa, anebo narazí na další problémy. Klasická ukázka. Evropské zemědělci mají pryč, protože v rámci Green Dealu produkují metán a podobně. Jejich produkci měly nahradit smlouva s Mercosurem o dovozu pšenice, soji, bobu z Brazílie a masa z Argentiny. Jenomže ouha, sucho postihlo taky Brazílii a produkce je o 30% nižší. A v Argentině mají problém se zásobováním vodou stát. No a když půjde o to, jak se říká, bližší košile než kabát, tak budou se starat o vlastní obyvatelstva, ne o dovoz potravin do Evropské unie. Na druhé straně máte absurdnost dneška, kdy absence umělých hnojiv se projeví příštím roce a už se mluví o hrozbě ohrožení potravin pro 600 milionů na planetě, ale přitom se úplně klidně zapomíná, že podle FAO, a to já to uvádím rád, se ročně zničí 1,3 až 1,6 miliardy tun potravin. Zničí, neprodá, nerozdá. Takže prosím vás, o jaké potravinové krizi mluvíte? Ale nedostatek energií, nedostatek vody, nedostatek potravin má vzbudit strach. Na druhé straně extrémně má zvýšit akcie obchodované na burzách. A já u vody připomenu jednu drobnost. Mezinárodní měnový fond, ale hlavně Světové ekonomické fórum prohlásilo, že voda a nárok na vodu není přirozeným lidským právem. Voda je obchodovatelná komodita. Mezitím dokončili financializaci přírodního prostředí, včetně vody. A od roku 28 by se voda měla obchodovat přes kapitálové trhy na základě ponuky a dopytu a ve vazbě na akcionářské procesy. No a teď si vemte do úvahy ty diskuze o nedostatku vody. Takže to vyžené ceny vody do stratosférické výše a jelikož bez vody nevydržíte déle než několik dní, tak voda se stane základním faktorem obchodování důležitějším než ropa nebo plyn. No a tohleto všechno se nám rozvíjí přímo před očima, ale převážná většina populace se tváří, že to nevidí. No, trošičku to viděli například ve Spojených státech, Massachusetts nebo některých dalších státech, kde budovali kloudová ložiště dat, která bylo třeba chladit vodou a zjistilo se, že voda pro tyhle ty kloudová ložiště odčerpá vodu pro obyvatelstvo. Tak vznikly zuživé bouře proti budování těchto kloudových ložisk dat. No a v Evropě je to další zvláštnost energetická. Buď máte chladící věže, jako máte v Temelínu, nebo v Jaslavské Bohnici, nebo v Mochovcích, kde chladíte vodu a znova ji recyklujete, takže potřebujete maximálně 5 až 7% nových zdrojů vody pro chlazení jaderných reaktorů. A nebo to máte tak, jako v maďarském Pakči, nebo v Rumunsku, alebo v Bulharsku, kde vodu chladíte průběžně čerpání vody z řeky a vypouštěním vody zpátky do řeky. A najednou zjišťujete, proč ti Američané přišli s nápadem rychle rozvíjet malé modulární reaktory, které používají na chlazení tekuté olovo, a nebo další typy jaderných reaktorů, které používají jako chladící médium ne vodu. To je toriový reaktor v Číně a podobně. No a takhle se vlastně ta otázka vody promítá do všech dimenzí. Zemědělství, obyvatelstvo, průmysl, energetika a všude je voda klíčová. No a ten, kdo bude vlastnit vodu, tak bude klíčovým parametrem, který udržuje a bude určovat podnikatelské prostředí. A paradoxní je, že jestliže například ve slovenské vizi, která byla vypracovávána akademie v letech 2008 až 2010, hlavním parametrem byla odhadnutelnost změn podnikatelského prostředí, což mimochodem požadují podnikatelské svazy i dnes vůči nové vizi, tak přibude k tomu nejenom daně a odvodové zatížení, ale i cena dopravy, cena energií a cena vody. A tohleto všechno bude novým zajímavým parametrem pro podnikatelské prostředí do budoucna. Ale nebuďme úplně pesimisti, Evropská unie přijde s geniálním nápadem, místo toaletního papíru budete používat bidet, který prapodivně používá na oplachování zadní části vašeho těla vodu. Zřejmě proto, že té vody je dost.
3: Pane profesore, já jsem si vzpomněl právě na román France Kapky, kde vlastně, pokud si to dobře pamatuju, tak tam v té Americe, potom jak se tam přestěhoval ten mladý hrdina, tak vlastně tam ten jeho... tam investoval právě do vody. Jakože zatímco všichni ostatní hledali zlato, já nevím, ropu a tak dál, tak on jako ten bohatec tam investoval do té vody a vlastnil tu vodu. Takže vlastně jako se nám to tady vrací, že...
2: To víte, ono je to paradoxní. Není, no. Když například vezmete frakování plynu, tak natlačíte do vody, teda natlačíte do podzemí vodu s různými chemickými substancemi. A nejenom, že sice vytlačujete tu ropu na povrch, ale zároveň zásadním způsobem kontaminujete vodní zdroje, hloubkové vodní zdroje. Takže na jednu stranu díky tomuto i této technologii zvyšujete seismicitu území, což zmapovali na Oklahomě, kde se zvýšila z 2,1 na 5,4, ale taky likvidujete zdroje podzemní vody. A v čase, kdy nemáte dost vody. Takže ono to je takové, no, řekněme, velice zvláštní z hlediska logiky. No a pak tady máte další skutečnost. Jelikož ta voda rychle odtéká z profilu krajiny, protože ten mikrobiom je špatný a ta půda nezadrží tu vodu a ta voda ještě způsobuje vodní erozi, no tak pak se nemůžete divit, že vzdušná vodní eroze odfoukne z Evropské unie 1,5 až 1,6 miliardy tun sprašy ročně. No a když vám smizí spraš, tak vám zůstane jalová půda, takže i když máte vodu, z té jalové půdy vám víc nevyroste. No a teď vemte jenom rozvoj hydroponního pěstování rostlin, kde opět, jak si tedy žáno, potřebujete vodu, speciálně čistou vodu. A vlastně, jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že souhrn technologií o potřebě vody a vodních zdrojích by měl být jedním ze základních předpokladů parametrů charakteru země a schopnosti jejího přežití. No, ale přece vy budete spíše uvažovat o umělé inteligenci, cloudových ložištích dat, větrnících a solárních panelech a různých dalších vynálezech Green Dealu a nebudete uvažovat o takých stupiditách, jak jsem mluvil. Takže potěž pámbu.
3: No, ono stačí na to vypsat dotace a hned se tomu začnou všichni věnovat.
2: No, na ty dotace pouze potřebujete peníze, no, ale tak... No.
3: Tak natiskneme. To přece.
2: No, oni se nám totiž pokazili ty lisy na ty peníze. A tak jako Fed prohlásil, že už nebude tisknout žádné nekryté dolary, tak i paní Lagarderová ECBčka si uvědomuje, že již nemůžou velice tisknout nekrytou měnu, jak to udělali v letech 2008 až 2010, kdy vytiskli v Evropě 3,8 bilionu nekrytých euro. Ve Spojených státech 6,8 bilionu dolarů. Protože ta mrška inflace nám jaksi nerespektuje naše přání centrální bank a jaksi nám pořád roste.
3: No tak aspoň něčemu...
2: No a to víte, jak se počítá inflace?
3: Ne.
2: No, počítá se podle spotřebního koše. A do toho spotřebního koše zaradíte přesně ty výrobky, kterých cena se posune tak, abyste splnil inflační cíl centrální banky. Čili dáte tam například televizor, kterého cena se nezmění, nebo auta, kterých cena poklesla, ale nedáte tam základní potraviny, kterých cena vzrostla o 20, 40, 50%. Takže proto máte vysvětlení, že podivnou náhodou jsou inflační cíle centrální bank, čítání ECBčky, vždy pravidelně splněny. Takže víte, statistika je nejenom souhrn nepřesných čísel, ale je to souhrn žádoucích čísel.
3: Nepřesná čísla se žádoucím výsledkem, což je skvělé. Vidíte aspoň, a zase jako tak, ono, já bych to tak špatně neviděl s tou Unií, že aspoň ta inflace, aspoň něco roste, no. Když už se nám zemědělství jsme si zničili a všechno, průmysl jsme si zničili, všechno nám to klesá.
2: Nezapomínejte, tak... pane Bureš, ještě na jednu věc.
3: Ano.
2: Nasratost obyvatelstva nám extrémně vzrůstá. No, a to je takovej velice nebezpečný růst.
3: No, na to přece profesor Harari, myslím, právě myslel a řekl, že pro tyto obyvatele budou muset být dostupné drogy a hry.
2: A hry, ano, ano, přesně tak. Budou to takzvaní zbyteční lidé a aby nám tady nerebelovali, tak jim dáme drogy a hry a budeme doufat, že v průběhu jednoho generačního vývoje zmizí. Což je taková slušná forma realizace depopulační politiky. No a kromě jiného, kromě depopulační politiky, máte taky depopulační politiku, kdy jste měli skvělé představitele nejmenovaných odborníků na dezinformace a podobně. No a to budete mít největší rozsah růstu zaměstnanosti, protože s nárůstem problémů budou narůstat dezinformační informace. Takže kdyby chtěl někdo příští zaměstnání, měl by se přihlásit jako lovec dezinformací a jako takzvaný aktuální dohlížitel.
3: Ano, budeme všichni se přihlašovat jako lovci dezinformací a budeme upozorňovat mainstream na to, na chyby, které dává ve svých analýzách. Ale ono, dneska už to je vlastně jedno, protože já teď nevím, jestli to bylo v Holandsku nebo v Belgii, nebo kde, jak odsoudili toho poslance, že jo, tamního parlamentu, za to, že, ne za to, že říkal pravdu, ale že jí použil, že to řekl tak, ty informace o těch migrantech, že to podněcuje nenávist, tudíž.
2: Ano, ano, spáchal duševní zločin. Ano, přesně tak.
3: Takže jako...
2: Takže pozor.
3: Pravda, jestli to, či ono je pravda, vlastně nebude směrodatný. A jo. Jenom jak se to bude chápat, no. Jestli to teda nevyděsí nebo nepodnítí, nedej Bůh, něco. Takže...
2: No, já bych tam navrhoval koeficient nasranosti od 1 do 10. A tím bychom soudům vyřešili situaci, protože pak by policejní orgán jenom doporučovali. Podle šetření způsobil koeficient nasranosti 3. Tak to je podmínka. Způsobil koeficient nasranosti 10, tak to je 5 let nepodmíněně.
3: A já bych ho i linčoval.
2: To je skvělé.
3: A ti DAF
2: ne, vidí... Nebuďte tak agresivní. Stačí, když ho zlikviduje internet.
3: No to jo, tak můžeme linčovat takového konspirátora po internetu, nicméně ten DAF se vybije, že jo, na tom člověku, který jim řekl tu nepříjemnou informaci, spíš než by pak požadoval, nedej bože, nějaký řešení od elit, že jo, jako...
2: No jenomže budete mít problém, pane Bureš. K té linčovačce potřebujete smůlu. No a jelikož se nám omezuje dovoz ropných produktů, tak budete mít smůlu, že nemáte smůlu. No a peří, to taky bude nedostatkové, protože ta hydina nám tady všechno osírá a ještě ke všemu nám šíří ptačí chřipku. Takže ji musíme zakrotit krkem. No.
3: No, tak ještě, že máme hromady plastů a tak, tak třeba do toho to zabalíme potom. Ale pojďme teďka, tady Lubomír má tentokrát, a tady Olda Maršíček, Oldo, děkuju, dotaz. Zdravím pána Staněka a Bureša, rád bych som sa opýtal, keďže niektorí ľudia vravia, že naša realita je umelo vytvorená, tak potom aj planéty, hviezdy sú len virtuálna realita? Ďakujem.
2: No, tak víte, to je ta stará teorie, že žijeme v Matrixu, akorát nemáme ty růžové pilulky. No, tak já vám na to odpovím takhle. Kdyby to byla vytvořena umělá realita, tak její tvůrci by museli být totální blbové. Protože tak debilnou realitu vytvořit, to tedy by muselo být skutečně velice komplikované. Ale na druhé straně uvědomte si jednu věc. Tahle ten svět kolem nás má jistá pravidla. Má pravidlo dynamické rovnováhy, pravidlo kvalitativních skoků, časových dimenzí, architektury souvislosti, provázanosti procesů, holistického přístupu a podobně. A tenhle ten svět je nádherný a dokonalý. Nemusíte vymýšlet Matrix. Uvědomte si, že jak je super dokonalý váš organismus, jak je skvěle konstruován, jak je všechno v dynamické rovnováze. Uvědomte si jenom skutečnost, že vaš organismus má 400 druhů buněk s odlišným koeficientem dožití, s odlišnou metabolickou strukturou, s odlišným fungováním mitochondrií jako energetický zdroj a podobně, ale vy jste pořád vyladěný. Všechny procesy jsou harmonizovány v čase, v prostoru, informační protokoly a tak dále. A pro jistotu vás příroda vybavila dokonalými samoopravnými mechanizmy, které nejenom opravují vaše DNA, ale dokonce zastavují zkracování telomer a zabraňují stárnutí, přesně jak ukázali výzkumy v Okinavě nebo Jižním Řecku. Nebo si opravdu myslíte, že tohle to měl někdo v zámysl vytvořit jako počítačovou simulaci? A druhá věc, ten problém vesmíru, jestli existují hvězdy nebo podobně. Já si pamatuju řeči, kdy se začal mluvit o tom, že velký třesk před 13,4 miliardami let způsobil vznik vesmíru z jednoho protoatomu a vzniklo všechno, co je kolem nás. Jako doklad toho je rozpínání světa a posun subjektu a jejich vyzařování červené části spektra, což znamená, že se od vás vzdalují a vesmír se rozpíná a na to se rozvinuly všechny možné teorie a podobně. No a jak si vloudila se chybička? Protože zároveň astrofyzikové zjistili, že jestliže fotonový louč přechází vedle silného gravitačního pole, tak to gravitační pole ho ohne k červené části spektra. A vůbec se ten objekt od vás nemusí vzdalovat. A když pak přišel objev galaxií, které jsou staré 16, 18, 21 miliard let, tak se teze o velkém třesku před 13,4 miliardami let začala otřásat. Ale pro jistotu, protože se to přednáší na školách a na univerzitách, tak se korifejové vědy pořád drží velkého třesku. I když je obrovské množství empirických důkazů o tom, že je to jinak. No a to samozřejmě pak se dostáváte k dalším otázkám. A co planeta? Ale najednou zjišťujeme, a to jsou ty objevy, které se například v části vzpomenul, že ta planeta tu neznáme. Neznáme dokonce ani to, po čem chodíme. No a pak se zjistí, že neznáte ani vlastní historii. No a pak zjistíte, že neznáte ani vlastní organismus a jeho fungování. No a pak zjistíte, že váš organismus je dokonalej vyladěný vesmír, nesmírně složitý, ale poslední výzkumy ukázaly další objev. Vaše buňka, jedna z těch 41 bilionů buněk vašeho těla, je super zložitý vesmír, který má vnitřní architekturu, energetické zdroje, genetickou strukturu, DNA, procesy obnovy a tak dále. A my bychom měli stát s otevřenou pusou a s úctou nad tímhletím dokonalým světem kolem vás. A zbytečně si nekomplikovat myšlení tvrzením o teorii počítačové virtuální reality a Matrixu. Protože nepotřebujete Matrix. Vy totiž neznáte ani ten svět, ve kterém žijete. Neznáte ani své tělo, neznáte ani funkci vašich buněk. A to jste se nedostali ani k tomu, abyste začal zvažovat o mikrobiomu, který používá 430 tisíc kombinací vaší chemické řeči zvané mikrobiočtina a vaše astroneurony dokáží analyzovat každou sekvenci chemického zložení tohoto jazyka a předávají informace jednotlivým procesům ve vašem těle. Takže prosím vás, nehledejte internetové zobrazení Matrixu, ale zkuste pochopit, jak fungují alespoň základní příčiny vašeho těla.
3: Pane profesore, nicméně se musím ještě provokativně zeptat, protože sám jste říkal, jak příroda je dokonalá, a jak naše těla jsou dokonalé, bo i těla zvířat, čeho živýho, i ty stromy jsou dokonalý bytosti. Vlastně v každém tom vesmíru, v každém těle, v každé ty bytosti máme další a další vesmír. V podstatě, když půjdeme jakoby z toho velikého do toho malého, prostě tak tam je nesčíslně obrovské množství dalších buněk, entit, informací a tak dál. Až mě napadá, teď mě to fakt jako napadlo, je opravdu tak nepravděpodobné, že existovala nějaká vyšší forma řekněme,
2: inteligence,
3: nějaký architekt, který by to jako designoval?
2: No a tu máte právě tu otázku, kdy Ruperta Sheldrakea zhovadili, zbavili ho profesory na Oxfordu, poslali ho na Skotskou Vysočinu z jeho teorií morfického pole a univerzálního pole informací vesmíru. A najednou se zjistilo, že skutečně to informační pole existuje a že váš mozek v změněném stavu vědomí je schopen se napojit na toto obrovské informační pole univerza a číst informace. No a tu jste pak u jedné základní otázky. Paralelní světy a paralelní vesmíry, jsou to jenom kopie nás samých v jiných životních situacích, nebo je to něco úplně jiného? A jakým způsobem vůbec architektura vesmíru kolem nás existuje? Co je základem tohoto? Někdo poví gravitace, někdo elektromagnetická pole, někdo hmotná podoba a podobně. Ale když si uvědomíte, že základem toho všeho kolem vás jsou informace a ty informace vytvářejí nesmírně složitou architekturu souvislostí, tak najednou začnete si uvědomovat tu složitou strukturu. A to samozřejmě se ještě můžete dostat do nanosvěta, a když zjišťujeme věci, které neměly existovat. A oni existují a fungují. Čili vlastně to je otázka neustálého posunu poznání. A kdybych měl říct, co by mělo být základním faktorem společnosti, tak nejsou to peníze, moc, vlád, ale je to posun poznání. Abychom lépe poznali svět kolem sebe, poznali lépe sami sebe a poznali lépe společnost. Jenomže s tímhletím ruka v ruce jde další věc. A to je odpovědnost. Ale odpovědnost se dneska nenosí, já už jsem to vzpomínal vícekrát. A teď si vemte jednoduchou skutečnost. Jestliže ten designér tohoto super zložitého světa vsadil všechno i na odpovědnost, ale ta je vázána na poznání, pak to znamená, že čím více posunete univerzální poznání super zložitého světa, tím více se stáváte odpovědným k jeho struktuře, fungování a podobně a tím více naplňujete pravděpodobně základní cíl, protokol toho všeho, posouvat se k dokonalosti. A tohleto všechno možná už nemá filozofický základ, ale základem je pochopit svou roli v tomhletom dokonalém světě. No a tam byste se dostal k tomu, co já říkám, pane Bureš, je strašně nepříjemné pro většinu lidí. Zeptejte se, jaký smysl má jejich existence. No a to byste žasl nad tím, co všechno dokážou vyplodit v odpovědi, aby se vyhli skutečné odpovědi. Ne, aby řekli otevřeně, já nevím. Nebo hledám. Ale odpověď na to, proč tady jsme, je přece jedna z klíčových odpovědí naší vlastní existence. No, jenomže ve světě digitální inteligence se nad tím nebudete zamýšlet, protože se zeptáte AI, proč tady jste, a AI vám odpoví, abyste plnil své spotřební povinnosti a posluhoval elitám. A budete to mít vědecky zdůvodněno, budete spokojené, protože vám to řekla umělá inteligence, ta se přece nemýlí. I když podle amerických průzkumů, nejenom v Palantiru a Antropiku, 90 až 97% odpovědí umělé inteligence je fals. Takže prosím vás, myslete, alespoň ti, kteří máte mozek v hlavě.
3: Děkuju, pane profesore. Právě to si myslím, že je největší asi potíž jako hledat a vlastně máme na tom postavenou celou filozofii, že jo, vlastně proč tady jsme.
2: Víte, co stalo na každé majské stéle v majských městech jako klíčová stéla? Odkud jsme přišli, kdo jsme a kam směřujeme. To byl největší šok pro archeologii, protože tahle ta formulace se objevuje v Tikalu, Palenke, Chichen Itza, Uxmalu a dalších majských městech. Tak kurňa, tak ty Majové si tuhle tu otázku kladli a my, vybavení umělou inteligencí, jadernými pumami, raketami dlouhého doletu a podobně, si ji nepoložíme? Nezdá se vám to absurdní?
3: No ne, tak pane profesor, zase například, že v hollywoodském Trháku stopařova průvodce po galaxii si tenkrát myši položili za úkol najít odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec. A proto vybrali ze svého středu nejlepší programátory, že? A ty sestrojili tehdy nejlepší počítač, takže umělou inteligenci, kterou nazvali hlubina myšlení, který nakonec měl vypočítat ten výsledek a počítač jim ho skutečně po 7,5 milionu letech dal, že jo, jednoduchou odpověď na otázku života vesmíru a vůbec. A bylo to číslo 42.
2: No a víte, kdo vymyslel stopažu v průvodce po galaxii? Kdo je autorem téhleté idei? No, víte, kdo to byl? Stanislav Lem.
3: No.
2: Ten hlavní autor sci-fi polské literatury, který napsal první sci-fi román Astronauti v roce 1949. No, takže to je jenom taková drobná přesmíčka. Podobně jako kdo si pamatuje, že v roce 1963 napsal Ray Bradbury známý román 451 stupňů Fahrenheita, který popisuje svět, ve kterém lidé pouze sledují digitální hry, nepřemýšlejí nad ničím a požárníci jsou proto, aby likvidovali knihy a předměty, které vás odvádějí od digitálního světa. 63. A to nemluvíme o dalších knihách Briana Aldise, Bratří Strugackých a tak dále. Čili ano, tihleti autoři sci-fi jako kdyby předstihli dobu nebo byli v stroji času a viděli budoucnost. No a samozřejmě máte taky u tvůrců Star Treku a podobně, kdy někdy se skutečně zamýšlíte, jak ve filmech ze 70. nebo 80. let se objevily vynálezy, které se objevily za 40-50 let. Měli stroj času? Nebo přemýšleli futurologicky? Nebo jak se vlastně dostali k těm poznatkům?
3: No a...
2: Víte, a to je na nám námět na samostatnou velkou diskuzi, nakolik fantastika předvídá příští vývoj.
3: To je pravda. Další věc je ale zase, že jo, můžeme to otočit. Ty nástupnický generace inženýrů a tak dál, pro ně to přece byla inspirace, jakože ať Jules Verne, že jo, vystřelit člověka na měsíc, že jo, a to bylo 19. století, že jo, pokud to dobře říkám, inspiroval vlastně celý další generace lidí, kteří se pokoušeli, ačkoliv tenkrát byl vědecký konsenzus, že předměty těžší než vzduch nemohou létat, že? Byť teda tenkrát...
2: Bylo to vědecky dokázáno.
3: Ano, ano. A akorát ty ptáci to pořád nehle pochopit.
2: Ale... No oni nečetli tu vědeckou studii, to je prosté, pane Bureš.
3: Tak se prostě nějaký lajci, kteří nevěděli, že to nejde, prostě pokoušeli nějakýma podezřelýma strojema, který zapomněli ty vědci jim včas zničit, tak odlepit od země a ono se jim to povedlo. A takže je to...
2: Víte, v které knize je poprvé popsán vrtulník? Ve Vernově románu.
3: Aha.
2: Volá se to Dobrodružství Barsakovy výpravy. Byla to výprava do Jižní Afriky a tam se poprvé potkali se strojem, který přesně odpovídá vrtulníku dnešní doby. Taký paradox.
3: No, tak je to... Je to spousta takových zajímavých věcí. Bohužel, pane profesore, čas nám utek. Jak splašená kobyla. 2 hodiny dávno pryč. A,
2: tak se omlouvám.
3: Žádnej, no to vůbec. Naši milí diváci, doufám, vážení přátelé, že jste byli spokojeni s dnešním večerem. A ještě než půjdete, vy, kteří jste nedali like, tak ho samozřejmě dejte tam paleček nahoru, aby i systém věděl, že tohle video stojí za to. Napište nám do komentářů vaše postřehy, náměty a taky o čem byste si chtěli popovídat příště. My to vezmeme v potaz s panem profesorem do té první části. Jinak děkuju každému z vás, který přispěl na fungování tohoto kanálu, bez vás by to prostě nešlo. To asi víte, jinak pokud byste to chtěli chtěli vyzkoušet QR kód, tady je a děkuju předem za vaši pomoc a přátelé, zítra v 6 hodin Vítě Bilmajer, 8 Skaldoviny, vy, kteří budete v Rakovníku v divadle od 5 hodin, tak tam se uvidíme ještě. A

0: jesenní noc. Ať vám slunce svítí a kolem vás je pouze kvítí.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, já už jsem to asi říkal, ale lepší dvakrát než vůbec. Tak ahoj, dobrou.

0: Krásný, příjemný, dobrý páteční večer, vážení přátelé. Vítejte všichni na našem dnešním streamu s Ivanem Kratochvílem, odborným kruzích zvaný Homer. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer všem, kdo jsou přítomní, ať v pátek, či v den jiný, kdo nás si bude koukat ze záznamu. Doufám, že se tací taky najdou. Dneska je krásný, nebo byl krásný den, aspoň v okolí mém, kam jsem dohlédl. A tenhle ten krásný den má několik výročí, u každého jiné, ale výročí, které se týká nás všech, a nevím, jestli mainstream se tomu věnoval, je 25 let od 11. září, které změnilo svět. Svět nejenom v Americe, svět i u nás, svět v podstatě po celém světě, protože nevídané a neslýchané se stalo skutkem. A dneska já si to přiznávám, jsme tenkrát všichni s otevřenými ústy a vytřeštěnýma očima jsme si nechali nalejt do hlavy pěknou blamáž a lež. Někteří tomu věřili chvíli, někteří tomu věřili pár dní, někteří věří té oficiální verzi ještě dneska. Nicméně tato událost změnila chod světa a především změnila morálku na nejvyšších místech. K horšímu, bohužel k horšímu. Ty máš nějaké vzpomínky na tyhle ten den, Petře?
0: No, já vzpomínám, že jsem byl tady v papírně ten den a moje bývalka měla narozeniny, tak to jí dali pěkný dárek. A faktem je, že to, co jsme se první chvíli tak nějak jako, co nás napadlo, že bude válka. Uhum. Velká válka. Jo, ale prostě všichni jsme hltali ty televizní záběry, že jo? A v prvních fázích prostě to byl obrovský šok, že jo? Jak se něco takového vůbec může stát?
1: Jak někdo může něco takového dopustit? No. A pak, když jsme se v tom začali trošku vrtat, tak začali vylézat na povrch věci, které jednoznačně ukazovali na tom, že není vše takové, jak se předkládá, a že ta pravda bude někde trošičku jinde. A ta pravda, aspoň tak, jak já to dneska vidím, je ne trošičky, ale úplně jinde. A už jenom to, že v důsledku úderu dvou letadel do dvou věží,

0: to znamená těch baráků, těch mrakodrapů, tak v důsledku těchto dvou úderů spadly mrakodrapy tři. To už samo o sobě hovoří o něčem. Tohle to, co nám ukazuje Petr, tohle je ku podivu ještě dostupné na YouTube. Je to film, který se jmenuje Mír, válka a 11. září. To je český překlad. A pod tímto názvem to najdete na internetu s českými titulky, otitulkované česky. Není to moje práce, je to práce toho, kdo je tam pod tím podepsaný. Je to velmi dobře udělaný film, je realistický, pro některé možná až moc, takže citlivým dámám pokročilém těhotenství či kojícím matkám, tak prostě se na to nekoukají. Ty jsi dal, prosím tě, pod nás odkaz na tohleto video?
1: Tak link bude pod videem, a takže lidi si ho budou moct potom sosnout, kliknout na něj. A...
0: Kdo bude mít zájem.
1: No. Ne, teď sledujte to, co je tu. My jsme si rozuměli. Ivan vás naladí nejenom samozřejmě fakty, ale i dobrou poezí. A povíme si prostě o tom, nejenom o tomhle, ale i o jiných věcech, které se dějou. A potom samozřejmě můžete klikat na ten film.
0: Tak, jako tím, že jsem ten film viděl, já vybral jsem ho a ono se tomuto tématu dneska na alternativě věnuje hodně lidí, tak si myslím, že to nebudeme rozebírat až tak hluboce, protože víme všichni, o co se jedná. Je to událost, která, ať chceme nebo nechceme, nás vrhla do takového stavu, kdy civilizace, která, o které se dalo říct, že má nějaké ideály, tak tímto okamžikem ty ideály ztratila. V důsledku vlastně 11. září bylo rozpoutání válek, bylo naplánovaných 7, provedeno 6 a 7 probíhá teď v 25 letech. A je to v podstatě pokus o rozbití a ovládnutí středního Blízkého východu takovým způsobem, aby, jak se říká, zobali z ruky americké administrativě. Že to ve světě není tak jednoduché, víme všichni. Do toho se ještě namotali pokusy o likvidaci Ruska, takže ten rozkývaný svět dneška můžeme říct, že vlastně byl do určité míry zahájen tímhletím. Říct podvodem je dost špatné, ale podvod to byl. Podvod na nás, podvod na miliardy lidí žijících na té naší krásné země kouli. Ono, když si to vemete, jaké to mělo důsledky, že v podstatě nejdřív ve Spojených státech a pak ve všech dalších vlastně státech, protože v té době už byl svět monopolární a Spojené státy tehdy určovaly chod celého světa, celosvětové politiky. A bohužel místo, aby si vybrali vládu, která by byla vládou vzájemné úcty, vládou vzájemného porozumění, tak to byla vláda absolutní americké dominance. Všechno, co bylo ve prospěch amerických elit, bylo správné. Všechno, co nebylo, přestože to bylo morální podle normálních lidských kodexů, tak to bylo špatné. To je ten nejhorší důsledek v podstatě toho procesu, který byl viditelně odpálen před těmi 25 lety. Tož tolik asi k tomu. Péťo, k tomhle tomu tématu by si řekl ještě něco, nebo necháme ho být a půjdeme dál?
1: No, samozřejmě tak já musím připomenout, protože prachy jsou všude až na prvním místě, byl to taky pojistný podvod. A pojišťovna dlouho nechtěla vyplatit peníze tady tomu majiteli toho baráku, nebo těch baráků, který si je koupil asi 3/4 roku předtím, nebo půl roku, nebo jak dlouho, dlouho předtím, než spadly, a dokonce na nich byl i demoliční výměr kvůli tomu asbestu. A oni byli zaplněni zhruba z jedné třetiny, že jo. Už tam lidi jako v tom moc nechtěli pracovat, nechtěli bydlet, asi to bylo drahý, nebo já nevím. A už to neodpovídalo, tak ekonomicky to byl prostě průšvih. A najednou, díky této tragédii, kde zařvali tisíce lidí, tak prostě bylo vyplaceno, nevím kolik teď miliard, ale jako velký prachy. A zajímavý bylo, tam jsou takové drobnosti třeba, že totiž vlastně veškerý letecká doprava, že byla zastavená.
0: Poté.
1: Měla být, pozor. Krom toho, že odletěla rodina Bin Ládinů, příbuzný a všichni. Ty mohli odletět pryč. Je to zajímavý, ale je to fakt.
0: Je to fakt, je to pravda. A Usáma Bin Ládin, přestože byl členem této široce rozvětvené rodiny, tak asi nepatřil mezi tatínkovi oblíbence, protože byl obětován.
1: No ono, tam, že jo, ta rodina samozřejmě propojená právě přes ty kšefty s naftou a s palivy pohonými s rodinou Bushů, že jo, léta, desítky let. A tak shodou okolností tady George W. Bush, který jakoby se nechumilil úplně v klidu, že ho přijal ve školce informaci a pak pokračoval dál ve čtení, že jo, až teda ho tajná služba odvedla, že už to bylo hodně vokatý. A tam nemůžeme říct, že byl dementní, tak jako Biden. Ale jako tak jsou tam takové zajímavosti, například, že ty torza, ty zbytky, ten odpad, který vlastně z těch baráků, že ty trosky, takhle to mám říct správně, ty železný nosníky, které byly zajímavým způsobem poškozený, tak odvezli ne někam po Americe, ale zase, že do Saudské Arábie. Takže je to opravdu zajímavý, jak se někdo horem rychle jako úspěšně zbavoval důkazů, aby to je zrovna tak podobná story, jako když tamhle na Majdanu v Kyjevě, že ho někdo odřeže všechny stromy, aby nebylo vidět
0: odkudlítali kůlky.
1: No. Takže je to takový zvláštní. No ono, údajně se nenašly ani motory a jako části těch letadel, který tam vlítly.
0: No prý se našel jeden motor, ale ten jaksi nepatřil k tomu typu, který údajně do toho měl vletět. Takže to byla velká otázka. A to letadlo, které se mělo trefit do Pentagonu, tak taky jako tam jako ta díra neodpovídala tomu, co tam
1: mělo přistát. Letadlo,
0: co tam mělo přistát. Takže jako kdyby to nestálo tisíce lidských životů, kdyby to jeden jediný lidský život, kdyby kvůli tomu zařval, tak to za to nestojí, si myslím já. Ale jak je vidět, tak prostě ty kšefty, které potom následovaly, počínaje Irákem, Iránem, Libií, teď to bylo
1: 20 let v Afghánistánu, vem si to.
0: Ano.
1: Biznis jako prase. Rozjetí vlastně kšeftů konečně, jo, CIA si mohla vozit z Bond Steelu, že jo, drogy z celého světa, prostě všechno to měla pod sebou. Teď ten Afghánistán vlastně, že jo, v tu dobu před válkou byl pochválen, myslím, že OSN, za to, že de facto tam úplně zlikvidovali trh s opiem.
0: Ano.
1: Už prostě nevyváželi nic. No, po válce se situace obrací, nebo v rámci války se situace obrací, což je taková náhoda. A ve velkým se vyváží drogy, že, do Evropy tak. A USA.
0: A vyváží se do té doby, dokud jsou tam americká vojska. Když americká vojska odejdou, tak se mák přistává pěstovat, protože už to není výhodné.
1: No, jsou to zajímavosti, anebo jestli to nebylo náhodou změnou jako klimatu.
0: Jo. Jako, že by tam ty jaci přestali prdět, jo? Nebo jakým způsobem si myslí, že to bylo způsobený?
1: Politického klimatu?
0: Politického.
1: Není klima jako klima.
0: Ano, není klima jako klima.
1: Zdravím, Jana z Rokycan, děkuju ti za příspěvek. A Franta Sandra 3623, díky taky, posílá nám na kafe. Tak ty jste hodný. A vidíš to?
0: No.
1: A ty jsi to kafe nedal.
0: A já jsem si to kafe nedal.
1: Teď už můžeš.
0: Dobře.
1: Tak. Takže to. No, pojďme dál. Já se teda vrhnu ještě, počkej, já se podívám, jestli tady něco je k tomu tématu, jakoby, krom toho, že nás tady všichni zdravěj. Jo, tady právě Franta píše, Ivane, je to výročí velkého podvodu na lidstvu. A tady dnes výročí zavraždění Allendeho taky.
0: No, vidíš.
1: No. A dobrý večer, hodně zdraví. Pánové, díky za to, že do toho jdete z jiného úhlu pohledu. A tady počkej, tady další. Celodenní upřímně z Ostravy, všem přítomným na zdraví. A Jarmila. A nedá se pochopit, obětovali lidi kvůli penězům a politice.
0: No. No nejenom to, ono vlastně, když si to vememe z toho dlouhodobého hlediska, z optiky Kellerského plánu, tak to do toho zapadá, protože tohle to byl vlastně takový impuls, který omezil nějakou protiaktivitu normálních lidí proti tomu, co pak přišlo. Ano,
1: no.
0: To je ty sledovačky, buzerace na letišti a všechny možné další ty věci, které už dneska nevnímáme, ale které předtím nebyly a kterým by se lidi bránili, tak to prošlo právě díky tady tomu.
1: No druhá taky samozřejmě ten Bush, že jo, a vůbec to měli hodně nahnutý, že jo, i politicky, protože oni to vypadalo, že jako neobhájí mandát a díky tomuhle tomu se jako všichni spojili zase okolo té vlajky. A taky se jako jim to, no prostě ono jim to de facto jako zabilo několik much jednou ranou, jak se říká. Já jenom na tomhle momentu, jenom přátelé vám ukážu tady na webu petrbudeš.tv, nově teda v meníčku tady menu vpravo nahoře, když si kliknete, je tam blog a Pavel Kočička, náš kamarád a kolega, tady právě napsal zajímavý článek o tom vlastně, jak se ta doba změnila od toho 11. září. Jo, nový svět, který vyrostl ze strachu a prostě, když na to kliknete, tak jenom budu číst ty nadpisy rychlosti, jo. Den, po kterém začala nová éra strachu. Válka, která nemá konec. Bezpečnostní stát jako nová normalita. Sledování zabalené do pohodlí. Jestli vám to něco říká, tak je to podobnost čistě náhodná. Média, válka a povinný souhlas. Krize důvěry, průmysl permanentního nebezpečí, nový jazyk moci, jo, a tak dál, a tak dál. Prostě to vám čtu jenom tady ty úryvky. Doporučuji, jukněte se na právě blog na webu, říká meníčko vpravo nahoře, tam si otevřete blog, já to potom nechám dát někam, aby to bylo i viditelnější. A tady ještě nejvíc mě utekl záběr moderátorky BBC, která hlásila zřízení třetí budovy a šlo o přímým přenos a v okně za záběr na místo činu. No a ta budova tam ještě stála. No,
0: ano, to je jeden z dalších přímých důkazů, že to nebylo tak, jak nám vnucováno. Je to tak. A tyhle to, samozřejmě tohleto video se potom ztratilo ze sociálních sítí, nicméně byli lidé, kteří chytře si to stáhli, takže to tam pak vrátili, poté, co to bylo oficiálně vymazáno. Takže ano, tohleto video tam běhá taky. A to další videa, tam jako, jak je možný, že štáb BBC na to čekal? Jo? Jak to, že tam oni byli připravení, měli nastavenou kameru, teď ten štáb tam nahnat, to taky chvíli trvá.
1: No ne, no tak počkej, zase to není poprvé, kdy takhle jako oni vyčuchali. Například, když si vzpomeneš na rok 1989, 17. listopad, tak všechny štáby, americká CNN a myslím, že i BBC zrovna už byly a stály tam na těch vyvýšených, měli ty kamery zvednutý na autech anebo na takových podstavcích zvednutých na národní třídě, ačkoliv ten průvod tam nikdy neměl být.
0: Detail.
1: Ale ty záběry samozřejmě do dneška jsou a používají se, aby se zdokumentovalo, jak spontánní tady studentský proces změnil režim. Tak byl tak spontánní, že od začátku tam měly ty kamery ještě dřív, než to vůbec začalo. O tom asi ale jindy, no, to je jiný téma, ale k té spontánnosti prostě, jak to tady...
0: Je to prostě, jak je vidět, tak prostě ty notičky jsou pořád stejný, jo. To je prostě podle jednotného výkladu.
1: Výška dvojčat v průměru 116 metrů, 110 pater, to je 3,8 metrů na patro. Výška Boeingu v kokpitu je 11 metrů. Jak mohl proletět skrz? No. To jsou zajímavé věci. No, otázka je samozřejmě, jestli to byly skutečně tyhle ty letadla, nebo to bylo samozřejmě jako tady třeba víš, jestli tam jsou nějaký drony, ale ono už v 50. letech vlastně CIA na Kubu zase plánovali, že tenkrát pošlou.
0: Jenomže tenkrát to Kennedy nepustil.
1: No jo, ale ta technika už byla, jako technologie, jo, jak to udělat.
0: Ano, ty technologie byly. Jestli se bavíme o tom, jestli to letadlo mohlo být naváděno dálkově, tak ano, mohlo. Mohlo. Jo?
1: Samozřejmě. Tady Jarek Indira píše o tom, že taky o rozkradení společnosti Enron. Do těch věcí tam bylo celá řada právě. To je na tom jako zajímavý, hlavně ta třetí budova, budova číslo 7, že jo?
0: Ano. VTC 7, tam byly kanceláři tajných služeb.
1: No, mimo jiný. A dokonce se našel teda i telefonát, se podařilo někde vyhrabat, kdy se jako ptali, co s tím, a bylo jim řečeno, že hasičům, že to mají strhnout, no tak já nevím, jo. Samozřejmě o tom, jestli je to pravda nebo fake, já nebudu tady vůbec polemizovat. To jsou věci, které si halt musíme všichni sami jako zodpovědět, protože třeba tady Světlana píše, konstruktéři říkali, to bylo tak postavený, že to nemohlo padnout a majitela dvojčata pojistit před 6 týdny, a každý ráno tam chodil na snídaní a ten den nepřišel. Pozor, ale zase, jo, moment, aby jsme byli fair. On byl objednaný u zubaře, pozor na ten den, to byla náhoda.
0: Dermatologa.
1: A promiň, dermatologa. A víte, jak je to s těma dermatologama, prostě to je, jak u nás se zubařema, prostě nepřijdeš a čekáš další měsíc.
0: No.
1: Jo, takže, ale těch,
0: který tam... Byla jeho rodina, která tam měla kanceláře, tak taky nepřišla nějak. Když táta nebyl, rozumíš, tak si polehal, že
1: když táta vysral, nepřijde,
0: tak co bychom chodili do práce.
1: No, tak spousta lidí jako zaspalo, nebo tak to je. Ale zase jako, samozřejmě, prosím vás, není na tom nic divného, protože vzpomeňte, když vybuchly po druhý Vrbětice, tak zaměstnanci dostali dovolenou všichni, že jo, povinně. Ale samozřejmě za to může Čuk AGK, jako, který tam nařídil zaměstnancům Vrbětic, aby si vzali dovču, nebo deplacený volno, nebo já nevím, co konkrétně. Takže je vidět, že se takovýhle věci jako pro nás dneska nepochopitelný můžou stát, že jo? To je taková náhodička. Odrý Varan píše, celé to sahá až do roku 1988, kdy byla zakázaná demolice odstřelem kvůli asbestu. tak čekali, až bude Rumsfeld ve funkci ředitele CIA, myslím, aby to mohl zamíst všechno pod koberec. No, tady Kobyl Kejda taky upozorňuje. V knize, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, je skoro všecko, scénáře se pořád opakujou. No.
0: Ano.
1: To je pravda, ta falešná vlajka, vždycky ten jako vyhlášení něčeho. No ono ve finále, jako, že, když jsem se třeba dozvěděl z těch amerických archivů, že, jak začala válka ve Vietnamu, že, tam to bylo v tom Tonkinském zálivu, že, měla nějaká lodička japonská, vietnamská napadnout tu americkou loď, že, a ve finále se dozví, že se to vlastně vůbec nestalo.
0: No.
1: Jo, takový detail, ale samozřejmě celý svět tomu do dneška věří. Jo, ale to je náhoda samozřejmě. Tady, Oldo, děkujeme ti za příspěvek. Co se děje v Jemenu? No, to je...
0: Tomu se dostaneme.
1: Tak, a pozor, jo, tady právě. Pak Ratofil by mohl vysvětlit, jak se dá navést velké dopravní letadlo ve složitém terénu, aby trefila barákovelosti tady ICAO runway, byl tam nainstalovaný ILS.
0: ILS approach, to je ten naváděcí systém na letiště, který automaticky, když máš tu krabičku v letadle, co máš mít, tak tě navede až na práh dráhy. Jo? Že v podstatě podle pokynu ILSu si jde to letadlo v podstatě jde samo na přistání, protože přistání je nejhorší manévr, který v letectví je. A jak se dá, no, ono do těch, jestli jste si všimli i ty záběry, které pouštěl Péťa na začátku, tak to letadlo letělo rovně. Ono nepřistávalo, ono letělo rovně. To znamená, nebyl tam manévr výškou, byl jenom manévr v podstatě azimutem, jo, aby se to našlo, a pak se to tam někam muselo trefit. Takže ten manévr byl velmi jednoduchý, velmi zjednodušený. Řekl bych, že po nějakém krátkém zacvičení by to mohl tenhle ten sebevražedný manévr spáchat kde kdo. Otázka je, který magor by to udělal, aby si se za ty rajčáky a napálil to do baráku. Spíš to vidím na to, že tam prostě byla buď kamera, nebo to bylo naváděno pomocí pozemního zařízení, ale možné, jo, tady vaříme z vody, možná je lecos. Každopádně není to až takový problém. Právě to, že tam není ten přistávací, ten sestupný manévr. Ten se špatně odhaduje, velmi špatně. To se nacvičuje dlouho, protože při těch vysokých rychlostech člověk nemá odhad. Takže ano, dá se to udělat.
1: No, další věc zajímavá byla, že všichni byli někde na cvičení, všechny letadla vojenské.
0: Probíhalo asi 8 cvičení naraz, jako by to někdo zapomněl, že by se to mělo koordinovat. A pak ti, kteří měli být ve službě, prostě zabezpečení, to vojenské zabezpečení letového provozu, tak ono najednou nefungovalo. Jako my jsme taky cvičili, ano? Taky cvičit, protože musí cvičit, jinak by zlenivěli ty obsluhy, ten systém. Ale v okamžiku, kdy přišla reálná situace, tak se cvičení přerušovalo a šlo se na reálnou situaci. A to byla otázka jednoho povelu. Takže ať mi někdo nevysvětluje, že hodinu nebyli schopní převíst ten systém zpátky do reálu. To je nesmysl. To je další nesmysl.
1: No ne, tak možná nechtěli, aby v tom byl chaos, že nejdřív doděláme jednu věc, jo, tam ty počkaj, no a... ale pak dostávali prej, jako i ty, co teda nalítávali, že ty stíhačky dostávali nějaký blbý, chybný koordináty, prostě celý to bylo jakoby prostě nebyl zájem se tomu vyvarovat. Ono už jenom tak, že když vezme, že vlastně dobře, pominu všechno a řeknu jako úplný like, může se stát, že někde se někde nabourá letadlo. To se může stát. Jedno. Jak je možný, že za chvíli, nebo za nějakou dost dlouhou dobu, tam přiletí druhý? A nikdo to neřeší. Jako, jo, víš co? Jak je to možný? Jako,
0: no, že to muselo být udělané najednou. Najednou přepadnou 4 letadla. Koordinovaně. Jo? To je opravdu, to už je vyšší dívčí. Je to tak. No, každopádně určitě to nebyla náhoda.
1: Tam dokonce jedno to letadlo muselo čekat, že jo? Nebo respektive teda mělo zpoždění, aby to ty teroristi nestihli, prej. To je taky zajímavý. No, ale... Ale tady to je dobrý. Novinář CNN stál před Pentagonem, koukal na tu díru, hlásil v přímém přenosu. Žádné trosky letadla tu nejsou. No.
0: Jo, jsem rád, že se tyhle ty věci ještě nevypařily lidem z paměti, že lidi prostě o tomto tyhle ty věci, které narušují tu oficiální propagandu, že si ji uvědomují, protože je důležité. Je důležité mluvit pravdu, žít pravdu, prostě, protože ona ta pravda se nakonec ukáže. Ano.
1: A tady píše Míša Fleischer, že někde slyšel, že mají údajně Rusové záběry z družic a ty letadla tam vidět nejsou. No, tak to je to, to může se stát, že? Doporučuji si přečíst příběh o Míče Oken. Okna v mrakodrapech nejdou otevřít od roku 1956 kvůli klimatizaci a taky kvůli taky jsou neprůstřelné, nerozbitné kvůli ultralightům a kvůli atentátům. Okna odolávají. No, k tomu třeba, že do tý, toho mrakodrapu, myslím, že v New Yorku, tenkrát narazil nějaký bombardér, nebo co to bylo. To je, jak se jmenuje ten, teďka je tam znova nejvyšší. Taková ta budova, jak se zmenšuje, zužuje nahoru.
0: Empire State Building?
1: Jo, myslím, že jo. A, tak do té, kdy jsi měl narazit nějaký ten a samozřejmě jsi se poškodil, ale jako vůbec ne fatálně, jo. Takže je to takový zajímavý, že...
0: Každopádně už jenom, když si vemeš, jaký je to obrovský barák, konstrukce, jaká je to obrovská plocha, ten barák, jo? A do té plochy se opírá vítr.
1: Hmm.
0: Jo? A tady jsme na pobřeží, tam ty větry, když jde bouřka, tak jdou přes 100 km v hodině. A na jakou obrovskou plochu. To jsou šílený momenty, které na to tlačí, na tu konstrukci toho baráku. A ten barák je na to stavěnej. Jo? Takže to letadlo ano, má nějakou hmotu, má nějakou masu. Určitě ty skla by se rozbily, to má všechno nějakou svoji sice odolnost, ale ne nekonečnou. Ale ten berák by to měl přežít, prostě ta nosná konstrukce měla vydržet. Tohle to je to.
1: Jo, tohle to je o tom, tady, to je Wikipedie, prosím, takže jdeme do Wikipedie, co už jinýho, že když jsme konspirační médium. A tady, když si najdete právě náraz bombardéru B-25 do Empire State Building, jo, letecká nehoda, která se stala v roce 1945, kdy pilot bombardéru B-25 Mitchell, letící v husté mlze nad New Yorkem, narazil do toho mrakodrapu, jo, náraz sice neporušil statiku, ale způsobil 14 úmrtí, 3 členové posádky, 11 obyvatelů budovy a škodu ve výši 1 milionu dolarů. A tady se popisuje, jak se ta událost stala. Tady jsou nějaký fotky, ale to vám asi moc neřekne. Jo, ale i ta, která prostě není to poprvé, co takhle vysoký mrakodrap stál v cestě nějakému letadlu. A žádný mrakodrap nikdy předtím nespadl. No. Náhoda.
0: A to se nebavíme o těch, že byly zakázané ty rozbory, protože by se tam našly stopy po výbušninách a tak dále a tak dále. Takže jo, tohle to všechno je to prostě událost, která rozpoutala nechutnou agresivní dominanci bez ohledu na životy lidí. A je to věc, kterou si musíme připomínat, protože vlastně ve svém důsledku to, co potom následovalo, tak bylo úmrtí spousty lidí po celém světě. Tak. Já bych se tomu tématu asi byl...
1: Poslední tady, Péťo, odpověď na to vše najdete, když si pustíte začátek olympiády v Číně. Tam lítá drak nad stadionem, vše je hologram. Díky. Tak, to máme, tohle téma jsme probrali, myslím, že fest, ale není to jenom o tom v životě, takže pojďme dál na další věci, které jsi připravil.
0: No, já jsem si to moc nepřipravil, ale připravil si to dění kolem. Nevím, jestli jste si všimli, jestli v našem mainstreamu jsou nějaké odezvy, ale teď v Indii probíhá velká pracovní schůze BRICSu. Je to z celosvětového hlediska obrovská událost, protože se tam scházejí lidé, kteří jsou, řekněme, ekonomicky půlkou, nebo možná už víc jak půlkou, toho, co se na země kouli vyrobí. Takže je to událost celosvětového významu, která se ale nás netýká, protože my s nimi nechceme mít nic společného. BRICS je organizace, která se rozvíjí, která spolupracuje a která se snaží eliminovat sílu dolaru, snaží se obchodovat na bázi vlastních peněz a tím nepodporovat ten systém, o který vlastně teď jsme se bavili, dělá takovéhle, když to řeknu slušně, skopičiny. Takže to nám tam probíhá tam. A v rámci toho kousek vedle Indie máme Irán, že jo? A Irán válčí se Spojenými státy, což můžeme říct, že je to druhé bojiště, kde Spojené státy teda bojují už napřímo, ne jako na Ukrajině, kde bojují rukami někoho jiného, tak jak mají anglosasové ve zvyku. A v této druhé válce došlo právě k velmi výraznému zvratu. A to takzvané proxy jednotky, to je Ansars Allah, jak se to přesně řekne, ty to umíš. Tak, no, Hutijové. Tak provedli útočnou operaci a obsadili pobřeží Jemenu, tam to pobřeží u Rudého moře, včetně přístavu Mocha. A tím dostali pod svoji kontrolu vlastně to hrdlo vstupu do Rudého moře. A tam v tom hrdlu jsou ještě dva ostrovy, které patří Jemenu a ty oni obsadili taky. Takže to je významná událost pro celosvětové dění, protože teď, kdo chce tak jak je blokovaný Hormuzský průliv, to hrdlo, tam, když chce někdo proplout, tak musí být potvrzený Iránem. A teď ten, kdo chce proplout tímto hrdlem, Rudým mořem, tak tam máme Hutie, což jsou, tvrdí se o nich, že je to proxy armáda Iránu. Což je další rána americké dominanci ve světě, především námořnímu světovému obchodu, protože jednoznačně tyhle ty vojáci v šlapkách, jak se jim říká, nebo v pantoflích, tak prohlásili, že veškerý obchod, který jde do Izraele, anebo je pod izraelskou vlajkou, takže oni nepustí. A spousta nadnárodních společností díky tomuto nepoužívá Rudé moře a tím pádem do prčic. Nejdou touto kratší cestou, ale musí obeplouvat Afriku. Čímž jsou v podstatě, to je delší doba plavby, dražší plavba, zvýšené náklady. No a tím vzrůstá ku podivu význam severní mořské cesty, protože severní mořská cesta jako spojení mezi východní Asií a západní Evropou je v tomto okamžiku rychlejší, levnější. I přesto, že se tam prodírá to zboží za ledoborcem, tak už je tato cesta pro ně výhodnější. Dokonce už je jedna čínská přepravní společnost zahájila pravidelnou linku severní mořskou cestou. Takže už to začíná fungovat pro obchodníky velmi pozitivně, ale zase to je obchod, který není pod palcem anglosaské nadvlády. A uvědomme si, že anglosasové mají v podstatě svoji světovou dominanci založenou právě na tom, že ovládají námořní obchod. Právě na tom, Peťo, tohleto zobrazení, ono neodpovídá realitě. Jo? Tohleto zobrazení je vhodné zhruba k tomu, aby se zobrazilo to, co je kolem rovníku, ale to, co je kolem, nahoře kolem těch čepiček severního a jižního pólu, tak to území je výrazně menší. Jo? To měřítko právě je progresivní, takže ten pohled neodpovídá. Ale ten vršek je prostě kratší, než to obeplouvat spodem. Přestože to tak na první pohled nevypadá, to je právě díky tomu zobrazení. Protože to je koule rozložená do čtverce, nebo do obdélníku, takže...
1: Dobře, najdu si Google Earth.
0: Najdi si kouli.
1: Ano. Prosím tě, tady, já jenom udám, zajímavý je, že teda do taková perlička z toho dneška... Zase použiju, jsme konspirační médium, takže idnes.cz a tady vidíte, idnes píše Rusko a Indie posílí vztahy i obchod, Modi a Putin jednali také o obraně či energetice. Takže Vladimír Putin dorazil na jednání právě přímo do Indie, na jednání BRICSu, takže i přes to, že by ho správně měli, že ho zhaftnout, nebo jo, protože přece na něj byl vydán a tak dál, tak vidíte, tohle to je skutečnost. To je docela taky zajímavý. Jako staví se nám na zadní chuligáni, to bychom si měli jako říct, že takhle jako to Rusko asi neporazíme. A je otázka, jestli už není právě nejvyšší čas začít pošilhávat po tom BRICSu. Jo. Jenomže to znamená, že musíme něco udělat i s naší měnou a s celou naší ekonomikou, protože jsme navázaný na euro na dolar, že jo, takže musíme to nějakým způsobem, jako bude to...
0: Bude to složitý, nicméně my díky tomu, že jsme si zachovali korunu, tak to máme jednodušší. V okamžiku, kdybychom chtěli začít s nimi obchodovat, oni obchodují i přes dolary, jo, oni ne, že by ho úplně jako zahodili ten dolar, protože to prostě to je realita v celosvětovém obchodu, nicméně oni omezují, preferují prostě výměnu národních měn, takže my tím, že máme národní měnu, takže my bychom mohli, ano, my bychom mohli za korunu s nimi obchodovat. Ovšem to znamená, že musíme mít co nabídnout. Jo?
1: No, další věc, jako nesmíme mít Tajvance, že jo, a takovýhle idioty, který ty země BRICSu, hlavně tu Čínu, že jo, nasírají do běla. A mimochodem Čína je na tom tak momentálně, že zvažuje, jestli vůbec má význam jako držet velvyslanectví v České republice, jo. Což je takový zajímavý, že by si Češi prostě mohli ty věci vyřizovat zrovna tak v Maďarsku. No, takže takhle jsme to dopracovali jako v těch našich vztazích.
0: Bohužel to je politika a diplomacie je výraz politiky. Jo? A to je i v diplomacii, i v politice je, že prostě akce vyvolává reakci. A někdy ta reakce je taková, že končí vojenským střetem, protože ta válka je pokračování politiky násilnými prostředky. Ano? Tam, kde selže diplomace, nastupuje armáda.
1: No, jenomže, jak vidíme, naše vlády prostě pořád ještě budou líst do prdele Americe a proto se nerýsuje nic, jako už bych chtěl, že by někdo prostě začal přemýšlet hlavou a postavil se na vlastní nohy, to si myslím, že se nějak nestane. My budeme poslední nebo mezi posledníma, který budou ještě tady, jak se tomu říká, garantovat, že patříme na západ a budou vzývat prostě duchy minulosti a zatímco třeba naši němečtí partneři, že ty už jsou dávno na půli cestě do BRICSu mimochodem. A ale nemluví se o tom, že jo, jako to zná, tak se nemluví o tom, že Německo si nezničilo, ale zachovalo svoje marky, oni to mají prostě v trezorech, jo, pro případ, že by se to třeba mohlo hodit, jo, jako...
0: Ano, že by odešli od eura, ano.
1: Tak jako náhoda.
0: No, toto přitom, jsou Němci.
1: No, ale jo, ale vím to, že prostě v době, když tam vystrčil, přilítnul, jakože jsem Tajvanec a my všichni jsme Tajvanec, jo, kdo dostal notičky prostě z ambasády a udělal tam za sebe blbce, tak, že jo, Čína okamžitě prostě zabanovala Škodovku a řekli, že s takovýma, jako jsme my, který neuznávají prostě mezinárodní právo a to, co je uznaný prostě v OSN, tak, že s náma prostě kamarádit nebude, jo. Že jo.
0: No, a my jsme příliš malí na to, aby jsme se prosazovali nějakým jiným způsobem.
1: No, a teď si všem, ale tam chci říct jednu věc, jako oni zatrhli tu Škodovku, samozřejmě Petrov a další, a s Volkswagenu vyjelo nejvyšší vedení samozřejmě, včetně zástupců německé vlády, spolkové, do té Číny, zlí, jo, a teď tam prostě vysvětlovali a žadonili, že Volkswagen nemá s Českou republikou nic společného, že Škodovky teda ať jako klidně prostě nechají zdechnout, jo, ale že teda tady ty Passaty a tyhle ty stroje, takže to je jako to a že Německo samozřejmě uznává stejně tak jako celá Evropská unie celý jednotnou Čínu, prostě politiku jedné Číny a tak dále, jo, prostě přesně pravý opak toho, co tady blkají mainstreamový média a bláboli, jo, tak tohle to prostě se děje za našimi hranicemi a taky pro třeba ta slavná baterkárna, že jo, se staví v Drážďanech a nikoli v Čechách, jak se měla stavět, že jo.
0: Ano.
1: Hedvábná stezka končí v Maďarsku a v Polsku místo toho, aby končila v Čechách, jak bylo naplánováno, jo. Takže prostě to jsou důsledky. Takže volte TOP 09, volte tyhle idioty, prostě ano, jen víc do větších sraček, prostě ať Česká republika spadne, možná se pak více lidem rozsvítí, anebo více lidí se ještě sfanatizuje a bude volat po válce s Ruskem. Jako, je to šílený.
0: Je to šílený.
1: A nejhorší je, že jim to prochází, jako jo, že prostě ještě jim tomu tleskají tady prostě lidi, jo? A to je neuvěřitelný.
0: Jo. Dlouho tleskat nebudou, protože už i na té Ukrajině se to hroutí, na Amerika tím, že... Ale když já jsem věděl před 2-3 rokama, že Amerika je schopná vést maximálně jeden konflikt střední intenzity a ona si rozjede 2 konflikty a ten, co je na Ukrajině, tak ekonomicky není konflikt střední intenzity. Tam jsou milionové armády, nebo skoro milionové armády. Tak prostě to nemůžou dlouhodobě vydržet. To nejde prostě. A oni si ještě rozpoutají druhý konflikt s Íránem. Protože to mají rozběhnutý ideově. Jo? To je... No tak kdo chce kam, pomůžme mu tam. No. Důsledek je, že nevím, čím budeme topit v zimě, protože to, co je v zásobnicích, tak teď se musíme modlit, aby nám na radarech udělali teplou zimu. Aby nebyla přirozená zima, ale aby byla mírná, protože jinak nám ten plyn v těch zásobnicích dojde. A no dobře, máme oproti minulosti máme už slabší průmysl, nemáme tolik obrovských těch průmyslových spotřebičů, takže dejme tomu, že ty domácnosti by tou zimou projít mohly. Nicméně tohle není řešení, rozumíš? To je zase na úkor zdražování vstupů, takže i to, co se ještě dneska vyrábí, tak už se neudrží. Bude to neudržitelný. Počínaje výrobou chleba a rohlíků. Protože ty pekárny taky jedou na plyn. Jo? Pak se budeme divit, když bude rohlík za 15 korun. No.
1: Ale člověče, třeba Globus, ten už jako právě využívá solární energii, takže oni si na té střeše toho hypermarketu tam pro tu pekárnu jako používají sluníčko. Nevím, jak to bude v zimě teda, ale no a nějaký nepečený, co? Pamatuju, cukrový takový nepečený bylo.
0: Jo, cukrový nepečený, to jo, no.
1: No, bude to zajímavý, no. Až se zima zeptá. tak to bude.
0: A ona se začne ptát velmi brzy.
1: No, ale zase na druhou stranu musíme prostě ty evropské hodnoty jako podržet a být principiální. Přece nechceš, aby Evropa odebírala, nedej bože, ruský LNG třeba, že jo. Což teda jo. Sice jako ano, letos jsou to rekordní odběry, že jo, to jako kompletní Jamal vlastně teče do Evropské unie pouze, prostě tato vybrala ze 100%, ale to se nikdo radši netahá, protože to se neříká takovýhle věci. Ale jsme principiální samozřejmě a příští rok se od něj odstřihneme, že jo. Myslím, že jo. A ono ani to, že jo, zase tam je zajímavý, jak jsme principiální, že nebudeme dovážet ani ty běloruský hnojiva, takže vlastně nebude na jaře čím pohnojit pole, no, takže bude všechno bio.
0: A nebude pak co sklidit. No,
1: to je... A jo, takže další důvod ke zdražení. No tak... Oni jako říkají, že ta inflace jako přirozená musí být, že to je zdravý. Tak nevím, jestli nám chtějí jako naordinovat tady nějakou redukční jako...
0: Redukční dietu.
1: No, tak já bych to asi potřeboval, to je pravda, ale ne každý, no. No, jako... Hele, já jsem fakt zvědavej. Teď furt je to takový jako v klidu, jo? Ne náhodou snad, že jako budou volby, že jo, to s tím určitě nemá co společného, Babiš nikdy na tohle nehleděl, byť když jsme koukali na ty lockdowny a tenkrát tohle, že jo, tak vždycky až po volbách, jakože přitvrdil, tak tentokrát určitě ne, že jo, ještě o Budulínkovi, ale všimni si, že zatím jako ty ceny jsou v pohodě, všechno je takový, jakože dobrý, že klid se bouří.
0: Lezou nahoru, sice plíživě, ale lezou.
1: Po maličku, ale teď si vím, že až bude po volbách a výsledky už budou dokonány, jo, tak pak si myslím, že teprve se jako to rozjede ve velkém stylu, protože budou taky Vánoce, takže lidi budou chtít nakupovat na Vánoce, tudíž nebudou koukat na korunu a řetězce si budou chtít namastit kapsy na konci roku, takže tam si očekávám jako dost vysoký jako inflační tlaky a dost vysoký. Všimně, vzpomeň třeba loni, kolik stálo máslo před Vánocema, jo? Dneska se dá koupit v akci za 20 korun. Myslím, že to bude v pondělí, zase v Penny Marketu.
0: No jestli jo. Bude máslo a bude to máslo za 20 korun, tak si ho kupte. A nakupte si ho dost, protože je otázka, jak to bude vypadat za půl roku.
1: Samozřejmě odborníci vám řeknou, že to, ale já si myslím, zase to není tak strašný. Ono rok tohleto máslo, že vždycky je v těch hmotných rezervách těch našich západních států a potom se teda zabalí, přebalí a pošle k nám, tak je prověřeno časem a proto je tak levný. A takže, ale i tohleto máslo stálo přes 50 kaček, že když jsme ho kupovali ještě loni v zimě, a takže oni zase budou určitě jako tlačit tu cenu nahoru, protože prostě budou vědět, že Češi budou chtít pít cukroví a tohle a takže
0: užijme takže si tak, toho no. Roku můžem, ano.
1: Ano. Ale no, bude to ještě zajímavý. Máme tam ještě něco, nebo jsme probrali pro dnešek, která asi...
0: Já bych řekl, že asi všechno. Já jsem dokonce i slepil jistou veršovánku na toto téma. Nevím, jestli se teda lidem bude líbit, ale no.
1: Jsem s ní.
0: Jdem do toho. Jo.
1: Blum, blum, blum, blum.
0: Vinen jsem a nejsem sám. Viníku plno, kam se podívám, všichni jsme sedli na tu lež, že od letadla spadla věž. Jedna, pak druhá, třetí, co bez úderů dolů letí. Tím pohádka drsná začíná. V té je skrytá pravá příčina. Ten zásah mocný ničí vše, co lidského v lidech je. Pro pocit moci omamný je lidský život podřadný. Vinen jsem a nejsem sám. Přesto svou vinu odmítám. Chci v pravdě žít a nelhát. Za pravdu jasnou chci se prát. V pravdě čisté budoucnost je. A kdo je vlastenec, ten ji se mnou buduje. Nevím, dneska to asi
1: Bylo to hezký? Bylo to od srdce? Ono, myslím, že i na tyhle vážný témata je potřeba občas tu poezii takhle dát. Přátelé, děkujeme moc všem, kteří jste s náma byli až doteď. Díky vám za všechny vaše dary, příspěvky, lajky, za to, že si dáváte odběr, takovým 97 tisíc odběratelů, tak doufám, že to bude brzy. Pak nás čeká 100 tisíc a až nás budou miliony.
0: Tak se začnou dít věci.
1: To bude veliký. A zítra se uvidíme, kdo bude v Nymburku. Nymburk, ten kulturní dům Kokos, tak tam bude takový to posazení, grilovačka, pohodička, povídání někdy od po 10. hodině, od 11. řeknu, do odpoledne, takže přes den prostě přijďte do Kokosu a do Nymburka.
0: Určitě.
1: No, ty je teď někam... No, povídej.
0: Když jsme u těch pozvánek, tak já bych si dovolil připomenout a pozvat lidi do Polešovic, což je sice až na Moravě, ale předpokládám, že tam bude sešlost velká, slušná a budou se tam probírat ty věci, které se v Příčovech neprobíraly. Já si myslím, že to bude mít význam tam si dojít

0: Tak přijďte, bude to určitě zajímavý.
1: A parkovat se tam dá, zatím. Stanovat se tam dá, takže...
0: Taky.
1: Taky.
0: No tak. A detaily vám ještě upřesníme. Do
1: a bude burčák.
0: Bude burčák a bude, pozor, taky to Skaličan tam bude taky nás občerstvovat, bude. Takže hlady neumřem, žízní taky ne, bude dobrá nálada, já tam vezu knížky, stánek tam vybudujem a doufám, že to bude stát za to. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Čau.
1: Dobrou noc.

vás u pravidelného vydání pořadu Jsme ve válce. Dnes se podíváme na události, o kterých se sice píše v médiích, ale otázky, které si položíme, často nezaznívají. Společně s bezpečnostním expertem Janem Schneiderem rozebereme 7 klíčových témat dnešního světa. V první části se zaměříme na varování NÚKIB před ruskými útoky na uživatele aplikace Signal. Budeme se ptát, zda jde o specificky ruskou metodu nebo o běžné sociální inženýrství a špionážní řemeslo v digitálním věku. Následně se přesuneme do Německa, kde se mísí zprávy o ruských diverzích s klimatickým extremismem. Probereme, jak tenká je hranice mezi skutečnou hybridní hrozbou cizího státu a uspěchaným závěrem. Třetím tématem bude Ukrajina. Díváme se na střety v tamních bezpečnostních složkách očima boje proti ruské infiltraci, nebo jde o operaci Kartágo, o kontrolu nad výnosnými podvodnými call centry a prorůstání organizovaného zločinu do státní správy? Nezapomeneme ani na domácí scénu. V Národním parku Šumava leží stovky sudů s nebezpečnými jedy a minami. Proč se o riziku 3 roky vědělo a nic se nedělo? Jde o ekologickou havárii nebo o selhání státu?

0: Podíváme se také do Kanady, která zavedla registr zahraničního vlivu. Nabízí se otázka, zda by podobná transparentnost neslušela i České republice. V závěru otevřeme téma Velké Británie, kde sílí diskuze o tom, kde končí radikální pravice a začíná fašismus. A podíváme se na Blízký východ, do Izraele, kde židovský bezpečnostní expert kandiduje za arabskou stranu a česká diplomatka otevřeně kritizuje radikální osadníky. Tak, máme před sebou hodinu zajímavé debaty a já se přivítám s Janem Schneiderem do Havlíčkova Brodu. Hezký večer, Honzo.
1: Dobrý večer.
0: Tak, já si myslím, že otevřeme téma NÚKIB. Hned na úvod jde o Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, který nás začal varovat před ruskými útoky na tuto šifrovanou síť, kterou určitě řada z nás používá a známe ji. Nicméně nejde o útok, který by šel tím technickým směrem, že by směřoval na to šifrování, ale jde o jakési sociální inženýrství, manipulaci s lidmi. A já se tě chci zeptat, zda si myslíš, že toto varování, kde bylo přímo specifikováno, že jde o Rusko a ruské útoky, jestli je to metoda ruská, či je to běžná vlastně zpravodajská věc, či věc tajných služeb, či těchto orgánů po celém světě?
1: No, tajné služby se učí od všech nejrůznějších podvodníků a zločinců, takže ty metody není třeba vyvíjet, ale oni je jenom propracovávají a pasují prostě pro ty své účely, ale není to opravdu nic nového pod sluncem. Mm-hmm.
0: Takže když se zeptám, jestli něco podobného používá třeba Amerika, Čína, Velká Británie, Izrael, tak já se tě chci zeptat, my pořád žijeme v takovém módu, že všechno, co se kolem nás odehrává nebezpečného, tak všechno pochází z Ruska. A mě by zajímalo, jestli je to záměr, či jak to můžeme rozlišit my jako běžní uživatelé, občané.
1: No, já myslím, že to používají všechny služby na světě, protože to je vlastně základ činnosti s lidskými zdroji, neboli humintem, takže dostat se někomu do přízně tím, či oním způsobem, prostě odhadnout psychologický profil dotyčného a tak dál, to je prostě skutečně malá násobilka každého zpravodajce, ale i zločince, ale i, já tady to řeknu, ono to je totiž, já bych to řekl, jako užitá grafika na průmyslové zdroje, tak je užitá psychologie a tohle to, tady mě napadají prostě ty skořápkáři, protože když na ně koukám, to jsou geniové, jo, psychologický, a nebo třeba kouzelníci. Jo, všechno to má prostě podobný modus operandi, že se odvede pozornost někam a pak se toho využije. Takže to opravdu není nic specifického. A k tomu, co jsi říkala, jako že poukazují na Rusko, tak to bych řekl, že to je skutečně zločin, to je oslabování obrany schopnosti nebo odolnosti států, protože ti lidé se zaměří prostě jenom na jednu stranu a z ostatních stran jakoby toto nebezpečí nebylo. Čili když tatáž strana, vůči které se ohrazujeme, přijde z jiné strany, tak má dveře otevřené. Takže tohle bych řekl, že je prostě naprostá zrada na branži, protože zpravodajské služby se mají soustředovat nikoli na rizikové subjekty, že by prostě řekli, rizikový subjekt je Rusko a všechno, co jde z Ruska, je špatně a všechno, co jde z Ameriky, je dobře. Prostě to je opravdu nesmysl a za tohle by měli ty lidi být trestně stíháni, protože to je skutečně oslabování obrany schopnosti. Ty zpravodajské služby, každý si to může přečíst v zákoně, mají v působnosti jevy, kritické jevy, ať jdou odkudkoliv. Čili jestliže oni to omezují prostě na jednu zemi, tak skutečně dělají teda opravdu velmi špatnou práci a ty lidi v podstatě zavádějí špatným směrem. Oni v podstatě působí v intencích toho organizovaného zločinu nebo té špionážní služby a tak dál, protože ty lidi neučí přemýšlet o tom problému obecně, obecně, ale prostě oni jim řeknou, tady je někdo špatný a všechno ostatní je dobrý. Prostě to je skutečně nakročení k velký tragédii.
0: No, tak za tohle to ti děkuju, protože jsi prakticky předešel tu moji otázku, protože jsem se tě chtěla zeptat na to, jako, že bychom přece měli vnímat ty hrozby jako celek a ne vytrhávat jednu z kontextu ve chvíli, kdy samozřejmě kousek od nás běží, probíhá už 5 let konflikt, ale je to součást propagandy. Já ti děkuji, jestli nemáš k tomuto tématu už nic víc, tak bychom se mohli posunout dál?
1: Můžeme.
0: Tak, ale musím tedy říct, že vlastně teďka tady touto poslední odpovědi a mým na závěrečným komentem se dostáváme v podstatě k něčemu podobnému, protože my sledujeme už nějakou dobu a vlastně incident, který se odehrál v Německu, v Lipsku na letišti byl objeven dron s výbuštinou poblíž vlastně letadla, dnes už víme, že tam ta údajná munice tedy nebyla. A Německo nám oznámilo, německé zpravodajské služby, že jde vlastně o hybridní útok ze strany Ruska, ale současně v tu samou dobu zachytili útoky na rozvodné sítě. A objevil se pachatel, levicový aktivista. A já se tě chci zeptat, protože to by mě zajímalo určitě i naši diváky, jak se v té situaci, v které my prakticky už 5 let žijeme, jak se rozlišují tyto útoky od sebe. Jestli mají vůbec zájem ty zpravodajské služby to od sebe odlišovat?
1: No, to je naprosto přesná otázka. Já se obávám, že zpravodajské služby vždycky seberou to všelijaké smetí, co se objeví v těch médiích a nahrnou to na to Rusko a snaží se je prostě pokálet, seč to jde, což je zase naprostá tragédie, to je naprostá znevěrohodnění jakékoliv zpravodajské činnosti. Já si myslím takhle, zpravodajské služby, aby mohly něco sdělit věrohodného a upozorňují zpravodajské služby, nemají ve svých, v zákonem výměru svých adresátů nemají veřejnost. Zpravodajské služby nemají co mluvit na veřejnosti. Zpravodajské služby mají mluvit pouze k politikům. A ten politik by měl se naučit, když mu zpravodajci něco přinesou, tak říct, co by ne. A co, třeba to tak není. Přesvědčte mě, že to tak je. Ty zpravodajci musí mít ty informace ověřené z více zdrojů. A tady se naskýtá právě ta velká záludnost, že musí zjistit, jestli ty zdroje nebyly nakrmeny jedním člověkem. Myslím, jak se říká, nenakrmil už jeden člověk. To je třeba kauza Mošnov, kdysi dávno se zjistilo, že to prostě šlo ze 3 zdrojů a ty 3 zdroje byly nakrmeny jedním člověkem. Takže to je pak velká tragédie. Čili ty zpravodajské služby by se měly pohybovat v rámci, jak si té civilizační výše by měly odpovídat. Prostě my se tady furt chlubíme, že ta Evropa je založená prostě na řecké filozofii a řecká filozofie, nebo každá filozofie je založená na pochybnostech. To znamená, ten člen vlády, jestli nechce vypadat jako čulpas, tak se musí ty zpravodajce prostě podrobit jako tvrdému výslechu, aby ho přesvědčili a ne jim zobat z ruky. Což je bohužel prostě tenhle ten případ. Oni jsou tady nasměrovaní prostě proti tomu Rusku a dělají ze sebe tajtrlíky, protože tady se to ukázalo během týdne, že to vůbec nic nemělo nic společného, že tady prostě smíchali hrušky s jabkama a hurá prostě na ty Rusy, což je skutečně jako profesní lapsus naprosto totální. Jo. Takže tady bych řekl, že jednak v tom Lipsku se vůbec nic nestalo. Do té doby se vůbec nic, žádná nová informace neobjevila. Vůbec nevíme, jestli to letadlo, které bylo údajně v opravě, jestli odlítlo, je velmi pravděpodobné, že vůbec v něm žádný výbušniny nebyly. A celý to vypadá prostě jako taková velmi chatrná fligna, prostě, kterou se chtěli někomu zavděčit. Jo. Takže prostě měli by se všichni ty, co to tvrdili, by se měli veřejnosti omluvit, že tady opravdu, jak se to říká, šíření poplašné zprávy. Jo.
0: No, nabízí se taky otázka, Jak často se stane, či máme vůbec nějakou statistiku nebo přehled o tom, jak často se stane, že dojde k takovému omylu, že je někdo obviněn překotně a vysvětluje se to potom dodatečně, protože takové případy přece známe, ale ty byly teda katastrofálních rozměrů. A teď mám na mysli teda to, co se stalo v Iráku třeba, jako kdy jsme byli falešně informováni, a proto se tě na to ptám.
1: Mimochodem ten Irák, to je přesně ten případ, kdy tam byly tři informace o tom, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení, a pak se zjistilo, že všechny ty tři informace pocházely od iráckého exulanta pana Čalábího, který se doufal, že se stane premiérem. Jo. Takže to je jako jeden z těch otřesných případů. Jak často změní, to by se nemělo ani o tom mluvit, protože to je prostě ten vyšetřovací proces. Tady je to u té policie, je to daný trošku lepší, protože oni ty policajti musí přesvědčit státní zástupce, respektive státní zástupce, když jim něco nařídí šetřit, tak je musí přesvědčit, že tam něco je. Takže tady probíhá určitý dialog, určitá interakce. Jo. U těch zpravodajců tam je to mnohem složitější a já si myslím právě, že by ti členové vlády prostě opravdu měli být strašně opatrní, než co o těch zpravodajských služeb, jak si převezmou, co ovlivňuje jejich jednání. Myslím si, že ty zpravodajské služby jsou velmi užitečné, že to tak řeknu, a není to žádná pomluva, prostě v drobných případech, ale tu geopolitiku pro Boha ať nechají stranou, to ať nechají prostě politikům. Jo. Takže asi takhle není žádná ostuda. Já jsem byl právě sem do dneška naštvaný prostě na Babiše, jak tenkrát opakoval u těch Vrbětic potom Koudelkovi, že existuje jenom jedna jediná vyšetřovací varianta. To je prostě největší hanba, kterou může udělat prostě, a jeho to ani nenapadlo se ho zeptat pro Boha, a to tady nejsou jiný. A jak je možný, že za 6 týdnů to bouchlo znova? Kde máte ty dva Rusy? Jak to mohli zvládnout? Prostě úplně primitivní, jednoduchou otázku mu prostě nedal. Jo. Takže ty vyšetřovací varianty, prostě ten správný politik by se měl zeptat, jaké jsou varianty toho, co mě tady přinášíte a co pro to mluví a co mluví proti tomu a jak jste se s tím vypořádal. Jo? Takže to je prostě decentní intelektuální práce, ale obávám se, že to jsou pojmy, které tady moc nejsou zdomácnělý.
0: Já tady s tebou naprosto souhlasím a mám stejný názor. Já Vrběticím nevěřím, protože já jsem přesvědčená o tom, že to byla akce, která měla mentálně nastavit naši společnost na ten konflikt. A zatím mi to nikdo nevyvrátil, ale prosím tě, nebudeš se na mě zlobit, když se ti zeptám, jenom dneska máme to tragické výročí a já jsem viděla Colina Powella v těch záběrech, kdy se opakují ty staré zprávy, když tak mě opraví, jestli říkám správně, Colin Powell, protože to byl on, který nám řekl o tom Iráku ty informace, v kterých jsme žili v Milných.
1: No právě, no, to on byl vlastně sveden na scestí a ke cti mu když řečeno, že ve svých pamětech tento den označil za nejhanebnější den v jeho životě. Takže klobouk dolů, to je přesně ten případ, jak se ptala, jestli ten člověk je schopný nebo ta služba je schopná prostě změnit ten názor. Co se týče toho výročí, tady jsou ještě, řekl bych, dvě výročí. Jo. Jednak 9-11, což já si myslím, že nebudem tady rozebírat, protože od té doby se skutečně nic nového neobjevilo. Stále zůstává záhadou, kdo se před tím útokem na dvojčata zbavoval těch akcí. Stále zůstává stranou ta expertní zpráva té asociace amerických stavebních inženýrů, která je dokonalá, která to naprosto vyvrací, tu oficiální tezi. A na zveřejnění si asi budeme muset počkat, protože když Tulsi Gabbardová chtěla zveřejnit něco ohledně té psychologické operace MK Ultra a zastřelení Johna Fitzgeralda Kennedyho, tak velice brzo skončila. Takže tady, když se někdo bude snažit něco zveřejnit, tak asi tady je takový zvyk, prostě, že se odvoláváme, že Rusové nespolupracují, že Rusové nám nedávají informace. No jo, tak se podívejte, jak se chovají Američani k těm informacím. Takže to je jedna věc, tam opravdu nic nového se neobjevilo, ty pochybnosti zůstávají kolem 9-11 a vyřešeny nebyly. Ale pak je tady ještě jedno výročí, týká se, tuším, že to bylo před 30 lety, kdy byl zatčen Theodor Kaczynski, kterému dali američtí vyšetřovatelé jméno Unabomber, protože on posílal bomby na univerzity a airlines, letecké společnosti. To byl zřejmě jeden z nejinteligentnějších lidí v historii Spojených států. Oni říkali, že prostě už od malička, že to s ním jako bylo těžký. Samozřejmě, že ten sociální život u těchto lidí dostává trošku na frak. Ten člověk měl snad větší IQ než Einstein, vynikající matematik, no ale pak se to prostě nějak zechrulo a on se ocitnul, začal žít prostě v nějaké chatičce v horách, bez elektriky, bez všeho, ale vyráběl tam bomby, které pak zasílal právě na ty univerzity a letecké společnosti. Byly 3 oběti na životě, spousta, několik desítek raněných, ale co je zajímavé, tady to nechci navádět, jo, ale je zajímavý si přečíst ten jeho manifest. Já jsem to četl kdysi dávno právě a tam skutečně ten člověk má v mnohem pravdu, akorát prostě to řešení absolutně se nedá odsouhlasit, jo, ale ty jeho postřehy, prostě ta jeho kritika americké společnosti byla velice zdrcující, jo. Je pak zajímavý, že oni na něj absolutně nemohli přijít a kdyby jim nepomohl Kaczynskýho bratr, tak by do dneska snad ho neměli. Jo. Takže to byla taková zajímavá věc, kterou je potřeba zmínit a tam jsem si na to vzpomněl právě v tom okamžiku, kdy se mluvilo o jakémsi algoritmickém profilu teroristy, jako když, to myslím, říkala Hanka Lipovská, ti, kteří se pojistí, takže jako dělají všechno pro to, aby nebyli považováni za teroristy. No, já si myslím, že tam jde o biznis a že to udělala spousta lidí. Vyprofilovat teroristů je velice nesnadný. Vyprofilovat špiona je zajímavější, protože to už je vědecká metoda a já vím, že koncem 80. let Státní bezpečnost, co si takového udělala, počítačově prosila prostě obyvatelstvo, vyjelo jí z toho asi 10 lidí a z toho tuším 1 nebo 2 se skutečně po přibližším šetření bylo zjištěno, že pracují pro cizí zpravodajskou službu. Takže ano, ty vědecké metody určitě lze použít, ale tam je ta otázka, jak se prostě zeptáme, jak chytře se člověk zeptá, tak chytrou dostane odpověď.
0: Já ti děkuju, že si připomněl toho Unabombera, proč jsme se toho dotkli před vysíláním a já jsem opravdu na to úplně zapomněla. A to máš pravdu, a když jsme se dotkli toho, že je obviňováno často Rusko, ty jsi teďka udělal ten vhled na tu druhou stranu do Ameriky a já bych to asi uzavřela tím, no co to mocnosti. A jestli můžu teda pokročit dalšímu tématu, protože to bych řekla, že je zajímavý, protože to sledujeme taky už delší dobu a budeme se bavit o operaci Kartágo, která byla provedena na Ukrajině a tato operace odhalila organizovaný zločin, který se týkal call center a ten organizovaný zločin s těmi call centry je nasměrován nebo respektive směřuje ke generální prokuratuře Ukrajiny. A já bych se tě chtěla zeptat, protože ty call centra a vlastně ten biznis, nějaké ty podvody a obrovské peníze byly dávány do souvislosti s tou přestřelkou, která se odehrála nedávno uprostřed Kyjeva za bílého dne, kdy proti sobě začaly válčit 2 ozbrojené tajné složky. A teďka to v podstatě ukazuje na něco jiného. Můžu se tě zeptat, jestli vlastně jsme nebyli svedeni tou střelbou na ulici a přitom v skrytu se odehrává něco, co přímo je, nejde jenom o tu čistou korupci, jak ji známe, ale jde vlastně o organizovaný zločin uvnitř vysokých státních institucí.
1: Tady vracíme se k té otázce té sociální manipulace. Ty služby jsou opravdu na to cvičené. Mm. Já se obávám, že na to byl cvičený i náš prezident a doufám, že to nebude používat proti v předvolební kampani. No a tadyhle oni se snaží prostě ty svý spory tak jako odvysvětlit tím, že tam šlo o nějakého ruského špiona. No já jsem naučený vždycky se podívat spíš na tu nejjednodušší variantu a pak teprve postupovat těm složitějším. A tam se najednou objevilo to, že vlastně ty pozadí bylo, která služba bude ovládat tu zločineckou strukturu, která má dělá ty centra falešný. A jak se říká, když máš dobrýho kamaráda státního zástupce, tak nepotřebuješ advokáta. Jo? Takže oni, tyhle ty zločinci, měli prostě skamarádili se státními zástupci, s prokurátory, který jim prostě tuto činnost kryli. Čili v takovém případě, když policie začne šetřit, tak ten státní zástupce mu prostě dá přes prsty a zločinci můžou dělat, co chtějí. Když Jermak, ten je jako takový vybroušený vzor toho organizovaného zločinu v nejvyšších strukturách, tak Jermak sice odstoupil, ale na frontu nešel a dál se tam prostě pohybuje v pozadí, takže já si myslím, že tady se ty hranice myslitelného posouvají až za hranice nemyslitelného. Prostě ta Ukrajina je jeden velký korupční skandál. Nakonec i Evropská unie teďka, jak jsem zjistil, se nemůže dopočítat asi 27 miliard euro. Pentagon se nemůže dopočítat asi 38 miliard dolarů. Ty mimochodem měly jít přes Estonsko a tam v Estonsku v těch bankách měl velké slovo nedávno zesnulý otec paní Kalasové, že jo? Takže to je prostě staré struktury si hrajou prostě pro sebe takový bago. No, takže tady to vypadá prostě, že šlo skutečně jenom o to, se servali prostě, kdo bude těžit z těch call center. A jedna je tady taková pikantnost, jo? To jsem se opravdu musel zasmát, protože obě ty služby, které po sobě střílely, teďka čelí jednomu společnému problém. Tam mají na Ukrajině takovou strašně divokou jazykovou ombudsmanku. To je opravdu jako osoba šílená. A ona si všimla, že když oni po sobě stříleli, tak po sobě pokřikovali rusky. Takže ona teďka dává otázku, jak je možné, že příslušníci tajných služeb používají v akci ruštinu. Takže zřejmě by byla spokojená, kdyby po sobě stříleli, ale kdyby si nadávali ukrajinsky, jo? To by mě nevadilo. Ale prostě, protože mají prostě ještě další ideologický průšvih, že po sobě při té střelbě řvali rusky, tak to jim opravdu přeju, to se jako musím přiznat.
0: Já na to teda musím zareagovat, protože ono to začíná skoro vypadat, že vlastně tím, že se tam mluví rusky a my to slyšíme tady a všude, jakože většina z nich mluví rusky a ne ukrajinsky, tak já chci říct jednu věc, že to vypadá, že je to větší zločin, než to, když přehazují ty peníze z Evropy, který tam prakticky posíláme. Jako jo. A to je to, já nechci říct nevážení si, ale mě už začíná, já si myslím, že celá naše společnost, že je většina už naštvaná na to, že se tam permanentně posílají naše peníze. A tady bych se tě chtěla zeptat, jestli vůbec jsou ty elity, které tak bezuzně posílají peníze na Ukrajinu, nějakým způsobem varovány, teď proběhne operace Kartágo, vidíme, že to směřuje ke generální prokuratuře Ukrajiny, jako varují vůbec před tím, aby tam neustále pumpovali naše peníze? No, jsou nějak propojení?
1: K tomu řeknu ještě, sice Kartágo musí být zničeno, že jo? Takže doufejme, že to je v pozadí toho. Nicméně, já se obávám, a zažil jsem to, když jsem sloužil v těch 90. letech, že občas policie šetřila a likvidovala nějaké zločinecké uskupení a výsledkem bylo, že uvolnila prostor pro jiné zločinecké uskupení. Jo. Takže tady se obávám, že to prostě jako přisknout některé straně, jako nepochybně dobré úmysly, je trošku s otazníkem. Tyhle ty dvě služby, ta prokuratura a ta vyšetřovačka, který to rozjeli, tak ty jsou napojený na Spojené státy. Zelenský je tenkrát chtěl zrušit, musel to, druhý den musel ten zákon prostě dát zase zpátky. Takže zřejmě tady jde o to, že si ti, kteří jsou, mají nakrátko ke Spojeným státům, prostě, že si dělají prostor a likvidují prostě ty, kteří jsou taháni nebo placeni odjinud. A tady mě napadlo právě ty peníze, ty obrovské peníze, no tak ono to nejde jenom do těch zlatých hajzlíků, ale já si myslím, že oni tam právě připravují finance pro politické subjekty, které
0: volby. Máš na mysli volby.
1: Po volbách a po ukončení konfliktu tam prostě budou vyjedou prostě, bude ta politická situace jiná a oni tam prostě ládujou peníze, aby ty jejich spřízněné politické subjekty prostě udrželi tu trajektorii toho ukrajinského vývoje na téhle lince. Jo. Čili ono se to všecko nedefrauduje, ono se to taky trošku silážuje prostě pro futuro. Takže tam těch nápadů, co se s tím může dít, je strašně moc, ale já si myslím, že tohle to nemůžeme pominout. A ještě jedna věc, ono, co se týče té defraudace, vzpomínáš si na Afghánistán, kolik tam toho Američani narvali, jak se toho nemohli dopočítat. Vzpomeň si na Irák, jak tam ty firmy, které byly nakrátko s Dickem Cheneym, prostě Halliburton a tyhle ty peníze tam prostě lítaly, čili chudák americký daňový poplatník, když oni si ty dolary tisknou, tam to je trošku jinak, ale prostě já si myslím, že ty konflikty jsou opravdu jenom proto, aby se roztočily ty penězovody a výhoda je v tom, že oni řeknou, ano, jsme ve válce, čili ty informace jsou utajené prostě a není možno do toho strkat nos a tím pádem prostě jsou za vodou.
0: No, chudák daňový americký poplatník dlouhou dobu určitě, ale já bych řekla, že teďka chudák daňový poplatník a ten, kdo pořád posílá peníze do Evropské unie, tak poslední dva roky jsme to my. Ale jestli můžu, pokročíme k dalšímu tématu a dostaneme se domů. Dostaneme se do Národního parku Šumava, kde leží, a mně to přijde naprosto neuvěřitelný, co jsme se teďka dozvěděli, stovky vlastně barelů v kovových barelů plných toxického odpadu, může to hrozit výbuchem, leží to tam, nebo respektive ví se o tom od roku 2023, kdy to mělo být, mělo se to začít likvidovat s výhledem do roku 2028. A já se tě chci zeptat, jestli je tohleto problém ekologický, nebo je to vlastně, já osobně si teda myslím, že to je, jde o naši státní bezpečnost, protože jestliže něco takového je v Národním parku Šumava, je to nějakým způsobem pod kontrolou, aby se k tomu nedostali lidi, jak je vůbec možné, že se teďka po 4 letech vlády minulé se dozvídáme takovouhle výbušnou informaci. Co o tom víš?
1: Nevím o tom dohromady nic, jenom to, co bylo v tisku, takže tady je opět nečinnost státního zastupitelství, že jo? To je pánem toho trestního řízení a tady je na místě se zeptat, co to státní zastupitelství nebo proč nekonalo. Tady by mě zajímalo především, co to je za pozemky, jak se to tam dostalo a tady je možná odpověď na otázku, proč se to přestalo šetřit. Že zase někdo z toho měl těžký vývar, jak se říká. Já jsem už před 30 lety tehdejšího ministra životního prostředí Skalického upozorňoval na to, aby se věnovali ekologické kriminalitě, nikoli ekologismu, ale kriminalitě. Měli jsme tam případ, že nějaká firma si pronajala pískovcový lom a pak jsme zjistili, že tam chtějí skladovat biologický odpad z nemocnice, což teda při průsaku do spodní vody by mohlo jako opravdu být katastrofa, podobně jako tohleto. Čili já si myslím, že ten stát jako v tomhle tom má strašný dluh, co se týče ty odpadové kriminality, protože víme, kolik je různých skládek, víme, jak se to sem pokoutně dostává, víme, jak se to strašně těžko dává zpátky a tohleto je oblast kriminality, prostě, která je děsivá a já doufám, že tohleto, aspoň tenhle případ, že s těmi příslušnými orgány zatřese a že s tím začnou zabývat, protože tady jde skutečně minimálně o zdraví lidí, ale potažmo je to může ohrožovat i na životě. A další věc je, já se jako zastavuju nad tím, přeci ta, jak se tomu říká, dekontaminace je velice lukrativní záležitost. Jo. Proč se toho někdo nechopil? Už za tými minulý vlády, jo. Proč si to si Fialovci jako mohli, to mohli přihrát nějaký firmě a mohli z toho těžit, jako ten kickback mohl být jako velice velký. Je možný, že tenkrát nebyla ta konstelace hvězd taková, že by to ten jejich favorit vyhrál, takže možná proto se na to vykašlali a spolíhali, že prostě až se mu třeba uvolní kapacity, takže mu to přisunou, protože tohle to jako čistit tu půdu je věc, která se dá těžko odhadnout, jak bude náročná. A pohybují se v tom prostě ukrutný peníze. Takže já bych to riziko opravdu nepodceňoval, nevím, co tam je za látky, možná Turek měl takový nešťastný vyjádření, že tam poplašty látky, ale to je celkem jedno, protože já si myslím, že to není poplašná zpráva, co řekl. Jo? On opravdu zdůraznil, že to tady končí sranda veškerá. Takže znova bych šel a pan Jeroným Tejc by se asi měl zase zabývat nečinností státního zastupitelství po celou dobu, jestliže se to vědělo už před 3 lety a nic se nekonalo. No tak to je trestný čin, jak vyšitej, že jo.
0: No já se tě zeptám z druhé strany, navíc teda by mě teda zajímalo, protože mi tady takový skládky, teďka nedávno byla jedna velká v Jiříkově, což je kousíček od nás, ale to nebyl toxický odpad podotknu, ale i tak to byly velké peníze. Mě by zajímalo, jakou cestou se k nám dostávají tady tyhle ty odpady. No přece... Já nejsem zastánce Schengenu v každém případě, já jsem zastánce hranic a kontroly a aby se takovéhle případy nestávaly, nemáš pocit, že nám selhávají i kontroly na hranicích, protože to nejsou přece záležitosti, které se odehrávají ve firmách uvnitř České republiky. Jenom.
1: My se stáváme skutečně jako odpadním košem. Tady ten Schengen má naprosto tragické důsledky. Já si myslím, že Schengen by mohl platit pro osoby a osobní auta, ale ne pro nákladňáky, prostě protože tady se ta trestná činnost je velmi rozvinutá. Takže ano, takhle, tady je důležitý to, tady je soukromý vlastnictví. Ten člověk má pozemek a řekne vám je potom kulový, co já si tam prostě, s kým si tam svezu. A oni to tady deponují jenom dočasně, to je dočasně, samozřejmě, že to tam na furt, jo. A to je právě hrozně těžký. Tady ta role státu by měla být silnější, ať se to prostě lidem, kteří se zastávají jaksi menší role státu, nebude líbit, ale tady opravdu jako to jde slustej do tenkejch. Jo. Tady to není žádná legrace. Takže těm lidem pak, jako když začnou mít nějaké vyrážky a problémy, prostě tak najednou to je jasný a najednou začnou řvát, jak to, že ten stát nic nedělá. Takže já si myslím, že tady by skutečně ten, kdo to tam je, Červený, že jo, na tom.
0: Ano, Igor Červený, no.
1: Takže tady by měl jako opravdu jako hodně, hodně nabrousit ten svůj přístup, prostě protože tady to není, to opravdu není legrace. A víš, mě napadlo, víš, proč to možná není tak jak frekventované mediálně, protože tam se nedá říct, že by to bylo z Ruska.
0: Aha, ježiš, no tak to máš teda pravdu, to s tebou naprosto souhlasím, ale určitě tady tyhle ty odpady, já vím, že k nám byly už odhaleny, že byly z Rakouska a z Německa, ano, máš pravdu, myslím si, že to byla velice trefná poznámka. Já, jestli pokud k tomuhle něco nemáš, mě by teda zajímali i celníci, kontroly, jako ano, můžeš mít v ruce papír, mám tady místo určení, soukromý pozemek, ale přece nemůžeme přes hranici pustit kamiony, ani mít, že bychom věděli, co se tam veze, pokud je to toxický odpad nebo odpad jako takový. Asi tak teda, jestli už k tomu nic nemáš, půjdeme dál.
1: Ano.
0: Tak půjdeme do Kanady teďka a to se mi zdá docela teda, i když z Kanady poslední dobou chodí samé šílené zprávy, a tak tahle ta vypadá velmi pozitivně, protože Kanada zavedla povinný veřejný registr pro subjekty, které jednají v zájmu zahraničních mocností. A cílem není zahraniční vliv zakazovat, ale zajistit transparentnost pro veřejnost. Takže můžeš mluvit, můžeš prezentovat, ale každý, kdo si pustí televizi, uvidí plakát, cokoliv, tak prostě ví, v čím zájmu ten subjekt jedná. Co si myslíš o tom, my oba máme stejný názor na zákon FARA, který ještě nemáme a moc bychom si ho přáli. A co si myslíš o tomto návrhu, jestli by Česká republika se měla inspirovat a jestli, jak dalece je to podobné tomu, o čem se bavíme, pokud se budeme bavit o zákonu FARA?
1: Já se obávám, že jako v roce 89 jsme byli poslední zemí, kde to řachlo, tak že budeme zase na chvostu těch zemí, který přijmou ten zákon a že do té doby se tady budou dít věci. Ta Kanada je zajímavá, já to vidím docela v té souvislosti s tím, jak se teďka strkají s těma Američanama, takže oni chtějí mít jasno, kdo, koho platí Amici. Jo. Je to naprosto legitimní, přesně tak, jak říkáš, prostě jste tady vítaný, akorát musíte prostě vyložit karty na stůl. Je to důstojný, je to férový, je to transparentní, tam není jediný, neschledal jsem jediný důvod, který by tomu bránil. Akorát si obávám, že tady, když si jsme tady přijímali zákon o praní špinavých peněz a tam byla tak novela týkající se takzvaných pepíků, PEPs, to jsou politicky exponované persony, jo. A tam bylo prostě Kalousek se zase ukázal a nakonec z těch politicky exponovaných osob se to dotklo dvou, a to byl tuším Ivan Pilip a Tošovský, osoby, které pracovaly v zahraničí. Jinak se to prostě nedotklo nikoho. Bulhaři naopak vzali plný výměr těch politicky exponovaných osob, to znamená, a že všichni ty poslanci, státní zástupci, všichni tyhle, kteří dělají prostě nějaké bankovní operace, tak podléhají zvýšenému dohledu a ten bankovní úředník musí být srozuměn se smyslem té operace. Jo? Nemůže se vymykat něčemu. To běžnému provozu, i když běžný provoz u některých je běžný provoz, že tam dávají strašné úplatky, takže to ne, jo. Prostě musí odpovídat charakteru té funkce, to znamená, politik si tam nemůže ukládat miliardy. Mimochodem to teďka bylo zajímavé u toho AFD, financování AFD, tam opravdu jako ten smrad z té minulosti je velký, protože ta firma Degusa, kterou měl ten Flink, tak ta byla zlato ze zubů vězňů v koncentračních táborech. Jo? Takže ta minulost tam opravdu, jako nedivím se, když někdo na ně vyskakuje a říká, hele, jako nešlo by to bez této finanční pomoci, protože to je opravdu, jako, to je velmi kontaminovaný. Ale na druhou stranu oni říkají, podívejte se, to říká pan Bystroň, když jde o nás, tak to jsou jako všichni zbouřený, ale co takhle paní Kolová, která si ukládala, a když Kol končil, tak ona si ukládala jako 10 000 euro na účet a to nikoho nezajímalo. Jo. Takže to je zase prostě dvojí metr. Naprosto s tím souhlasím, tenhle ten praní špinavých peněz a registr zahraničního vlivu velice úzce souvisejí a když se je podaří nastavit vymáhat dodržování, tak by to mohlo úžasně skultivovat politický život u nás.
0: Mně ještě napadá taková věc, že já bych chtěla, mě by zajímalo takový nějaký propočet, kolik se investuje peněz do toho, aby různí ty neziskové organizace vysvětlovaly, co to jsou dezinformace a jak edukovat správně na školách a zacházet jako s internetem a všechny tady tyhle ty věci, by se nemuseli prakticky dělat, kdyby jsme měli takové opatření, které by transparentně na každého, kde by mohlo být podezření, tak by se prostě muselo prokázat, jako od koho ty peníze k němu jdou.
1: Přesně tak, no. A pak by dostal, oni se tomu hrozně spěčujou, přídomek, že to je vlastně ve prospěch, oni říkají zahraniční agent, no, zahraniční jednatel. A ti to by neměli přístup do školy. Já bych řekl, že to by mělo velmi očistný vliv.
0: Myslím, naprosto souhlasím, myslím, že to štve hrozně moc lidí. A můžu teda na další téma, a to je, v Británii sílí vedle Reform UK ještě radikálnější hnutí Restore Britain, které čelí obviněním z antisemitismu a etnického nacionalismu. A média mluví o vzestupu moderního fašismu. Jako to hnutí však získává obrovskou podporu. Takže já se tě chci zeptat, kde přesně vede hranice mezi radikální pravicí a fašismem. A to je teďka velký téma. Vzhledem i k tomu, co se odehrává v Německu po těch volbách.
1: Ano, ano, ten... To nálepkování, extrémní nálepkování je prostě móda, ty slova ztrácejí smysl, jsou naprosto vyprázdněná a jenom si ty lidi takhle jako po sobě házejí bláto. Já si myslím, že ten radikální pravice, ano, proč ne, demokracie opravdu není, jak se říká, soare v dívčí škole, je to tvrdé uspořádání a ti lidé chtějí-li, aby byli akceptováni se svými názory, tak musí druhým taky akceptovat jejich názory. Takže na to existuje takový starobylý pravidlo, že ti stoupenci radikální pravice by měli strpět proti sobě to, co sami dělají. Jo? Čili když se dostaví do pozice, že by někdo proti ním takhle vystoupil a pro ně by to bylo akceptovatelné, tak bych řekl, že to je ještě v pořádku. Ale pak si... ten přístup by mohl být takový, že by se jim to už začalo zajídat. A to si myslím, že je právě ta hranice, že by oni poznali, že když se takhle sami budou chovat k druhým, takže už je to přes čáru. Jo? Čili, jak se říká, nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě. Že to je docela dobrý, velmi praktický měřítko. Jináč tady se opravdu strašně žongluje s těma pojmama jako antisionismus, antisemitismus, antijudaismus, antiizraelismus. To jsou všecko takové postoje. Já si vzpomínám, že T.G. Masaryk říkal, že měl vlastně tenkrát z výchovy na Moravě takové jako lehce antisemitské vzdělání, jo, povědomí. Jo. Že to prostě, ty lidi si to ani neuvědomují, protože tam se to tak jako traduje a bílej žid a já nevím co. Je to otázka vzdělání, je to otázka i určitý kultury. Tady ten faráč si myslím, že by měl si být na pozoru, že by měl, podobně jako u té AFD, která říká ano, Benešovy dekrety, ale je to prostě pár lidí v tom Bavorsku, není to náš program, čili ten faráč by měl asi se takhle jako vymezit. A bylo by to velice prospěšný pro tu Británii, prostě tato strana, já si myslím, že jako je velmi dobře, že tam je. A na druhou stranu je potřeba taky si uvědomit to, když to tak řeknu, fašistický nebo k nacismu příznivý prostředí v té historii, to byl Edward VIII, že jo, který měl tu americkou zpěvačku. No tak ten byl častým hostem Hitlera. Otec Maxe Mosleyho, to byl ten producent Formule 1, tak se jmenoval, jak se jmenoval, Oswald Mosley. Tak to byl šéf anglických fašistů. A oni tam skutečně měli veliký vliv, veliký zázemí, takže to není možný podceňovat. Ostatně Rudolf Hess, za kým tam letěl do té Británie. No určitě ne za liberálama. Že? Takže jako, ta věc je živá, ale prostě ten Rupert Love, lídr strany Restore, se nedokázal ani přimět k tomu, aby souhlasil s tím, že král, anglický král je bílý Brit, a to kvůli tomu, že jeho otec princ Filip se narodil na Korfu. No tak to už je trošku moc, to je zbytečný. Jo. Ale je to strašně důležitý se o tom bavit jaksi bez předsudků, volně, protože ta debata, řekl bych, že velmi kultivuje politické prostředí.
0: Ty jsi zmínil aktuálně ten moment jako s tím Korfu, ale já chci říct, že teďka jsme se dozvěděli jako čerstvou novinku hned po těch volbách v tom Sasku a Anhaltsku, že vlastně Merz našknul AFD, že chce provádět etnické čistky a ti, tuším, dneska se to stalo, podali vlastně na něho trestní oznámení, takže ta situace, bavíme se o Británii a říkám, že aktuálně je to teďka v tom Německu, myslím si, že taková žaloba, že je to pouze jenom na odiv jako obrana, či má to nějakou reálnou šanci, že by to mohlo uspět?
1: Já myslím, že v tom Německu k tomu soudu dojde a on se bude muset zpovídat na základě čeho si tak myslí a že by to mohlo mít smysl, protože tohle to je jako za čárou, prostě on je zoufalej z toho a on už mele nesmysly, že jo, takže ale i takovej člověk v takovýhle tísni politický by měl udržet prostě nějakou figuru slušnou. Jasně. A tohle to prostě už je to špatný.
0: Aspoň trochu nějaké dekorum, ale nervy tady hrají a ještě nás to čeká 14 dní, 20. jsou další volby, ale já se ještě na závěr chci dostat k tomu Blízkému východu, jak jsem avizovala bývalý vysoce postavený policejní funkcionář Joav Segalovic se rozhodl kandidovat za arabskou stranu RAM. Současně naše velvyslankyně v Izraeli veřejně zkritizovala násilné osadníky. A obě tyto události ukazují, že izraelská politika a společnost jsou velice nejednotné. Píše se tady pestré, já bych teda řekla spíš nejednotné a mě by zajímalo, jako jestli se to stalo poprvé, víš o tom něco, nebo je to součást nějaké kampaně.
1: Myslím,
0: je to novinka.
1: Kandidovat za arabskou stranu je novum. Jestli to není poprvé, tak určitě je to poprvé, že to dělá takhle vysoce postavený policajt. Oni ho tam vlastně pozvali, protože potřebují pomoci s tou kriminalitou uvnitř palestinské komunity. A on se tím zabýval. A je ke cti těm Arabům, že řeknou prostě ano, my tady potřebujeme člověka zvenku, protože když to bude řešit nějaký Palestinec, tak tam bude neustále tlačen z jedné, z druhé strany, ale když tam bude žít, tak jako ten se těžko nechá ovlivnit a u něj je šance, že tu věc bude řešit prostě jako policajt tak, jak se má, jo. Takže to si myslím, že je strašně zajímavý krok. Co se týče té kritiky těch osadníků, já mám pocit, že to je tak jako trošku reakce na tu Macinkovu žádost, aby velvyslanci posílali do Prahy i věci, které se centrále třeba nebudou příliš líbit. Já bych pogratuloval paní Kuchyňové Šmiglové, protože řeknu teda konečně, jo, je to se zpožděním, ale ano, jestliže se chceme k něčemu vyjadřovat, tak prostě největší ostuda jsou dvojí měřítka a to je prostě tragédie. Takže já, když jsem byl v Izraeli, mluvil jsem s těma lidma na Shin Bet, na té kontraty jako Biska, tak oni mě tam říkali, prostě byli z toho takový smutní, ale říkali prostě, my musíme rozpracovávat ten židovský extremismus, protože to je skutečně jako sud prachu, jo. Tam je to trošku nezvládnutý teďka, takže pán Bůh zaplať, že se k něčemu takovému došlo. A já bych ještě k tomu řekl ještě třetí věc, která se teďka vlastně vyrojila, budeme ji sledovat, že premiér Netanyahu dal žalobu na list Haaretz, který s odvoláním na své zdroje tvrdí, že Bibi Netanyahu byl o útoku 7.10.23 informován předem prezidentem Spojených arabských emirátů. Bude to k soudu, je to zajímavý, ale skutečně to trošku zaznívá, rozeznívá to ta podezření, která od té doby panují, že to prostě on to pojednal určitým způsobem, aby se trval ve funkci a neřekl to nikomu z té bezpečnostní komunity, toto neřekl a tvrdí, že žádnému takovému telefonátu nedošlo, ale ozývají se hlasy, že ten velvyslanec Spojených arabských emirátů, když chodil k Netanyahuovi, tak sebou nosil vlastní komunikační zařízení, takže to Izraelci nemají ve svých databázích, jo? Takže to vyloučený není. A bude to hrozně zajímavý. Řekl bych, že složitost izraelské politické situace je nadevší představy, protože tam existují jakékoliv kombinace názorů a postojů, prostě jaký si vymyslíš. a je hrozně těžké něco udělat, jak se říká, prostě dva židi, tři názory, že jo, takže tam to jako opravdu není jednoduchý, ten bezpečnostní aspekt tam taky není jednoduchý, ale já jsem rád, že se něco takového děje.
0: Já jsem ráda, že jsi to zmínil teďka na závěr tady tohleto, protože já jsem se chytala, protože jsem si přečetla opravdu velice dlouhý a ozdrojovaný článek právě na toho Netanyahu, co teďka říkáš, a na 7. října na tohleto podezření. Tak chci upozornit naše diváky, že si mají najít Pavla Šika na Facebooku, kde to velice podrobně popisuje, takže ty si to takto zmínil a já ten vhled do té problematiky mám. A víme, že nás čekají volby. Takže koho to zajímá, tak doporučuji určitě. Pavel Šik na Facebooku. A já, jestli nemáš k tomuto už žádné další ne. doplnění, tak bych poprosila naše diváky, aby posílali otázky, protože je spousta dalších, kteří čekají na inspiraci, co si přečíst, na novou knížku, a můžete posílat dotazy.
1: Já myslím, že v současné takové depresivní politické situaci je na místě sáhnout ke staré osvědčené věci. Pan profesor Milan Machovec napsal knihu Filozofie tváří v tvář zániku. A je to takové nahlédnutí na problémy dějin filozofie, nikoli jako skvělé úspěchy našeho rozumu, jak dosud bývá tradičně pojímáno, ale jako na postupný debakl hrozící přerůst v brzké sebezničení lidstva. Machovcem akcentované problémy jsou stále aktuální a potřebné, tím spíše, že Machovec naznačuje i cesty, které by mohly tuto tendenci odvrátit, i když ono sebedestruktivní směřování je velmi silné. Velmi zajímavou je kapitola o chybách při vzniku filozofie a velmi příznačný je Machovcův závěr, že lidstvo nemůže přežít bez prohloubení ženských složek lidství. To v tomto pořadu neříkám náhodou. A jelikož samou podstatou filozofie je pochybování, podělím se o své pochybování, zda ta věta znamená jen poctu ženám, čímž byl profesor Machovec proslulý, anebo zda je také naznačením velkého úkolu, který spočívá na krásnější polovině lidstva, když ta druhá, šerednější, dovedla lidstvo tam, kde je.
0: Já ti děkuju a poprosím do studia, jestli můžou zaslat otázky.
1: Čekáme, no dneska se nedočkají, dneska největší konzument nepřijde, protože mám župan, jak je vidět, a chytně nějaký moribundus, takže dneska se od zlodějky omlouvám. Dobrý večer, je pravda, že Rusové odstřihli Evropu od plynu? Není to pravda, Evropa se odstřihla od plynu, ale jenom per huba, protože pokoutně to furt kupujou, takže je to taková taškařice. Tak, dobrý večer. Neměli by už zpravodajské služby doporučovat vládě instalaci protidrobené obrany k větrným, jaderným a dalším elektrárnám? No, já si myslím, že tohle to dělají, že to je i v rámci řízení letového provozu, ochrany jaderných elektráren a tak dál. Tam mají ty svoje bezpečnostní odbory. Takže myslím si, že v tomhle tom to jede, že tam jako zpravodajci to by jako bylo opravdu zhořčicí po večeři, jak říkají Francouzi, jo, kdyby to teďka doporučovali, to už dávno mělo běžet. Pokud jde o Lipsko, proč naši politici byli tak aktivní? Ano, proč? Protože, a teď já nevím, jak se vyjádřit slušně. Slušně se to nedá odpovědět, proto byli aktivní. Tak, co tam máme? 11. září, věřit konspiracím nebo médiím, nebo od každého trochu, jak to vidíte. To nejsou konspirace, to jsou varianty. Jo? Každý vyšetřovatel policejní dělá hypotézy vyšetřovací. Tady není, oni to nazývají konspiracemi, aby tomu jako dali takový pejorativní nádech, to nejsou žádný konspirace. Tam máte záznamy na burze, že několik týdnů před útokem na dvojčata se někdo zbavoval akcí těch dvou leteckých společností a také pojišťoven, u kterých ty letecké společnosti byly, protože ty akcie potom vzhledem k tomu plnění prostě šly velice dolů. Před pár lety prý ty pojišťovny obnovily šetření 9-11 coby pojišťovacího podvodu. Takže to opravdu to jsou tvrdá data, ten elaborát těch amerických inženýrů, těch stavebních inženýrů, to nejsou žádný konspirace, to jsou lidi, jediní lidi, kteří k tomu mají co říct, jo? Ne politici, prostě aby kecali o tom, jak se zázračně mrakodrap složí do svého půdorysu, prostě to je perfektní odstřel, jo? To všichni vědějí, prostě, že to takhle je. Takže to jsou tvrdá data, to nejsou vůbec žádné konspirace. Nechápu, že Koudelka je stále ve funkci. Proč? No to je otázka na premiéra, ne na mě. Já to mám stanovisko už dlouho jasný. Tak, je tam ještě něco? Podepsali

0: on tam hlasil, charta se mi nevyplácí, podepsal jsem spolupráci, tak jsme řvali smíchem, pak jsme zjistili, že fandu jako nějak přitiskli ke zdi, tak tu spolupráci opravdu podepsal, jenomže když tohle to šel z barťáku a hned to takhle nahlásil v té vinárně, no tak to byl agent na baterky, že jo? Takže bylo tam spousta takových zvláštních případů. Vím o jednom příslušníkovi Státní bezpečnosti, který chodil na bytový semináře. Četl jsem záznamy, který o tom dělal, nebylo to vůbec nic škodlivýho, čili je to takový, já bych se do té polemiky prostě ohledně těch agentů Státní bezpečnosti příliš nepouštěl, to je případ od případu, je to jinak, a když jsem tady byl na okrese, jsme dělali prověrky těch příslušníků Státní bezpečnosti, tak pak mi říkali, no hele, víš, tady je jeden občan, který není v žádných seznamech, ale to byl takovej práskač, že sami estébáci se nechali zapírat, když tam zvonil a chtěl udávat, tak oni se nechali zapírat a ten tam nikde nebyl, jo, takže to je takový strašně složitý a já bych to nerad nějak zobecňoval. Tak máme ještě něco? Ten odpad na Šumavě je po ruské armádě, ale proč to ožilo, komu se to hodí? No jestli to je po ruské armádě, to opravdu nevím. Vyloučit se to nedá, ale v tom případě teda to jde jako za všema vládama, které byly od toho roku 91, jo. To nevím, prostě nevím o tom, ze kdy to je, ale je to velmi vážný problém, určitě. AFD už není protestní strana na okraji systému. Její úspěch může poškodit i Česko, upozorňuje bezpečnostní expert Bříza pro Český rozhlas. Co si o tom myslíte? No, o Břízovi si... víš, co nejhorší je, že já si o něm nemyslím vůbec nic. No. A co se týče AFD, že může poškodit, nemůže poškodit, protože naopak může prostě povzbudit určité politické procesy u nás, může povzbudit spoustu lidí po celé Evropě. Já si myslím, že to je na to, jak to byly maličká země, maličké volby, tak si myslím, že ten význam je dalekosáhlý.
1: A další nás čekají, uvidíme. Ještě tam máme dotaz?
0: Kdy odvolají Vojtěcha, no nevím.
1: Já jsem, protože hlídám čas, ale hlavně si nám řekl, že jsi nemocný, tak já tě už nechci dál trápit a budu ti přát, aby ses vykurýroval, aby si se z toho přes víkend dostal a budu se na tebe těšit příště, hlavně se uzdrav. Tak se omlouvám i divákům, že jsem to takhle rychle upnula, to ale náš čas vypršel, jsem hlídač času.
0: Ještě se omluvím, měl jsem v pondělí být ve sněmovně na semináři bezpečnostním, tam jsem se moc těšil, ale jsem tak na maděru, že jsem to musel odpískat, takže omlouvám se i lidem, kteří čekali, že tam prostě budu. No. Hrozně mě to mrzí. Děkuji, pěkný večer všem. Tak.

Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mí drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte čas si udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme nad tématy, která vás zajímají, která vás trápí, o která si píšete, dění a tak dále. Dobrou chuť, přátelé. Dnešní téma bude poměrně složité, já se pokusím ho zjednodušit, ale je to potřeba. Já jsem vám v ranních zprávách říkal, že opět jsou na přetřes zmrazená ruská aktiva, z nich 185 miliard eur je prokazatelně v Belgii, to si všechno řekneme. A už zase je tu chuť si na to sáhnout. Nejenom na ty výnosy, které se utrácejí už dávno, ale přímo na tato aktiva. A je tam i několik nepřesností, takže my si to tady dáme celé dohromady. 200 miliard eur leží v Evropě. Čí jsou ty peníze? Dnes máme téma

které je podle mě mnohem větší, než se na první pohled může zdát. Nejde totiž jenom o Rusko, nejde jenom o Ukrajinu a nejde ani jenom o nějakých 200 miliard euro. Dnes budeme mluvit o vlastnictví, právu a nebezpečnému precedentu. Protože na území Evropské unie jsou už několik let zmrazena aktiva ruské centrální banky v hodnotě přibližně 200 miliard eur. Právě proto, že to není všechno jenom hotovost, tak ta cena je proměnlivá, to znamená není konstantní. Většina z nich, a zase je to přibližné číslo, 185 miliard eur, se nachází v belgickém finančním depozitáři, takzvaném Euroclearu. Mluvil jsem tady o tom před 2 lety, vy, co mě sledujete další dobu, tak to víte. A kolem těchto peněz se dnes rozjíždí další kolo politické bitvy. Některé evropské země říkají, peníze tady leží, Ukrajina potřebuje financování, tak pojďme hledat způsob, jak je využít. Jiné země říkají pozor. A právě tohle slovo bych dnes několikrát zopakoval. Pozor. Protože existuje obrovský rozdíl mezi tím, když někomu majetek zmrazíte a tím, když mu ho prostě vezmete. A existuje ještě třetí věc. Když mu necháte majetek formálně jeho, ale vezmete si výnosy, které ten majetek vytváří. A právě tam jsme se jako Evropská unie dostali. Nejdřív jedna věc úplně jasně, aby to zase někdo nepodal jako klasické vajíčko obhajuje jenom Rusko. Jo? To určitě ne. Já tady říkám jasně, Rusko v únoru zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu a Ukrajina utrpěla obrovské ztráty, hlavně materiální a lidské. To je prostě konstatování faktu. Ale dodávám k tomu také to B, to znamená, nic nezačne jen tak. Takže má to nějaké příčiny, toto je důsledek. Jestli to je nebo není legitimní, tak o tom se tady bavíme v podstatě celých 5 let. Můj názor na to znáte. Ale je třeba, a to je naprosto legitimní, diskutovat o reparacích. Je naprosto legitimní diskutovat o odpovědnosti Ruské federace. Ale právě proto, že mluvíme o právu, musíme rozlišovat mezi tím, co bychom si přáli, a tím, co skutečně dovoluje právní řád. A já mám obecně velký problém s principem, my jsme se rozhodli, že vy jste ti špatní a proto můžeme naložit s vaším majetkem podle svého. To určitě ne, protože jakmile tenhle princip jednou přijmeme, musíte být opatrní na to, že ho jednou použije někdo jiný proti nám nebo proti vám. Co se vlastně s těmi ruskými penězi stalo? Po začátku války byly rezervy ruské centrální banky držené v Evropě takzvaně imobilizovány. To je důležité slovo. Neznamená Evropská unie se stala jejich vlastníkem. Znamená, Rusko s nimi nemůže volně nakládat. Nemůže si je převést, nemůže si je odvést, tak jako to dělali v Maďarsku na Ukrajinu, že? Tak. Nemůže s nimi běžně disponovat. Ale právní vlastnictví těch aktiv tím automaticky nepřešlo na Evropskou unii, jak se tady někdy tvrdí. A právě proto se od začátku vede spor, jestli lze jít ještě dál a samotná aktiva skonfiskovat. Belgie je v tomhle mimořádně důležitá. Proč? Protože právě tam leží drtivá většina těchto peněz. Belgická vláda i nyní v září odmítá jednoduchou konfiskaci a upozorňuje na právní a finanční rizika. Belgický ministr zahraničí Maxime Prevot potvrdil začátkem září, že belgický postoj zůstává v tomto neměnný. A teď si řekněme, to není Orbán. To není nějaký stát, který bychom mohli jednoduše odbít slovy, ti jsou proruský. To je Belgie. Zakládající země Evropské unie, integrace jako takové, sídlo hlavních evropských institucí a především stát, na jehož území fyzicky leží největší část těchto rezerv. Pokud tedy právě Belgie říká pozor, tady existují závažná právní rizika, tak bychom jí měli poslouchat a nebrat to na lehkou váhu.
Jenže Evropa našla jinou cestu. Řekla v podstatě dobře. Samotnou jistinu jim zatím nevezmeme. Ale peníze, které vznikají tím, že ty prostředky leží ve finančním systému, úroky, mimořádné zisky, výnosy. A tady se dostáváme podle mě k naprosto fascinující právní konstrukci. Evropská unie postupně vytvořila mechanismus, kterým lze mimořádné výnosy vznikající z imobilizovaných ruských aktiv používat ve prospěch Ukrajiny. A tady už se nebavíme jen teoreticky. Ty peníze se skutečně používají. První část mimořádných výnosů byla určena mimo jiné na podporu ukrajinských ozbrojených sil prostřednictvím Evropského mírového nástroje. A právě proti tomu podalo Maďarsko žalobu. Naprosto správně. Bylo jediné, přátelé. To je to, co se stalo 9. září, aby to nezapadlo. Protože to je důležitá zpráva. Já to přeskočím. Maďarsko to prohrálo. A teď přichází jedna velmi důležitá aktuální zpráva. 9. září 2026 rozhodl Tribunál Evropské unie, jak jinak, ve věci T-457/24 Maďarsko proti Evropskému mírovému nástroji a radě. Maďarsko žalobu prohrálo. A člověk si přečte titulek. Maďarsko prohrálo spor o ruské peníze. A řekne si, tak a je hotovo. Soud potvrdil, že všechno je právně v pořádku. Jenže ono je to, přátelé, daleko zajímavější a složitější. Tribunál žalobu skutečně odmítl, ale zásadní důvod spočíval v tom, že nemá pravomoc tento typ rozhodnutí v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky přezkoumávat. Samotný soudní dvůr Evropské unie ve svém tiskovém sdělení uvádí, že tribunál zamítl žalobu proti rozhodnutí, které první část mimořádných výnosů přidělilo na podporu ukrajinských ozbrojených sil. A to je zatraceně důležitý rozdíl. Protože soud neřekl, prozkoumali jsme všechny argumenty a konstatujeme, že použití těchto peněz je bez pochyby v souladu s právem. Výsledek je jiný. V této oblasti nemáme pravomoc takové rozhodnutí přezkoumávat. Dvakrát podtrhuji. Podívejte se, jak o tom píší mainstreamová média. A to podle mě celý spor vůbec neuzavírá. Naopak, podle mě ho to dělá ještě zajímavějším. A teď jedna historická poznámka k Maďarsku. Ta žaloba vznikla ještě za vlády Viktora Orbána. A to je potřeba říct, protože Maďarsko se mezi tím politicky výrazně změnilo o 180 stupňů. Orbán v dubnu 2026 po 16 letech vlády skončil a Maďarsko dnes vede jiná vláda. Takže když se dneska říká Maďarsko žalovalo Evropskou unii, mluvíme o kroku předchozí Orbánovy vlády. Nic to ale nemění na právní zajímavosti celé věci. A teď se dostáváme k mé osobní hranici. Já vám řeknu svůj názor úplně otevřeně. Mně se to nelíbí. A nelíbí se mi to principiálně. Nelíbilo by se mi to ani v obráceném gardu, kdyby tam ty peníze měla Ukrajina a mělo by je dostat Rusko. Měl bych s tím naprosto stejný problém. Já osobně považuji sáhnutí na cizí majetek bez jasného a konečného právního titulu za něco, co se podle mého názoru nebezpečně blíží krádeži. A klidně to nazývejme krádež. A úplně stejně mám problém s argumentem, my jsme nevzali samotné peníze, my jsme vzali jenom výnosy. No, promiňte, položme si jednoduchou otázku. Já mám 1 000 000 korun, vy mi ho zablokujete. 1 000 000 zůstane formálně můj, ale když začne vytvářet úrok, řeknete, ten úrok, ten už váš není. Proč? Protože jste se tak rozhodli? Podle jakého obecného principu? A teď nemluvím o Rusku, teď mluvím o vlastnickém právu. Protože vlastníte-li aktivum, pak ekonomický výnos z něj je za normálních okolností přirozeně spojen s tímto aktivem. Jinými slovy je váš. Samozřejmě existují právní konstrukce, které umožňují výnos oddělit. Ale právě proto kolem toho vznikl tak složitý evropský mechanismus. Protože kdyby to bylo tak jednoduché a právně naprosto nespochybnitelné, nemuseli bychom kolem toho 4 roky stavět tak komplikovanou konstrukci. No, mě naprosto fascinuje, co z toho nakonec je a kdo si na ty peníze sahá. To je samozřejmě úplně na zváž vysílání. Zkusme si to obrátit. Tohle je podle mě nejlepší myšlenkový experiment. Představme si, že za 10 let vypukne nějaká obrovská mezinárodní krize. Čína se dostane do ostrého konfliktu se Západem. A v Šanghaji nebo v Hongkongu leží 10 000 000 000 eur evropských státních aktiv. Čínská vláda nám řekne, my vám to zmrazujeme. Dobře, Evropa začne protestovat. Čína řekne, nebojte, my vám je zatím nebereme. A za rok oznámí, výnosy z vašich peněz ovšem použijeme na financování země,
která proti vám vede válku. Jak bychom asi reagovali? Řekli bychom, to je naprosto v pořádku, protože jste přece nevzali jistinu? No samozřejmě, že ne. Mluvili bychom o zásahu do evropského vlastnictví, o narušení důvěry, o porušování zásad mezinárodního finančního systému. A přesně proto mám s dnešním mechanismem problém. Pravidlo přece musí platit stejně, i když se nám majitel těch peněz nemusí líbit. Tohle bych, přátelé, zdůraznil. No ale Rusko přece musí zaplatit škody. Ano, pokud o tom někdo rozhodne, tak já to považuji za silný argument, ale musí to být v rámci nějakého mezinárodního práva. Ukrajina bude potřebovat obrovské prostředky na rekonstrukci. Rusko je stát, který vede válku s Ukrajinou. A teď otázka. Samozřejmě, že ve veřejném prostoru je, Rusko zahájilo válku. Pokud to stahujeme k 24. únoru roku 2022, jak jsem říkal před 10 minutami, tak ano, tak s tím nemám problém, to tak je. Ale my se také musíme podívat trošku více dozadu. Protože existuje velký rozdíl mezi reparací uloženou právním mechanismem a jednostranným použitím majetku druhého státu. A pokud tu hranici smažeme, potom vzniká nebezpečný precedent. A právě slovo precedent je podle mě v celém dnešním příběhu možná důležitější než těch 210 miliard eur. Protože těch 210 miliard není jen hromada peněz. Jsou to také důvěra, rezervní měna, bezpečnost aktiv, pověst evropského finančního systému. To si prostě Belgie nemůže dovolit, nehledě na to, že Belgie, konkrétně Antwerpy, s kým obchodují, kdo tam vozí diamanty, odkud jsou z 90%. Já myslím, že odpověď je na snadě, přátelé. Proč státy drží devizové rezervy v eurech? Protože předpokládají, že je euro stabilní, že evropské banky a depozitáře jsou bezpečné, že vlastnické vztahy jsou předvídatelné, že politika jednoho dne jednoduše nepřepíše pravidla finančního systému. A teď si představte, že sedíte v centrální bance země, která není součástí Západu, třeba v Indii nebo v Saudské Arábii, Spojených arabských emirátech, Číně, Indonésii, Brazílii, a sledujete bedlivě tenhle případ. Jakou si asi tak položíte otázku? Když se jednou dostaneme do vážného politického sporu s Evropskou unií, bude náš majetek pořád skutečně bezpečný? A to je přesně to, co si řekla Saudská Arábie. Ale pozor, ona to udělala velmi chytře se Spojenými arabskými emiráty. Oni to nevztahli na Evropskou unii. Oni to vztahli na Spojené státy americké. A řekli, pokud Evropská unie sáhne na peníze z Ruska, my budeme prodávat vaše dluhopisy a ve velkém je prodáme Číně. Co se děje? Proč si myslíte, že je ta krize? Vysvětluju to tady pořád dokola. Tak. Já netvrdím, že zítra všichni vyberou evropské banky a zahodí euro. To by bylo nesmyslné. Ale finanční systém stojí na důvěře. A důvěra se většinou nezhroutí jedním velkým výbuchem. Ona se pomalu ukusuje. Kousek po kousku. A právě proto je zajímavé, že se diskuze znovu otevírá. V září 2026 Ukrajina otevřeně říká, že mezi některými evropskými zeměmi roste chuť diskutovat o dalším využití zmrazených ruských aktiv. Nizozemí, Polsko, Španělsko a Švédsko patří mezi státy, které chtějí debatu znovu otevřít. To je těch 122 poslanců a poslankyň v Evropském parlamentu, mimo jiné. Ukrajina potřebuje obrovské částky na financování války i svého rozpočtu. Ukrajina zkrachovala v podstatě, drží ji nad vodou jenom to, že dostává ty peníze, a teď navíc požádala o mimořádnou splátku takzvaně, nebo půjčku teda, abych to řekl úplně přesně, dalších 37 miliard z těch 90 miliard, které jsou dislokované. Ale ty mají být až na příští rok. Chápeme se, přátelé, tak. Podle ukrajinských představitelů jenom v roce 2026 chybí další desítky miliard eur na obranu. Obranu tomu říkají. Takže motivaci chápu, Ukrajina peníze potřebuje. Evropské státy nechtějí do nekonečna tahat další desítky miliard přímo ze svých rozpočtů. A pak někdo ukáže na těch 210 miliard a řekne, vždy ty peníze tady leží. Politicky je to strašně lákavé. Ale právě nejlákavější řešení bývají někdy právně ty nejnebezpečnější. Belgie má jeden velmi praktický problém. Představte si belgického ministra financí nebo belgického předsedu vlády. Na území vaší země stojí Euroclear. Uvnitř leží zhruba, říkám, 185 miliard eur ruských rezerv. A někdo navrhne, tak je použijeme. A vy se musíte ptát, co když Rusko jednou vyhraje žalobu? Kdo zaplatí náhradu? Euroclear nebo Belgie? Nebo Evropská unie? A nebo všechny členské státy?
Proto se dnes diskutuje i o tom, aby případná právní odpovědnost nebyla soustředěna na Belgii, ale nějakým způsobem se sdílela mezi celou EU. Jinými slovy, nás do toho chtějí hodit. O tom by měl Andrej Babiš mluvit. Můžeme si to dovolit? Když si to spočítáte, a kdyby se to mělo dělit, tak si, to je prostě úplně nepředstavitelná částka. Se bavíme v desítkách až stovkách miliard korun na přepočet jenom v tom podílu. Jo? Kdo ponese právní riziko, pokud to dopadne špatně? Nám ukazuje, že to rozhodně není právně banální věc. A co těch 122 europoslanců a europoslankyň? Tady bych chtěl být opatrný. Článek, který mě k dnešnímu tématu přivedl, tvrdí, že se ozvalo 122 europoslanců. Já tuhle konkrétní číslovku zatím nepovažuji za dostatečně ověřenou z primárního zdroje, takže ji nechci stavět do středu jako nespochybnitelný fakt. A to pozor, to jako řekl Ekonomický deník, to jako neřekl žádný neznámý autor. Neřekl to Thomas Paukner. Jo? Tak. Protože na internetu si můžete přečíst spoustu dramatických titulků, ale ten skutečný příběh je dost silný i bez nich. Máme tady 210 miliard eur. Máme tady Evropskou unii, která používá výnosy, co už samo o sobě je špatně. Máme soudní spor. Máme Belgii, která varuje před konfiskací. Máme několik členských států, které chtějí debatu znovu otevřít. A máme Ukrajinu, která ty peníze nutně potřebuje. Takže je to obrovské téma, na tom se asi shodneme. Teď ještě jedna věc, o které se moc nemluví. Co udělá Rusko? Protože samozřejmě i Moskva může sáhnout na evropský majetek v Rusku. A také už dříve podnikla odvetné kroky vůči majetku západních firem. To udělalo kvůli těm výnosům. Takže když Evropa jednou překročí hranici od zmrazení k přímé konfiskaci, může Rusko říct, dobře, tak podle stejného principu budeme postupovat i my. A zase se dostáváme k precedentu. Nebezpečnému, velmi. Protože mezinárodní finanční systém není soudní síň, kde máte jednoho rozhodčího a pak je konec. Je to systém vzájemných aktiv, ale i pasiv samozřejmě. Evropské firmy mají majetek v zahraničí. Zahraniční státy mají rezervy v Evropě. Banky drží zahraniční cenné papíry. Fondy vlastní nemovitosti. Centrální banky drží devizy. A jakmile se vlastnictví stane politická zbraň, začne se celý systém postupně takzvaně fragmentovat na různé části. Teď možná někdo řekne, sankce jsou přece vždycky zásah do majetku. Samozřejmě. A právě proto rozlišujeme jednotlivé stupně. Zmrazení znamená, nemůžete s tím nakládat. Konfiskace znamená, už to není vaše. Chápeme se ten rozdíl? A použití výnosů je podle evropské právní konstrukce něco mezi tím. Formálně není odebrána jistina. Ekonomický užitek ale teče jinam. A já osobně říkám, právě tahle šedá zóna mě znepokojuje nejvíc. Protože stát obvykle nezačne tím, že jednoho rána řekne. Od dneška vlastnictví neplatí. Začne drobnými výjimkami. Salámová metoda, postupně, kolečko po kolečku. Tady uděláme výjimku, tady máme mimořádnou situaci, jde o vyšší dobro a princip, tady ten vlastník přece udělal něco strašně škaredého. A nakonec zjistíme, že pravidla zůstala jenom, víte kde. Vlastnictví platí, dokud politická moc nerozhodne jinak, jak tomu bylo i v minulosti. A to podle mě není žádný zdravý právní stát. Teď zase někdo může říct. Rusko přece samo porušilo mezinárodní právo. Proč by se mělo odvolávat právní ochrany? Protože přesně tak funguje právo. Právo nechrání jenom ty, kteří se nám líbí. Kdyby právo platilo pouze pro slušné lidi a přátelské státy, tak bychom ho nepotřebovali. Právo je důležité právě ve chvíli, kdy řešíme někoho, koho považujeme za viníka. Můžeme ho potrestat, ale podle pravidel. A to je podle mě zásadní rozdíl mezi právem a pomstou. A to, co já vidím, tak to je pomsta a ještě úplné, no, nemůžu to ani říct, přátelé. Tak. Co se týče Maďarska, 9. září, se k tomu ještě chvíli vrátím, nelze říci to, co říkají v mainstreamových médiích, to není žádné procesní vítězství.
ten soud řekl, že o tom prostě nemůže rozhodovat. Je to svým způsobem také alibismus. Jo? A já se ptám, pokud soud nemůže přezkoumat určitý zásah proto, že patří do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, znamená to snad automaticky, že ten zásah je právně bezchybný? Hejte se, přátelé, já nejsem právník ani advokát, já mám pouze právní povědomí a samozřejmě by mě zajímal na tady to názor lidí, kteří se zabývají mezinárodním právem. Samozřejmě, že ne. Pouze to znamená, že příslušný soud v daném řízení neměl pravomoc zasáhnout. Opět dvakrát podtrhuji, přátelé. A to bych ve veřejné debatě velmi pečlivě odlišoval. Teď si představíme nějaké scénáře. Vím, že ta káva je dlouhá, přátelé, ale tohle se fakt těžko zkracuje. Už tak jsem to zkrátil až. Představme si první scénář. Evropa zůstane u dnešního režimu. Jistina bude dál zmrazena. Používat se budou v úzovkách pouze mimořádné výnosy. To je z hlediska finanční stability asi nejméně radikální varianta. Pak tady máme druhý scénář. Evropa vytvoří nový právní mechanismus a začne samotná ruská aktiva používat jako zástavu nebo zdroj pro další půjčky Ukrajině. Pozor, to je věc, která se podle mě už děje. Jo? Nemám to prokázané. Říkám to, že to není prokázané.

milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Takže já vás všechny vítám, zdravím vás u toho dnešního pondělního pořadu, u prvního pořadu z Midgardu. Tento týden a hnedka naživo, to se hodí, ne? Co myslíte? Mám pro vás tady spoustu zajímavých informací, ano, také knihu, kterou si čteme. Takže čím začneme? No tím přeci, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví, že by 14.9. máme a slaví Radka. Jméno Radka je ženský jemné, současně však v sobě nese prvky tvrdosti. Jméno v sobě skrývá jednoduchou krásu, přirozenou radost ze života a schopnost radovat se z maličkostí. Mezi nositelkami jména najdeme například českou modelku a moderátorku Radku Kocurovou, která je partnerkou fotbalisty Tomáše Rosického. Jméno nosí i herečky Radka Fiedlerová nebo Radka Pavlovičová, také zpěvačka Radka Fišarová. Jméno patří i ke zpěvačce a skladatelce Radce Vrankové, která si umělecky říká Radůza. Ještě žene Radůz a Mahulena. Radka je novějším slovanským jménem. Toto ženské křestní jméno vzniklo osamostatněním domácích variant jmen začínajících na Rad, Radoslava, Radomíra, Radimíra a jiné. Jméno bývá spojováno i s archaickým slovanským jménem Radmila, pravděpodobně jde o odvozeninu právě tohoto jména. Novodobý význam všech jmen začínajících na Rad je odvozován od slova radovat se, také jméno Radka se tak předkládá jako radostná či radující se. No a my to jméno Radka máme zaznamenané u 26 299 nositelek. A je to 53. nejčastější varianta jména, která se v české kotlině používá. Tak, to znamená, že i ve Slezsku a i na Moravě. No, a co ještě dneska? Dneska už to je všechno. Máme týden v roce 38. tedy sudý. A nezbývá než popřát. Takže, milé Radky, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování. Na to nezapomeňte, dejte si záležet. No a máte spoustu času i pěkného počasí na to, abyste to pěkně oslavili, ten svůj svátek, ty svoje jmeniny. No a vy, kteří znáte nějakou Radku, tak ji nezapomeňte popřát. Ráďám, jak se taky často říká, že ty jsi Ráďa. No tak když jim popřejete, tak jim posílíte imunitu a když jim posílíte imunitu, tak jim prodloužíte život. No a o to frčí, ne? To je úplně nejlepší. Tak, dávám to na stranu. Radkám jsme popřáli, jistě budou mít krásnou oslavu. Na oslavě spoustu příjemných lidí a budou se z toho co? No, budou se z toho radovat. Jak jinak? No, a my si tady přečteme něco zajímavého. Čím začneme? No, možná bychom si mohli zase trošku přečíst něco o velkém buditeli, mysliteli, velkém zastánci pravdy a lásky, že bychom si přečetli něco o velkém vyznavači lidských práv, o někom, kdo tak rád o té demokracii mluvil, až zapomněl, co znamená, a choval se jako dobytek. Dobrá, tak si přečteme teď něco o jednom z prezidentů, o novém disidentu, který pro tolik lidí ještě pořád stále dneska je jakousi modlou a ikonou. Tak jen, aby bylo jasno. Psal jsem a upozorňoval na to za poslední leta nejednou. Václav Havel, jak se dostal k majetkům. Bohužel mnozí věděli, ale nikdo to nechtěl slyšet. Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedna z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže Bohemia. Oba financovali sionistické organizace, zednářské lóže Pen Club, a oba byli členy Rotary klubu. Současné bohatství, respektive zrestituované majetky, jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla, filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla, Václav Havel starší, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucerna Film a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů. Po začátku války vstoupila na Barandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s gestapem a SD, to je Sicherheitsdienst v Lucerně, která byla ve vlastnictví Havlů, ustavil reziduru SD a zřídil konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a s gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení. Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s STB. Miloš Havel podepsal s STB také spolupráci. Po navázání spolupráce s STB odcestoval Miloš Havel do Německa. V západním Německu požádal Miloš Havel jako pronásledovaný český žid za války a odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barandovských studií německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu je odškodnil. Vraťme se však k Václavu Havlovi. Teď jenom chci říct, že ho sice odškodnili, ale pozor, následně nám to vyúčtovali. To byly ty vyúčtované věci, které jsme museli zaplatit, aby se nám v roce 84 vrátil náš, aspoň polovina našeho zlatého pokladu. Ten Václav Havel, ten se programově angažoval v chartě 77, ve které byla řada bývalých komunistů, takzvaných 68níků. Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ, a to do roku 1967. Všichni mluvčí charty 77 byli židé nebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády. Vlastnil luxusní Mercedes. Obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance. Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkónu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároku sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25. únoru 1948. Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navrácení majetku ztraceného po roce 1948 nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002. Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát. Ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl, a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila. Já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety. Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou takzvané sametové revoluce a falešného sametového národního obrození. Restituce příjemně postihly řadu disidentů z charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77, židovka Marta Chadimová. Jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77. Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25. února 1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety. Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO a Akademie KGB Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova peněženka. Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol, vedené agentem STB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je bývalý majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Brandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně neschudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Kam mi to skočilo? Dnes agent. Dnes je bývalý majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Brandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně neschudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za jednoho z nejlepších synů národa vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná česká kulturní elita, většinou tvořena židy, utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti. Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval, ač celý život žil s maskou bojovníka, s totalitou a s komunismem již v období Charty 77 s bývalými komunisty ochotně spolupracoval. A navíc, jak už bylo řečeno, byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariana Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím. V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou Asanace, natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi 8minutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lože v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lože byl uveden Arturem Millerem, židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu. Ritual of King Kadosh z roku 1879. Etika rytířů 30. svěcení Kadosh je v rituálu charakterizována takto. Moj ren koe moj tout rmoj tout pour moj et cela partous les moens quils cu il soint. To jest, já nic než já, všechno mě, všechno pro mne, a to všemi prostředky lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kadosh je pojmenován podle rabína H. Kadoše. V zednářském řádu Kadosh existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1, jako Le Kadosh Izraelit, Kadosh Izraelita. Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen, takzvaně vyvolen pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot. Což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však viděli, že patří králi bosáků, služebníků židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský kurýr přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o zeďnářku, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu. Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako morální symbol, tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou morálku. Napsal doktor Igor Tomo, MD, PhD, Endklinik Home Osterreich, Ostergatan 30A, Schördertaile Hospital 15243, Schweden. No tak to jsme se dozvěděli o jednom velikánovi, ke kterému se někteří chodí klanit. A to je to, na co já upozorňuji, že tady máme opravdu velmi rozšířený deep state, stejně jako na Slovensku. A můžeme si myslet, co chceme, můžeme si přát, co bychom rádi, ale oni nám to vždycky nakonec budou předkládat tak, jak oni uznají za vhodný a budou nám to tady takto organizovat. No. A tady bych si teďko dal asi pauzu, dáme písničku. A po písničce se podíváme na to, jak je to s Íránem a s Dálným východem. Tak, co si zahrajem? Mám tady spoustu krásných písní. No,

To jsme se zaposlouchali do krásného díla. Prostě Vltava je Vltava. Co si budeme povídat, že? Bedřich Smetana má vlast. No, takový úryvek jsme si dali a my jsme se to učili. Vzpomínáte si, jak jsme se učili, nevím, jestli to dneska děti se mají učit celé. My jsme se to

učili celou tu, ta má vlast, co to obsahuje, že jo. To ono, to je celý soubor těch různých skladeb. A naše paní učitelka nám udělala takovou mnemotechnickou pomůcku. Bra prodali dvě hutačevy. Jo? Bra prodali dvě hutačevy. Bra jsou Brně Boři v Čechách, že jo. Pro je prodaná nevěsta. Ba prodá Dalibor. Jo, Libuše, Li. Takže takhle ty začátky nám pospojovala. Bra prodali dvě hutačevy a aby se to uměli hezky jako povědět, když se nás na to ptali, protože se to, toto se kdysi, prosím vás, počítalo jako vzdělanost, jako jak je člověk vzdělaný o kulturním dědictví svého národa. No, žádný evropský přiblblý hodnoty, duhový, barevný, vypatlaný, ale úplně vypatlaný. Dneska jsem byl za paní učitelkou, řešili jsme tam nějaké věci organizační ohledně to, jak Eliška se bude se mnou doma učit některé věci, a tak jsem jenom tak hodil zvědavě, protože paní učitelka mluvila o nějakých, že dělají v pátky některé ty projektové záležitosti. Trošku ve mně hrklo, říkám, netýká se to LGBT, tak jsme se tomu oba zasmáli, že teda opravdu oni ve škole děti k žádnému LGBT nevedou, tak aspoň, že tak. No, to jsou ty nové hodnoty. Za těmi novými hodnotami a za tím svinstvem, za tím rozkradením republiky stál pochopitelně ten kolaborant a starý pražský příslušník starých pražských židovských análí a rodů Vašek Havlů, pochopitelně ono jich je víc, těch příslušníků zednářských loží, ty nám tady kalejí vodu v podstatě už od Rakouska-Uherska. To jsou ty rodiny, které nám tady chtěli už v 68. implementovat to imperialistické svinstvo. A když se jim to nepovedlo, tak aspoň v 89. To, že to všechno bylo za... To nebylo o tom, že nějaký Havel očůral nějaký estebáky, prosím vás. To se estebáci nadřeli jako koně, aby toho Havla dostali do té funkce dřív. Protože to bylo zadání CIA, pochopitelně a KGB. Aby toho Havla dostali do té funkce prezidenta dřív, než se uchlastá. Jo. To bylo fakt nejsložitější, protože udržet to při životě, když už do něj Západ nainvestoval toliko peněz a zvolili ho tím, kdo tady otevře ty dveře, aby rozkradli tu vybudovanou republiku, tak opravdu STBáci se hodně nadřeli ty lidi, aby jim nezdechnul pod rukama někde ve svých opileckých a drogových rauších, které tak miloval a měl tak rád. Protože to byl ksindl, který nikdy moc nepracoval. To, že dělal kulisáka, to mělo svoje opodstatnění. Protože tam se mu nemohlo tolik co přihodit. Představte si takového idiota dát na stavbu. Tak tam na něj něco spadne. Jednak byl nemakačenko a za druhé to byl totální hňup. Ten nikdy nepracoval. To nebyl člověk zvyklý pracovat. To nebyl člověk, který měl Baťovu akademii jako třeba Miloš Jakeš. Čili to nebyl někdo, kdo měl velké politické a válečné zkušenosti, jako třeba Ludvík Svoboda nebo Gustáv Husák. To byli lidi, kteří mohli říct, že znají kus světa, že vědí, kudy teče řeka. Tohle byl normální idiot vypěstovaný z nuly, pořád to byla nula, akorát navoněná, vyšlechtěná nula, která první, co udělala, že zradila svůj vlastní národ. Nejdřív zradil lidi, kteří mu věřili a kteří byli okolo něj.
pak zradil celý národ, zradil svoji manželku, zradil svoji rodinu, no a zradil pochopitelně principy. Benešovy dekrety prolomil. Čili takovýhle Xindla tady ještě někdo opěvuje a vzývá, jo. Tak co můžete od nich chtít, od takovýhlech? Mám tady komentář Jana Maliny z válečné zóny. Kůže, rohovky a rodiny uvedené v omyl. Ukrajina řeší biznis s mrtvými vojáky. Ukrajinou otřásá poměrně drsný skandál. Tamní vyšetřovatelé zasáhli v Černovickém patologickém ústavu. Zjistili, že zaměstnanci nelegálně odebírali a prodávali tkáně zemřelých. Jak popsal zpravodajský server Babel a potvrdili soudní spisy, tento biznis stál například na manipulaci příbuzných, fiktivních smlouvách a skrytých platbách skrze síť směnáren. Je to případ, který bohužel otevírá pomyslné etické dno ukrajinského medicínského systému. Dne 28. srpna provedla Národní policie Ukrajiny společně s úřadem generálního prokurátora, to je ten úřad toho generálního prokurátora, myslím, který už je taky obžalovaný, ve stejný čas 18 prohlídek v bydlištích podezřelých, jejich autech, kancelářích Černiveckého oblastního patologicko-anatomického úřadu i v prostorách firmy, se kterou ústav spolupracoval. Ve vazbě skončili 4 lidé. Obvinění zní hrozivě. Neoprávněný odběr a komerční prodej anatomických materiálů zemřelých pacientů. Podle vyšetřovatelů si tým nejméně od roku 2024 vytvořil lukrativní biznis, ačkoliv ústav neměl příslušnou licenci, začal systematicky odebírat kůži, kosti, šlachy a oční rohovky k následné výrobě bioimplantátů. Tělo jako zdroj příjmů a lži pozůstalým. Klíčovým bodem celého vyšetřování je způsob, jakým lékaři získávali souhlas s odběrem. Ukrajinský zákon vyžaduje jasný souhlas, jenže v Černovicích fungovala podle prokuratury promyšlená dělba rolí. Jedni jednali s rodinami a připravovali fiktivní dokumentaci, druzí odebírali tkáně, třetí zajišťovali dopravu k odběratelům. Vyšetřovatelé tvrdí, že patologové v těžkých chvílích s pozůstalými manipulovali, což je obzvlášť nechutné. Souhlas si často vynucovali slibem slev na pohřební služby, nabídkou bezplatného balzamování nebo uložení těla. Zdokumentovány jsou bohužel i případy, kdy tkáně odebrali navzdory výslovnému odmítnutí rodiny. Probuďme se, Němci označili útok v Lipsku za ruský. Je na čase říct slovo válka. Fiktivní smlouvy a hotovost ve směnárnách. Ohledně případu unikly i soudní spisy. Protože ústav licenci neměl, uzavíral podle prokuratury s odběrateli fiktivní smlouvy o vědecko-medicínské spolupráci a předání tkání vykazoval jako dodávku suroviny pro výrobu bioimplantátů. Část plateb odcházela na oficiální účty ústavu, jenže ceny v dokumentech byly podle vyšetřovatelů záměrně podhodnocené a rozdíl se doplácel v hotovosti přes síť směnárenských bodů. Podle spisů, z nichž vycházel server Babel, šlo o kyjevskou firmu Probones a směnárenskou síť Kit Group, přičemž jen za několik měsíců takto proteklo nejméně 190 tisíc hřiven, necelých 90 tisíc korun, poznámka autora. Odebraný biomateriál se přitom převážel běžnou cestou. Vyšetřovatelé tvrdí, že předání 10 krabic s částmi lidských těl a odeslání chladicích boxů s očními rohovkami proběhlo vlakem na trase z Černovic do Oděsy. Armáda se stává sociálním trestem. Ukrajina nemá dost mužů ani peněz, říká Just. Obezřetnost před ruskou propagandou. Na tomto případu je podle mě nejproblematičtější jeho mediální interpretace.
Ruské dezinformační kanály už roky přiživují falešný mýtus o černých transplantolozích, kteří na Ukrajině kradou orgány padlým vojákům. Kauza v Černovicích je pro ruskou PR vítaným dárkem, který nepochybně zneužije. Černovický skandál je sice dost děsivou a cynickou ukázkou hluboké korupce a etického selhání ukrajinského zdravotnictví, ale odhalení této sítě ukazuje, že kyjevské úřady začínají tyto temné biznesy čistit právní cestou, čímž ruským propagandistům, doufejme, berou z ruky jejich nejoblíbenější konspirační zbraň. Samotný patologický úřad ostatně končí. O jeho sloučení s Černivickou záchrannou nemocnicí rozhodla oblastní rada už letos v dubnu, tedy několik měsíců před razií. Proces má být hotov do 1. října. Předchozí předseda reorganizační komise přitom sám figuruje v trestním řízení. Tím se samozřejmě nabízí další otázky, ale píše se o tom svobodně. Tak zajedno bych k tomu chtěl něco podotknout v tom smyslu, že přesně o tomto, co se tady píše, byl natočený německou televizí dokumentární film. Ten film jsme si dokonce tady, část toho filmu jsme si tady pouštěli. Takže to není ruská propaganda. To je prostě bohužel to dno ukrajinské společnosti, tak, jak je se vším všudy. Za další, to, že přímo poblíž fronty jsou, jak bych to řekl, rozebíráni, ať už živí, anebo umírající vojáci. O tom ani potom, protože o tom zase natočil film Steven Seagal. Mimo jiné teda, jo. Těch hrůzostrašných streamů natočených při odhalení jsme tady taky viděli dost. Takže nechme tu propagandu stranou. Víme, co je Ukrajina zač. Ukrajina je prostě ve všech ohledech, pokud se budeme bavit, že něco podobného v malém se děje skoro v každém státě, tak Ukrajina to jede na 1000% a na doraz. To, že balkánská řeznice Madame Albrightová zbohatla na nezákonných obchodech s lidskými orgány, to bylo také prokázáno. A když se budeme bavit o válce v Jugoslávii, tak válka v Jugoslávii nebyla za tak obrovských korupčních a tak obrovských finančních skandálech, jako je to na Ukrajině. Takže v tom zhruba poměru si umíme představit ten černý obchod s těmi orgány přímo z fronty. Takže tady to hodnocení, jako že se to hodí ruským propagandistům a tak dále, to přeci s propagandou nemá nic společného, tohleto. To je prostě otázka nalezání faktu. A jestli jsme a žijeme ve společnosti, kdy v Sýrii je prezident, který hrál fotbal s lidskýma hlavama, které byly čerstvě uříznuty a bylo to sfilmováno, jejich kumpány, protože takový on je velký chlap. A s hlavama těch nepřátel tam kopal a držel je za vlasy a ukazoval se do té televize. Tak tenhle ten mezinárodně hledaný terorista je momentálně prezidentem Sýrie. Velkého srdečného přijetí se mu dostalo českým prezidentem Petrem Pavlem. Ono prostě sví k svým. Čili jestli se někdo neštítí podat ruku někomu, kdo v ní ještě nedávno držel
ještě dýchající pomálu hlavu uříznutou za čerstva, tak si podle mýho jako není o čem tady co nalhávat. A to, že to komentovala hlava našeho státu tím, že každý má nějakou minulost, no tak to on ví, o čem mluví pochopitelně. Ano, každý má nějakou minulost. Pak tedy nechápu, proč by nemohl kandidovat Kajínek na prezidenta. Já vím, proč by Kajínek nemohl kandidovat na prezidenta. To je jasný, proč by Kajínek nemohl kandidovat. Protože on by mezi ty panáčky moc nezapadal. On je měkouš totiž. Jo? On až tak daleko nedošel. No, pokud se vám právě teď chce zvracet, tak si z toho nic nedělejte, to je jenom se vám tak houpe žaludek. No. Pak bych tady měl možná ještě jedno sdělení. A to je důležité. Dali jsme si jako dlouhou písničku, tak se podíváme na to, jak to vypadá na Blízkém východě. Co se tam vlastně odehrává, proč se to tam odehrává, kdo tam tahá za ty nitky, kdo komu tam natřel pořádně, co se do něj vešlo, tam komu nadal, a kdo tam momentálně drží opratě a řídí situaci. To proto, aby jsme si tady nenechali balamutit hlavy nějakýma nesmyslama. Jo? Tak. Írán zahájil slíbenou rozsáhlou ofenzivu s pomocí svých spojenců. Na potlačování Saúdské Arábie se podílí nejen Hútijové, ale i irácké milice napojené na IRGC. Útočí z obou stran. Riad pohrozil Bagdádu údery, pokud nezakročí. Dojde k válce mezi Irákem a Saúdskou Arábií. Včerejší satelitní snímky odhalily extrémně ponurý obraz nejen pro Saúdskou Arábii, ale pro celý Blízký východ a globální obchod s ropou. Saúdsko-arabský ropovod Východ-Západ, klíčová alternativa pro přepravu ropy, byl poškozen na 16 místech a dvě z jeho čerpacích stanic byly vystaveny skutečně masivním úderům. Zpočátku byly tyto útoky připisovány hnutí Ansar Allah, které předchozího dne obsadilo rozsáhlá území. Brzy se však stalo něco zcela nepochopitelného. Místo posílení svých panikařících vojenských sil v Jemenu zahájil Riad sérii útoků na sousední Irák. Jak uvedlo ministerstvo zahraničí království, rozhodli jsme se v této fázi nereagovat vojensky, abychom iráckým úřadům umožnili přijmout opatření k zabránění útoků z jejich území proti Saúdské Arábii a sousedním zemím. Království si však ponechává své legitimní právo přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně své suverenity, bezpečnosti občanů a zařízení. Náhle se ukázalo, že hlavní škody na ropovodu nespůsobili jemenští rebelové, ale jejich kolegové z islámského odporu v Iráku. Šíitské organizace s významným vlivem v zemi. Ta dokonce funguje jako samostatná jednotka v rámci iráckého bezpečnostního systému. Západní zpravodajské služby navíc považují Kataib Hizballah a další šíitské skupiny v Iráku za zahraniční odnože iránských IRGC. Během iránské války se Spojenými státy tyto síly způsobily americkému kontingentu umístěnému na několika významných základnách v Iráku obrovské množství problémů a vynutili si úplné stažení letadel ze základen Al-Asad, Victoria a Erbil. Nyní v podstatě otevřeli druhou frontu proti Saudům
a vláda v Bagdádu nemá fyzickou sílu, aby tomu čelila. Ani k tomu nemá touhu. Konec konců, šíjité tvoří jádro iráckého důstojnického sboru. Válka mezi Saúdskou Arábií a Irákem se tedy nyní jeví abstraktní, ale už ne nemožnou. Pozice Saúdské Arábie se zhoršuje doslova každou hodinu. Riád se bude muset buď zrale postavit nejmilitantnější části náboženských skupin Blízkého východu, která... která je součástí íránské sítě, nebo znovu vyjednávat s Íránem a Hútidi jako samostatnou silou na Blízkém východě, jejíž prestiž v regionu v posledních dnech vzrostla do neuvěřitelných výšin. Je však jasné, že Írán v současné době koordinuje celé hnutí, drží všechny nitky v ruce a hledání kompromisu bude muset probíhat jedině přes něj. Krvavé rudé moře. Washington a Riad utrpěli drtivou strategickou porážku. Hútijové nejenže zmařili saudskou invazi, ale také převzali úplnou kontrolu nad úžinou Bab el-Mandeb. 10. září zahájili síly Ansar Allah rozsáhlou ofenzívu na jihu. Za necelých 24 hodin Hútijové dobili dvě klíčová pobřežní města a dosáhli zálivu El Hayk, nejužšího místa průlivu Bab el-Mandeb. Kromě pozemní invaze provedly síly Hútijů také dvě obojživelná vylodění. Nyní ovládají část ostrovů Haniš a také ostrov Perim. Všechny tyto kousky pevniny se nacházejí v ústí úžiny Bab el-Mandeb. Perim ve skutečnosti dělí úžinu na dvě části. Velký Bab el-Mandeb, široký 20 km, a malý Bab el-Mandeb, který je široký pouze 3 km. Skupina Ansar Allah také provedla operaci proti saudsko-arabskému plynovodu East-West. Raketový a bezpilotní útok zničil část kritické infrastruktury zařízení. Situace je nyní tak složitá, že v předvečer 11. září dorazil do Riádu velitel CENTCOMu admirál Brad Copper. Online zdroje zaznamenávají podivná letadla odletající z USA směřující na Blízký východ. Zejména byl spatřen šedý C-17. To znamená, že Washington naléhavě zřizuje v Saudské Arábii operační skupinu. Pojďme si tedy zjistit, co se stalo a jak se situace může vyvíjet v blízké budoucnosti. Se staženými kalhotami. Saudská Arábie se s plnou podporou Spojených států připravovala na novou invazi do Jemenu. Plány Riádu a Bílého domu však pro Hútije nebyly žádným tajemstvím a Ansar Allah začala jednat preventivně. Saudsko-arabské velení od června naléhavě nasazovalo síly do přístavu Aden, který je pod kontrolou jemenské vlády. Ta je, jak je dobře známo, pod plnou kontrolou Saudské Arábie. Jádro saudsko-arabského vojenského kontingentu tvořily tzv. Protihútijské brigády. Tyto jednotky jsou obsazeny bývalými členy hnutí Ansar Allah a také Jemenci nespokojenými s jednáním tohoto hnutí. Protihútijské bojovníky cvičili americké zelené barety a příslušníci námořní pěchoty. Problém je v tom, že pozemní trasa spojující Saudskou Arábii a Aden je dlouhá, extrémně nepohodlná a má nízkou kapacitu. Proto se i během intervence v Jemenu v roce 2015 saudské velení spoléhalo na námořní trasu. Lodě přepravující zásoby, vojáky a munici vyplouvaly z přístavů v Rudém moři a Perském zálivu. Nyní jsou ale tyto záchranné tahy přerušeny. Hormuzský průliv je Íránem zcela blokován
A v oblasti Bal eb Mandeb sami Hutijové útočí na jakékoliv námořní cíle, které pro ně představují hrozbu. Riad proto poté, co s rozmisťováním sil začal již v červnu, nebyl schopen jej dokončit ani v září. Navíc se uvízli nejen vojáci, ale i zásoby, munice, zbraně a vojenské vybavení pro jemenské vládní síly. Tento logistický kolaps byl z velké části způsoben hnutím Ansar Allah. Ozbrojené síly hnutí opakovaně podnikaly raketové raketové a bezpilotní útoky podél pozemního koridoru. Tyto útoky byly zaměřeny na polní tábory, konvoje s vybavením a personálem a polní sklady. V důsledku toho se saudská operace místo rychlého a rozhodného útoku na Holdajdu proměnila v umírající velrybu vyplavenou na břeh. Hutijové zahájili útok brzy ráno 10. září. Lehké síly, jedoucí v pikapech a nákladních vozech, obešly předsunuté pozice jemenských vládních sil a protihutijských brigád a zaútočili na město Moka. Tento malý přístav, který se nachází 150 km od Hodajdy, má zásadní operační význam. Jednotky Ansar Allah nejprve obklíčili vesnici ze tří stran. Poté zahájili rychlý útok z několika směrů. Nepřítel byl během několika minut dezorganizován. Poté začal neorganizovaný útěk. Hutijové Moku neobklíčili. Proto se některým vládním jednotkám a bojovníkům z protihutijských brigád podařilo proniknout. Místo, aby však vyhodnotili situaci, přeskupili se a zaujali obranné pozice, vrhli se na Aden a cestou šířili paniku. O něco později vylodili Ansar Allah vojska na ostrovech Haniš, které se skládají ze tří velkých ostrovů a několika menších. Cílem vylodění byl ostrov Zugar. V roce 2015 jej dobyla Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty. Poté, co v roce 2019 skončila invaze monarchií Perského zálivu do Jemenu, Riad oficiálně předal tento kus země nové jemenské vládě. Saudská posádka však na Zugaru zůstala. Poté, co se Hutijové přeskupili v oblasti Moka, zaútočili dále na jih směrem k zálivu El Hajka. Nejprve ovládli další přístav Dubab a také zahájili námořní vylodění na ostrově Perim. 11. září se jednotky Ansar Allah konečně zastavili a začali upevňovat své pozice. Saudské velení bylo mezi tím zcela dezorientované. Riad nebyl schopen ani zahájit letecké údery, a to navzdory naléhavé potřebě stabilizovat situaci. Panika pokračovala i mezi vládními silami a protihutijskými brigádami v Adenu. Strategická porážka. To, co se stalo v Jemenu, je strategická krize nejen pro Saudskou Arábii, ale i pro Spojené státy. Je důležité si uvědomit, že po ztrátě základny v Bahrajnu kvůli blokádě Hormuzského průlivu může Pentagon doplňovat zásoby pro své válečné lodě na Blízkém východě pouze v Diego Garcia. A to se nachází několik tisíc kilometrů od operačního prostoru. Proto bylo pro Washington klíčové odblokovat Rudé moře. Pak mohli své lodě vyslat na Krétu do Řecka a Španělska. Riad zase trpí zničujícími finančními ztrátami. Ano, Saudové mají ropovod Východ-Západ, který dodává ropu do přístavu Yanbu na pobřeží Rudého moře. Kvůli uzavření úžiny Bab el Mandeb však bylo možné uhlovodíky přepravovat pouze Suezským průplavem. Trasa, kterou tankery proplouvají touto úzkou cestou, je extrémně složitá. Po přiblížení k průplavu se ropný tanker vykládá ve speciálně vybaveném depu.
Tam je ropa čerpána do potrubí, které spojuje egyptské pobřeží Rudého a Středozemního moře. Po průjezdu Suezským průplavem tanker dorazí do přístavu, kde je znovu naložen ropou. Propustnost této trasy je extrémně omezená. Je jasné, že USA a Saúdská Arábie potřebují nejen stabilizovat situaci, ale také porazit Hútii. Ale nyní, když Ansar Allah ovládá ostrov Perim a ostrovy Haniš, to bude extrémně obtížné. Po pádu Moky a Zubabu už není možné prorazit do Hodajdy z pevniny. Zbývá už jen námořní a vrtulníkové vylodění. Nyní je ale celý průplav Bab el-Mandeb v rukou Hútiů a ti naléhavě vybavují své nové ostrovní základny námořními a leteckými drony a rozmistují protilodní střely. No, co z toho vyplývá? No, vyplývá z toho jednoznačně to, že Amíci ztratili Blízký východ. To, že se zmocnili ropy ve Venezuele a myslí si, že jim zůstanou zdroje na Blízkém východě, tak jak se to tak vyvíjí, tak nejenom, že mají velký problém tu ropu dopravovat, ale mají velký problém dokonce nestratit celý Blízký východ. A to, co řekl Irán po napadení Amerikou, že vyzývá celý region Blízkého východu k tomu, aby se k němu přidal a osvobodil se, se teďko právě projevuje. A to je to, proč najednou Američani tak intenzivně začali jednat o tom, jestli by to na té Ukrajině nějak nešlo už urovnat konečně a jestli by mohli mít alespoň ty zdroje tam votať. No, nebudou mít, protože Vladimír Putin se vyjádřil jednoznačně. Neustoupí ani opíc z toho, proč začala SVO a bude dosaženo těch cílů, které si speciální vojenská operace dala za své, proč vůbec existuje a proč vůbec ji Ruská federace realizuje. A znovu se ukazuje, že těmi svými sankcemi se Západ těžce izoloval. Americká agrese přispěla k tomu, že zvedla síly odporu, které možná předtím by nebylo možné aktivizovat, protože nebylo toliko důvodů. Dneska, jestli se podaří skrz Irán osvobodit Blízký východ, tak s Amerikou řekl bych i docela rychlý amen. No nic, necháme se přesvědčit. Dáme si malou písničku krátkou a potom se vrhneme na tu naši knížku. Takže

0: abych věřil tichým
1: andělům,
0: abych věřil, že je Bůh,
1: abych slyšel slova písma,
0: tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
1: musím denně hledat sobě
0: živou vodu v kraji
1: such.
0: Musím denně hledat v sobě
1: víru svou,
0: že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich
1: a mají schopnost klopit vírou nastavený nůž
0: a denně neříkat si tisíckrát,
1: že jsem věřící,
0: jak v nich, prostě věřit si,
1: že tak se chovám už.
0: Je tolik spravedlivých na světě,
1: a tolik hodných lidí,
0: ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
1: že tu vůbec jsou.
0: Je tolik krásy na světě,
1: je tolik krásy, že až do očí
0: lehce stoupnou slzy z nich.

Trapezanská náušnice. Ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka. A rozčaruje klid.

0: tím, když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl, když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá.
1: To duše tělu pomáhá.
0: A i Bůh a jeho kluk, syn.
1: A jeho syn.
0: Tak tě prosím, Pane Bože.
1: Bože!

zanedbět. No, otvírám knihu, kterou jistě jste si oblíbili, protože také vystihuje spoustu zajímavostí. Máme ještě 3/4 hodinky, tak si můžeme číst. Minule jsme si četli z té knihy Rusko 21. století Archa svátosti člověka od Jana Masného část vystoupení Andreje Iliče Furzova na téma epocha přechodů. Je to i na YouTube kanálu YouTube. Energetika. Existují momenty, kdy vy nic lepšího neuděláte, protože nejste nejlepší. Někdy je lepší rovnou nechat hovořit mistra, mlčky zvednout oponu, za níž se skrývá. Posadit se, udělat si pohodlí a připravit se na nezapomenutelný zážitek spojený s učením a získáním nových obzorů, nových perspektiv. Boris Leonidovič Marcinkevič je mistrem, Mozartem v oblasti ruské a světové energetiky. Připravte se, začínáme. Jak vrátit celý kontinent do doby kamene? Boris Marcinkevič. Co se děje na plynárenském trhu Evropy v poslední době, je jasný příklad toho, k čemu vede kombinace několika faktorů. První. Elektrárny se nacházejí v rukou soukromých společností. Z toho důvodu je jejich hlavním úkolem vytváření zisku, ne hájení zájmů státu, ne spolehlivé zajištění elektřiny pro koncového spotřebitele. Druhý faktor snahy evropských vlád regulovat energetiku jako oblast se provádějí pomocí daňových slev či daňovými omezeními. To je projev liberální ekonomiky, kdy takzvaná neviditelná ruka trhu vše sama reguluje. Úkolem státu je v tomto případě zajistit fungování trhu, kde má existovat co možná nejvíce výrobců a dodavatelů, což má vést příchodu cenové konkurence a snížení ceny, což bude vstup do ráje na zemi pro každého spotřebitele. Třetí, nevidíme ani pokusy o provedení analýzy toho, zdali teorie odpovídá praxi. Evropské vlády jsou přesvědčeny, že jejich suprový model je správný, protože je pravdivý. To je narážka na marxismus, poznámka autora. Roste počet lidí, které evropská frazeologie označuje za lidi nacházející se v energetické chudobě. Energetická chudoba znamená, že váš plat či státní pomoc stačí na to, abyste si buď koupili jídlo, nebo si pustili topení a osvětlení. Takových lidí jsou miliony, s tím se ale nedá nic dělat. Tito lidé pro sebe nedokázali najít místo v tržním prostředí. Narážka na ruské ekonomické reformy 90. let, vedoucí ke katastrofě, poznámka autora. To ovšem vůbec neznamená, že realizovaný model energetiky je špatný. Několikanásobný růst ceny za elektřinu a teplo, to je samo sebou náš překrásný liberální model, přece funguje skvěle. Čtvrtý, megalomanské komplexy na úrovni psychické nemoci. Surovinový model plynárenského trhu v Evropě, jenž byl vytvořen v roce 2010, vycházel z hlavního bodu. My, kolektivní Evropa, máme plné právo zavádět jakákoliv omezení na jakékoliv dodavatele zdrojů energie, protože my jsme nejlepší trh na zemi. Dodavatele nebudou mít žádnou možnost cokoliv dělat, stoupnou si na zadní, začnou prosit a škemrat a ve výsledku přijmou jakékoliv naše podmínky. Nevůle čelit realitě je psychická nemoc, páni Evropané. Váš plynárenský trh dnes závisí na situaci na trhu v jihovýchodní Asii. Přijměte to jako danou věc. Příčina? Vy, páni Evropané, jste odmítli spolupracovat s vaším největším dodavatelem, s Gazpromem. Odmítli jste dlouhodobé plynárenské kontrakty, které jste předtím sami vymysleli.
dlouhodobé, páni Evropané, které jsou přivázané k ceně košíku ropných produktů se zákazem na přeprodej plynu bez souhlasu dodavatele. Sami jste to odmítli. Vy jste to tak chtěli. Viděli jste v tom vítězství liberální ekonomiky. Nechcete dlouhodobě spolupracovat s Gazpromem? Budete tedy závislí na Číně, Singapuru, Japonsku a Jižní Koreji. Je tu jedna zajímavá věc. Evropa jen těžko zvládá platit $1,000 za 1000 kubických metrů plynu. Aziatům je to jedno. Proč? Jedná se o spotové ceny za plyn. Cena k danému momentu. V Asii tvoří spotové ceny maximálně 25% ze všech dodávek. Ostatní ceny jsou přivázané ke koši ropných produktů, což jsou dlouhodobé kontrakty s jasnými pravidly. V Asii neexistuje nic takového jako třetí energetický balíček Evropské unie. Nedochází tam k pokusům všem uměle vnutit liberální model ekonomiky. Kde si tam v Trinidadu existuje plynárenský závod. Jeho majitelé na roky dopředu vědí, jaké objemy produkce budou nakoupeny. Proto můžou s klidem plánovat, jaké objemy plynu je třeba těžit, kdy a jak modernizovat výrobu. Spotřebitelé zase vědí, kdy a kolik plynu dostanou, díky tomu mohou plánovat rozvoj svého průmyslu. Taková situace je příjemná i pro spotřebitele, i pro dodavatele. Spotový trh s jeho skokovým růstem cen je jim u zadnice. Ideologický fanatismus a neschopnost vidět realitu vede k tomu, že se Evropa snaží hezky tvářit při špinavé hře. Růst cen nejdříve za nosiče energie, plyn, a poté i za teplo a elektřinu je jen začátek. Naše civilizace, ekonomika jakékoliv země stojí na základech na energetice. Trhlina v tomto základu vede k tomu, že se stěny nakloní, následně nebude možné zavřít okna či otevřít dveře. V Bulharsku nedávno propustili 10 000 lidí obsluhujících skleníky. Skleníky nejsou při takových cenách energií životaschopné. Rostou ceny chleba, neboť pro jeho výrobu musí být pece zapnuté neustále, plyn je nyní ovšem drahý. Výrobu pozastavilo 40% evropských kapacit na výrobu dusíkového hnojiva. Cena za tato hnojiva závisí totiž za 70% na ceně plynu. Rostou ceny na benzínových stanicích. Budou problémy v chemickém průmyslu, v automobilovém průmyslu. Do výšin vyletí ceny potravin. Hlava Evropské komise ale nadále mele své hlouposti. Plynárenský trh Evropy funguje dobře, funguje dobře, funguje dobře. To je ale jen část problému. Druhá část je realizace direktivy z roku 2009, kdy se musí nejdříve vykupovat elektrická energie vyrobená pomocí větrných elektráren a slunečních elektráren. Všechny tepelné elektrárny a hydroelektrárny mají možnost prodávat svoji produkci podle toho, co na ně zbyde. V elektrické síti se v daném okamžiku může nacházet jen tolik elektrické energie, kolik jsou v daném okamžiku schopni spotřebovat všichni spotřebitelé. Kvůli tomu, že sluneční a větrné elektrárny mají přednost, tak tepelné elektrárny jsou nuceny snižovat objemy své výroby. Nikdo přitom dopředu neví, jak moc, protože to záleží, na tom, zdali fouká vítr či svítí slunce. To vede ke snížení účinnosti tepelných elektráren, vybavení elektráren přestává naplno pracovat. Konečným cílem fungování tepelných elektráren v našich kapitalistických časech je vytváření zisku. Ten se začíná snižovat. Neustále zvyšování a snižování výkonu tepelných elektráren vede k tomu, že je nutné častěji provádět servis. Myslíte, že z toho mají jejich majitelé radost? Samozřejmě, že ne. Snaží je vše zavřít a neničit si nervy. Hlavně v těch případech, kdy byla elektrárna postavena za půjčené peníze. Banky všechny ty detaily nezajímají, ty chtějí jen své splátky. V Evropě jsme už byli svědky paradoxů,
kdy nadále fungují zastaralé elektrárny, zatímco nové jsou zavírány. Vezmeme si následující slova. Tato sluneční elektrárna dokáže zajistit proud pro XYZ domácností. A co jsou tyto domácnosti zač? Jednopokojové byty nebo rodinné domy s bazénem o rozloze 1000 metrů čtverečních? Čertví, vpiš domácnost. Dám vám radu. Pokud uvidíte někoho, kdo takhle mluví o slunečních či větrných elektrárnách, tak vězte, že je to buď úplný blbec, který nic nechápe, nebo podplacený lump, jenž dostal za úkol dokázat, že tradiční energetika je za zenitem. Proč tito lidé nepíší o tom, kolik proudu budou tyto zázračné technologie vyrábět? Protože to nikdo neví. Počítají se sice nějaké roční průměry, ale jak to bude vypadat v realitě, to ukáže až život. A život ukázal. Bezvětří nad Německem v letě 2021, bezvětří nad Anglií a Irskem na podzim roku 2021, bezvětří v lednu 2022 znovu v Německu. Jeden týden bezvětří a úroveň generování elektrické energie pomocí tepelných uhelných elektráren vzrostla o 22%. Hej, zelení, vy opravdu hovoříte o ekologii, nejste směšní. Vás zajímají jen peníze. Peníze těch, kdo vyrábí sluneční panely a turbíny. A těch, kdo je instaluje. Peněz je v tomto sektoru mnoho. Státy to štědře dotují. Reálně je to ale další daň na účtu za energii. Tady tuhle sumu plať za elektřinu a tohle, milí Evropané, je zelená přirážka. To ale není všechno. V mnohých západních zemích skákali někteří radostí při pohledu na zavírání tepelných elektráren. Divoký západ je, jak vidno, věčná věc. Teď místní evropští domorodci zazírají na nová čísla na účtech za teplo a proud. My s vámi, dámy a pánové, žijeme v technologické civilizaci. Výroba kilowatthodin a gigakalorií, to jsou základní ukazatele. Ampéry v zásuvkách a kalorie v radiátorech jsou základní hodnoty spolu s vodou a vzduchem. Hlavním úkolem tepelných elektráren není vytvářet tisíce kilogramů euro, dolarů nebo rublů zisku, ale spolehlivě zásobovat spotřebitele. To je část vystoupení Borise Marcinkeviče pro televizní kanál DEN TV, dostupný na YouTube na kanálu DEN TV, jak vrátit celý kontinent do doby kamenné. To je 9.2.2022. Praktická zkušenost. Autor dlouhodobě bydlel v Moskvě asi 30 minut pěšky od kremelských zdí v takzvané Chruščovce. Zjednodušeně řečeno se jedná o bytové domy postavené za vlády Nikity Chruščova. Jsou mimo jiné unikátní tím, že mají topení, které není možné dobře regulovat. Baterie topení zůstávají celou zimu rozžhavené. Jediná metoda, jak v zimě v bytě neumřít vedrem, je větrat, a to místy s podobným úsilím jako v létě. Nehledě na to, účet za topení po skončení zimy nepředstavuje žádnou neúnosnou finanční zátěž. Vybírat si mezi puštěným topením a nákupem potravin Rusové na rozdíl od mnoha obyvatel západní Evropy nemusí. Kolaps trhu. Falešný bůh zemřel. Od konce 80. let je nám Čechoslovákům, později Čechům a Slovákům intenzivně vysvětlováno, že trh je samoregulující se entita, která usiluje o jakousi rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou. Přitom je nám neustále všemi dostupnými způsoby sdělováno, že trh je dobrá věc, která sama díky svým vnitřním regulačním mechanismům řeší naše problémy a nachází východiska z nepříznivých situací. Áhle, v roce 2022 raketově vyrostla cena plynu. Vyrostla do takové výšky, že si ho najednou do stejné míry jako dříve nemůžeme dovolit. Naši dvorní vysvětlovači nám v této souvislosti z ničeho nic sdělili, že došlo k jakémusi kolapsu trhu s plynem.
Snad nejpronikavějším hlasem u nás byl pan Martin Kuba, politik ODS. Otázka, je vůbec možné, aby skolabovalo prostředí, kde neplatí téměř žádná etika a základním pravidlem je pravidlo nabídky a poptávky? Odpověď? Ne, není. Vždyť skutečnost, že si něco nemůžeme dovolit, protože na to na základě tržních mechanismů nabídky a poptávky jednoduše nemáme, v milionech jiných případů žádný kolaps trhu neznamená. Znamená to, že na to prostě nemáme. Že nás trh vyhodil z kola ven, protože nejsme součástí kruhu vyvolených s dostatečným množstvím peněz, abychom mohli hrát tržní hry dál. Uvedeme si pro názornost několik jednoduchých příkladů. Každý chlap sní o červeném Ferrari. Červené Ferrari je ovšem sakra drahá záležitost, kterou si může dovolit pouze několik málo jednotlivců. Chceme ho ale všichni. Znamená to, že kolabuje trh, když si Ferrari, které chceme všichni, prakticky nikdo z nás nemůžeme dovolit. Další příklad. Všichni bychom rádi trávili většinu zimy někde na ostrovech v teplých krajích. Skoro nikdo z nás si však dlouhou zimní dovolenou v Karibiku nemůže dovolit. Znamená to, že trh s dovolenými u teplých moří a oceánů kolabuje? Nebo si ukážeme drsnější příklad. V Africe umírá každých 5 vteřin jedno dítě hlady. Trh s potravinami tam samozřejmě existuje, jen obrovské množství lidí je tak chudých, že se tržních her nemůžou vůbec účastnit a tak umírají hlady i se svými dětmi. Slyšíme od někoho z politiků, že v Africe kolabuje trh s potravinami? S kolavem. Skutečnost, že na trhu vzniknou situace a stavy, kdy se dále nemůžeme účastnit hry na nabídku a poptávku, protože už na to jednoduše nemáme peníze, neznamená žádný kolaps trhu. Znamená to, že jsme mimo hru. Nemáme na to, abychom se účastnili tržních operací. To, co s rostoucími cenami plynu v roce 2022 skolabovalo,

mohlo rozkvést a vytvořit vysoký životní standard obyvatel západní části kontinentu. Ten standard, na něž jsme se slzou závisti v očích hleděli. Západní chování po začátku ruské speciální operace na Ukrajině ovšem změnilo status quo. Dohoda padla a s ní padl i levný plyn, silná evropská energetika a průmyslová odvětví vytvářená z levného a snadno dostupného plynu. Tržní prostředí se po konci této dohody natolik změnilo, že my s ním v nové situaci nemůžeme držet krok v tom nastavení průmyslu a hospodaření, tak jsme si za posledních několik desítek let zvykli. Nikde ovšem nedošlo k žádnému kolapsu trhu. Došlo k tomu, že trh nás v nové situaci jednoduše vyhodil z kola ven. Že je to pro nás nová nezvyklá situace, která ve své podstatě odporuje tomu, co jsme v posledních letech považovali za normální a tomu, za koho jsme sami sebe považovali, to je náš problém. Levný ruský plyn byl základem vysokého životního standardu mnohých zemí Evropy. Levný plyn z Ruska v dlouhodobé perspektivě končí. Tím končí i vysoký životní standard těchto zemí. Co myslíte, uslyšíme od tamních politiků a obyvatel, že u nich kolabuje trh, neboť ten jim již nedokáže zajistit vysoký životní standard s desítkami a stovkami luxusních komodit, na které si v průběhu posledních několika desítek let zvykli? Falešný bůh. Většina naší polistopadové politické elity jsou z hlediska hospodářství liberální tržní fanatici. Vysloví-li liberální tržní fanatik, pro něhož je slovo trh synonymem slova bůh, slovní spojení, trh skolaboval, je to jako by řekl, bůh zemřel. V roce 2022 bůh v Evropě skutečně zemřel, falešný bůh zemřel. Trh byl od samého začátku pro západní společnost falešným bohem. Není podivuhodné, že tento falešný bůh zemřel, podivuhodné je, že to trvalo tak dlouho. Teoretické závěry. Trh není žádná kouzelná hůlka, řešící všechny naše problémy, uspokojující naše přání. Vyšší jsme si uvedli několik případů kolapsů trhu, které nikoho nezajímají. Nákup Ferrari, dlouhá zimní dovolená v Karibiku a hrůzostrašná situace s hladomorem na africkém kontinentu. Co můžeme už při rychlém pohledu na tato prostinká fakta konstatovat? Trh je tady od toho, aby kolaboval. Kolaps trhu, tedy situace, kdy trh neuspokojuje naše potřeby či přání, je jeho základním úkolem. Trh není ničím jiným než sociálním filtrem, který odsekává jednotlivce nebo rovnou celé společenské vrstvy od statků, o nichž bylo rozhodnuto, že jim nemají náležet. Možnost jezdit ve Ferrari má mít jen velmi malá část společnosti, stejně jako možnost odletět na zimu do Karibiku. Úkolem ostatních je dělat, co se jim řekne. Dřít od rána do noci a být vděčný za to, co je jim dovoleno si za jejich almužny pořídit. Dokázat tato tvrzení je snadné. Můžeme organizovat průmyslovou společnost tak, aby měl každý muž po dosažení 30 až 40 let věku možnost vlastnit supersportovní vůz? Můžeme. V rámci technologií a organizace výroby třetí průmyslové revoluce je to snadné. Jenže naše zelená planeta tak neuvěřitelnou míru spotřeby materiálu a paliv nepřežije. Proto je z pohledu mocenské elity nezbytné vytvořit přirozený sociální filtr neviditelnou ruku, který k luxusním a ekologicky náročným statkům bude pouštět jen vybrané. Trh s jeho hrou na nabídku a poptávku právě takovým sociálním filtrem je. Jeho základním úkolem není postarat se o náš dostatek, jeho základním úkolem je odříznout většinovou společnost od statků, které jí z rozhodnutí mocenské elity nemají náležet. Jednání Rusů s Evropany, praktická zkušenost. Mají Rusové zájem o návrat Evropy do temného středověku díky absenci nezbytných zdrojů energie pro udržení technologické společnosti? Nemají.

mají. Nemají zájem o to, aby u jejich bran stály miliony zdivočelých barbarů, kteří budou neustále ohrožovat ruskou civilizaci. Rusové mají zájem o to, aby Evropané pochopili, že jednostranné diktování pravidel a norem všem po celém světě podle rozmarů evropské elity nebude fungovat. Rusové mají zájem o to, aby Evropané pochopili, že dohody stvrzené podáním ruky a pohledem z očí do očí se dodržují. Dohoda o nerozšiřování NATO na východ a další. Jakmile Evropané tyto jednoduché principy pochopí, bude jim umožněn snadný přístup k životodárným zdrojům na základě přátelské dohody odrážející porozumění potřebám všech stran. Než to Evropané pochopí, budou si muset vystačit s vlastními zdroji. Moskva. Moskva je krásná, nemá cenu ji popisovat nebo jakkoliv široce přibližovat čtenáři. Vše je možné si prohlédnout na internetu či na stránkách cestovatelských magazínů. Nejlepší na tom je, že krásné obrázky, které tam naleznete, jsou pravdivé. V Moskvě, Petrohradě ani jiných velkých ruských městech, stále oblíbenějších mezi turisty z celého světa, nevidíte scény jako například v Paříži, kdy turisté, kteří pečlivě prostudovali reklamní letáky před začátkem své dovolené, přiletají do francouzské metropole, očekávají nebeskou krásu, ale místo toho jsou konfrontováni s realitou. Špína, krysy i v centru města, stanová města afrických a arabských migrantů, banditismus, kriminalita. To se netýká jen Paříže. Berlín je na tom stejně, Marseille, Řím, Londýn. My žijeme v představě, že se v těchto městech a státech zastavil čas. Že 60. léta nikdy neskončila. Zaostalí navždy. V Rusku se budují experimentální města, například Inopolis. Tam se testuje robotika a pokrokové technologie, hlavně jejich zapojení do urbanistické činnosti a života obyvatel měst. V tomto smyslu je i Moskva experimentálním městem. V roce 2021 se jeden z německých vědců při návštěvě Moskvy vyjádřil s drobnou nadsázkou ve smyslu: my v Německu také budujeme experimentální města, ale když vidím realitu Moskvy současnosti, tak je mi jasné, že i naše nejvíce experimentální město navždy zaostalo za Moskvou. V Moskvě je už dlouhá léta internet zdarma v každém vagonu metra, v každém autobuse městských dopravních podniků. Ruské taxislužby jsou přímo legendární. Moskevská městská infrastruktura je široce rozvinutá, bohatá a hlavně dostupná běžným občanům. Vezmeme si 20letou snahu Němců vybudovat u Berlína nové letiště. Snaží se Němci, snaží, 20 let se snaží a výsledek dlouhou dobu byl hodný ledatak Burkina Faso či pobřežní Slonoviny. Ve srovnání s tím, jak okolo Moskvy a dalších klíčových měst rostou nová letiště se supermoderními terminály a vlakovou dopravou do centra města, se člověku chce skoro plakat. Ale to ale Němcům nebrání považovat se za jakýsi technologicky vyspělý národ s přední inženýrskou školou. Neustále je od nich slyšet příběh o zlých Američanech, kteří nechtějí dopustit, aby se německá inženýrská škola a technologie protnuly s ruským přírodním bohatstvím. To byl plán na začátku minulého století. Legendární sovětský symbol srpu a kladiva je toho svědkem. Kladivo označuje německý průmysl, zatímco srp označuje ruské přírodní bohatství. Celosvětová komunistická revoluce podle představ revolucionářů konce 19. a začátku 20. století měla propojit právě tyto dva elementy. Události ovšem nakonec nabraly jiný směr. Strůjci tohoto jiného směru byli dva političtí giganti první poloviny 20. století. Prvním byl Vladimír Iljič Lenin. Ten plán celosvětové revoluce zastavil tím, že po převzetí moci v Rusku vyvedl zemi z první světové války. Druhým byl Josef Vysarionovič Džugašvili Stalin. Tomu se podařilo porazit trockisty s jejich plánem zneužití Ruska jako zápalky pro světovou revoluci. Podle plánů trockistů
mělo být Rusko použito jako týl pro rozpoutání světové revoluce. Kdyby se Stalinovi nepodařilo trockisty zastavit, Rusko by s největší pravděpodobností bylo nevratně poškozeno. Zemi by bylo nenávratně ublíženo. Stalin dokázal trockisty porazit a zahájit procesy budování socialismu odděleně v Sovětském svazu, nehledě na revoluce či na revoluce v ostatních zemích. VDNH. Za vlády Josefa Stalina byl postaven chrám. Hlavním chrámem ruského pravoslaví je chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí vedle Kremlu. Hlavním chrámem Sovětského svazu je výstaviště VDNH. Celý název zní Výstava úspěchu národního hospodářství. Jedná se o obrovský výstavní areál v sousedství samotného centra města s mnoha pavilony, pojmenovanými po jednotlivých částech Sovětského svazu. Jeho dominantou je zlatá fontána přátelství národů Sovětského svazu. VDNH ale není jen výstaviště, není to jen zábavní park s obrovským množstvím atrakcí a vzdělávacích programů. Je to svatyně sovětských ideálů, poselství dalším generacím. Aby bylo možné vidět ideály vryté do VDNH a porozumět jim, je nezbytné být na velmi vysoké úrovni duchovního rozvoje. Arrogantní namyšlenci, sedící v luxusních vozech, mumlající něco o akciových indexech, nemají šanci. To jsou možná bohatí lidé, jsou to však malí lidé, parazité, za nimiž zůstává jen spálená země. Podobné je to třeba s četbou Fjodora Dostojevského. Investiční vševěd nemá u Dostojevského šanci. Ten může maximálně číst playboye či podobná zvěrstva západní kultury. Rozumět Dostojevskému, slyšet jeho hlas, znamená být velmi vysoko. Tak vysoko, kde neexistují ani playboy, ani akciové kurzy. Dostojevský je tu pro každého, kdo touží stoupat po žebříku duchovního růstu směrem k nebesům. Podobně VDNH, největší Francouz 20. století, Charles de Gaulle, kdysi řekl, Stalin neodešel do minulosti, on se rozplynul v budoucnosti. Jakou budoucnost měl de Gaulle na mysli? Kořeny. Když už jsme u Francouzů, v době Napoleona Bonaparta byl hlavním městem Ruska Petrohrad, nikoli Moskva. Moskva se stala hlavním městem země až později. Nehledě na to, když se Evropané jako už po několikáté rozhodli jít civilizovat ruské hordy z lobrů, Napoleon Bonaparte táhl se svojí armádou na Moskvu, nikoli na hlavní město Petrohrad. Zajímavé, že ano. Proč to dělal? To je stejné, jako kdyby někdo chtěl dobít Česko tím, že obsadí Brno, aniž by si všímal Prahy. Napoleon Bonaparte byl vyslancem toho, čemu se v Rusku říká kolektivní západ. Z Ruska je jednoznačně vidět, že na západě nic takového jako suverénní země, jež sami rozhodují o svém osudu, neexistuje. Neexistuje Belgie, Německo, Francie, Holandsko, Španělsko, Itálie. To vše je součástí jednoho těla, kolektivního západu. Je to stejné jako tvrdit, že vaše levá ruka existuje nezávisle a suverénně sama od sebe. Nebo vaše pravá noha, nebo vaše ledviny. I malé dítě vidí, že to je nesmysl. Všechny orgány jsou součástí jednoho celku, vašeho těla. Stejně tak všechny západní země jsou součástí jednoho celku, kolektivního západu. Nemá proto smysl hledět na to, co dělá ta či ona země. Všechny jsou součástí jednotného systému rozhodování, jediného systému hospodaření, jediného systému myšlení. Kolektivní západ i za času Napoleona Bonaparta věděl, že Petrohrad je příliš mladé město, kde sice sídlí panovník, ale nesídlí tam páteř Ruska. Páteří Ruska vždy byli a jsou staré ruské rudy, lidé nesoucí tradici kultury a sílu státnosti. V Moskvě sídlil duch Ruska. Proto bylo potřeba ovládnout právě ji, a ne Petrohrad.
nová města. Bývalý ministr obrany Ruska Sergej Šojgu v roce 2021 začal otevřeně hovořit o plánech na stavbu nových měst na Sibiři. Důvod je jednoduchý. Posledních několik století se centrum světové civilizace nacházelo v západní Evropě, na západě. V této době mělo smysl mít svá hlavní města, svá centra kultury a života poblíž Evropy. Ruský prezident Vladimír Putin však podepsal na začátku února roku 2022 se svým čínským protěžkem Xi Jinpingem dohodu spečeťující přátelství Rusy a Číny. Tato dohoda je počátkem něčeho, co bychom po staru mohli označit za nový světový řád. Rus a Čína se dohodli na vytvoření nového světa, kde Západ již nebude hrát ústřední roli, jak ji hrál doposud. Právě v těchto rámcích je potřeba chápat i slova Sergeje Šojgu o nových městech na Sibiři. V situaci, kdy Evropa, tedy Západ, přestává být těžištěm civilizace, nemá smysl mít hlavní města u hranic s Evropou. Těžiště dějin se přesouvá na východ od Evropy. Proto má smysl budovat nové metropole blíže k tomuto novému centru. Západ se na poli světové politiky marginalizuje. Náš úkol. Naším úkolem na pozadí úpadku Západu je nedopustit, aby se destruktivní procesy probíhající tam přelily i na naše české území. Musí se zastavit ohřebeny Krušných hor, Českého lesa a Šumavy. Vyvázat se z vlivu Západu pro nás ale nebude těžké. My jsme velmi starý, moudrý národ, plný kvalitních lidí. V naší zemi pravda zvítězí. Ne náhodou naši velcí předci dali toto prosté svaté konstatování o stavu našeho ducha na vlajku prezidenta naší vlasti. Praktická zkušenost. Wi-Fi v každém vagónu metra, Wi-Fi v každém autobuse městské hromadné dopravy, možnost koupit si 1 giga mobilního internetu za 5 korun. Dovoz jídla půl hodiny po objednání ve dne v noci. Obchody a prodejny, které nikdy nezavírají. Super pokročilá navigace v mobilní aplikaci společnosti Yandex. Mobilní aplikace Sberbank umožňující dělat s bankovním účtem a penězi úplně vše. Non-stop dostupná plná paleta služeb. 4 letiště s novými supermoderními terminály. Dostupná speciálními vlaky z centra města. Odkud se letá do celého světa. Bohatá síť městských parků s živým programem a v neposlední řadě lidé patřící všem kulturám světa procházející se po ulicích města. To je Moskva. Jak říkají Rusové, kdo neviděl Moskvu, ten neviděl krásu. Dál číst nebudu, protože bych to celé rozbil. Zaznělo toho dost. Na pozadí toho, co jsem tady v podstatě četl z kraje toho našeho dnešního vysílání, bych si dovolil říct, že tento pořad, který pro většinu lidí většinou byl takový absolutně okrajový, kdy jsme si četli nějaké knížky a tak jsme si je komentovali, tak vidíte, že i tento pořad má velký význam. Že navazuje vlastně na ty všechny pořady, které tady máme na Midgardu. A dostáváme se v tomto pořadu k velmi zajímavým zjištěním a k velice zajímavým vývodům. To, co tady píše v podstatě pan Jan Masný, je to, co já tady troubím celou dobu. Já jsem nečetl tu knížku, já ji čtu úplně s vámi poprvé. Takže každé slovo, které tam je napsáno, které jsem vám přečetl, jsem viděl poprvé. A je zvláštní, že Jan Masný vidí tu budoucnost právě v tom, aby nás nezachvátila ta evropská šílenost. A já si myslím, že právě teď je ta situace natolik a dostatečně vyhrocená a připravená, aby jsme začali správným způsobem uvažovat. A proto jsem tak rád, že zasedala po dlouhé době V4. A bavili se tam Andrej Babiš, Robert Fico, maďarský a polský premiér společně s premiérem
Irska, tuším, které předsedá Evropské unii, tak se bavili o Evropské unii vůbec jako o smysluplném nějakém uspořádání něčeho, co je v samotném vrcholu své existence, to ne pro svoji kvalitu, ale pro svoji životaschopnost. Takže to, o čem tady vlastně se má smysl bavit, je, aby jsme svoji energií a svými myšlenkami podpořili to dění, které může vést k našemu osvobození. Prosím vás, a pokud někoho uslyšíte mluvit, že nás ty Rusáci zase obsadějí, tak mu ji flákněte přes celou držku, protože ten člověk vůbec neví, o čem mluví. A je to kolaborant zla. Buď ať se doučí, poučí a potom teprve něco říká, anebo radši ať mlčí. Proto musí přes tu hubu dostat, protože taková zkušenost, zítra to budu mít s Míšou v pořadu, já to trošku prozradím, ale je toho plný internet, tak vy to víte. Petru Macinkovi už došla trpělivost. Protože ten nevychovaný smrad od Pirátů, smrad, který je namočený v x kauzách korupčních, když někdo říká něco, co by mohlo někoho zaujmout a dovést k nějakému myšlenkovému procesu o tom, kdo tady zavinil v podstatě ty obrovské finanční ztráty a zadlužení, tak on mele do toho vyjádření, teď narážím a mluvím přesně a konkrétně o té debatě, ve které mluvil Karel Havlíček, a ten smrad od Pirátů, za kterým je jenom paseka a zkáza v Praze, tak neomaleně do toho mluvil. Nenechal se ani odradit napomenutím moderátorky, nenechal se odradit nikým. A tak mu prostě Macinka to řekl naplno, že si zaslouží dostat přes hubu, protože je nevychovaný. Že ho prostě nevychovali. Zítra si o tom trošku povíme. Je potřeba s těma ksindlama už konečně začít zacházet tak, jak se sluší a patří. Na hrubý pytel, hrubou záplatu. Povolat je k odpovědnosti, povolat je k tomu, aby měli hlavu v pejru z toho, že půjdou před soud se zodpovídat za to, co tady ukradli kde, aby nemohli škodit těm, kteří možná se nám v minulosti nelíbilo řada jejich rozhodnutí. Ale teď se snaží něco kloudného tady pro tu republiku a pro nás udělat. Tak jim fanděme. Stejně jako Slováci by měli fandit Robertu Ficovi. Protože ten deep state na Slovensku i v Čechách je velice rozlezlý a je potřeba ho vyprášit z těch ministerstev a všude tam, kde obsadili ty židle. Tak si to přejme a pomožme jim mentálně i energeticky tyhle ty věci naplnit. No tak co? Tak si zahrajeme a končíme. Mějte se krásně, uslyšíme se zítra s Išou od 17 hodin a potom s Míšou od 21. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.

0: Je to její příběh. Pokud máte jiný pohled nebo zkušenost, prosím, nešiřte nenávist. Prostě vyprávějte svůj příběh a řekněte svůj názor. Moc děkuju. Marto, úvod jste slyšela. Než se začnu ptát, překvapilo vás něco? S něčím byste nesouhlasila? Jak svůj příběh vnímáte, když ho slyšíte od někoho, jako jsem já?
1: What is your perspective on your story when you hear it from someone like me?
2: Přijde mi velmi zajímavé, že už víte, že mě lidé označují za kontroverzní historičku. A to je ještě velmi zdvořilé, protože spousta lidí na Ukrajině už o mně říká, že jsem zrádkyně. Ano. A bojím se na Ukrajinu vůbec jet, protože mě tam pronásledují neonacisté. Neustále mi vyhrožují smrtí. Smrtí vyhrožují mě i mému dítěti. Jsou to neonacisté podporovaní bezpečnostní službou Ukrajiny. Jak víte, bezpečnostní služba Ukrajiny je jednou z nejmocnějších tajných služeb v Evropě i na světě. A spolupracuje s CIA, s MI6. Organizují atentáty a vraždy nejen na Ukrajině, ale i v zahraničí. Můžeme mluvit o lidech, které za Zelenského zavraždili, opozičních představitelích, blogerech a podnikatelích. Zabíjejí ale i mimo Ukrajinu a nejen na území Ruska. Nejde tedy jen o oficiální nepřátele, řekněme, ukrajinského lidu, ale i o soupeře Zelenského vlády. Takže mi neustále vyhrožovali smrtí. A proč? Protože odhaluju neonacisty na Ukrajině. Ukrajina se za Zelenského stala skutečnou líhní neonacistů. Máme tu německý dobrovolnický sbor, což jsou neonacisté vyzbrojovaní Evropskou unií a NATO. Jsou to neskrývaní neonacisté. V německých médiích mi o tom vyšel celý článek. A teď je v překladu na Substacku se všemi ověřeními a důkazy. Nemáme jen Azov, ale i další neonacisty ze Španělska a Francie. Proč o tom Evropa nemluví? Protože jsou velmi užitečným nástrojem k vykrvácení Ruska. Jsou to parchanti, ale naši parchanti. Jsou užitečným nástrojem. Jsou velcí antisemité. Jsou proti muslimům, silní rasisté a zastánci nadřazenosti bílé rasy. Na Ukrajinu jezdí získat bojové zkušenosti, naučit se ovládat moderní drony a chystat se v Evropě na rasovou válku proti muslimským vetřelcům. O svém cíli mluví zcela otevřeně. Máme tu lidi z mexických kartelů. Máme tu lidi z kolumbijských kartelů. A západních politiků se zcela otevřeně ptám. Chápete, že v podstatě cvičíte budoucí teroristy, kteří se vrátí do svých zemí a budou páchat teroristické útoky na vaše občany? Takže vlastně zvyšujete hrozbu terorismu pro své občany i své země. Teď je vám to ale jedno, protože vaším cílem je využít je jako nástroj k vykrvácení Ruska. Nedávno vyšel můj článek v Responsible Statecraft. Je to respektované médium, časopis amerického Quincy Institute. A otevřeně tam popisují, jaké problémy máme v ukrajinské armádě s neonacisty. Otevřeně používají symboly SS a nacistické symboly. Nikoho to nezajímá. V Evropě o tom nikdo nemluví. A kvůli tomu mi neustále vyhrožují smrtí.
1: I'm facing these death threats constantly.
2: a na Ukrajině mě nikdo neochrání. Nikdo mě neochrání. Dnes už nemůžu jezdit ani na konference v Evropě, protože evropské země zavírají oči před děním na Ukrajině. Předstírají, že na Ukrajině žádní neonacisté nejsou. Jediná země, kde jsem relativně v bezpečí, jsou Spojené státy. Proč? Z politických důvodů. Ukrajinská bezpečnostní služba si mě podle mého nikdy netroufne zabít. Jsem židovského původu a zabývám se holokaustem. Na půdě USA by to vyvolalo velký skandál. Proč? Protože CIA cvičí ukrajinskou bezpečnostní službu i vojenskou rozvědku. Byl by z toho obrovský, obrovský politický skandál. Zabíjejí na evropský půdě. Ale na americký půdě to udělat nemůžou. Doufám. Ale pořád spolupracuji s FBI a místní policií. Podnikám jistá opatření. Ale víte, pořád se tu bojím o svůj život i o život svého syna. A Zelenského administrativa rozpoutala proti mně na Ukrajině informační kampaň. Nazývali mě loutkou Kremlu, agentem Kremlu. Podle mě proti mně chystají obvinění z vlastizrady. A za vlastizradu je nejméně 15 let vězení. Ale nemají žádné důkazy. Nemají žádné důkazy. Ale na Ukrajině je to velmi snadné. Nedávno jeden socialistický aktivista otevřeně kritizoval politiku historické paměti, která oslavuje ukrajinské kolaboranty s nacisty a dnes se na Ukrajině prosazuje na celostátní úrovni. Byl to mírový aktivista, postavili ho před soud, obvinili z vlastizrady a odsoudili na 15 let vězení. Za co? Lidé ze Zelenského okruhu kradou peníze. Ti, kdo kradou západní pomoc, jsou na svobodě. Užívají si života na Ukrajině. Ale ti, kdo to dnes na Ukrajině kritizují, sedí ve vězení. To je nehorázné. A Zelenského režim, ano, je to režim. Je to vojenská diktatura. Zelenský na Ukrajině buduje zločinnou autokratickou vojenskou diktaturu. A můžeme o tom mluvit. Třeba o potlačování opozice a zneužívání moci. Zelenský svou moc zneužívá. Uvaluje osobní sankce na opozici, blogery i novináře. A kdo ty sankce uvaluje? Téměř všichni lidé z jeho nejužšího okruhu dostali od hlavních ukrajinských protikorupčních orgánů oznámení, že jsou podezřelí. A právě tihle lidé rozhodují, koho označí za zrádce. Trestají opozici. Trestají disidenty. Trestají historiky, jako jsem já, kteří kritizují, že stát oslavuje neonacisty a nacistické kolaboranty na celostátní úrovni a že vyzbrojuje a cvičí nacisty v ukrajinské armádě. Jsme nepřátelé státu. Možná jsou skutečnými zrádci ti, kdo za války o přežití rozkrádají veřejné peníze. Real traitors. To, co se dnes na Ukrajině děje, je absurdní. A mnoho lidí se dnes ptá, proč bychom měli umírat za tenhle režim? Proč by měli umírat naši synové? Za co? Za budování malé Putinovy Ukrajiny? Stejný model jen ve vyšivance a s ukrajinštinou? And with Ukraine language, Stejná korupce, silně skorumpovaný oligarchický režim jen v ukrajinštině. Ne, lidi, proto je to dnes tak těžké. Takže ano, můžeme o tom všem mluvit, protože se teď rozjíždí další korupční skandál kolem podvodných call center. Ta působila i v Česku a na Slovensku. A tato podvodná centra kryje bezpečnostní služba Ukrajiny a generální prokuratura. A všechny ty lidi jmenuje přímo Zelensky. Jsou to lidé ze Zelenského okolí a kradou peníze ukrajinským i evropským důchodcům. Jde o rozsáhlou zločineckou podvodnou síť. Ta centra kryje bezpečnostní služba Ukrajiny a policie dosazená Zelenským. A podle expertů vydělávají 12 miliard dolarů ročně. 12 miliard dolarů ročně. A každý rok slyšíme od Zelenského: dejte peníze, dejte nám peníze, dejte nám peníze. Vážně, lidi? To je neuvěřitelný. A právě teď se na Ukrajině rozvíjí nový korupční skandál kolem generálního prokurátora jmenovaného Zelenským. A Zelenský ho odmítl odvolat. A on tvrdí, nevěděl jsem, že kryje tahle podvodná call centra. Je prý nevinný, těmhle kecům už nikdo nevěří. Nikdo. Víte, já jsem volila Zelenského. V celé rodině jsem Zelenského volila jen já. Vedla jsem ostré spory s celou rodinou, protože pocházím ze západní Ukrajiny a Lvovská oblast jako jediná hlasovala pro Porošenka. Všechny ostatní oblasti volili Zelenského. A já se s rodiči a sestrami strašně hádala. Přesvědčovala jsem je. Zelenský je Žid, mluví rusky, stojí mimo ten skorumpovaný systém a rozbije ho. Sliboval mír a všechno možné. Byla jsem tak naivní. Zelenský nám totiž řekl: jestli najdete byť jediného člověka z mého okolí zapleteného do korupce, odstoupím z funkce. Dnes ale nenajdeme ani jediného člověka v jeho okolí, který není zapletený do korupce. Takového člověka nenajdeme. Prostě ne. A pořád je u moci. A dnes se snaží zdiskreditovat a odstranit všechny možné politické soupeře pro případné prezidentské volby, Zaluzného, Fedorova a další. Zkrátka je zdiskreditovat a odstranit. Víte, Fedorova odvolali a tak dále. A nedávno Budanov je obviňován, že... zorganizoval v Monaku pokus o atentát na podnikatele Jermolajeva a jeho rodinu. A Budanov to staví na samých neonacistech v rozvědce. Například ruský dobrovolnický sbor. Možná naši diváci vědí, že ruský dobrovolnický sbor, nad kterým drží ochrannou ruku vojenská rozvědka, vede Denis Nikitin, známý jako White Rex. White Rex dostal v roce 2019 zákaz vstupu do celé Evropské unie. Takže, milí Češi, do vaší země ani nesmí, protože je označen za teroristu, zastánce nadřazenosti bílé rasy a neonacistu. Na Ukrajině je ale uznávaným velitelem a vůdcem ruského dobrovolnického sboru. A hádejte co, tenhle člověk každoročně slaví Hitlerovy narozeniny. A veřejně, jeho zástupce Alexej Levkin má nacionálně socialistickou black metalovou kapelu Hitler's Hammer.
3: Nationalist socialist black metal band called Hitler's Hammer.
2: A v Kyjevě otevřeně pořádá koncerty pod dohledem bezpečnostních služeb, kde mladí lidé hromadně hajlují.
3: Where young people just making mask salute.
0: Marto, tohle je znepokojivé. Všechno, co říkáte, je velmi znepokojivé.
2: Můžete si to přečíst na mých sociálních sítích, ale ne v tradičních médiích. Tradiční média je označují za vlastence a obyčejné nacionalisty. Proto vás zvu na své sociální sítě, články a blog na Substacku i své články v různých dalších médiích. Snažím se objasnit všechno, co se na Ukrajině děje. Dole přidávám odkazy, ať si to můžete dohledat.
1: The links on you people, you can find it out. I wanted to say that for many people in my...
0: Pro mnoho lidí v mé zemi může být šokující vás poslouchat, protože sledujeme a čteme mainstreamová média a slyšíme příběhy novinářů a informace, které jsou hodně pro ukrajinské a pro zelenské. Tak to vnímám já, možná se mnou nebudete souhlasit, ale vídáme hlavně takové podpůrné zprávy. Všechno tu probereme, ale k tomu, co říkáte, mohou si to lidé někde ověřit? Je to běžně dostupné? Dají se ty informace najít na internetu? Nebo jsou to věci, které víte a zjistíte jen vy? Mohou si je lidé přečíst ve vašich článcích? Myslím, že právě to zajímá diváky, protože pro mnoho lidí, kteří teď podporují Ukrajinu a Zelenského, to může být skandální. Rozumíte mi?
3: Yeah. So, for example,
2: Když slyšíte o ruských neonacistech, ruském dobrovolnickém sboru a Denisu Nikitinovi, neodhalila jsem ho já, ale německá média, konkrétně Spiegel.
3: German media by Spiegel.
2: Právě oni jako první napsali článek o jeho životě. A Německo Denise Nikitina vyhostilo ze šengenského prostoru i Evropské unie. Byl tak vnímán a skutečně je židovského původu. Takže je to židovský neonacista, aby bylo jasno.
4: Ano.
2: Jo. Jen aby bylo jasno těm, kdo si pořád myslí, že Židé nemůžou být neonacisté. Takže tu máme White Rex? A vlastně je to etnický Rus a ruský občan, který se do Německa dostal díky tomuto židovskému programu. Program pro sovětské Židy. Ti mohli díky svému židovskému původu získat v Německu trvalý pobyt. Celá jeho rodina odjela do Německa a získala toto povolení. Byl ale posedlý neonacistickými myšlenkami a v Německu se podílel na výcviku neonacistů. Proto byl v roce 2019 vyhoštěn. A nejenom z Německa, ale z celé Evropy. Ze šengenského prostoru. Ty informace najdete ve Spiegelu. Stačí je vygooglit. Není to můj výmysl. Prostě si to vygooglete, lidi. Pak se podívejte na jeho kanál, na Telegramu. Najdete tam všechno o jeho názorech, jak oslavuje Hitlera a jak nenávidí muslimy.
3: How he is celebrating Hitler? Yeah. How he is hating Muslims?
2: A jak nenávidí další menšiny.
3: Other minorities.
2: Najdete tam i to, jak v Kyjevě mlátí LGBT lidi. Ano, v Kyjevě. Můžete si dohledat, jak získal ukrajinské občanství a luxusní dům v Kyjevě. A víte, celý ten svůj odvážný boj proti Rusku vede ze studií a festivalů v Kyjevě. Ano, všechny informace jsou veřejné, jen je musíte poskládat jako dílky skládačky. Protože tradiční média o to nemají zájem. Když totiž ty dílky poskládají, vyjde z toho velmi nepříjemný obraz. A sice, že my Západ financujeme neonacisty. Tak co naše už nikdy? Co výuka o holokaustu a zásada už nikdy? Ne. Od té doby, co se rozpadly naše morální zásady, jsme dnes ti špatní, protože my... Tedy Západ, kolektivní Západ, financujeme a cvičíme neonacisty. A víme to a nic neděláme. Proto o tom tradiční média nemluví. Naopak Vajterek se oslavují co by zapáleného Rusa, který bojuje za osvobození Ruska. Ale přečtěte si, prosím, ten fašistický manifest. Který právě sepsal ruský dobrovolnický sbor. Je to fašistický manifest. Víte, prostě fašistický program. Prostě fašistický program. Takže my, tedy kolektivní Západ, podporujeme a financujeme neonacisty. Neonacisty, kteří jsou teď na Ukrajině prezentováni jako elitní jednotka v rámci ukrajinské vojenské rozvědky. Všechny ty informace jsou dostupné a můžete si je ověřit. Nejsou skryté, jsou přímo na očích. Stačí hledat na Google, číst různé kanály na Telegramu a dát si to dohromady. Prostě si spojit souvislosti, protože tradiční média to za vás neudělají. Nemají o to zájem.
0: Přátelé, díky, že to sdílíte a napište prosím, co si o tom myslíte. Marto, moc vám děkuji za úvodní slovo a rád bych se vrátil na začátek vašeho příběhu, jestli dovolíte. Z Ukrajiny jste totiž uprchla kvůli ruské invazi. Dnes jste však jednou z nejostřejších ukrajinských kritiček vlastní země. Co se s vámi mezi těmi dvěma okamžiky stalo?
2: Ano, takže v roce 2022, když začala ruská invaze v plném rozsahu, mě hned napadlo, já jsem židovka, zkoumám holokaust a studuji druhou světovou válku. Takže se v tom vyznám a přednáším o různých genocidách. Vím tedy hodně o různých válkách, genocidách a konfliktech. A vzhledem k tomu, co vím, i k mému rodinnému zázemí mě při poslechu Putinova rozhněvaného projevu jako první napadlo... Ano, začíná strašlivá válka a já musím zachránit své dítě. Musím zachránit své dítě. Musím být zodpovědná matka a zachránit i sebe. Proč? Hlavní důvod, proč jsem se bála, že bych se mohla stát... obětí ruských zvěrstev byl ten, že jsem jako první v ukrajinské historiografii napsala článek o využívání sexuálního násilí jako nástroje protipovstaleckého boje v letech 1944 až 1953. Když tedy Sovětský svaz okupoval západní Ukrajinu. Pak v roce 1944 bylo jejich hlavním úkolem potlačit ukrajinské osvobozenecké hnutí, tedy nacionalisty. Prováděli různé vojenské operace, zatýkali a podobně. A během těch operací znásilnili mnoho žen. A šlo o velmi systematické znásilnění. Znásilnili i sestru mé babičky. Mám za sebou rozhovory s mnoha ženami, které zažily sexuální násilí ze strany Sovětů, příslušníků NKVD a Rudé armády. A díky podrobnému pátrání dobře vím, co se s těmi pachateli stalo. Mnozí trestu prostě unikli. To svědčilo o tom, že to sovětský systém považoval za legitimní. Můžete si dělat, co chcete, protože se chceme vypořádat s těmi šílenými ukrajinskými nacionalisty. Chceme ten problém vyřešit? Můžete si tedy dělat cokoliv. Znásilnění tak používali ve válce proti ukrajinskému nacionalistickému hnutí. Takže jsem se bála, že kdyby se z nějakého důvodu ruské síly zaměřily na západní Ukrajinu, zaměřily by se na mě velmi specificky kvůli mému pohlaví. Ano, toho jsem se velmi bála. Bála jsem se o celou rodinu, o syna. A první mě napadlo, ne, musím odjet. Musím syna zachránit. Jenže tehdy moje matka umírala na rakovinu a dvě mé sestry byly v poslední fázi těhotenství. Tak jsem na Ukrajině strávila ještě 2 roky, 2 týdny. Obě sestry porodily ve stejný den krásné chlapečky a zrovna měla máma narozeniny. Zůstala jsem prostě, abych je přivítala. Pak jsem zbalila synovi věci i svoje, rozloučila se s nimi a odjela ze země. Ale z vlasti jsem odešla i proto, že jsem se bála sousedů. Mám velmi smíšené kořeny, polské, ukrajinské a židovské. A z historie, zejména ukrajinské, ale nejen té, vím, že za válek dochází k násilí mezi sousedy. Dochází k mezietnickému násilí a také k honu na vnitřní nepřátele na pátou kolonu. Kdo je zrádce? Kdo není lojální?

0: I pachatelé, ze kterých jsou dnes národní hrdinové, že?
1: Now they are national heroes, yeah?
0: Ty, kteří bojovali za nezávislost Ukrajiny. Ale jak bojovali? Vražděním Židů? Vražděním Poláků? Vražděním sousedů? Protože bojovali za ukrajinskou Ukrajinu. Chtěli monoetnickou Ukrajinu. Bez Poláků, Židů, Maďarů a Čechů. Zabíjeli i Čechy na Volyni. Napadali celé české rodiny a vraždili je i s dětmi. Takže jsem věděla...
1: They attacked entire Czech families and killed them together with their children. So I knew,
0: že na jedné straně se můžu stát terčem ruských okupantů. Na druhou stranu se můžu stát terčem sousedů, etnických Ukrajinců, velkých vlastenců. A žila jsem v silně banderovském regionu, v nejnacionalističtějším městě Ukrajiny, ve Lvově s největším banderovým pomníkem. A je tam největší komunita, která tvrdí, naším otcem je Bandera. A můj syn mluví rusky i ukrajinsky. Pro mě to bylo jako rozsudek smrti. A řekla jsem si, ne, musím syna zachránit před tímhle vlasteneckým mlýnkem na maso, před vlasteneckým poblouzněním. A měla jsem pravdu, protože teď jsou mý přátelé, příbuzní a známí i mnozí vnitřně vysídlení lidé z východní Ukrajiny, z Donbasu, napadání, protože mluví rusky.
1: Because there's a Russian-speaking people.
0: A Zelenského nikdo nenapadal za to, že mluví rusky. Ani Hur nikdo nenapadal za to, že mluví rusky. Velitelé Azovu otevřeně mluví rusky. Jedna jednotka Azovu dokonce zveřejnila náborové video. Kdo jsme? Bojovníci. Náborové video je natočené rusky, ale nikdo je nenapadá. Napadání jsou vnitřně vysídlení a další zranitelní lidé. Jsou kontrolováni. A v mém rodném Lvově, který je, víte, velmi vlastenecký, smějí na některých školách místní děti zakládat jakési hlídky. Ty kontrolují rusky mluvící lidi z východních oblastí a dávají jim lekce z ukrajinštiny. Představíte si to? Takže šikana je legitimizovaná. Šikana je legitimizovaná. A dnes je to velmi ožehavá otázka, která Ukrajinu rozděluje. Vzrůstá tam toxický nacionalismus, protože polovina země mluví rusky. Takže jim říkají zrádci, mluvíte jazykem nepřítele a podobně. A je velmi bolestné to sledovat, protože dobře, když vám ruština vadí, nemobilizujte jejich otce do armády. Otevřete jejich otcům hranice. Proč je držíte na Ukrajině? Propustě je z armády. Ne? Proč? Když jsou pro vás všichni zrádci, ne? Víte, co tím myslím?
2: Pokládáte opravdu závažné otázky. Na to odpověď nemám, ale vy ostatní nám prosím napište své názory. Jestli vás něco napadá, napište to. A děkuju, Marto, že se o to dělíte, že mluvíte tak otevřeně a zmiňujete ukrajinské národní hrdiny. Vyrůstala jste s nimi, to jste také zmínila. Pak jste se stala historičkou. Co nejvíc znepokojivého jste zjistila o historii, které vás učili věřit? To je má další otázka.
0: Vyrůstala jsem navzdory velmi smíšenému původu, jsem, jak už jsem říkala, vyrůstala ve velmi nacionalistickém kraji. Abych tam přežila, vyrůstala jsem v malé vesnici, kde mě učili, že Židé jsou naši nepřátelé.
1: you know, our enemy.

0: A k židovské víře mě nevedli. Teď se k židovské víře vracím. Tady mimo Ukrajinu jsem konečně svobodná. Teď tedy praktikuju judaismus. Ale začalo to už za sovětských časů. Mnoho židů tehdy skrývalo svou židovskou identitu, protože jim upírali práva a pronásledovali je. Ale pak, když byla vyhlášena nezávislá Ukrajina, žili jsme ve velmi nacionalistickém kraji a navíc v malé vesnici. A jak víte, v mnoha zemích je to stejné. Čím menší komunita, tím přísnější společenská kontrola. Takže o vás každý ví všechno. A všichni hlídají vás i vaše chování. Ano, máte chodit do kostela. Ke starším se máte chovat uctivě. Dodržujte společenské normy. Máte být jako ostatní, ne černá ovce. Takže v malé ukrajinské komunitě nemůžete být židem. Máte velebit ukrajinské národní hrdiny, kteří zabili vaše příbuzné. Musíte je velebit, jinak budete vyvrhel. Vyvrhelem být nesmíte. Takže jsem hrála ve školních představeních, kde židy vykreslovali jako chamtivce, víte, jako antisemitské postavy, které... Chtějí, aby se Ukrajinci opíjeli. Chtějí Ukrajině ukrást peníze a zničit ukrajinský stát. Tak jsem pořád hrála v těch, víte, vertepových vánočních hrách. Ve škole mi nikdy neřekli o ghetu ve městě poblíž mé vesnice. Nikdy. Ve škole mi nikdy neřekli o holokaustu. Bylo to tak, že Němci přišli a zabili všechny Židy. A ukrajinští nacionalisté s tím neměli nic společného. Takové bylo moje vzdělání. A tak jsem se stala historičkou. Odešla jsem do většího města. Jenže mi došlo, že to větší město Lvov je jen větší příběh. Stejný příběh, jen ve větším. Nakonec jsem tedy musela dodržovat stejná pravidla, protože jsem chtěla získat titul. A na Ukrajině to mělo hodně postsovětský ráz, víte? Když chcete získat titul, musíte poslouchat své profesory. Takže jsem byla, víte, na profesory moc milá a zdvořilá. Ano, vybrala jsem si tedy bezpečné téma, nejen ukrajinské nacionalisty, ale i jiné politické strany. Pak jsem konečně získala titul a začala se zabývat tématem, kterému jsem se věnovat chtěla. Začala jsem psát o ženách v ukrajinském nacionalistickém hnutí, protože jsem věděla, že sestra mé babičky v něm působila. V rodině se ale vyprávělo, jak byla hrdinská a že zastávala opravdu vysokou mocenskou funkci. A oslavovali ji jako hrdinku, víte? Byla taková vlastenka a tak dále. Pak jsem přišla do archivu SBU. A já si říkala, cože vážně? A pak jsme se poprvé osobně setkali. Povídali jsme si a ona mi řekla, že ji sexuálně zneužívali. Tehdy jsem poprvé odhalila příběh těch žen. Na jedné straně se podíleli na etnickém násilí vůči svým sousedům, polským ženám, dětem a seniorům i židovským sousedům. Na jedné straně tedy byli pachatelkami. Zároveň byli národními hrdinkami, protože bojovali za nezávislost Ukrajiny, ale také oběťmi sovětského systému. Pak jsem vedla desítky rozhovorů s mnoha ženami zapojenými do ukrajinského nacionalistického hnutí. A zjistila jsem, že čelili diskriminaci a sexuálnímu zneužívání v ukrajinském podzemním hnutí ze strany svých velitelů a spolubojovníků. A říkala jsem si, do prdele. Připadalo mi to jako pohádka. Zdálo se mi, že je jejich druhové respektují. Pamatuju si rozhovor s jednou ženou, která patřila ke komunitě veteránů Tak se jí ptám, povězte mi o svých druzích. A ona, o těch banditech? A já na to, ne o těch hrdinech. A ona, ale děvče, ty naivní andílku. Rozhovor pak trval celé hodiny. Vyprávěla, jak přišla o dítě. Byla těhotná a prosila členy ukrajinského nacionalistického podzemí, prosím, nechoďte sem. Nutíte mě, abych vám poskytovala úkryt, jídlo a informace, ale ohrožujete mě i mé dítě. A jednoho dne dorazila ochranka. A následkem toho přišla o nenarozené dítě. A strašně se na ně zlobila. Ještě po 60 letech jim říkala bandité. Ale pak mě prosila, nezveřejňujte to, protože celá moje rodina žije v téhle komunitě. Měli bychom zachovat ten úctyhodný vybílený obraz ukrajinského nacionalistického hnutí, protože jeho členové jsou dnes oslavováni jako národní hrdinové. A já ten příběh nezveřejnila. Ale podobných příběhů jsem slyšela mnoho. Dnes se o nich mlčí, jsou úplně vybílené. A tak jsem si uvědomila jednu věc. Po získání nezávislosti se Ukrajina začala vyrovnávat se sovětským mýtem o zločincích z ukrajinského nacionalistického podzemí. Jenže vytvořila jiný mýtus. Udělala z nich hrdiny a anděly. Ale žádní andělé to nebyli. Zabíjeli vlastní lidi. Našla jsem mnoho lidí, kteří mi o tom vyprávěli, a také seznam lidí zabitých v jedné komunitě. Kdo byli ti lidé? Lidé, které ukrajinské nacionalistické podzemí podezřívalo ze spolupráce se Sověty a NKVD a z předávání informací. A hádejte, kdo na něm byl? Například Mikola, víte, byl hlavou rodiny a podezírali ho ze spolupráce s NKVD. A pak jeho ženu a jejich tři děti. Nejmladšímu dítěti byly pouhé 3 měsíce. Uplatňovali tedy i kolektivní odpovědnost, protože chtěli celé komunitě dát tvrdou lekci. Pokud budete spolupracovat se Sověty, zabijeme vás. Stejně postupovali lesní bratři v pobaltských státech. A myslím, že i v České republice někteří takto trestali civilisty, kteří spolupracovali se Sověty. Všichni jsme z poválečné doby od roku 1944. Ze 40. let, ano, i temnou kapitolu protisovětského odboje. Tehdy mnoho civilistů trpělo násilím ze strany našeho nacionalistického hnutí. A tyto nepříjemné příběhy se dnes zametají pod koberec. Vůbec se nehodí. Jsou příliš nepříjemné. A když se o této složité historii pokusíte mluvit, začnou na vás útočit. Obviní vás z nelojality a zrady. Začaly napadat celou mou rodinu. Matku, která umírala na rakovinu, otce, který ji teď má také, i mé sestry. To všechno kvůli mým textům a tomu, že jsem jim řekla, nemůžeme psát takto přikrášlenou verzi našich dějin. Je to nespravedlivé vůči rodinám, které ztratily své blízké, i vůči naší budoucnosti. Chcete-li vybudovat demokratickou zemi pro všechny, na takové verzi dějin ji nikdy nevybudujete. Nikdy.
1: Je to... Mám bujnou fantazii, takže když to slyším, Marto, musím to nějak zpracovat. Je to hrozně frustrující a část toho mě šokuje. Lidi, co si o tom myslíte? Napište svůj názor. Souhlasíte nebo ne? Vidíte to stejně jako Marta nebo jinak? Děkuju, Marto, že jste se podělila. A teď otázka pro vás. Týká se to i Rusů, protože Rusko, slýcháme to v Česku, ve střední Evropě i na Slovensku, ospravedlňuje svou válku nacismem na Ukrajině. To slýcháme od začátku války mezi Ruskem a Ukrajinou. Ukrajina tvrdí, že jde o ruskou propagandu. Marto, teď prosím na chvíli zapomeňte na obě vlády. Chci znát váš názor. Jak vážný je teď na Ukrajině problém krajní pravice?
0: Dobře. Když tedy Putin v roce 2022 ospravedlňoval válku proti Ukrajině denacifikací, bylo to nehorázné. Zabývám se historií a holokaustem. Studuji nacistické Německo a jeho zločiny. Šokovalo mě to. Byl to absurdní, nehorázný argument a mnoho světových institucí, včetně USHMM, Pamětního muzea holokaustu USA, prohlásili, že jde o zneužívání dějin druhé světové války. A bylo to zneužití historie. To prostě nejde. Nemůžete takhle zneužívat historii a dělat z ní nástroj k ospravedlnění své agrese proti suverénní zemi. In order to justify your aggression against a sovereign country. Putinova agrese proti Ukrajině byla válkou z vlastní vůle. O tom můžeme polemizovat. Myslím, že ji vyprovokoval Západ. Ano, byla vyprovokovaná. Ale pořád to byla válka z vlastní vůle. Putin i jeho generálové musí nést odpovědnost za všechny jeho zločiny, protože to byla válka z vlastní vůle. Tuhle válku neobhajuji. A přinesla nesmírné utrpení. Putin a jeho generálové jsou odpovědní za mnoho zločinů na Ukrajině. Válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a svým způsobem i genocidu. Hlavně za únosy ukrajinských dětí, které vychovávají a mění jejich národní identitu. Ale víte, co se stalo? Během těch téměř 5 let války, k čemu Putin přispěl? Putin přispěl k obrovskému, opravdu obrovskému vzestupu krajní pravice na Ukrajině. Putin tedy přispěl k nacifikaci Ukrajiny. Ano, ano. Proč? Proč to říkám? Když Putin napadl Ukrajinu, byl tam jen jeden Azov a ten byl ryze neonacistický. Ano, zarytí neonacisté, to je fakt. Ale bylo jich zhruba 1000. 1000 lidí. Byl tu pravý sektor, ale jeho členové byli rozptýleni, ano? Měli jsme i jiné krajně pravicové skupiny, třeba Misanthropic Division, ale příliš silné nebyly. Mnozí byli uvězněni, protože se věnovali činnosti na hraně zákona i trestné činnosti. Ano. A Porošenko se s nimi snažil vypořádat. Porošenko si s nimi zkoušel poradit. Ale co dělá židovský prezident Zelenský? To si ani nepředstavíte. Víte, když vidím, co židovský prezident Zelenský dělá, docházejí mi slova. V podstatě posiluje ukrajinské neonacisty. Co máme teď? V roce 2022 jsme tedy měli 1000 nacistů. Co máme teď? Máme v podstatě dvě krajně pravicové azovské formace. Máme samotný Azov a třetí útočnou brigádu, která z Azovu vznikla. Aby tedy očistili obraz Azovu, skalní neonacisté vedení Bileckým, přezdívaným Bílý vůdce, založili třetí útočnou brigádu. Teď je to třetí sbor. Teď mají 50 000 lidí. Otevřeně používají neonacistické symboly, podobně jako nacista Dirlewanger. Vlčí hák mají jako oficiální znak. Jejich ideologie vychází z ideologie OUN, Organizace ukrajinských nacionalistů, známé z období druhé světové války. Oslavují tedy etnické násilí proti Židům, Polákům a těm nesprávným Ukrajincům. Oslavují divizi Waffen SS Galizien, ale nikdy neslaví 8. květen.
2: 8. May.
0: Mezi jejich veliteli jsou skalní neonacisté, kteří mají... O několika z nich mám články. Poskytovali třeba rozhovory polskému rozhlasu s vytetovaným Hitlerem či Hákovým křížem a přitom velí některým jednotkám. Velitelé, vysoce postavení velitelé. Slaví narozeniny nacistů. Zarytí neonacisté přešli do třetí útočné brigády. Takže třetí útočná brigáda a třetí sbor jsou zarytí neonacisté. Jsou to zarytí neonacisté. Svou ideologii stavějí na oslavování OUN a UPA. A je jich 50 000. 50 000 lidí. Pak je tu Azov. Ano.
1: Promiňte, že vás přerušuji, ale to číslo je opravdu obrovské. Chcete tím říct, že krajně pravicové hnutí na Ukrajině sílí? Myslíte si to? Nebo máte nějaké důkazy, že skutečně brání tomu, aby se tyto informace z Ukrajiny šířily do západních zemí? Existuje nějaký druh... zákaz šíření takových informací? Ptám se vás proto, že u nás v České republice jsou... lidé, kteří mluví o politice, politologové, snaží se popsat situaci na Ukrajině i v Rusku. Když ale řeknou, že krajně pravicové hnutí sílí a že reakce Poláků a jejich prezidenta jsou oprávněné, že to na Ukrajině zašlo tak daleko. Z mého pohledu je to cenzura. Je to cenzura? Prostě řeknou, tohle nesmíte říkat. Jste proti Ukrajině. Jste pro Rusko? Tak běžte za Putinem. Běžte do Ruska. Tak tam běž žít. A neříkají si to jen lidé mezi sebou. Jenže máme novináře, máme média, máme velké mediální domy, které vás hned zaškatulkují, když se ozvete a řeknete pozor na Ukrajinu, není to tam dobré, situace může vybuchnout. Proto se ptám, myslíte, že existuje určitá cenzura nebo západní novináři opravdu pracují pro své...
3: for their
1: občany a pravdivě je informují o situaci na Ukrajině, nebo stále existuje nějaká propaganda? Jak to vidíte, Marto?
0: Chci říct, že v srpnu 2024 se v mém rodném Lvově konala konference neonacistů, kde byly... Casa Pound z Itálie, ten možná naši diváci znají. Britovac, neonacistická strana z Německa a také někdo z Česka. Musím to ověřit, ale z Česka tam určitě nějaká neonacistická strana byla. Takže na Ukrajině uspořádali neonacistickou konferenci pod dohledem ukrajinské vojenské rozvědky a bezpečnostní služby. A víte co? Ukrajinská média o tom nikdy neinformovala a západní taky ne. Nikdo o tom neinformoval. A představme si, že by se taková konference konala v Rusku. Dokážete si představit, že by se taková konference konala v Rusku? Kolik titulků by tomu věnovala západní média? Že? Ale tohle se ututlalo. Proč? Protože na tu konferenci dohlížely ukrajinské bezpečnostní služby. A proč to dělají? Kvůli nedostatku vojáků se snaží získat ke spolupráci neonacisty z celého světa.
2: Neonazis from around the world because of Ukraine manpower crisis.
0: Vždyť vidíte tisíce videí, jak muže nahánějí, unášejí z ulic a nutí jít do války, protože bojovat nechtějí. Dnes máme 500 000 dezertérů. Kvůli nedostatku lidí dostali ukrajinské bezpečnostní služby pod dohledem MI6 a CIA. Volnou ruku k náboru neonacistů z celého světa. Je to veřejné tajemství. Západní mainstreamová média, napojená na politické elity a jimi financovaná, o tom nesmějí mluvit. Proč? Protože když o tom mluvíte, tak prý v podstatě... Opakujete ruskou propagandu. Tvrdí, že šíříte ruskou propagandu a pomáháte Rusku. Ne, jen ukazujete pravdu a skutečnost. Rusko toho samozřejmě využije, ale místo, abyste s tím přestali, obvinujete ty, kdo o tom mluví.
2: So, instead of stopping doing this, you blame people who are talking about this.
0: A ano, mainstreamová média to tutlají, protože je to velmi nepříjemná pravda, ale západní země to dělají od jak živa. Není to nic nového. Už za studené války bylo to stejné. Stejně využívali nacistické kolaboranty proti Sovětskému svazu. Bylo to stejné. Věděli, kdo byl Bandera. Věděli, kdo byl Stecko. Byli to nacističtí kolaboranti, kteří se účastnili holokaustu a měli na něm velký podíl. Byli to antisemité, ale využili je proti Sovětskému svazu. A tady v USA jim to bylo jedno. Zvláštní výsady dostali i u nás v Kanadě, všichni ti členové divize. Ano, ano.
1: Je to šílené, Marto. Zmínila jste něco, co jsem tu za několik let od nikoho neslyšel, že nacismus na Ukrajině byl jen okrajový, něco jako Bandera a tak, jenže Rusové používají...
3: If there was a nazism in Ukraine, it was really small, kind of, like Bandera, Azov, this band. But my idea is, because the Russians, they use...
1: Propagandu, jak jste zmínila, že na Ukrajině vládne nacismus, proti kterému je nutné bojovat a vymítit ho. Tehdy ho tam nebylo tolik jako dnes. Tak mě napadá, je Putin tak chytrý, že už při zahájení invaze na Ukrajinu věděl, že se jeho propaganda během let stane pravdou? Jen mě prosím nechte domluvit. Nacionalismus má zkrátka i svou špatnou stránku? Jak tu vysvětlujete? Z historie to všichni známe. Ale když chcete, aby ti chlapi, ti bojovníci bojovali, potřebujete nějakou ochranu. Potřebujete bojovníky. Nacionalismem toho můžete dosáhnout. Musíte ve své zemi probudit nacionalismus v lidech, v jejich DNA. Je to špatně? Nevím. Je to dobře? Nevím. Můžeme o tom mluvit. Ale chápete, kam mířím. Je Putin tak chytrý, že použil jakousi lež, která se teď stává pravdou, a když o tom mluvíme, jen šíříme ruskou propagandu. Ano, ale zároveň je to správné. Je to pravda. Víte, jak to myslím?
0: Chci vám něco říct o nacionalismu. Pomáhá zemi nebo ji ničí?
1: Jistě.
0: Do toho. Víte, v 68., když Sověti vtrhli do Československa, Dubček řekl, žádný vojenský odpor. Musíme zachránit naše lidi. Proč? Protože věděli, co se stalo v Budapešti v 56. Zemřeli 3000 lidí. Kvůli čemu? A stejně zůstala okupovaná. Zemřeli 3000 lidí. A Dubček se velmi moudře rozhodl zachránit inteligenci a studenty. A Dubček řekl, ne. Vyjdeme pokojně do ulic. Pořád jim budeme říkat, nechceme vás tu, jsme proti vám, ale životy za to nepoložíme. Zachráníme si je.
1: Ale teď vás, Ukrajince, chválíme za to, že bojujete. Chválíme vás. Říkáme, že bojujete za demokracii.
0: Ne, vy chválíte naši národní sebevraždu. Víte, kolik lidí Ukrajina ztratila? Umíráme. Nedokážete pochopit, co dnes nacionalismus dělá s Ukrajinou. Umíráme. Přišli jsme o 15 milionů lidí, z toho se nevzpamatujeme. Opustili jsme Sovětský svaz. Měli jsme 52 milionů lidí, teď jen 25. 52 million people. Now we have 25. Umíráme. A já se ptám, proč? And my question is, for what? Chápete? Proč? Kvůli zkorumpované elitě, jejíž děti jsou tady? Jejich děti jsou na Bali a jinde. Víte, co se děje na Ukrajině? Podívejte se na hřbitovy. Lidé už tomu nerozumějí. Kvůli čemu? Je to nekonečný mlýnek na maso. A víte, kdo založil TCK Ultras, tedy hnutí na podporu odvodových komisařů a unášení mužů z ulic? Azov. Ti z téhle války těží nejvíc, protože členy Azovu propustili z vězení. Mnozí z nich byli vrazi. Mnozí z nich dostávali sociální dávky. Krajní pravice teď zažívá dobré časy. Teď už v tom jedou. Poslali své hochy pomáhat odvodovým komisařům unášet pracující. Nechápete, co se děje. Dnes umírají a jsou unášeni lidé z dělnické třídy. Nikdy neuvidíte, že by odvodoví komisaři vytáhli někoho z Porsche nebo jiného luxusního auta. Ne, oni unášejí řidiče kamionů. A co na tom obdivujete? Že její lidé umírají a země se sama ničí? Že ta země přišla o 20% území a každým dnem přichází o další? Že tam teď lidé hromadně hladovějí a v zimě budou mrznout? Co obdivujete?
1: Přeskočím tedy pár otázek a zeptám se vás teď, Marto, když jsme se dostali až sem, za naši diskusi moc děkuji. Předpokládám, že o lidech, kteří u nás říkají, jaká jste hrdinka a jak bojujete za svou zemi, o novinářích, lidech z médií a politicích si myslíte, že jsou hlupáci a idioti, protože nevidí tamní hřbitovy a nevědí, jak snadno teď lidé ve válce umírají. Co nám k tomu chcete říct?
2: No.
0: Jen spolupracují se zbrojním průmyslem a politickými elitami, které chtějí Ukrajinu využít jako nástroj k vykrvácení Ruska. Nejsou to idioti. Ne. Je to naprosto otevřená a jasná kalkulace. Nikdo nechce proti Rusku poslat vlastní syny. Evropa chce využít ukrajinská těla, syny a dcery, aby vyřešila ruskou otázku. Nejsou hloupí. Chtějí, aby Ukrajinci vykrváceli Rusko. A my říkáme, ne, chcete vykrvácet Rusko? Pošlete vlastní syny a připravte závěti a pytle na mrtvoly.
1: Ale proč, jestli je to pravda a neslyším to poprvé, proč váš prezident Zelensky...
3: Why your Zelensky, president Zelensky...
1: Opravdu chce mír s Ruskem? Pořád ho vidím žádat o podporu. Žádá peníze, žádá zbraně. Tvrdí tedy, že Putin nechce válku ukončit, což je součást... S tím nesouhlasíte?
0: Takže za prvé, v tuto chvíli celé Zelenského okolí dostalo oznámení o podezření z korupce. Úplně všichni. Proč ho nedostal Zelenský? Protože ho chrání zákon. Jakmile přestane být prezidentem, bude okamžitě obviněn z korupce. Proto chce tuhle válku protahovat a zůstat ve funkci. To je za prvé. Proč ještě chce zůstat ve funkci? Ta moc se mu líbí. V moci se vyžívá. Má rád ovace ve stoje. Má rád ten potlesk a tituly jako muž svobodného světa, štít Evropy, všechny tyhle zasraný keci. Nikdy neodstoupí. Zelenský má tedy zájem tuhle válku prodlužovat. Chce tu válku prodlužovat a vydělávat na ní, protože... Ať si naši diváci něco zjistí o aféře Mindichgate. Znáš aféru Mindichgate, Tomáši? Jermak, šéf jeho kanceláře, se svým bývalým obchodním partnerem Timurem Mindičem zosnovali systém, kterým prostě ukradli 100 milionů z veřejných prostředků.
2: Just steal 100 million public funds
0: z energetiky a obrany a Mindič zázračně odjel do Izraele a teď se tam skrývá. Jak je to možné? Jo, takže celý jeho okruh vydělává na válce. Válka je nejlepší biznis. Peníze tečou proudem. Zelenský říká, víte, že Putin chce obnovit Sovětský svaz. Proto nám musíte dát peníze, víc peněz. A oni ty peníze kradou. Válka je obchodní model. Firepoint byla castingová firma jeho přátel. Firepoint je teď největší zbrojařská firma a vyrábí zbraně, které nefungují.
2: That is not effective.
0: Jen na tom vydělávají. Válka je biznis. A předkládá Putinovi návrh, se kterým Putin nikdy nebude souhlasit. Nikdy. A teď není okupováno jen 17% Donbasu. Kvůli těm 17% je ochoten obětovat životy dalších 100 tisíců ukrajinských pracujících, jen aby zůstal u moci další 2, 3 nebo kolik let, nevím.
2: Just to stay in power for more 2-3 or...
1: Marto, chápu váš pohled. Opravdu vám děkuju, že jste ho tak podrobně vysvětlila. Přátelé, napište prosím svůj názor. Souhlasíte nebo to vidíte jinak? Napište nám a sdílejte to.
3: You can write your opinion down, please. Do you agree? Do you see it differently? Please write down and share this. It's still...
1: Pořád je to pro mě šokující a objevné. Děkuju vám, Marto, že jste to se mnou probrala a sdělila svůj pohled. Někteří posluchači ale vidí, jak emotivně teď o Ukrajině mluvíme. A z toho, jak mluvíte o Zelenském, mohou usoudit, že vás Zelenský opravdu hluboce zklamal.
0: Moji bratři byli násilně odvedeni a za 3 týdny přišli o život.
1: Ano, ale má otázka na vás, Marto, zní. Rusové teď páchají zvěrstva a využívají vlastní extrémní nacionalismus. Neměříte Ukrajině metrem, který na Rusko neuplatňujete?
3: Are you holding Ukraine to a standard you don't equally apply to Russia? Like,
1: co vidíte v Rusku? To mě teď zajímá, protože tuhle válku rozpoutalo, sama jste říkala, že ji začalo Rusko. Mohlo se rozhodnout jinak, i když Západ na té válce pracoval a teď používá Ukrajince jako štít a lidskou sílu v boji proti Rusům. Co si tedy myslíte o Rusech? Jste historička, studovala jste ty nejhorší věci, které se v dějinách staly? A co ruský nacionalismus? Považujete ho za stejnou hrozbu jako ukrajinský? Je horší nebo stejný? Jak to vnímáte?
0: Dobře, za prvé, Tomáši. Západ za téhle války nikdy nemluví o ukrajinských zvěrstvech. Proč se nikdy nemluví o válečných zločinech Ukrajiny? Proč Česká republika nikdy neposlala novináře na Donbas, aby válku zdokumentovali a promluvili si s tamními lidmi? Pak by zjistili, proč se Donbas nikdy nechce vrátit k Ukrajině. A Zelenský pořád opakuje ty zasrané keci, že musíme Donbas vrátit domů. Když si promluvíte s lidmi na Donbasu, pochopíte, proč nechtějí zpátky pod Ukrajinu. Bombardují je 10, vlastně přes 12 let, znásilnili je. Čtěte zprávy OSN. Mluvila jsem se ženami znásilněnými ukrajinskými jednotkami Azov a Ajdar. Přečtěte si o zvěrstvech Tornáda. Nedávno Ukrajina bombardovala Starobylsk. Zahynulo 21 ukrajinských studentů, kteří se na Ukrajině narodili a vyrostli. Kvůli ukrajinským zvěrstvům. Proč nikdy nevidíme zprávy o ukrajinských zvěrstvech během této války? Proč nikdy nevidíme, že Ukrajina útočí na civilní infrastrukturu na Ukrajině? Nemluvím o Rusku, nemluvím o Starobelu. Nemluvím o Ryazani, Šebekinu ani Moskvě. Ne, mluvím o Krymu a o Donbasu. Proč západní tradiční média nikdy nemluví o Ukrajincích? O těch, kteří trpěli při ukrajinských útocích na civilní infrastrukturu, tržiště, hotely, školky a nemocnice. Proč ukrajinská vláda pořád říká, chceme naše lidi zpátky? Ti lidé vás nenávidí. Zabili jste jim děti. Udělali jste jejich děti. Proč nikdy nemluvíte o jejich zvěrstvech? Pokud jde o ruská zvěrstva, byla jsem první výzkumnicí na Ukrajině, která napsala článek, vlastně několik článků o ruských válečných zločinech sexuální povahy na okupovaných územích.
2: In occupied territories.
0: Byla jsem první. Pak přišli další badatelé a začali to zkoumat. Teď píšu o sexuálních zločinech. Píšu kapitolu o sexuálních zločinech na ukrajinských zajatcích. Protože většina, vlastně naprostá většina ruských sexuálních zločinů se odehrává ve vazbě. Většinu obětí sexuálních zločinů netvoří ženy a dívky. Jsou muži, vojáci i civilisté. Rusko-ukrajinská válka je tedy jednou z válek, kde většinu obětí sexuálního násilí nebudou tvořit ženy, ale muži. A když mluvíme o ruském nacionalismu, ano, Ukrajina je pro Rusko zásadní. Je pro něj zásadní z mnoha důvodů. Především z historických, protože bez Ukrajiny vlastně Rusko nemůže přežít jako impérium, že? A Ukrajina byla součástí tohoto impéria. A ukrajinští intelektuálové toto impérium budovali. Ukrajinci se vždy rádi vykreslovali jako oběti impéria. Ale nezapomínejme, že k tomuto impériu také přispěli. A při okupaci Československa v 68. byli Ukrajinci okupanty. Ve válce v Afghánistánu byli okupanty. I při okupaci Budapešti byli okupanty. Podíleli se na budování této říše. Přispěla k tomu řada intelektuálů. Mnoho intelektuálů. Nebyli jen oběťmi této říše. Ukrajinci se rádi vykreslují jen jako oběti, ale tak černobílé to není. Ukrajinci také přispěli k vybudování Sovětského svazu. Jak víme, mnoho generálů za druhé světové války mělo ukrajinský původ, této říše si vážili a mnozí z nich přispěli k ní i k ruskému impériu. Není to tak černobílé. A víte, v čem je problém? Že dnes na Západě vedeme debatu, v níž svět dělíme na dobro a zlo, autoritářství a demokracii. Ukrajina teď není demokracií. Jak už jsem říkala, opozice čelí represím a osobním sankcím. Máme spoustu problémů. Ale podívejte se teď na Gazu. Tohle západní demokracie udělali palestinskému lidu. A teď k číslu. Kolik ukrajinských dětí bylo zabito mezi lety 1922 a 1926? 750. A víte, kolik dětí zabili v Gaze západní demokracie? 20 tisíc. Chápete, co tím myslím? Tak když uplatňujete na Rusko měřítko, že je tak zlé, tak genocidní. Jen se podívejte, co západní demokracie a civilizovaný svět dělají Palestincům na západním břehu a v Gáze. A teď v Libii 20%, ne v Libanonu. Pětina Libanonu je okupovaná, stejně jako pětina Ukrajiny. Jo? A Zelenský mluví o tom, že 20% suverénní Ukrajiny okupuje zlé imperiální Rusko. Ale on podporuje izraelskou okupaci 20% Libanonu. Proč ten dvojí metr? Jak můžou levičáci používat dvojí metr? To nechápu. Ano, Rusko je zlo. Rusko rozpoutalo neospravedlnitelnou nezákonnou válku. A Rusko podle mě musí za své zločiny nést odpovědnost. Ale nikdy ji neponese. Tomu nevěřím. Protože Izrael, podporovaný Německem a Spojenými státy, nebude nikdy pohnán k odpovědnosti za své zločiny na západním břehu a v Gáze. Protože taková je realita našeho zločinného kapitalistického světa. Taková je naše realita. Je to smutné, ale je to realita. Musíme jí čelit. A jestli chcete válku zastavit, myslím, že Západ by měl poskytnout bezpečnostní záruky. Nikdo ale nechce bojovat s jadernou mocností, Ruskem. Proto nikdo nechce dát Ukrajině skutečné bezpečnostní záruky. Proto válka pořád pokračuje. A nikdo nechce poslat své vojáky na Ukrajinu. Proto ta válka pořád trvá. Chcete tu válku zastavit? Pošlete tam své syny. Pomozte Ukrajině? Ne, jen blabla. Pořád. Tak pošlete vlajky. Stojíme za Ukrajinou. Pošlete své syny a dcery. A připravte pytle na mrtvé. Už máme dost toho, že ztrácíme své děti, syny, bratry a otce. Už nemáme sílu.
1: Poslouchám vás. A teď váš hlas slyší i všichni tady. Nejste jediná, kdo si tyto otázky klade. A dnes máme ve vládě mnoho lidí, kteří silně vystupovali proti filozofii předchozí vlády. Kteří stejně jako vy nahlas kladou otázku, kdo tam chce bojovat. Měli byste tam poslat svého syna a další lidi a ne jenom mluvit. Chápu, co říkáte a moc vám děkuju, že o tom mluvíte tak jasně a nahlas. A co si myslíte vy ostatní, jaký máte názor? Začíná to být hodně emotivní, ale oprávněně. Děkuju vám za tenhle rozhovor, Marto. Opravdu si toho vážím. Vím, že není snadné procházet tím pokaždé při každém rozhovoru. Ale blížíme se ke konci tohoto rozhovoru, který je podle mě pro diváky velmi přínosný. Děkuji, že se o to dělíte. Martu můžete sledovat na sociálních sítích, které tu zmínila. Ale mám ještě dvě otázky. První ze dvou posledních otázek, Marto, jak to podle vás skončí? V Evropě a také u nás vidíme a slyšíme mnoho politiků. Máme prezidenta, který velmi aktivně podporuje Ukrajinu. Mnoho politiků v Evropské unii mluví o nejrůznějších způsobech podpory Ukrajiny. Jak to skončí? Jste historička? Studovala jste tato témata zvěrstva a všechno, co jsme tu zmínili. A také jste říkala před 5 minutami, že nikdo nebude souzen, Rusko ani Izrael, za to, co udělali, protože teď vládne zločinný kapitalismus. Ale jak to skončí? Slyším hlas Ukrajinců. Chtějí, je mi jedno, jestli je to Zelensky nebo obyčejní lidé. Slyším je říkat, chceme žít svůj život, mít svůj dům, svou historii, mít svůj národ. Jaká je tedy jejich budoucnost? Jak to dopadne? Co myslíte, Marto? Jaký na to máte názor?
0: Tomáši, jen poznámku k té podpoře. Je to pokrytectví, protože Česko se připojilo k rozhodnutí EU, že ukrajinští muži v braném věku přijdou o status ochrany. Všechny muže od 23 do 60 let poslali zpět na Ukrajinu. V podstatě je donutili proti jejich vůli bojovat a zemřít. Maďarsko naproti tomu ukrajinské muže stále přijímá.
2: And Hungary, in contrast, still accept Ukraine men.
0: Tomu říkáte podpora? Vaše vláda podporuje válečnou mašinérii. To je vaše podpora? A podílíte se na úmrtích? Na to se vás ptám. Proč si vaše vláda zvolila tuto cestu a ne cestu maďarské vlády? Proč posíláte naše syny na smrt? Nechtějí zemřít.
1: To je velmi dobrá otázka. Pochopte mě, Marto. Jsem pacifista, spisovatel a filozof. Vždycky stojím na straně míru a nebojím se o tom mluvit na hlas. Jak to chápu já a podle toho, co jsem slyšel, posílají teď u nás ty mladé kluky zpátky na Ukrajinu, protože je prezident Zelenský volá zpět. Nevím, co je pravda, Marto. Upřímně, nezjišťoval jsem si to. Chci k vám být naprosto otevřený.
3: I don't know what is true, Marta. I don't know what is true about it. I didn't search on that, honestly. I will be very honest with you.
1: Já osobně potkal spoustu kluků, kteří utíkali z Ruska a Ukrajiny. Setkávám se s nimi poslední 4 roky. A sedávám vedle nich v letadle, když letím do Thajska, Malajsie nebo Indie. Potkávám mladé kluky z Ukrajiny i Ruska. Někdy sedí v letadle vedle sebe, dívají se na Netflix a modlí se za své rodiny. Ano, podle mě potřebujeme okamžitě mír. Když s těmi lidmi mluvím, chtějí žít. Je jim jedno, jestli tady nebo tam. Chtějí žít a chtějí, aby žili i jejich rodiny, otcové, matky a děti. Chtějí jediné žít. V Česku jsme pokrytci. Máte pravdu, máme všechno. Máme všechno, ale pořád slyším jen samé řeči. Politici jsou u nás, říkají, musíme podporovat Ukrajinu, musíme tohle a tamto, poslat víc peněz a zbraní. Ale vlastní děti neposílají. A není to jen u nás, ale po celé Evropě. Nikdo neposílá své děti, všichni jen řeční. Ale kdo jsem, abych je soudil? Je to jejich věc, jejich karma. Kdo jsem, abych soudil ty, kteří nepomáhají vůbec? Chápu ale váš pohled. Posílají tam ty mladé kluky, protože válka pokračuje a Zelenský, vláda a vaši představitelé chtějí bojovat. Nechtějí se vzdát Donbasu.
0: Nechtějí ustoupit. 66% Ukrajinců chce mír. Bojovat chtějí jen ukrajinské politické elity, v podstatě mafie, protože z války udělali výnosný biznis. O tom jde. Zelenský samozřejmě posílá ty kluky na jatka, protože chtějí válku prodlužovat. Ale ti kluci nechtějí zemřít. Podle posledního průzkumu Gallupu chce 66% Ukrajinců tuhle válku nějak ukončit. My ale nemáme žádné slovo. Na Ukrajině nemáme volby. Co můžeme dělat?
1: Proto se vás ptám, jak se to podle vás vyvine. Co se stane? Co se musí stát na Ukrajině? Co je podle vás potřeba udělat, aby teď na Ukrajině zavládl mír?
0: Problém je v tom, že na Ukrajině dnes sílí krajní pravice. Ta podporuje Zelenského, takže jeho režim a moc jsou dnes podporovány touto krajní pravicí.
2: So this regime, Zelensky regime and Zelensky power, now this is backed by this far right.
0: Sledujte, jak hájí Zelenského pokaždé, když se objeví další korupční skandál.
2: Zelensky every single when, you know, another corruption scandal evolve,
0: Pokaždé, když jejich velitelé vystupují veřejně v médiích, hájí Zelenského. Říkají, no, no, korupci tu máme odjakživa. O nic nejde. Všechno bude v pořádku. Prostě to odložíme na dobu po válce. O nic nejde. A pořád ho hájí. Jeho moc dnes stojí na těch neonacistech. Představíte si to? Židovský prezident se opírá o neonacisty.

0: Kdo kurva obsadí Ukrajinu se 150 tisíci vojáky? To je ten... Počet vojáků, které Putin shromáždil na začátku války. S takovým počtem nikdo celou Ukrajinu neobsadí. Putin nikdy neměl v úmyslu obsadit celou Ukrajinu. Chtěl změnit režim. Šlo mu o změnu režimu.
1: Takže myslíte, že pokud Zelenský už nebude u moci, bude Putin ochotnější jednat o míru?
0: Myslím, že dnes Putinovi Zelenský velmi vyhovuje, protože se chová jako idiot. Zelenský se Putinovi velmi hodí, protože kolem Putina je dnes mnoho zastánců tvrdé linie, kteří chtějí dát Ukrajině tvrdou lekci. A nejenom Ukrajině, ale i jejím západním partnerům. Všichni totiž chápou, že všechny ty atentáty v Rusku a přesné zásahy ruské infrastruktury jsou možné díky pomoci NATO. Víte, díky rozvědce NATO. Pro Putina je tedy velmi důležité dát NATO tvrdou lekci. Víte, právě proto bude tahle zima klíčová. Proč? Ukrajina nemá prostředky k zachycování balistických raket. Rusko má teď nové drony a Ukrajina je nedokáže zachytit. Pak máme další problém kvůli korupci. V ukrajinském rozpočtu chybí 27 miliard dolarů. Pak máme problém se Zelenského legitimitou a s celou tou korupcí. Pak jsou tu skandály kvůli kriminálním přestřelkám mezi dvěma bezpečnostními službami, CHUR a ASBO. Máme velký problém s dezercí. 500 000 dezertérů z ukrajinské armády. Máme velký problém i s odvody. 2 miliony mužů se před odvody skrývají. A tisíce mužů aktivně vzdorují násilným odvodům.
2: A zabíjejí.
0: Teď zabíjejí náborové důstojníky. Zabíjejí je. A jejich ženy se brání. Ženy se brání. Matky, sestry i manželky se brání. Na Ukrajině je to zásadní problém. Obrovský sociální napětí. Když ukrajinští politici říkají, Ukrajina radši zemře, než žít pod ruskou okupací. Do prdele. Jeďte do ukrajinských vesnic. Nejsou tam žádní muži. Odvedli všechny muže. Promluvte s jejich ženami. Mluvte s vdovami. Politické elity a jejich nekonečná válka jsou jim ukradené. Ne, tak to není. Lidé chtějí jen přežít a zastavit to krveprolití. Tak to není. Přichází hlad. 90% moderních skladů bylo zničeno jako odveta za útok na sklady Wildberries v Rusku. Regály v ukrajinských supermarketech jsou teď prázdné. Přichází zima a ta bude rozhodující, protože Ukrajinci budou hladovět a mrznout. A budou neustále čelit raketám a dronům, protože Zelenský nemá čím je sestřelovat. A Rubio řekl, rakety Patriot vám nedáme, potřebujeme je my i Izrael a válka s Íránem neskončila. Skutečná jednání začnou až na jaře. Budou to skutečná jednání. A bojím se, že Zelenský prostě vezme všechny ty pytle nakradených peněz, opustí Ukrajinu a nechá tam všechny ty lidi. Ukrajinu si prostě rozdělí, víte, jako nacistické Německo po roce 1945. Ukrajina je zničená.

0: jak mají ti lidé přežít. Když oslavujete tu odolnost a všechno kolem ní, měli byste pamatovat, že můj otec i většina ukrajinských penzistů dostává důchod $80 měsíčně, zatímco nájem
1: is $80 per month, while the rent
0: za byt s jednou ložnicí je nejméně $300. A ani si nedovedete představit, kolik dnes na Ukrajině stojí potraviny. Takže když tohle všechno oslavujete, měli byste pamatovat, že 42% Ukrajinců dnes žije pod hranicí chudoby. Když to vidíte, musíte pamatovat, jak kvůli válce přibývá sebevražd mezi ukrajinskými dětmi. Když oslavujete odolnost Ukrajiny, myslete i na růst domácího násilí kvůli posttraumatické poruše. Při oslavě války myslete na 120 000 veteránů bez končetin. Když oslavujete ukrajinskou odolnost,
2: velmi silná slova, opravdu silná, Marto. A tím se blížíme ke konci. Natáčíme už hodinu a půl. Mohli bychom probrat spoustu témat a mám spoustu otázek. Mám je sepsané, ale čas je omezený. Vy, kdo nás posloucháte, dejte nám vědět, co si myslíte? Jaký je váš názor? Slyšeli jste velmi silný hlas Marty Havryško, její vlastní zkušenost, důkazy a výzkum. Co si o tom myslíte? Slyšeli jste o tom někdy od někoho z mainstreamových médií v Česku nebo na Slovensku? Tyto otázky, tento silný hlas. Dejte o tom vědět a sdílejte to, prosím. Pro mnoho lidí v Česku a na Slovensku to možná bude poprvé, kdy uslyší někoho z Ukrajiny mluvit i z historické perspektivy. Proto to, prosím, sdílejte. Nemusíte se vším souhlasit, můžete mít jinou zkušenost, ale nechte ostatní tento hlas slyšet. Marto, moc si vážím toho, že se nebojíte mluvit za sebe, své lidi a svou zemi a nabízíte nám tuto perspektivu. Má poslední otázka, protože jste historička. Celou kariéru jste studovala lidi, kteří prožívali nejtemnější období evropských dějin. Marto, až historici za 100 let otevřou archivy naší doby, co podle vás o této válce pochopí, co dnes ještě nedokážeme nebo nechceme vidět, když mluvíme o válce mezi Ruskem a Ukrajinou?
0: Že se jí dalo zabránit. Západ jí mohl zabránit. Především Západ. A za druhé Zelenský. Když se podíváte na jeho video z roku 2019, kdy se mluvilo o minských dohodách a on si z toho jen dělal legraci, bylo to v jeho pořadu kvartál 95. Tak se nechová vůdce země ve válce. Jen si z toho všeho dělal legraci. Víte, my tomu prostě říkáme chucpe. Je to arogance. O uzavření míru mu vážně nešlo. Proč? Protože, jak nedávno řekla Angela Merkelová, západní země nikdy nebrali minské dohody vážně. Chtěli jen dát Ukrajině čas znovu se vyzbrojit a připravit závěrečný útok na znovu dobytí Donbasu a Krymu. A připomínám, že když Ukrajina získala nezávislost, 56% obyvatel Krymu tvořili etničtí Rusové. Vždycky se cítili jako Rusové, jako ruský národ. Nikdy neměli ukrajinskou identitu, nikdy. k Ukrajině byli připojeni náhodou. A pokud jde o Rusko, upřímně věřím, opravdu věřím.
1: They were included to Ukraine by accident. And for Russia, and I believe, genuinely believe,
0: že Putin dokonce použije jadernou zbraň, jen aby Krym udržel jako součást Ruska. A pokud opravdu chcete vybudovat stabilní a pevný mír ve východní Evropě, musíme brát v úvahu bezpečnostní obavy Ruska.
1: We must take into consideration security concerns of Russia.
0: Nejen bezpečnostní obavy Ukrajinců, jejich postoje ke spravedlivému míru a podobně, ale i Rusy a obyvatele Donbasu a Krymu.
1: And so on and so forth, but also Russians and the people of Donbas and the people of Crimea.
0: Této válce se tedy dalo zabránit, ale tolik aktérů udělalo tolik chyb. Když čtete zprávy expertů a představitelů NATO, vidíte, že tuhle válku předpověděli už před mnoha lety. Byli si tím jistí. Po Majdanu bylo na Ukrajině podél hranic s Ruskem vybudováno 12 základen CIA.
1: After Maidan across Russian border.
0: Přečtěte si článek v New York Times. Byla to provokace vůči Rusku. Dokážete si představit, že by Čína nebo Rusko postavili takové základny v Mexiku či Kanadě? Kanada by byla bombardována. Z Kanady by udělali parkoviště. Dokážete? Tak proč bereme bezpečnostní obavy USA vážně? A jiné velmoci, jaderné mocnosti? A proč se Rusku vysmíváme? Proč západní země vždycky odsunovaly Rusko stranou, když chtělo vstoupit do NATO, do tohoto elitního bloku? Proč jste se Putinovi vysmívali?
2: Mimochodem, Marto, dotkla jste se zajímavého tématu. Četl jsem od českých novinářů jakýsi popis kremelské propagandy. Píšou tam, že tvrzení, že Ukrajina chtěla vstoupit do NATO, je kremelská propaganda, protože Ukrajina o členství nikdy nestála. Ale máme o tom spoustu článků z doby před rokem 2014, pokud se nepletu. Jednalo se o tom, probíhala nějaká vyjednávání, i když nevážná. Z ruského pohledu ale tu možnost nelze vyloučit. Chci se vás však zeptat na opravdu poslední otázku, Marto. Dnes v Česku, na Slovensku, v Polsku a ve střední Evropě slýcháme, že Rusko a Putin budou pokračovat, že tahle agrese na Ukrajině neskončí. Co si o tom myslíte, jste občankou země, kterou Rusko napadlo? Pokud to podle vás není pravda, proč to píšou? Proč podle vás straší vlastní lidi? Nebo Rusko opravdu může vpadnout do Polska, Česka, na Slovensko a do dalších zemí? Co myslíte?
0: Ne, to je blbost. Proč? Protože Rusko, jak vidíte, na Ukrajině uvázlo. Nedokážou dobít ani celý Donbas. Jak vidíte, nedokážou dobít ani celý Donbas. A ten je pro ně zásadní, kvůli spojení s Krymem. Donbas je pro ně zásadní z historických, symbolických i praktických důvodů. A ani ten nedokážou dobít. Z praktického hlediska je to směšné. Jsou slabí. They are weak. Mají slabou ekonomiku. Nemají sílu. Aby postoupili dál, potřebují mobilizaci. A válka není v Rusku moc populární. Takže je to blbost. Tomu nevěřím. Ale proč na tom Evropa pořád trvá? Přitom nedávno experti NATO i mnoha dalších zemí a dokonce i sám finský stáb řekli, ne, Putin dál nepůjde. Proč ale čas od času slýcháme tutéž pohádku? Proč? Je to rudý strašák. Neustále tím strašit lidi, abyste mohli znovu zbrojit, rozpoutat závody ve zbrojení, militarizovat, vydělávat na válce a vojensko-průmyslovém komplexu.
1: To make business on war, to make business on military-industrial complex.
0: To je jedna věc. A pak pokračovat ve válce na Ukrajině a ospravedlnit, proč dál dáváte peníze té silně skorumpované Ukrajině navzdory všem korupčním skandálům, protože Ukrajina je štítem Evropy. Pokud Ukrajina padne, Rusko půjde dál. Proto je musíme chránit. Měli bychom. Je přece lepší, když bojuje Ukrajina a ruské bomby létají nad ní, než však víte nad Prahou, Varšavou a dalšími městy. Proto musí tuhle pohádku neustále přiživovat. A co Evropě přináší pokračování války na Ukrajině? Vysilují Rusko. A dál ho vysilují. Oslabují Rusko za cenu velmi levných ukrajinských životů. Je to euroorientalismus. Ukrajinské životy jsou velmi levné. Velmi levné. Takže můžou nechat Rusko vykrvácet. Mohou si tak vyřídit mnohé historické křivdy, zvlášť ve východní Evropě, kvůli komunistům a celé té minulosti. Ale můžeme to udělat za cenu ukrajinských životů, samozřejmě, aniž bychom posílali vlastní syny a dcery. A online sledovat, jak Ukrajinci vlastními těly zastavují ruské drony. A samozřejmě tomu všemu fandit a říkat, stojím za Ukrajinou, myslím na vás a modlím se za vás. Takže oni tu válku potřebují. Ano.
2: Marto, moc vám děkuji za váš čas. Bylo úžasné vás tu mít. Vím, že tohle téma je velmi kontroverzní, dokonce i u nás. Opravdu si ale vážím toho, že hájíte své myšlenky, názory a výzkum. A co si myslíte vy? Napište nám svůj názor. A prosím, sdílejte tento rozhovor. Pro mnoho lidí to možná bude poprvé, co uslyší Martu a její pohled. Páni, na mě už je toho moc. Teď bych potřeboval asi hodinovou pauzu, Marto, protože pořád mluvíme o něčem tak strašném, jako je válka. A pokaždé, když zmíníte umírající lidi, chce se mi plakat. Because we are still talking about something so horrible like war, and every time you mention people dying, I want to cry here. Snažím se s tím vnitru bojovat, protože válka pro mě není jen slovo. Proto vím, jak těžké to musí být pro vás, když pocházíte z Ukrajiny. Ještě jednou vám moc děkuji za váš čas a za to, co jste s námi sdílela. Chtěla byste ještě něco dodat? Něco vzkázat lidem, kteří jsou tu teď s námi?
0: Chci vám jen říct, že musíme soustředit své úsilí na nastolení míru na Ukrajině i v dalších zemích. A prosím, opravdu prosím, nepodporujte válku.
1: Please do not
0: Na Ukrajině jsme pochopili, že válku lze snadno rozpoutat, ale ukončit ji snadné není. Je to nesmírně těžké. Tato válka má navíc mnoho následků, které nejsou vidět. Lidská daň je strašlivá a proto se musíme válkám za každou cenu vyhnout. Ano.
2: Moc vám děkuji za sdílení. Podívejte se do popisku a sledujte Martu Havryško, pokud chcete vědět, co chystá. Teď už vím, že také píšete knihy. Napsala jste jednu, nebo možná i víc, které zatím nejsou přeložené.

0: přepojujeme na jiné studio.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu druhé epizody z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Stručně zrekapituluju a shrnu, co jsme slyšeli v první epizodě Psychologie totality. Podíval jsem se na vzájemné působení a ovlivňování vědy a ideologie. Po začátku COVID-19 jsem se zaměřil na rozdíl mezi vědou a náboženstvím, respektive náboženstvím a vědou. Věda dnes eroduje do obrovských chybných závěrů. Tento trend započal už v roce 2005, jak jsme si řekli minule. Můžeme ho charakterizovat jako falešná věda. Demonstroval jsem to na vědě a její živé praxi. Pak jsem se zaměřil na fenomén bullshit jobs, tedy nesmyslná práce, nesmyslná pracovní místa. Fenomén, kdy navzdory více automatům a robotům máme stále více práce. Odtud je už jenom krůček k systémovému vyhoření. Vztahy člověka a přírody. Mnoho lidí tvrdí, že ve vyspělých Spojených státech amerických se setkali s mnohem větším počtem lidí, kteří mají starosti. Hypotéky na dům, leasingy, půjčky na auto, splácení školného, drahé pojištění, obavy ze ztráty zaměstnání. Zatímco lidé v chudší Jižní Americe se více usmívali, slavili, setkávali se. Jednoduše byli šťastnější. Tedy barometr spokojené a šťastné společnosti se neodvíjí, jak jsme si řekli na konci minulého dílu, podle její ekonomické nebo technologické vyspělosti. Věda sice vedla k ohromné schopnosti měnit materiální svět prostřednictvím industrializace a mechanizace. To ovšem také vedlo ke vzniku problémů, zejména pokud jde o naše vztahy. A to jak mezi sebou navzájem, tak s přírodou. Navíc se potýkáme s problémy, které jsou způsobené tím, že současná věda často není ani přesná, ani spolehlivá. V minulém díle jsem vysvětlil, že kvalita výzkumu je nejproblematičtější v lékařské vědě. Nejméně 85% lékařských studií dochází k pochybným závěrům kvůli chybám, lajdáctví a podvodům. Díky tomu můžeme například pochopit, proč léky, které jsou ve výzkumných studiích považované za bezpečné, mohou v praxi způsobit tisíce úmrtí nebo vyvolat významné vedlejší účinky. Stejné je to samozřejmě s vakcínami proti covidu i dlouhodobějšími hexavakcínami. Můžu ale uvést celkem nedávný příklad. V roce 2019 byla podaná rozsáhlá žaloba na několik farmaceutických společností za jejich podíl na opioidové krizi. Ta za posledních 20 let zabila až 400 tisíc lidí a zničila nevýslovně mnoho milionů životů. Jedním z poznatků této tragédie je, že ani farmaceutické léky, které se těší dlouhodobému a širokému užívání, nemusí být nutně bezpečné. Teprve v roce 2021 se zjistilo, že oblíbený lék proti bolesti, paracetamol, který je na trhu od roku 1955, obsahuje karcinogenní látky a může být škodlivý pro plod. Tohle se zjistilo po více jak 60 letech. Nejsou ale účinky a vedlejší účinky farmaceutických léčiv před jejich uvedením na trh důkladně testované. Jak je možné, že všechny tyto škodlivé vedlejší účinky nebyly odhalené 60 let? A tady je ten problém. Fenomén zdraví, nebo reakce na lék, je složitý a dynamický jev. Tento jev nelze změřit ani pochopit v celé jeho šíři. Výzkumník může zaznamenat a sledovat pouze velmi omezený počet reakcí. Například vliv na krevní tlak nebo dýchání. Ovšem ostatní zůstává z velké části v nevědomosti. Výzkum se navíc provádí pouze po omezenou dobu. Vedlejší účinky, které se projeví po tomto období, a to i po generace později, nelze plně zohlednit. A konečně vedlejší účinky mohou být také příliš nenápadné na to, aby se daly zjistit okamžitě, ale po čase mohou být docela závažné. Například snížení celkové imunity. Proto je obtížné předvídat účinky léčiv a lékařských zásahů, které se navíc mohou v průběhu času měnit podle toho, jak se mění duch doby.
Různý diskurs vede k různým očekáváním a různá očekávání vedou k různým účinkům. To pomáhá vysvětlit, proč se zdá, že léky po určité době na trhu ztrácejí svou počáteční účinnost. Nová terapie často vyvolává velká očekávání, což vytváří silný placebo efekt. Pouze z naivní mechanistické perspektivy lze věřit, že účinky lékařských zásahů lze objektivně měřit pomocí experimentů. Mechanistické myšlení nám dalo obrovskou schopnost manipulovat s hmotným světem. V kombinaci se sebedestruktivními sklony, které jsou nám vlastní, nás to dostalo do nejnebezpečnější situace, v jaké jsme kdy byli. Poprvé v dějinách jsme schopní devastovat přírodní zdroje, na kterých jsme závislí. Vyčerpáváme například světové zásoby ryb a kácíme celé deštné pralesy. S industrializací a mechanizací války navíc mechanistické myšlení otevřeně a přímo ukázalo svůj destruktivní potenciál. Desítky milionů obětí ničivých zbraní, které byly nasazené ve světových válkách, jsou toho němými svědky. A ještě více v následujících letech, kdy zlověstné spojení vědy a vražedného běsnění způsobilo takovou spoušť, že válečné utrpení minulých let ve srovnání s tím současným bledne. Jen jeden příklad. Monsanto vyrobilo 76 milionů litrů Agent Orange, který byl ve Vietnamu rozprašovaný k defoliaci stromů a vyhnání Vietkongu z džungle. Výsledek? Miliony vietnamských i amerických vojáků vážně onemocněli často nádory a rakovinou, což způsobilo deformace nejméně 150 tisíc dětí. Mechanistická věda se sice snažila učinit náš život pohodlnějším, ale v mnoha ohledech ho také učinila nebezpečnějším. Jsme stále více ohroženější silami, které jsme sami uvolnili v podobě jaderných nebo vodíkových zbraní. Nebo geoinženýrství. A většinou tyto síly skončily v rukou malé globální mocenské kliky. V důsledku industrializace, mechanizace a technologizace světa se výrobní kapacity, ekonomická moc prostřednictvím sebestředného bankovního systému a psychologická moc prostřednictvím masmédií dostaly do rukou stále menšího počtu lidí. Osvícenská tradice slibovala lidem autonomii a svobodu, ale svým způsobem přinesla lidem větší pocit, větší závislosti a bezmoci než kdykoliv předtím. Tato bezmoc způsobuje, že lidé stále více nedůvěřují těm, kteří jsou u moci. Už v průběhu 19. století mělo stále méně lidí pocit, že političtí představitelé skutečně zastupují jejich hlas ve veřejném prostoru nebo hájí jejich zájmy. V důsledku toho se také člověk oddělil od společenských vrstev, které politici reprezentovali. Zůstal vykořeněný a nespokojený s celkem společnosti. Nepatřil už k žádné smysluplné sociální skupině. Přestože osvícenská tradice vznikla z optimistické a energické snahy člověka pochopit a ovládnout svět, vedla k přímému opaku, totiž ke zkušenosti ztráty kontroly. Ocitáme se ve stavu osamělosti. Jsme odříznutí od přírody a existujeme mimo sociální struktury a vazby. Cítíme se bezmocní a žijeme pod mraky, o kterých víme, že přinášejí naší zkázu. A přitom všem jsme psychicky i materiálně nezávislí na našich politicích. No vůbec ne, jejich vřeštění o změně je jenom kouřovou clonou. Ale jsme závislí na globální mocenské klice, které nedůvěřujeme a se kterou se nemůžeme ztotožnit. Právě v této atomizaci a roztříštění můžeme rozpoznávat elementární složku totality. Umělá společnost. Jaký je konečný cíl této mechanistické ideologie? V tomto případě musíme hledat rozdíl mezi teorií a praxí. To, co je naprosto logické v teorii, se v praxi stává naprosto utopistickým, nepředvídatelným jevem. Mechanický převod teorie do praktického využití se stále častěji ukazuje jako velký omyl.
Můžeme to vidět například na rozdílu mezi přírodními a umělými výrobky, ať už se jedná o geneticky upravenou rostlinu, laboratorně vyrobené maso nebo imunitu vyvolanou očkováním. Kdykoliv uměle reprodukujeme přírodní jev na základě racionální analýzy, tak umělý jev nikdy nebude totožný s tím přírodním. Ztráta není vždycky okamžitě viditelná. Nikdy je sotva viditelná, přesto je zásadní, a to jak na fyzické, tak i na psychické úrovni. Digitalizace lidské komunikace místo skutečných osobních setkání je toho dobrým příkladem. S covidovou krizí udělal tento trend digitální společnosti velký skok kupředu. Práce na dálku se stala normou, studentský život se odehrával online a dokonce aperitiv a káva se konzumovaly před televizními nebo počítačovými obrazovkami. Zpočátku byl tento trend vnímaný především jako nutnost a občas jako výhoda. Lidé se cítili chráněni před viry, ušetřili čas, vyhnuli se dopravním zácpám, snížili svou ekologickou stopu a ušetřili se stresu a nepohodlí, které mohou být charakteristické pro setkání s lidmi. Toto zrychlení online existence ale také urychlilo vyhoření a vyčerpání. A to do té míry, že někteří dnes hovoří o digitální depresi. Jazyk a komunikace. Jádro problému možná spočívá v tom, že konverzace není jen předávání informací. Dochází také k jemné, ale stejně hluboké tělesné výměně a ta je digitalizací narušená. Tento tělesný aspekt mluvení má zásadní význam. Díky němu se jazyk stává záležitostí silných emocí. Proto po týdnu práce online fyzicky toužíme po skutečném rozhovoru. Digitální konverzace není totéž, co skutečná konverzace. Nejzřetelněji to vidíme u kojenců. Během prvních 6 měsíců se učí rozlišovat jazykové zvuky ohromujícím tempem, ale pouze při poslechu někoho, kdo je fyzicky přítomen, nikoliv při poslechu zvukové nebo videonahrávky. Rané učení jazyka je neoddělitelné od fyzické přítomnosti druhého. Dítě se ztotožňuje s řečí těla matky, protože uspokojuje své fyzické potřeby teplem jejího těla, mlékem s jejich prsou. Dítě sleduje matčinu tvář a napodobuje výrazy, které na ní hrají. S největší pozorností naslouchá zvukům, které vydává. Už při svém nejranějším vzlikání a práči odráží melodii a tóny matčiny řeči. A co víc, tato synchronizace probíhá už před narozením v děloze. Experimenty totiž ukazují, že pláč kojence bezprostředně po narození se už melodicky podobá hlasu matky. A pokud novorozeně při kojení na levém prsu poslouchá přes sluchátka hlas své matky a při kojení na pravém prsu hlas někoho jiného, začne výrazněji více kojit na levém prsu. Závěr je nevyhnutelný. Dítě se už v děloze seznámilo s hlasem své matky. Život v děloze ho předurčilo k tomu, aby rezonovalo s tímto konkrétním hlasem. Po narození dítěte tuto prvotní rezonanci dále rozvíjí. To se neděje nahodile. Dítě dosahuje jakési symbiózy s matkou prostřednictvím tvůrčího napodobování jejich zvuků a výrazu tváře. Tak bude cítit to, co cítí ona. Když přebírá matčin šťastný výraz, cítí i její radost. Když přebírá její smutný výraz, sdílí i její neštěstí. Něco podobného platí i pro výměnu zvuků. V cinkání a řinčení matčiny řeči se chvěje blaho a žal její bytosti. A dítě, které tuto řeč napodobuje, s ní rezonuje na stejné psychologické vlně. Tato raná rezonance mezi dítětem a jeho sociálním prostředím vede k jedinečnému jevu. Tělo malého dítěte je zatížené řadou vibrací a napětí, které se usazují v nejhlubších a nejjemnějších vláknech jeho těla. Vytvářejí jakousi paměť těla, která nejenže programuje funkci svalstva, žláz, nervů a orgánů, ale také předurčuje dítě k určitým psychologickým stavům nebo poruchám v dospělosti.
Lidské tělo je proto v pravém slova smyslu strunným nástrojem. Svaly, které pokrývají kostru a další tělesná vlákna, jsou v raném dětství uváděné do určitého napětí prostřednictvím imitačních jazykových výměn. Toto napětí určuje, s jakými sociálními jevy bude člověk rezonovat. Určuje frekvence, na které bude v pozdějším životě citlivý. Proto mohou určití lidé a určité události doslova brnkat na strunu. Dotýkají se těla a jako takové se dotýkají i duše. Právě z tohoto důvodu může i hlas způsobit, že tělo onemocní, anebo naopak ho uzdravit. Proto má hlas zásadní význam zejména v raném věku. Nedostatek hlasu je pro malé dítě osudným. Rakousko-americký psychiatr René Špic studoval dvě skupiny dětí, jejichž biologické potřeby, jako jídlo, pití, oblečení, bydlení, byly uspokojované stejným způsobem. Až na to, že jedna skupina měla stabilní psychickou vazbu s pečovatelem a druhá ne. Špic zjistil, že úmrtnost byla výrazně vyšší ve druhé skupině, tedy té skupiny, která neměla psychickou vazbu se svým pečovatelem. Tento jemný fyzický rozměr jazykové výměny zůstává důležitý po celý život. Při mluvení dospělí, stejně jako malé děti, neustále zrcadlí mimiku a postoje svého protějšku, aniž by si to uvědomovali. I na to byly prováděné výzkumy tzv. Zrcadlových neuronů. Děje se tak prostřednictvím jakési vnitřní nápodoby. Prostřednictvím nepatrného a nepostřehnutelného zvýšení svalového napětí. Ať už je to jakkoliv jemné, je to více než dostatečné k tomu, aby člověk v krátkém časovém úseku odhadl hlubší vrstvy subjektivního prožívání druhého člověka a napodobil je. Zda ho něco bolí, zda se cítí smutný nebo šťastný, anebo zda to třeba jenom předstírá. To vede k pozoruhodně přímému spojení také mezi partnery. Abych zdůraznil jeden aspekt. Lidé na sebe během rozhovoru reagují neuvěřitelně rychle. Když jedna osoba přestane mluvit, druhá obvykle začne mluvit za méně než 0,2 vteřiny. Doba reakce na semafor při jízdě automobilem je v průměru 5x delší. A to i v případě, že mluvčí větu nedokončí, takže druhá osoba nemůže na základě semantické struktury věty předvídat, kdy přestane mluvit. Když spolu lidé hovoří, vnímají se navzájem velmi ostře. Vnímají sebemenší změny intonace, barvy hlasu, výrazu tváře, polohy těla, tempa řeči a tak dále. Podobně jako hejna špačků tvoří jeden organismus. Jsou navzájem propojení psychickou membránou, která přenáší sebemenší vlnění těla a duše. V každé výměně slov, ať už se jedná o jakkoliv banální záležitost, se lidé projevují jako dokonalí taneční partneři. Jsou nenápadně spojení věčnou hudbou jazyka. Tento složitý jev se při digitalizaci degraduje. Digitální interakce mají vždycky určité zpoždění. Vylučují určité aspekty kontaktu, jako je vůně a teplota. Jsou selektivní, vidíte pouze něčí tvář. A vytvářejí neustálou nepříjemnou předtuchu, že spojení se může přerušit. Výsledkem je, že digitální interakce jsou nejen prožívané jako zdrženlivé a strnulé. Vyvolávají v nás také pocit, že druhého člověka nemůžeme skutečně fyzicky vnímat. V digitální komunikaci je naše mysl oklamaná, že jsme spolu, ale naše tělo ví, že tomu tak není. To, co je na digitálních rozhovorech tak vyčerpávající, je neustálá přítomnost nepřítomnosti druhé osoby. Byť to zní pitoreskně, ale dokonale to vystihuje podstatu věci. A právě odtud vidíme přímou souvislost mezi digitalizací a depresí. V klasické psychoanalytické teorii je deprese spojená s frustrujícím prožitkem bezmoci, vyvolaným pasivitou nebo nepřítomností milované osoby. V dětství například jsou to rodiče. Následně tomu druhému oplácíme stejnou mincí. Sami se stáváme pasivními, tedy depresivními. Digitální spojení vede k podobné dynamice.
Cítíme se bezmocní vůči druhému, kterého prožíváme jako nepřítomného a nedosažitelného, a reagujeme frustrací a pasivitou. Tedy cítíme se vyčerpaní. Digitalizace jednoduše odlišťuje rozhovor. Naši přítomnost musí doprovázet i naše fyzická lidskost. Nadšení, radost, smutek, bolest, nejistota, úzkost, vztek, láska. Posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Zůstaňte s námi, hezký večer, pohodlný poslech.

od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Digitální mechanistický svět. Pokud je to všechno pravda, proč jsou tedy digitální interakce tak přitažlivé? Je pohodlné komunikovat tímto způsobem s lidmi, kteří jsou daleko. To je jistě pravda. Ve hře je však i další psychologický faktor. Přední charakteristikou lidské zkušenosti je naše nejistota. Žádné jiné zvíře není tolik pronásledované pochybnostmi nebo sužované existenciálními otázkami. A to platí zejména pro náš vztah k druhým. Jak mohu tomu druhému prospět? Má mě vůbec rád? Považuje mě za přítele? Znamenám pro něj vůbec něco? Co ode mě vlastně chce? Takové a podobné otázky si klademe dnes a denně. V digitální konverzaci, ve které je druhý doslova držený v odstupu, ale přesto je možné ho oslovit, se tyto věčné otázky a s nimi spojená nejistota a strach stávají méně palčivými. Pocit kontroly je mnohem větší. Je snazší některé věci selektivně ukázat a jiné skrýt. Stručně řečeno, lidé se za digitální zdí cítí psychologicky bezpečněji a pohodlněji. Ovšem platí za to cenu ztráty propojení. A tím se dostávám k tématu mechanizace světa. Právě mechanizace světa způsobuje, že ztrácíme kontakt se svým okolím a stáváme se atomizovaným subjektem. Právě tím subjektem, ve kterém můžeme rozpoznat podstatnou složku totality. Anonymní, digitální a tím pádem i snadno ovladatelná masa. Část společnosti je uchvácená mechanistickou ideologií. Nábožně naslouchá pečlivě vybranému zástupu odborníků, kteří nám denně v médiích předkládají statistiky a údaje. Jak jsme si řekli, tyto věci nejsou v žádném případě globálně měřitelné. Tyto tendence zapadají do širší vize ideální společnosti. Instituce, které se zabývají společností budoucnosti, jako například Světové ekonomické fórum, považují za samozřejmé, že svět bude směřovat k jakémusi digikosmu. Společnosti, ve kterém se lidský život odehrává převážně online. Ku podivu tento trend sleduje i ekologické hnutí 21. století. Pokud se vydává cestou ekomodernismu, usiluje o záchranu přírody tím, že ji chrání před člověkem. V tomto pojetí je pro ně život v přírodě zločinem. Stejně jako zapalování kamen nebo konzumace normálního masa. V rámci takovéto logiky je ideální život strávený v uzavřených prostorách na nitrožilní kapačce. Skutečnost, že člověk a příroda tvoří mystickou jednotu a mohou existovat v harmonii, je považovaná za romantickou a nereálnou představu. Dokonce i přímo nebezpečnou, vezmeme-li v úvahu naléhavý problém klimatických změn. Tato společenská vize se protíná s takzvaným transhumanismem. Jedná se o současnou iteraci mechanistické ideologie, která považuje za žádoucí, ba dokonce nezbytné, aby budoucí lidé fyzicky a duševně splynuli se stroji. Transhumanisté chtějí nahradit chaos vrávorajících těl přísně technologickým internetem těl. Za tímto účelem mají být těla prošpikovaná mikročipy a sledovaná prostřednictvím výkonného internetu. Jakmile toho bude dosaženo, bude možné účinněji než dosud bojovat proti zločinům a sexuálnímu obtěžování, ale také provádět genetickou korekci a preventivní medicínu prostřednictvím sběru biometrických údajů a nahrazovat přirozenou odolnost těla umělou imunitou generovanou vakcínami. I lidská mysl by měla z tohoto vývoje prospěch. V roce 2020 Elon Musk oznámil, že do 5 let už nebudeme potřebovat těžkopádnou lidskou řeč, tento zdroj věčných nedorozumění, protože poskytne mikročip, který bude možné zabudovat do mozku a který umožní lidem komunikovat prostřednictvím bezchybných digitálních signálů. Vzpomínáte si na můj pořad o Klausi Schwabovi?
ten už v roce 2016 předpovídal stejný čip v mozku s názvem Neuralink. Řešil jsem to v pořadu o Klausi Schwabovi a Světovém ekonomickém fóru. Oba v podstatě tvrdí totéž. Čip v hlavě, přes který budeme komunikovat navzájem i se sítí. To, co následuje, by nemělo být překvapením. V rámci této utopie chtějí také ovládat povětrnostní podmínky pomocí radikálních mechanicko-technologických prostředků. Taková opatření jsou považovaná za nezbytná kvůli globálnímu oteplování a technologové věří, že to dokáží. Mohou například zastínit slunce umístěním chytrých zrcadel mezi Zemi a slunce, vypouštěním sulfátových mraků z raket nebo odpalováním křídových bomb ve stratosféře. Totálně zešíleli, považují sebe a svou mechanistickou vědu, ideologii za posvátné náboženství. Oni vnutí svou vůli této planetě. Geoinženýrství jsem probíral v mých pořadech Poručíme větru dešti, Kdo vlastní počasí a Planeta jako zbraň. Ovšem tato triumfální hudba mechanistické ideologie vždycky obsahuje disharmonický tón. Jestli už něco víme, tak to, že dosažené pohodlí má vždycky svou cenu, která se obvykle projeví, až když je příliš pozdě. Například etylenoxid, používaný ve stovkách výrobků každodenní potřeby, se ukázal být karcinogenním. Stejně jako azbest, který se používal v budovách dříve. Souvislost mezi chemickými látkami a chronickými neinfekčními degenerativními chorobami, takzvanými civilizačními chorobami, je v podstatě dobře známá. Ovšem to nezastaví ani nepřesměruje neúnavnou snahu tlačit civilizaci dál po této cestě. Čím větší je vliv mechanistické vědy na svět, tím více je jasné, že vytváříme problémy, pro které jen těžko najdeme řešení. A příkladů je spousty. Stále hustší plastový koktejl v oceánech nebo jaderný odpad, který zůstává aktivní po statisíce let. Proč je lidstvo tak beznadějně svedené mechanistickou ideologií? Částečně proto, že je pod vlivem iluze. Iluze, že jsme schopní odstranit nepohodlí existence, aniž bychom se museli sami sebe vůbec ptát. Nejlépe to ilustruje moderní medicína. Příčina utrpení se obvykle hledá v mechanické závadě v těle nebo ve vnější entitě, jako je patogenní bakterie nebo virus. Její příčina je lokalizovaná a lze ji v zásadě kontrolovat, řídit a manipulovat s ní, aniž by se pacient musel potýkat s jakoukoliv psychologickou, etickou nebo morální složitostí. Pilulka nám pomůže zbavit se našich problémů. Plastická operace nás zbaví našich komplexů, aniž bychom se museli ptát na původ našeho studu a rozpaku. Zatímco praktické aplikace mechanistické vědy nám usnadňují život, podstata života nám v jistém slova smyslu stále více uniká. Velká část tohoto procesu se odehrává v našem podvědomí. Ale prudký nárůst akutního duševního utrpení je neklamným znamením, které je patrné na povrchu společnosti. Díky přesunu těžiště od národní směrem ke globální moci se bourá hierarchie společnosti a s ní spojené lokální sociální struktury. Postupně jsme se vyvrátili z našeho sociálního řádu a přírodního kontextu. V tomto odčarovaném mechanistickém světě se život stává nesmyslným. A náboženské referenční rámce také ztratily soudržnost. Všechno se přetváří ve víru v uměle vytvořený mechanicko-vědecký ráj transhumanismu. Zaslepenou víru v náboženskou vědu. A právě tady vzniká spodní proud totality. Naivní víru, že z vědeckého poznání lze vytvořit bezchybnou humanoidní bytost a utopickou společnost. Je to více než zřejmé spojení. Na jedné straně nacistická idea vytvoření čistokrevného nadčlověka na základě eugeniky a sociálního darwinismu. Na straně druhé stalinský ideál proletářské společnosti založený na historickém materialismu. Je to stejné jako současný vzestup transhumanismu.
Současná totalita je nakonec logickým pokračováním všeobecné posedlosti vědou. Víry v uměle vytvořený ráj. Čísla, objektivní či subjektivní. Čísla.

Společnosti primárně neřídily na základě číselných údajů. Řídily se příběhy, nejprve mýtickými, náboženskými a později politickými. Ovšem mechanistická ideologie tuto důvěru v příběhy nemůže přijmout, protože jsou ve své podstatě iracionální a subjektivní. Vypovídají více o autorově příběhu, než o takzvané objektivní realitě, kterou představují. Příběhy se skládají ze slov. Slov, která mohou znamenat cokoliv. Nemají žádný pevný racionální vztah ke skutečnostem. Mechanistická ideologie se domnívá, že bez racionálního základu člověk zabloudí. Nakonec všechny tyto příběhy obvykle zvýhodňují své autory. Vzpomeňme si na odpustky duchovních a bezpracné trafiky poskytované politikům za předchozí zásluhy. Neměli bychom to brát na lehkou váhu. Vede to ke zneužívání moci, případně k absurdním hrůzám. Rituálně upálené vdovy v Indii a utopené čarodějnice v Evropě jsou jenom několika němými svědky z nekonečné řady obětí. To je cesta, kterou se minulé společnosti ubíraly. Příběhy, subjektivita, iracionalita, nespravedlnost, absurdní hrůza. Covidová krize nabídla této mechanistické ideologii nečekanou příležitost. Nejistota a strach z viru poskytli základ pro vznik a rozvoj společnosti, ve které se rozhoduje spíše na základě čísel než příběhů. Dnes hovoříme o relativně jednoduchých číslech. Číslech o infekcích, hospitalizaci a úmrtích. V budoucnu možná budeme hovořit o špičkových biometrických údajích, které přesně zmapují každý aspekt tělesné funkce. Na rozdíl od slov nabízejí čísla objektivní základ pro transparentní a racionální rozhodnutí. Jako taková jsou protiváhou proti zneužívání moci a absurdní hrůze. Navíc čísla nabízejí možnost minimalizovat lidské utrpení. To je cesta k racionální společnosti budoucnosti. Data, objektivita, racionalita, přesnost, minimalizace utrpení. V tomto světle by se COVID-19 mohl stát vrcholným úspěchem lidstva. Alespoň tak to víceméně vypadalo. Jenomže jak se statistikami, tak i s čísly se dá efektivně manipulovat. Vzpomínáte si na první díl mého pořadu Průvodce pandemickou galaxií? 5% ze 100% je přece jenom malé číslo, které ani nestojí za řeč. Ovšem 50 tisíc z milionu je přece obrovský počet. Záleží, jakým výkladem to podáme, co přifoukneme, co umenšíme. Podrobněji jsem to rozebíral právě v uvedeném pořadu Průvodce pandemickou galaxií. Čísla mají jedinečný psychologický účinek. Vytvářejí téměř neodolatelnou iluzi objektivity. Ta je ještě umocněná, jsou-li čísla prezentovaná vizuálně v tabulkách nebo grafech. Když lidé vidí čísla, považují je za objekty nebo fakta. Tato iluze ovšem zaslepuje lidi před zjevnou pravdou. Pravdou, že čísla jsou vždycky relativní a nejednoznačná, že jsou konstruovaná a vytvářená na základě ideologie a subjektivně odstíněného příběhu. Na první pohled se zdá, že čísla odpovídají pouze faktům, ale při bližším pohledu je zřejmé, že otrocky slouží každému příběhu. Už dříve jsem uvedl, že krize, která ve vědě propukla v roce 2005, nebyla nikdy skutečně vyřešená. Od té doby až dodnes se věda nadále potýká s epidemií chyb, lajdáctví a vynucených závěrů a podvodů. Covidová krize byla v jistém smyslu jenom pokračováním této krize. Rozdíl spočívá v tom, že tentokrát se představení neodehrávalo pouze v akademických kruzích, ale otevřeně na veřejnosti. Všechny akademické problémy, které se objevily před 10 lety, se zčista jasně odehrávaly v masmédiích, na očích před celým světem. Mnozí lidé jen stěží věřili svým očím a uším, když byli svědky toho, jak vědci na nejvyšších místech popírali sami sebe a své kolegy. Jak se dopouštěli prostých chyb ve výpočtech a propočtech. Jak neuváženě měnili své názory.
jak byli ve svých vědeckých prohlášeních průhledně ovlivňovaní finančními

0: vnitřními zájmy. A dokonce jak otevřeně přiznávali, že záměrně uváděli obyvatelstvo v omyl. Posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Zůstaňte s námi, hezký večer, pohodlný poslech.
1: Kdybych byl holka, měl bych to lehký, celý den bych si jenom s prsama hrál. Na bar bych chodil bez peněženky,

tak těžký, nebylo pro mě tady na světě žít. Nikdo by nesměl si z mojí plešky utahovat či na ní jen upozorovat.

porodů. Bejt holka musí bejt fakt hrozně fajn. Aj, holky to objektivně lehčí mají.

0: důvodů, proč si myslím, že mají hroznou výhodu a žijou díl.
1: Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Čísla hrála v této fázi klíčovou roli. V zásadě šlo v případě covidové krize o výpočet relativně jednoduchých jevů, jako je počet infekcí, hospitalizací a úmrtí. Bylo však nad slunce jasné, že údaje jsou všechno jen neobjektivní. Počet infekcí se obvykle určoval pomocí PCR testů, které neprobíhaly hladce. Tyto testy jsou určené ke zjištění, zda jsou v těle přítomné sekvence RNA virů. Tyto RNA sekvence mohou pocházet z virulentního viru, ale také z mrtvého viru. Výsledkem je, že lidé mohou být i několik měsíců po infekci, a tedy dlouho po tom, co jsou nakažliví, stále pozitivní. A to bylo jenom jedno z mnoha omezení testů. Další omezení se týkalo počtu replikací, tedy zvětšování odebraných výsledků. To se ukázalo při testech našich sportovců před odletem do Japonska na světové hry. V Česku byli naši sportovci negativní, ale sotva přiletěli do Japonska. Mnoho z nich bylo pozitivní. My v České republice jsme replikovali, tedy zvětšovali vzorky PCR testů 35krát, zatímco šílení Japonci tehdy 105krát. Čísla se tedy dají upravovat velmi snadno podle potřeby. Chceme COVID utlumit? Budeme replikovat třeba jen 10krát. Chceme další vlnu? Budeme replikovat 50krát. A když to nestačí, tak klidně 100krát, anebo 105krát jako dříve Japonci. Opět nic nebude sfalšovaného, ale přesto cíle bude dosaženo podle přání globální mocenské kliky. Stejně jako údaje o hospitalizacích byly také extrémně relativní. Po celou dobu covidové krize byl každý pacient, který měl při přijetí do nemocnice pozitivní test, považovaný za pacienta s COVID-19. Bez ohledu na to, zda měl příznaky COVID-19 anebo třeba jenom zlomenou nohu. V určitém okamžiku česká vláda změnila metodiku a začala počítat někoho za pacienta s covidem pouze tehdy, pokud byl test pozitivní a zároveň byl přijatý s příznaky COVID-19. Výsledek? Z původního počtu pacientů s COVID-19 jich rázem zůstalo pouhých 13%. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. V Německu, Česku a dalších zemích bylo odhaleno, že nemocnice a další zdravotnická zařízení uměle zvyšovaly počet úmrtí a hospitalizací v souvislosti s COVID-19 za účelem finančního zisku. To samo o sobě není překvapivé, protože nemocnice takové metody používají přece už dlouho. Překvapivé však bylo, že v době covidové krize lidé odmítali připustit, že by motivy zisku hráli určitou roli a měli vliv na údaje. Celé zdravotnictví bylo najednou obdařené jakousi vznešenou posvátností. A to i přesto, že před covidovou krizí mnoho lidí kritizovalo a stěžovalo si na systém ziskového zdravotnictví a vliv Big Pharma korporací. Kromě toho se ukázalo, že údaje o počtu úmrtí jsou všechno jen nejednoznačné. Přibližně 95% registrovaných úmrtí v rámci COVID-19 vykazovalo jedno nebo více základních onemocnění. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC připadá sotva 6% úmrtí na ty, jejíž jediným onemocněním byl COVID-19. Oběti covidu byly navíc obvykle v pokročilém věku. Například v Belgii jim bylo během první vlny v průměru 83 let, tedy o něco více, než je průměrná délka života. To je ale dobrá otázka. Jak se určuje, kdo zemřel na COVID-19, pokud někdo, kdo je starý a ve špatném zdravotním stavu, dostane COVID a zemře? Zemřel pak tento člověk na virus? Způsobil virus tu poslední příslovečnou kapku v poháru, který přetekl více než kapka jiných původních nemocí? Tím vším chci říci, že základní čísla v souvislosti s koronavirovou krizí nejsou objektivními údaji. Jsou konstruovaná na základě subjektivních předpokladů a dohod. V závislosti na tom, jak jsou tyto dohody učiněné, se tato čísla mohou lišit nejméně 15krát nebo dokonce 20krát. V této džungli subjektivity se každý, ať už vědomně či nevědomně, řídí svými předsudky a obvykle se rozhoduje pro ta čísla, která podporují jeho subjektivní přesvědčení. Proto někteří lidé na základě čísel vyvozují, že máme co dočinění s problémem o rozsahu španělské chřipky. Zatímco jiní se domnívají, že se neděje nic tak zvlášť neobvyklého. A tyto dva protichůdné názory mohou být ve skutečnosti oba podložené objektivními údaji. Čísla provládního příběhu o covidu mají tendenci nebezpečnost viru silně přeceňovat. A tato tendence se odráží i v epidemiologických modelech, na kterých je tento prorežimní narrativ postavený. Někteří lidé budou namítat a tvrdit, že čísla přece nelze relativizovat do nekonečna. Skutečně v některých bodech lze o číslech diskutovat, ale jsou věci, o kterých nelze pochybovat. Například jednotky intenzivní péče, JIP, byly jednoznačně přetížené pacienty s COVID-19. O tom přece není pochyb. Ale způsob, jakým bychom měli tuto skutečnost interpretovat, je jiná otázka. Spíše než o výjimečné nebezpečnosti COVID-19 se zdá, že toto přetížení je důsledkem dvou střetávajících se trendů posledních desetiletí. Za prvé, u velké části populace rostou virová a plicní onemocnění, zejména u lidí trpících obezitou a cukrovkou. Za druhé, jednotky intenzivní péče systematicky snižují počet lůžek. Takže se tu protínají dva trendy. Vzestupný trend počtu ohrožených pacientů a klesající trend počtu lůžek na jednotkách intenzivní péče. Zátěž nemocnic lze tedy interpretovat jako důkaz extrémní hrozby viru, ale stejně tak ji lze interpretovat jako příznak nedostatečného managementu, tedy postupné snižování počtu nemocničních lůžek, nebo jako důsledek zhoršujícího se zdraví, tedy vysoká obezita a cukrovka. Případně jako důsledek samotných opatření v souvislosti s covidem, tedy příliv úzkostných lidí, nárůst psychosomatických potíží a tak dále. Nejnepříjemnější pravdou této krize může být, že jsme si neštěstí, které bylo v masmédiích tak dramatizované, přivolali do značné míry sami. Do stejné kategorie by mohlo patřit i očkování. Na celém světě bylo rozhodnuto přistoupit k typu vakcíny, která byla prozkoumaná jen v omezené míře. I v tomto případě můžeme vidět, že čísla vyvolávají mnoho otázek. A to jak ohledně účinnosti, tak i vedlejších účinků. Prorežimní narrativ vykresluje převážně pozitivní obraz, ale z obrovského toku dat bychom mohli stejně dobře vybrat čísla, která vykreslují převážně negativní obraz. Kdo slyšel v médiích o studiích Harvardské univerzity, která nezjistila žádný rozdíl v průběhu pandemie mezi zemí s vysokou a nízkou mírou proočkovanosti? Kdo slyšel v médiích o studii, která zjistila, že počet potratů očkovaných těhotných žen je 8krát vyšší než normálně? Na tyto studie tu mám samozřejmě zdroje. Na všech těchto příkladech vidíme, že jsou to nakonec stejně a zase jen příběhy, které vytvářejí čísla, než naopak. To je to, co je předmětem sporu. Zdánlivá objektivita díky číslům a statistikám je podřízená prorežimnímu narrativu a příběhu. Stejně jako dřívější báje a mytologie. Stejně tak vidíme, že celá společnost může zcela ignorovat to, co je bez pochyby nejzákladnější otázkou v medicíně. Jsme si jistí, že lék není horší než nemoc. Německý filozof Werner Heisenberg dostal Nobelovu cenu za svůj princip neurčitosti. Nejde o to, že si teď ještě nejsme jistí. Jde o to, že si nikdy nemůžeme být jistí. Ovšem nám se to nelíbí. Pokud nám data ještě neposkytují jistotu, shromáždíme další. Tímto způsobem jsme jako společnost uhranutí nekonečným průvodem čísel, ale nikdy potom nedospějeme k tomu, na čem skutečně záleží. K otevřené debatě o subjektivních a ideologických rámcích, ze kterých čísla interpretujeme. Právě to způsobuje polarizaci společnosti. Protože skutečné otázky, které je třeba položit, se nacházejí na ideologické úrovni. Například, vnímáme člověka jako biochemický stroj, který je třeba technologicky monitorovat a farmaceuticky upravovat? A nebo jako bytost, která nachází své učení v mystické rezonanci s jiným a s věčným jazykem přírody? Tedy víra v objektivitu čísel je školácky naivní. To platí i pro zběsilý tanec čísel v covidové krizi. Každý si může vybrat čísla, která odpovídají jeho vlastním předsudkům. Každý je může interpretovat tak, aby podpořila jeho subjektivní ideologickou fikci. Téměř neodolatelná iluze, že čísla představují fakta, zajišťuje, že lidé jsou stále více přesvědčení, že jejich vlastní fikce je realitou. Používání čísel v této krizi způsobuje, že si sotva uvědomíme, že to, na co reagujeme, nejsou ani tak fakta, jako příběhy konstruované kolem faktů. Tyto příběhy spřádají zdravotníci, kteří se skutečně snaží pomáhat. Lidé, kteří nechtějí vidět trpět své rodiny. Akademici, kteří chtějí poskytovat informace co nejobjektivněji. Konstruují je ovšem také politici, kteří se cítí nuceni jednat rozhodně. Vůdci, kteří ztratili kontrolu a vidí příležitost převzít mocenské otěže zpět. Odborníci, kteří musí skrývat svou neznalost. Akademici, kteří vidí příležitost prosadit se. Farmaceutické společnosti, které cítí peníze. Média, která se vyžívají v senzačních příbězích. Ideologie, které vidí v technokratickém totalitním systému jediné řešení zdánlivě neřešitelných problémů naší doby. Vliv subjektivity při konstrukci a interpretaci čísel je tak silný, že mu podléhají i vědci, jejichž profesí je být objektivní. Podobně jako turisté na cestě bez mapy a kompasu, kteří chodí v kruhu a vracejí se k výchozímu bodu, tedy k vlastním subjektivním předsudkům. To je samozřejmě vážný problém, protože cílem vědy je objektivní hodnocení a vyloučení vlivu subjektivních preferencí na vyvozené závěry. Fanatická víra v objektivitu měření a čísel, která je typická pro mechanistickou ideologii, je nejen neopodstatněná, ale také nebezpečná. Mezi subjektivními předsudky a čísly vzniká totiž jakési vzájemné posilování. Čím silnější jsou předsudky, tím více si člověk vybírá ta čísla, která tyto předsudky potvrzují. A čím více čísla předsudky potvrzují, tím jsou ještě silnější. Aplikováno na covidovou krizi. Společnost nasycená strachem a znepokojením si z nesčetných čísel vybírá ta, která její strach potvrzují. A vybraná čísla pak tento strach ještě posilují. Výsledkem je nepřiměřená hysterie a sklon k dramatu. Z ekonomického hlediska recese a bankrot nesčetných firem a malých podniků. Ze sociálního hlediska trvalé poškození vazeb mezi lidmi. Z psychologického hlediska ještě větší strach a větší deprese. Z fyzického hlediska zhroucení imunity a fyzického zdraví. A k tomu můžu ještě dodat z politického hlediska vznik totality. Jsme-li totiž přesvědčení, že naše vlastní subjektivní fikce je realitou, budeme si také myslet, že naše realita je nadřazená fikci ostatních. Tak nabýváme přesvědčení, že svou fikci můžeme druhým vnutit všemi možnými prostředky. Alternativní hlasy jsou stigmatizované skutečným ministerstvem pravdy, přeplněným ověřovateli faktů, fact-checkery. Svoboda slova je omezovaná cenzurou a autocenzurou. Právo lidí na sebeurčení je porušované vnuceným očkováním, které společnosti vnucuje téměř nemyslitelné sociální vyloučení a segregaci. Diskurs kolem covidové krize vykazuje rysy typické pro vznik totalitních režimů 20. století. Nadměrné používání čísel a statistik, které ukazují radikální pohrdání fakty. Stírání hranice mezi fakty a fikcí. a také fanatické ideologické přesvědčení, které ospravedlňuje klamání a manipulaci a v konečném důsledku překračuje všechny etické hranice. Typické rysy pro vznik totality. Posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Zůstaňte s námi, hezký večer, pohodový poslech.

0: prožít ještě jednou.
1: Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Touha po jistotě. Měli bychom se zamyslet nad tím, co společnost předurčuje k tomu, aby lpěla na této číselné iluzi jistoty. Tento útěk do falešné jistoty je logickým důsledkem psychologické neschopnosti vypořádat se s nejistotou a rizikem. Neschopnosti, která se ve společnosti hromadila po desetiletí, možná i staletí. Věda se totiž za poslední století přiklonila z otevřenosti a osvícenství k dogmatům a slepým přesvědčením. Popsal jsem, jak její praktické aplikace izolují lidi od sebe navzájem i od přírody. Popsal jsem také, jak se vědecká utopická snaha o umělý a racionálně kontrolovatelný vesmír rovná zničení podstaty života. Také jsem popsal, jak víra v objektivitu a měřitelnost světa vede k absurdní svévoli a subjektivitě. Jenomže věda má ještě další velkou ambici. Osvobodit člověka od jeho úzkosti a nejistoty a jeho morálních příkazů a zákazů. Náboženství po staletí zatemňovalo lidskou duši iracionálním strachem z pekla a zatracení. Utrpení a nemoci byly božím trestem. Stárnutí a nemohoucnost bylo něčím, s čím je třeba se smířit. Tělesné rozkoše byly poskvrněné stigmatem hříchu. Společnost byla zadušená chmurnými příkazy a zákazy. Někdy v průběhu 17. století se na obloze objevila hvězda lidského intelektu. Člověk se začal dívat ven. Před jeho rozumným pohledem se neobjevil ani Bůh, ani ďábel. Strach vštěpovaný náboženstvím byl prohlášený za neopodstatněný. Už nebyl důvod přijímat společenskou smlouvu, kterou společnosti vnucovali klerikové. Člověk začal zkoumat svět, který ho obklopoval. Studoval lidské tělo a příčiny nemocí a utrpení. S lidským stavem se nebylo možné smířit, bylo třeba ho zlepšit. Po další 300 let převládal energický optimismus. Lidský stav se dal zpříjemnit. Nemoci a utrpení se daly vyléčit silou lidského intelektu. Příkazy a zákazy minulosti byly prohlášené za zbytečné. Stále volnější morálka nakonec člověka smířila s tělesnými touhami, které byly dříve vnímané jako ohrožující. Zmizela ochromující cenzura všeho, co odporovalo náboženství. Svoboda slova se stala základním právem. Vzdělání se stalo všeobecně dostupným. Právní pomoc se stala právem pro všechny. Láska byla zbavená povinnosti uzavírat manželství a mít děti. Sexualita byla obnovená a spojení s hříchem a zkažeností bylo zrušené. Tento proces se ale nějakým způsobem obrátil opačným směrem. Idealizace lidského intelektu nakonec vedla k zesílení strachu z nemoci a utrpení. Zatímco mezilidské vztahy byly poznamenané nejistotou a zmatkem. Stará přikázání a zákazy nakonec nahradila džungle pravidel, předpisů a nová hyperpřísná politická korektnost. Jak tomu můžeme rozumět z psychologického hlediska? Bez ohledu na to, kolik peněz investujeme do výzkumu vědy, medicíny a celkového zdravotnictví, strach z nemocí a utrpení vůbec nezmizel. Lidé jsou stále méně tolerantní k riziku. Mánie pojištění je toho asi nejlepším příkladem. Postupně se etablovaly úrazové a požární pojistky. Potom se tato mánie rozšířila na životní, nemocniční, cestovní pojištění a pojištění storna a nakonec na pojištění téměř všeho. Dnes jsou pojištěné nejen stromy, rostliny, psy a kočky, ale také nohy Cristiana Ronalda, zadek Jennifer Lopézové, prsa Taylor Swiftové, úsměv Julie Robertsové a sperma Davida Lee Rotha. To všechno až na miliony dolarů. Nemluvě o pojištění proti zlomeným srdcím, nárazu meteoritu a škodám způsobenými duchy a strašidly a únosy mimozemšťany. Asi už nikoho nepřekvapí, že v dnešní době si už můžete pojistit i své vlastní pojištění. Tyto zoufalé pokusy vyhnout se jakémukoliv riziku si ale vybírají svou daň, a to nejen v podobě pojistného. Lékařské zákroky, které by měly odstranit utrpení, jsou stále častěji zdrojem zoufalství. Rozšířená spotřeba psychotropních látek, léků proti bolesti a dalších farmaceutických produktů vedla k desítkám milionům závislých a nespočtu úmrtí. Dnešní preventivní medicína navíc hrozí, že se život stane sterilním a nelidským. Dobrým příkladem je reakce na COVID-19. Maniakální vyhýbání se infekcím. Jinými slovy, horečná snaha vyhnout se jakémukoliv nebezpečí se paradoxně stala velmi nebezpečnou. Důsledky této zoufalé snahy ovládat náš život vážně ovlivňují naši svobodu a práva jako jednotlivců. Na počátku 21. století vedla například válka proti terorismu k vážnému narušení soukromí. Toto narušení našich práv i soukromí dramaticky roste během covidové krize. Je to hotová mánie. Zvířata jsou zavíraná do klecí kvůli ptačí chřipce. Celosvětová populace je v domácím vězení kvůli covidu. Lidé a zvířata, potenciální šiřitelé nemocí, jsou pro sebe navzájem příliš nebezpeční, než aby je bylo možné pustit na svobodu. Narcismus a nejistota. Tento společenský nárůst strachu a nejistoty vede ke dvěma dalším psychologickým jevům. Narcismu a něčemu, čemu já říkám regulační mánie. Abychom pochopili tuto souvislost, potřebujeme další část vývojové psychologie. Začnu vysvětlením souvislosti mezi lidskou nejistotou a narcismem. Když jsem se dříve v tomto pořadu zabýval rozdílem mezi digitální a skutečnou konverzací, tak jsem popsal, jak kojenec symbioticky rezonuje s matkou prostřednictvím rané výměny řeči těla a tímto způsobem realizuje prvotní touhu po splynutí s druhým. V jistém smyslu, ale dítě jako samostatná psychologická bytost téměř neexistuje. V prvních měsících života, než se dítě dokáže poznat v zrcadle, si nedokáže vytvořit mentálně vizuální obraz vlastního těla. V důsledku toho neví, kde končí jeho tělo a kde začíná okolní svět. Své vlastní vjemy umisťuje nejen do vlastního těla, ale i do lidí a předmětů, které ho obklopují. Konkrétní příklad. Když ho píchne v ruce, nepodívá se na svou ruku, protože si neuvědomuje, že pocit bolesti se nachází právě tam. A platí to i naopak. Dítě cítí pocity druhých přímo ve svém těle. Například, když se dívá na někoho, kdo je byt, jeho tvář ukazuje stejnou grimasu a pláče, jako by bylo samobyto. V tomto symbiotickém, ale zároveň chaotickém splynutí zkušeností musí dítě mentálně uchopit to, co je jádrem jeho existence. V interakci s postavou matky musí zjistit, co musí udělat, aby si zajistilo její péči a blízkost. Na tomto místě je zajímavé srovnání s mládětem zvířete. Mláďata zvířat a savců jsou také závislá na matce a také se snaží zajistit si její péči. U lidského dítěte ale existuje zásadní psychologický rozdíl, který se nachází na úrovni komunikačního systému. Zvíře navazuje pouto s jiným zvířetem prostřednictvím výměny znaků. Znaky jako typické výkřiky, postoje, pohyby mají pevně danou vazbu na svůj referenční bod. Jedno znamení odkazuje na nebezpečí, jiné znamení naznačuje, že potrava je na cestě. Další znamení naznačují sexuální dostupnost, podřízenost nebo dominanci. Ať už je jeho ovládání vrozené nebo se předává z generace na generaci učením, zvířata tyto znaky obecně vnímají jako jednoznačné a samozřejmé. U lidí je tomu jinak. Lidská komunikace je plná nejasností, nedorozumění a pochybností. To všechno souvisí s následujícími skutečnostmi. Znaky, nebo správněji řečeno symboly lidské řeči, mohou v závislosti na kontextu označovat nekonečné množství věcí. Proto každé slovo nabývá významu pouze prostřednictvím jiného slova nebo řady slov. Navíc toto jiné slovo zase potřebuje jiné slovo, aby získalo význam, a tak dále do nekonečna. K definitivnímu zachycení významu slov vždycky nějaké slovo chybí. Z tohoto důvodu má jazyk jako racionální systém, jako systém, ve kterém slova nabývají axiomatického významu, vnitřní neopravitelný nedostatek. Je to něco, co bychom mohli nazvat jazyková nejistota. A to má přímé důsledky pro mezilidské interakce. My jako lidské bytosti nikdy nemůžeme jednoznačně předat své sdělení a druhý nikdy nemůže určit jeho definitivní význam. Jde to ještě dál. Dokonce ani své vlastní sdělení neznáme. Nikdy přesně nevíme, co chceme říci, jednoduše proto, že naše myšlenky pracují také se slovy a tak i na této úrovni vždycky nějaké to slovo chybí. To je důvod, proč tak často musíme hledat slova. Tak často zápasíme s tím, abychom řekli to, co opravdu chceme říct. Tak často máme pocit, že říkáme něco, co jsme ve skutečnosti říct nechtěli. Nebo že jsme mysleli něco trochu jiného. Ve světě zvířat potom není ani stopy. Jejich komunikační chování nevykazuje tato zaváhání a zadrhávání. Myslíme si, že my lidé se od zvířat odlišujeme větší znalostí a uvědomělostí. Ale nejtypičtějším rozdílem je, že na rozdíl od zvířat, nás téměř neustále trápí nedostatek znalostí. Proto ústřední otázky v životě člověka, ty, které se týkají jeho postavení v touze po druhém, nikdy nedostanou definitivní odpověď. Co si o mě ten druhý myslí? Má mě vůbec rád? Považuje mě vůbec vlastně za přítele, znamenám pro něj vůbec něco? Co ode mě ten druhý vlastně očekává, co ode mě chce? Kolem těchto otázek se točí každé lidské setkání a tím i lidská existence. Ve světě zvířat tomu nic nenasvědčuje. Nikdy neuvidíte zvíře, které by sedělo na gauči a trápilo se smyslem svého života nebo tím, co znamená pro jiné zvíře. Tato neurčitost lidského světa symbolů trochu překvapivě probíhala od samotného počátku lidského života. V době, kdy byl jazyk ještě rudimentární a ještě neodkazoval k předmětům. To je konec druhé epizody cyklu Psychologie totality. Co uslyšíte ve třetí epizodě, milí posluchači, ještě více prozkoumám ranou vývojovou psychologii ohledně vývoje egoismu a narcismu nejistoty. Potom se podívám na regulační mánii a posedlost. Zamyslíme se společně nad rovnocenností a podřízeností lidí. Každý má totiž vlastní představu o sobě samém. Podívám se také na všeprostupný strach a nejistotu ve společnosti, kterou nahrazuje stále tvrdší politická korektnost. Potom se zaměřím na mé oblíbené téma, a to je formování a vzestup mas. Při formování masy musí být totiž splněné čtyři základní podmínky. Jaké to jsou, se dozvíme ve třetí epizodě. Podívám se také na fenomén společenského objektu úzkosti. S tím právě elity pracují velmi efektivně. Terorismus, klimatické změny, viry. Objekty úzkosti, kolem kterých se dav sjednotí. A nejenom tomu se budeme věnovat ve třetí epizodě Psychologie totality. Já doufám, milí posluchači, že se vám tento díl líbil a pokud ano, tak určitě budu rád a budu kvitovat s nadšením, pokud se ho rozhodnete sdílet na sociální média, kliknutím na tlačítko sdílet na tomto kanále a také se prosím zaregistrujte a přihlašte na tento kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, respektive zapnout notifikace a prosím také mě zanechte vaše postřehy, co byste chtěli třeba doplnit nebo rozšířit v rámci toho, co jsem načrtl v rámci toho. Tohoto tomto dílu. Budu velmi rád, protože diskuze je základním prvkem komunikace, o čemž vlastně tento i další díly budou pojednávat. Takže diskutujme spolu, používejme jazyk, používejme naše jazykové prostředky, zkusme co nejvíce specifikovat to, co chceme říct, abychom se cítili co nejméně nejistí. Takže to by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee. Vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště u třetího dílu Psychologie totality se s vámi budu těšit. Naslyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Představa, že vnitrozemská země, jako bylo Československo, měla velkou námořní flotilu, je sama o sobě fascinující. Minule jsme se podívali na začátky a dnes se ponoříme ještě hlouběji.
2: Přesně tak.
1: Naše zdroje totiž ukazují, jak se na jedné lodi uprostřed oceánu mohly potkat velká světová politika, tvrdý biznis a vlastně i taková obyčejná lidská komedie.
2: Ano, a právě ty osobní příběhy jsou na tomto nejzajímavější. Ukazují nám, že za těmi strohými daty o ekonomice a politice byli skuteční lidé, se svými starostmi, ale i se smyslem pro humor.
1: Tak co nás dnes čeká?
2: Podíváme se na zlatou éru 60. let, kdy flotila neuvěřitelně rostla. Pak prozkoumáme, jak posádky tisíce kilometrů od domova prožívaly srpen 1968.
1: A to prý na jedné lodi vedlo až ke vzpouře.
2: Přesně tak. A dostaneme se i k nebezpečí, ať už šlo o ztroskotání jediné lodi, nebo o nástrahy oceánu. Ale začneme. Začneme v kuchyni. Jednou vtipnou historkou o pomstě.
1: Výborně. Ta se, pokud vím, váže k takzvaným integrovaným posádkám. To zní dost formálně. Co si pod tím máme představit?
2: No, byla to vlastně taková zajímavá notnost. Na lodích s malou posádkou, daleko od jakékoliv pomoci, si prostě nemůžete dovolit, aby při nemoci nebo zranění klíčového člověka,
1: třeba kormidelníka,
2: aby nikdo neuměl převzít jeho práci. Byla to pojistka pro přežití. Takže se každý, včetně kuchaře, musel naučit základy práce ostatních. A právě lodní kuchař Jiří Frank ve svých vzpomínkách popisuje svou první lekci u kurmidla.
1: A jak to probíhalo?
2: No, byla noc, klidné moře, cesta ze Surinamu. Po takovém tom slavnostním předání kormidla s hlášením kurz 229 stupňů faly zprava, tedy vlny zprava, tak prý prožíval naprostou euforii.
1: To věřím.
2: Cítil, že sebemenší pohyb jeho ruky hýbe celým tím obrovským kolosem. Jenže idylka netrvala dlouho.
1: To bývá.
3: Důstojník ho rychle vrátil do reality, ať se prý přestane kochat a srovná loď. A pak si ho samozřejmě začali dobírat kolegové.
1: Jaké byly reakce?
3: No, padaly tam hlášky jako, co se pořád otáčíte, až nás bude chtít někdo předjet, určitě vás včas upozorním.
1: Nebo tady žádnou tramvej nepotkáme.
3: Přesně. A kormidelník Václav pak jeho výkon zhodnotil tak, že graf jeho kormidlování vypadá jako záznam na detektoru lži a že loď za sebou zanechává podezřele klikatou stopu.
1: No a to si ten kuchař jasně nenechal líbit.
3: A přišla pomsta, a to geniální.
1: Tak povídejte.
3: První na řadě byl právě ten posměváček Václav, velký milovník řízků, a tak se zrodila taková kulinářská sabotáž.
1: Sabotáž.
3: Falešný řízek z pivního kartonu Pilsner Urquell. Kuchař ho prý obalil tak dokonale, že si Václav před celou jídelnou s chutí dal.
1: Ne?
3: Jo. S pronesením věty, kdo se s láskou stará o druhého, o toho je s láskou postaráno, snědl skoro půlku, než mu došlo, že něco nehraje.
1: Snědl půlku kartonu? To si nedovedu představit. Ten výbuch směchu musel být slyšet až na můstku.
3: Prý ano. A co ten důstojník?
1: Ten taky neunikl.
3: Neunikl. Miloval speciální chlebové placky. Kuchař do jedné zapekl kousek mídla, ale Václav ten už stihl důstojníka varovat. Takže když můj kuchař nabídl, důstojník ho vyzval, ať ochutná první. A vtip byl prozrazen.
1: Ale co je na tom vlastně nejlepší?
3: No.
1: Že ten kuchař, pan Frank, si to kormidlování nakonec tak zamiloval, že si výcvik dobrovolně prodlužil.
3: Vidíte. Takže to mělo i dobrý konec.
1: Přesně. Tenhle smysl pro humor asi potřebovali, protože jinak to byl opravdu tvrdý biznis, který zažíval neuvěřitelný boom. Po ukončení spolupráce s Čínou se Československo vrhlo do budování vlastní flotily a 60. léta to byla zlatá éra.
2: Naprosto. Mezi lety 1965 a 1970 se počet lodí zvýšil ze 6 na 10. A teď to hlavní.
1: Ekonomika.
2: Zisk. Zisk se mezi lety 1966 a 1988 každoročně zdvojnásobil. Vystřelil z 20 milionů korun na víc než 80 milionů. To byl na tehdejší poměry obrovský úspěch.
1: a co to vlastně v kontextu plánovaného hospodářství znamenalo. Byly tyhle desítky milionů v rámci celostátní ekonomiky významné peníze, nebo to byl spíš takový úspěšný ostrůvek devizové soběstačnosti?
2: To je skvělá otázka. Bylo to vlastně obojí. Samotná částka možná nebyla v celostátním rozpočtu gigantická, i když byla velká, ale klíčové bylo, že velká část zisku byla v takzvaných cenných devizách.
1: Takže v západních směnách.
2: Přesně. A těch měla centrálně plánovaná ekonomika chronický nedostatek. Právě za devizy se nakupovaly klíčové technologie na západě. Takže ta flotila nebyla jen dopravní podnik, ale strategický zdroj tvrdé měny. Téhle éry byla loď Vítkovice, postavená v Glasgow. Její pořízení byl geniální tah, v podstatě se vyměnila za jinak nevyužitelné pohledávky v Gunejské rudě.
4: To je chytré.
2: Byla to největší loď flotily a často se pronajímala právě západním rejdařům a zároveň se v té době rozjela i osobní doprava, hlavně na Kubu, pro československé experty a jejich rodiny. A lodě se dostávaly do celého světa. Třeba loď Košice v roce 1965 jako první obeplula zeměkouli.
4: A Kuba byla z ekonomického hlediska asi naprosto klíčová, že?
2: Absolutně. Po jejím přeorientování na Sovětský svaz a východní blok se rozjel obrovský obchod. V roce 1967 tvořily plavby na Kubu přes 70% celkového zisku celé společnosti.
4: Přes 70%?
2: Ano. Později, když význam Kuby trochu poklesl, se lodě velmi efektivně přesunuly na linky do Indie, Iránu a Iráku.
4: Takže v polovině 60. let to vypadalo na jednu velkou úspěšnou jízdu. Jenže pak přišel srpen 1988. A otřesy, které rozhoupaly i lodě tisíce kilometrů od domova.
2: A jak na to ti námořníci reagovali? Byli úplně izolovaní?
4: No, na palubách několika lodí to v tu chvíli doslova vřelo.
2: Na lodi Blaník, která kotvila na Kubě, byla atmosféra silně protisovětská. Docházelo k útokům na funkcionáře KSČ a 5 námořníků později emigrovalo.
4: A to nebyl jediný případ.
2: Vůbec ne. Z lodi Brno, která kotvila v Itálii, uteklo dokonce 10 námořníků i s rodinami. Posádka Jiskry sice poslala protestní telegram, ale když hlavní strojník navrhl kapitánovi stávku, ten ho rázně utnul. Řekl mu, za co vás společnost platí? Za stávku nebo za práci?
4: Drsná odpověď, ale nejdramatičtější to prý bylo na lodi Kladno. Co se tam stalo?
2: Tam situace eskalovala až na hranu vzpory. Ta loď plula na Kubu a vezla velmi citlivý náklad. 20 tun munice, včetně dělostřeleckých granátů a rozbušek.
4: S municí na palubě.
2: Přesně. A když se posádka dozvěděla o invazi, vrchní důstojník zřejmě pod vlivem alkoholu prohlásil, že loď na Kubu prostě nepopluje. Že palubní posádka nebude držet stráž a že on raději vystoupí na Bermudách, než aby, cituji, 2 roky okopával kávovníky pro Fidela.
4: To už zní jako vzpoura.
2: Bylo to označeno jako vzpoura. Kapitánovi se naštěstí podařilo situaci diplomaticky uklidnit. Svolal schůzi a našel kompromis pokračovat v plavbě, ale držet se blíž k Floridě a počkat na pokyny z velvyslanectví.
5: A co ten důstojník?
2: Vrchní důstojník se sice omluvil, ale jeho příběh má bizarní dohru.
5: Počkat, takže ho za tu vzpouru, i když se omluvil, nakonec zavřeli?
2: Ano, ale ne hned. A to je na tom to absurdní. V tom chaosu po roce 1968 se to zřejmě nějak zametlo pod koberec, protože v roce 1971 byl ten samý důstojník paradoxně povýšen na velitele lodi.
5: Cože?
2: Ano, jenže o rok později, během normalizačních čistek, se jeho případ znovu otevřel a byl odsouzen za sabotáž ke 3 letům vězení.
4: To je neuvěřitelné. Takže ho nejdřív povýší a pak ho zavřou za něco, co se stalo roky předtím. To dokonale ilustruje ten zmatek a absurditu doby.
2: Přesně tak. Ukazuje to, jak se ty politické otřesy v Československu projevovaly se zpožděním a naprosto nepředvídatelně i na těch nejvzdálenějších místech.
4: Politické bouře byly jedna věc, ale na moři hrozily i ty skutečné. A jedna z nich se stala československé flotile osudnou. Mluvím o ztroskotání lodi Pionýr.
2: Ano, to bylo jediné ztroskotání československé námořní lodi v téhle éře. Pionýr byla nejmenší loď flotily a protože se s ní obtížně manévrovalo, přezdívalo se jí škola pro námořníky.
4: A co se stalo?
2: 6. srpna 1969 najala na korálový útes u Bahám. A mohla za to série neuvěřitelné smůly. Prostě se pokazilo všechno, co se pokazit mohlo. Nefungoval jim radar a dokonce ani echolot.
4: Takže byli prakticky slepí?
2: V podstatě ano. Vzdálenosti odhadovali podle otáček lodního šroubu.
4: A co posádka? Přežili všichni?
2: Naštěstí ano.
3: Dno lodi bylo prakticky rozpárané, hrozilo, že se rozlomí, ale celá posádka byla včas evakuována. Záchrana a oprava lodi by stála přes $500,000, což bylo příliš.
4: Takže ji tam nechali.
3: Společnost se rozhodla loď opustit a nárokovat pojistku. Ale projevila se tu obrovská solidarita. Dvě další československé lodě, Blaník a Jiskra, které byly poblíž, pomohly zachránit velkou část nákladů a cenného vybavení.
4: A co ten vrak?
3: Vrak Pioníra pak na útesu zůstal ještě několik let, než si ho oceán vzalo definitivně.
4: Zmiňujete loď Blaník, která pomáhala. Ta se o pár let později, v roce 1975, proslavila něčím úplně jiným, že?
3: Ano.
4: Něčím, co vešlo do dějin jako šátková aféra.
3: Přesně tak. To byl jeden z největších případů pašování v historii naší námořní plavby. Posádka si při proplouvání Kielským kanálem objednala přes 10 000 nylonových šátků, paruky a další zboží.
4: A plán byl jasný.
3: Prodat to na černém trhu na Kubě, kde byl takového zboží obrovský nedostatek. Komplice měla být jedna cestující, která to měla provést jako osobní zavazadla.
4: Ale nevyšlo to.
3: Nevyšlo. Kubánští celníci ji zadrželi a prohledali loď. Většinu kontrabandu ale nenašli, protože téměř 10 000 šátků bylo geniálně ukryto v nevyužívaném parním kotle ve strojovně.
4: Takže to skoro prošlo.
3: Skoro, ale celá aféra se dostala až na vládní úroveň a spustila rozsáhlé vyšetřování. A to pak odhalilo i další případy, třeba prodej whisky překupníkům v Indii se ziskem $12 000.
4: To vlastně ukazuje druhou stranu té mince. Na jedné straně cenné devize pro stát, na druhé straně snaha námořníků si taky trochu přilepšit v systému, kde to legálně moc nešlo.
3: Přesně tak. Ale nesmíme zapomínat, že tou největší a neustálou hrozbou byl vždycky oceán sám. Důstojník František Ptáček ve svých vzpomínkách popisuje, jak je název Tichého oceánu zavádějící.
4: Že není moc tichý.
3: Vůbec ne. Mluví o podmořských sopečných erupcích, z které z ničeho nic zvednou obrovské vlny a hlavně o tropických bouřích tajfůnech.
4: Což je něco, co si my, suchozemci, asi těžko představíme.
3: Je to obrovský vír, průměr třeba 500 kilometrů, s větrem o rychlosti 300 kilometrů v hodině. Dřív bylo jedinou obranou se modlit. On ale zdůrazňuje, jak obrovský rozdíl přinesla moderní technologie.
4: Mapy, satelity?
3: Ano. Dnes díky satelitním meteorologickým mapám mohou lodě tyhle smrtící útvary vidět dny dopředu a strategicky manevrovat tak, aby se jim úplně vyhnuli.
4: Dnešní pohled do historie československé námořní plavby nám ukázal neuvěřitelnou škálu zážitků. Od té humorné pomsty v kuchyni přes dramatický ekonomický růst a politické otřesy roku 68 až po skutečné nebezpečí ztroskotání a nástrahy pašování.
3: Tyto příběhy odhalují svět, o kterém se u nás moc nemluví. Ukazují, jak se na těchto malých plovoucích kouscích Československa odrážely velké dějiny a jaký charakter museli mít lidé, kteří se dobrovolně vydali na tisíce kilometrů od domova.
4: A na závěr jedna myšlenka k zamyšlení. Zdroje se zmiňují, že v 70. a 80. letech se československé lodě významně podílely na přepravě zboří do Iráku. A velkou část tvořil vojenský materiál.
3: Československo dokonce patřilo mezi 5 největších dodavatelů zbraní do Iráku.
4: Což otevírá otázku, jak se mění náš pohled na tyto obchodní lodě a jejich posádky, když si uvědomíme, že byly také klíčovou součástí mezinárodního obchodu se zbraněmi východního bloku?
6: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
7: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
8: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
9: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled

0: Světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
1: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
2: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
3: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
4: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
5: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
6: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
7: Keď v nedělu 19. júla 1998 spadl z Jarovnického kostola kríž, predznamenalo to tragédiu, akou si nevedel nik ani len predstaviť.
8: Keď išla dovnútra, ja som nezozadu, ani sme tak nevideli, že to už je tak voda blízko, ale susedia nám kričali, že choďte preč, lebo už dom vám voda bere. Tak ja som potom kričala, že už poď vonku, že už nám dom voda berie. Z tamtej strany bolo už vidieť, že už je podmietý náš dom.
7: Tisícročná voda zaplavila takmer 100 východoslovenských obcí. V priebehu niekoľkých hodín zmizli pod vodou celé dediny. Trvalo týždne, kým mŕtve telá obetí našli pod nánosmi bahna.
8: Bola jedna veľká spúšť. Nebolo ani vidieť, kde bol dom, nič.
7: Voda ničila všetko, čo jej prišlo do cesty. To, čo priniesla, bola len spúšť, zúfalstvo a smrť. Ako by sa prihnala zo samotného pekla. Pre nevinných obyvateľov dedín nastal súdny deň.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak jo, takže moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás zdravím opět z plzeňského studia svobodné vysílače. A při pondělku tu máme opět Jardu Chvátala v novém seriálu Neznámá krajina, teď už je to druhý díl. Jarda říkala, že tam ten první přerušíme a hodíme tam tohleto. Jardo, platí to stále, nebo už tam to se nebude dál pokračovat, to předtím?
3: Platí a už tam měl vyset první obrázek, co jsem ti posílal.
2: No jo, no, tak já jsem myslel, že tam. Takže první obrázek, myslíš toto?
3: Ne, první obrázek, ne, ten úvodní.
2: Tak to je něco jiného, ano, dobře, tak to nebude problém.
3: Proto ti posílám ten úvodní obrázek vždycky.
2: Já jsem ho tam dával.
3: Aby tam už vysel od samého začátku.
2: Jasně, já jsem ho tam dával v tom, dobře, hele, Jardo, počkej, takže jak to uděláme jinak ještě takhle, to taky tak nejde. No jo, no tak, počkej, takhle, takže dám toto ještě jednou a můžeme to rozjet, já to tam v zápětí hned šoupnu. Jo? Tak jo, takže, co jsem to chtěl říci, ještě teď jsi mi rozhodil, no to je jedno, prostě máme tu dneska 491 číslo Neznámá krajina s číslem 2. Jarda to rozjede, pokud nechce nic říct nového na začátku a my tam. Jo. A já tam zatím dám ten novej, ten obrázek, který tam má být. Jo?
3: Buď tak hodný. Neznámá krajina 2.
2: Teď tam obrázek. Je teda, teď tam je, ale...
3: Celoplošný, teď tam je torzo, celoplošný obrázek, celoplošně.
2: Dobře, tak to rozjeď, já to tam šoupnu zatím. Jo? Tak počkej. Tohle, tak.
3: Tak.
2: No. Neznámá krajina 2. Tadyhle. Toto... Není to tak úplně zase jednoduché, ale takhle. To stejný skoro. No.
3: Jasně, no. Tam ten pásek dole zelený vůbec nemusí být. Jako...
2: No tak to já tam mám jako lištu, to bohužel to tam musí být pro lidi, aby věděli, o co jde.
3: Jo, když takže... to máš napsaný, to Neznámá krajina 2 přímo v tom obrázku.
2: No já vím, že? Ale to tam je furt všude. No dobře, já to tam zkusím vyhodit. Na tohle ten první chvilku. Jo, já to zkusím vyhodit. No, ale takhle, no.
3: To bylo super.
2: Může to být takhle na chvilku, no. Až tam budou další obrázky, jak už to tam bude. Dobrý, tak jo. Takže můžeš začít.
3: Dobrá, takže... Já na úvod víceméně nic nemám jiného tradičně, takže pokud ty, Pavle, nemáš něco, co si by si chtěl sdělit svým posluchačům?
2: Asi ne, tentokrát se nic neděje, co se týče paloučku, tak to až příští týden bude něco, takže teď asi nic nebude extra. Takže,
3: a co tam bude příští týden?
2: Příští týden tam bude poslední část už toho Míla Čechů, tam bude opět Benešovy dekrety a takové věci. By to byla taková závěrečná letošní akce, kdy by tam mělo se sejít víc lidí, tak uvidíme. No.
3: Benešovy dekrety. Dobře, tak jsou vystaveny ty, já vlastně tam jsem si vzpomněl, jsou vystaveny od dneška nebo od zítřka, nebo od
2: zítřka
3: jsou vystaveny korunovační klenoty.
2: Ano.
3: Kdyby se na ně chtěl někdo jít podívat, tak to prostě je k dispozici. A my se budeme věnovat teda...
2: Já tě ještě poprosím, Jardo, dej ten mikrofon trošku níž, to hrozně slabý takhle. Tak, zkus teď.
3: Tak, my se budeme věnovat té krajině, neznámé krajině druhé části. V rámci neznámých krajin teda zavítáme teď do Antarktidy, protože tam se začínají dít zase nějaké jisté podivnosti a zvláštnosti, o kterých asi by bylo dobré postupně něco říct, ale s tou Antarktidou, s touto pro nás neznámou krajinou, to chci vzít nějak systematicky, v nějakém, jako aby to nebylo vytržené z kontextu, prostě určité ty věci, aby to na sebe nějakým způsobem, aby to na sebe nějakým způsobem navazovalo. Takže to vezmeme, jak se to říká, vezmeme to z gruntu. Jo? Vezmeme to z gruntu. Tak, kolikátý máme dneska díl?
2: Tohle toho druhý, neznámá krajina dvě? Jo, myslíš jako
3: celkově? Ne, jako celkově.
2: Myslím, že 491, no, to tam právě bylo napsané, co si tam nechtěl.
3: Dobrý. Hmm. To je ještě 9 dílů teda do ty pětistovky.
2: No, budeme to muset asi nějak, člověče, buď udělat trochu dřív, nebo potom později. Jo,
3: protože, no, to ne. Tak to prostě proběhne normálně, no.
2: No to nebude to moc proběhnout, ta... protože já budu patrně pryč a tam se nenechá zavolat, že?
3: No tak říkám, tak to proběhne tak, jak to má, no, tak jsi pryč, tak z toho bude normálně vysílání, no.
2: Dobře, tak jo.
3: Tak, Antarktida je v podstatě všeobecně známé, že je nejodlehlejší a nejnehostinnější v podstatě oblastí naší planety. No ale samozřejmě to, co jí činí, jo, Pavlíku, já ti budu vždycky říkat ty další obrázky, jo, můžeš tam teď nahodit obrázek další pořadí, jo?
2: Ano.
3: Zůstu tam dál, jo.
2: Dobrý.
3: Takže v podstatě je i nejnehostinnější oblastí naší planety. Ale to, co činí Antarktidu asi ještě více záhadnější, není jen její samozřejmě extrémní klima nebo nějaká zamrzlá, stále ještě zatím ledovcová rozlehlost, ale přísná omezení přístupu, pohybu uvnitř tedy tohoto kontinentu. Jo. Čili obecně řečeno, cestování v Antarktidě je extrémně obtížné, a to nejen z logistických a environmentálních důvodů, ale především kvůli velmi přísným předpisům, které omezují lidskou přítomnost a zejména nezávislé průzkumy. Ačkoliv, i když se oficiálně uvádí, že toto omezení jsou dána nutnosti chránit údajně křehký ekosystém a zachovat vědeckou integritu probíhajících výzkumů, tak samozřejmě vyvstávají otázky ohledně některých oblastí, které zůstávají zcela nepřístupné i pro ty nejkvalifikovanější samozřejmě vědce. No a z tohoto hlediska se objevuje otázka, nebo přichází otázka, co se skrývá za těmito nepřístupnými oblastmi a proč se do nich nelze dostat ani se zvláštním povolením. Tady ti vědci, kteří mají tu šanci nebo mají to privilegium, že získají prostě takováto povolení k provádění výzkumu v Antarktidě, musí dodržovat přísná pravidla. Jo, expedice jsou sledovány vládními orgány a v mnoha případech jsou omezeny na konkrétní předem stanovené oblasti antarktické. Někteří výzkumníci uvádí, že obdrželi striktní příkazy, aby se nevydávali za určité souřadnice. A to dokonce i bez jakéhokoliv rozumného vysvětlení. Tomu všemu se potom přidává pro mnohé možná i překvapivá přítomnost vojenských zařízení, různých instalací, tajných staveb a leteckých zakázaných zón, které zdánlivě odporují oficiálnímu tvrzení, že se jedná o území určené výhradně pro vědecký výzkum a mezinárodní spolupráci, že? Čili z jakého důvodu vyžaduje veskrze neobydlená oblast bez bezprostředních strategických zdrojů takovou úroveň dohledu a omezení? No, budeme na ty otázky hledat odpověď samozřejmě společně. Dalším prvkem, který přispívá k tajemství, je malý počet civilních letů nad Antarktidou. No, komerční letecké trasy tady tento kontinent systematicky obchází. Ano, oficiálně kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám a nedostatku nouzové infrastruktury. Nicméně někteří bývalí piloti a úředníci z leteckého sektoru nezávisle na sobě odhalili, že zákaz přeletu se týká striktně konkrétních geografických souřadnic, což opět naznačuje možnou přítomnost zařízení nebo anomálií, které prostě nesmí být pozorovány ani dokumentovány. Svědectví nezávislých průzkumníků hovoří o nevysvětlitelných výpadcích komunikace, magnetických interferencí a dokonce i o skrytých výhruškách od neznámých autorit v případě pokusu proniknout za hranice povolených zón. Existují také zprávy o vojenských misích prováděných v naprosté tajnosti, jejichž účel zůstává neznámý. Některé odtajněné dokumenty odhalují operace prováděné mocnými národy s prostředky a strukturami, které převyšují nebo jinými slovy, které naznačují, minimálně naznačují, že zdaleka nejde jen o prostý vědecký výzkum. Ať už se jedná o tajné experimenty, nezveřejněné archeologické objevy nebo podzemní základny skryté pod ledem, míra utajení, že jde o něco, co dalece přesahuje pouhou ochranu životního prostředí, je extrémní, no, velmi vysoká. Jo? Ta míra utajení prostě naznačuje, že tady v těchto případech prostě nejde pouze o pouhou ochranu životního prostředí. Není náhodné, že i soukromé expedice organizované bohatými průzkumníky jsou systematicky odrazovány, blokovány nebo odkláněny ze své trasy, jakoby existoval záměrný pokus zabránit přístupu do určitých oblastí. Kdyby Antarktida byla skutečně zamrzlou, jakoby ledovcově pouštní oblastí bez strategického významu, proč by nejmocnější vlády světa ukládaly tak přísná omezení a udržovaly tak přísnou kontrolu nad činnostmi prováděnými na tomto kontinentu. No a pak je tu otázka, co se tedy nachází v oblastech, které jsou zakázány veřejností a dokonce i oficiálně uznaným nebo uznávaným vědcům. I na tyto otázky bude potřeba nalézt postupně, vyhledat postupně, nalézt odpověď. No. Máme tu Antarktickou smlouvu se svojí vlastní genezí, se svojí vlastní historií. No a v souvislosti s tímto aktem, vlastně dá se říci politickým nebo geografickým, je potřeba se ptát, zda tady ta Antarktická smlouva je skutečně o ochraně, anebo spíš laboruje s utajováním. Antarktická smlouva byla podepsána v roce 1959 a vstoupila v platnost v roce 1961, tuším. A ve své podstatě jde o mezinárodní dohodu, která stanovuje zásadu nemilitarizace na jedné straně a vědecké spolupráce na straně druhé na antarktickém kontinentu. Na první pohled má tato smlouva zajišťovat, aby Antarktida zůstala přírodní rezervací určenou výhradně k mírovému výzkumu bez ekonomického využívání či územních nároků. Hlubší analýza ovšem tady těch mnoha různých ustanovení, které tvoří tu antarktickou smlouvu, odhaluje řadu klauzulí, které vzbuzují přinejmenším velmi vážná podezření. A vytváří otázku, zda skutečně tu v tomto případě jde pouze o otázku ochrany, anebo v té smlouvě se skrývá jakýsi tajný, utajený plán zaměřený na skrytí nepohodlných objevů a nepohodlných jevů. No. Jedním z nejvíce znepokojivých aspektů té Antarktické smlouvy je míra kontroly, kterou vykonávají signatářské mocnosti, které podepsali tu smlouvu. Každý pokus o nezávislý průzkum podléhá extrémně restriktivním předpisům s přísnými pokutami a sankcemi pro kohokoliv, kdo se pokusí bez povolení překročit vymezené oblasti. No, to znamená, že ve skutečnosti mohou výzkum provádět pouze vládní orgány a schválené vědecké instituce, zatímco jakákoliv jiná iniciativa je prostě okamžitě zastavena. No a tady tato přísnost vedla celou řadu výzkumníků k domněnce, že ona smlouva je ve skutečnosti nástrojem, který má zabránit tomu, aby citlivé informace unikly mimo kontrolu tady těch globálních elit. Dalším takovým podezřelým prvkem je přítomnost vojenských základen, které jsou maskovány jako vědecké výzkumné stanice, což je poměrně tristní zjištění. Ona totiž, jak už jsem zmínil před chvilinkou, tady ta smlouva, o které teď řeč, zakazuje jakoukoliv vojenskou činnost tady v té oblasti, ale existují zjevně zdokumentované důkazy o tajných operacích prováděných v různých oblastech Antarktidy, a to často pod záštitou výzkumných misí. Objevy podzemních struktur, umělých tunelů a dokonce i podivných předmětů pohřbených pod ledem vedou k domněnce, minimálně k domněnce, že v podstatě se jedná o pozůstatky neznámých civilizací nebo pokročilé technologie skryté před zraky světa. Já shodou okolností jen taková malá odbočka. Teď je to 2 dny, co poslouchám audioknihu. Úžasně je to namluveno. Audioknihu od Lovecrafta V horách šílenství. A to si opravdu, jako pokud budete mít možnost, tak si to najděte, je to zdarma k poslechu na YouTube, kanále. Ta nahrávka, a je to i doprovázeno takovými jakoby obrazy, vizuály, jo, tvořené umělou inteligencí, a ta nahrávka trvá 5,5 hodiny. A jako je to unikátní prostě záležitost. A Lovecraft prostě v té své době tady tímhle svým způsobem udeřil hřebíček na hlavičku, co se týče tématu zvláštních biologických, tajemných biologických entit, bizarních podzemních struktur, případně ostatku neznámých civilizací. Co se týče ostatku neznámých civilizací, tak v oblasti Antarktidy. Jo? Takže taková synchronicita určitá. Jo? No, nicméně prostě skutečnost je taková, že Antarktická smlouva je sofistikovaným systémem, to je můj názor, k udržení kontroly nad něčím mnohem větším než pouhou ochranou životního prostředí. A dalším takovým kritickým bodem je způsob, jakým smlouva brání využívání přírodních zdrojů tady tohoto kontinentu. Jo. No a ačkoliv se na první pohled tady toto může jevit jako opatření směřující k prevenci ekologických škod. No. Existuje množství analytiků, kteří tvrdí, že ve skutečnosti slouží k ochraně geopolitických či vědeckých tajemství. Některé neoficiální expedice informují o existenci geologických anomálií a nepřirozených struktur, které byly pod ledem zjištěny díky pokročilým technologiím dálkového průzkumu. Ano, a tyto informace se prostě postupně potvrzují, což samo o sobě znamená, že ona smlouva prostě nebyla podepsána za účelem ochrany Antarktidy, ale proto, aby se skrylo před zraky veřejnosti to, co se tam ve skutečnosti nachází. Pak je tu překvapivá soudržnost mezi národy, které jsou často ve vzájemném konfliktu, co se týče Antarktidy. A to je další určitý prvek, který si podle mého názoru zasluhuje samostatnou pozornost. Antarktická smlouva je jednou z mála mezinárodních dohod, které bez výjimky dodržují všechny světové mocnosti. No, takže máme tu další otázku. Jak to, že země s protichůdnými politickými názory od Spojených států na jedné straně a Ruska a Číny na straně druhé spolupracují tak neobvykle ve vzájemné shodě, pokud tedy jde o oblast Antarktidy. Je možné, že mezi vládami tady těchto různých mocností možná existuje ještě jiná tajná dohoda týkající se skrytí něčeho, co by, pokud by bylo odhaleno, mohlo otřást celým doposud přijímaným historickým a vědeckým výkladem. Má to určitou logiku. když byla tady ta antarktická smlouva či úmluva, nebo kdyby, jo, byla uzavřena pouze tedy za tím účelem ochrany životního prostředí, jak se jako navenek tváří, neexistovaly by důvody pro zachování takové míry utajení. A přesto je prakticky skoro vše, co se týká tohoto kontinentu, zahaleno, zdá se, jakousi nepropustnou aurou tajemství od nevysvětlitelných omezení a zakázaných zón až po znepokojivé svědectví těch, kteří se pokusili o průzkum této krajiny bez povolení. Takže jedna z finálních otázek zní, co se skrývá na pólech. Myslím obou dvou, nejen Antarktidy v tomto případě. A proč to lidstvo nesmí vědět? No. Tak, Pavlíku, já tě poprosím o další obrázek. Tak. Pojďme zaměřit nyní pozornost na vojenské mise a některé z tajných operací. Tady nejen Antarktida, ale i Arktida, jo, ačkoliv jsou oficiálně oblastmi určenými pro vědecký výzkum a mezinárodní spolupráci, tak vždy přitahovaly zájem velkých vojenských mocností. Jejich strategická poloha, nedostupná rozlehlost a nepříznivé podmínky prostředí z nich činí ideální místa pro tajné operace, technologické testy a podzemní instalace, které je obtížné odhalit. Odtajněné dokumenty a svědectví bývalých vojáků a vědců minimálně naznačují, že oba dva póly zdaleka nejsou pustými a nevyužitými územími, ale ve skutečnosti jsou dějištěm některých z nejzáhadnějších operací moderní historie, které tu realizují nejen Spojené státy, ale například i Rusko, Čína a další velmoci. Během studené války měli jak Spojené státy, tak bývalý Sovětský svaz velký zájem o kontrolu nad póly, oběma dvěma póly. A využívali je jako strategické pozorovací stanoviště a základny pro tajné vojenské testy. Já jsem shodou okolností zrovna nedávno zveřejnil Unie na magazínu Unie na Matrixu 2001/2001 CZ, jsem zveřejnil článek, velice zajímavý článek, týkající se problému, kterému čelí Spojené státy v současné době v souvislosti s Arktidou, čili Grónskem, mimo jiné. A tady tenhle problém může zjevně stát i za onou náhlý a neutuchající zájem Trumpa o Grónsko. Mrkněte se do magazínu, tam ten článek poměrně dost obsažný, ale v kostce. O co jde? Za studené války Spojené státy realizovali jeden z mnoha vysoce utajených projektů, v rámci kterého vybudovali v ledovcové oblasti Grónska. Na té straně blíže ke Kanadě a Spojených států, tak realizovali základnu, která se nacházela desítky metrů pod ledovcovým povrchem. A v podstatě ta základna byla odpalištěm raket s jadernou hlavicí. No ta základna samozřejmě, každá základna potřebuje nějaký personál, který se tam skutečně nacházel. Ta základna byla funkční. Ty rakety s těmi hlavicemi se tam skutečně nacházely. A celé to bylo energeticky dotováno přenosným, nebo mobilním, lépe řečeno, mobilním jaderným reaktorem. Mobilním jaderným reaktorem. Menším, malým mobilním jaderným reaktorem. A teď to tam prostě v době té studené války po určitou dobu takhle fungovalo. Pak aura studené války postupně začala opadávat a pro Američany to prostě ta základna se stala neefektivní. Takže vyndali ty z těch raket prostě ty jaderné hlavice, převezli to, přenesli to zpátky do Spojených států, ale celý zbytek té infrastruktury tam nechali ladem, pod tím ledem. No a ladem, ta instalace tam byla desítky let, mezi tím pěkně rezla. Do ledovcové oblasti se začaly uvolňovat různé toxické látky, chemikálie. No a oni tam nechali ten mobilní jádrový reaktor, který prostě po určité době začal, jak bych to řekl, prostě z něho začala prosakovat radioaktivita, která se dostala samozřejmě do toho ledovcového masivu a přes ledovcový masiv do řečišť, které byly přirozenou vodní zásobárnou celé řady domorodých obyvatel, včetně Inuitů a dalších obyvatel. Nezávisle tady na tom se dlouhodobě a opakovaně řešil výskyt různých takových záhadných nemocí, kterými ty Inuiti trpěli, a nejen ty Inuiti tam v té lokalitě. No a takhle to prostě běželo x desítek let, až do chvíle, kdy se začal systematicky zmenšovat ledovcový nános tady v této oblasti. A kdy se ten ledovcový nános snížil ponížil o určitou velikost, tak z družice z oběžné dráhy začali pozorovat v této oblasti těsně pod ledovcovým povrchem obrysy, pravidelné geometrické obrysy čtvercového, obdélníkového, kruhového charakteru. Jinými slovy, to, co x desítek let leželo ladem, kus pod tím ledovcem, jo, tak teď se začalo dostávat na povrch navenek. No a dokážete si představit situaci, když by se oficiálně prokázalo, že tady tato instalace stojí za ekologickou katastrofou tady v této oblasti a tím, že ta instalace je majetkem Spojených států, se vším všudy, tak celá odpovědnost padá na hlavu tady těmto Spojeným státům, včetně celého aktuálního politického governmentu v těch Spojených státech. A teď co s tím? Protože tam prostě těžko teď v této chvíli budete vykopávat prostě a vynášet na povrch části té instalace a sanovat tu oblast, tak, aby se sanovat

onen enormní zájem Ameriky, respektive Trumpovy administrace, o Grónsko může mít mimo jiné, říkám mimo jiné, i tento pragmatický důvod. Jo, tak to je jen taková malinká odbočka. Ale pojďme se vrátit zpátky. K tomu našemu hlavnímu tématu. Ona existence různých podzemních nebo podledovcových nebo podpovrchových obecně, jo, podpovrchových instalací v oblasti Arktidy a Antarktidy, tak tady o tomto tématu se spekuluje už od nějaké druhé poloviny 50. let, kdy začaly vznikat takové projekty jako například Base Camp Century v Grónsku. Zase jsme v Grónsku, vidíte. V tomto případě šlo o síť podzemních tunelů, která byla vybudovaná Spojenými státy za účelem umístění jaderných raket v teoreticky neutrální oblasti. No a tady na tento projekt potom navázal v první polovině 70. let právě ten další projekt, o kterém jsem před chvilinkou mluvil. Jo. Tady ta základna Base Camp Century byla oficiálně demontována kvůli obtížným podmínkám v daném prostředí, ale existují názory, které hovoří o tom, že ve skutečnosti sloužila jako experiment pro mnohem pokročilejší struktury nebo technologie a procesy. Samozřejmě bývalý Sovětský svaz nechtěl zůstat pozadu, takže i tady z této strany byla realizována řada jiných utajených operací, včetně testů celé řady experimentálních zbraní a podzemních inženýrských projektů v především v arktických oblastech Sibiře. No a zpátky do Antarktidy, tedy do této krajiny, protože tady se záhada ještě více prohlubuje. Ona Antarktická smlouva z roku 1959, jak už bylo zmíněno před chvilinkou, výslovně zakazuje jakoukoliv vojenskou činnost tady na tomto kontinentu, ale celá řada zpráv, které jsou k dispozici, poukazují na přítomnost tajných zařízení maskovaných jako vědecké výzkumné stanice. Jedním z nejkontroverznějších případů je stanice Vostok, jo, která tam funguje, je aktivní dodnes. Vostok je ruská základna, která je umístěna přesně nad podledovcovým jezerem se stejným jménem Vostok. Přičemž to jezero samo o sobě je hluboké přes 4 kilometry. V souvislosti tady s touto oblastí máme k dispozici teze, které minimálně naznačují, že pod ledem se tu může skrývat jakási pravěká instalace s největší pravděpodobností nelidského původu. S tím, že Rusové v podstatě objevili něco tak mimořádného, že

neváhali vybudovat postupně přímo nad tím nálezem poměrně velkou základnu, skrze jejíž aktivitu zdánlivě je vědeckého charakteru, Rusové pokrývají široké spektrum utajených aktivit, o kterých se veřejnost nemá nikdy dozvědět. Oproti tomu Spojené státy na své straně, čili ta Antarktida, jak víte, je rozdělena geograficky mezi ty signatáře té antarktické smlouvy. Takže Spojené státy v tom svém rajonu, v západní Antarktidě, vybudovali celou řadu základen. Mezi nimi se nachází základna Amundsen Scott, která je umístěna přesně na jižním pólu. Je tu třeba zmínit největší vůbec americkou základnu McMurdo, která je víceméně vojenskou základnou, klasickou vojenskou základnou. Ta základna Amundsen Scott se tváří oficiálně jako výzkumná stanice, ale disponuje neobvyklým množstvím zařízení pro atmosférické a magnetické monitorování, což minimálně vyvolává podezření ohledně jejího skutečného účelu. No. Jistí jedinci tvrdí, že tato základna je zapojena do projektu pokročilého sledování, nebo dokonce do projektů, které souvisí s experimentováním s neznámými technologiemi. A mimo to, tu existují zprávy o geologických anomáliích zjištěných pomocí georadaru, které měly odhalit obrovské podzemní dutiny pod ledovcovou vrstvou. Tyto prostory zjevně minimálně z toho většího, v rámci toho většího podílu jsou přírodního původu. Jenomže její poměrně dokonalá symetrie a strategické umístění blízkosti vojenských základen zároveň tedy naznačují možné umělé využívání. No. Každopádně vojenská přítomnost jak v Antarktidě, tak v Arktidě se neomezuje pouze na výstavbu tajných základen. V posledních desetiletích došlo k určitým podivným událostem, které poukazují na utajené operace, jako jsou například pozorování UAP, čili neidentifikovaných objektů, ty operace souvisí i s výpadky satelitních komunikace a zřejmě i se zmizením celých expedic, občanských, klasických občanských expedic. Tady je asi jedna z nejvíce znepokojivých případů se týká záhadného zmizení amerického vědeckého týmu, ke kterému došlo v roce 2001. Jehož záchrana byla americkou vládou vedena, pokud si dobře, co si dobře pamatuji, velmi neobvyklým způsobem, se 100% cenzurou
příčin dané nehody. Jo? A po určité době, ono to pár let trvalo, ale po určité době se ozvalo několik vědců, kteří tvrdí, že tyto události, tedy ty události spojené s rokem 2001 a zmizením toho amerického vědeckého týmu, souvisely s experimenty s pokročilými technologiemi, založenými na principech, které jsou oficiální vědě prostě doposud neznámého charakteru. Takže tajné operace v blízkosti obou pólů, jak severního, tak jižního, s největší pravděpodobností zahrnují i testy nových forem pohonu nebo zařízení pro ovládání globálního klimatu na této naší planetě. Tady existují zjevné narážky na technologie HARP v oblasti Aljašky samozřejmě, s tím ale, že ta Aljaška zjevně není jedinou oblastí na severní polokouli, která tímto zařízením disponuje. Další se nachází v oblasti Norska za polárním kruhem. No. A ono těch zařízení bude mnohem více. A další budou zcela jistě k dispozici na druhé straně světa v krajině antarktické. No. Tak, Pavlíku, já bych tě poprosil o další obrázek. Tak. Zakázané lety. Proč? Otázka. Proč jsou některé vzdušné prostory v oblasti Antarktidy zakázané? Je to velice tajemný aspekt, který souvisí asi možná dominantně s Antarktidou, ale souvisí ale i s Arktidou. Nejen s Antarktidou, i s Arktidou, i když ta Antarktida je taková víc jakoby vepředu. Jak už jsem také v úvodu tady tohoto povídání zmínil, i když existují oficiální důvody, proč se většina leteckých společností vyhýbá přeletům nad těmito regiony, mezi ty důvody patří extrémní povětrnostní podmínky například, nebo nedostatek nouzové infrastruktury, obtížná komunikace a tak dále, tak prostě existují konkrétní zóny, které jsou leteckému provozu zcela uzavřeny. Jo. A to pochopitelně tato situace sama o sobě vyvolává otázky ohledně skutečných motivů tedy těchto zákazů. Arktida díky své blízkosti k Rusku, Kanadě a Spojeným státům již podléhá přísným vojenským omezením. Jo, přítomnost tajných zařízení a raketových testů prostě vedla k vytvoření rozsáhlých bezletových zón nad některými citlivými oblastmi, mezi které patří například souostroví Nová Země, jo, která sama o sobě je historicky známa množstvím jaderných experimentů realizovaných v dikci bývalého Sovětského svazu. Jo. Ale přesto přeze všechno některé omezení prostě nelze vysvětlit pouze vojenskou bezpečností. Například oblast kolem samotného severního pólu
je považována za nebezpečnou zónu pro letecký provoz kvůli údajným magnetickým anomáliím, které by rušily navigační systémy. Ale celá řada pilotů hlásí další nevysvětlitelné jevy, jako jsou náhlé výpadky radiového signálu nebo poruchy podobných přístrojů. A Antarktida je v tomto ohledu ještě intenzivnější. Ano. Je to o tom, že prostě většina leteckých společností se záměrně vyhýbá přeletu nad Antarktidou a těch několik letů, které překračují hranice kontinentu, se drží přísně předem stanovených tras. Jo? Existují konkrétní oblasti, které jsou zcela zakázané, včetně zón nad některými ledovci a subglaciálními jezery, mezi které shodou okolností patří právě i to jezero Vostok. K němuž je přístup vůbec striktně omezen. Údajně mezi důvody v tomto ohledu patří přítomnost gravitačních anomálií, anebo přítomnost jistých struktur skrytých pod ledem, které prostě mocnosti, jejich přítomnost chtějí mocnosti prostě udržet v utajení. Já se schválně několikrát, jsem si kvůli tomu to i nainstaloval, jsem se díval na flight radar, abych si tu skutečnost, jako abych to viděl reálu, jo, jak to. A opravdu prostě tomu tak je. Ta Antarktida je oblastí s absolutním minimem přeletu. Jo. A vůbec zvláštním případem v kontextu s Antarktidou je magnetický jižní pól. Jo. Ne ten geografický, ale magnetický. Jo. Který stejně tak jako ten severní se postupně pomalinku posouvá. Ten severní se posouvá mnohem rychleji než ten jižní, ale i ten jižní se posouvá. A údajně tady tato lokalita patří, kde se nachází ten magnetický jižní pól, patří k těm, nad kterými se létá teoreticky řečeno nejobtížněji. A někteří piloti, kteří se odvážili přiblížit k tomu jižnímu magnetickému pólu, hlásili široké spektrum podivných jevů, jo, mezi které patřily nevysvětlitelné odchylky kompasu a i zase v tomto případě výpadky elektronických systémů. Takže na místě v tomto ohledu je otázka, zda pod ledovým příkrovem, tady v těchto oblastech, zda se nachází, nebo zda je možná přítomnost jakýchsi kovových mas nebo specifických energetických polí, která prostě jsou ve výzkumu a která dosavadní pozemská věda doposud není schopná pochopit. Ale jsou i jiné teorie, jo, které přichází s tím, že komerční lety se v Antarktidě vyhýbají nejen z praktických důvodů, ale také proto, že tento kontinent skrývá tajemství, která prostě nesmí být zdokumentována. Jo. Vládní sledovací satelity mohou tady tuto oblast monitorovat, ale komerční let by mohl náhodně
zachytit snímky nebo jevy, nebo, jo, které prostě nesmí být odhaleny veřejnosti. No a zase, může se jednat o různá utajená zařízení, pokročilé technologie ve fázi testování, nebo dokonce jakési pravěké zbytky staveb, které velmoci chtějí udržet v tajnosti, protože by prostě zbořili tak usilovně na sílu udržovaný narrativ s ohledem na učebnicově prezentovanou historii a prehistorii lidské civilizace. No. Takže nejde tu samozřejmě jenom o zákazy přeletů. No. Nad tou Antarktidou především, ale i nad tou Arktidou. Ale jsou tu i podivná hlášení. A cenzurovaná svědectví. Jo. V průběhu mnoha desetiletí popsali mnozí průzkumníci, piloti, ale i vědci, nebo dokonce skupiny vědců, kteří měli příležitost působit v polárních oblastech, znepokojivé zážitky, často provázené nevysvětlitelnými jevy. No a mnohé tady z těchto případů, nebo příběhů, pardon, jak jsem se dozvěděl, se nikdy nedostali na veřejnost. No, protože prostě byly scenzurovány nebo přinejmenším zkresleny, upraveny, jo, příslušnými úřady a institucemi. Cenzory. A to samo o sobě vyvolává další skupinu otázek, ohledně toho, co se v těchto odlehlých oblastech, v těchto krajinách skutečně děje a jaké informace jsou záměrně skrývány. Určitě velice dobře znáte asi nejznámější případ, který se týká admirála Richarda Byrda, amerického průkopníka, který v letech 1920 až 1950 vedl hned několik expedic do Antarktidy. Jo. Jedna z těch expedic je spojována s onou nechvalně známou operací Big Jump, v překladu Vysoký skok, která proběhla v roce 1947. Jejíž účastníci se stali svědky neobvyklých leteckých jevů a svědky objevů celé řady neznámých struktur nacházející se nehluboko pod ledem. No, pod povrchem ledu. No. Ačkoliv tady v tomto případě je nějaká oficiální verze operace Big Jump, která se snaží veřejnost přesvědčit o tom, že šlo jednak o vědeckou expedici, jako z části o vědeckou expedici, která byla realizována v rámci takzvaného meteorologického roku. A z části, že tedy šlo o vojenské cvičení k otestování schopnosti vojáků fungovat v extrémních podmínkách. Jo. Ale už se tady v tomto případě nemluví o interakci, respektive kontaktu, ano, tedy těchto vojáků s neidentifikovanými plavidly, které v velké množství atakovali loďstvo kapitána Byrda, a to jak ze vzduchu, tak z oblastí pod hladinou moře,
myslím, že to bylo v tomto případě Rosovo nebo Vedelovo moře, omývající břehy té naší Antarktidy. Já to nebudu rozpitovávat, protože ty informace jsou normálně k dispozici, když celá řada z nich se musí brát s poměrně velkou rezervou. Je tam potřeba to opravdu umět jako dobře selektovat, ty data, ale dobře, po tady té operaci Higjump vydal admirál Byrd relativně hodně záhadné prohlášení o existenci jakéhosi neznámého nepřítele a o nutnosti posílení národní bezpečnosti, čímž podnítil spekulace o tom, s čím se tam vlastně ten Byrd, a nejen on, ale to vojsko, které tam bylo, vlastně setkalo. A co ve skutečnosti viděli, s čím měli co dočinění. No, pak tu máme celou řadu dalších zpráv, které pochází od komerčních a vojenských pilotů, jež měli teda tu vzácnou možnost letět nad polární oblastí Antarktidy. Ty různé přístrojové anomálie jsem už zmínil, jo. Ale oni hlásí i dočasné, například třeba i dočasné zmizení vizuálních orientačních bodů. Jo. A to nejsou zprávy z 60. 70. let minulého století. No, poslední taková informace, nebo poslední takovýto případ se stal v roce 2023. Před nějakými 2,5-3 lety. Jo. Někteří tady z těchto svědků místo přísežně prostě prohlašují, že zahledli obrovské otvory v ledu, podobné vchodům do hypotetických jeskyní nebo podpovrchových umělých staveb. Jo. Vchodům do podpovrchových umělých staveb, které se ale na oficiálních mapách prostě nevyskytují. No, obzvláště znepokojí případ i u staršího data. Jde o případ amerického vojenského letu z roku 1971, který byl podle uniklé dokumentace odkloněn nad zakázanou zónou v Antarktidě. A posádka uvedla, že na vlastní oči viděla geometrické struktury pohřbené nehluboko pod povrchem ledu, těch ledovců. No, s tím, že ta posádka potom byla zadržena a musela podepsat doživotní, jak to nazvat, doživotní prostě mlčení, ano, pod hrozbou přísných trestů. Jo, a to tady, co jsem se dozvěděl, jsem měl možnost si tu dokumentaci přečíst, tak tam nešlo jenom o dlouhodobá vězení, ale naprosto likvidační propadnutí veškerého rodinného majetku tady těchto lidí, čili z té rodiny, té posádky, z těch rodin té posádky by se staly bezdomovci. No. Čili velice drakonické opatření. No. Navíc členové té inkriminované posádky pak byli převeleni na jiné jakési utajené pozice a veškeré stopy po tomto incidentu byly vymazány z oficiálních záznamů. Ale podobná svědectví přichází i od civilních výzkumníků. No. Takový případ je třeba z roku, jeden takový případ z roku 2002, kdy skupina vědců, která pracovala v blízkosti jezera Vostok,
jo, které v podstatě je oficiálně největším subglaciálním jezerem v Antarktidě a možná i na světě. Prostě ta skupina těch vědců náhle z ničeho nic na několik týdnů zmizela. Prostě slehla se po ní zem. A poté, kdy se objevili znovu, tak odmítli poskytnout jakoukoliv informaci o tom, co se jim stalo. A ruská agentura, která tady tu misi řídila, jo, vydala direktivu na absolutního 100% utajení všech shromážděných údajů, protože Rusové to šetřili. Jo, ten incident, ten případ. Jo. A došli k velice zásadním kritickým informacím a zjištěním. Jo. Já jsem se několikrát přes svoje kontakty, co mám tady prostě, tady v této krajině, v té končině, v tom Rusku, snažil dostat k nějakým údajům nebo k nějakým informacím z tohohle případu, ale bohužel jako nemám zatím štěstí. Jo? Pouze mi bylo sděleno, že ta na přechodnou dobu zmizela skupina vědců našla důkazy, mimo jiné tedy, týkající se neznámých forem života, případně stop jakési prapodivné civilizace prehistorické, jejíž stopy jsou pohřbeny v ledovcích v určitém místě, které není. To místo je cenzurováno, ta lokalita, ta oblast, ta krajina je pod cenzurou. A stejně tak je pod cenzurou jsou okolnosti, ze jakých vlastně oni zmizeli, za jakých se zpátky objevili ti vědci a co je drželo po celou dobu při životě. Pak je tu oficiální verze ruských úřadů, kteří samozřejmě oni to odbyli takovým jednoduchým prohlášením, že v podstatě šlo o ztrátu radiového kontaktu. Čili, že několik týdnů s tou skupinou těch vědců neměli radiový kontakt. No, to bylo všechno. No, veřejnost, nebo valná většina veřejnosti se s tím prostě spokojila. No, tak takhle to prostě vypadá. Jo? No a pak jsou tu další, dejme tomu, jak to nazvat, nezávislí průzkumníci, kteří systematicky hlásí případy zastrašování, vyhrožování poté, co se pokusili zdokumentovat anomálie spojené jak s jižním pólem, tak i se severním pólem. Dokonce existuje určité množství, nevím, jak to nazvat, dobrodruhů, kteří se pokusili dostat do nepovolených oblastí na sílu, jo? S tím, že v drtivé většině případů byli zadrženi vojenským personálem a v podstatě byli donuceni tu svoji misi přerušit. Jo. Jejich fotografický materiál, pokud se tedy tady tyhle skupiny těch dobrodruhů k něčemu dostali, tak jejich fotografický nebo videomateriál, nahrávky byly smazány. Jo. Nekompromisně. Jo. Mnohdy jim nebyly vráceny ani ta aparatura. Jo, ať už šlo o kamery, fotoaparáty, nějaké diktafony, jo, a tak podobně.
Tak, Pavlíku, já bych tě poprosil o další vizuál. O další obrázek bych tě poprosil. Tak, takže kdo střeží tedy tajemství jižního a severního pólu? No, ona kontrola nad oběma těmi póly není ponechána náhodě. Jo? I když Antarktida a i Arktida jsou teoreticky mezinárodními zónami, prostě přístup do těchto oblastí je regulován úzkou elitou vlád, kosmických agentur a soukromých korporací, které ukládají přísná omezení ohledně toho, kdo může území prozkoumávat a jaké informace mohou být zveřejněny. Mezi hlavní státy zapojené do správy severního a jižního pólu patří USA, Spojené státy, Rusko, Čína, Anglie, Francie a některé další evropské státy a asijské mocnosti. A tyto země zřídily výzkumné základny v polárních oblastech. Jo, ale mnohé z těchto zařízení se svými vlastnostmi, jak jsme si již řekli, spíše jako podobají vojenským základnám než klasickým vědeckým stanicím. Jo. Zmínil jsem tady tu americkou základnu Amundsen Scott na jižním pólu, jo, která je prostě vybavena pokročilými systémy pro atmosférické a magnetické měření, což jsou přístroje, které by mohly být využity k účelům i zcela odlišným od klasického environmentálního typu výzkumu. Jo? Zmínil jsem tu ruskou základnu Vostok, která je umístěna nad tím subglaciálním jezerem Vostok a která je předmětem rozsáhlých kontinuálně intenzivních diskuzí, no, které jaksi vypučely v tom internetovém, klasickém internetovém prostředí poté, co vyšlo najevo, že celá řada operací, která proběhla v dikci té ruské základny Vostok, byly klasifikovány v režimu přísně tajné anebo v režimu ultra přísně tajné, a to i pro vědeckou komunitu. No. Kosmické agentury, tady je potřeba zmínit zejména NASA, americkou NASA a ruský Roskosmos, projevují neustále rostoucí zájem o polární oblasti a vypouští systematicky satelity určené k jejich neustálému pozorování. K pozorování těchto krajin kolem jižního a severního pólu. Jo? NASA systematicky například opakovaně monitoruje gravitační a geologické anomálie v Antarktidě, ale shromážděné údaje už nejsou k dispozici veřejnosti. Ano? Ani mnohým civilním vědcům. Existují spekulace, že NASA má prostě k dispozici celou řadu dat týkající se neznámých podzemních struktur a také neznámých nebo neobvyklých atmosférických jevů spojených jak se severním, tak i jižním pólem. No. Pak je tu ESA, což je Evropská kosmická agentura, a CNSA, čili Čínská kosmická agentura, které také nezávisle provádí intenzivní studie obou dvou pólů nebo obou dvou krajin kolem pólu. Aniž by kdy poskytli jasná vysvětlení
týkající se těchto aktivit a následných zjištění vyplývajících z těchto aktivit. Mm-hmm. A kromě vlád a kosmických agentur jsou pak v pořadí dalším klíčovým aktérem v režimu kontroly pólu obou dvou soukromé korporace. Zejména ty, které jsou aktivní v oblasti energetiky a špičkových, respektive nadčasových technologií. Jo. Kam patří například korporace Lockheed Martin nebo korporace Raytheon. Jo. Ale jich mnohem více. Jo. A tyto dvě korporace a mnohé jiné se systematicky podílí na výzkumných projektech v oblasti obou dvou pólů. Jo. Oficiálně prý za účelem vývoje nové infrastruktury a komunikačních systémů. Jo. Jejich zapojení do území, které by nemělo mít žádnou strategickou hodnotu, ale samozřejmě vyvolává silné pochybnosti o skutečné povaze aktivit těchto nadnárodních korporací. Je zjištěno, že některé z nich vyvíjí technologie, nadčasové, vysoce sofistikované technologie týkající se schopností vrtání nebo schopnosti vytváření vrtů do obrovských hloubek pod ledovcovým povrchem. No. Může v tomto případě jít o hledání neznámých energetických zdrojů, ale i artefaktů prehistoricky pozemského charakteru, případně mimozemského charakteru. Pak tu máme k dispozici satelity, no a tím pádem i satelitní snímky, které tradičně odhalují velmi bizarní prvky z oblasti antarktické, částečně i arktické. Jo. V posledních desetiletích vedlo využití satelitu k monitorování Antarktidy, samozřejmě k obrovským objevům týkající se širokého spektra geometrických anomálií nacházející se pod ledovcovým příkrovem nebo respektive pod povrchem ledu. A celá řada tady těchto struktur disponuje tvary, které v podstatě lze jen stěží přisoudit nějakým přirozeným přírodním prvkům. Jo. Existence umělých staveb v obou dvou polárních oblastech, severní i jižní, je v současné době naprosto zjevná a jen otázka času, kdy se na veřejnosti objeví konkrétnější informace. Vím, že se na tom pracuje a že v rámci globálního projektu odhalení s tím prostě to vyjde, tady toto začne postupně vycházet na povrch. Jo? Tady bych chtěl zase takový jako příklad uvést snímky, které pořídila americká agentura NASA v rámci programu, který se nazývá Operation Ice Bridge. Mhm. Jo. Týká se i zároveň leteckých misí, speciálních leteckých misí, které byly zahájeny za účelem zmapování morfologie terénu pod
antarktickým ledem. A už někdy v roce 2012 podrobná analýza odhalila přítomnost obrovských obdélníkových struktur pohřbených pod ledem, jejichž rozměry přesahují 2 kilometry na délku a 1200 metrů na šířku. A jedná se o struktury, které se kumulativně nachází specificky v oblasti země Královny Maud. A země Královny Maud je oblast Antarktidy, o kterou měli eminentní zájem nacisté během druhé světové války a obecně řečeno Třetí říše už od druhé poloviny 20. let. A je logické, že ten jejich zájem musel být s něčím provázán, musel z něčeho vycházet. Z nějakých informací, které už tehdy měli k dispozici. A oni ty informace k dispozici měli. A my víme i odkud ty informace získali. Oni je získali z úplně jiné části světa. Získali je od skupin lámů v oblasti Nepálu a Tibetu. Čili z krajiny, o které mimo jiné z neznámé krajiny v uvozovce, o které mimo jiné bude v tomto seriálu také řeč, také tuto oblast budeme analyzovat, a která se nachází tisíce kilometrů daleko, jak od Antarktidy, tak i od Arktidy. Ano. No a tady tito lámové, protože oni se jich, ti Němci, respektive ti vědci, kteří byli součástí těch vědeckých výprav, proběhli minimálně 3 nebo 4 expedice do oblasti Nepálu a Tibetu pod dikci a Nenerbe. A oni se jich ptali, jako odkud ty informace máte k dispozici. Jo, kde jste je sehnali? Vždyť to je úplně se týká úplně jiných míst na této planetě. No a oni jim řekli, ti lámové jim řekli, no ale vždyť naši předci v té Arktidě a i v té Antarktidě žili. Jo? Teď takováto informace nebo takováto odpověď zní velice bizarně a zvláštně, ale my se k tomu budeme postupně vracet v dalších dílech tohoto seriálu a s přísunem dalších a dalších informací už vám tak bizarní připadat nebude. Protože, jak asi víte, nebo přinejmenším tušíte, všechno je propojeno se vším. Ano. Pak jsou k dispozici satelitní snímky, které zase oproti tomu odhalují obrovské kruhové útvary, které mají průměr přesahující 400 metrů. Některé z těchto struktur, které byly zachycené pomocí infračerveného snímkování, vykazují výrazný teplotní rozdíl oproti okolnímu prostředí. No. Což minimálně naznačuje přítomnost materiálu odlišných od ledu nebo běžný hornin. A tady tento typ objevu je obzvláště významný, protože led by měl udržovat rovnoměrnou teplotu. Zatímco přítomnost oblastí s takzvaným zbytkovým teplem sama o sobě naznačuje zdroj energie, který je stále aktivní. A nebo přítomnost podzemních dutin teplotně izolovaných od zbytku polárního prostředí. A opět, i v tomto případě
Ty nejzáhadnější případy anomálního charakteru mají souvislost nebo souvisí s jezerem Vostok. No. S tím subglaciálním extrémně hlubokým jezerem, které leží několik kilometrů pod ledovcovým povrchem. Satelitní snímky tu odhalily řadu paralelních souběžných linií a obdélníkových struktur, které mají sami o sobě extrémně nepřirozený tvar. A když už někdy v roce 2001 ruský tým provrtal ledovcovou vrstvu nad tím jezerem Vostok, aby odebral vzorky vody z toho jezera, došlo k sérii velmi podivných jevů od rušení rádiové komunikace, poruchy různých přístrojů, anebo i dočasné izolace výzkumného týmu. Když jsem se ptal, co se tou izolací, protože jako, co se tím myslelo vlastně, o jakou izolaci šlo, tak mi bylo odmítnuta odpověď. Prostě odpověď jsem nedostal s tím, že s tím nechce nikdo nic mít společného, že prostě to bude ještě vyžadovat nějaký čas, než se ty informace uvolní. No a tady ta skupina, která to zažila, těch vědců, která byla poměrně početná, šlo o několik desítek lidí, tak co jsem se dozvěděl, tak když se vrátili, tak se, protože tam opakovaně ta příležitost byla, se odmítli veřejně vyjádřit k těmto svým aktivitám a k objevům, které učinili. A tenkrát ruská vláda respektive Akademie bezpečnosti, která má centrálu, vědeckou centrálu v Petrohradě, tak přes prostě vládu nařídila maximální utajení celé tady této operace. Jo. Pak se stala velice zajímavá situace v roce 2017, byl z toho v té společnosti, kterou za chvilku zmíním, poměrně dost velký malér. Asi celá řada lidí minimálně přišla o práci. Stalo se to v roce 2017. Tato společnost je Google Earth, který v tomhle roce omylem zveřejnil snímky, mnoho snímků podivných struktur vyčnívajících z ledu, které se nacházely, jejíž lokalita se nacházela poblíž pohoří země princezny Alžběty. Ty snímky, no oni je potom jako relativně docela rychle vymázli, jo? Prostě stáhli z prezentace. Ale po světě se našla celá řada lidí, kteří zareagovali poměrně hbitě, takže odprintscreenovali si tady tento materiál vizuální a uložili. Jo, a dodnes to, doufám, že dodnes, protože já už jsem prostě, já to mám někde tady stažené u sebe, ale dodnes by to údajně mělo běhat prostě po internetu, právě tady u těchto lidí, kteří zareagovali poměrně dost rychle. Tady ty snímky zachycují mimo jiné útvary, připomínající starodávné pyramidy se čtyřmi dokonale vyrovnanými stranami. Jo. Ono, když se to potom dostalo na ten internet, tak Google Earth si zaplatila s největší pravděpodobností celou řadu vědců, kteří vehementně to jaksi nechci říkat, že omlouvali, ale jaksi vysvětlovali
že jde pouze o neobvykle vypadající horské útvary. Nicméně tady to extrémní pravidelné uspořádání a symetrie těch pyramidových struktur i přesto přes všechno vyvolalo debatu mezi širokým spektrem vědeckých skupin takzvaného nového paradigmatu a mezi nezávislými badateli. Mimochodem ty diskuze jsou vedeny dodnes. Jo. Někteří se domnívají, že se jedná o pozůstatky civilizace, pravěké civilizace pohřbené pod ledovcovou masou, která existovala ne před tisíci nebo deseti tisíci lety, ale před mnoha miliony lety na této planetě. Jo. A to mě opět inspiruje k tomu Lovecraftovi, který v mnoha ohledech, nevím, jestli znáte, jeho materiály, jeho povídky a jeho pozoruhodné a bizarní literární projekty, jaké je například Volání k Tulhu, tak zase mi to prostě přivádí zpátky k těm horám šílenství, jo, které teď poslouchám. On byl, já nevím, v jakém rozpoložení on tady tyhle věci psal, ale mně osobně přijde, že v jistých aspektech on byl vizionářský, jo, až, jo. Takže zase taková malá odbočka, jo. A nicméně skutečnost, že mnohé tady z těchto anomálí prostě nejsou oficiálně prošetřovány, s tím, že řada satelitních snímků je prostě rozmazaná, cenzurovaná nebo zcela odstraněná z veřejně přístupných databází, minimálně zase naznačuje, že prostě se tu jedná o globální, zjevnou a záměrnou snahu mocenských elit před námi, tedy před lidskou veřejností, prostě skrýt, utajit, jo, zakryt něco, co by mohlo ze strany nás lidí evokovat celou řadu extrémně nepříjemných otázek tady pro tyto mocenské frakce. No jo, ale co by mohlo ospravedlnit takovou míru utajení? To jako za tou cenzurou, kvalitní cenzurou, že stojí poměrně velké finance, velké peníze, někdo to prostě musí platit. Jo? Čili ta příčina musí mít musí být poměrně extrémního charakteru. Jo? Máme tu radarové objevy. Jo, týkající se specifických dutinových profilů. Jo. Kromě satelitních snímků, o kterých před chvilinkou byla řeč, pak je dalším zásadním nástrojem pro zkoumání anomálií nacházející se pod polárním ledovcovým prvkem pod těmi ledovci, jak v té Antarktidě, tak samozřejmě i v té Arktidě, tak to jsou specifické technologie, mezi které patří technologie GPR, tušně se to jmenuje, Ground Penetration Radar. Pavlíku, já bych tě poprosil o další snímek, protože já mám tak za to, že bychom se měli přenést. Jo, další snímeček. Ground Penetration Radar, s tím, že tady ta technologie umožňuje získat podrobné snímky podzemí a je schopna odhalit přítomnost dutin, struktur a různých materiálů odlišných od okolního ledu.
A v posledním, v posledních desetiletích výzkumné mise odhalily řadu anomálií právě pohřbených jak kolem jižního pólu, tak i kolem severního pólu. Jo? A drtivá většina z nich vůbec nikdy doposud nebyla

přímými chodbami. Ale velkými. Skutečně velkými chodbami. Jo. A tady vím, že v navaznosti na to se rozhořela komunikace nebo diskuze o tom, že by se mohlo jednat o jakési starobylé pohřbené město, jo, nebo jakousi pravěkou podzemní základnu, jo, která byla používána v průběhu druhé světové války třeba i těmi nacisty, kteří měli o tu zemi královny Maut tak intenzivní zájem. Další velmi pozoruhodný objev se týká obrovských dutin, které se nachází pod ledovcem, který nese název, nebo který se jmenuje Twaitis. Nachází se v západní části Antarktidy. Před několika lety, respektive před 7 lety, v roce 2019, NASA tady odhalila přítomnost obrovské dutiny, široké 40 kilometrů a vysoké 300 metrů. No. Zase nacházející se pod ledovcovým příkrovem, pod ledovcovou pokrývkou. A co vím, tak příčina nebo důvod existence té dutiny zůstává dodnes nevysvětlený. Jo? Je tam nějaké oficiální, takové komerční oficiální jako vysvětlení s tím, že tady ta dutina vznikla v důsledku tání ledu. Jenomže tady to vysvětlení prostě neobstojí. Jo. Neobstojí z mnoha důvodů. Jedním je dokonale symetrický tvar té dutiny. Dalším důvodem je přítomnost teplotních anomálií. Ano. Ty anomálie jsou tak výrazné. Jo. Tak výrazné, tak silné, že prostě čistě dutinový prostor, kde ta teplota může být vyšší, samozřejmě, než v okolním ledu, neobstojí. Jo? Ten teplotní rozdíl je skutečně extrémní. A ta dutina se nenachází se nenachází v lokalitě s termoglaciální aktivitou. Jo? Čili podpovrchovou sopečnou aktivitou s přítomností lávy. Jo? To tady v této lokalitě prostě tady toto nepřichází do úvahy. Takže tam musí být nějaký poměrně vysoce sofistikovaný jiný zdroj tepelné energie. V roce 2018 zaznamenal tým vědců z britské antarktické služby podobnou anomálii v hlubinách antarktického ledovcového příkrovu v krajině zvané Vilkesova země. Jo, radar tady zachytil rozsáhlou oválnou prohlubeň s pravidelnými stěnami, která se nachází nějakých 800 metrů, jo, pod povrchem. Dokonce tady v tomto případě vyšly najevo dílčí informace, které hovoří o tom, že v té podzemní dutině byly, nebo té prohlubní oválné, byly identifikovány nebo byly lokalizovány tak neidentifikovatelné materiály, které podle specifické geometrie s největší pravděpodobností jsou umělého charakteru. No a vědecké autority tady tento objev velice rychle bagatelizovaly.

0: a prohlásili, že tady tato daná struktura podzemní je pravděpodobně výsledkem dávného dopadu meteoritu. Jo? Ale zase bez jakéhokoliv opodstatnění. Oni prostě vyjdou na povrch, přijdou s nějakou tezí, ale ta teze je vtržená, není opřená o nic. O nic, co by tu tezi mohlo zdůvodnit nějakým způsobem. No? Takže zase v souvislosti s Antarktidou celá řada výzkumníků, badatelů, ale i vědců nového paradigmatu je stále více přesvědčeno o tom, že v dutinových prostorách v krajině antarktické se nachází podzemní instalace, podzemní podpovrchové umělé fragmenty velkého rozsáhlého charakteru, které byly buď to postaveny pravěkými civilizacemi, vysoce sofistikovanými, které se nacházely na této planetě, anebo mimozemskými, nebo zástupci mimozemských civilizací, jo, ve smyslu ochrany před globálními katastrofami. Jo. Čili mluvím o tom z toho důvodu, že ten výklad, tedy ten, bude směřovat potom postupně k určitým konkrétním objevům a aktivitám, ke kterým v těchto chvílích v té Antarktidě dochází, nebo v souvislosti s tou Antarktidou dochází. Ale je tady potřeba si nejdříve vytvořit jakýsi komplexnější vizuál, komplexnější obrázek, ano, o této problematice. Jo? Mluvil jsem tady o těch různých satelitech zaměřených na snímkování oblasti antarktické. Mluvili jsme tu o radarových systémech, speciálních radarových systémech, které mají velkou detekční průraznost a které se nachází, které mají schopnost detekovat útvary hluboko pod ledem. Jo. A zmínil jsem tu například tu anomálii, která byla objevena na zemi Vilkes, nebo v oblasti, která se nazývá Vilkes, v východní Antarktidě. Tady tato anomálie podpovrchová byla objevena díky satelitním snímkům a měřením zemského gravitačního pole. No. Jo. Jde o tady tu oválnou prohlubeň, jo, která se nachází nějakých těch 800 metrů pod povrchem, ale nezmínil jsem, že tady ta prohlubeň je dlouhá 300 kilometrů a široká přes 80 kilometrů. Ano. A že na dně té prohlubně se nachází matrice, plošná matrice přísně geometrických pravidelných struktur a linií, které jsou zcela neslučitelné s jakýmkoliv normálním přírodním útvarem. No. A v současné době je tady právě do této oblasti zaměřena velmi intenzivní pozornost ze strany celé řady mocností světa, nebo několika mocností světa a jistých korporátních aktivit, které se snaží přijít na to, jakým způsobem se nejefektivněji a nejrychleji dostat do té hloubky 800 metrů a do té prohlubně, no, nastrkat robotickou technologii, která by byla poháněna, nazval bych to kapesním jaderným reaktorkem, a která by byla rozdělena do dvou segmentů, na robotická vozítka, která by se mohla pohybovat vlastně po dně té prohlubně, která, znovu opakuji, je 300 km dlouhá a přes 80 km široká. To je obrovská rozloha a 150 metrů vysoká. A pak by, a tou druhou, to druhé rameno technologické, by zastupovaly drony, dronová technologie, která by byla schopná létat, jo, v tom rozpětí těch 150 metrů prostě nad dnem té prohlubně a monitorovat to prostředí ze zhora. Já jsem velice zvědav, jak tady toto dopadne, protože se tam o to perou Američani, Spojené státy, s Ruskem, Čínou, Japonskem, a měla by do toho být zainteresována i Evropská unie, pokud se nemýlím. Jo. A všichni se tam chtějí dostat, jenomže těžko se tento sbor, tato skupina vzájemně dohodne. Jo? Ve smyslu, že by šlo o nějakou skupinovou aktivitu. Takže pokud se nedohodnou, no tak prostě vyhraje ten, kdo bude mít největší ramena a kdo bude nejrychlejší. Jo? Jenomže aby byl ten někdo nejrychlejší, tak musí rychle přijít na to, jak se provrtat tam dolů, do hloubky těch 800 metrů. Jo? Což technologicky obecně by neměl být problém dneska, jo? Když to zvládli Rusové už v roce 2001 a provrtali se několika kilometrovou vrstvou ledovce, tak těch 800 metrů není problém, ale tam je jiný problém a ten souvisí s nějakými fyzikálními faktory, které tomu klasickému typu provrtání se nebo druhu provrtání se nesvědčí. A oni musí přijít na nějaký jiný způsob. Tam prostě, no, tak je otázka, jestli se jim to podaří. Jo. Mimo to další mimořádný objev byl učiněn v subglaciálním Gumbarcevově pohoří, subglacionálním Gumbarcevově pohoří, což je horský systém, který je ukrytý pod víc jak 4 kilometry ledu. Jo. Zde zase ty radarové skeny odhalily struktury podobné kyklopským hradbám, složeným z bloků, které mají extrémně uspořádané a symetrické struktury. Jo. A samotné horstvo, bytě přírodního původu, jo, obsahuje nebo disponuje přímkovými liniovými formacemi, které na první pohled jsou zjevně umělého charakteru. No. Takže tady v souvislosti s objevem v tom Gumbarcově pohoří pod Ledovcovem panuje myšlenka nebo panuje idea, že hypoteticky nějaká pravěká civilizace, a když mluvím o pravěké civilizaci, tak tady nemám na mysli civilizaci před několika tisíci lety, nebo před 10, 15, 20 tisíci lety, ale tady bychom asi museli jít ještě dál do historie, dál prostě, mnohem dál dozadu. No a prostě ta idea je taková, že jakási pravěká civilizace tady mohla postavit budovy přímo na úpatí tady tohoto pohoří dřív, než se Antarktida stala zcela zamrzlou krajinou. Jo. No a tady to všechno zase souvisí s konkrétními paleoklimatickými studiemi, které samozřejmě poukazují na to, že v dobách pradávných Antarktida byla bohatá, byla bezledovcovou krajinou, bohatou na jezera a řeky, pokrytá lesy, nacházející se minimálně v nějakém subtropickém pásmu anebo v hraniční linii mezi mírným a subtropickým mírným a subtropickým pásem. Jo. Mimo jiné to samé platí i o Grónsku. Jo. Jako teď se vedou, že jo, obrovské rozsáhlé debaty týkající se globálního oteplování. A tak jako, když sleduju ty debaty a tak nějak prostě se nad tím zamýšlím, tak musím opravdu kroutit hlavou. Proč? No, zase to souvisí to s Grónskem. Grónsko, no, jazyce anglickém, se píše Greenland. Překladu češtiny zelená země. Nebo zelený ostrov, zelená země, Greenland. A to, že Grónsko se nazývá zelená země, má se opodstatnění. To si nikdo z předků nevymyslel z plezíru. Jako zelená země, červená země, hnědá země. No, protože to skutečně byla zelená země. Kdysi dávno. Pokrytá lesy, loukami, květinami, prostě zelená země. No. Ty původní zbytky těch Eskimáků a tady těch Inuitů a toho, tak oni v tom svém jazyce jí nazývají zelená země. Angličani, nebo ty Američani a Angličani potom samozřejmě v rámci jejich jazyka, jo, to nazývají Greenland. Překladu. Je to do angličtiny, z té inuitštiny a to, je to prostě Greenland. A překladu češtiny je to zelená země, s tím nikdo nic nedělá. A my lidé, tady ta společnost, měří systematicky klima pár století. A co se týče historických zkušeností, tak ty jdou pár tisíc let dozadu. Jo? Ale co je pár tisíc let s údobími trvajícími desítky tisíc, stovky tisíc roků. Jo? Takže prostě jsou tu cykly, které jsou sami o sobě mnohem delší, než jaká je paměť, jako stávající objektivní paměť lidské civilizace. Ale nechci tu mluvit o, jako to jsem trošku odbočil, jako nechci tady mluvit o klimatu a podobně. Takže nevím, kolik máme času, ale příště to posunu dál a povíme si něco o takzvané Ellsworthově pyramidě v Antarktidě. Jo? Což je další velice zajímavá záležitost, související s tématem neznámé krajiny. No. Takže tady asi v tomhle, na tomhle místě bych ten výklad přerušil, ano, a pokračoval bych zase za týden.
1: Trefil jsi se akorát, Jardo, protože rovných 23 hodin, čili 11 hodin, a my musíme dnes skončit. Dnes tu nemám bohužel avízo, jestli bude kalendárium, ale patrně ano. Nic mi tady nenapsali hoši, takže stejně koukejte na Svobodný vysílač, protože se to vždy vyplatí se kouknout. Tak, to je pro dnešek všechno. Já to musím dát zpátky. Jardo, já tě moc děkuji, protože to bylo zase velmi zajímavé. Takže příští týden bude třetí část té neznámé krajiny, ano?
0: Jestli
1: to
0: ano, bude, ano, ano.
1: Dobře, když budeme pokračovat tady v tom. Super.
0: Já potom dokončím ty podzemní civilizace, ale já potřebuju si poskládat ještě celou řadu dat k tomu poslednímu dílu. Jo, takže já dám čas vědět, aby se to potom dokončilo.
1: Mm-hmm. Super. No tak jo, děkuju moc. Mějte se moc krásně. No a zítra to bude Jenda Sikora opět, takže zítra od 19 hodin na studiu Plzeň z Jenda Sikora. Ahoj Jardo, ahoj všichni a zítra zase nashledanou.
0: Takže nashledanou, mějte se hezky.

0: přeci jenom ještě, teď mi tady píšou kolegové, kalendárium bude. Bude o repríza k pádu dvojčat. Takže mrkněte na to.
1: Posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.

25 let dnes uběhlo od 11. září roku 2001, kdy New York zažil snad nejtragičtější den své historie. Jednalo se o teroristický akt ze světa islámu. Mohl to být takzvaný inside job, jak praví někteří. Vzpomínku jsme opět hledali a našli v archivu stanice Vltava u kalendária číslo 177. Vás vítá Michal Kyselka.

Hudba Arvo Pärta nám posloužila coby rekviem při vzpomínce na černý den amerických dějin 11. září roku 2001. Ten den bylo příjemné počasí, ještě ani nezačalo babí léto.

The day they wounded New York. Ten den, kdy zranili New York, začal jsem budovat ochrannou tvrz, zpívá Leonard Cohen v písni věnované 11. září 2001, kdy s sebou dva zřícené newyorské mrakodrapy vzali téměř 3000 životů. 200 lidí postupně skočilo z oken vstříc smrti, která se dostavila po přibližně 10 vteřinách volného pádu. Lepší než uhořet? Jedna dvojice se držela za ruce, žena, které se pádem zdvihala sukně, si ji snažila přidržet. Kromě 55 vojáků, kteří zde zahynuli, byli všichni ostatní civilisté. Chtěl jsem najít píseň nebo skladbu, která by reflektovala napětí, které dnešní svět prožívá v náboženství, ekonomice i ideologii východu a západu. Našel jsem ji, jmenuje se Bubble Crash a na své album Rock'n'Roll from Prague ji v roce 2004 nahrál Štěpán Smetáček s několika zpěváky a zpěvačkami, mimo jiných také s Lenkou Dusilovou. Text refrénu uslyšíme v angličtině, francouzštině, arabštině a latině.

0: To se všechno projeví tady v Praze.
1: Stejně jako národ český, také Američané jsou společností názorově nesourodou a zjitřené emoce po 11. září 2001 tuto roztříštěnost ještě vyhrotily. Jedni viní americkou vládu, která prý svými intervencemi do arabských zemí tuto reakci vyvolala. Na straně opačné pak stojí ti, kteří věří v sílu amerického orla střežícího svobodu a prosperitu. Na vině jsou teroristé, které nutno kontrolovat už v jejich domovině. V patriotické písni Charlie Daniels Bandu jsou klíčová slova Nation, Unity, Pride, Liberty, Flag and God. Národ, spojení, hrdost, svoboda, vlajka a Bůh.

Zcela opačně než Charlie Daniels vidí zářijovou tragédii New Yorku příznivci nejrůznějších konspirací. Například rapeři s názvem Immortal Technique vidí příčiny napětí v podpoře, kterou americká finanční oligarchie poskytla již Třetí říši. Bin Laden i George Bush symbolizují dvě ze sedmi hlav draka apokalypsy. Amerika již za Reagana posílala zbraně a peníze muhadžádýmu do Afghánistánu na boj proti Rusku a vyzbrojila si tak nepřítele. Média dnes proto musí mlžit, aby zakryla neprozřetelnou zahraniční strategii Spojených států, která se 11.9.2001 vymkla z rukou a proměnila Manhattan v peklo. Prezident, pouhá loutka na provázku. A klíčové slovo, Illuminati.

Ať už byly příčiny neštěstí jakékoliv, 11. září nechalo na New Yorku stigma, duše zemřelých zde bloudí možná nejen v písni, kterou obětem věnovala Susan Vega.

0: Vítám vás na odpolední přednášce konference s názvem Zvedání mlhy, která se zabývá aplikací vědeckých metod při zjišťování příčin zkázy Světového obchodního centra World Trade Center. Do polední části jsme byli poctěni množstvím skvělých přednášejících a proto vás rád vidím zpět v tak hojném počtu, včetně nových tváří. Odpolední přednáška doktora Stephena Jonese právě začíná. A v 15.30 bude přednáška Jima Hoffmana a večerní blok s většinou dnešních přednášejících, včetně doktora Jonese, pana Hoffmana, Petra Phillipse, Project Censored a dalších, začne v 18.30. Pokud nemáte rozvrh, dostanete ho v předsálí. Naleznete tam také schránku na dary, kde nám můžete přispět. Pokud jste nám již přispěli, mnohokrát vám děkujeme. Mé jméno je Mickey Huff, vyučuji novodobou historii a seminář o 11. září na několika vysokých školách. Tuto akci jsme připravovali zhruba 4 měsíce. Domníváme se totiž, že zvláště ve hnutí kolem událostí z 11. září je velmi důležité soustředit se na vědu a fakta, na těch podle nás skutečně záleží. V tomto smyslu tu není nikdo povolanější než profesor Jones. Nyní představuji někoho, kdo nám poví o Stephenu Jonesovi více. Je to Carol Burleyová, která udělala za pravdu o hnutí o 11. září mnoho. Prosím, uvítejte Carol. Díky, Mickey. Je to velká čest představit vám doktora Stephena E. Jonesa. Jehož práce jsou základem mnoha nových znepokojujících dokumentů. Na Čech se stal terčem nezasloužené kritiky a nevybíravých útoků kvůli radikálnímu odmítání oficiální verze událostí 11. září. Tím dnem se základy naší vlečné zahraniční politiky změnily ve válku s terorismem. Prvním krokem imperiální politiky bývávaly likvidace posla. Deník Santa Rosa Press Democracy otiskl na titulní straně. SSU zaměstnává diskreditovaného akademika, který prohlašuje, že Spojené státy mohly útoky naplánovat. Doktor Stephen E. Jones tedy rozhodně není diskreditovaný akademik. Ve skutečnosti byl na něj i na univerzitu, kde pracoval, vyvíjen obrovský nátlak, aby neuveřejňoval jeho výzkum. Zvláště pak jeho práci nazvanou Proč se budovy World Trade Center skutečně zřítily? Vznáší tabuizovanou otázku, ale jeho akademické zásluhy nejsou zdaleka zanedbatelné. Je hluboce věřícím mormonem, který je celé oddán pravdě a lidskosti. Vzorně se stará o svou rodinu i studenty a celou generaci ohroženou posíláním do bojů v zahraničních válkách. Věří, že jeho země by měla dostát svým ideálům a své ústavě. Dokonce byl dříve republikánem. V roce 1973 promoval jako fyzik na Brigham Young University. A v roce 1978 získal doktorát fyziky při výzkumu na urychlovači v Stanfordově centru. Ve studiu pokračoval na Karlově univerzitě v Masonově fyzikálním institutu Los Alamos. A v Národní technické laboratoři v Idahu, kde v letech 1979 až 85 pracoval jako technický expert. Byl hlavním vyšetřovatelem experimentální muon katalyzované fúze pro Státní energetický úřad. Spolupracoval i na mnoha dalších experimentech v Kanadě, Velké Británii i Japonsku, kde v roce 1989 získal ocenění Japonské tvůrčí asociace. V letech 1989 až 1994 byl vedoucím univerzitního centra pro výzkum fúze v Brighamu. 5 let také prováděl výzkum fúze ve zkapalněném deuteriu pro Státní energetický úřad a pro Institut výzkumu elektrické energie.
1: He has also received numerous awards in the US, including the David O. Kaye
0: Obdržel mnoho ocenění, včetně stipendia Davida O. McKaye na univerzitě v Brighamu 1969. Stipendium a dotace na výzkum v Bilterbilské univerzitě 1973 až 1978. V roce 1989 získal zvláštní studijní ocenění Brighamské univerzity a cenu za nejlepší vědecký objev roku 1989 v časopisu Popular Science. A další univerzitní ocenění v roce 1990. Jeho specializací je koven katalyzovaná fúze a solární energie. Jeho výzkum fúze by neměl být zaměňován s kontroverzní prací pánů Pance a Fleischmana. Na univerzitě Brighamu vyučoval fyziku více než 21 let. Odtud odešel do důchodu, aby se mohl věnovat výzkumu podle vlastního uvážení. Uvědomuje si důležitost investigativní práce, kterou začal, a doufá, že při hledání pravdy o pádu World Trade Center se k němu přidají další vědci a že dojde ke zveřejnění těchto závěrů v mezinárodně uznávaných vědeckých žurnálech. Jsme jeho dlužníky, protože vážně vrhá světlo na události, které musí být označeny jako zločin století. Prosím, přivítejte se mnou Stephena E. Jonesa. Děkuji, děkuji vám. To bylo opravdu skvostné představení. Děkuji, Carol. Na chvilku mi to připadalo jako na pohřbu, když o vás říkají všechny ty skvělé věci. Ale jsem tu a jsem tomu velmi rád. Přišel jsem s vámi tady pohovořit o vědeckých metodách a zaměříme se na vědeckou analýzu prachu, o kterém se diskutovalo již dopoledne. Stejně tak se budeme věnovat vzorkům roztaveného kovu, které se nám podařilo získat. Budu mluvit i o pádu World Trade Center číslo 7. Pokud jste je ještě neviděli, určitě dávejte pozor. To bylo totiž to, co mě zaujalo jako první. Bylo to počátkem minulého roku, když jsem se začal celé této věci věnovat. A byl to právě pád budovy World Trade Center číslo 7, co mě skutečně nedalo spát. Jak už Carol říkala, vypracoval jsem na toto téma vědeckou práci. Byla uveřejněna v knize sestavené Peterem Del Scottem a Davidem Ray Griffinem. Peter Del Scott je tu dnes s námi, je nám velkou ctí, Petre. Vynořily se pochybnosti o věrohodnosti této práce. Profesor Griffin mě ujistil, že byla posuzována 4 recenzenty. Doktory, z nich 2 byli fyzici. Jejich jména nejsou uváděna, to je běžný postup při publikaci vědeckých žurnálů. Tato práce byla dlouho vystavena na mé internetové stránce. Když jsem zjistil, že ji budu muset přestěhovat, poskytl jsem ji serveru Journal of 9/11 Studies, kde je s laskavým svolením vydavatelů vystavena. Můžete ji tedy nalézt na adrese journalof911studies.com. Před uveřejněním v tomto žurnálu byla podrobena dalšímu přezkumu. Tato práce v podstatě volá po vyšetřování. Zajímalo by mě, kolik z vás mělo možnost se na ní podívat. Dobře, ne všichni, řekněme 40-50%. Rád bych vás vyzval, abyste tak učinili, protože jsem do ní vložil mnoho úsilí. Stále přicházíme na nové věci. Dnes tedy budu prezentovat nová data. Některá jich v dokumentu jsou, ale mnoho jich budou zcela nová. Minulý týden jsem přednášel na Cononské státní univerzitě, a od té doby už mám nové poznatky. Takže pokud jste tam minulý pátek byli, tento týden již uvidíte poznatky nejnovějšího výzkumu. Spolupracuji s kolegy ze své univerzity.

V tomto smyslu byl tento dokument úspěšný. Jak už Carol zmínila, také věřím, že když ostatní to vše uvidí, uznají, že tohle je závažná věc. Nejen nějaká bláznivá pavěda. Rád bych teď předvedl, že to opravdu je skutečná věda. Momentálně se dokonce domníváme, že již máme dostatek poznatků k dalšímu uveřejnění v předních vědeckých žurnálech. Zde oznamuji svůj odchod do důchodu koncem roku. Zde bych rád vyzdvihl některá fakta. Univerzita posuzuje můj výzkum, což vítám. Minulý rok jsem za výuku na univerzitě získal dvě ocenění, která shodou okolností poskytla stroje pro můj výzkum ohledně 11. září. Jde o přátelské uspořádání a myslím, že univerzita ke mně byla spravedlivá. Na univerzitě je ve skutečnosti nemalá konkurence. Jak řekl můj přítel, profesor matematiky Ken Cutler, někdy slyším lidi kritizovat doktora Jonese za věci, které ani neřekl. To se skutečně stává velmi často. Proto píšeme dokumenty, kde najdete, co jsem opravdu řekl, a každý si to může sám přečíst. Myslím, že je to také trochu vina kolegů. Ano, jeden profesor mi nedávno říkal, je mi líto, že odcházíte, byl jste dobrým učitelem a tak dál. Já se ho zeptal, četl jste moji práci? A on na to, ne, já nevěřím UFO a konspiračním teoriím. Nemusím vám říkat, jak jsem byl takovou reakcí zklamán. Velice se zajímám o rozstavený kov ve sklepeních obou věží i budovy World Trade Center číslo 7. A zdá se, že přední fyzik má zcela legitimní právo se na takové věci ptát. Děkuji, Kene. A to je to, na co se celou dobu snaží poukazovat. Rozstavený kov a další anomálie. A proč by nemohl? A o tom si povíme dnes. Nejprve chci říci něco o své předchozí práci. Moje první důležitá publikace byla o muon katalyzované fúzi. Jedná se o druh fúze, která probíhá na Slunci při vysoké teplotě. Tato ale probíhá při pokojové teplotě. Je to tím, že muon, který je v podstatě těžkým bratrancem elektronu, přitáhne nuklea vodíku, deuterium a tritium, velmi blízko k sobě, takže dojde k tunelovému efektu, tedy chladné fúzi. Kolik z vás tomu rozumělo? Každopádně před lety jsem navštívil Luise Alvareze, který poprvé experimentálně pozoroval muon katalyzovanou fúzi ve vodíko-bublinkové komoře. Pokud se nepletu, bylo to právě na LBL. Zkrátka, bylo to velmi zajímavé hovořit s dnes již zesnulým doktorem Alvarezem. Byl to nesmírně kreativní a cílevědomý člověk. Mimochodem, se svým synem, pokud si dobře pamatuji, přišli s myšlenkou, že klima na Zemi se zásadně změnilo po zásahu asteroidem. To byla tou dobou myšlenka značně nepopulární, která ale od té doby byla prokázána experimentálně. Je tedy nyní uznávaná. To ale trvá určitý čas. Luis Alvarez to uváděl jako příklad, proč se neobávat vyslovovat nepopulární hypotézy, jak toto vědecky označujeme.
a následně provádět experimenty a vyzývat k ním i ostatní. Tak se to ve vědě dělá, tak to vědecky získáváme odpovědi. Ať to

populární je nebo není. Podstatou vědy je svobodné zkoumání, svoboda projevu a experimenty pro určení pravdy. Moje další publikace byla reakce na námitku. Na stejné fakultě jsme v předním fyzikálním žurnálu Physical Review Letters oznámili objev velmi nízkého koeficientu přilnavosti muonu alfa. Jeden z přítomných profesorů fyziky, nebudu ho jmenovat, ačkoliv si jeho jméno pamatuji velmi dobře, je to docela zajímavý člověk a velmi neústupný, řekl: nemůžete mít pravdu, vždyť to odporuje hypotézám Davida Jacksona. Těm jsem skutečně odporoval. Vy, kteří Jacksona znáte, myslím, že tu také je, víte, že podle jeho výzkumu měl být koeficient přilnavosti muonu alfa kolem 1%. My jsme ale v kapalném deutoriu tridiu naměřili 0,42%. To je podstatně menší. Opravdu mě tím tvrzením znejistil. Stále opakoval, že to nemůže být správně. Ale bylo to správně. Bylo jen třeba provést další experimenty pro ověření správnosti našich výsledků. Asi už tušíte, kam tímto mířím. Jsou to experimenty, co určuje správnost, ne něčí teorie. Ani v případě někoho tak slavného, jako je David Jackson. Nyní je skutečně řádně ověřeno a uznáváno, proč jsou tyto muony alfa tak malé, jak jsme je změřili. Další zásadní publikací byla v britském vědeckém žurnálu Nature 1986. Zde upozorňuji, že tento proces obvykle trvá léta. V této fázi jsem se muon katalyzované fúzi věnoval okolo 8 let. Nemůžete tedy očekávat zásadní publikaci po 1,5 roce, což je zhruba doba, po kterou studují události 11. září. Přesto se domnívám, že se taková publikace již blíží. Nejsem si jist, zda to uveřejní Nature, případně Scientific American, ve kterém jsme v roce 1987 s mým dobrým přítelem a kolegou, profesorem Johannem Rafelským, uveřejnili tuto studii s názvem Chladná nukleární fúze. Takový název by nám dnes již zřejmě neprošel kvůli následujícímu vývoji, ale opět zde poukazujeme na muon katalyzovanou fúzi, která v této době již nebyla kontroverzní. Byla již ověřena. Dále v roce 1989 jsme uveřejnili opravdovou kontroverzi. Tohle je to, co se dá nazvat chladnou fúzí. Ale ne tou verzí podle Ponce a Fleischmana. Tento jev jsme studovali od roku 1985. Jedná se o koven katalyzovanou fúzi, tedy způsob, jakým fúzy podporují kovy. Dopoledne jsme tu hovořili o spotřebě ropy. Fúze může skýtat velkou naději. Zde tedy vidíme, že tady jsou příběhy zajímavě provázány. Právě tato publikace byla terčem obrovské kritiky. Z části opět vinou kolegů, kteří si mysleli, že podporujeme Ponce a Fleischmana. Tak tomu ale nebylo. My jsme oznamovali méně převratné věci. Pamatujete si tu skupinu, která v roce 1989 prohlásila, že byla na Marsu? Jaké se jim dostalo publicity? My jsme tedy mluvili o vyzařování neutronů. Oni však pouze o zbytkovém teple bez neutronů. To bylo jedno z nejslabších míst jejich teorie. Na tom se nakonec tato teorie zhroutila, protože to bylo porušení fyzikálních zákonů. Nemůže dojít k dederon-dederon fúzi bez emise neutronů. Zde je moje fotografie z té doby. Byl jsem trochu štíhlejší než dnes. Měli jsme pravdu? Kdyby ne, asi bych vám o tom neříkal, že? Měli jsme pravdu a trvalo 9 let, než se to konečně potvrdilo.
Stalo se tak prostřednictvím experimentů v Japonsku a v Evropě. Dnes je naše hypotéza, že kovy mohou katalyzovat, tedy podporovat fúzi, uveřejněna. Bylo také zjištěno, že některé kovy tak fungují lépe než jiné. Zde je tabulka kovů, na které vidíme, že slitina paladia a lítia je podle dosavadních výzkumů nejúčinnější. Tento vyzařovací potenciál 1500 je překvapivě vysoký. Přesto vše, ku podivu, zde ve Spojených státech pro tuto oblast výzkumu, aspoň pokud já vím, neexistuje žádná finanční podpora. My v tom přesto pokračujeme i bez podpory. Není to legrační, zde v US je to nepopulární oblast. Je to škoda, protože je tu velká naděje, že pokud se nám bude dále dařit, alespoň porozumíme podstatě věci. Možná nezískáme nový zdroj energie, ale to bych také ještě nevylučoval. Ještě jsme se nedostali tak daleko. Můžu k tomu ještě říct, že univerzita mě a několik mých studentů na tomto nechá pokračovat. Jak vidíte, jde o docela přívětivé uspořádání. Pokračoval bych, ale nemohu přečíst další větu. Bude stačit, když si povíme něco o poslední části. Je to odkaz na naší publikaci v Nature 1989, kde jsme popsali hodnotu vyzařování neutronů. Zde tedy konečně máme po 9 letech potvrzení našich studií. Myslím, že nemáme tolik času, takže toto přeskočím. Po tomto všem, v čem spočívá vědecký přístup, jste před novým problémem. Nejprve pozorujete pád věží. Všichni to viděli. Shromažďujete tedy data, pozorování, dívat se. To je jeden způsob. Můžete ale víc. Můžete získat hodnoty, jako je doba pádu. Něco mezi 10 až 14 sekundami u věží a 6,5 sekundami u budovy World Trade Center číslo 7. Ale z pozorování jsou tu i další data. Třeba žlutě zářící materiál, vytékající z jižní věže, kterému se budeme věnovat později. Dále ložiska roztaveného kovu v troskách, množství prachu samo o sobě a jeho složení. To vše nám poskytuje data. Nyní můžete vyslovit hypotézu, kterou co nejlépe vysvětlujete data pozorování. A pozor, tím nejste zdaleka hotovi, že jen sestavíte hypotézu. Pokračujete prováděním experimentů, abyste otestovali svou hypotézu a získali další data. Takto máte šanci svou hypotézu doladit. Někdy ji musíte úplně zahodit, někdy narazíte na novou a znovu ji testujete. Přitom stále shromažďujete data. Nakonec ji publikujete v odborném vědeckém žurnálu, aby se k tomu mohli vyjádřit i ostatní vědci. To je součástí moderního vědeckého postupu už od času Newtona. To opakujete, dokud nakonec nesestavíte teorii. Tomuto říkáme teorie, ne pouze vědecká hypotéza. Teorie je vysvětlením, modelem reality po vší této práci a experimentech. Z interpretace analýz nakonec sestavíte model reality. V případě 11. září je nám ale předkládán model reality docela bezpracně. Řekli nám, že 19 únosců narazilo dvěma letadly do dvou věží a zbořili tak 3 mrakodrapy. Ale podívejme se na tuto hypotézu. Toto je oficiální konspirační teorie. Nazývám ji konspirační, protože tu jde o spolupráci, tedy konspiraci těchto 19 únosců. Proto je spravedlivé oficiální verzi označit jako konspirační hypotézu. Naproti tomu se podíváme také na hypotézu, podle které byly ke zboření budov použity výbušniny.
Samozřejmě, že byly zasaženy také těmito letadly, i když ne všichni jsou o tom zcela přesvědčeni. Ale důkazy jsou dosti přesvědčivé. Existují velmi přesvědčivé důkazy o tom, že do věží narazila skutečná letadla. Dobře, na ty důkazy se potom můžeme podívat blíže. To je součást vědeckého postupu. Nyní tedy budeme porovnávat tyto dva modely. Použití výbušnin a dvě letadla zbořila tři mrakodrapy. Mým cílem a cílem mých spolupracovníků je uveřejnit výsledky v uznávaném vědeckém žurnálu. A to na základě zkušeností skutečného širokého uveřejnění, po kterém již nemůže někdo říci věci jako to je jen nějaký diskreditovaný profesor. Bez vysvětlení, kdo, jak a proč ho diskreditoval. Zkrátka, uveřejnění takovéto věci v žurnálu pomůže. Dnes si povíme za prvé o době pádu budovy World Trade Center číslo 7. Za druhé, o dobách pádu obou věží World Trade Center. Za třetí, o námitkách ke zprávě vyšetřovací komise měst ze srpna tohoto roku. Zvláště s ohledem na roztavený kov vytékající z jižní věže. Za čtvrté, o důkazech použití termochemických reakcí, které poskytuje prach a stuhlé kovové taveniny z World Trade Center. První zajímavostí je pád budovy 7. Zde máme záběry jihozápadního rohu budovy World Trade Center číslo 7, rozdělené po sekundových intervalech. Došlo i k nějaké aktivitě v centrální části, kterou prozrazuje prohnutí. To zahájilo celý děj, během kterého se budova plynule sesunula k zemi. Podívejme se na čas tohoto pádu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest a půl sekund. Tento záběr by měl pocházet od Jima Hoffmana. Vlastně jsem si tím docela jist. V každém případě bylo to na stránce WTC7.net, když moji zvědavost uchvátil pád této budovy. Skutečnost mě to jako vědce zaujalo. Je to pravda. Takže jsme se zaměřili na to, jak rychle by padala ocelová koule. Řekněme, že se postavíte na střechu a upustíte ji dolů na zem. Za jak dlouho dopadne? 6,0 sekundy. Pád střechy za 6,5 sekundy tedy téměř odpovídá rychlosti volného pádu. Jak ale k něčemu takovému může dojít? Mezi střechou a zemí je přeci velké množství oceli a betonu. Tím okamžitě vyvstává otázka. Při tom všem musíme ve vědě brát v úvahu pravidlo o zachování energie. To je věc, kterou učím studenty. Mimochodem jsem dostal nabídku zaměstnání od další školy, kterou možná přijmu, protože rád učím, a toto je mé oblíbené téma. Dokonce vrátíme-li se k pánům Poncovi a Fleischmanovi, ti tvrdili, že ze dvou dederonů vzniká helium-4 a zbytek energie je absorbován hmotou kovu. Na to jsem namítl, že to v rámci zákona o zachování energie není možné, což jsem potvořil argumenty a jak jsem je vysvětloval, zastánce původní teorie, dobrosrdečný profesor z MIT Peter Hegelstein řekl, že jak jsem vysvětloval princip zachování energie, uzřel na tuto teorii padat ostří gilotiny. To byla pravda a stejný zákon platí i zde. Nyní si aplikujeme princip zachování energie na pády budov, které si přehrajeme. Nalevo vidíte pád budovy World Trade Center číslo 7. Pokud jste je ještě neviděli, podívejte se. Stalo se to 11.9.2001 v 17.20, asi 7 hodin po pádu věží. Napravo vidíte pád budovy, myslím, že to bylo v Oslu. Změřil jsem časy pádů budov při demolici výbušninami a je zajímavé, že od pohybu střechy do jejího dopadu na zem to velmi často bývá právě čas volného pádu, který spočítáte z výšky budovy.
I u budovy World Trade Center číslo 7 tomu tak bylo. Jako by něco hmotu pod střechou odstraňovalo z dráhy pádu. Něco jako například výbušniny. Nebo zelení mužíci. Ano, to bude pravda. Ufoni. Velmi zajímavý je také fakt, že zpráva komise k 11. září se o World Trade Center 7 ani nezmiňuje. Už je to trochu ohrané, že? Zpráva o World Trade Center číslo 7 komise MIST je velmi opožděná. O tom si ještě povíme víc, protože mají záběry pádu World Trade Center číslo 7, které ovšem navzdory požadavkům na základě zákona o svobodě informací odmítli uveřejnit. Tvrdí, že je stále analyzují. Tyto záběry však byly získány zejména od veřejnosti na náklad plátců daní. Proto máme dojem, že veřejnost by měla mít šanci se na ně alespoň podívat, abychom si je mohli prostudovat také. Ne, že bychom jim nevěřili, ale ve vědě, dobře, ne úplně. Ale ve vědě se radši přesvědčíme sami. Zhruba minulý prosinec jsme založili sdružení nazvané Scholars for 9/11 Truth Group. Naleznete ho na adrese st911.org, kde se můžete připojit. To prosím zvažte. Nyní máme okolo 400 členů a více než 100 z nich jsou akademici. Společně pokračujeme ve studiu těchto dat, která vám tu popisuji. Dokonce jsme nabídli MIST konferenci, kde bychom s nimi debatovali. Odmítli kvůli místu a datu. Chtěli jsme tedy, ať sami určí datum a místo. Vzkázali nám, že změna místa a změna času nezmění jejich rozhodnutí. Přesto k určité výměně názoru došlo, o tom později. MIST je federální laboratoř Národního institutu standardů a technologií. Zde máme video profesora Davida Griffina. Je tam i zvuk.

0: V jejich demolici je kvalifikováno jen několik firem na světě. Za třetí, tyto budovy spadly prakticky rychlostí volného pádu, což znamená, že nižší patra postavená ze vší té oceli a betonu nekladla prakticky vůbec žádný odpor. To je tedy prozatím vše. Promiňte. Len Mark Tower, které sestavil Ken Jenkins, bude to k vidění ještě později. Zde vidíme budovu World Trade Center číslo 7 odpoledne 11. září. Je to 47 poschodový mrakodrap. Zde v záběru z trosek věže World Trade Center číslo 1. Mezi bližší severní věží a World Trade Center číslo 7 byla zhruba vzdálenost fotbalového hřiště, což je docela daleko. Zpráva FEMA o pádu budovy World Trade Center číslo 7 říká, že požáry a způsob, jakým pád způsobili, nejsou známy. Pravděpodobnost, že by nejlepší hypotéza ohně a poškození mohla způsobit zhroucení budovy, je pouze nízká. Je jim ke cti, že připouštějí, že jejich nejlepší hypotéza je pouze málo pravděpodobná. Nezapomeňme, že toto je oficiální hypotéza. Pokud vaše hypotéza je jen málo pravděpodobná, co jako vědec uděláte? Zvážíte jiné hypotézy. Musím hlídat čas a proto něco musíme přeskočit. Ale chci upozornit, že předběžná zpráva MIST uvádí poškození těchto zakroužkovaných sloupů. Jak je zde vidět, není jich mnoho. Bylo tam 24 ocelových jádrových sloupů a 57 obvodových sloupů. To není žádná křehká stodola. Je to velmi pevná budova na to, aby se zhroutila téměř rychlostí volného pádu. Popravdě řečeno, by bez výbušnin zřejmě zůstala stát a proto je naše hypotéza jen málo pravděpodobná. Pokud ovšem připustíme použití výbušnin, to do způsobu zhroucení budovy zapadá velmi dobře. Toto je práce mého přítele, profesora Butlera, který je stále na WYU. Můžete ji nalézt v publikaci Journal of 9/11 Studies. Projdeme si tuto rovnici, ve které... Ne, tak ne. Spolehnu se na vaší samostatnost. Chci vám ale přečíst poznámku z této práce. Veškeré další analýzy zhroucení budovy World Trade Center číslo 7 by se měly zabývat všemi podlažími, nejen 8 až 46. A měly by také brát v úvahu zachování energie. To on sám dělá, proč tedy mluví o podlaží 8 až 46? Poukazuje totiž na toto zadání, ve které MIST omezuje studii budovy World Trade Center číslo 7. Začátkem roku, nakonec s podmínkou těchto kritérií, vyhlásili soutěž o grant. Grant nakonec dostala společnost ARA v Novém Mexiku. Toto je zadání ohledně World Trade Center číslo 7, které k němu MIST připojil. Zpracujte detailní analýzu podlaží 8 až 46 u budovy World Trade Center číslo 7, určující pravděpodobné příčiny jejího zhroucení. Z důvodu selhání jednoho a nebo více sloupů na jednom a nebo více místech budovy. Tak toto podle mě není právě vědecký přístup. Chceme porozumět zhroucení této budovy. Tento zadavatel ale požaduje klapky na očích a uvažovat pouze o podlažích 8 až 46. Co ve mně jako ve vědci toto probouzí? Chci se zeptat, co se stalo pod podlažím 8 a možná také v podlaží 47 a nad ním, ale především pod podlažím 8. V nejnovějším dokumentu Loose Change Final Cut objevili člověka, který byl v budově World Trade Center číslo 7 uvězněn, než se zřítila. Jeho slyšet ve vysílačce, jak říká, že je se svým kolegou uvězněn v podlaží 8. Ohlašuje, že pod nimi došlo k explozi, která jim odřízla únikové cesty, schodiště i výtahy, takže nemohli nalézt cestu ven. To byla pořádně závažná exploze před zhroucením. Potom popisuje, jak je hasiči dostali ven ještě před zhroucením World Trade Center číslo 7. Toto je důkaz výbuchu pod podlažím 8. Proto jako vědci tuto informaci musíme vzít v úvahu a ne se omezovat na podlaží 8 až 46. Je to trochu legrační, ale je to také svým způsobem smutné. A já doufám, že díky výsledkům nedávných voleb začne v naší vědě docházet k jistému posuvu. Například při studiích globálního oteplování si výzkumníci stěžovali na umlčování a nátlak aktuální administrativou. Já tedy doufám, že se časem budeme moci věnovat všem podlažím a nejen rozsahu 8 až 46. To by byl báječný povolební výsledek, takové osvobození vědy. Máme tu také vyjádření konstruktérů. Zde Joseph Phelps, člen redakce Journal of 9/11 Studies, píše: letadlo to nemohlo způsobit, sloupy něco podřezává. Říká se tomu řízená demolice. Také máme vyjádření dvou konstrukčních profesorů ze Švýcarska. Hugo Bachmann říká: budova World Trade Center číslo 7 se s nejvyšší pravděpodobností zřítila při experty provedené v řízené demolici. Na to mi někteří lidé říkají, že třeba Al-Qaida do budovy vnikla a položila tam výbušniny. Ne, to vyžaduje čas a mnoho úsilí, přičemž šlo o vysoce zabezpečenou budovu. Sídlila zde tajná pobočka CIA a kancelář ministerstva obrany. Když se budova zřítila, byly ztraceny a zničeny vyšetřovací záznamy kauzy Enron a dalších. Také York Schneider prohlásil, že budova World Trade Center číslo 7 se nejspíše zhroutila vlivem výbušnin. Já samozřejmě doufám, že mist dojde při úvahách o World Trade Center číslo 7 i k roli výbušnin. Vy si to nemyslíte? Co máme zde? Zvuk je tu italský, takže ho nebudu připojovat. Jedná se o diskuzní pořad, zajímavě nazvaný Matrix. Zhroucení budovy World Trade Center číslo 7 tu je opět porovnáváno s řízenou demolicí ve zpomaleném záběru. Takže je vidět, jak se pády podobají. A to mi umožňuje připomenout, že studium událostí 11. září neprobíhá pouze v USA. Je spravedlivé říci, že proti této studii existuje určitá opozice i zde. Avšak děje se tak i jinde a v Itálii na toto téma probíhá poměrně rozsáhlá diskuze. Máme zprávy i o Dánsku, Nizozemsku, Švédsku a tak dál. Ale my už víme, kdo to udělal, ne? Dokonce už máme vysvětlení. This is Takové komické uvodnění, než budeme pokračovat. Velmi těžký šíp, pokud totiž víme vysvětlení dopředu, proč se obtěžovat studiem. To je nevědecká metoda. Začínáte se závěrem a hledáte fakta, která podpoří váš závěr. Například, bylo to ohněm, analyzujte jen podlaží 8 až 46 a povězte nám, jak k tomu došlo. Ne, při vědeckém postupu shromažďujeme všechna fakta. Dokonce děláme experimenty a podle obojího pak určujeme závěr. To je prozatím vše o budově World Trade Center číslo 7. Čas pádu věží World Trade Center. Zpráva komise 11. září říká, že jedna věž spadla za 10 sekund. Myslím, že to byla věž World Trade Center číslo 1. Čas volného pádu ocelové koule ve vákuu spuštěné z výšky severní věže World Trade Center, to je 410 metrů, je 9,2 sekundy. MIST se ve své finální zprávě této otázce, jak rychle věže spadly, vyhnul. Protože, jak napsal na straně 142, analýza MIST se týká jen událostí do chvíle, kdy je věž připravena spadnout. Vůbec se tedy nedívají na samotný kolaps, rozstavený kov nalezený po kolapsu. Jdou jen do bodu, když jsou věže těsně před kolapsem. Řečeno na rovinu, ignorují mnoho dat. Tato studie od inženýra mechaniky Gordona Rose z Journal of 9-11 Studies.com. Je to vysloveně technická studie, proto vám ji tady přiblížím. Zaobírá se budovou World Trade Center číslo 1, to je severní věž. Tato věž byla letadlem zasažena v okolí podlaží 96. Samozřejmě bylo poškozeno i několik vyšších a nižších poschodí, 2-3. Takže máme tento blok poschodí nad místem zásahu. Zhruba 14 horních poschodí, pod kterým máme poškození. Některé z jádrových nosníků byly zničeny. A také jsou tam požáry, které samozřejmě produkují teplo, které stoupá vzhůru. Kevin Ryan také na Journal of 9-11 Studies.com analyzoval, zda je oheň schopen způsobit zřícení nosné ocelové konstrukce. Nechám na vás, abyste si tuto analýzu přečetli. Kevin Ryan v ní udělal kus dobré práce. Ale přece jen řeknu jednu věc, kterou Kevin uvedl v patrnost, za což ho mimochodem vyhodili z práce, že na to poukázal a veřejně o tom mluvil. Jde o tohle. MIST pověřil laboratoře UW, aby vytvořili model poschodí World Trade Center. A na tomto modelu udělali test odolnosti konstrukce v podmínkách velkého kritického požáru. Aby zjistili, co se stalo podlažím ve World Trade Center, když byla vystavena požáru. Laboratoře UW tyto testy provedly a model podlaží v testech neskolaboval. Patra nespadla. Byla tam nějaká deformace, vertikální přehyb, asi 8 cm. Ale konstrukce se jistě neroztavila, to bychom ani nečekali. MIST se ve své finální zprávě o pádu věží spolehnul na počítačovou simulaci, což je OK, ale není to tak dobré jako skutečný experiment. Při používání vědeckých metod je opravdu dobré používat na zjištění věcí experimenty. Tady je experiment, jehož výsledek jde proti teorii ohni a poškození, té oficiální konspirační teorii. MIST ve své analýze dovoluje přehyb ne 8 cm, který byl experimentálně zjištěn, ale víc než 1 metr, přesněji 107 cm. To je dost značná extrapolace, odchylka od experimentálních dat. Teď něco ze studie Gordona Rose, jen krátce. Vezměme horní část budovy, těch 14 poschodí, a nechme je spadnout. Zapomeňme na chvíli na experimenty, které říkají, že oheň nemůže způsobit to, aby se tato vrchní část vůbec pohnula. Aspoň ne úplně, jistě, mohla by se například nahnout do strany. Ale my ji necháme spadnout. Odstraníme to první poschodí a ať ten vršek spadne. Uvidíme, co se stane. Budeme zvažovat dvě věci. Při prvním zdvihneme tento horní kus budovy velkým jeřábem a necháme ho spadnout volným pádem dolů. Čas pádu bude asi 9 sekund. Ve druhém případě vezměme těchto 14 vrchních poschodí a pustíme je na zbytek věže. To je více než 90 poschodí, tedy asi 100 000 tun ocele a betonu. 47 jádrových ocelových nosníků, asi 240 externích nosníků. V cestě je tedy obrovské množství hmoty. Takže jednou to padá vzduchem, těch 14 poschodí nad zónou nárazu letadla, a po druhé to spadne na ocelovou budovu a všechen beton. Vezměme si na pomoc vlastní zkušenost. Když narazíme do něčeho autem, náraz auto zpomalí. Kdy to bude padat rychleji? 14 pater padající vzduchem, anebo 14 pater padajících na zbývajících 90 pater budovy? Vzduchem to bude padat podstatně rychleji. Když provedete výpočty a Ken Cutler je pro severní věž udělal, pád trvá kvůli zachování momentu a energie podstatně déle. A vychází mu číslo okolo 40 sekund. A to ani nebere do úvahy sílu odporu propojených jádrových nosníků. Když uvážíme i to, tak Gordon Ross říká, ke kolapsu by vůbec nemohlo dojít. Aspoň ne úplně. Způsobí to poškození, ale jádrové nosníky zapracují a kinetickou energii absorbují. Také tam máme drcení materiálu, které také spotřebuje kinetickou energii. A když se rozdívá na zachování energie a momentu, zjišťuje, že se kolaps zastaví. Nedochází k úplnému kolapsu. Proč bychom předpokládali, že se všechen tento materiál jednoduše úplně podá, jen tak, když je konstruovaný tak, aby stál? Tyto budovy byly postaveny na to, aby stály a nesly zátěž. Nemohly tedy úplně skolabovat, pokud by něco neoslabilo konstrukci, například výbušniny. A určitě by neskolabovaly skoro rychlostí volného pádu, aniž by se hmota nějakým způsobem neodstraňovala z cesty. To je přesně to, co se dělá při řízené demolici pomocí výbušniny. Potom ty pády dosahují skoro rychlosti volného pádu. O použití výbušniny je tedy hodně důkazů. Fotografie jedné z věží během stavby. Jsou na ní vidět jádrové nosníky. Jádro nebyla prázdná šachta. Tohle přeskočíme, o tom můžeme mluvit později. Po kolapsu věží vidíme stát nějaké části vnější konstrukce. Ale je zvláštní, že z těch obrovských jádrových nosníků nezůstalo vůbec nic. Rozhodně nevidíme žádná poschodí naskládaná na sebe. Palačinkový kolaps tedy není přípustná hypotéza toho, co se stalo. Ani MIST ve své srpnové zprávě nemluví o palačinkovém kolapsu. Toto je to, co zůstane po palačinkovém kolapsu. Poschodí naskládána na sebe, jako palačinky. To není případ World Trade Center, tam žádná poschodí nejsou. Tohle musím kvůli času přeskočit. Chci zdůraznit, že finální zpráva MIST je oficiální předkolapsová teorie, jak ji nazval jeden můj přítel. Abyste si nemysleli, že je to nějaký můj výmysl. MIST říká, že jejich zpráva nezahrnuje chování konstrukce věže potom, kdy byly dosaženy podmínky pro kolaps. A dále říká, výsledky pocházejí ze simulace strukturálního úpadku konstrukce obou věží. Od času nárazu letadla po okamžik, kdy se budova stala nestabilní a byla připravena spadnout. Dál zpráva MIST nejde. Všechna tato data, rychlost kolapsu, roztavený kov, proudy prachu vyrážející z budov během kolapsu, očitá svědectví záblesků v budově, zvuků během výbuchů. Všechna tato data MIST ve své analýze přehlédl a zabývá se jen událostmi, které kolapsu předchází. Při vědecké analýze se toto nedělá. Věda by měla brát do úvahy všechna data a přijít s vysvětlením, které zohledňuje všechna data. Inženýři si na zprávu MIST hned stěžovali. Nejsem jediný, kdo je s ní nespokojen. Kevin Ryan si také stěžuje. Časopis New Civil Engineers z října 2005 podotkl, že vyšetřovatelé tragédie World Trade Center z MIST odmítají zveřejnit počítačové animace kolapsu věží, přestože je o to žádají přední stavební a požární inženýři. Uznávaný stavební inženýr v USA řekl, software, který použili v MIST, byl nastavený tak, že to překračovalo všechny hranice. Bylo tam hodně zjednodušení, odchylek a vlastních rozhodnutí. To znamená, že nemáme v počítačové simulace velkou důvěru, zvlášť když dochází k odchylkám typu, že se z 8-centimetrového přehybu udělá 107-centimetrový přehyb. Tohle přeskočím. Také kritika zprávy od FEMA, která byla první zprávou o kolapsu těchto budov. Uznávaní odborníci na požární bezpečnost začínají upozorňovat na nebezpečí v podobě této zprávy a vydali následující stanovisko. Abych to objasnil, tento pán nemluví o alternativní teorii, jen kritizuje zprávu od FEMA. Poškození konstrukce způsobená nárazem letadla a explozivním vznícením paliva nebyla dostačující na to, aby zapříčinila pád věží. Časopis Fire Engineering, jehož editorem je tento pán, má vážný důvod se domnívat, že oficiální vyšetřování vedené FEMA je nepodařená fraška. To jsou na technický magazín dost silná slova. Vyšetřování mohlo být řízeno politickými silami, jejich skutečným cílem je, mírně řečeno, neumožnit úplné objasnění událostí. Jasně se snaží udusit otázky, které je třeba zodpovědět. A o tom tu mluvíme. Nutně potřebujeme plnohodnotné vyšetřování toho, co se skutečně stalo. Bohužel i přes protesty požárních a jiných inženýrů byla skoro všechna strukturální ocel World Trade Center, asi 99,7%, rychle odvezena pryč do Asie, kde byla roztavena a zničena. A to je ve vědě nepřípustné, ničit důkazní materiál. Stejně jako je velmi špatné ničit důkazy při kriminálním vyšetřování. Tento komiks to zobrazuje. Je tu vědec, který po letech nudného výzkumu a výpočtu dochází k závěru, že žádné dvě sněhové vločky nejsou stejné. Tohle je špatná věda. Vědec nejen, že přehlíží důkazy, které jsou v rozporu s jeho preferovanou teorií, ale ničí důkazy. Toto je chorobný patologický vědecký přístup, dovedený až do extrému. Nazvíme to pravými slovy. A pak říkají, že já jsem diskreditovaný. Pojďme k dalšímu tématu. Roztavený kov, vytékající z jižní věže, těsně před jejím kolapsem. Toto je severní strana, severovýchodní roh věže. Uvidíme dvakrát zpomalený a stabilizovaný obraz, abychom to viděli lépe.
1: And slowed down by a factor of about 2, and so we'll get a better view now of the molten metal. And if you look at this,
0: vidíme světle oranžovou, žluto oranžovou hmotu vytékající z 80. poschodí. Vidíme, jak ten kov vytéká ven. Všimněte si toho rohu. Za chvíli se k němu vrátíme. A unikající bílý dým. Není to šedý dým, jaký produkují požáry, ale je to bílý dým, který je unášen pryč. Je to jedna z charakteristik toho, co se tam vlastně děje. Takže máme tu čtyři možnosti, co by ta vytékající hmota mohla být. Možná se nějakým způsobem rozstavila ocel konstrukce a vytéká ven. Možná je to rozstavený hliník z letadla. Toto je jedno z poschodí, do kterých letadlo narazilo, jižní věž. Ale není to roh, do kterého narazilo, je to jiný roh, celkem vzdálený. Ale řekněme, že se hliník z letadla rozstavil a teď vytéká ven. Případně to může být směs už zmiňovaných materiálů a materiálů z kanceláří, umělá hmota, dřevo, obložený stěn, koberce a tak dál. Další možnost, ty doteď uvedené, jsou víceméně shodné s oficiální verzí. Aspoň potenciálně shodné. A potom tu máme alternativní hypotézu, že rozstavený kov pochází z prudké exotermické uvolňující teploreakce. K jaké dochází například při použití termitu? Nejde tu o mravence. Jsou to takzvané aluminotermické reakce, protože jednou z reagujících látek je hliník a uvolňuje se přitom teplo. První hypotézou byla rozstavená ocel. Cituji profesora Igra, který podporuje oficiální verzi kolapsu. S tímto jeho výrokem souhlasím. Teplota ohně nebyla nijak neobvyklá a určitě nebyla dostatečná, aby rozstavila ocel. Doktor Gale z MIST říká, je to napsané ve zprávě MIST o kolapsu věží. Vaše instinktivní reakce by byla, že letecké palivo tak zvýšilo teplotu požáru. Hodně lidí si myslí, že ocel rozstavilo hoření leteckého paliva. Pokud si vzpomínáte, tak se začátku mluvili o tom, že se ocel opravdu rozstavila. Doktor Gill pokračuje. Ve skutečnosti to není pravda. Ocel se nerozstavila. Když se podíváme na zprávu MIST, uvádí i maximální teploty, jakých nosníky dosáhly. Tady vidíme zobrazené jádrové i externí nosníky. Vidíme, které nosníky byly zničeny při nárazu. Samozřejmě to není ve všech patrech, ale jen v těch, do níž narazilo letadlo. Vlevo je severní věž, vpravo jižní. Ten rozstavený kov vytékal odtud, ze severovýchodního rohu. A letadlo narazilo sem, do jihovýchodního rohu. Připouštím, že je možné, že se nějaký rozstavený hliník dostal až sem a vytekl. To je tedy další hypotéza. Ta teplota, maximálně 600 stupňů Celsia, však není ani zdaleka dostatečná na roztavení ocele. Ocel se taví asi při 1500 stupních Celsia. To je zhruba 2900 Fahrenheit. MIST ve své zprávě říká, že nikdy netvrdil, že se ocel ve World Trade Center roztavila kvůli požárům. Pak přichází s argumenty, které jsem uvedl. Požáry nebyly v žádném případě dost horké na roztavení ocele. A nezapomínejme na to, že ocel byla vzájemně propojená, svařená, sešroubovaná. A bylo jí celkem dost, přibližně 200 000 tun. Když zahřejete jednu část ocele, konstrukce díky vodivosti ocely odvádí teplo pryč. Dosáhnout podmínek k roztavení ocele je mimořádně obtížné. Takovým požárem to ani nelze. Stejně tak dosáhnout zhroucení je velmi obtížné. To analyzuje studie Kevina Ryana. Podívejme se na tento roh. Ta látka vytéká na tomto místě, jak jsme to viděli na videu. MIST má tuto fotografii a má ještě spoustu fotografií, které by nám mohla poskytnout. Zpráva MIST říká, v tomto ohni je viditelný neobvyklý plamen, velmi jasný plamen. Na rozdíl od okolních plamenů, které mají typickou žlutou nebo oranžovou barvu, tento jasný plamen generuje oblak bílého dýmu. To si zapamatujte. Bude se to hodit, až budeme mluvit o termitu. OK, řeknu vám to už teď. Reakce termitu má intenzivní světlou, na začátku bílou barvu. A tato reakce produkuje bílý dým, což je oxid hlinitý. Dá se to pozorovat při experimentech. Mist tuto možnost, že by to mohl být termit, ve své zprávě neuvádí, ale aspoň velmi dobře popisuje dostupné informace. Mist dále uvádí, že v 9.52, tedy jen několik minut před kolapsem, myslím, že okolo 5-6 minut, se na 80. poschodí World Trade Center číslo 2 objevilo jasné místo, vzdálené 4 okna od východního rohu na severní straně. A potom následoval výtok zářivé tekuté látky. Takže nejdřív tu máme světlou tečku a hned potom tuto vytékající látku. Tento tok trval asi 4 sekundy, potom přestal. Během posledních 7 minut před kolapsem bylo v této oblasti pozorováno mnoho takových toků. Toto je důležitá událost. Jasný záblesk, stoupající bílý dým a následný výtok žluto-oranžové zářící hmoty. Co to jenom může být? Ti z vás, kdo někdy viděli reakci termitu, každopádně Mist došel k závěru, že tento vytékající materiál byl hliník z letadla. Co teď uděláme, abychom ověřili hypotézu, že to byl hliník? Jen proto, že to říká Mist, to neznamená, že je to automaticky pravda. Chápete? Děláme experimenty. Toto je moderní věda. Už skončily časy, kdy platilo. On to řekl, takže to musí být pravda. Mist to říká. My však uděláme experiment, abychom si to ověřili. Teď vám to ještě jednou ukážu, protože to je velmi důležité. Další video je vidět trocha roztavené hmoty a uvidíme kolaps tohoto rohu. Stane se to někdy teď. 3, 2, 1. Toto je důležitá událost. V tom rohu se něco stalo. Je tam i nějaký zvuk. Jsou slyšet vystrašení lidé. A překvapení. Uděláme tady ten experiment. Mí kolegové roztavili hliník v ocelové misce a potom jsme ho vylili. A hliník měl stříbrnou barvu. Ne žluto-oranžovou. Potom jsme hliník a misku zahřáli tak, že miska byla žhavá, žluto-oranžová a hliník jsme vylili. Stále byl stříbrný. Bavil jsem se o tom s kolegou z univerzity, je dost známý. A ten vysvětlil, proč má hliník stříbrnou barvu. Zahřáté kovy, jako například vlákno v žárovce, se zahřeje a září. Když zahříváte kov, začíná zářit. Červenou barvu mají kovy při asi 600 stupních Celsia, oranžovou při asi 1000 stupních Celsia. A hliník se taví při 600 stupních Celsia. U slitin se tato teplota mírně liší. Důležité jsou dvě věci. První, jak vůbec dosáhnete u slitiny hliníku teploty 1000 stupňů Celsia? Taví se při 600 stupních Celsia. Řekněme, že máme to letadlo a plameny, které taví slitinu hliníku. A potom ten hliník vytéká ven oknem, ale při vytékání má oranžovou barvu. Jak se ale dostal až na 1000 stupňů Celsia, když se roztaví a odteče pryč? Jedině, že by tam uvnitř byla nějaká velká miska. Dosáhnout teploty k rozžhavení do oranžova je těžké. A i kdyby se to nějak podařilo, to jsme udělali tady. Rozžhavili jsme to tak, že ocelová miska byla žluto-oranžová, ale hliník má stále stříbrnou barvu. Je to proto, že hliník má hodně volných elektronů. Jak víme, má velkou reflexivitu, odráží světlo, ale má nízkou emisivitu, září jen velmi slabě. Za denního světla má stříbrnou barvu. Je to zajímavé, hliník má v tomto jiné vlastnosti než ocel, železo a spousta dalších kovů. Mist tedy na naše otázky odpověděl. To je také zahrnuto v mé studii. Ta vytékající látka nemůže být hliník, protože hliník má stříbrnou barvu. Argumentoval jsem experimenty, které jsme udělali. Tu mou studii najdete také na journalof911studies.com. Mist potom došel k závěru, že ta roztavená hmota byla slitina hliníku. Tyto slitiny se taví při teplotách 475 až 640 stupňů Celsia. Hliník nezačne hořet při běžných teplotách, jaké mývají požáry, to je pravda. Vzpomínáte si na ten světlý plamen? Jak potom vznikl? My jsme namířili plameny přímo na hliník, ale nepodařilo se nám ho zapálit. Odstraňovali jsme vrstvu oxidu hliníku, co tam vznikala, ale ani tak. Dosáhnout toho, aby hliník začal hořet, není tak jednoduché. Mist tvrdí, že roztavený hliník byl s velkou pravděpodobností smíchán s množstvím horkého, částečně shořelého organického materiálu, nábytků, koberce a podobně. A tehdy ten oranžový žár může vytvořit. Čtu to slovo může a přemýšlím jako vědec. Chci udělat experiment. A divím se, proč ho neudělali oni a neukázali mi, jak něčeho takového dosáhnout. Způsob, jakým jsme zjistili, jak vypadá roztavený hliník smíšený s organickým materiálem, byl. Udělali jsme experiment. Nalevo vidíte, jak jsme do roztaveného hliníku přidali kousky dřeva. Pak jsme ho vylili a má stříbrnou barvu. Je to trochu špatně vidět. Tady jsme to zkoušeli znova. Přidali jsme umělou hmotu, dřevo. Když jsme hliník vylili, stále měl stříbrnou barvu. Tohle nevypadá jako to, co se událo v jižní věži. Mluvil jsem o výsledcích těchto experimentů a můj kolega z univerzity, ze které odcházím, přišel k nám z MIST a nemohl uvěřit, že MIST vydal takové prohlášení, aniž udělal experiment. Vždyť je to relativně jednoduché přimísit do hliníku něco organického, například popel, a dosáhnout toho oranžového žáru, když ho vylijete. Tak jsem mu řekl, přijď a pomůžeš mi s tím. A udělali jsme ten experiment znova. Tentokrát jsme přimíchali dřevěný popel z mého krbu. Do ocelové misky jsme dali kousky hliníku, umělé hmoty, kusy koberce a pak jsme přidali sklo a celé to roztavili. Ukázalo se, že takto se to taví hůř, protože popel má izolační vlastnosti. Takže jen to roztavit je problém samo o sobě.

Míchá, míchá a jak vidíte, ty organické materiály se s roztaveným hliníkem nechtějí smísit. Přesto, co nám tvrdil mist, se tyto materiály tomuto pánovi nedaří smísit. A říká, podívej, je to jako olej a voda, nelze je smísit dohromady. Plavou, drží se od sebe. Potom přidali ještě nějaké sklo a konečně jsme hotoví a můžeme to vylít. Mike, ten pán z mist, to vylévá. Vidíte, co se stalo. Jak to vypadá? Je to stříbrné. A oba jsme konstatovali, že to je stříbrné. Řekl, opravdu, je to stříbrné. Ano, ještě stále má práci. OK, takže jsme pozorovali, že organické materiály plavou na povrchu a vytvářejí žhavé uhlíky. Nevytváří však jednotný oranžový žár, což mist tvrdil, že můžou. A jak jsem napsal tady dole, uvítáme, pokud nám mist předvede, jak dosáhnout vylévajícího se hliníku s konzistentní oranžovou barvou, jaká byla pozorována ve World Trade Center číslo 2. Opravdu by nás zajímalo, jak se jim to podařilo. Je to fér, ne? Když udělají nějaké prohlášení, tak by nám pak měli ukázat, jak něco takového udělat. A oni by opravdu měli dělat experimenty. Dostávají na to okolo 18 milionů dolarů ročně. Tohle asi přeskočím. Dostáváme se k poslední části. Jak jsme na tom s časem? Začal jsem trochu později. Dobře, děkuji. Ještě si toho musíme mnoho povědět. Dostáváme se k tomu nejzajímavějšímu. Co jiné by to tedy mohlo být? Vyloučili jsme roztavenou ocel i roztavený hliník i smíchaný s organickými materiály. Přicházíme k možnosti, že tam proběhla nějaká exotermická, to je energii uvolňující reakce, jakou vytváří například termit. Termit je směs hliníkového prášku. Je důležité mít to v práškové formě, jinak reakce neproběhne. A oxid železitý. Vylili jsme roztavený hliník na ocelový sloup a nezískali jsme velkou exotermickou reakci. Někdo tvrdil, že je to možné. My jsme udělali experiment a nestalo se to. Pokud však vezmete prášek hliníku a oxidu železa a smísíte je, pak ta reakce proběhne. Výsledné produkty reakce termitu jsou. Reakční zóna je v podstatě bílá. Jak se odtud vylévá, roztavené železo je žhavé, má žluto-oranžovou barvu. Po chvíli, jak se to ochlazuje, se barva mění na oranžovou. Kromě roztaveného železa je produktem této reakce i bílý dým. Tady je to vidět, což je oxid hlinitý. Dochází k tomu, že hliník si bere kyslík z oxidu železa. Hliník chce toho kyslíku mnohem víc. Při této reakci se uvolňuje velké množství energie tepla. Proto je výsledkem roztavené železo. Ne roztavená ocel, ale roztavené železo. Roztavené železo a oxid hliníku. To roztavené železo je dost horké na to, aby propálilo ocel. To je příklad této reakce. Je k tomu nějaký zvuk? Tito pánové někde v Británii dělají experiment. Mají i termit. Dají nějaký termit do hliníkového květináče. Má na spodku díru, je tam kus papíru nebo něco, co rychle prohoří. My také používáme tento trik, termit v hliněné nádobě. Připraví to, vzdálí se, zapálí. Nedělejte to doma, je to dost nebezpečné. Všimněte si barvy reakční zóny. Také unikající bílý dým oxidu hliníku. A žhavý tekoucí proud má oranžovou barvu. Tento žhavý kov propaluje motor auta. Když se podíváte pozorně, uvidíte, jak dole vytéká. Teď se na to jdou podívat. Kamera se dívá přímo přes motor auta. Tato látka je velmi silná. Teď jdou vyhodit do vzduchu palivovou nálož. To přeskočíme. Říkají tam, že to je Fiat.

0: Takže to není velká ztráta. Takže se vraťme k tématu. Fotka z videa. Máme několik videí vytékajícího rozstaveného kovu z World Trade Center, fotek i očitých svědků. Nedá se zpochybnit, že se to stalo a NIS o tom také diskutoval. NIS si myslí, že to byl rozstavený hliník. Experiment nám to však nepotvrdil. Také je vidět unikající bílý dým, reakční zónu a následný rozstavený kov. Všechny tyto charakteristiky ukazují, nasvědčují a naznačují, že šlo o termit. Ale to nestačí, ještě nejsme hotoví. Silně nasvědčovat, to je celkem dost při vědeckém zkoumání. My se ale podíváme navíc data, uvidíme, co nám řeknou. Tento rozstavený kov dopadne až na ulici. Stále je rozžhavený do oranžova, červena. Pro hliník by bylo problematické zůstat také dlouho rozžhavený. Toto je jižní věž. Na mojí univerzitě jsme udělali experiment. Propálili jsme ocelovou misku pomocí termatu. Termat je termit s přidanou sírou. Tady je vidět koroze, kterou to způsobilo. Ta ocelová miska byla dost silná, pak zkusíme i tlustší materiály. Až budeme pokračovat v experimentech při testování naší hypotézy. Není to jasné jen proto, že jsou tu tyto podobnosti. Provádíme experimenty. U této ocelové misky je evidentní koroze při vysoké teplotě. Při těchto experimentech spolupracujeme s jedním PhD vědcem. Tuto stranu jsem přidal až tento týden. Všiml jsem si toho sice už dříve. World Trade Center bylo asi 1000 aut, která byla velmi neobvyklým způsobem skorodovaná. Koroze je na vrchu, ale níže je povrch auta nepoškozený. Některá z nich evidentně začala hořet. Vzpomínáte si na video, kde termit propálil motor auta? A vzpomínáte si na korozité ocelové misky? Když do termitu přidáte síru, způsobí to, že se ocel roztaví při značně nižší teplotě, než je obvyklé. Místo 1500 stupňů Celsia pro roztavení ocele, teď potřebujete jen 600 stupňů Celsia. Propálit ocel je tedy se sírou o dost lehčí. A pak tam dochází k oxidaci a sulfidaci a dostanete něco takového, co vidíte na těchto fotografiích. Toto jsou další data z World Trade Center, která se shodují s našimi experimenty s termatem. Termat je síra plus termit a umělá hmota má v sobě propálené jamky. Není však poškozená tak, jak byla poškozená ocel. Při našich experimentech některé kapky roztaveného železa zasáhly umělou hmotu a udělaly do ní malé díry. Také nám občas při experimentech začalo hořet. Když dostatečné množství termitu zasáhne hořlavý materiál, způsobí to požár. Toto všechno je konzistentní s tím, co tu pozorujeme. Tohle je pohled zhora. Tato auta byla za tou červenou budovou blízko World Trade Center. Rádi bychom udělali víc experimentů. Bylo by fajn získat jedno z těch aut, bylo jich asi 1000, a otestovat ocel. Předpověď. Bez korodované oceli bychom našli nějakou síru, to je sulfidaci. To je velmi silná indikace použití termatu. Mimochodem, zde jsou věže World Trade Center. Vidíte, jak se změnily na kupu trosek. A tady je World Trade Center číslo 7, pát kolmo dolů. A zůstane jen malá kupka trosek přesně v původním půdorysu. Obdivuhodné. Mně to přijde jako řízená demolice. Takže kde byly testované vzorky z World Trade Center získány? Budu mluvit o prachu a vzorcích z tuhlého kovu. V prach byl získán z bytu Janet McKinleyové. Řekla, že může použít její jméno. Teď už ten byt prodala. Vzorky poslala přímo mně. Zkoumal jsem je já. A vzorky jsem poslal na analýzu i do nezávislé laboratoře. Při analýze tohoto materiálu jsme spolupracovali s kolegy z univerzity. Mimochodem, oddělení geologického průzkumu USGS také získalo vzorky prachu podobným způsobem. Ty z místností blízko World Trade Center, kterým rozbili okna. Toto je i případ bytu Janet McKinleyové. Prach se navalil dovnitř, usadil se. Janet mi řekla, že sbírat ten prach pro ní bylo něco duchovního. Takový pocit z toho měla. Myslím, když přitom přemýšlíte, kolik lidí tam přišlo o život. Tento prach obsahuje informace, stejně jako stuhlý kov. Stuhlý kov pochází z monumentu 11. září Clarksonovy univerzity ve státě New York. Na postavení tohoto monumentu jim byla poslána ocel z World Trade Center. Jedna žena tuto ocel viděla a uvnitř jednoho sloupu byla nahromaděná kupa nečistot a prachu. Uvědomila si, že to bude venku a déšť to smije, a tak pozbírala tento prach do umělé nádoby. Když vyšla moje studie, tyto ženy se mě zeptaly, jestli mám o ten prach zájem. Ukázalo se, že to byl nahromaděný prach a nečistota na oceli. Já jsem samozřejmě řekl, ano, prosím, pošlete mi to. Ten vzorek z Clarksonovy univerzity. Jak jsme se dívali na ten nahromaděný materiál, rozstřítili jsme ho a našli jsme v něm kusy kovu, velké jako koneček prstu. Kusy stuhlého kovu, pórovitého. Vypadaly stejně jako zbytky kovu po reakci termitu. Toto jsou nějaké další záběry z Janetina bytu. Tohle je z memoriálu na Clarksonově univerzitě. Některé kusy ocele byly identifikované, pocházely z 55. poschodí jižní věže. Teď se na chvíli vrátím ke stuhlému kovu. Podívejme se na charakteristiky, které jsme už vzpomínali. Reakční zóna má bílou barvu. Oxid hliníku uniká pryč jako bílý dým. Je ho vidět celkem dost. To také podporuje mou hypotézu, že tam mohla proběhnout reakce termitu. Díváme se na fotky z našeho experimentu. Po reakci nám zůstalo roztavené železo. Rychle tuhne, ale má stále žluto-bílou barvu. A po kolapsu věží je vidět toto. Tento žhavý žluto-bílý materiál. Informovala o něm i Sára Atlasová. V troskách hořely požáry a roztavený kov stékal z haldy ruin a hromadil se pod ní. To bylo publikováno v roce 2002. Ta zpráva mluví o roztavené oceli, protože si myslela, že tento roztavený kov byla ocel. Já jsem tam dal slovo kov místo ocel, aby se nám to nepletlo. Podívejme se tedy na to, co nám řekla analýza. Tady je velký kov roztaveného kovu. Jeho existence se nedá zpochybnit. Konkrétně tento kus je uložen v hangáru letiště JFK. Rádi bychom měli možnost ho analyzovat. Je to velký kus, obsahuje i beton. Očití svědci popisovali jezera roztaveného kovu v troskách věží World Trade Center i pod budovou World Trade Center číslo 7, která nebyla zasažená letadlem. Takže tam to nemohl být roztavený hliník z letadla. Kromě toho je to rezavé, hliník nemá červenohnědý rez. Tady bychom potřebovali zvuk, nedá se? Ne, tak vám to řeknu. Tento muž popisuje, co se tam děje. Mohli bychom tu aspoň zkusit s tím zvukem? Nepůjde to, OK. Moje studie obsahuje odkaz na toto video. Ten pán tam říká, že materiál, který vytahují, je rozžavený do červena. Týdny potom, co se to stalo. A že ty trosky polévali vodou, aby je schladili. Ale tato jezera roztaveného kovu ještě dlouho zůstala rozžavená do červena. Toto je fotka vytahování materiálu. Je vidět tento žhavý, žluto-červený materiál. Ohromující. Otázka z publika bohužel i není slyšet. Neviděl jsem žádné odhady, ale je to dost. Možná několik desítek kubických jardů, je to dost velké. Viděli jste, jak to bylo asi velké. A existuje ještě fotka dalšího, srovnatelné velikosti. Tato fotka, někteří popírají existenci toho, co vidíte. Ale máme tyto fotografie. Mluvili o troskách rozžhavených do červena. Je to publikované v Lyra News, listopad 2001. Další důkazy použití termitu, které nám dala analýza prachu a stuhlého kovu. Řeknu trochu víc o reakci termitu. Spolu s hliníkovým práškem v termitové směsi nemusí být jen oxid železa. Lze použít i jiné kovové oxidy, například oxid zinku. Manganis tantraselný KMNO4 nebo dusičnan barnatý PANO3,2. Když přidáte síru, tak termit propaluje ocel jako horký nůž máslo. Chci zdůraznit ještě jednu věc. Pokud použijete jemné částice, to je hliníkový prášek, oxid kovu, reakce vám dá roztavený kov. Takováto směs se nikdy nazývá i zápalná bomba. Na druhou stranu, když použijete superjemné částice, nanohliník, tedy smísíte superjemné prášky, potom tato látka exploduje. Něco takového se nazývá supertermit. S normálním práškem dostanete tuto zápalnou látku, žádný zvuk. A s ultrajemným práškem dostanete výbuch. Ve věžích World Trade Center mohly být samozřejmě použity i jiné výbušniny. Pro termity však, jak vidíte, existují důkazy. NIST FAQ ze srpna 2006. Byla ocel testována na přítomnost výbušnin anebo zbytku termitu? A tato část se mi líbí, cituji mě. Kombinace termitu a síry, termat, krájí ocel jako horký nůž máslo. To jsem řekl v jednom interview a říkám to stále a oni to citovali. Nikdo jim poslal tuto otázku a oni odpověděli. NIST nedělal testy na přítomnost těchto látek. Mají tu poznámku v oceli. Zajímalo by mě, co tím mysleli. Že by testovali někde jinde? My jsme však dělali testy na rezidua termitu. Toto je elektronový tester, který jsme používali. Tak to vypadá reziduum termitu z našeho experimentu, vpravo. Roztavený materiál s hrudkami. Je to skoro čisté železo, protože jsme použili oxid železa. Vlevo je materiál z monumentu na Clarksonově univerzitě. Také na něm vidíme hrudky a pórovitý kov. Jeho vzhled vypadá jako reziduum termitu. Tady je větší kus tuhlého kovu. Zde vidíme data získaná tímto elektronovým přístrojem. Vlevo test vzorku na železo, reprezentují ho světlá místa. Tmavší oblasti znamenají méně železa. Vpravo ten samý vzorek, test na hliník, reprezentují ho světlá místa. Je tam trocha hliníku, ale jenom málo. Můžeme jasně vyloučit hliník z letadla. To prostě není hliník z letadla. Nevím, kolikrát ještě budeme muset ten hliník z letadla vyloučit. Na druhou stranu je vidět velmi malé množství chromu, hodně manganu a hodně železa. Ty hodnoty za chvíli uvidíme vyčíslené. Dále je vidět hliník, draslík a síra. Když se podíváte na některé oblasti, je tam vidět spousta síry. Také hodně manganu a fluoru. Toto musíme rychle přejít, protože čas běží. Podívejte, není to rozstavená ocel, protože ocel obsahuje hodně chromu, CR a niklu, NI. Zatímco ten vzorek má velmi málo chromu a niklu. Na druhou stranu má hodně manganu, hliníku, draslíku a síry. A dokonce i barium. V oceli se tyto prvky nevyskytují. Toto jsem já, míchám v prachu magnetem. Vybírám z prachu magnetické částice. Byl jsem překvapený, kolik kovových částic ten prach obsahoval. Na tyto kovové částice jsem se potom podíval samostatně. A zjistil jsem. Toto zjištění geologického průzkumu Spojené státy americké, USGS, prach World Trade Center obsahoval částice železa, také částice zinku. Vzpomínáte si na reakci termitu, na ty jiskry, které létaly? To jsou částice železa. Hliník vzal oxidu železa, jeho kyslík, a roztavené částice železa potom prskaly a létaly. Reakce termitu produkuje velké, ale i malé částice zinku a železa. Je tam vysoká teplota, proto je hodně částic malých. Tyto částice pozorujeme v prachu z World Trade Center, což je také konzistentní s termitem. Následující data jsme získali pomocí tohoto přístroje. Toto pro mě bylo velké překvapení. Normalizované hodnoty zinku naměřeného ve vzorku v porovnání s hodnotami v oceli. V prachu bylo velmi mnoho zinku. Magnetická složka prachu obsahovala 200x více zinku, než má ocel. Prach bez magnetické složky obsahoval až 3000x více zinku. Spoustu zinku. Nazývám to zinková anomálie. Bylo by zajímavé podívat se na vzájemný vztah zinku a železa. Totiž, když máte v termitové směsi oxid zinku i oxid železa, reakce produkuje částice zinku a železa, které se někdy mohou spojit dohromady. To ještě potřebuje další zkoumání. Ale tato data to minimálně naznačují. Anomálie zinku. Mluví o ní i geologický průzkum Spojených států amerických, USGS. Já jsem se podíval na jejich zprávu. Oni už dřív vydali zprávu o tomto prachu. Tento prach nám říká, co se stalo. Je to zachování informace o události. Věž spadla, rozbila okna Janetina bytu. Zaplnila byt prachem. Vím tedy, odkud tento prach pochází. Je hustý, všechno zakryl. Ona ho smetla, dala do igelitové tašky a pak mi ho poslala. Tento prach vypovídá o tom, co se děje. USGS to udělali podobně. Sezbírali vzorky prachu, analyzovali ho a ve své zprávě píšou. Zinek je v prachu dominantní kovový prvek. A jeden vzorek měl neobvykle vysoký obsah balia. Proč právě zinek? Potom jsem se podíval na Gibbsovu křivku. Ta říká, kolik volné energie mají oxidy různých kovů. Tady dole je hliník, je to už dost technické, ale důležité je tohle. Hliník bere kyslík od oxidu železa. A když chceme, aby reakce uvolnila co nejvíc energie, potřebujeme vzít oxid kovu, který je od té křivky hliníku co nejvýš. Ukázalo se, že zinek je tady nahoře. Je stabilní při vysokých teplotách asi při 2000 stupních Celsia. Zinek a oxid hliníku by tedy byly velmi dobrá volba pro vytvoření směsi termitu. Jsme trochu techničtí, ale je to důležité. Toto je ze zprávy USGS. Mluví o vysokém obsahu zinku. Tento graf se trochu obtížně čte. Taky jsem ho trochu předělal, aby to bylo lépe vidět. Tady je zpráva. Titan, zinek, barium, mangan. Modrý sloupec je průměrná hodnota ze 12 vzorků. To jsou data ze zprávy od USGS. Střední purpurový sloupec je maximum. Ty vzorky mají pochopitelně nějakou variaci. Zelený sloupec vpravo je beton z World Trade Center z Janetina bytu. Kus betonu, který jí vletěl oknem do bytu. Analyzovali jsme tento beton. Titan je vysvětlený. Spousta z toho prachu byl rozdrcený beton. Jak vidíte, obsah titanu v prachu a betonu je srovnatelný. Titan je tedy vysvětlen. Nazývá se to prozaicky zdroj titanu. Titanu je v betonu spousta, to je jeho spousta i v prachu. Podívejte se však na zinek. Bylo ho hodně v prachu, ale v betonu ho bylo jen velmi málo. To je anomálie. Něco nám to říká, odkud se tam ten zinek vzal. Podívejte se, toto je, kolik bylo zinku v betonu, ten zelený sloupec. V prachu ho bylo daleko, daleko víc. A stejnou věc pozorujeme i u baria, u manganu. Dusičnan barnatý je látka, kterou do termatu přidává armáda při výrobě granátů, sloužících k ničení vozidel. Barium, dusičnan barnatý a ještě oxid zinku. Také dobrá volba pro termit, jak to vyplývá z té Gibsonově křivky. A mangan. Oxid manganu je manganistan draselný. Toto je jiná zpráva. Vybral jsem odtud data a vykreslil. Je to od jiných vědců, kteří zkoumali prach z World Trade Center nezávisle na nás. Podívejte se na ten zinek. V jejich vzorcích dokonce průměr zinku převýšil titan. Titan se jinak vyskytuje všude na zemském povrchu. Podívejte se na tu anomálii zinku. A opět mangan a barium mají vysoké hodnoty. Tato data nemůžeme jen tak přehlížet. Pro vědce je takovéto zjištění zajímavé. Pro občana je to velmi znepokojující. Konzistentní model reality. Na jedné straně máme model, jenž nám byl řečen, že 19 únosců pomocí letadel schodilo ty budovy. Na druhou stranu se pokoušíme vytvořit model reality pomocí analýzy dat, analýzou prachu, rozstaveného kovu, materiálu vytékajícího z budovy, času kolapsu budov. Model reality se snažíme vytvořit pomocí analýzy dat. Jako vědec s touto analýzou nemám problém a dělám ji i přesto, že jsem za to kritizovaný. To už jsem zažil několikrát. V případě studené fúze se ukázalo, že jsme měli pravdu. To je fajn. Důležité je pro mě zjistit pravdu. Kritika ve stylu, že jsem blázen, zdiskreditovaný a podobně. To pro mě nic neznamená. Věda, experimenty, to pro mě něco znamená. Dokonce ani to, že mě ne, tedy propustí z univerzity, ale odcházím s ní. Nevadí mi to, chci vědět, co se stalo a mám proto spoustu důvodů. Ellen Marion ztratila ve World Trade Center manžela a prosila mě, zjistěte pravdu. A víte, v hledání pravdy jsme v tom spolu. Jak řekl Ben Franklin někdy v roce 1775, musíme se do sebe vzájemně zavěsit, protože jinak budeme viset. Takže v tomto jste spolu se mnou a společně najdeme pravdu. Děkuji a já tleskám vám. Náš model reality na základě analýzy dat říká, že tu jsou důkazy o použití aluminotermických látek. A vypadá to tak? Nevypadá, ale data nám to říkají, že byl použit hliněný prášek z oxidy železa, zinku, baria a manganu s přidanou sírou. Udělali jsme následující experiment. Hliníkový prášek, oxid hliníku, síra a manganistan draselný. Měli jsme i oxid zinku a dusičnat barnatý. Ale barium je velmi nebezpečná látka, toxická, proto jsme ji tam nedali. Kdokoliv to udělal, zjevně nebral ani nejmenší ohled na lidi. Mimochodem, kdybychom chtěli dělat experimenty s dusičnanem barnatým, který používá i armáda, tak bychom to museli dělat někde mimo. Měli jsme asi 20 gramů této termitové směsi. Nalevo je videoexperiment. Je to pokus s normálním termitem. Tedy jen směs hliníkového prášku a oxidu železa, zapáleného pomocí hořícího magnézia. Reakce probíhá, je vidět bílý záblesk. Unikající bílý dým. Je vidět roztavený kov, už není tekutý, ale tuhne. V květináči i dole v písku je vidět roztavený zbytek po reakci. Je to v podstatě čisté železo, protože jsme ho měli ve směsi. Je tam i nějaký hliník, ale drtivá většina hliníku unikne v bílém dýmu, oxid hlinitý. Září to ještě dlouhou dobu, nechám to video chvíli běžet. Jak vidíte, stále to září a září, ještě dlouho. Následující experiment proběhl velmi rychle a je to konečně termit v ocelové misce. Do termitu jsme přidali manganistan draselný a síru. Tento pán Phil Brown, který běžně dělá tyto demonstrace termitu, říká, nedotýkejte se toho kovu, i když vypadá chladně, je stále velmi horký. A určitě to nedělejte doma. Tento druhý pokus bude velmi rychlý. Dojde k zapálení. Bum. Všimněte si prášku na stěně zařízení. A tady je ten bílý dým, oxid hliníku. Z posledního experimentu jsem moc nezachytil. Proběhl velice rychle. Teď je to velmi rychlé. Je to termat, který se prokousal přes ocelovou misku, kterou jsem již ukazoval. Toto je další obrázek té ocelové misky. Propálilo jí to horizontálně a trvalo to jen zlomek sekundy. Budeme dělat ještě další experimenty. Toto je vynález z roku 1999. Termitový aparát na řezání materiálu značné tloušťky. Lineární řezání. Jak vidíte, tyto vynálezy existují a využívají termit na řezání oceli velké tloušťky. Tato fotografie, o tom jen stručně. Toto je standardní výbušnina RDX. A sloupy se typicky řežou pod úhlem. Níže je vidět sloup z trosek World Trade Center. Stále stojí.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
0: Málo chromu a málo niklu. Toto je nezávislé potvrzení našich závěrů vyplývajících z pokusů. Je to velmi důležité potvrzení z nezávislé laboratoře. Tuto zprávu publikoval Technický institut WPI a také to potvrzuje příloha C zprávy od FEMA, která byla publikována. Toto je fotka z mikroskopu a graf výskytu síry. Následující věc je zajímavá. Vzorky z věží World Trade Center a World Trade Center číslo 7 vykazovaly stejné věci. Sulfidaci při vysoké teplotě a oxidaci. Důkazy koroze při velmi vysoké teplotě, včetně oxidace a sulfidace, spolu s následným granulárním roztavením byly ve vzorcích jasně pozorovatelné. Silná koroze a následná eroze vzorků 1 World Trade Center číslo 7 na dvě věže World Trade Center je velmi neobvyklý jev. Nepodařilo se najít žádné vysvětlení, kde se vzal zdroj síry. Síra je součástí termatu. Mluvili jsme o tom, proč se ocel potom propaluje rychleji. Udělali jsme se sírou experimenty. Zjistili jsme, že způsobuje korozi ocele. V experimentech ještě budeme pokračovat a porovnávat výsledky. Potřebujeme ještě experimentovat, ještě nejsme hotoví. Ale zatím všechno nasvědčuje tomu, že v těch budovách byl použit termat. Těch důkazů je stále víc a víc. Něco podobného jsem už zažil, že jsme měli neobvyklou hypotézu. Nestává se často, že během výzkumu mluví všechna data ve prospěch hypotézy. Přesně tohle se tu však děje. To je důvod, proč o tom mluvím a píšu a říkám, podívejte se, tyto důkazy nemůžou být ignorovány, ani když se vám to, co z nich vyplývá, nelíbí. Musíme je i přesto brát do úvahy. Tohle zhodnocení přeskočím, o některých věcech jsme už mluvili. Ještě bych rád zmínil, že termit se často používá při žhářství, protože způsobuje požáry. Když vyšetřujete požár, zjišťujete, zda nebyl použit termit. Naleznete-li stuhlíkov, zkoumáte, zda neobsahuje mangan a síru. Tyto otisky prstů vám řeknou, zda byl použit termit i jeho typ. Když jste hotoví a najdete tyto znaky, řeknete ano, byl tam použit termit. Musíte začít s kriminálním vyšetřováním. Když analýzou zjistíte, že byl skutečně použit termit, neřekne vám to, kolik lidí termitové nálože rozmisťovalo. Také to neříká, kde přesně byly tyto nálože umístěny ani

kdo je rozmístěval. Ale říká vám to, že tam byl spáchán zločin. A toto je bod, v němž je třeba začít kriminální vyšetřování. Postup při vyšetřování požárů a výbuchů. Oficiální postup používaný ve Spojených státech amerických. Po úvodním ohni mohou zůstat neobvyklé zbytky. Tyto zbytky může zanechat termit, také magnézium a jiné pyrotechnické materiály. Toto je standardní postup a musíme se ptát, proč se takto nepostupovalo i při vyšetřování World Trade Center. To, co děláme, je aplikace tohoto postupu a musíme trvat i na kriminálním vyšetřování, které by mělo následovat. Jsou tu ještě další anomálie, ty přeskočím. Na závěr chci ještě říct toto. Komunita okolo hledání pravdy o 11. září, myslím, že je velmi důležité, abychom se necítili být jen oběťmi této obrovské chobotnice. Můžeme aktivně dělat některé věci. Například budovat podvědomí. To je to, co děláme dnes, sdílení informací. Stále máme internet, díky Bohu. Také si můžeme vyměňovat DVD nosiče. A také máme journal 911studies.com. Stále máme naší ústavu. A také jsou i další věci, o nich jsme se bavili. Například dostávání se dluhu. Jinými slovy, redukovat naší závislost na systému. Mluvím trochu volně a samozřejmě nemusíte se mnou souhlasit. Myslím, že je velmi důležité dostat peníze z velkých bank do lokálních kreditních unií. To můžeme udělat všichni. Dobrovolná simplicita. Skončit s konzumním způsobem života na kreditní karty. Domácí skladiště potravin a vody. Moje rodina na tom pracuje. Koupil jsem si 2 pece na dřevo. A potom tu máme hodnoty. Místo strachu mezi sebou vytvořit spolupráci. Odhodlání, starání se o druhé, odvahu a aktivitu, nejen nečinně sedět jako oběť. A to je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji vám.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Mnohokrát děkujeme doktoru Johnsonovi. Máme mírné zpoždění proti rozvrhu, ale další přednášející nás ujistil, že mu to nevadí a nechá doktora Johnse dokončit přednášku. Také víme, že mnozí z vás budou mít na doktora Johnse otázky. Pokusíme se tedy stručně nějaké nechat zaznít. Tímto směrem v auditoriu je mnoho článků na rozebrání. Naleznete tam i práce doktora Johnse a Jima Huffmana. Potom zde v 15.45 začne přednáška Jima Huffmana. Do té doby snad stihneme pár otázek. Jim Huffman bude mluvit o podobném tématu. Večer v 18.30 proběhne debata se Stevenem Johnsonem, Peterem Phillipsem, Project Censored, Jimem Huffmanem, Paulem Regem a dalšími.
2: Stephen Jones will be in conversation with Peter Phillips of Project Censored with Jim Hoffman, Paul Ray, Jeanette McKinley.
1: Začněme tedy s otázkami, třeba zde.
2: But let's take a couple of questions right now so we can get started here. We have right here.
1: Chci se zeptat. Máte také dojem, že prach z výbuchů je nejjemnější, jakým kdy byl popsán? Analyzoval jste jeho částice v tom smyslu, zda k jejich rozmělnění nebyla použita i jiná technologie než pouze výbušniny? Dobře, za prvé, rozmělněním prachu se trochu zabýval Gordon Ross. Jak vidíte, já hledám specifické elementy v kovech, ne tedy způsob rozmělnění. Tom Cahill a Jesse Davis zmiňovali velmi malé částice z trosek. Někdo se tomu tedy věnoval, ale to je něco trochu jiného, protože jde o prach z trosek. Nevím, jestli se někdo věnoval prachu přímo spadajících budov. To je jistě dobrá myšlenka. Jednu věc jsem v tomto smyslu udělal. Pověřil jsem nezávislou laboratoř s porovnáním obsahu vrstev jemného prachu.
3: Look at the fine dust compared to the coarse material and compare the contents. So that's.
1: Ale ze druhé části vaší otázky mám dojem, že vám jde o víc. Vy zřejmě myslíte něco, na co už se mě někdo ptal. Doktorka Woodsová mluví o možnosti laserového nebo mikrovlnného paprsku z vesmíru. Já ale říkám, že je tu spoustu důkazů pro termit. A na druhou stranu laser nebo mestr. Jsem otevřený námětům, ale pro toto by měly být pořádné důkazy. Také se mi zdá, že termit odpovídá datům docela dobře. Proto pracuji takto. Navíc vyslání takového paprsku z vesmíru by vyžadovalo velmi mnoho energie. Museli byste ve vesmíru mít enormní zdroje energie. A o tom již bylo uvažováno. Je to téměř nemožné. Ani si nemyslím, že takovou zbraň máme, díky Bohu. Máme tu další důkazy. Nejprve zde nahoře a pak tam dole.
4: Hi.
1: Všiml jsem si, že popisujete situaci World Trade Center jen na třech budovách. Já jsem nalezl německou stránku, kde se píše, že při pádu World Trade Center 2 došlo k výbuchu i ve World Trade Center 6, který zničil 8 vnitřních podlaží. Další den to má být World Trade Center 3, Marriott Hotel, který stejným způsobem explodoval. Myslím, že by tedy bylo dobré neomezovat vaše pátrání pouze na ty tři budovy. Naopak to vypadá jako plán pro celé centrum. Máte pravdu. Věc s budovou World Trade Center 6 je velmi zajímavá. Když se podíváte na letecký snímek, ke kterému bychom se mohli vrátit, uvidíte uprostřed velikou díru. To bude muset být ještě podrobněji prohledáno. V tom s vámi souhlasím. Dokud ale taková studie nebude hotová, víte, máme právo si utvořit názor. Je to stejné jako s Pentagonem. Dokud nedostaneme další data, máme právo si utvořit vlastní názor. Osobně si mimochodem nemyslím, že by Pentagon zasáhla raketa. Aspoň z toho, co jsem viděl. Ano, chci vidět více, ale rád se držím pevných důkazů. Například videozáznam by nám pomohl. Navážeme dalšími dotazy. Ten, kdo má mikrofon, prosím. Výzkum doktorky Woodsové odhaluje, že většina hmoty věží byla rozdrcena na prach. Nejen beton, ale také ocel. Termit ale ocel prořezává, nevybuchuje. Jak si to vysvětlujete ve světle seismických důkazů? Podívejme se znovu na data. Říkáte, že se velká část oceli vypařila. Můžete to nějak dokázat? Já o takovém důkaze nevím. Vlastně tomu ani nevěřím. Seismický záznam vám neprozradí. To ale neznamená, že by byla ocel rozdrcena na prach. To je zajímavé prohlášení. Musel by mi to být ale předvedeno. Tím myslím, že to nemůžete jen tak říci. Její stránku jsem viděl. Promiňte, máme tu další dotaz. Na toto téma můžete navázat s doktorem Johnsonem v přednášce. Jen malou poznámku. Je samozřejmě nutné počítat s více možnostmi. Ale auta, o kterých jsem hovořil, skutečně ukazují na termit. To jsem vysvětlil. Ona přichází s účinkem laseru nebo maseru. Ne, to nevysvětluje propálené dírky v plastech a korozi oceli, kterou termit způsobuje. Opravdu si myslím, že vysvětlení termitem je lepší. Navíc pro tak výkonnou zbraň by potřebovala energetický zdroj a místo, kde by existovala. Potřebujeme více dat, abychom toto mohli podpořit. Stejné je to i s myšlenkou, že do věží nenarazila letadla. Tu Judy také vyslovila. Tu nepodporuji, protože existuje mnoho důkazů o nárazech, včetně kývání věže po nárazu a padajících trosek. Kvůli těmto důkazům nemohu s Judy souhlasit. Jmenuji se Deborah Jones. Můj švaker pomáhal při odklízení v New Yorku. Později byl s jednotkou převelen do Iráku. Měl tam pomáhat jako medic, ale skončil tak, že má pomáhat zabíjet lidi.
4: Was shipped off to Iraq to help in the medic team, but he ended up using weapons to help kill the people.
1: Mě by zajímalo, jestli tu někdo také máte příbuzné v podobné situaci. Někoho z armády nebo záchranářů. Kdo všechny tyto věci viděl a zjistil, že se toho spousta zamlčuje a snažil se tyto věci vynést. A také zda nevíte o nějaké policejní skupině, která se snaží poukazovat na důkazy, které sami objevili. To je v podstatě požadavek. Promítl jsem k tomu tento text, který si zatím můžete přečíst. Jde o to, že kolem 11. září je mnoho animálií, které je třeba objasnit. Máme čas na ještě jednu otázku. Pane profesore, můžete potvrdit, že by energie uvolněná případnými řezními náložemi termitu stačila na odhození velkých částí konstrukce 100-130 metrů daleko? Pokud ne, co by to mohlo způsobit? Výbušniny by to mohly způsobit. Vzpomeňte si na supertermit. Tato velmi jemně mletá forma směsi termitu je výbušná. Uvolňuje obrovskou energii a to zcela srovnatelnou s konvenčními trhavinami. Nejedná se o molekulární výbušninu, ale po jemném namletí skutečně vybuchne a způsobí stejný efekt rozházení těchto těžkých travers, což je mimochodem velmi důležitý důkaz o použití výbušnin. Bohužel už spožďujeme rozvrh, proto musím ukončit dotazy. Za 10 minut začíná přednáška Jima Huffmana. Pokud chcete dále hovořit se Stevenem Johnsonem, je to možné, ale bude ještě hovořit při večerní debatě v 18.30. Po které bude více prostoru pro dotazy. Jim Huffman také právě pozval Stevena na svůj dotazový blok. Můžete tedy využít i této příležitosti. Máme ale zpoždění, takže další přednáška začne během několika minut. Ještě jednou vám děkuji a doufám, že se za chvíli znovu uvidíme.
5: Na vaší vlně český svobodný vysílač Radio Meta.cz

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, jsem rád, že jste si mě naladili tento večer, nebo když mě posloucháte z reprízy, tak kdykoliv během dne, nebo i noci třeba. Není nikde psáno, že nemůžete poslouchat třeba uprostřed noci ve 3 hodiny ráno. Tak ve všech případech vás zdravím a doufám, že jste se zaregistrovali a zvolili odebírat na tomto kanále Odyssey, kam se prosím přihlašte a odebírejte tento kanál, na který jste se právě teď dostali, třeba i čirou náhodou z odkazu třeba někoho jiného. Budu rád, když zvolíte i tlačítko odebírat a nezmeškáte tak další pořady, které pro vás v tomto studiu chystám. Za několik dní uplyne 20 let od zkázy 11. září 2001. Myslím, že je vhodné v rámci tohoto jubilejního výročí se tak trochu zamyslet, kam jsme se dostali, kam jsme dospěli po těch 20 letech, ve kterých Američané vehnali celý svět pod falešnými záminkami do dvou vleklých válek a rozbití dvou zemí. Zároveň je čas pro jistou rekapitulaci toho, co se vlastně přihodilo. Je totiž zajímavé, že ani po těch 20 letech, kdy už oficiální verzi věří snad jenom ti největší požírači a bašťůni hamburgerů a hotdogů, mainstream a korporátní média stále svorně drillují ten týž narrativ. V dnešní dvoudílné prezentaci si pustíme nová odhalení ohledně organizace Piloti za pravdu o 11. září. Je nesmírně zajímavé, když si toho všímáme, že se vynořuje tolik skupin z řad profesionálů, kteří nepokrytě rozporují oficiální verzi průběhu pádu budov Světového obchodního centra. Máme tu architekty a inženýry za pravdu o 11. září, máme tu piloty za pravdu o 11. září. Prostě ty nejklíčovější, nejpáteřnější, nejzásadnější profese, které s 11. zářím mají co dočinění. Architekti, kteří navrhují mrakodrapy, jsou těmi nejpovolanějšími, kteří by k tomu všemu mohli něco říct. Stejně jako piloti, což snad nemusíme ani pochybovat o tom, že by piloti k tomu neměli co doplnit. A když zástupci těchto klíčových, nejklíčovějších profesí spojených s 11. zářím, architekti, inženýři, piloti, mají obrovské pochybnosti, rozporují oficiální verzi, tak na tom asi něco bude, že? Jedině blázen nebo hlupák by potom věřil stále dokola drillovanému oficiálnímu narrativu. Potom tu máme třeba české experty z týmu, kteří pracovali na odborné studii a diferenciální rovnici mechaniky pádu výškové budovy. Nejde o žádné konspirátory, prosím pěkně, ale tým odborníků stavební fakulty Brno, kteří se shodli v názoru, že Světové obchodní centrum skutečně nemohlo spadnout gravitačním zhroucením, jak se tvrdí. Se stavebním inženýrem, docentem Ivanem Němcem, jsem o tom měl rozhovor minulý rok na výročí 11. září, to bylo 19. výročí. Dále tu máme architekta jménem Richard Gage, který založil organizaci, kterou jsem před chviličkou zmínil, Architects and Engineers for Truth About 9/11, čili architekti a inženýři za pravdu o 11. září. Členem této skupiny je třeba i například fyzik Stephen Jones. V této dvoudílné prezentaci si pustíme rekonstrukci dokumentu, který zveřejnili Piloti za pravdu o 11. září. Já jsem totiž přeložil kompletně vysílačky a průběh rádiové komunikace s věžemi všech letadel, která byla do 11. září zapojená. Ten dokument naprosto bravurní formou vykresluje průběh a rekonstruuje dráhy letů letadel v porovnání se stíhačkami. Dozvíte se tam třeba, že dvě letadla, která údajně narazila do Světového obchodního centra, protnula svou letovou dráhu v určitém bodě s jinými dvěma letadly a ti piloti tu vyjadřují podezření, že byla místo nich dosazená jiná letadla, která byla prázdná. A ta původní letadla bezproblémově přistála na letišti. Jednoduše, představte si dvě letadla s pasažéry, která vzlétla z letiště a v jednom bodě se jejich letecké trajektorie, jejich letecké dráhy protnuly se dvěma jinými prázdnými letadly, které za ně byly zaměněné. Ta původní letadla letěla dál a přistála, zatímco ty dvě prázdná falešná letadla doletěla do svého cíle, tedy do budov Světového obchodního centra. Ta prázdná letadla byla ovšem bezpilotní, řízená ze země, fyzicky v nich však nikdo neseděl, žádný pilot v kokpitu. Jde o typickou záměnu letounů buď jednoho nebo dvou letounů. A v tomto směru se musíme ale vypravit do minulosti. Píše se 13. březen 1962. Lyman Linitzer,
nejvyšší velitel štábu, předkládá ministru obrany Robertu McNamarovi návrh s názvem Operace Northwoods. Je to dokument navrhující zinscenovat

mohli mít o 40 let později, v roce 2001, skoro o půl století později. Piloti za pravdu o 11. září tvrdí, že dokonce disponují důkazy o tom, že původní letadla normálně letěla dál a v pořádku přistála. Mají informace z radarů, které se jim podařilo získat díky zákonům svobodného přístupu k informacím, že 20 minut po nárazu dané letadlo bylo ve vzduchu. Skutečně se zdá, že letadla byla zaměněná za bezpilotní na dálku ovládané prázdné letouny, které měly trajektory s cílem narazit do budov Světového obchodního centra, pak do Pentagonu a poslední čtvrté do Bílého domu, ale to se jako zřítilo nad Pensylvánií. Všichni to známe, tento příběh. Tento plán generála Lenicera byl zamítnutý, Kennedy ho tehdy dokonce vyhodil. Nejenom ten plán, ale hlavně generála Lenicera vyhodil. Opět vždycky je důležité si představit základní dobový kontext a zasadit tu událost do něj. V dubnu 1961, to znamená o rok předtím, byl provedený nevydařený útok Američanů do zátoky sviní na Kubě, známá operace. Po jejím katastrofálním výsledku pro Američany byl tento Lenicerův plán projednávaný téměř o rok později, 13. března 1962. Figuroval tu také generál letectva Edward Lansdale, který byl dlouholetým členem Rady pro zahraniční vztahy, mimochodem Council on Foreign Relations. Edward Lansdale ve spolupráci s Williamem Harveym ze CIA vyvinuli operaci Mongoose, což byla série tajných operací na Kubě. Jejich cílem bylo vyvolat občanské nepokoje, podněcovat násilí a nakonec zlikvidovat Fidela Castra. A v návaznosti na tyto všechny operace navrhl generál Lyman Lenicer, mimochodem také člen výboru pro zahraniční vztahy, tu slavnou operaci Northwoods, kterou ale mimochodem schválili všichni společní náčelníci a vedoucí štábů armády. Až ministr obrany Robert McNamara to zarazili. Tady vidíme, jací psychopati a sociopati jsou většina armádních důstojníků na vysokých postech. Oni bez mrknutí oka schválili operaci Northwoods pod falešnou vlajkou, která měla fingovat unesení letadel, jejich odpálení ve vzduchu, obvinit nepřítele a mít záminku, aby proti němu mohli rozpoutat válku. Všichni vysocí generálové a vedoucí štábu tohle nejprve schválili. A nebýt odhodlání a rostoucí nedůvěry ex-prezidenta Kennedyho vůči vojenským vůdcům ve Spojených státech, tak Spojené státy by se pravděpodobně ocitly ve válce proti Kubě, která by v zastoupení mohla znamenat tehdy jadernou válku se Sovětským svazem, viz pozdější karibská krize a tak dále. Že? Nastalo tedy pnutí mezi ex-prezidentem Kennedym a armádou. Mimochodem Edward Lansdale, který byl tím spoluautorem série operací Mongoose k destabilizaci Kuby, vyvolání občanských nepokojů a likvidace Fidela Castra tehdy, tak právě tento Edward Lansdale byl jedním z podezřelých z participace na atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho 22. listopadu 1963, tedy rok a půl po zamítnutí armádních operací Mongoose a Northwoods. Rok a půl potom, co se John Fitzgerald Kennedy, tehdejší prezident, otevřeně postavil proti takovým psychopatům a sociopatům, armádním generálům a náčelníkům vojenského štábu. Já bych chtěl jenom varovat, abychom si o Johnu Kennedym nevytvářeli takovou tu sluníčkovou romantickou představu jako mírotvůrce a spasitele. Ano, v zastavení válečného konfliktu se Sovětským svazem měl Kennedy jistě maximální zásluhu, ale víme, že John Kennedy byl podporovaný prostředím chicagské mafie ve státě Illinois. To je mimochodem zajímavé, protože další demokrat Barack Hussein Obama, mimochodem, byl původem také ze Chicaga, stejně jako John Kennedy. To je taky taková docela zajímavá souvislost. Ale tu jeho podporu mu tehdy zajišťoval jeho otec Joseph Kennedy, který měl úzké vazby na šéfa chicagské mafie tehdy Sama Giancana. Postava Sama Giancana je velmi zajímavá, protože on se z lokálního vůdce mafie, která ovládala velká americká města, v jeho případě to bylo Chicago v Illinois, tak tento Sam Giancana se stal spolupracovníkem CIA. Ale předtím Giancana dělal řidiče třeba samotnému Al Caponemu a tak dále. Jo?
A v této chicagské mafii figurovali vedle sama Giancana třeba lidé jako Tony Acca,

Johnny Rosselli, Jack Nicoletti a mnoho dalších. Mimochodem zmíněný Johnny Rosselli svědčil dvakrát v roce 1975 před užším výborem pro rozvědku Spojených států o plánech CIA zabít Fidela Castra v operacích Mongoose. Vidíte, jak se ty věci hezky spojují a zapadají do sebe. Kennedy a chicagská mafie. Sam Giancano potom uprchl do Argentíny, ale v roce 1974 se vrátil potom zpátky do Spojených států amerických. A co se nestalo? Několik dní před výpovědí Johnnyho Rosselliho dosud neznámý pachatel zastřelil Sana Giancanu, když ve sklepě svého domu v Oak Parku vařil klobásu s paprikou. Vražda Giancana se stala v červnu 1975. Jen několik dní předtím, než měl sám San Giancana svědčit před stejným výborem vedle Johnnyho Rosselliho. Vražda chicagského šéfa mafie Sana Giancana přiměla potom Johnnyho Rosselliho k trvalému opuštění Los Angeles a Las Vegas a on utekl do Miami na Floridě. No, jenže v červenci 1975 zmizel i Johnny Rosselli. Jeho rozpadající se tělo bylo nalezené v 55-galonovém ocelovém palivovém sudu, který plaval v zátoce poblíž Miami na Floridě. Federální vyšetřovatelé měli za to, že ho zabila právě chicagská mafie, ale spekuloval se i o tom, že by vypověděl, jak San Giancana spolupracoval se CIA spolu s Johnem Rossellim na likvidaci Fidela Castra v rámci operace Mongoose. Takto dopadali mafiáni, kteří byli zapojeni do podpory Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1960. Mimochodem čerpám z utajněných dokumentů Donaldem Trumpem před několika lety. Kennedy se ovšem po vstupu do Bílého domu od chicagského mafiánského syndikátu odvrátil, čímž si vysloužil hněv od celého zločineckého syndikátu mafie v regionu. Ten přístup k chicagské mafii mu vedle otce Josepha Kennedyho zajišťoval zpěvák Frank Sinatra. To se dnes třeba málo ví, ale Frank Sinatra byl úzce spjatý s šéfem chicagské mafie Samem Giancanou. Proto, když se Kennedy v Bílém domě od mafie odvrátil, Frank Sinatra, aby dokázal, že on s mafií stále drží basu, peče s nimi a neodvrátil se od nich, protože by následovala vendeta, že? To je jasné. Tak zpíval 8 dní nebo 8 nocí v kuse v Giancanově klubu Villa Venice, čili Villa Benátky. Frank Sinatra si po nějaké době zasloužil zpět milost mafie, ale o to více hněv mafie dopadal na hlavu Kennedyho, který už s ní nechtěl mít v Bílém domě nic společného. Navíc John Kennedy vedle Marilyn Monroe měl další milenku Judith Campbell Exnerovou, která také spala s šéfem chicagské mafie Samem Giancanou. Oni byli vlastně něco jako švagři, John Kennedy a šéf chicagské mafie Sam Giancana. Chicagská mafie měla totiž velký vliv na odborové svazy, které mohly mobilizovat lidi, hodně pracujících a představovali tak velkou sílu pro kampaň Kennedyho ve spolupráci s tehdejším chicagským starostou Richardem J. Daleym. Ale abychom měli motiv, proč mafiánští vůdci podpořili svého člověka Johna Kennedyho do Bílého domu, tak jednoduše proto, že si mysleli, že od nich John Kennedy odvrátí pozornost a sníží tlak FBI na jejich aktivity. Jenomže se démoni přepočítali a Robert Kennedy, který se potom stal následně ministrem spravedlnosti, učinil z boje s organizovaným zločinem prioritu. Toto bylo v roce 1962, tedy v době představení operace Northwoods generálem Lymanem Lenicerem. Takže na Kennedyho neměla spadeno pouze armáda, že se jim vymkl z rukou, ale měla na něj spadeno i velká část zločineckého syndikátu mafie ve Spojených státech. A spekuluje se právě o Samu Giancanovi, se kterým měla CIA na likvidaci Kennedyho spolupracovat. Armáda byla vzteklá, že jim Kennedy nešel na ruku s těmi operacemi Northwoods a tak dále, stejně tak, jako se Kennedy odvrátil od Sama Giancana, čili od mafie. Sam Giancana se spolu CIA angažoval v operacích Mongoose na likvidaci Fidela Castra. Slíbili mu za to obrovskou odměnu, ale Giancana tvrdil tehdy, že za to nic nechce, že likvidace komunisty Castra byla jeho vlasteneckou patriotskou povinností. Jo, to on tvrdil tehdy. Takže zájmy Deep State, čili CIA plus armády,
plus mafie, reprezentované Samem Giancanou a dalšími lidmi, všichni měli stejné zájmy, které překazil John Fitzgerald Kennedy, tehdejší prezident. A právě Kennedy jim stál v cestě. Není to více než dobrý důvod ke spojení těchto všech skupin proti Kennedymu. A právě tady někde bychom měli hledat zárodek atentátu na Kennedyho 22. listopadu 1963. Tohle všechno mimochodem tvrdí odtajněné dokumenty Donaldem Trumpem před několika lety. Tak to je jenom k dobovému kontextu operace Northwoods, tedy záměny civilních komerčních letadel za bezpilotní letadla ovládaná ze země v předstíraném útoku pod falešnou vlajkou. Abychom si uvědomili, jaké napětí a jaká doba tehdy panovala. Ano. My jsme se bavili tedy o roce 1962. Ovšem, armáda začala po atentátu na Kennedyho takovéto projekty jako Northwoods testovat dál a nacvičovat různé manévry a všechno to dává dohromady stejný rukopis jako nacvičování falešné pandemie covidu na ovládání lidstva. To jsou ta různá cvičení jako Clyde X v roce 2018 a Event 201 v roce 2019 organizované Univerzitou Johna Hopkinse, nadací Melindy a Billa Gatesovými a Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba, kde si všechno zkoušeli na nečisto v rámci organizace, velení, hierarchie, předávání pokynů, provádění, řízení a tak dále a tak dále. A v tomto případě 11. září to bylo naprosto stejné v rámci toho rukopisu, toho manuskriptu. Jo, když si sestavíme koláč testování bezpilotních letounů v rámci operací americké armády. Operace Northwoods se tedy začala aktualizovat, modernizovat, nacvičovat. 1. prosince 1984, to znamená zhruba 20, něco přes 20 let po prvním výskytu této operace Northwoods, bezpilotní letadlo Boeing 727 vzlétá z letecké základny Edwards v Kalifornii. Je zničené řízenou kolizí v rámci výzkumu paliv NASA. Před zničením nalétalo bezpilotní letadlo více jak 16 hodin a 22 minut, včetně 10 zletů, 69 přiblížení a 13 přistání. Armáda si takto v roce 1984 nacvičovala manévry přiblížení k cíli, do kterého mělo letadlo vrazit. O 14 let později, 28. února 1998, bezpilotní letoun Global Hawk dokončuje svůj první let nad leteckou základnou Edwards v Kalifornii ve výšce 10 km nad mořem, což je výška, ve které létají dopravní letouny. Všímáme si, je to tatáž stejná základna Edwards v Kalifornii, kde testovali Boeing 727 v roce 1984. A na stejné základně Edwards v Kalifornii cvičí i Global Hawk v roce 1998, o 14 let později. Jo? Armáda nacvičuje další fázi řízené kolize letadla s daným cílem. No, potom NORAD, což je vzdušná obrana Severní Ameriky, uskutečňuje cvičení o rok později, tedy v roce 1999, při kterém jsou unesená letadla namířená proti Světovému obchodnímu centru a Pentagonu. Proč zrovna tyto dva cíle a zrovna dva roky před 11. zářím 2001? 24. října 2000 Pentagon uskutečňuje první ze dvou cvičení zvaných MESCAL, MASCAL psáno. Jedná se o simulaci nárazu Boeingu 757 do budovy Pentagonu. V dubnu 2001 tentýž NORAD, to znamená vzdušná obrana Severní Ameriky, plánuje cvičení, při kterém má letadlo narazit do Pentagonu, ale je zamítnuté to cvičení jako příliš nerealistické. Je zajímavé, že před dvěma lety se jim to nerealistické vůbec nezdálo, mimochodem. Tady vidíme v celé nahotě, jakým způsobem americká armáda systematicky trénovala, testovala, nacvičovala a dolaďovala podobné manévry. A to právě tvrdí piloti za pravdu o 11. září, že mohla proběhnout nějaká podobná, aktualizovaná, modernizovaná operace Northwoods, kdy byla původní dopravní komerční letadla s pasažéry zaměněna za bezpilotní letouny, na dálku ovládané letouny ze země, které vysílaly samozřejmě klamavé informace z odpovídače, z transpondéru, na letecká střediska řízení letového provozu, na radary. A navíc pro vizuální kontakt ze země byla ta letadla přebarvená a vypadala tak, jako by to byla skutečná letadla.
Navíc tu docházelo k dalším naprostým záhadám. Třeba, že stíhačky F-16, které měly letouny sestřelit, byly toho rána 11. září vyslané na cvičení manévrů daleko nad Atlantický oceán. V bojové pohotovosti byly tehdy pouze dvě stíhačky F-16. Navíc ty stíhačky byly obrácené zpět k pevnině až 20 minut po nárazu na Světové obchodní centrum. Další stíhačky dostaly příkaz kroužit nad prostorem 2TV-105, což je okruh na jihu od Long Islandu, a teprve až po nárazu dostaly příkaz, aby sestavili bojovou leteckou formaci chránící New York. Ale teprve tehdy, když bylo po všem, když bylo všechno hotovo. Jednoduše, kdo si vydával naprosto scestné příkazy s cílem zaměřit pozornost úplně jinam, než odkud hrozilo reálné nebezpečí. Třeba uslyšíte, jak kdo si vydává pokyn, že se blíží letadlo z jeho východu, ať tam zaměří pozornost a tak dále, ale ve skutečnosti se Boeingy blížily ze západu. Ten směr zůstal mimo hlavní zaměření a pozornost, protože se všichni podle falešného pokynu zaměřovali a pátrali na jeho východ od letiště a tak dále. Opět kdo si vydával matoucí klamavé a falešné pokyny s cílem odvést pozornost od skutečné hrozby. A pak tu máme třeba tři stíhačky F-16, letecké základny Národní stráže v Andrews u Washingtonu DC. A tato základna leží jenom 24 km od Pentagonu. A tyto stíhačky odlétají 333 km daleko do Severní Karolíny na cvičnou misi. Tohle všechno tvrdí piloti za pravdu o 11. září. Jisté však je, že veškeré tyto operace letounů byly provedené s vojenskou přesností a koordinací. Žádná Al-Kaida ani kdokoliv jiný by nebyli schopni nejen skoordinovat takovou synchronicitu, sehranost, ani uřídit letadla. To jsou ty báchorky, že si udělali kurz na nějakých cestnách, práškovacím letadle a pak najednou uměli řídit obrovský Boeing. Plus se do kabiny pilota dostali s nějakými nožíky na řezání krabic na pizzu. Ale ani přelstít veškerou americkou obranu v tak masovém měřítku 4 komerčních letadel. Ta logistika, koordinace, taktizování a synchronicita je ohromující na to, aby to mohlo spáchat nějakých 11 muslimských maníků z Al-Kaidy. Nejprve si pověsme něco málo o organizaci Al-Kaida. Al-Kaida původně vznikla v Saudské Arábii a jedním z hlavních spoluzakladatelů je právě saudský rodinný klan Bin Ládinů. K samotné Saudské Arábii se později dostaneme obšírně a nalinkujeme si totální provázanost nejenom Bushů a Bin Ládinů, ale i všeobecně Američanů a Saudů dohromady. První větší angažmá Al-Kaidy proběhlo v 80. letech minulého století v Afghánistánu ve válce proti Sovětům. Proto nás už ani nepřekvapí, že Al-Kaidu vycvičila a naverbovala CIA. Jak jsem řekl, to se datuje už do 80. let minulého století, kdy Američané zásobovali zbraněmi a raketami Talibán, Al-Kaidu v Afghánistánu ve vleklé válce proti Sovětskému svazu. Kdo myslíte, že vedl skupiny mučahidů v Afghánistánu? Jistý Usáma bin Laden, s jehož rodinou už tehdy rodina Bushů úzce podnikala v rámci ropné Arbusto Energy. K tomu podnikání Bushů a bin Ládinů se samozřejmě dostanu podrobně, velmi, velmi podrobně, to se nebojte, ale abych netříštil ten Afghánistán, tak nejprve ho dokončíme. Skupina bin Ládina byla tehdy v podstatě vyzbrojená, vycvičená, podporovaná CIA proti Sovětskému svazu. To, že Al-Kaidu vycvičila a naverbovala CIA, prohlásil naplno někdejší britský ministr zahraničí Robin Cook. On to uvedl v deníku Guardians v červenci 2005. A o měsíc později Robin Cook záhadně zemřel na infarkt. Vždycky, když někdo prohlásí něco, co ohrožuje světovou mafii, oligomafii, tak najednou po nějaké době zemře na infarkt. Američané nasazovali Al-Kaidu v horkých oblastech. Samozřejmě pěšáci mučáhidé museli mít pocit, že bojují za tu správnou stranu. Ale jednalo se o typické rozmíchávání konfliktu. Kam Američané nastrčili vždycky někoho jiného než sami sebe. Když válka v Afghánistánu skončila na sklonku 80. let, spolupráce Usáme bin Ládina se CIA pokračovala dále, ale tentokrát se přesuňme do dějiště zvaného Evropa. Mujahidé z Al-Kaidy byli naverbováni do Bosny a Hercegoviny v 90. letech. Tehdy se Al-Kaida připojila ke kosovské osvobozenecké armádě UČK.
Al-Kaidě v Bosně tehdy šéfoval velitel Mohamed Zaváhrí, bratr druhého muže Al-Kaidy Ajmána Zaváhrího.